0: A to sedíš hodný kus od toho. Já jim koukám přímo do štánu. Rozumím. Nezapomněli jsme na nic.
1: Podívám se do knihy. A už to mám. Velký malér, pane přednosto. Druhá jízdní od Lipan je bez velitele.
0: A jak to?
1: No, veverka zbytíčky v šatlavě.
0: No prosím tě, proč? Já to všechno zaspal.
1: Veverka zbytíčky. Kritizování velitelského sboru pro pasivitu.
0: Aha.
1: Opakované bezdůvodné buzení vojska a jedno své volné větí z hory.
0: Ano, ano, už si vzpomínám, veverka, tak toho musíme rychle vrátit k útvaru. Vězeň, veverka z Bytýšky! Vězeň z Bytýšky, vězeň! Co je? Co je? On se ptá, co je. No je pohotovost a tvůj oddíl je bez velitele.
2: Takových pohotovostí už bylo, jede se nebo nejede, to mě zajímá.
0: Čekáme na zprávy zvenčí a na rozkazy zhora.
2: Aha, tak to si můžu jít zase lehnout.
0: Vězeň, veverka z Bytýšky, vězeň z Bytýšky, vězeň! Nedostal si po velk odchodu. Podívej, veverko, ty jsi taková naše horká hlava, viď? Nad námi přijede naložený žebřiňák a ty už sedláš koně. Hr na ně, bíte je, morho. No a nebo tenkrát, co nám to provedl v tom 17. století?
1: 1695, vpad na Chocko, obklíčení Trhanovského zámku.
2: No, však kdyby nás bylo víc, tak jsme z toho kozinu vysekali.
0: Verko, rozebereme si tvůj případ. Nám se líbí ta tvoje bojovnost. To my u bojovníků potřebujeme. No, proto si také velitelem Lipanské druhé jízdní. Ale ta tvoje bojovnost vede k tomu, že kritizuješ nadřízené. A dokonce i svatého Václava, nejvyššího velitele. Takže abychom tě mohli poslat zpátky k útvaru, musíš tu svou bojovnost napřít správným směrem. Ale co taky budeš muset odvolat?
2: Co bych měl odvolat?
0: Co by měl odvolat?
1: Tady toho je. Velitelské stanoviště označuje hanlivým názvem Václavák.
0: No prosím.
1: Opakovaně pronáší. Já se z toho zvencnu. Blaníku říká noclehárna.
0: A o mně? O mně co říkal přečti?
1: Rytíř Hynek z Michle je politická mrtvola.
0: My tu všechno slyšíme. Co tam ještě máš?
1: Vojsko, které nevyjelo ani roku 1620, se může jít vyspat.
0: No, co ty na to, veverko?
2: No, no, no, to všechno semře.
0: A to všechno budeš muset odvolat, chlapče. Jinak nemůžeš být velitelem Lipanské druhé jízdy.
2: No, podívejte se, ten Václavák bych odvolat mohl, že se zvencnu, tak říkat nemusím. Rytíř, politická mrtvola, to si ještě rozmyslím. Ale Bílou horu neodvolám. Tam je to úplně jasný. A nikdy nám to nevysvětlil. Nikdy!
1: No, tak já bych to shrnul. Teď se nám to hezky rozdělilo do tří částí. Na věci, které chceš ochoten odvolat, to je ten Václavák a tak dále. Na věci, o kterých budeš ještě přemýšlet, to je tady rytíř, politická mrtvola. No a konečně ta nešťastná Bílá hora, na které zatím trváš.
0: A co kdybychom, veverko, udělali takovou výměnu? Ty nám odvoláš Bílou horu a my ti necháme ten Václavák.
2: A rytíř, politická mrtvola?
0: Tak to si ještě rozmysli.
2: A pak bych se mohl vrátit k Lipanské druhé jízdní?
0: Okamžitě.
2: Tak já nevím. Já chci vyjet národu na pomoc, poněvadž je mu zle. A kvůli tomu musím prohlásit, že když je mu zle, tak se vyjíždět nemá. Dává to smysl?
1: Dává to smysl?
0: Nedobře se na to díváš, veverko. Národu se má vyjet na pomoc, když je mu nejhůře. Tak zní zákon hory. No jo, ale to neznamená, že budeme sedlat koně při každé lapálii.
2: Bílá hora byla podle vás lapálie.
0: Tak byla to pravda, větší lapálie, ale zřejmě nebylo ještě nejhůře. Smile, vysvětli mu to. Já musím jít kontrolovat stráž.
2: Nebylo nejhůře. A co už by se tak podle vás asi mělo stát, co? Taková pohroma. Hele, do dneška se z toho nevzpamatovali.
1: Uklidni se, veverko. Musí vzít úvahu, že jsme tenkrát neměli dostatek zpráv. Co jsme o bitvě věděli? Šlupka přivedl Moraváka a ten pořád jenom opakoval zle, matičko, zle. Víc jsme z něho nedostali.
2: To není pravda. Ještě volal, v čím jsme vřiti. A to jste Václavovi zatajili.
1: Uznáš snad, Veberko, že jsou slova, která se do svatého ucha říkat nedají, v čím jsme vřiti. To prostě nešlo.
2: Jak se má velitel správně rozhodnout, když se mu tají, kde jsme?
1: Veverko, co sem pořád taháš tu Bílou horu? Přednosta to nemá rád. S tím už jsme se jednou provždy vypořádali, poučili jsme se z toho. Jakou má cenu pořád se v tom patlat?
2: Hele, měli jsme rozbor bitvy na Moravském poli, měli. Měli jsme rozbor bitvy u Lipan, měli. A po Bílý hoře, ticho po pěšině, víš? A rozkaz.
1: Dnes, 15. června leta páně 1848, vydávám tento rozkaz. Pane přednosto, zrovna když jste byl kontrolovat stráže, přišel rozkaz.
3: Výborně, tak čti.
1: Celá naše země prožívá dnes vzrušené chvíle. Není divu. Slavíme v tento den svátek významného světce, svatého Víta. Také v našem blanickém vojsku je jistě celá řada Vítů. Nezapomeňme jim poblahopřát. Ovšem, nesmí být přitom narušena spánková pohotovost. Představuji si to tak. Příslušného Víta šetrně probudíme, poblahopřejeme mu a poté ho opět uložíme k spánku. Provede přednosta kanceláře. Pozor, množí se dotazy, co v případech, kdy v jednom oddíle je více Vítů. Mají si všichni probuzení Vítové blahopřát také navzájem? Mohou. V takovém případě je však třeba dohlédnout, aby mladší Vít blahopřál staršímu Vítu jako první, a ne naopak, jako se to stalo loni. Zároveň vás chci důrazně upozornit, abyste neucpávali větrací šachty, pytli se senem. Váš Václav. Tak já to třikrát opíšu a originál založím jako vždycky.
0: Ano, ano, moudrý rozkaz. Sám jsem neměl v těch gratulacích jasno.
2: Rozkaz, tomu oni říkají rozkaz. Víte vy vůbec, jak vypadá vojenský rozkaz, ale rozkaz to je třeba druhá jízdní na můj povel, dosedel!
0: Tiše, neřvi, blázníš prosím tě, uslyší to vojsko a bude zmatek.
2: To je vrchní velitel. Hora se chvěje v základech, národ venku možná krvácí a on nám sdělí, že Vítové si mohou blahopřát.
0: Podívej, Veverko, ten rozkaz se pravda přímo nevyslovuje k tomu, co se venku děje.
2: To jsem si všiml.
0: Ale jsou tam cenné myšlenky.
2: Ano.
0: Vezmi si například, že díky tomu rozkazu víme, kolikátého je. No, kolikátého smíle.
1: 15. června 1848.
0: No vidíš.
1: Tak tady Lipany, Moravské pole a jedna Bílá hora.
2: Já.
0: Jestli zase nechrápou.
1: Veverko, já tě mám rád.
2: Ale pane Smilé, teď víte, že je to tu zakázané.
1: Ale ne, já tě mám rád jako chlap chlapa.
2: No právě.
1: Ohinkovi víme svoje. Ale chceš zpátky na velitelské místo? Chceš. Tak mu tady podepiš, že to s tou Bílou horou tak nemyslíš, no můžeš jít.
2: Ale já to tak myslím.
1: Ale ano, v pořádku. Mysli si, co chceš, ale tady podepiš, že to tak nemyslíš. Copak je to tak složitý?
0: Je to v pořádku, už to čtou. Tak co? Podepsal?
1: Nepodepsal.
2: Vážení páni rytíři, Bílá hora, jestli to nevíte, byla národní katastrofa. A já se stydím, ano, já se do dneška stydím, že jsme tenkrát nevyjeli. Když už jsme nezasáhli do vlastní bitvy, tak aspoň toho 21. června 1621 představte si tu krásu, jak ten kat napřáh meč, kdyby se za ním ozvalo zadrž, kate mydláři. A teď všichni na tom malostranském náměstí by se otočili a tam bychom stáli v plné zbroji my, blaničtí rytíři.
4: Promiňte, pánové, že se vám vměšují do debaty, ale ta poprava 27 českých pánů nebyla na malostranském náměstí, nýbrž na náměstí staroměstském. No to jenom pro přesnost. Jinak s tím vaším hodnocením bitvy Bělohorské vřele souhlasím.
0: Člověče, kde ses tu vzal?
4: Dovolte, abych se představil. Jsem Josef Bohuslav Chvojka, učitel dějepisu.
0: No a co zde pohledáváš?
4: Víte, ono je teď v Čechách zas taková napjatá doba a vedou se znovu spory, jestli v Blaníku někdo je, nebo jestli jste jenom pověst. Kolega Vlasák, on je přírodospitec, když se dověděl, že chci pátrat zde v hoře, tvrdil, že tu najdu jenom rulu a svor.
1: Postav si tady na světlo.
4: Prosím.
1: Otoč se.
4: Ano.
1: To je zvláštní odění, co tam nahoře nosíte. No nic, já jsem Smilflek z Nohavic.
4: Já jsem si teď taky zrovna umazal kalhoty. Jak jsem se tam prodíral tím houštím?
1: Já jsem Smilflek z Nohavic.
4: A čím vám to pustilo?
1: Rytíř Smilflek z Nohavic.
4: Aha, tak to tady pan rytíř se pokecal. Super.
2: Hele, já ho vemu na plochu mečem, ne?
1: Klid, Veverko, klid. S kantorem. Kantore, posaď se. Zde rytíř přednosta ti položí pár otázek.
4: Přednosta Blaníku. Tak vy jste svatý Václav.
0: Jsem rytíř Hynek z Michle.
4: Aha.
0: Dle jistých znamení usuzujeme, že se něco venku děje. Pověz, co víš.
4: V celé Evropě to letos vře. U nás to začalo v březnu. Na schůzi ve svatováclavských lázních.
0: Svatováclavské lázně. To zapiš, Smile, to velitele potěší.
4: Poslali jsme odtamtud císaři do Vídně ostrou petici, že chceme...
1: Pomalu, pomalu. Co je to petice?
4: No to je z latiny. Česky bychom řekli prosba.
1: Aha. Poslali z lázní ostrou prosbu.
4: Že chceme svobodu tisku, svobodu shromažďování, svobodu náboženského vyznání, že si chceme sami volit vládu.
0: Volit vládu? Já bych vás hnal. Od čeho je panovník?
4: Představte si, že císař souhlasil a slíbil konstituci. To bylo slávy. Tančili jsme konstituční polku. Pekly se konstituční rohlíky. A tenhle klobouk, co mám na hlavě, ten je také konstituční. Jelikož je mnohem nižší, než kdyby nebyl konstituční.
1: To všechno tam mám psát, ty klobouky, ty rohlíky.
0: Nepiš.
2: Poslyš, kantore, tady je vojenský ležení. Co se v Praze tancuje, nás nezajímá. Pověz, potřebujete nás nebo ne?
4: Potřebujeme.
2: Prosím.
4: Moc. Ten Windischkrec. Zvolali jsme na Žofín slovanský sjezd a on hned zesílil v Praze hlídky. A to víte, jak začnou ulicemi chodit stráže po dvou, po třech, tak to Pražáky znervózní. V celé dne se něco semlelo a začalo se střílet. Windischkrecová vykoukla z okna a nějaká zbloudila kulka, pic a bylo po ní. Dovedete si představit, jak to Windischkrec se dopálilo. Vojsko hned do ulic a naši začali stavět barikády.
2: Co začali stavět?
4: Barikády. To je taková hromada všeho možného. Kostky dlažební, kredence, povozy.
2: Vozová hradba.
4: Jsou to spíš krámy.
2: Ale ne, to je vozová hradba, tomu nerozumíš.
4: K nám také přišli studenti, vzali nám na barikádu prádelník. Moc krásný kousek s mým vlastním monogramem. To jsem viděl, že jde do tuhého, mazal jsem na vlaším a rovnou jsem k vám.
0: Ty tedy myslíš, že je ten pravý čas? Že je nouze nejvyšší?
4: Císaři pánu se to mele ve Vídni, teď kdyby se mu to sesypalo ještě v Praze.
2: Kolik má Windischkrec mužů?
4: 10 000.
2: A kolik je našich?
4: To je právě to. My Češi vlastně ani žádné vojsko nemáme. Včera jsem se díval z okna, kdo je na barikádě. 4 studenti, no. Hostinský kaněra, krejčí Suchánek, teda s učedníkem.
2: To je všechno. No to je teda slabota, to ti řeknu.
4: Mohu se zeptat, jestli to ovšem není vojenské tajemství, kolik je vás tady v Blaníku?
2: Není to vojenské tajemství, je nás tu nepočítaně.
4: No tak to budeme možná v přesile.
0: No, podklady máme, pošlete to nahoru a uvidíme.
4: Já půjdu zkontrolovat stráže.
2: Přivážeme.
1: Nechce to?
2: Možná, že spí.
1: Jo, vzal to.
4: Kam to šlo?
2: Nahoru, nestůj tady. Padají rozkazy.
4: Kdo je tam?
2: Nejvyšší velitel.
4: Přímo svatý Václav.
2: Tak, tady nesmíš stát, je to nebezpečné.
4: A co bude teď?
2: Teď musíme čekat.
4: Stejně vás obdivuji. Takových let tady trpělivě čekat. Chladno je tu, vlhko je tu. Co celý ten dlouhý čas děláte?
1: Většinou spíme.
4: Takhle nepohodlně na kamenech.
1: Tak já ležím v knihách.
2: Já zase většinou sedím.
1: Ležet v knihách to ještě jde. Horší to mají Slováci.
4: Oni jsou tu také bratři Slováci.
2: Ale tady ne. Mají svou horu, Sytno. A ti tam mají panečku pohotovost. No, aby se tam váleli jako my. Hele, všichni takhle stojí u koní s jednou nohou ve třmeni, s hlavou obrácenou k veliteli, aby byli připraveni, až řekne, teda se pahnu.
1: Hele, je to možná nepohodlné, ale já tady mám napsáno, že vojsko trpezlivo čaká v pivnici. Ten mají zase tak špatný, v pivnici.
4: Ale pivnice, pánové, to není hostinec. To znamená slovenský obyčejný sklep.
1: Aha, tak to jsou na tom hůř než my.
4: Ale to by mě ještě zajímalo, jsou v Blaníku také ženy?
1: No tak. Ženy přímo ne.
4: Ne.
1: Ale něco podobného tady mám.
4: Myši? Ochechule? Slepice?
1: Máme tady jeskyňky.
4: Opravdu?
1: Bohužel. Jsou sice tak ošklivé, že málo který voják by si s nimi něco začal. Ale najdou se takový. To víš, je tady tma. A přitom je to tak nebezpečné.
4: Co pak, kouzla, čáry?
1: Ne, to ne. Ale mohli by se přemnožit. A co mi tady potom? Přednosta se s jednou spustil.
4: Tady? Pan přednosta?
1: Ano, tady. V kanceláři. Má s ní dítě.
4: Prosím vás, chlapečka nebo holčičku?
1: Přednosta umí akorát holky.
4: A jak je to děvčátko staré?
1: No, asi 150 let.
4: No, tak to už je velká slečna.
1: Ne, to ne, ještě v peřince, ty rostou hrozně pomalu. Ale neříkej přednostovi, že to víš. Tady se to tají. Kdyby se to dověděl Václav, tak by hned letěl.
4: A kde je paní jeskyňka?
1: Někde je zalezla. Chodí sem tak jednou za uherskej rok.
0: Jen vytáhnu paty, už si vymýšlí.
4: To je...
0: Jeskyňky. Slyšel jsi někdy, že by v Blaníku byly jeskyňky?
4: Ne, ne, to jsem slyšel dnes prvně.
0: V pohádkách, prosím, dejme tomu. Ale v pověstech. No řekni mi, smile, proč to děláš? Proč takhle plácáš?
1: To mám asi z těch knih. Člověk toho přečte, že pak neví, co je pravda a co je výmysl.
0: A co si tady pan učitel o tobě řekne?
4: Ale...
0: Já s jeskyňkou 150-letý dítě. By ses měl léčit, člověče.
2: Ten rozkaz nejde a nejde.
0: Půjdu zatím zkontrolovat stráže.
4: Pánové, co je pravdy na tom, že když sem člověk zabloudí a stráví tady den nahoře, mezi tím uplyne celý rok?
1: Říká se to.
4: Já se ptám jenom proto, že jsem třídním ve 2. B. Takže až přijdu zase do školy, že musím jít do 3. B. No, ve 2. B budou totiž úplně jiní žáci. Tak abych nebyl pro smích. Jestli si ovšem za mě mezi tím nenajdou náhradu, když se tam rok neukážu. Na to je náš ředitel pes. Jak někdo rok chybí, už hledá náhradu. A pánové, co je pravdy na tom, že se tady třeba oves nebo koňský trus mění ve zlato?
2: Nejen koňský.
4: No, tak to já bych si potom, jestli dovolíte, aspoň něco malého, většího, na památku vzal.
2: Au! Vidíš, to říkám ti, padají rozkazy. A zrovna s dvojitým kamenem.
1: Dnes, 16. června léta páně 1848, vydávám tento rozkaz. Pane přednosto, zrovna když jste byl kontrolovat stráže, přišel nový rozkaz.
0: V pořádku, tak čti.
1: Národ prožívá těžké chvíle. V mnohých krajích se neurodilo, a tak venkovský lid doplňuje jídelníček sběrem lesních plodů. Začínají se sbírat i podřadnější houby.
0: Vidíš to?
1: Doneslo se mi, že na Pelhřimovsku začalo se jistým houbám říkat Václavky. S tím nemohu souhlasit. Něco jiného je, když se jedné odrůdě švestek dostalo názvu Karlata. Karel IV. Je skutečně z Francie do Čech přivezl a vědomě tedy podstoupil riziko, že švestky ponesou jeho jméno. Ale co já mám společnou s houbou, která se živí schnilým dřevem? Jestli si pelřimovští myslí, že mě tím pojmenováním poctili, pak jsou na omylu, naopak. Pěkně mě naštvali. Váš Václav.
0: Vidíte? Pořádci jsou rozkazy našeho knížete bezubé. A jak jim to panečku dal?
1: Tak já to 3x opíšu a originál založím.
2: No a dej tomu nadpis rozkaz na houby. Řeknu vám, já jsem skoro rád, že nebudu dole, až to naši kluci rozbalí. My husitě totiž máme smůlu, že umíme většinou číst, tak to pak vidíme černý na bílým. Líp jsou na tom ty negramotný, ty to jenom slyšej.
1: Tak hotovo.
0: Tak.

0: Tvé jméno Jan Hrnišky, Češi jsou lišky, lišky.
1: Zrovna jsem se vás chtěl zeptat, kde to tady máte. Já si s dovolením vemu tady ten papír, ano? To je zmačkaný.
2: Jdete se, on si slíká kalhoty.
3: Člověče, co tě to napadlo? Když to je tam dole? Vždyť je to plné, naši...
2: Ježi, pardon, ono je to plné.
1: A co sem, sem mohu?
4: Ale sedni si kam chceš. Našim vojákům už může klidně každej třeba na hlavu.
3: Neurážej blanické vojsko.
4: Ano, vojsko za to nemůže. Tam je chyba. Pokud nevyměníme vrchního velitele, budeme tady jenom hnít. Žižku na vás, to by byl velitel Blaníku.
3: Tak tohle jsem neslyšel.
4: Neslyšel? Tak já ti to řeknu znovu. Pryč s Václavem, Žižka na jeho místo.
3: Vůbec nic neslyším.
2: Mám to psát? Tady je slyšet dobře.
4: Já nevím, já mám pocit, že řvu.
5: Krásně řvete.
4: Povídám, já Václava tam nechci, tam já Žižku chci. Změna.
3: Sám jsi o to řekl. Smile, přečti článek 13.
5: Pánové, já už to nevydržím.
2: Článek 13. Napadne-li kdokoliv, byť i slovně, vrchního velitele hory, je povinností přednosti kanceláře strestat jeho mečem.
3: Smile, vydej soubojové meče.
2: Tak. Tady je meč pro pana přednostu a tady je meč pro vinilců.
3: Smile, víš jistě, že já mám mít ten kratší a Veverka ten dlouhej?
2: Ano, tak je to tady napsáno.
3: Ty zneužíváš toho, že já na ty tvoje blechy nevidím.
2: Nezneužívám, tak je to tady napsáno.
3: Tak dobře. Raň se! No.

0: To se nesmí. Nešlo, vybíráme.
1: Přestávka.
2: Zase přestávka. Já mám takovej pech. Přitom jsem byl zrovna. No viděli jste to?
1: Přestávky jsou nutné. Léta spíme. Tělo není uvyklé pohybu.
3: Pane přednosto, ne, že bych maloval čerty na zeď, ale v případě, že byste v souboji padl, vydal by mi někdo potvrzení, že jsem vás žádal o pomoc. To by mi ve vlasteneckých kruzích moc pomohlo, kdyby mi to někdo napsal. A byla by to pro mne zároveň omluvenka, že jsem zameškal tolik hodin.
1: Omluvenky nepíšeme. Pouze potvrzujeme.
3: Ano? Tak já bych si to s dovolením napsal sám, kdybyste vy laskavě půjčil brk.
1: Konec přestávky.
2: Braň se.
1: Přestávka.
2: No tak, Smile, to už mi děláš naschvál tohle. Už po třetí mohlo být po něm.
1: Nedělám, když přestávka, tak přestávka.
2: A víte, že jsem docela rád, že mám tenhle ten kratší. Člověk je takový mrštnější. Líp se to ovládá.
1: Výměna mečů.
2: Jak to? To nemyslíš vážně?
1: Tady je napsáno, po třetím kole výměna mečů.
2: To není možný. Ty, Chvojka, přečti, co tam je.
1: Pozemštělům je zakázáno nahlížet do blanických knih.
2: To tam taky je. Podívej se, jestli to tam je.
1: To má Chvojka zakázaný.
2: Smile, já si na starý kolena pořídím cvikr. Šlupka říkal, že už ho vynalezu. Ale pak si mě nepře. Tak dobře. Ale čtvrtý kolo provedeme způsobem nedáš, dostaneš.
4: To je co?
2: Ty se postavíš tady.
4: Ale macka máš ty.
2: Macka mám já. Ty se postavíš tady. Já si stoupnu sem. A ty máš právo na jeden výpad. Když mě zasáhneš, je po boji. Když ne, budu mít to právo zase já. To moje! Tak to by bylo!
4: Co je? Mě tu někdo zamk?
2: Konec souboje.
4: Jak to konec?
1: Moment, moment. Pravidla nic takového neříkají.
2: Je takový pravidlo. Zaběhne-li kdokoliv při souboji do celic a někdo ho tam zamkne. Znamená to, že souboj zdává a dobrovolně nastupuje výkon trestu.
1: Ale žádný takový paragraf tady není.
2: Tak tam ode dneška bude. Kdo je pro? Já? Je někdo proti?
4: Tady.
2: Nikdo? Zdržel se někdo hlasování? Není tomu tak, děkuji vám.
5: Co myslíte, páni rytíři, jak může dlouho trvat, než vydá kníže rozhodnutí?
1: Rozhodnutí už padlo.
5: Cože padlo? No, tak to mi uniklo.
2: Kníže se na vás hněvá, Chvojko.
5: Přímo na mě?
2: Na vás, smrtelníky. Zvláště pelhřimovský kraj ho zarmoutil.
5: No ano, ano, venkov vysloveně zaspal. Některé jejich národní gardy do Prahy ani nedorazily.
2: Chvojko, ty jako učitel bys téhle věci mohl hodně udělat.
5: Já vím. Inteligence by měla přesvědčovat, burcovat.
2: Ale nepouštět lehkomyslně slova do větru. Nějaký učitý lek si vyjde do lesa, něco tam najde, přinese to domů, neví ani, co to je, dá to na plotnu a řekne si, budeme tomu říkat tak a tak. Někdo se toho chytí a už je malé.
5: A co jako konkrétně bychom měli? Například na mé úrovni. Přímo ve třídách.
1: Klidně si to sbírejte, když vám to chutná. Ale proboha, neříkejte tomu Václav.
2: Tak.
5: Aha, no jistě, ano, ano. Takže po eventuálním výjezdu na pomoc Praze
2: čekáme na další rozkazy.
4: Ano, čekáme. Moravský pole, Lipany, Bílá hora, tady se furt čeká.
2: Ticho v celé.
5: Víte, páni rytíři, ne, že bych chtěl souhlasit přímo tady s panem kriminálním živlem.
1: Ale ta Bílá hora.
5: Já když vykládám o tom povstání českých stavů, to jsou vám kolikrát pro učitele horké chvilky. Moji žáci vědí, že tu jste. Já vás normálně probírám na rozdíl.

0: byl od kolegy Bednáře, který se zbaběle drží osnov. Ale mám tam jednoho nadaného žáka, jmenuje se Havránek. On je to takový šťoura. Já se skoro vždycky až bojím té chvíle, kdy on zase zvedne tu svoji protivnou ručičku a zeptá se, pane učiteli, a proč nevyjeli, proč nám nepřijeli na pomoc? No co já mám tomu dítěti odpovědět?
1: To je pořád Bílá hora, ale co my tu věděli? Nejdřív nám to tady dvakrát cinklo.
0: Kdy to bylo?
2: Dvojitý cink 23. května 1618.
0: No ano, tak ten první cink to byl Slavata a ten druhý Martinic, jak sletěli z okna do Jeleního příkopu.
1: No a pak dva roky nic. A ta bitva potom? Kde bylo české vojsko, když nepřítel přitáhl k Bílé hoře? Válelo se v pražských krčmách.
0: No to ani české vojsko nebylo. Byli to většinou cizí žoldáci.
1: Za 2 hodiny bylo po boji.
0: Baba, 2 hodiny rozhodly o osudu země na staletí.
1: Do takových krátkých bitev my nemáme možnost ani zasáhnout. Vždyť jenom než my to všechno probudíme, než se to nahoře rozhodne. Teď do Vlašimi to máš nejmín 30 minut a do Prahy to musíš počítat dobrý 3-4 hodiny. A to počítám jízdu, pěchota, aby dorazila až druhý den.
2: S těmi bitvami to máš těžké. Některé bitvy jsou pro nás příliš dlouhé a některé zase krátké. Bělohorská byla krátká. A příkladem takové neúměrně dlouhé bitvy je třeba 30letá válka, ta byla hned potom.
3: Zbabělci, schníte si tady! Já a moje lipanská jízdní jedeme Matičce Praze na pomoc. Připravte mi kobylu! Myslíte si, že až se pustím do díry, že dopadnu na tvrdo? To jste na omylu. Spadnu rovnou do sedla své věrné kobylky Máni, Máňo!
1: A je plit! To dělají stráž! Jak je člověk chvilku nekontroluje, už je malé!
2: Druhé, své volné, větí z hory.
0: Vyjet jen tak na vlastní pěst s hrstkou věrných, to je odvážné.
2: A trestné.
0: Kolik má ten oddíl jezdců?
2: 35.
0: No tak není to mnoho, ale mohlo by to v Indiškréce při nejmenším vylekat. Je to tady další rozkaz. Prosím.
2: Dnes, 20. června 1848, vydávám tento bezodkladný rozkaz. Pane přednosto, zrovna když jste byl kontrolovat stráže, přišel bezodkladný rozkaz.
1: Pořádku, tak čti.
2: Dlouho se mlčel a vyčkával. Avšak liknavost a nerozhodnost Pražanů volá do nebe. Každý ví, že na takzvaném koňském trhu se dávno koně neprodávají. Co tedy ještě brání Pražanům, aby už konečně pojmenovali toto nejvýznamnější pražské náměstí jinak? Při té příležitosti bych rád připomenul, že dosud žádné náměstí v Praze nenese mé jméno. Pokud se tak stane, bylo by vhodné postavit místo mé malé sochy sochu podstatně větší a instalovat ji na vhodnějším místě, nejlépe v horní, nejživější části náměstí. Váš Václav.
1: Vidíš, prodávají se tam koně?
0: Neprodávají.
1: Ano, a svatý Václav si o to musí říci sám.
0: Hned jak se vrátím, tak to navrhnu. Jenom bych rád upozornil, že ta nejživější část náměstí není nahoře, ale uprostřed.
1: No tak to zařiďte, ať je nahoře živo.
0: Ano.
1: Hlavní průjezd Prahou tam udělejte. Každý, kdo naší zemí projíždí, ať tu sochu vidí. Třeba ze zadu.
0: Já to navrhnu, ale víte, pane přednosto, co mi pořád vrtá hlavou? Vždycky, když odejdete kontrolovat stráže, spadne rozkaz. Není to zajímavé?
2: To já ti řeknu něco ještě daleko zajímavějšího. Vždycky, když pan přednosta neodejde kontrolovat stráže, žádný rozkaz nespadne.
0: No ano, vidíte to také.
1: No, co na mě tak koukáte, je to zajímavé, samozřejmě. Mám zkrátka smůlu. Nikdy jsem neviděl, jak to padá. Vidíš, Smile, to jsi mi nikdy neřekl, jak to vypadá, když to padá.
2: Tak jak to vypadá, když to padá? Normálně to žuchne. Když kontrolujete stráže.
1: A ty máš něco proti kontrole stráží?
2: No, nemám.
1: No tak, nic tady prakticky neděláme, ještě kdybychom nekontrolovali stráže, no to by ta morálka vypadala.
2: Pane přednosto, máte tady návštěvu.
1: Návštěvu?
2: Vaše paní přišla.
1: Ale co tady zase chceš? Domluvili jsme se přece, že budeš chodit jednou za uherský rok.
2: No, ono to utíká. Člověk se ani nenaděje a uherák je pryč.
1: No tak ukáž. No, hezká. Hezká je.
4: Pane přednosto, vaše paní se hlásí.
1: Ale ne, to ona se nehlásí.
4: A že zvítězíme, ukazuje.
1: Ne.
4: Aha, já vím. Jen dva prstičky tam strčíme, co se ohřejeme.
1: Ale ne, to ona chce druhý dítě. Je hezká, ale jedna stačí, bylo by vás moc.
4: S dovolením, pane přednosto, směl bych se také podívat.
1: Pojď, moji.
4: No. Já nerad.
1: Tý se nic nestalo. Víče se ti nic nestalo. Jeskyňky jsou strašně odolní. To můžeš třískat vozem a nic se jí nestane. No, no podívej, no. No. A nic. Ještě se tomu směj, hele. To je sranda, viď? Ještě chceš? Jo, o stůl, no prosím. Čup, no. A nic, no. Ne, ne, ne, je hezká, ale jedna stačí.
4: Mladá paní, mohu si ji prosím pochovat? Opatrně. Děkuji. Celý tatínek.
1: Nech si to. Nech si to. Ale něco ti ukážu. Chceš vidět, jak zmizí? Ona umí mizet.
4: To by mě zajímalo.
1: Zmiz. Vidíš, a je pryč.
4: Něco neuvěřitelné.
1: A Lipanská jízdní se nám vrací. Ráže! Neberka z pitíšky do kanceláře. Smile, připrav mu čidla.
2: Dáme mu albánskou rukavici nebo kubánské kleště?
1: Kubánské kleště ne, kastrovat ho nebudem. Albánskou rukavici.
3: Nechte mě, budu sám.
2: Tak pojď, Veverko, dej sem ruku.
3: A je, tyrana.
1: Tak jsme se zase projeli, co? Vybojovali jsme zase nějakou rozhodnou bitvu, co? Pomohli jsme národu. No, co mlčíš? Smile, přitáhni mu to.
2: Já už to mám na doraz a furt nic, bolí to?
1: Ne. No, to není možný. V téhle poloze by měl řvát jako tur. Opravdu to nebolí?
3: Vůbec. Hejte, jestli tady nejsou stržený, vidíte. Mně to připadá v tomhle místě takový ožižlaný.
2: Hele, počkej, jo. Teď to musí bolet, to mi neříkej.
3: No nebolí na mou duši, to já bych řekl.
1: Neverko, nelži. Nelži. Tebe to bolí. A ty nás chceš nasrat.
3: Nemůžu si pomoct, nebolí.
2: Nic tady nefunguje.
3: Tak, já se přiznám bez mučení. Vyjeli jsme své volně z hory. U Zbraslavy jsme přebrodili Vltavu, že vpadneme do Prahy ze směru, odkud nás nečekají.
1: No a jak pak vás Pražané přivítali? No povídej, nestyď se. Dostali hub z Burkové na frak?
5: Pánové, to budete koukat, co nesu.
1: No, to je dost. Tak hezky zvolna a zřetelně, ať to směl stačí psát.
5: Tak dobře, já to vemu od začátku. V Louňovicích u hospody na dvorku zbourali chlívky.
4: A postavili barikády. Tak už to přeskočilo i na venkov.
5: A vy jste kdo?
4: Já jsem Josef Vojka, učitel.
5: On je dnešní?
4: Ano, já jsem dnešní. Tak už nás nenapínejte, jak je na tom Praha?
5: Ale Praha to nevím. V Louňovicích tam zbourali chlívky a na jejich místě postavili krásný kuželník.
2: Moment, co je to kuželník?
3: Napiš, vozová hradba.
4: Musím vás, ale hlavně co vindyškrét, co naši?
5: Ale v Praze tam už je povšem. Ale já jsem si řekl, koulí tady máme dost. Tadle chodba, ta je proto jako stvořená. Takže vlastně šlo jenom o ty kuželky.
1: No tak hrome, šlubko, na co tě tam posíláme? Kde všude se bojuje?
4: Kde se bojuje?
5: Počítám, že nikde, pane přednosto. Ale v Louňovicích vybrali na povstání spoustu peněz. A všechny je pak dali právě na ten kuželník. Tak těch kuželek mám 9. Já je postavím a zkusíme si to.
4: Haló, a zatýká se v Praze.
5: No jej, a jak?
0: No tak to je konec. Teď oni budou vyšetřovat, jak se kdo choval, budou šmejdit po barikádách. Jestli poznají ten můj prádelník, mám na něm ten monogram. To jsem v pěkný brindě. Pánové, já bych pro jistotu tu omluvenku trochu přeformuloval. Potvrzujeme, že zde jmenovaný byl, no co bych nechal, a vyzýval Blanické vojsko. Ne, ne, teď bych to rozhodně jako pozvání vojsk neviděl. Takhle. A vyzýval Blanické vojsko, aby nikam nejezdilo, že si s tím císař pán poradí sám. Pane přednosto, kdybyste byl tak laskav podpis.
5: Tak je to postavený a teď se dívejte.
1: Tak Šlubko, napřed povinnost, potom zábava. Noviny máš?
5: Jo, noviny jsem vzal. Hlejte, nevyjel někdo z hory. V hospodě to četli a říkali, jestli to náhodou nebyl někdo od nás.
2: A tady. Nezvyklá podívaná se naskytla tuto neděli pražským výletníkům. Nedaleko obce Velká Chuchle na louce u Vltavy přehnala se skupina historicky krojovaných jezdců a několikrát zakroužila Lučinou. Pak se sešikovali a hleděli upřeně ku Praze.
3: No, chtěl jsem Vindyškrétce vylákat z hradeb.
2: Zřejmě čekali, až se sejde víc publika. Když se tak nestalo, jezdci otočili a pozbuzováni dětmi i dospělými vyrazili k Zbraslavskému Brodu.
1: A měli pražené zbraně?
3: Ne, jenom mávátka. Vyjeli jsme zbytečně.
2: No, úplně zbytečně to nebylo, poslouchejte. I když účast byla zřejmě menší, než účinkující čekali, neměla by vtipná myšlenka zapadnout. Kdyby se tu koně objevovali, dejme tomu, každou neděli, mohla by se státi Velká Chuchle oblíbeným dostaveníčkem mnohých Pražanů.
1: No, vidíš, Veverko, jaký si zanechal dojem.
3: Hlejte, já to vemu sebou do cely a mrknu se na to. Učidlo, který nemučí, to je na prd. Pilník tady mám.
5: Tak pánové, rozeběhnete se a kouli musíte poslat tak, aby neštrýchla o stěnu. To by byl neplatný hod. A kdo těch kuželek porazí nejvíc, ten vyhrává.
0: No, a já abych šel. Jenomže vás ještě ruším, páni rytíři. Ale až já přijdu zase do školy a budou se mě zase ptát, jsou tam a přijedou někdy, co já mám o tom vašem blaníku říct.
3: Řekni jim, děti, je to noc lehárna.
1: Veverka, zbytýšky dalších 100 let nepodmíněně, zapiš to.
0: To ne, ne, já jim řeknu asi tolik. Máme své české vojsko, je dobře vyzbrojeno, dobře vycvičeno, bedlivě sleduje, co se v Čechách děje a čeká, až bude národu nejhůře. Říkám to dobře?
2: Dobře to říkáš. A ještě jim řekni, že nikdy nebylo tak zle, aby nemohlo být hůř.
5: Pane Hinku, házíte první.
0: Pardon, já jenom proběhnu, abych pak nerušil. Tak s Bohem, páni rytíři. A děkuju vám za to zlato.
2: Vždyť jsi ho vydělal sám.
1: Tak uhni, Šlubko, já to zkusím.
5: Čtyři, výborně. Hej, postavte nám je, pane učiteli.
6: Ano, hned to bude.
1: Veverko, pojď si taky hodit.
6: Tak pověst nelhala. Jsou tam a čekají. Teď mě neplač, nezoupej můj kraj. Ruce pryč, cizáku, zde domov tvůj není. Z hory se ozývá, z hory se

0: Herectví, jak říkají někteří, jsou prý metamorfózy, věčné proměny. Snad právě proto já dobrák od kosti, člověk čistý a nezáludný, mravně spanilý. Snad právě proto jsem já musel taková dlouhá, útrpná léta hrát s námahou a mnohdy i vnitřním odporem. Lumpy, lumpy, lotry, podvodníky, záletníky, dobrodruhy, proutníky. Prostě vše, čeho jsem přímo průzračným opakem.
1: Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej, za chvíli seš červů potrava. Ua, ua. Naplni se můj černej skutku, však víme, jak se to dělá. Jednu kulku do žaludku, druhou doprostřed čela. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej. Bude to dřív, než bys řekl švec.
2: Račte, prosím, být Judrčeněk Jánský, tedy právní poradce, tedy rozumějme advokát?
0: Ano, ano, prosím, račte dál. Ano. Prosím, posaďte se, prosím.
2: Děkuji, velmi laskav. Velmi laskav, pane doktore.
0: Tak co vás ke mně přivádí, pane, pane...
2: Ale co do jména, ano, jak říká Shakespeare, že ano. Ale řekněme, že se jmenují třeba Karel Moravec.
0: Jak to třeba a jak to řekněme? Já nechápu dost dobře.
2: Dobrá, usnadní-li vám to váš přístup k mému případu, pane doktore, tak budíš, od této chvíli jsem Karel Moravec. Berte mě, prosím, za Karla Moravce. Můžete mě za to vzít?
0: Zajisté, zajisté, pane, pane...
2: Ale Moravec, já
0: pane,
2: jsem
0: zajisté, pane Moravče, samozřejmě. Tak, pane Moravče, v čem vám mohu být nápomocen?
2: Tedy, pane doktore, především bych chtěl vyjádřit, že se cítím poctěn, jaksi, že se mohu obrátit o pomoc a o radu k tak věhlasnému a proslulému právníku, jako jste vy, a že jsem velice šťasten, že jaksi se k němu mohu obrátit.
0: To vynechme.
2: Prosím.
0: Adrem.
2: Prosím?
0: Adrem. K věci.
2: Ach tak.
0: Tak jaké máte potíže nebo komplikace, jaké máte starosti? Jestliže já vám mohu být v něčem nápomocen, prosím, od toho jsem tu.
2: Ano, tedy abych začal ab ovo.
0: Prosím?
2: Tedy od začátku jaksi.
0: A od začátku, vy chcete začít od začátku, no to je nejlepší.
2: Ano.
0: Nejlépe je začít od začátku.
2: Ano.
0: No pokračujte, prosím.
2: Prosím, ale pane doktore, tedy můj případ je taková háklivá, jak si řekl bych choulostivá, ba přímo delikátní záležitost.
0: No, tak snad to ještě zvládneme, ne? Už jsme řešili jiné věci, doufám, že budeme mít dost jemné a citlivé ruce.
2: Ano, abychom nenabírali kapku rosy na vidle.
0: Tak, tak, tak, tak. Už jsem řešil choulostivější a delikátnější ano. případy možná.
2: Je, to jsem,
0: a zdárně, zdárně.
2: To jsem rád, pane doktore, já nepochybuji, že umíte položit lidské srdce na jahodový list.
0: No dobře, ale jaksi dosti poezie.
2: Prosím.
0: Mohl byste mi prosím říct si konkrétně, o co vlastně jde?
2: Prosím tedy, bez poezie, pane doktore.
0: No, no.
2: Já miluji.
0: Prosím?
2: Pane doktore, já miluji.
0: No ale to je krásné. Gratuluji, vy milujete, to je nádherné. Milovat.
2: Ano.
0: No dobře, ale jak si, co jak si dál?
2: Pane doktore, já miluji vášnivě.
0: Ano?
2: Vášnivě a z celého srdce ženu.
0: No to je chválihodné, že ženu. Já už jsem se poletal.
2: Ano, ale já jsem chtěl říci, že miluji ženu, která je vdana.
0: No, to je naprosto banální případ přece. Já ovšem budu muset znát v takovém případě vaše komplikace a to, co vám dělá obtíže.
2: Ano.
0: Já musím znát okolnosti a do značné míry možná i podrobnost.
2: Ano.
0: No, rozumím-li vám dobře, vy milujete vdanou ženu a patrně si přejete, aby se rozvedla a vzala si vás.
2: Ano? Bůh uchovej, pane doktore. To nikdy, moje láska je totiž příliš ideální a subtilně křehká, než aby se dala jaksi spoutat tak hrubými pouty.
0: Vy si ji nechcete vzít?
2: To mě ani nenapadlo. Tedy, abych se přiznal, jednou mě to tedy na chvilku, řekl bych ale jenom na okamžik napadlo, ale záhy jsem to prosím definitivně a jednou provždy zavrhl.
0: Dobře, no ale co, jak si chcete, nebo co očekáváte ode mne?
2: No, pane doktore, víte, to je takováhle věc, její ano? Manžel ano? Jí dělá totiž strašlivé vetrené.
0: Co jí dělá?
2: Vetrené.
0: Vetrené?
2: Ano.
0: Co to je?
2: No potíže, pane doktore. Vetrené rovná se potíže.
0: Aha. To je italsky?
2: Ne, francouzsky.
0: Tak je to vetrán.
2: No, vetrán, ale pro vás vetrené. Prostě, pane doktore, on jí dělá potíže. Vlastně ještě jí nedělá potíže, ale brzo jí bude dělat potíže, až celá ta věc praskne, víte? On zatím jenom čmucha, slídí.
0: Patrně něco tuší.
2: Snad, on je vůbec strašlivě žárlivý. Ano.
0: No prostě primitiv.
2: Primitiv, ano, on ji kontroluje, špehuje, on prohlíží její kabelky, pane doktore, on prostě se jí vyptává, kde byla, s kým byla, jak dlouho s kým byla.
0: Ale to známe, to všechno známe. To je boha pustý egocentrizm a v podstatě sebeláska a věřte mně. Začasté komplexy méněcenosti.
2: Ano, často plně oprávněné.
0: Většinou oprávněné, ano. Věřte mi, většinou.
2: Pane doktore, on jí dokonce i vyhrožuje.
0: Nic nového. Takových případů máme, víte, to jsou všechno takové, jak si řekl bych, středověké reakce, že ano, atavistické, nedůstojné moderního vzdělaného člověka.
2: To ano.
0: Zatím se obvykle tají vlastní nejistota, nedostatek sebevědomí a především majetnický pud. Víte, tyhle ty primitivnější povahy, oni se domnívají, že jejich žena je jejich vlastnictví, jejich majetek. Jako by to byla váza nebo něco, ano. Co si koupili.
2: Ano.
0: To je trapné, to velmi
2: trapné. No to je velice trapné.
0: Vždycky je to velmi trapné. No ale dovolte mi otázku, pane...
2: Morave.
0: Pane Moravče, co jak si očekáváte ale ode mne?
2: No,
0: co já v té věci mohu dělat?
2: To máte tak, pane doktore, tato jaksi vznešená a jemná ano. dáma ano. Má totiž doma peklo, ano. Rozumíte? Ano. A to jí právě kalí radost ze setkání se mnou.
0: No, to
2: ona totiž přichází na schůzky, naprosto nervózní, uspěchaná, nesoustředěná, roztěkaná. Stále se dívá na hodinky a pochopitelně, že se potom nemůže plně a s vervou své lásce věnovat, že ano?
0: To naprosto chápu. No. A vy chcete prostě, abych já...
2: No,
0: co?
2: Jestli by prostě nebylo možné, ano? Aby vy jste ano? Tomu jejímu manželu domluvil, aby byl prostě tolerantní, rozumíte? A aby jaksi udělal jí takové hřejivé, teplé, krásné domácí prostředí plné pohody, aby ona o to víc a o to intenzivněji se mohla věnovat...
0: Vám.
2: Ne mně, nejen mně, pane doktore, ale své lásce a tedy sobě, rozumíte? Aby prostě ten člověk pochopil, že každý člověk je svobodný, i když je vdaný, rozumíte? A že má plné právo si zatokat. Rozumíte? A nejen si zatokat, ale že má plné právo nechat promluvit hlas svého srdce, když se tento ozve, rozumíte? Pane doktore, tomu se přece nedá zabránit zákazem.
0: To bude velmi těžké.
2: No proč by to bylo těžké, pane doktore? Podívejte se, proč by nakonec on, jakožto její manžel, se nemohl radovat z toho, že je ženat a že se smí o ní starat? Proč by například on nemohl vychutnávat tu rozkoš manželského života, přátelského, plného starostí, výdajů, rozumíte? Prostě plného péče o druhého a vůbec.
0: No, tak možná, že... možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu. Ovšem, bude to, to vám říkám rovnou, bude to velmi ošemetné a velmi choulostivé a velmi nesnadné. Víte, tihleti muži, jako je ten... Ona to asi taky nebude žádná bedna, ten...
2: Ne, bedna to není.
0: Manžel, že ano. Víte, tihleti muži jsou nejenom zaslepení a sobečtí, oni jsou hlavně omezení a není s nimi řeč.
2: Ano.
0: To musíme velmi opatrně našlapovat, máme-li před sebou takového mameluka.
2: To tedy máme.
0: Ovšem, já nutně musím znát konkrétní podrobnosti. Já musím vědět, kdo je ten muž.
2: Ano.
0: A kdo je ta žena.
2: Ano.
0: Byl byste tak laskav, řekněte mi prosím jméno, bydliště a tak. Kdo je ta dáma?
2: Vaše paní.

Dovolte mi takové malé, malé žně z mého životního klasobraní. Mladší to nemusí poslouchat, ty to ještě nepotřebujou. Poněkud zralější muži, ať nastraží svá ouška. Jsou to, řekl bych, rady k nezaplacení. Jak se zbavit milující, leč nemilované ženy? Tedy především, a to je nutno vytýčit jako generální zásadu, musíme vyloučit všechny nepříjemné, hrubé nebo urážející prostředky a pracovat pouze pomocí vlídnosti, oddaných očí, laskavosti a všech banálních a nejotřelejších nástrojů lásky. Hrubost nebo špatné zacházení má účinnost pouze tam, kde je stejně již předem rozhodnuto a kde je to jen otázka času. Samozřejmě má-li nemilovaná bytost někde nějaký zájem či vyhlédnutého již milence, nebo zabývá-li se již stejně v duchu myšlenkou, jak odejít, a váhá-li, nebo nemá-li odvahu sama si tuto touhu přiznat, pak ovšem každý chybný krok z naší strany je vodou na mlýn, je uvítán a nenáviděná bytost se ho ihned a s pudovou obratností chopí. Usnadnili jsme jí to, protože nyní má takzvaný objektivní důvod. Futrál to všech sebeklamů a lží. Ona si totiž potřebuje svou nepřiznanou tužbu racionalizovat, to jest dodatečně zdůvodnit. Ale tam, kde nemilovaná bytost ještě je poutána citem, ať už skutečným a nebo iluzorním, jemuž o to více věří, tam každé násilí, hrubost i sprostota ještě více, nebudete tomu věřit, ještě více připoutává. V nejhorším případě to může dokonce vyvolat i obdiv. Jistě, že přitom bude nenáviděná a nemilovaná bytost trpět. Ale jak krásně trpět. Proto je nejlépe být uhlazený a skoro něžný, ale s onou procítěnou a neohrabanou něžností skutečně zamilovaného studenta z 20. let. Tedy toto vše, co jsem vám řekl, může-li být položen příměr, to je jakási základní kostra. Dále pak máme nástroje, pomůcky a posléze kořeň. Mezi nástroje dáváme v první řadě neumdlévající zájem o nenáviděnou, leč toto netušící bytost. Musíme s mistrovským smyslem promiance opříst ženu svazující pavučinou pozorností, která jí dá pocítit, že je jí ubírána svoboda. Ale pozor, existuje také něco jako sladké vězení lásky a sladká pouta lásky. Aby těmi se nestala naše péče, o to se musí postarat dovedně maskovaný, leč neúprosně klesající zájem sexuální. Mezi pomůckami neocenitelnou službu prokazují vždycky projevy jakoby potlačené a skrývané žárlivosti. Kořením potom je dovedně nasazená hra na pitomce. Spočívá v tom, že ve správné chvíli, na správném místě, nejlépe před lidmi, na nich nenáviděné bytosti pravděpodobně záleží, proneseme s čistým srdcem a nevinnýma očima a co nejsrdečněji myšlenku nebo názor, jehož slaboduchost je evidentní. Nebo o němž se dá předpokládat, že s ním nemilovaná bytost nemůže souhlasit. Hanbí-li se za nás, máme napůl vyhráno. Na její údiv, kde jsme na takovou pitomost přišli, je nejlépe svůj názor bezcharakterně ihned odvolat. Doporučuji tato slova. Jistě se mýlím, jestliže tobě, miláčku, se to nezdá. Toto všechno musí být opravdové a upřímné. Vůbec vždycky a za všech okolností musíme mít na paměti míru všech věcí. Jinak se celá operace může zvrtnout v pravý opak kýženého cíle. Být opuštěn tím, koho nechceme,
a hrát ublíženého. Je nutno uvést se do stavu jisté bačkorovitosti či tvarohovosti, kořeněné střídmě, pozor, střídmě pro větší věrojatnost, kořeněné citem. Musíme dát najevo, že své hluboké city ještě držíme na úzdě, protože k sakru jsme přece chlapi, ne? Záruku za výsledek poskytnout nemůžu, protože nejde o vědecký recept, ale o umění. Thank you.

Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně nevěstinec a nikoliv bordel. Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější a tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drátku. Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem já zase nemohu věřit. Nepořádek nebo nedůslednost ve mně vyvolává tíseň a strach. Jako bych se bál, co nastane. Musíme přece vědět, co je dobré a co špatné a neúprosně rozdílet svůj soud. Laskat jedno a být druhé. Máme vědět, že nepořádek je semenem většiny zla. Například ztráta času je zlo jako každá ztráta. Nedochvilnost bývá jeho častou příčinou. Je tedy nedochvilnost semenem zla. Neboť nedostatek je zlo. A víme, že často mu předchází marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak, šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč slovo lakomství nebo lakomec má tak hanlivý nádech. To přece znevažuje jednu z nejkrásnějších lidských vlastností. Kdysi před mnoha lety jsem byl jednou náhodou v divadle a tam hráli nějakou hru o jakémsi Harpagonovi, jehož nazývali lakomcem. Toho člověka nechápu, prohlásil jsem tenkrát. Já jsem nemyslel ovšem Harpagona, a právě naopak, ale autora té hry, jakéhosi Moliéra, či kdo to napsal. Jak je možno stavět do nesympatického až skoro komického osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka? Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím. Prostě právě pro jejich nepořádek v duši. Tak takový Souček například. Dávno tomu, co jsem s ním chodil do školy, pak jsme se léta neviděli. Až zase jsem se s ním setkal jednou nad Kulečníkem. Chlap jako hora, říkali o něm veliké dobrotisko, že je. A přece neměl spoustu věcí ujasněnou. Byl na štíru s řádem. Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názory. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará tlamo, hlasil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží. Spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo. Řval už z dálky. Deprý seznámí mi do divadla a zapomněl všecko doma. Všechno, i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti.
A abych prý mu půjčil 100. Řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal. Tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych, cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 korun. Zahraholil, že ji zítra vrátí a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem Součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že Souček zemřel. To mne dopálilo. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 korun a pak před jejich vrácením zemřít. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem Součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem Součka a co horšího, odepsal jsem i těch 50 korun. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. V ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám. Hovořím v duchu s odešlými, vracím se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu Součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob. Spousta květin, 2 nebo 3 věnce. Bylo vidět, že se na něj vzpomíná. Stál jsem tak v tichém zadumání a hovořil v duchu se Součkem. Viděl jsem ho před sebou, hřmotného, neotesaného, s věčným smíchem na ústech, s věčným klokotáním v hrdle. Snad si byl trošku dobrý chlap, ale bez touhy po dokonalosti, řekl jsem si. Několik minut jsem tak stál a němě hovořil. Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, 1 malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 korun. A zatímco se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.

0: povídka pro něžné duše. Řekl bych povídka pro fajnové šmekry. Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano? To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, ne, ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdce. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne, čti mi, čti mi. A ještě naléhavěji, čti mi. A když se zavrtím, tak zašeptá, nebo mi něco vypravuj. Třeba jak si dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prsty. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. Kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
1: Tak představ si, že jsem si připravil šálek na čaj a neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezu, no.
0: No dobře, no ano, a co dál?
1: No potom jsem vzal konvičku s čajem, to už se má žena přidušeně směje.
0: No dál, dál, vypravuj to podrobně.
1: No tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku.
0: To už se má žena směje naplno.
1: A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo.
0: Počkej, ale jak spadlo?
1: Vyprávěj pořádně. No překotilo se, spadlo s velikým rámusem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lék, no, a měl jsem opařené prsty.
0: Moje žena se ukrutně směje a potom spíme. Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku. Chvíli jsme tak leželi a já jsem cítil, jak se mi spánek klade na víčka. Zdálo se, že ona je plná ranního rozbřesku. Zašeptala. Čti. Čti. Přečti mi něco. Nebo alespoň něco vypráv.
1: Co ti mám vyprávět? Jak jsem platil účet za plyn a elektřinu?
0: Ne, ne, to ne.
1: Jak jsem chtěl vyluxovat předsíň?
0: Ne, to taky ne. Vyprávěj něco vzrušujícího. Třeba jak si vařil čaj a překotil si to prkínko. Ale pořádně a nic nevynechávej. Podrobně.
1: Dobře. Tak si představ, že jsem naklepával maso na minutku a dostal jsem hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyju tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek. A.
0: No ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbívej to.
1: Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl.
0: No a dál?
1: Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek.
0: Který šálek si vzal?
1: No ten modrý, květovaný.
0: Dál.
1: Vzal jsem ten šálek, postavil ho na roh prkínka, které bylo napůl na dřezu a napůl ve vzduchu. Má žena se velice směje.
0: Ano, ano, to si celý ty. A dál?
1: Vzal jsem konvici a lil vodu přes cedník. To už se má žena směje s dlaněmi na ústech. A jak se šálek plnil, převážil to prkínko, to se překotilo, spadlo i se šálkem na zem a mě to opařilo prsty, no.
0: Má žena se přeukrutně směje a já cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine a potom spíme. Minulý týden jsme byli ve společnosti, bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatele a ještě jiní a jiní a konverzace
1: konverzace jen šuměla. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem. A obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl: špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody. Kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást? Mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila: šedivá je všechna teorie a žití zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní ihned přiťukli a ten malý zdrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji nežli předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě: prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena: vypravuj mi něco vzrušujícího. Dobře, tak podívej se. Dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla: ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám: žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná. Ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla, že by si to zakázala, že by si to předsevzala. Ne, ale protože je imunní. Každý jiný muž je jí prostě nepříjemný. Kdyby se jí dotknul, tak ho pleskne přes ruku. Chvíli bylo ticho. Má žena se upřeně dívala na koberec, což znamená, že se za mě stydí. Pak mě pohradila po vlasech a řekla: můj muž je dobrák od kosti, ale velký psycholog to není. Nechcete ještě čaj? Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala: vypravuj mi něco. Bolí tě ještě ta noha? Bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl z chodníku a vyvrtl jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla: já tě stejně miluju. Dnes jsem se neočekávaně vrátil procesy domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě: ne, nesmíš tak paušalizovat. Samozřejmě jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství, ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří budu vědět, že jsem nežil zbytečně.

0: Prosím, prosím.
1: Jak se máte?
0: Jak se mám? Jak si zasloužím? No, mám se hůř, než bych si přál, a líp, než si přejou moji nepřátelé. Každý se totiž má tak, jak si zaslouží. Nevěř se tomu, ten, kdo říká něco jiného, neví, co povídá. A žvatlá. Každý se má, jak si zaslouží. Podívejte se, jestli myslíte, že budu naříkat, lamentovat a fňukat, mýlíte se, nebudu. I když vím na druhé straně, že za naříkat si, jo, že to je obrovská rozkoš a požitek. Je, to je jako v té anekdotě, jak se potkají dva a ten jeden říká, no tak co člověče, to se mě ani nezeptáš, jak se mám? A on říká, no jak se máš? On říká, a ani se neptej. Víte, já si dokonce myslím, že jedna z nejstarších věd v historii lidstva byla toho druhu. Já myslím, že už tenkrát, když se členila lidská řeč, když se počaly artikulovat skřety, tenkrát, když pra-pra-pra člověk s kýjem na ramenou potkal v pra-pra-pralese pra-pra-pra člověka, jo? Že na něj udělal a on udělal Čímž chtěl patrně delikátně naznačit, že to všechno stojí za starou belu. Víte, co mě udivuje a mrzí? Kdyby tak jednou někdo řekl, život je krásný, bože, život to je nádhera, ale já stojím za starou belu. To bych smekl svůj duševní cylindr a řekl bych si, panečku, to je pašák, ten ví, o čem mluví. Protože ono to tak je. Na světě je to krásný a život je nádherný, ale stačit na to, to je to celé tajemství. Umět to zvládnout. A pak, podívejte se, co mě nezabije, to mě posílí.
2: Skutečný. Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce, těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, na. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
3: Ano.
2: Ano, prosím.
3: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
2: Herečkou.
4: Mistře, jak byste se bavil se
2: sobou? Řekl jste mistře? Ale... Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
4: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
2: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, to ještě byli manželé, a ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneiderová.

0: andando via. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sofii Lorenovou, jo? A já jsem tohleto vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vědět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by, to není problém, to u něj není problém, že? No. Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic. Lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka? No, ale moc to neříkejte, jo, nahlas. Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo. To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se neučil. Otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tady. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesloval, už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch. Takový instinkt, co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede. A tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco? Ano?
1: Jak snášíte ženský, nebo co si myslíte o ženském pláči?
0: O ženském pláči si myslím, já vám to řeknu líp, ústy básníka. Jestli si vzpomenu. Ano. Plakala byste. Je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic, ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejstrašnější. Kdyby řekla partnerka, kam to jdeš, a ti to zakazuju. Bych byl na koni, řekl by, co mi zakazuješ? A šel bych! jako Janošík tvrdě

0: Bedrem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez... Co s tím? Co s tím?
1: Tady je ta žena.
0: Ano?
1: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
0: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhla ty nejsilnější kalibry.
2: Jsem od Tisku.
0: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, málem.
2: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
0: Na tohle?
2: Máte snad jiný?
0: Ne.
2: Škoda.
0: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
2: Jak jste se dostala k divadlu?
0: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, děti, ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostal k divadlu?
2: Co si myslíte o vlastním herectví?
0: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky, ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
2: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
0: To je taková, mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zvonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano! Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řekl. Květiny, orchide nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
2: To jsem viděla.
0: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
2: Ne.
0: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul. No. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
2: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, milý.
0: Čím pak? Že mluvím plynule, jo?
2: Ne, ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
0: Ne, no tak to není pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu Joan Harlow, slavná, která potom zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic nevím. Ano, ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Harlowovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
2: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
0: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
2: Mildo, chtěl byste být krasavec?
0: Chcete tím říct, že nejsem?
2: Zapomeňme na to, ano?
0: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě, zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomujou, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu vošklivýmu kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled.
1: No tak to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženatní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka. Protože ono je nás pár.
0: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
1: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte... Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znaménko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte, jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou, jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží, jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydají na to hnuj. Najednou ty očička prostě se divějí, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vy na vlastní útraty mu je vychováte. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hanba. Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha rozkoší, v neustálém slastném rozkochání. Spíše je od toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože, to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Že ano. Podívejte se, být milenci to není tak je to umění. Je to také umění. Ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně nebo dvakrát týdně na schůzku, navoněnej, naparáděnej, naloženej, načehranej, že ano, no to umí každej, to dovede každej. Každej Honza najde svou Káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se, ta óda, ten chvalospěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne, ale z doslechu, z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. jak by mohl nespotvořit taky manželství. Podívejte se. Maloměšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každý z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takovéto manželství se skládá, to je moje jaksi terminologie vlastní, že ano? Já to dosud tedy nemám jaksi patentováno. Nedal jsem si to. No, ale prosím, já vám to řeknu. Takovéto manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor, ženáč není člověk ženatý, ženáč je člověk nadmíru ženatý. Příliš ženatý. Pán Dantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili puťka domácí. Že? To má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus. Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, já už se to nepřeju, a tady, když jsi přišel pozdě, pak jde to smilu, kamarádi, ať vemu klíče a to. No to všechno se dá prakticky odkdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, a právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala, kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takovej ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit, fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fát. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putyky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará, nebo mamina, velmi, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že ano. No, vrátí se domů a živoří dál. Máte-li dost trpělivosti, já vám povím historku, která se opravdu stala. Byli dva. Typický ženáč a typická slepice. Tato paní nejenže byla přeukrutná Satorie, ale ona byla i přeukrutně pořádná.
2: No, vy řeknete, co má vejít? Pořádku, milovnost, to je přece nádherná a krásná ctnost. Jářku, to je. Každá ctnost je krásná, jen se to s ní nesmí přehánět. Se ctností to je asi jako s parfémem. Několik kapek to je rozkošné, ale polít se celou lahví voňavky, to je nesnesitelné. Tato paní nahony páchla ctností. U nich doma to nebyl byt, to nebyl domov, to byla vitrína na ukazování. Jak říkám, všechno, když se to přehání, tak se nakonec zvrhá ve svůj pravý opak. Všude vzorná čistota, nikde smítko, nikde prach. Každá sklenička měla své místo, každý hrneček, ale co hrneček? I to ouško muselo směřovat určitým směrem, ona by to poznala, kdyby s tím někdo pohnul. Koberec musel ležet na určitém místě, na určité parketě, ona by to poznala, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že se u nich nepil alkohol, to je samozřejmě. Karty se hrát nesměly, kouřit, no to už vůbec ne. Od kouře žloutnou záclony. Ty plíce, to by jí nevadilo, ale ty záclony. No, takže žloutnul manžel. No, jakž takž se v tom bytě smělo trošku dejchat, ale zas ne moc, aby nebyl vítr. Tahle ta paní měla jedinou dobrou vlastnost, a to tu, že měla maminku. A ta maminka měla druhou dobrou vlastnost, že bydlela za Prahou. Z toho plynula ženáči jedna výhoda, že vždycky jednou za měsíc v sobotu, první týden v měsíci, si ta paní zabalila saky paky a jela za tou svou maminkou s proviantem na návštěvu. V sobotu odjela, v neděli dopoledne se vrátila. Ženáč mezi tím, jak vytáhla paty, uspořádal doma mohutný flám, byt potom uklidil, paní se vrátila a nepoznala nic. Tak to šlo léta a ona nevěděla nic. Netušila, nevěděla nic. Až jednou. Přišla sobota, paní zabalila kufry, ženáč jí doprovodil na nádraží, pohladil tu lokomotivu, prohodil pár slov se strojvůdcem, zeptal se opatrně, jestli mají dost uhlí, aby se náhodou nemuseli vrátit. Zamával své ženě mizející v dáli a spěchal domů. A kamarádi se teď začínají slézat jako šváby na pivo. Jeden má flašku pod paží, druhý nese karty, třetí si vede slečnu. A teď vám v tom bytě nastanou orgie. Mazali se karty, plivalo se na zem s pažitkem. Ta rozkoš. Ženáč si zapálil doutníka a odklepával popel na koberec. No, Herrn Paradís, pánský to ráj. Oni měli takovou nepsanou, ale vždycky velmi korektně dodržovanou úmluvu, že když ten flám končil, tak v jednu, ve dvě, ve tři hodiny, to je jedno, všichni muži beze slova na sebe mrkli, sundali si saka, oblékli si zástěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádobí, druhý luxoval, třetí dával na místo hrnečky, ta ouška to už měli zakreslený a tak dále. Byt dokonale uklidili, nikdy na nic nezapomněli, v pokoji a míru se rozešli a všecko bylo v pořádku. I stalo se, že v neděli ráno šel jeden z účastníků toho flámu se svým malým klukem na procházku. A tu si uvědomil, že bez děky proti své vůli se ocitl poblíž toho domu, kde včera v noci řádili. Zazvonil, nad vizitkou se zvedla záklopka a objevilo se takové studené rybí oko. Dveře se pootevřely, tam stála ta paní, no, Elza von Brabant, ale v takovém kyselém octovém nálevu, řekl. A pravila, tak jen pojďte dál, holoubku. Ten pán měl jemné ucho a už v tom tónu postřehl cosi zlověstného. Proboha, co se stalo? A ta paní pravila, Tak jen pojďte, já vám něco ukážu. A vedla ho ke koupelně, otevřela dveře a tam ve vaně spala zapomenutá slečna. Abych skončil v duchu Ezopových bajek, to jest moralitou, co z toho vyplývá, lajdáctví a šlamperaj při úklidu se nevyplácí.
0: Trapas. Trapas.
2: To bych řekl, to je trapas jak?
0: Jak dům. Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
2: Dobře. Je tomu velmi dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takový zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasit. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích, to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídá, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečla. Já říkám, znamená si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře, k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný, den, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě, to dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil.
1: Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání.
2: No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších.
1: Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl:
3: podejte mě, prosím, to svinstvo.
1: A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá, zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec.
2: My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky. Myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Představte si, že je neděle, sedáte s kávičkou k nedělní chvilce poezie. Ozývá se známá znělka. Přednáší recitátor, který kouří 120 klejek denně. Petr Bezruč, Ostrava. Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků kopal. Sto roků kopal jsem. Za sto let v rameni bez masem. Petr Bezruč, Ostrava. Petr Bezruč, Otrava. Strava. Sto roků však těžil mlčel jsem. Sto roků kopal jsem. Za sto let v rameni bez masé. Svaly mi železo zůjí. Chléb s uhlím beru si dobré. Z roboty jdu a botu. Při Dunaji strmý Dunaji strmý kurík, že po mně to rozdrá dneska.
1: Teraz, čo používaš, to je len také tvoje obyčajné ticho, alebo je to tá tvoja legendárna herecká pauza? Priznaj sa.
2: Ja se priznávam, je to tá legendárna pauza.
1: Tušil som.
2: Ja dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně jaksi důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
3: Ano. Já proto obdivujem mimou.
2: No.
3: Protože mýma no, v jednej dlhej súvislej pauze, kterou odborníci nazývají pantomýma, zahrá celý deň.
2: Deň, přímo deň.
3: Činoherec ten by se už dávno nezdržal, vytrysklo by slovo, ale mým nie, ten
2: ne. Ne, máš pravdu. A nikdy se z něj ta slova přímo derou. Ano. Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak mě vede přímo, ale beze slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na ním dívat, tak letí a bude legrace. Jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
3: No, tak si zahraj pantomimu, co ti v
2: kde,
3: tom
2: kde?
3: No tu.
2: Ale
3: tu nás za dverami splníme každý sen.
2: Ale
1: vy se pamatáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, nejklasickejšiu pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
2: No!
3: To si zahráme.
2: To jsem viděl asi šestkrát, no. Vždycky s jiným motýlem.
3: No. To si zahráme, ty budeš no. Motýl a my budeme ty květky.
2: A ty myslíš, že já bych tady mohl hrát titulní
1: no,
2: roli?
1: No, samozřejmě.
2: No dobře.
3: No, pojďme na veš.
1: To je jediná pantomima, z které si pamatám text.
2: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak říct. Když se pantomimi přehmátnu, jo, to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
1: kvítky?
2: Vytvořím motýla.
1: Ano, já bychom si rád zahrál fialku. Fialku.
2: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
1: Ano.
2: A ty...
3: Já budem Půpava.
2: Kdo to je? To neznám.
3: Doktor Půpava, tvořecký Pampeliška. Ovšem inženýr. No.
2: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady fialka, skromná, ano, správně, hezky dělá. Hezky dělá fialky.
1: To jsou tyčinky toto.
2: Ty, já vím.
1: Alebo pěstíky. Nebo...
2: Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten Julo i tak voní.
3: Žil se.
2: Žil se.
3: A já jsem ta Půpava.
2: Půpava.
3: Ne, aby si do mě fúkol.
2: Ne. Už jsem odkvetle, jo?
3: No.
2: A jsme na louce, pán Filip, prosím vás, buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo? A my už mlčíme.

0: No moment, ale ty pesa, čo môžeš, tak máš prelietať z kveta na kvet. Najprv tam a potom uvidíme, no.
1: Ne. To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
2: stolička.
1: No, na židli si sed. Jiné pojetí. Já jsem slyšel o pantomimě, že například začátečníci, aby nepromluvili, že si přelepujou i hubu leukoplastí, aby se ovládli, ano. To je těžká disciplína, těžká. A tady vidíte, prosím, chtěl si
2: něco. Že teda, to byla už melodráma teraz, čo?
1: Ano, přesně. Ty máš znalosti, to byla melodráma. Ano, ano. Čili vidíte, že ty prostředky se můžou, jak si bych řekl, volit různě. Tu drámu, tu komedie, tu tragifraška, jak ty si říkáš, řekl. Tu balet, že někdo se vyjádří pohybem, někdo slovem, kde slova nestačí, už to musíme divákům i kreslit. Zažil jsem takový představení, že jsem tam musel divákům kreslit, co vlastně hrajeme a tak. Aha. A tam, kde nestačí ani slova, ani bych řekl gesto, tak potom na jednou koukám a z herce vytryskne zpěv. A to je nádherný. No. A závidím, když někdo to, koukám se to z něj tryská, on to zpěv.
3: No tak prosím, nech se páči.
1: Já?
3: Ano, no, já poznám jednu krásnou pěseň, ty si napísal text, potkal jsem Jelena, tak prosím.
1: To jsem napsal, teda no. Jiří Jirka Šlitr složil hudbu. No. Já už tohle neznám. No, a takže zpívat neumím.
3: Já to nevadí. Já začnem a ty se potom pridáš.
1: Jakmile pochopím, že nevíš dál, nastupuju.
3: Ano.
1: Jakmile pochopíš ty, že já nevím dál, nastupuješ ty, jo?
4: Tak pozor, ale to bude refrén.
3: Pozor, jdeme 3, 4.
5: Dobrý den, soudruh řediteli, prý jste mě volal.
6: Snad dobré odpoledne, soudruh Čivánku. Opravdu vzácná návštěva. Račte se u nás posadit.
5: Děkuji, děkuji. Vypadáte báječně, soudruh řediteli, báječně. Co milostivá paní? Teda myslím jako vaše paní choť. No, tedy manželka. Zdráva, zdráva, nebo ne?
6: Třeba to je zdravá, bohužel. Chtěl jsem říct, soudruh Čivánku, tady nejste v kavárně, ale v podniku. To, že jste tady vy, to samo o sobě je dost zázrak. Vy jste zase dneska přišel o 9:30 do práce, jak si to představujete?
5: Opravdu? Jo, víte, že jo? Ano, ano. Já už si vzpomínám, já jsem totiž byl naproti strýčkovi na letišti, on se vrátil z Buenos Aires.
6: Vy máte strýčka v kapitalistické cizině?
5: Jo, dost často. On má nějaké významné postavení na ministerstvu. Aha. Zahraničního obchodu, takže pořád podepisuje nějaké smlouvy a to, znáte to, že?
6: No vidíte, soudruh Živánku, kdybyste si vzal příklad ze svého strýce, no, to asi. Podívejte se na jeho záslužnou činnost a podívejte se na sebe.
5: No jo, to je pravda. Ta kravata jaksi barevně neladí, že? No ale to víte, ráno jsem spěchal strýček ve vzduchu, že jo, Buenos Aires, tak pochopte, že
6: si... Že vám to neladí, to mě nevadí, ale vadí mě, že se flákáte, to mě vadí. A že se chováte impertinentně k zasloužilým spolupracovníkům. Do práce si chodíte jako na gábl, kdyby vám aspoň člověče tak hupnala. A co je s těmi dodacími listy za Krostroje?
5: Které dodací listy máte na mysli?
6: No které, no které, no všechny. To máte z 18. ledna, z 3. března, z 19. března.
5: Jo, to bylo Josefa.
6: Co no? A 1. dubna je apríla. Mě je soudruh Čivánku aprílem, ale nevyvedete, víte? A pak dál, to bylo 15. května, 5. června to bylo, tak. No kde jsou ty dodací listy, co, kde jsou?
5: Máte úžasný přehled a paměť, soudruh řediteli.
6: Podívejte se, soudruh Čivánku, já vás upozorňuji na to, že ze všeho vyvodím patřičné ty...
5: Prémy. Já vím, důsledky.
6: Uzávěry. Takhle by to dál nešlo.
5: No, dodací listy, já opravdu, soudruh řediteli, nevím, jak je to možné, že se mě mohli ztratit. Někdo je musel sebrat cestou, no, snad uklízečka, nebo... Ono se tady u nás v podniku vůbec moc papíruje, řekl bych tak nějak byrokraticky, ono by to chtělo...
6: Já vám řeknu, co by to chtělo a taky to udělám, soudruh Čivánku, protože na mě ty vaše drzosti neplatí, mladíku, na mě ne.
5: Ježišmarja, to je půl. No? To je přesně půl, soudruži... Dovolíte, soudruži, tedy já si musím když zavolat, to je domluvený, jakmile je přesně půl, tak to já musím volat. Haló, to je Helenka? Nazdar, Helenko, tady Vítě. Kdeže máš koncert?
4: Jo.
5: No tak to já se tam přijdu podívat. No. Helenko, poslechni, jak máš teďka tu písničku, víš, jak zpíváš to? Miláčku, tu filmová hvězd. Jo, prosím tě, Helenko, ty tam děláš, počkej, Helenko, počkej, jo. Hele, ty tam děláš takhle, viď, jo. Dělej to takhle. No jo, to bude jistě lepší, no. Já ti to potom naaranžuju, no. Podívej se. Mikrofon do levý ruky, jo, a teď, hele, Helenko, jo, a tři kroky vlevo a tři kroky vpravo, rozumíš, no? No, klid, klid, no. No a potom bude na večeři, co? Jo? Tak fajn, tak pa, Helenko, pa. Víte, soudružíteli, Helence se musí volat přesně, to potom jinak nestihnete.
6: No, vy jste z těch bylo půl. No. To jste mluvil, tedy mám na mysli, jo?
5: Jo, jo, no. Jo, stará kamarádka, víte, no. Tak ti dodací listiny, jo, to bude v pořádku.
6: To... No, to bych vám radil, to dejte urychleně do pořádku, soudruhu Vánku, že to by tak dál nešlo.
5: No to ne, to by nešlo. Jestli dovolíte, já bych si ještě zavolal, totiž to je zase slíp, víte. Pardon, to je slíp a sliby se musí dodržovat. Haló, to je Ludva? Ahoj, Ludvo, tady Víťa. Ludvo, potřeboval bych na ty zítřejší závody dvě tribunky. No, pro mě a pro Rudlu. No. Ty, poslechni. Ludvo, já jsem se díval na ten tvůj trénink, víš, posledně. Podívej se, ty nedotahuješ tu třetí otočku, víš. To ti potom disk vyletí z ruky, jo, a ztrácíš takový dobrý tři metry. Ludvo, podívej se. Hele, to znamená ruku pěkně nad hlavu, jo, a plynule a dotahovat a švih, rozumíš? No a pak ti ten mistrovský titul nemůže ujít, Ludvo. Co, ale no tak klid, no a já ti to potom ještě ukážu, jo? No, dobrý. No tak ahoj, nazdar.
6: To byl náš zlatý Ludva?
5: To byl, to je můj dobrý. Starý kámoš, no. Tak já ho trochu trénuju, víte. Kde pak jsme to přestali soudu? Jo, vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo, to jste říkal, že?
6: Ano, kvůli tomu jsem vás původně zavolal, že, rozumíte, na mě se nemůžete zlobit, píle, pořádek, přesnost, to já prosím vyžaduji od všech svých spolupracovníků. Ale jestli si myslíte, že mám něco proti vám osobně, to já nemám. Já naopak, já mládí fandím. Rozumíte, elán, iniciativa, rozlet, ovšem jaksi pořádek, soudruhu Šimánku, to bychom si nerozuměli.
5: Jestli dovolíte, já bych si zase ještě potřeboval zavolat. Já tu už potřebuji Rudlovi vysvětlit, že máme tu tribunku, víte?
6: No, prosím, to...
5: Jo, od Ludví, že to máme.
6: Že byste snad mohl od sebe, ne?
5: Jo, to bych mohl, ale pozor. Rudla čeká.
6: Jo, on čeká.
5: Spojte mě s okrou ministra. No do pracovny. Ale no samozřejmě, on na ten hovor čeká. Teda ty ženský na těch ústřinách, to je neuvěřitelný. Aby se člověk zblázní. Rudla, jo, ahoj, Víťa. Hele, tak ty dvě biletky na ty zítřejší závody mám. No, od Ludvy, no jo, jasně, no. Co? No, tak přijeď pro mě vozem, no, řekněme. Tak před podnik, tak řekněme, tak v půl třetí, ne, já to tady tak ve dvě zabalím, co?
6: Jednu.
5: Jo, hele, Rudlo, mám pro tebe originál lahvinku. Od strýčka z Buenos Aires. Co? Jo, ty jsi, no jo. Tak dobrý, fajn. Tak tě, měj se, ahoj, Rudla. No. Je to 14.30, že jo, 14.30 přijede Rudla.
6: Promiňte, soudu Přivánku.
5: Prosím.
6: To byl.
5: Rudla. Tak kde pak jsme to skončili, soudruhu řediteli? Vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo?
6: Ano, jsem říkal, že to by teda takhle dál nešlo. Ano, a já to hned zařídím. To by... Emilko.
7: Prosím, soudruhu řediteli.
6: Ty napíšeš dekret,
7: ano?
6: Že s okamžitou platností jmenují vedoucím oddělení tady soudruha Ksivánka. Jak pak se jmenuje soudruh přesně?
5: Přece Víťa Pepičku.
6: Víťa, vypadá. znova. Jmenuji. Vedoucím oddělení Sondrova Křivánka Rudlu. Totiž Rudlu. Víťo, gratuluji ti, Helenko. Víťo. Tak, a teď mnoho zdaru do další práce.
5: Josef. Díky.
6: Soudruh Křivánku. No. Já bych chtěl vyřídit pozdrav soudruhu Rudlovi. Totiž soudruhu, no.
5: Já vím. Jo. Já vím, koho myslí. Spolehnice. Se mě.
6: Emilko? A teď mě zavolej ministerstvo. Já jim to vytmavím s těmi dodacími listy. Taková prkotina, víš? A oni nás budou otravovat celé papírování a papírování.
7: Bohužel, soudruhu řediteli, už jsem vám to chtěla říct ráno, ale
6: no,
7: zapomněla
6: co
7: jsem.
6: Co pak,
7: celý den dnes nejdou telefony.
6: Přines to mě, Křivánka!
5: Ty jsi mě volal, Pepo?
4: Tady já má.
8: Ty už se vracíš, miláčku.
4: Jak to už? No snad akorát, ne?
8: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
4: Už zase začínáš, už zase začínáš.
8: Ne, pokračuju.
4: No přece viděla jsi pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
8: No snad vědíš, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
4: No prosím. Tajím, no kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí přestavět kino, prosím tě.
8: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
4: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
8: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
4: Maria. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koní by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
8: Stálo to vůbec za to?
4: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
8: Se to jmenovalo?
4: Ale ne, jestli já mohu.
8: Jo, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
4: Když pro boha tě prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to...
8: Sama, viď? No.
4: Sama.
8: Nebo to tak vidíš, že to neuvidíš.
4: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.
8: V pondělí se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající bedinku doma sama, celou sobotu.
4: No, prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
8: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
4: Ale ty přece na premiérách nejsou.
8: No to je škoda, to vás okrádají.
4: Ten čaj je pařící.
8: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
4: No, byl to film, který...
8: Opravdu?
4: No tak budeš mluvit ty nebo já.
8: Ty, miláčku, ty.
4: No byl to film, jak bych tak řekl. Víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
8: Jo, a co děj?
4: Prosím?
8: Děj.
4: Jaký děj?
8: Snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
4: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku,
8: jo.
4: Víš? Představ si sluneční den, dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
8: To děláš hezky.
4: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých spřežení.
8: To je strašné.
4: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
8: No, pak je to strašně úchvatné. Tak no. Ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
4: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
8: Na tu hadici?
4: Ne, na ní.
8: Na co ti filmaři nepřijde?
4: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky, jako vysokoškolák.
8: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
4: Jo, ale neví o to.
8: Jo, on jako ty, viď?
4: Prosím tě, miláčku, můžu pokračovat?
8: No.
4: Podívej, tak jde se svým kamarádem ulicí jakéhosi města a tu spoza rohu.
8: A odkud?
4: Spoza, no za rohem, no, se vynoří dívka s velmi intenzivní inteligentní tváří zahalenou závojem.
8: Jak mohl vědět, že má pod závojem inteligentní tvář?
4: Ježišmarja, proč se ptáš tak pitomně? Ten hadr byl přece průsvitnej. To jsi nevšimla?
8: Já to neviděla.
4: No tak do toho nemluv. Prosím tě, když jsi to neviděla. Byl průsvitnej. A navíc ještě jela na oslu, tak foukal vítr a zpívala takový džlem, džlem, džlem.
8: Jo, to by si hráli, v rozhlase to znám. No. Pokruba to natočil.
4: A najednou vidí ten student, že dívka sedící na oslu a dívka, co mu jako obchodníkovi nalévá benzín, má stejnou tvář. Víš, že je to ona, chápeš? No, stejná tvář, no.
8: Pane bože, to je obdivuhodná fantazie.
4: A on zaplatí ten benzín, nastartuje auto a skrz okýnko povídá. Žijete v mých vzpomínkách. Poprvé jsem vás viděl v 35. roce. A ona, ta Eva...
8: Ta Eva je od té pumpy.
4: Jo, a tak ona ti povídá, ne, ne, to není možné, to není možné, já se narodila až v 47.
8: Ono, jestli si neubírala,
4: víš? No, prosím tě, mlč, když teď mluví ten obchodník, víš, povídá. No. Sedněte si do auta, uděláme si výlet do minulosti. Tak ona si sedne, odhrne...
8: Nestyda.
4: No, počkej, rajčata, jo, co, jo. Co byla pod sedadlem a děj se přenese do Skandinávie, víš, moře, jo, moře. Na břehu pobíhají děti, jo. Mezi nimi chlapec s dívkou a hádej, kdo to je.
8: Ten od pumpy s tou obchodnicí.
4: Ano, přesně tak, jenže obrácení.
8: Já ti řeknu, že lidská fantazie je bez hranic. Takovéhle drama by si hned tak nikdo nevymyslel.
4: No počkej, tu ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
8: Je, tak ono to má pokračování.
4: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, části příběhu?
8: Je, tak ono to má pokračování.
4: Pokračování a nádherné pokračování. A...

0: No, hlavně, že jste tady.
1: My jsme se zakecali.
0: Ano, ano.
1: Měl párek zrovna svačil, nabít mi nožičku, jsme do toho řízli, jsme se celý zakecali.
0: Jo, takhle. No, tak co pak bychom dnes diváku měli nabídnout? Co pak jste to přinesli?
1: No, já jsem vám přines ukázat Michala, že kdyby byl zájem, že bych ho ukázal.
0: Pane Brašnáři, necháme si ho na závěr, ano? Že bychom nejdříve dali do pořádku tu poštu. No, dejte ho třeba chcete na ten druhý stoleček. Přišla zase řada dopisů na vaše vystoupení, já jsem je rozdělil zase na záporné a kladné. Tak z těch kladných bych vám přečetl dopis od Františka Bláhy ze Stupna. Píše, on se zajímá o vaše povolání. Píše, kde jste toho člověka vyhrabali, čím se asi živí, to by mě teda zajímalo.
1: No tak já jsem vystřídal řadu povolání, já se zajímám prakticky o všecko. A na pracovišti mi vycházejí vstříc. Já vždycky, když někam nastoupím, tak mistr už tak po týdnu, po 14 dnech se mě zeptá, jestli bych to nechtěl zkusit někde jinde. Abych to jako nejvíc poznal, že jo. Přímo takhle oni mi jdou na ruku.
0: A kde pracujete teď? Nebo kde jste všude pracoval, kdybyste nám ten přehled řekl?
1: No tak pracoval jsem například v podniku Les a lov. Teda nejdřív v lovu a potom v lese. Tam jsem vymyslel jeden zlepšovák, sušák na piliny. A hned po tom lesním požáru jsem nastoupil v obuvnickém průmyslu.
0: Kde?
1: V obuvnickém průmyslu. Tam jsem dělal boty do rakve.
0: To jsou nějaké speciální boty do rakve?
1: No, to jsou, těch se prakticky nechodí, těch se prakticky jenom leží. A tam jsem taky vymyslel jeden zlepšovák, šití horkou jehlou. Oni to používají doteďka i na boty na chodění mimo rakev.
0: To jsem si všiml.
1: Hned po tom požáru jsem nastoupil do papírenského průmyslu.
0: Do papírenského průmyslu? A tam jste pracoval v kterém oboru?
1: Tak. Tam jsem lepil pytlíky. 2 roky. A když mi to skončilo, ten výkon, tak jsem nastoupil ve školství jako školník. To bylo krásné místo. Bylo to i s bytem, proto jsem to bral. Až na to neustálý zvonění. Tam se prakticky nezdřívnete. I pěkná škola to byla. Teď, když ji postavili znovu, to už není voda. Krabice moderní.
0: Tu školu, kde jste působil, tu postavili znovu?
1: No, hned na tom spáleništi postavili novou. Taková moderní krabice, mně se teda osobně nelíbí.
0: Pane Brašnáři, nezlobte se, ale mně připadá, že vy máte na ty požáry nějakou smůlu, ne?
1: No, tak to teda mám. Tohle to bylo třeba kvůli mým vousům, tenhle poslední požár. Já mám totiž strašně...
0: To je asi... Králík,
1: no jo, to je Michal, on dupe, protože on by nervózní, už bych chtěl ven.
0: No, kvůli vousům jste říkal, jak může kvůli vousům vzniknout požár?
1: No, já mám totiž strašně tvrdý vousy. Jestli chcete, můžete si šáhnout.
0: Teda sám.
1: Jsou drátky, co?
0: To je teda ale neuvěřitelné.
1: No, já se normálním elektrickým strojkem neoholím, protože ty panžety to úplně roztrhá. A
0: to vám rostou po celém obličeji, tak tvrdé vousy?
1: No ano. No tak jenom tady pod očima mi nerostou. Na čele taky ne.
0: No a čím se tedy holíte, tady to ostatní?
1: No tak jeden můj kamarád z toho podniku Les a lov mi opatřil elektrický strojek na kance.
0: Na štětiny?
1: No ne, normální elektrický strojek, kterým se holí kanci. Jo, to bylo jediný, s čím já jsem se oholil. Ovšem, ten strojek měl jednu jedinou nevýhodu. On měl takový vibrace, že když já jsem si ho přiložil k obličeji, tak jsem se tak rozkmital, že jsem se v tom zrcadle vůbec neviděl. Teda viděl, ale rozmazaně. No a když se při oholení nevidíte, já teda nevím, jestli vy jste se někdy holil, nebo... Jestli... Máte ty fousy takhle od malička?
0: No, od malička ne, už jsem se taky holil, takže vím, co to je. No a jak to dopadlo?
1: No a tak já jsem tedy přemýšlel, jak bych to udělal, abych se v tom zrcadle viděl, i když kmitám. Jo, a přišel jsem na to, že nejlepší je dát stejný vibrace i tomu zrcadlu, víte?
0: Aha, to je dobrý nápad, to by mě nenapadlo. Zase se hlásí.
1: No to je Michal, on už je nervózní, on totiž by pořád ven.
0: Tak dočká se. Mě by zajímalo, jak to dopadlo s tím zrcadlem.
1: No tak já jsem to udělal tak, já jsem to zrcadlo...

0: Vložil do pryžového lože, který bylo z gumy. A připojil jsem na něj vibrátor. A ještě jsem ovšem na to musel připojit usměrňovač kmitu UK23, aby to zrcadlo kmitalo stejně, jako kmitám já. Že jo? Když to zrcadlo kmitá jinak, než kmitáte vy, jo, tak no, tomu se pak nevidíte vůbec.
1: No a výsledek?
0: No tak já jsem se oholil. Vypnul jsem ten strojek a šel jsem solit chodník. Jenže jsem zapomněl vypnout to zrcadlo. Jo? To, jak vibrovalo, tak za chvilku z něj začaly padat takový ty skleničky a flaštičky, co tam má manželka na obliče. Jo? Jedna padla na UK23. Udělal se kraťas, to víte. Ten líh to hoří hned. Pěkná škola to byla. Postavili znova, to už není ono, to no, moderní.
1: Aha, a potom jste asi nějaký čas zase pracoval v papírenském průmyslu.
0: No tak tam už jsem nastoupil jako předák. Předáci ty pytlíky volizujou a zadáci si na ně sedají.
1: No. A teď máte v plánu co?
0: No tak teď rozvazuju pracovní poměr s barvama a lakama a navazuju pracovní poměr s asbestiárnou.
1: Tak to je, myslím, rozumné. A pane Brašnáři, v místě bydliště už pominuli ta závist, že jste v televizi často.
0: No jo, to už se uklidnilo. Jenom švagr mi to pořád závidí. On by totiž rád v televizi soutěžil ve znalostech, jo? Takže závidí.
1: Ale proč se nepřihlásí? Vždyť je řada soutěží ve znalostech.
0: On by se přihlásil, ale žádný znalosti nemá, ten by dopadl.
1: Ale to by se jistě nějaká oblast našla, ne, které rozumí.
0: Prosím vás, teď on je to úplně... Ta nenašla.
1: No a teď snad, že bychom ukázali toho králíka.
0: Tak já jsem vám přines ukázat jednoho samce ze svého chovu. Je to králík beraní francouzský a jmenuje se Michal.
1: Tedy Michel, ne?
0: No tak může být. Oni mají ty uši takhle
1: ten je krásný.
0: Od přírody splihlý a prostě za živýho boha je nevstyčej nebo ano. S nima nezastřihaj. Ale tady Michal, to je úplná rarita, na toho se chodí dívat celá ulice, protože on ty uši zvedne. Aha. Já jsem ho naučil na určitý slova, to já teď nebudu říkat nahlas, protože on kdyby to slyšel, tak on by hned špicoval. Já vám to teď pošeptám. Jo, a takže když já mu řeknu,
1: jo,
0: tak on
1: jo.
0: Hned ty uši zvedne.
1: No to jsem zvědav. Tak prosím vás, je Michal v záběru?
0: Michale, pojď, no.
1: Je v záběru?
0: Hodnej.
1: Je, aby tam byl takhle dopředu. Tak, aby bylo vidět, jak je zvedne.
0: Michale, je ten...
2: Dobrý večer. Jsem docela zachovalý úředník investičního oddělení. Dovolte, vážení přátelé, abych vám jako takový položil otázku. Proč mám neustále pomrkávat, když nechci? Proč mě mají levý loket občas nenadání nahoru, naprosto proti mé vůli? Teď na druhé straně musím ovšem přiznat, že to nebyla maličkost. Neboť dnes, na Silvestra, ve 3 hodiny odpoledne a tudíž několik hodin před koncem roku, jsem ke své hrůze zjistil, že náš závod nevyčerpal z plánovaných investic plných 29 tisíc korun. Zachvěl jsem se a běžím k hlavnímu účetnímu. Tak a tak povídám. Na kontě je 29 tisíc, které jsme měli vyčerpat a nevyčerpali. Hlavní účetní se beze slova rozplakal. No je to starší člověk a 29 tisíc je 29 tisíc. Když je závod nevyčerpal, propadají. To se nesmí stát, zvolal hlavní účetní a běželi jsme k podnikovému řediteli. Vyslechl nás a zbledl. Z toho pravil, bude ještě disciplinární řízení, protože o ty peníze jsme žádali a teď je vidět, že jsme je nepotřebovali. Potřebovali jsme je, vysvětloval stavební referent, ale zároveň nepotřebovali. Jak tomu mám rozumět, zvolal hlavní účetní. Měli přijít pokrývači na všechny střechy a přišli jenom na některou. Stěžoval si zástupce stavebního referenta. Co je mi do pokrývačů, zvolal podnikový ředitel. Já nemám jí 29 tisíc a mám je. Co teď, zašeptal zástupce hlavního účetního. utratit! Zvolal jsem já. Snad to ještě stihneme. Všichni mě objali, podnikový ředitel mě dokonce políbil. Po prvním životě, domnívám se také, že naposled. Ukázalo se totiž, že utratit narychlo 29 tisíc není zdaleka tak snadné, jak to vypadá. No dobrá, utratit, vzpamatoval se ředitel. Ale za co? Navrhuji, pravil hlavní účetní v dobré vůli, nakoupit do zásoby držátka. Znám obchod, dodal rychle, vidíš, že ředitel se chmuří, kde jsou levnější než jinde. Dávaj tam jedno za korunu. Ředitele, řekl ředitel a vstal, který by dovolil nakoupit 29 tisíc držátek do zásoby pro 9 úředníků, čekal by buď prokurátor nebo mysliveček a s tím nesouhlasil. Kdybychom však, pravil jsem já, a radostí zamnul jsem si dlaněmi, nakoupili místo 29 tisíc držátek po koruně pouhé 3 tisíce věčných kuličkových per po 2,50. K čertu přerušil mě neurvale zástupce ředitele, ale ředitel, který ve mně skládal velké naděje, nedal mu domluvit. Pokračujte, příteli, vyzval mě, vy se mi na rtech. Tak by nám, zvýšil jsem hrdě hlas, zbylo ještě na 75 tisíc 30 haléřových známek. Ředitel se na mě podíval s odporem a odvrátil zrak. I tato investice byla zamítnuta z obavy, že by vzbudila podezření. Tak běda, měli jsme do zavírací doby utratit 29 tisíc, ale žádnou z nás jako z udělání nenapadalo nic, než připínáčky, kancelářská spinadla nebo lepící pasta v tubě. Chýlil se k šesté a ředitel ztrácel nervy. Lepící pasty, volal hystericky. Mohu mít za 20 tisíc, že bych s ní pomazal Václavské náměstí od můstku až po tu kobylu, ale já nepotřebuji lepící pastu. Já potřebuji, křičel, aspoň trochu rozumnou investici, jenomže mám kolem sebe lidi bez fantazie. Mám nápad, vykřikl radostně zástupce stavebního referenta. Konečně zaradoval se ředitel, ven s ním. Já ho zase zapomněl. Sesmutnil zástupce stavebního referenta. A tak jsme se trápili a bylo nám do pláče. Tolik jsme toužili přesvědčit nadřízené orgány, že jsme hospodáři na svém pracovišti a přitom jsme nedovedli včas utratit 29 tisíc korun. Večeři nám dal ředitel dones do kanceláře. Každému husu, knedlík a zelí, abychom měli sílu, aby se aspoň něco odčerpalo. 9x 12 to 8, povzdechl. Načínaje stehno, to je málo, to je málo. No, situace se stávala kritickou, protože tehdy už jsme byli odkázáni na obchody s večerním prodejem. Pojedli jsme a přemýšleli jsme v duchu. Potom začaly padat nové návrhy. Zástupce hlavního účetního, který měl nejméně fantazie, navrhl, abychom si každý koupili boty. Hlavní účetní navrhl rozbít všechna okna v domě a povolat sklenáře. Také tento návrh byl zamítnut, protože všeobecně známo, že sklenář nepřijde, ale tak když ho nepotřebujete. Ve 20 hodin 30 minut navrhl konečně stavební referent zakoupení nákladního výtahu, ale ani on se nesetkal s porozuměním, protože náš závod je v přízemí. Ve 20.45 jsme navrhli podnikovému řediteli, aby koupil asbestové obleky posluvačkám a v 21.00 navrhl ředitel nám, abychom se šli utopit, protože takových chráců prý najde na každém rohu 10. Neurazili jsme se, protože ředitel v takové situaci má tedy plné právo ztrácet nervy a seděli jsme tedy bezradní až do 9:45, kdy se dostavil vrátný s upozorněním, že je Silvestra a že chce jít k sousedům na televizi. Navlékají se zimník jako lidé odsouzení k hanbě, pověděli jsme starci o svém svízeli.
3: A prach sakra!
2: Povídal dobrák soucitně.
3: A sečetli jste to dobře?
2: Hlavní účetní vyskočil jako srna. S okem planoucím nadějí vyběhl z místnosti a pádil do účtárny. My ostatní se trvali bez pohnutí, zírají se na dveře. Po nekonečných 10 minutách se tyto dveře otevřely, účetní stanul na prahu a my viděli, že je všecko v pořádku. Zmýlil se! Jásal účetní, ukazuje na mě. Kolega se zmýlil! Ano, dýchl šťastně ředitel. Ovšem, potvrdil s převahou hlavní účetní, těch 29 tisíc nepřebývá, naopak, odčerpali jsme 29 tisíc nadplát. Zaplať pánbu, odechl si ředitel a popřav nám po šťastném a veselém novém roce, narazil si klobouk a křepce vykročil do silvestrovské noci.
4: Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Vážení diváci, vítám vás k pořadu Kouknout a dost. Dnes soutěží paní Julie Hřeblíková ze vše prst. Paní Julie Hřeblíková, posaďte se také. Paní Julie Hřeblíková, vy jste zde udala,
5: ano.
4: Že jste v domácnosti,
5: ano.
4: Provdaná,
5: ano.
4: A zájem máte o cizí jazyky.
5: Ano.
4: O kolik cizích jazyků máte zájem?
5: Zatím o dva.
4: Zatím o dva, to je pěkné. Máte nějaké děti?
5: Ano. Dvě.
4: Dvě, to je pěkné. A jsou to holčičky nebo chlapečkové, nebo to máte míchané?
5: Já mám holčičku a chlapečka. Ha!
4: Holčičku a chlapečka, to je pěkné. Druhým soutěžícím je pan Leo Plecanda z Korouhve nad Hvozdy. Tak, pane Plecando, vy jste ekonom, agronom a zároveň předseda spolku zahrádkářů.
6: Ano.
4: To je pěkné. Ženat nejste, a proč pak jste se nám neoženil, pane Plecando?
6: Když to šlo, tak to nešlo. A když to nešlo, tak to šlo.
4: To je pěkné. Vy jste šibal.
6: Ano.
4: Vy jste udal, že nemáte žádné záliby.
6: Ano, ne.
4: No, to je pěkné. A nyní přistoupíme k soutěži. My vám zde ukážeme 6 různých čísel. A za těmi čísly jsou také otázky a také odpovědi. A potom jako obvykle kouknout a dost. Tak jedna. Když mě bolí zuby, zajdu k zubaři. Když chci svému milému nebo své milé udělat dobře, dvě, políbím jej, políbím ji. Když se nudím, přečtu si knihu. Tři. Když jdu spát, svléknu se. Čtyři. Když udělám něco špatného. Pět. Zpytuji svědomí. Když chci dělat dešťkovou polévku. Šest. Vyperu dešťky. No a nyní přistoupíme soutěži. Tak, paní Hřeblíková, teďko a pane Plecando, kouknout a dost. Váš čas vypršel. Tak, paní Hřeblíková, dávejte dobrý pozor. Tak, paní Hřeblíková, ještě
5: ano.
4: Než přistoupíme k soutěži, chcete bílé nebo černé body?
5: Bílé.
4: Bílé. Často nám diváci píší, proč dámy volí bílé body. Je to patrně proto, že bílá barva dámám sluší. Tak máte bílé body na pana Plecandu, zbylí černé.
6: Ano.
4: Tak paní Plecandová, paní Hřeblíková. Paní Hřeblíková, když se nudíte, tak co?
5: Čtyři.
4: Číslo 4, svléknu se. No tak usmíváte se, sama vidíte. Sama vidíte, že to není ta nejsprávnější odpověď. Takže vidíte, že má příležitost opět pan Plecanda.
7: Ano, ano.
4: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor. Když vás bolí zuby, tak co?
7: Dvě.
4: Dvě. Políbím jej, políbím ji. Tak pane Plecando, to by asi nepomohlo. Vidíte opět, že má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, zatím je to 0-0. Ani jeden bílý, ani jeden černý bod. Paní Hřeblíková, když chcete svému milému udělat dobře...
5: Čtyři!
4: Čtyři. Čtyři, svléknu se. Teď jistě se diváci diví. Ovšem tady ve studiu jsou takové věci daleko pochopitelnější než u vás doma u obrazovek. Tak opět má příležitost pan Plecanda. Mě často posluchačky píší, proč dávám jaksi přednost ženám, ale je to proto, že se také na mě dívá moje žena.
5: Tak... To je pěkné.
4: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor, my muži musíme jaksi držet pohromadě. Tak když chcete udělat držkovou polévku?
7: Pět.
4: Pět. Zpytuji svědomí. Tak pane Plecando, to by bylo snad lépe schánět ty držky. Tak vidíte, že to nebyla ta nejsprávnější odpověď. Opět má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, já vám teď držím palec. Tak paní Hřeblíková, když vás bolí zuby, to už tady jednou bylo.
5: Čtyři.
4: Číslo čtyři, svléknu se.
7: No, to je pěkné. Tyž.
4: Tak paní Hřeblíková, to by asi nepomohlo, tak já to pro zjednodušení nyní obrátím. Tak paní Hřeblíková, když se svléknete, tak co?
5: Šest.
4: Číslo šest, vyperu držky. Tak vidíte... Tak vidíte sami oba, že jste ani jeden z vás nezískal ani jeden bílý, a já bych přímo řekl sněhobílý, ani jeden černý bod. Já bych prosil pana asistenta, aby mě laskavě přinesl obálky s vašimi odměnami. Tak zde jsou vaše odměny. Jsou obě stejné, ovšem jenom kouknout a dost.

0: Hallo?
1: Hallo!
0: Hallo, Dolly?
1: Hallo! Tady Dolly! Je tam někdo?
0: Dolly? Tady je tvůj šoteček.
1: Hallo, kdo je tam?
0: To jsem já, tvůj šoteček.
1: Já špatně slyším. Co seš, můj soudruhu?
0: Já špatně slyším. Jsi to ty, miláčku.
1: Hallo, jakou vysílačku?
0: Ano, miláčku, tvůj šoteček.
1: Já nerozumím, ale není slyšet. Hláskujte to.
0: Šo jako šukinky. O jako očička. D jako dělíčko. E jako...
1: Jo, já rozumím.
0: Jak je ti po včerejšku? To byla noc, viď?
1: Co bylo moc?
0: Ta noc!
1: Jo, to já nevím, já měl odpolední.
0: Je špatně rozumět, hláskuj to.
1: Odpolední, O jako opice, O jako ondatra.
0: Jako co?
1: Jako ondatra. No to je jako undatra, jenomže má na začátku O.
0: Máš dneska nějaký divný hlas. Včera si moc kouřila.
1: Cože?
0: Kouřila.
1: Soudruha kouřila? Ten má dneska náhradní volno, kouřil. Já ti dám soudruha hubičku.
0: Co mi dáš?
1: Hubičku!
0: Aha, ty moje šladka, já ti taky posílám 1000 hubiček.
1: Haló? Haló? Jako myslím, že nám do toho mlaská meziměstská. Haló? Kdo je tam?
0: Haló, Dolly?
1: Haló, tady Dolly. Koho si přejete?
0: Haló, je strašně špatně slyšet.
1: No poneď ne, když voláte do Nuslí až z Vinohrad.
0: No dovolte, já jsem nic neukrad. Já mluvím se slečnou Dolly.
1: Jo, jsou tady Dolly, přímo ředitelství. A koho voláte?
0: Slečnu Dolly.
1: Haló, taky chcete Dolly? Tak nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Zavěšte, už nejste v pořadí.
2: O Felixu Holzmannovi se říká, že nemá rád civilní rozhovory. Ale tentokrát se nedá nic dělat. Jeho scénky patří k těm nejlepším z fondu zábavy naší televize a dokonce jsou některé věty, které vešly do obecného povědomí. Například, pláčete dobře, ale na špatném hrobě.
3: Ano, brečí sice dobře, ale na cizím hrobě, tak nějak to bylo přesně. Ano, to už je ovšem hodně dlouho.
2: Tam jste čet to parte nakonec?
3: Ano, nakonec té scénky je potom čtení toho parte. Já to zase řeknu jenom přibližně, protože skutečně už si to tak přesně nepamatuju. Nakonec čtu parte, kde stojí. Oznamujeme vám, že zemřela naše teta, babička, snacha, matka, tchýně. A já říkám, no poslíš, tedy těm Jehodovem vymřela už skoro celá rodina, jak já můžu vidět, která z nich je zrovna matka starého Jehudy.
2: Ale ještě jedno slovo, myslím, že obohatilo slovník moderní češtiny, a to je huhulák.
3: Huhulák, ano, huhulála. Ano, to bylo ve scénce Benjo, huhulála. A sice to bylo o tom huhulákovi asi tak to šlo. Já ukazuju mému partnerovi, tenkrát Františku Budínovi, fotografii mého kluka. On se na to dívá a říká, no jo, opravdu je to hezký kluk, velice hezký, ano. Ale poslyšte, jak to, že už, že má pleš ten kluk. Já říkám, pleš ukažte, ale ne, tak takhle to musíte držet fotografii, ale hezký kluk, opravdu. A chytrej kluk, říkám, to byste nevěřil, jak ten kluk už je chytrej. Představte si, já vám chci jenom takový příklad, jak ten kluk je někdy chytrej. Jako loni bylo takový studený leto, jestli se pamatujete.
2: Zima byla.
3: Zima, sichralo. A já prostě říkám tak doma, najednou povídám, bože, to je zima. A jak on slyšel, že říkám zima, víte to slovo zima, tak hned povídá, bude padat sníh, povídá, a uděláme huhulála. Tak to on, ten kluk, vám hned poznal, když jsem řekl, že je zima, že by mohl padat sníh a že by mohl dělat huhulála. To je chytrý kluk.
2: To je chytrý dítě. No. Kolik je mu?
3: Ale teď mu bude 14 let, jo. Chytrý kluk je to.
2: A pak si vzpomínám na řízek.
3: Ano.
2: V té scénce váš partner seděl na řízku.
3: No já jsem na tom řízku seděl, ano. A sice, když to mám zase tak trochu... Můj partner sedí na lavičce, já jdu kolem té lavičky a on mě řekne, abych se posadil na lavičku. Já řeknu, já jsem nějaký nastydlej, ta lavička je třeba studená. On řekl, není tak studená, sedněte si, tak já si sednu. A říkám za chvíli, no ne, ono není vlastně. Naopak, já bych řekl, že přímo hřeje ta lavička. Jak je to možný? A on říká, no já taky nevím, teď hledá něco. Já říkám, co pán hledáte? Ale já koukám jenom, kam jsem si dal tady řízek, jsem si někam položil. A já říkám, sem někam na lavičku? Jo, sem někam, povídá. Aha, já říkám, no, poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
2: Ano, ten řízek byl teplej.
3: Teplej? A nedal jste ho náhodou sem někam na tu stranu, kde já zrovna sedím?
2: Ano, sem někam jsem ho položil.
3: Aha. No ne, já jenom, že mi tak napadá, víte, jestli náhodou to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem.
2: No to by mohlo.
3: Jo. No jo, a víte, co by snad bylo nejlepší? Já si třeba stoupnu a koupnem se, ne?
2: Já vám moc děkuju za ten civilní rozhovor.
4: Co jede? Hovno jede.
5: Kolik máme?
4: Kolik zbývá? Produkce, kolik zbývá? 15. Tohle tady bude takhle, jak?
5: Nebudem se hádat dneska. Ne, ale bude ostrý.
4: Ne, a to má klidnou takovou hladinku, ale občas... Chcete něco k pití, rychle?
5: Dvojku se tak.
4: Dvojku produkce.
5: Panáka, bych si dopšit.
4: Dobrý a ještě mnohem krásnější večer vám všem, kteří jste si našli cestu k obrazovce, odkud vysíláme, ze které vysíláme náš pravidelný kritický diskuzní klub Hřmění. Vítám zároveň mé milé hosty, je to Jirka.
6: Dobrý večer.
4: Jirka.
7: Dobrý večer, ahoj.
4: A David.
6: Dobrý večer.
4: A myslím, že na rozehřátí na úvod by bylo nejlepší shrnout si události v kultuře z minulého týdne, jestli nějaká premiéra, ať už divadelní, filmová, nebo vernisáž, nebo něco z architektury, to asi David by měl.
6: No, začít. My děláme teď takový seriál o
4: městě.
8: Já jsem navštívil jednu vernisáž,
4: blahopřeju a Jirka.
7: Tak já v poslední době se snažím trošku víc kontinuálně sledovat v televizi zpravodajství o počasí, ale musím říct, že ta úroveň není úplně nejlepší, protože třeba předtím bylo víc hezky, teďka zase ukazuje, že je hůř a teď zase to vypadá, že se to zlepší. No, tak...
6: to je přesný docela.
4: No, i když jako v žertovní rovině, ale vlastně symbolicky řečeno vše vlastně o stavu kultury u nás. Myslím, že to byla až dokonce taková metafora určitá. No,
6: parabola určitá.
4: Myslím, já bych se přikláněl k té metafoře.
7: Spíš taková hyperbola možná.
6: Asi metafora. Necháme toho.
8: Sinusoida to můžu.
4: Já myslím, že je čas se dostat k tomu, proč jsme se tady dneska sešli. Tohle, jak určitě poznáte, je kniha. Objevila se na stáci knihkupců minulý týden, jmenuje se to Bible a mě by teď zajímalo, co si o tom, kdo z vás myslí. Takže na téhle platformě, Jirko, jestli začneš, nebo...
6: No, ne, těch kritických připomínek je teda celá řada, jo. Já tady pominu jako tu vazbu, grafickou úpravu, že je to ve verších, potom se dějí nevěřit věc. Mě hlavně na tom rozčuluje to, že ta kniha je nevyvážená. Ona je ze dvou zcela neadekvátních částí. Jo. První je stará a tlustá, a potom je taková tenoučká nová. Jo. A v té staré my čekáme na hrdinu, ten nepřichází. A ta nová je jenom o tom. Jo.
4: Mě zaujalo na tom, co jsi říkal, to bylo ohromně zajímavé. Stará tlustá, v té chvíli jsem zadoufal, že je tam snad něco takového rodinného, jako komického, ale když říkáš stará tlustá, ono je to prezentováno jako knižní novinka a to se mi zdá trošku nefér, pokud je pravda, že je stará ta část. To je pod vás.
7: Jestli můžu k tomu něco, tak vy říkáte stará, tlustá, ale já musím říct především dlouhá. ta kniha je především dlouhá a jestli můžu k tomu něco říct ještě, tak těch kritických připomínek je opravdu hodně, jak říká tady David, ale já bych asi nejvíc, já to teda nečet, ale... Já bych tomu asi nejvíc vytknul snad už opravdu příliš velké množství postav. Ten čtenář se tam nemůže orientovat. Tam prostě na jakékoliv stránce se objeví tolik jmen, že vlastně na té další už čtenář vůbec neví, na co.
4: Tady náhodně. Také Abíšaj, bratr Joabův, syn Seruin, ubyl, sloveso, pardon, tady je.
8: Já už nevím vůbec nic.
4: Dóda, Šama, Charot, Feles, v tom, aby se, nechci říct, kdo vyznal. Věc zazněla víckrát, co jsem hovořil s lidmi, hodně postav, ale v téhle chvíli já řeknu jedno jméno z české literatury, a to jméno zní Sekora. A tamhle Sekora pro mě znamená desítky, stovky, možná tisíce postav, ale já se v nich orientuji. Já vím, že tamhle ten nese jehličíčko, tamhle ten nese mršinku, vosičky, tamhle zase.
6: Navíc je tam ten hlavní hrdina, je tam Ferda, je tam od začátku až do konce, nečeká se na něj.
4: Určitě, proč?
6: A tomu není blízký Ferda, pro toho je tam Pytlík, samozřejmě.
8: Pytlík Ferda. Je tam třeba, já nevím, Beruška.
4: No,
8: jo.
4: Ano, já můžu se vyvíjet s těma postavama.
6: Ne, nejde. Evolovat.
4: Hledíš ven s těma.
8: Kobylka.
4: Ne,
6: potápí.
4: Jo, potápí. Hledíš, že já věřím.
8: A ta se vyvíjí.
4: To prostě svatý Ferda, já mimochodem nevím, proč tohle třeba nemohl ilustrovat Sekora.
7: Podívejte se, já takhle, vy říkáte takhle, já jsem se podíval tady vlastně do té knihy, o které se bavíme, tam do jmenného rejstříku nakonec, a tam jsem naopak nenašel ani Ferdu, ani Pytlíka, a nakonec jsem tam vlastně nenašel ani ten jmenej rejstřík.
4: Já musím potvrdit, že tady jmenný rejstřík není. Tady je zhruba 7 nebo 8 prázdných, možná zaplať pánu, že prázdných nepopsaných stránek. Já se přiznám, že jsem nechtěl jít do dnešního hřmění nepřipravený, vzal jsem si tu knihu včera před spaním, dámy prominou, vzal jsem si ji na záchod. Ale po 2-3 stranách jsem byl moc a moc rád, že jsem si ji vzal právě tam. Víte asi proč?
7: Tak možná právě proto jsou tam ty volné stránky.
4: Já jen připomínám divákům, kteří přišli později k obrazovkám, že vysíláme hřmění nad Biblí. Takže
8: bylo tady řečeno mnoho slov o staré, tlusté, mladé, nové. Že já jsem si vzal tady jednu takovou pomůcku. A když potom srovnáte, přátelé, tohle s tímhle. Tady to, v tom nejsou slova, v tom jsou znaky. Když to tady je množství prázdných slov. A spodek, pánové.
7: A přesně tak, jak říkáte, já teda musím říct ještě jednu věc. Já jsem v té knize zaznamenal takové, no, řeknu, pokusy o jakési židovské anekdoty. Ale musím říct, že já jsem se snad ani nad jednou nezasmál.
4: Namátkou tady, takže vtip. Také jsem vytřepal záhyby svého roucha a řekl jsem, právě tak nech vytřepe Bůh.
7: No. To je třeba přesný odstrašující příklad toho, jak se...
4: Ne, ale takhle se anekdota nestane.
7: No, přesně takhle.
4: O rouchách, to není v těch rouchách.
7: Ani o záhybech.
4: Ne. No.
6: Já jsem teda už tu knihu studoval díl, já jsem na ní dostal asi před půl rokem grant.
7: No to jsme ty
6: dali. Já jsem se zaměřil na to, jak Mojžíš vyvádí lid z Egypta, přijde k moři, to se roztoupí, tahle ta část, jo. A on přejde suchou nohou na Sinajský poloostrov. Já jsem jel do Chorvatska a... Já jsem přišel k tomu moři, nakročím, čekám, že se roztoupí a nic, já tam zahučel po krku. Tady neplatí ty fyzikální principy základní.
7: To je jasný, ta kniha je prostě postavená na vodě. A já teda, jestli můžu říct snad svoji nejvážnější výtku k tomu, vy víte, že když já něco napíšu, to víte dobře, že já se pod to vždycky podepíšu. Jestli jste si všimli tady u té knihy, i když teď mě napadá, kdybych napsal tohle, pak pod tohle bych se napsal. Takže...
4: Já mám z celý té knihy takový nutkavý pocit, že nějaký vydavatel s jedinou ohromného zisku přišel za pisálkem XY docela neznámým, takhle mu bouchnul na stůl smlouvu a řekl Bibli. Výsledek je bohužel tady na stole. Já to nerad říkám, nerad to říkám.
6: Já už vidím, že na nás teda houká tamhle červené světlo a že už se chystá, že přetečem do pořadu, tak já to nějak tak jako uzavřu. Já prostě si myslím závěrem, že ta kniha je prostě špatná.
4: No já myslím, že se David trošku unáhlil v tom hodnocení. Já si nemyslím, že ta kniha je špatná, rozhodně ne. Já myslím, že maximálně snad vyšla v nešťastnou dobu, to je všechno.
7: Já koukám, že i Tomáš se trochu unáhlil. No, ať do mě hrobu hodí, jestli já si myslím, že ta kniha je nějak špatná.

Moje první schůzka. Na svou první schůzku jsem se připravil velmi pečlivě. Nejprve jsem se dokonale omyl, pamětliv slov pana učitele Čolka, který s oblibou říkával: les dělá ozvěna, vůně gentlemana. Potom jsem si vyrazil louskáčkem na ořechy dvojku vlevo nahoře, abych mohl ohromit svoji vyvolenou pionýrku Anu Žentourovou pliváním skrz mezeru v zubech přes plot. Přirozeně, že jsem před rodinnými příslušníky své přípravy tajil. Pouze na sestře jsem si chtěl ověřit nějaké reakce, a proto jsem se jí optal, co by dělala, kdyby někdo nečekaně políbil. Ona mi odpověděla, že žádné peníze nemá, abych nežebral a že už jsem s tím trapnej. Ujistil jsem jí, že mi nejde tentokrát o peníze. A co by tedy dělala, kdyby šla normálně přírodou a někdo jí dal pusu? Sestra se zamyslela a pravila, že by podle ní mohly nastat jen dvě situace. Buď by dotyčného jako řádné a poctivé děvče insultovala se slovy: nech si důvěrností, odporný individualisto, já patřím kolektivu. A nebo by polibek zdánlivě opětovala a přitom ocizila zvrhlíkovi občanský průkaz, který by pak odevzdala na nejbližším okrsku veřejné bezpečnosti. Po tomto skvělém ponaučení jsem si na rande občanský průkaz nevzal. Na schůzku jsem přišel přesně. Ne tak Anna Žentourová. Ta přišla až za 67 minut, ale za to sebou vedla mladšího bratra Vinska po straně pravé a na vodítku po straně levé žíhanou dogu. Na první pohled mě upoutalo, že Vincek i doga mají podobný chrup. Anna se omlouvala, že jde pozdě, neboť prý byla se psem na očkování proti vzteklině. Pravil jsem, že mi to nevadí, že nikam nespěchám, že mi teprve 15. V tom mě žíhaná doga přátelsky kousla do sedacího svalu, čemuž se malý Vincek nadšeně chechtal. To mě dopálilo. Počkej, ty blbečku, pomyslel jsem si. A mezi tím, co jsem šplhounsky chválil chrup naštěstí očkované dogy, šlápl se mu tvrdě na nohu. Dávej pozor, vole, řekl Vincek a bodl mě hřebíkem do stehna. Pochopil jsem, že bude lepší, když s ním pro příště nebudu vyhledávat spory. A v duchu jsem zalitoval, že nebyl očkován společně s dogou. Půjdeme? Otázala se Anička. Půjdeme třeba do parku, navrhl jsem ducha přítomně. Vincek se začal hádat s Aničkou, že mě klidně vezme kamenem do hlavy a že ani nepípnu, protože jsem do ní tvrdej. Spor vyhrál Vincek, který vzal dlažku a dal mi potěžka. Pravil jsem, že je pěkná, a když jsem jí vracel, byla zabalená do 10 koruny. Podíval se na ní, pak na mě a tiše řekl: hamoune, brázda dává 20. Ale přesto diskrétně odešel. Chtěl jsem Aničku políbit, ale zapomněl jsem na dogu. Ta ovšem nezapomněla na mě. A protože jsem se jí asi líbil, roztrhla mi plášť. Promiň, řekla Anička a dogu okřikla: to není diverzant, Kleopatro. Teprve nyní jsem si uvědomil, že mi před časem Anička vyprávěla, jak dostala k svátku psa od pohraničníků, se kterými má její pionýrský oddíl družbu. To je v pořádku, řekl jsem. Stejně si chci dát kabát zkrátit. Doga byla zřejmě chápavá, neboť mi v tom okamžiku zkrátila plášť tak dokonale, že mi zbyly jen rukávy. To nevadí, volal jsem znovu. Nepotřebuji vlastně kabátek vůbec, vždyť je skoro jaro. A nesl jsem chatrné zbytky pláště přes ruku, doufaj, že z toho doma spíchnu aspoň penál. To je divné, co to zvíře má, řekla Anička, dívajíc se, jak doga vrčí. Nezabýval se s někdy myšlenkami na pašování přes hranice? Kdepak naopak, pravil jsem rychle, protože se ke mně opět Kleopatra nebezpečně blížila. Což dát pejskovi náhubek, navrhl jsem nesměle a v očích už jsem měl panický strach. Proč, řekla Anička, vždyť je krotká. Velmi krotká, uznal jsem, ale jelikož se doga Aničce vytrhla, rozběhl jsem se zoufale k fontáně, která byla památná tím, že na ní před měsícem přinutili chuligáni vylézt lékárníka Mnišku a křičet, že veškerý prášky jsou svinstvo. Mezi dogou a koupelí volil jsem koupel.
topícího mě vylovil po delší chvíli hlídač parku, který moji lázeň ovšem považoval za recesi. Asi čtvrt hodiny mě udržoval hráběma v kašně, svolávaj lidi, aby se šli podívat, že zas mládež provokuje. Teprve, když jsem byl všeobecně odsouzen, se sklidnil, vybral od lidí z davu, který se na mě díval, po 5 koruně a odešel uhrabovat cestičky. Vydrápal jsem se se zbytkem sil z tůňky. Měl jsem štěstí, že v davu byl lékař, jenž mě na místě ošetřil a vyrval z rukou staré paní, která mě chtěla upálit, aby byl úrodný rok. Měla smůlu, anebo se asi znala s králem Šumavy, neboť jí nyní hnala do ga směrem ke konečné sedmičky. Nic zlého jsem té paličově dceři nepřál, ale byl jsem rád, že jsem konečně s Aničkou sám. Budeme si povídat, anebo budeš pořád blbnout, otázala se. Budeme si povídat, slíbil jsem zoufale a chtěl jsem ji obejmout. V tom jsem dostal cihlou do zad. Za 10 korun toho bylo dost, blížil se Vincek a mával prakem. Z druhé strany přibíhala doga a hnala před sebou členy klubu českých turistů, kteří se provinili pouze tím, že se zrovna vraceli z Rozvadova. Další sled událostí si přesně nepamatuji. Vím jenom, že hlídač mrštil po Vinckovi rýč, neboť ten šlapal po kytičkách. Doga nahnala turisty do řeky k velké radosti otužilců, kteří se domnívali, že to výsledek jejich náborové akce, a začala znovu žertovat se mnou. Vincek poranil hlídači nohu, ale ten byl i na jedné nebezpečný, přískoky vyrazil ke mně a když zjistil, že nemám občanský průkaz, demoloval mě postříkem na mšice volaje. Chuligáni vyhubím, jakože jsem Antonín. Pak jsem omdlel. Když jsem se probral z bezvědomí, byla Anička již provdána. Od té doby první schůzky vynechávám a chodím rovnou na druhou.

0: pánovi. Pánovi. Patočka.
1: Prosím, pane barone.
0: Jestli ten pták ještě jednou kukne, tak střílel. Mám moje milostivé svolení. Pánové, děkuji vám s pohnutím, že už po třetí mě vyznamenáváte první cenu. Vaše uznání mě vhání slz do očí a hlas mi selhává. Ale tolik vám musím upřímně říci, že jste mě učinili velkou radost a rozhodovali jste spravedlivě. Patočka, daj to někam, aby se to Jezusku nerozbilo. Nerozpláklo. Tak, a teď, abychom se napili na zdraví oceněného. Na zdraví.

0: Já se divím, že mám ještě tak pevnou ruku. Mně se ruka nezachvěje. Já střelím ku příkladu babočku v plný prudkosti. Na důkaz mého mistrovského střeleckého umění vidíte zde trofej mnou ulovený. Ovšem ten kus, co tamto visí, ten se neskolil já, toho spálil můj dědeček. Ten byl střelen na dvakrát. To byl rekord. Ovšem, to je neuvěřitelná historie.
1: Pane barone, byl byste tak velmi laskav a ráčil nám vyprávět onu historii.
0: All right. No, musím vám říct, že můj dědeček měl ránu, jakou měl málo kdo. Tenkrát ovšem nebyly ještě zbraně jako Lancasterky. Můj dědeček měl pušku, ta se jmenovala Muškatelka. Jednou šel takhle v horách, takovým lesním průsmykem a už byl unaven tím celodenním střílením a občerstvoval se višněmi, které si k tomu účelu naškubal. A jak tak kráčí a poliká, tak najednou se mu zatmělo před očima. V průsmyku se mu zjevil jelen, že nábytkový vůz je proti tomu dětský kočárek.
2: Možná.
0: Dědeček neváhal, strhl pušku z ramena, namíří, cvak. Brána nikde.
1: Neměl nabito.
0: Z kraje dědeček myslel, že má ucpaný lau. Podívá se do hlavně a hlavě čistá jak zrcadlo. Nestratil ducha přítomnost, sáhnul rychle do torby. V torbě byla poslední patrona a na neštěstí bez koule. A jelen stál a díval se smutně dědečkovi do flinty. Dědeček nestratil ducha přítomnost, dal do patrony pecku z vyšně, nabil, krásně střelil jelena mezi barony, jelen se vsepjal, zařval, přeskočil dědečka, ten se sehnul a než se vzpamatoval byl pryč. Jelen. Teď přijde ovšem něco velmi zajímavého. Asi tak po pěti letech zapadnul zase dědeček do toho horského revíru. Jak tak kráčí tím lesním porostem, najednou vidí, jak tam kvetoucí vyšeň chodí sem a tam. No to víte, pánové, to není denní zjev, aby kvetoucí strom chodil z místa na místo. Dědeček se blížil neustále za tím turistickým stromem, až přišel na Mělčinu, na Mítinu. A tam stál ten zázrak, ten obrovský jelen, kterému mezi parohy z těch pecky vyrostla krásná vyšeň, která byla zrovna v květu.
1: Tak ho pěkně složil, že?
0: Dědeček si řekl, přece nezničím takový krásný stromeček obalený květy.
1: A tak co s ním udělal?
0: Co udělal? Počkal si, až ty višně dozrají a pak ho teprve složil.
3: Prosím ho, co to dělá?
4: Pan baron si přál, abych celil.
3: Teď on je úplně namol.
4: Ražte prominout. Pane baron, ale ono mi to vyšlo samo od tebe.
3: Samo od tebe, to přece není možné. Ze zbraní musím zacházet opatrně.
4: No, mě to takhle vzít a takhle.
3: Vidí to? Já nemusím ani mířit a trefím.
5: Pane barone? Pane barone?
3: Ah,
5: osvěžení.
0: Ty nebudeš věřit, co se mě teď stalo? po cestě je zámecký.
1: A co, pane barone?
3: I tomu nebudeš, Ronaldi, věřit, co ti teď řeknu. Tak já jdu z ty zámecký, jako obvykle, víš, a chci si nasadit veselou píseň Skáňu. A jak tak si nasadit, tak najednou koukám, že za mnou slyším zvláštní funění. Ale takový ti podivný funění, že mě to... Já z kraje mysleli, že jsem to já, ale já to nebyl.
0: Je.
3: Obrátím se a za mnou ti živý medvěd.
0: Je.
3: Já tomu nevěřím, víš? Ohlídnu se rychle, vyvalil jsem oči a to jsem neměl dělat. To toho medvěda tak rozdráždilo, že se vím, co jsem uviděl, jak se postavil na zadní nohy, víš, zuby ven. No to víš, to teďka flintu jsem neměl, nic. No tak jsem, každá rada dobrá, tak jsem si neviděl nic, no tak udec, víš, ano. Každou cestu znám, ale co ti mě napadlo, já jsem běžel směrem k Prášilovské rokli. Naštěstí přes tu rokli, kdy byla natažená smrkovice, víš, dedič Borovice, víš. Tak já ručkuju po ti Borovici, medvěda, pořád ti taky za mnou les. Já koukám, jestli se mě přibližuje. Najednou si ti mě napadlo podívat před sebe a proti mě druhé medvěda. Podle zubu jsem poznal, že je to samice, a šla k tomu samcovi naproti. Tak teď se přesně tady medvěd, za mnou medvěd, já v prostředku a pode mnou propast.
0: A co jste udělal?
3: Co jsem mohl dělat? Nechal jsem se sežrat.
0: No snad jsem tak moc neřekl, dědečku.
2: Dobrý večer. Dnešní koncert sdíl klasikou světové hudby, v kterom okrem jiného počujete Ravelovo sláčikové kvarteto, malou suitu Claude Debussyho a melancholické písně o lásce od Vítězslava Nováka. Otváráme s kvostom klasické hudby, malou nočnou hudbou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrá Bratislavské instrumentální kvarteto, které se právě vrátilo z úspěšného zahraničného zájazdu.
6: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Prosíme o prepáčení, solista nášho kvarteta je momentálně indisponovaný následkom náhlého návratu do vlasti.
6: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Ještě raz prosím o prepáčenie. Prosím pánu, aby okamžite začali koncert. Ak by sa koncert ani teraz nemohol uskutočniť, budeme nútení dnešný večer zimprovizovať. Prosím.
6: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
7: Tak to sa nedá hrať vážna hudba, no to nie, hlavne nie Mozart, to sa
8: to človek nemôže zadržať.
7: To radšej zahrám do uši a to zahrám.
8: Nehnevajte sa, to sa mi ešte nikde na svete nestalo. Koncertujem už roky. To je strašné. Nemáte nejakú miestnosť na štikútanie?
7: Na štikútanie, dajte, ovládajte sa, prosím vás.
8: To sa nedá.
7: Vystupujete pred obecenstvom, tak sa musíte ovládať, predovšetkým si musíte ovládať.
8: Na štikútanie,
7: dajte, ovládajte sa, prosím vás.
8: To sa nedá.
7: Vystupujete pred obecenstvom, tak sa musíte ovládať, predovšetkým si musíte ovládať svoju tvár.

chwili lub są konstanie.

0: Carmen!
1: Bravo,
0: gracias,
1: bravo,
0: gracias,
1: bravo,
0: gracias. Bravo, gracias.
1: Bravo,
0: oh, oh, oh, oh. José, José, José,
2: Denko. Prosím, prosím, soudruhu, prosím vás, kde jede vlak do Lužce pod Smrkem?
3: Cože?
2: Lužec pod Smrkem.
3: Co to je? To je nějaká prašivka, ne?
2: Ne prašivka, to je obec. Co? Obec Lužec pod Smrkem.
3: A to je někde v horách, že jo?
2: Ano, v Jizerských.
3: V horách, no vidíte, my všechno víme, tady všechno víme, v horách. Smrky přece rostou v horách, že jo? Co pak tady v Praze najdete? Hledat tak nějakou borovičku, že jo? Nebo kvašňáka, že jo?
2: Soudruh, kdybyste se mi tak laskav a podíval se, kdy mě to jede.
3: No snad nehoří, podržte mi tu gumičku, prosím vás, jo? Ale vrátit, tak jak se to říká, Lužánky?
2: Ne, Lužec.
3: Jo, Lužec.
2: Pod Smrkem.
3: Teď já vím, se dívám. Tak, Lužec pod Smrkem.
2: No.
3: Helejte, víte, že to tu není?
2: No musí to být Lužec pod Smrkem.
3: Není, Lužec tady není. Víte co, jeďte někam jinam. Helejte, nechcete do Liberdy? Jeďte do Liberda. Koukejte, to vypadá jako Haltverda. Sakra, to se divím, že tohle to za těch 16 let nezměnili.
2: Soudru, já pospíchám, podívejte se ještě jednou.
3: No, teď se dívám, koukejte, Amalí.
2: Lužec.
3: Bavorov, Bíňa. Chcete boč?
2: Ne, proč?
3: Co?
2: Proč boč?
3: Proč boč? To já nevím, proč boč. Tady píšou boč, trať 14B. Boží les. Koukejte, Boží les, že mu to nezakážou taky. Boží les. Brčekoliv. Nechcete Brloh?
2: Ne, nechci Brloh.
3: Jděte do Brlohu.
2: A proč?
3: Tam je krásně, to je na Šumavě, zdravý vzduch. No. Můj dědeček je Brložák. Zítra tomu bude 90 let, co se narodil.
2: Tak,
3: no jo.
2: A to je opravdu požehnaný věk. Jezdíte k němu?
3: Jo, v odušičách na hrob vždycky. On umřel v 35, víte?
2: Soudru, já tady nemůžu stát do rána. Jo. Podívejte se, prosím, na Lužec pod Smrkem.
3: No,
2: Lužec?
3: Teď se dívám, Lužec, no. Lužec. Herde, tam rostou hodně houby, víte?
2: Teď v zimě?
3: No já vím, že teď v zimě ne. Ale vy jedete dřív, abyste tam byl včas, kdyby bylo zpoždění.
2: No.
3: Jo.
2: Ale ne.
3: Co?
2: Jo, tak počkejte, se, Lužec. Posvrkem.
3: Tak mě nepřerušujte, pořád, kde jsme to byli? V tom Brlohu.
2: No, tak dál, Lužec.
3: Tak dál, hlavíte, Cinobanská Maša. Koukejte, kam všude jezdíme. Do Máši Cinobanský.
2: Soudru, já pospíchám, Lužec hledeš.
3: Herko, tak neplejte mě pořád, já to nesmím brát takhle na přeskáčku, kam bych přišel. Teď abych zase začal znova, ne? Abovce a Malín, až.
2: Soudru, podívejte se, až. Nemohl byste se rovnou podívat pod L?
3: L?
2: No,
3: Harko,
2: L,
3: to bych,
2: Lužec, no. L, Lužec,
3: jo.
2: No tak hledejte L.
3: L, to je po ST, víte.
2: Ne, co pak neumíte abecedu?
3: Koukejte, mě nebudete učit. Já jsem nechodil do nějaký 11 letky, pane. Já chodil ještě poctivě do Měšťanky. 8 let, pane. Já vím, že L je vždycky po ST.
2: Ale ne, mějte rozum, soudru. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L. No, K a pak L.
3: Jak mi to mohlo napadnout, že L po ST?
2: No to já nevím.
3: Jo tak, mě spletla postel.
2: Jako?
3: No po ST, L. Tak to už teď vím. Tak to je poká, že jo? Tak a, tak helejte, K, kobila. Helejte, i do kobily jezdíme, to se divím.
2: No a
3: Kocíka, kukava, chcete kundratice?
2: Lužec, ty!
3: Do kláštera, nechcete je?
2: A co pak jsem Ofélie, hledejte Lužec.
3: Lužec, la, le, li, lu, Lužec!
2: Lužec!
3: Tady to je, Lužec.
2: No výborně, co?
3: Lužec nad Vltavou.
2: Ne, pod Smrkem!
3: Sokra, vy jste nějaký absolutní.
2: Ale nejsem absolutní, ale chci Lužec pod Smrkem a ne nad Vltavou.
3: No tak dobrá, nad Vltavou, ale pod Smrkem.
2: No tak, ale pod Smrkem.
3: Tady stojí černý na zeleným. Lužec nad Vltavou, trať 9D. To jde, helejte se, Vraňany, Lužec, to máte jenom 3 kilometry. To vám nestojí ani za to tam jděte pěšky.
2: Ale soudru, já pospíchám, půjčte mi ten jízdní řád, podívám se sám.
3: Nepak, to by vám nebylo nic platný.
2: Ale ujišťuji vás, že se v jízdních řádech znamenitě vyzná.
3: To vás vede, nejdůležitější je tohleto.
2: Co je to?
3: To jsou doplňky a opravy k tomuhle tomu řádu.
2: Soudru, helejte, spěchám, nemůžeme ještě v tomhle hledat, spěchám.
3: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. Ale nikam nechoďte, jo?
2: Já nejdu nikam.
3: Já to vytočím. No. Haló? Zde nádraží. Jsou to informace. Soudružko, prosím pěkně, kdy odjíždí vlak do Lužec pod Bukem?
2: Pod Smrkem.
3: Pod Smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod Smrkem? Ano, děkuji vám srdečně. 10.46, děkuji, já zde to vyřídím. No tam vidíte, 10.46 vám to jede.
2: No tak sláva, a kdy tam přijedu?
3: Holko, člověče, jste se mohl zeptat taky najednou, tohleto. Haló, zde nádraží. Soudruhu, prosím pěkně, kdy přijíždí vlak do Lužec pod Smrkem? Kolik? 22.10? O, tak brzo. Děkuji, děkuji vám srdečně. No, vidíte, 22.10.
2: No tak
3: to
2: sláva.
3: Máte čas.
2: No tak, tak mohu jít.
3: No, můžete jít, klidně jděte, jízdenku máte.
2: Tak děkuji vám.
3: Prosím, na shledanou. Halo, počkat, počkat, co to nesete?
2: To je židle.
3: No to vidím, tak topr, zpátky.
2: Ale já vezu židli, tetice, do Lužce pod Smrkem.
3: To nemůžete, pane, to na to musíte mít stěhovací vagón.
2: No jak to, na židli?
3: No samozřejmě, samozřejmě, když se stěhujete, musíte mít stěhovací vůz. Ale... pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že jste si nevzal kreden sebou.
2: Soudru, já se nestěhuju, bydlím v Praze.
3: Jo, v novostavbě, víte?
2: Vy mě znáte?
3: Ne.
2: Tak jak to víte?
3: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
2: Ale ne, židli jsem zakoupil v tetičce a vezu k ní do Lužce pod Smrkem.
3: A vlakem?
2: A přece nepůjdu pěšky.
3: No proč ne? Máte židli, můžete si cestou odpočinout.
2: Soudru, já opravdu postukám. Puste mě tam se židlí.
3: Pak to nejde. Helejte, zkuste to autobusem.
2: Ale tam už jsem se pokoušel a v autobusu židle neberou.
3: No bude by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle, to nejde, pane, to nejde.
2: Soudru, mějte slitování, co si počlák mě podajte, kde mě tu židli vemou?
3: No tady v úschovně vám ji vemou.
2: Ale já ji potřebuji dostat do Lužce.
3: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10.46, kolik je teď?
2: Teď je 10.
3: Ježišmarja, už 10?
2: Ano.
3: Argo, tak to já posvačím. Já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
2: Ale prosím.
3: Budete tak láska.
2: Ježišmarja!
3: Co se vám stalo?
2: Ale židle byla nová.
3: Co, nová židle?
2: Jo.
3: Sakra, a já nerozum, asi na ní sednu, víte? Ukažte, já vám pomůžu. Ukažte, já vám pomůžu to složit dohromady. No, dejte si to takhle. No vidíte, teď už to nevypadá jako židle. Tak s tímhletím můžete klidně do vlaku.
2: Děkuji vám.
3: Šťastnou cestu.
2: Děkuji.

0: Drinker. Dobrý večer, přátelé, dobrý večer. Dobrý večer, já vás tady vítám v divadle U22 v pořadu Polívka na víně. Dnešním tématem jsou peníze. Jak říká jeden slavný scenarista a režisér, americký režisér Woody Allen, peníze jsou lepší než chudoba. Hlavně z finančních důvodů. Uvidíme, co si o tom myslí náš první host.
1: Je to velice upřímný, milý člověk.
2: A má takovou jakoby hodně příjemnou povahu.
1: Velmi talentovaný člověk.
2: Je to výborný tenista, dobrý zpěvák a...
1: velmi zdatný potápěč.
2: Něco společného i máme.
1: Mám dojem, že až na nepatrné výjimky jsme oba herci.
2: Myslím si, že mu velmi sluší komické postavy.
1: Žije s dámou a tomu soužití se téměř dá říct manželství.
2: Má sídlo na Karlštejně.
1: Přes dívku. Když tu přes dívku řeknu, tak už budou asi všichni vědět.
2: No, přes dívku má. Dokonce bych řekl, že to není přes dívka, ale pseudonym.
1: On už vlastně ani nemá to svoje původní jméno na prvním místě.
2: Pod jeho přes dívkou ho zná v téhle republice každý.
1: Jenom řeknu, že ji vymyslel dnešní hostitel na jedné zkoušce v jednom malém divadle.
0: Tak, milý majordome, kde to je?
3: Přichází Čmaňa, neboli Pavel Zedníček.
0: Pavel, ahoj. Ahoj. Já jsem tušil, že jsi to
3: řekl.
0: Prosím, posaď se. Když teda Arnoš nám dá trošinku vína.
3: Může co to? Trošku vína? Může být?
4: No, může, no.
0: Tam v té charakterizice vůbec nebylo, že jsi politik.
4: To tam nebylo.
0: Děkuji.
4: Na zdraví. Tak ahoj, ahoj, ahoj.
0: Přátelé, na Čmaňu. No, činitel, politik, přece ty jsi člen dnes již exilové vlády. Jeden z předních členů.
4: Ano, ano. Tak já jsem minister financí, já jsem generál vzdušných sil, já jsem prostě všechno, minister všechno.
0: Ty jsi dernier valašské vlády, protože premiéra nepotřebujeme.
4: Ano, to jsi taky říkal, že když může být Paroubek premiérem, Čmaňa bude derniérem.
0: Čmaňa? Ano, ano. Tady se zmínili, že jsem ti dal kdysi tu přezdívku, já si člověku, že nepamatuju, jak jsem ti tu přezdívku dal, Čmaňa.
3: No prosím, to jsme byli, jsme zkoušeli něco na provázku, najednou ty říkáš Čmaňo, pojď sem. A Míra donutil se tě zeptal, proč mě tak říkáš, a ty no. Řekl, když se na něho podívej, to je celá Janžurová.
0: No. Takže... jak naznačuje tady Čmaňa, logiku to má. Čmaňo, ale ty musíš vzpomenout, jak my jsme měli ty... Pardon, on má totiž právo se zeptat.
3: Co je? Já jsem se chtěl jenom zeptat, ono je to takový zatím nezábavný, jestli bychom to neproložili nějakým vtipem o penězích, třeba židovským nebo tak nějakým. Neznáte, pane Zedničku, nějaký vtip? Neznáte asi.
4: Se podívám na vás, tak to je... Mně to stačí.
3: Tak to není veselý.
0: No, jestli myslím o penězi, no volakotě třeba je valašský. Jak ta maminka taky si Bahamské ostrovy, najednou se tam dostane, víš, zbohatl ten její bratranec, což je tam pozval, že s malým Josefkem a jdu po té pláži a teď najednou se to všechno setmí a takový jazyk vodní a teď toho Josefka trhne do té vody a Josefek zmizí a ta maminka říká, Valaška říká, pane Bože, toto nemyslíš vážně, však já jsem přijel jenom na návštěvu, ten Josefek tak nadaný na husičky hraje, Hergot, řeči se učí, už se naučí i anglicky, Bože, vraď mi ho, Bože. A teď se to zase vrátí toho Josefka, děkuji ti, dobrý Bože, děkuji, ale měl koupat si čepicu. Čmaňa, když mluvíme o těch penězích, on musí být zámožný, pane Zedníček, když ty máš takové koníčky. No? No a teď potápění, no tak to se nepotápíš někde v Dřevnici, nebo?
4: Ne, tak to...
0: spíš v oceány, moře.
4: V oceány, no tak no. Já jezdím, byl jsem v Mexiku a byl jsem taky v Egyptě, tam je krásně v Egyptě, voda má 28 stupňů, no venku je 32, no tak tam si můžeš ráchat pod vodou. Zkus to. Že já jsem tě
0: přece... zaplatil ten kurz jedno.
4: No, jsem ti zaplatil.
0: Ale to bylo někde v bazéně, abych se to naučil.
4: No, se musíš bazéně naučit, abys potom mohl...
0: A sůl jsem si musel vzít sebou. Na Čmaňo, jezdíš na koni?
4: No už dlouho jsem nebyl na koni, no.
0: To bys měl, ale.
4: To bych měl.
0: Jedině u tebe, výborný ale. Jezdit na koni, no.
4: Jedině u tebe, až
0: potom přijedu. Další koni, kdy ty rád skáčeš taky z toho letadla, co jsou všecko takový koničky, no, pro důchodce docela.
4: No, tak je to
0: neobvyklý, víš, jak to je. Tak, skáče, on skočí z letadla padákem, zrovna a na toho koně. No, odjede normálně, tam si dá tu kuklu a už je v rybníku a už se potápí. Vynoří se ze pstruhem, on je dobrý kuchař, udělávám pstruha. No tak samozřejmě je oblíbený jako politik.
4: Tak já jsem si říkal, že musím poznat, co, jak je to nahoře, jak je to dole a i v dole jsem byl.
0: Čmaňo, já jsem mám takový záběr, jak Čmaňa skáče s tím padákem, to byl ten tandemový seskl, no, co tomu říká. Že máš toho instruktora vlastně za sebou, že jsi k němu přivázán.
4: No.
0: Já jsem viděl ty záběr, jak jsi tam šťastně nešťastný, jak to říct?
4: Ne, já jsem teď naposledy skákal taky s tandemem šťastný, protože šťastný. Je poprvé, že to řekli, mi říkali, musíš se usmívat. Já jsem říkal, proč jako jsem se smát? No, hele, směj se. Tak jsem to pochopil. Když vyskočíš, tak ta huba, víš, co to s tebou dělá? Bolí. Já jsem měl hubu větší, než no, ona se ti zvětší nějak. Jak fouká ten vítr, jak letíš důle, tak
0: ano, já si to pamatuju, že no. Vlastně si vypadal na tom záběru, vlastně opravdu šťastný. A jako po plastice.
4: No.
0: Jestli bys neměl nosit vysavač furt sebou, no. Než točí nějakého mladšího, že bys si to... To ti napíná ty... No, krásky, krásky, no. Ale víš, co se mu stalo, to je autenticky, jak letěl a jak byl šťastný a najednou nějak moc vdýchl, ještě mu pomohl asi ten vítr, jako, nebo ten vítr, ten vztlak nějaký a on si vdechl knír. Já jsem na to šel taky a ještě ten instruktor mě říkal, prosím vás, kdyby náhodou se to neotevřelo, takhle rozpažte ruce, ať vás potom najdeme v tom poli. Jo. A potom... Mimochodem, jaký ti vyměřili důchod? No, není to tajné, nebo...
4: Tajné to není, já to rád přiznám.
0: Vypadá to...
4: Hádej. Zkus si tipně. Ty máš taky ale důchod už, ne?
0: Já jsem si pro jistotu nepožádal. Abyste mě nezáviděli.
4: Aby ti ho nesebrali, ale potom.
0: Proč?
4: Protože si se nepřihlásíš 2 roky nebo 3 roky, ti to seberou, ne?
0: No to mám ještě čas.
4: Jo?
0: Jo, dobře, o tom se nebude. Ne, kolik, nezamluvej to. Kolik?
4: Jo, řeknu to. Řeknu.
0: Krouti se na... Chlapi, pojďte mě s ním pomoct. Držte mě, jo.
4: Já si myslel, že to bude horší, já mám dobrý, 10 200. Teď mě přidali 60 korun. Víš, jak jsou šťastný? Jsem měl 10
0: 660 máš.
4: Ne, 10 200 o 60 korun. 10 140 a teď mám 10 200. Ale chodí pravidelně teda.
0: Takže jsi šťastný důchodce. A teď máš vztah krásnej. Vztah, že máš.
4: Mám.
0: Vztah máš, dětku.
4: Mám. Víš, důchodci,
0: kdyby, no, ještě uši sloužili,
4: no, právě,
0: tak bys byl
4: no.
0: Šťastný.
4: No.
0: To máš z té vody.
4: To asi jo.
0: No, máš jako teď máš? Šťastný stáří.
4: Mám.
0: On je dlouhověký porodičík. Maminka měla kolik chuděrka, když umřela?
4: 85 by měla.
0: No. Tata má?
4: Čili bude 91.
0: 91 tata, no.
4: Tata skypuje.
0: A já si pamatuju, že jeho. A fakt?
4: Ano.
0: Skydiving?
4: Ne, skypuje a hraje ptáky na tom, ty birds. Víš, ptáci, to jako má tuká ta hra, to máš takhle, zabíjíš ty ptáky. Ty nevíš? Ty neznáš?
0: No já nevím, já nemám tak starého tatu.
4: Celky ptáci na gumě a oni to pouští, to musíš natáhnout.
0: A teď se takhle, jo, no to hrají děti
4: a
0: naše.
4: No a oni různě tak vystřelili, tak náš tata ve 3 hodiny ráno slyším takový dým, dým, do prdele, a jdu a tam tata kule u ptáku, rozumíš, ve 3 hodiny ráno. Tati, jdi spát, počkej, to dohraju a už mám 16. level.
0: 16. level má. No to má, když má 91, no. Švětě. Váňo, mám pro tebe takové malé překvapení. Jsi schopen přijmout překvapení?
4: No.
0: Pane majordome, prosím, buďte tak laskav. Totiž Váňa, nevím, kdo to ví, kdo to neví, je také vynikajícím hudebníkem. Prosím, neloudej se. No.
3: Prosím.
0: Ježiš, to je hezký dárek.
4: To je jako...
0: Ano.
4: Děkuji.
0: Ale jenom... Děkuji. Jenom za předpokladu, že na něj něco zahraješ, můžeš si ho potom nechat.
4: To si můžu nechat.
0: Jo.
4: Ježiš, hezký.
0: Jsme se tam... složili. Prima
4: no,
0: a já.
4: Já mám... Fakt jo. A co mám udělat jako?
0: No zahrát něco, kdyby bylo hotový.
4: Jak je ta písnička? Jak

0: Grassi. Mario, a pedir un esto es.
1: Esto es.
0: Esto es.
1: Esto es.
0: Esto es.
1: Kváňa, tak co to bylo? Hezky?
0: Co to bylo, přátelé, na notečku lidovou a teď trošku jazzu.
1: Trošku jazzu?
0: Jak bych řekl, skladba, píseň Valašských potapěčů.

0: Děkuji ti, dobrý božáně, skafandr!
1: Vám, to mám kamarády. Ahoj, kamarády. Ahoj. Pan Pavel Zedniček.
0: Dnešním tématem, přátelé, jsou peníze. Údajně spousta lidí žije proto, aby byli nejbohatší na hřbitově. Co si o tom myslí náš další host? Uvidíme.
2: IQ na 140.
3: Je to určitě velký svéraz.
2: Mír pod nosem, dlouhé vlasy.
3: Nálada a humor je neuvěřitelně mladý.
2: Příjemný melodický basbariton.
3: Vím, že hrál v mnoha skupinách.
2: Ve skupině Žízeň, potom ve skupině Jojo Band.
3: Určitě to byl žlutý pes.
2: Taky se jmenovali Toma Havk. To jim zakázali, protože to byly křižující střely, jo, americký.
3: Moje profese je kadeřnice. Ten jeho účest pro mě byl jako veliká výzva.
2: Při úpravě jeho vlasů do toho jsem mu nikdy nekecal.
3: Já s ním zažívám teda vtipnou historku pokaždý, když platí. On platí jenom polovinu z ceny, kvůli tomu, že má vlastně jenom půlku vlasů.
2: Můžu prozradit, jeho profesi je i novinář.
3: Vím o tom, že umí čínsky.
2: Je členem různých porod samozřejmě. Tím se stál možná ještě populárnějším než těma písněma.
3: Já nevím, že by měl nějakou přezdívku.
2: Říká se mu tak zkráceně OHA.
3: Ale kdybych mu ji měla dát jako kadeřnice, tak mu určitě budu říkat Cocker Spaniel.
0: Tak, kdo to je, prosím, major doma?
4: Navštíví nás velký svéráz a melodický sametový bariton. Učil se čínsky a do přípravy vlasů si nenechá kecat. Přichází žlutej pes, pan Ondřej Hejma.
5: Ahoj. Zdravím.
2: Holku,
5: máš
2: to tady skvělý, je to dobrý.
0: Tak dáme trošinku červeného vína.
5: Dáme trochu červeného, ano.
0: Tak.
5: To je šikovnej člověk.
0: Cocker Spaniel, jo, Cocker Spaniel.
4: Tak já přidám trošku.
0: Tak.
5: To si teda Blanka odsere tohle, to ti říkáme. Cocker Spaniel, ty. Cocker
0: Spaniel.
5: Různý.
0: No ale to jsou různý, ty máš různý.
5: Blatníky říkají někde.
0: To říká Honza Kraus, ne? Blatníky, že máš. Jo, a jde přece ještě, říká, ten knížák říká o tobě, ten s vlasama...
5: To je náčelník, ten s dlouhými postranními vlasy.
0: Tak co si ty myslíš o těch penězích, důležitost peněz?
5: Hele, já znám dvě základní teorie. Jednu říká režisér Miloš Forman, který říká, že peníze osvobozujou. Že jo, můžeš to, či ono. A Karel Gott říká, že peníze uklidňujou. Obojí je pravda.
0: Jednou se mě ptali, jak se cítil, vy jste bohatý? Já říkal, ne, já jsem spíš zámožný. Zámožný, a paní redaktorka říká, co to je zámožný? Já říkám, no, že nejste chudý, že nejste chudá. A jak se to pozná, že jste zámožní, protože ta hranice mezi tou chudobou a jakýmsi tou zámožností
5: je... To tam je. No.
0: Měla by být. Říkám, v okamžiku, kdy přestanete svým dětem říkat hladové krky, jste zámožní.
5: Ano, to je to uklidnění právě, že přichází. No. Přichází to uklidnění, už nenadáváš dětem, že chce jíst, jako, že jo, normálně. Máš je rád a... Jsi celkově snesitelný.
0: Já jsem jednou Vladimírovi, když byl malej, tak jsem mu uřezal kousek bifteku. Doma jsme měli
5: opět. Ty jsi mu ujídal.
0: Ujídal já. A on říkal, tati, kdyby to sní. Já jsi říkal, ne, já ti ukazuji, co to je platit daně. Výchovně jsem to vzal. A teď mě zajímá ta, tak první knížka tvoje vlastně byla, kde jsi Nepál, Afghánistán, to jsou někdy 70. leta. Tam byl ten cestopis, je to
5: ano,
0: tak?
5: Rok 1976, autostopem do Nepálu jsme prostě vyrazili jako směr Bulharsko, Varna, pak jsme zapomněli zastavit a jeli jsme dál přes Turecko, Irán, Afghánistán, Pakistán, Indie, Nepál a pak zase domů.
0: A ta knížka vznikla potom. To jsi byl s kamarádem, nebo?
5: To jsem byl s jedním kamarádem, no. S jedním kamarádem z dětství. S jedním kamarádem z dětství, který prostě byl dobrodružný povahy. Mě by taková kravina v životě nenapadla. Jako já jsem vyšel jako školu a tak jsem si říkal, do práce půjdu, že jo, vydělal peníze. A jednou přišel a říkal, ty vole, pojď do Indie. Tak jsem jel, no.
0: Dobře, no, ale peníze musíš někde mít peníze, no.
5: Ty peníze, no, to no. Říkáš správně, tohle, to byl trošku problém, no.
0: Jak si vyděláš peníze?
5: Musíš prostě, když nemáš peníze, musíš snížit jako náročnost prostě. A to zas tam zrovna docela dobře jde. Tam, myslím, já jsem měl rozpočet $3 na den, americký.
0: Prosím tě, no ale tam se taky třeba můžou ty peníze ztratit, někdo tě může okrást, někdo tě může, já jsem...
5: Orient, no jasně, no. To je strašný, to je nebezpečí číhá, přátelé, na každém rohu. Na každém rohu číhá nebezpečí. My jsme přijeli třeba v Pakistánu do nějakého hotelu a co přijeli, tam přijedeš vlakem na nádraží a tam je 30 dročkářů, který se o tebe fyzicky rvou, bijou se prostě. Ne, je můj, je můj, je můj. A pak se tě zmocněj, do té dročky tě strčej, odvezou tě do svýho hotelu a tam tě okradou. Jako cestupku bych asi nemohl mít, že bych prodával.
0: Počkej, a do tebe to by se to stalo?
5: Ne, ne, to bylo tak, že já prostě, že on tě ubytuje. A ty, konečně, sprchat. Zamkneš pokoj. Jdeš se vysprchovat na střechu, tam jsou sprchy na střeše. A vrátíš se a ty peníze tam nejsou. A teď si jdeš stěžovat, že jo, do hotelu a říkáš, tady jsem měl veškerý svůj majetek, jako, a teď tam není. A on začne lkát a říká, jaká ostuda, Aláhu, ty to vidíš. Jo, ten zloděj nebohého turistu okradl. Jako, jo, teď patřičně tak jako.
0: Teatrálně,
5: a pak říká, no byla by tu jedna varianta, že bych ti já ze svého uškubl dětem nebohým polovinu té částky, tu ti dal, s podmínkou, že teda nepůjdeš na policii. Čili on ti ty prachy ukradne, pak ti jich polovinu vrátí a já jsem mu, přátelé, ještě poděkoval.
0: No to, hej, Andřej, může tě to i unavovat ta čínština tvoje? Stejně poprosím za nás, za všechny. Tady jsou i mladí lidé, kteří to nikdy neslyšeli. Kdybys zaspíval
5: modrá
0: je dobrá čínsky. On už ví, co po něm chci.
5: Ale ne, je to těžký přeložit do čínštiny tu písničku, jo. Lan lan de chu shi ci kumei lu goui. Rozumíš, teď to začíná. A ty přijdeš na ty, a přijdeš na ty pasáže, kde třeba se vyskytuje Mickey Volek.
0: Jo,
5: modrá jako vzpomínka na Mickeyho Volka, že teď prostě jedeš a Chungangweila Mickey Volek se řekne čínsky Mickey Volek, ale v prvním pádě, jako, víš, ne? Kdyby jsi mi řekl Mickey Volka, tak nevidí, o čem
0: nevidí,
5: je řeč. Vůbec nevidí, o čem je řeč. Takhle jim je to jasný, prostě. Lan lan de jen pang tjus je yang. To je ten slogan, to je ten refrén, jo. Modrá je dobrá, už je to tak. Tjus je yang. Už je to tak.
0: No. Tady se zmiňovali o tom, že máš IQ 140. Já mám IQ, že ani nevím, jestli to je hodně.
5: IQ 140, no to je pravda, no. To byla taková soutěž, jo, na jedný nemenovaný televizní stanici prostě, kde já jsem nikdy předtím ani potom žádný testy nepodstupoval, nic prostě, ale tam jako se staneš obětí prostě, že jo, nějakého pořadu, tak ti tam prostě veřejně změřej IQ, to je neuvěřitelný, jako jo, to je, jako kdyby se veřejně ukazovalo, já nevím co, že jo. Takže to bylo krutý, ale já jsem nějakým nesmyslným řízením osudu prostě tu soutěž vyhrál, jako. Teď jsem si nadělal spoustu nepřátel, já jsem porazil Mirka Topolánka ještě než byl předseda vlády, rozumíš, a to v přímém přenosu, jako
0: třeba
5: jo.
0: By bylo předtím,
5: chudák Leoš Mareš byl asi čtvrtý, prostě, byl hrozný. A mě to trošinku vrtalo hlavou teda, jako. No. Páč, jako já si o sobě nemyslím, jako že jsem blbej, jo. Ale že by to bylo nějaký vítězství, teda to jako, to zase taky jako nevím, jo. A pak jsem na to přišel. Oni tehda brali různý jako kritéria a jistá bonifikace byla, že jsi starý. Jako, jo. Čím starší, tím blbější. Tak jsme dostávali procenta navíc. A tím jsem se přes toho Topolánka dostal, jako, no. A o Leošovi nemluvím ani, jako. Na to, jak je starý, není zas tak blbej, to znamená v podstatě.
0: Nechápu, když se mají nějaký trojuhelníky vejít do...
5: Ty jsou nejtěžší.
0: Když se mají trojuhelníky vejít do nějakého čtverce, mě to prostě nejde do koule.
5: Mně taky ne, já to jsem přeskakoval, já jsem to měl na těch početních řadách, jako ta matematika.
0: To ti šlo.
5: Z toho golfu to máš, to sčítání těch ran, to je v podstatě to samý úplně. To mi šlo rychle, jako to bylo dobrý.
0: Jak vznikl název Žlutý pes, jak jsi ho vymyslel?
5: Žlutý pes jsem bohužel nevymyslel já, to vymyslel můj kamarád Ivan Hlas, s kterým jsme tehda skládali nějaký písničky a zakládali jsme pořád nějaký kapely a tak dále, ale víceméně jsme tvořili, přišli jsme vždycky k němu domů ráno, jako přinesli jsme prostě těch 20 lahváčů a začali jsme tvořit. A nějak nám to ten den nešlo prostě, jo, bylo to takový mrtvý, jako měli jsme nějakou muziku, ale ten text tam prostě nebyl. A Ivan říká, no tak to se přeci dělá v Americe tak, že se jde k oknu, tam se otevře to okno, kouknu ven a podle toho, co vidím, napíšu tu písničku. A to se skutečně stalo, protože on tam viděl normálně žlutýho psa, šel teda v Břevnově po ulici takhle do hospody, tam někam takový klasický. A tak ta písnička jako se složila hned a podle té písničky se jmenuje ta kapela. Protože jsme šli na nějaký festival a neměli jsme jméno, tak jsme to prostě nazvali podle toho. Takže podle psa žlutýho v Břevnově.
0: Ty jsi slavný ještě jiným způsobem, to znamená, to on je slavný tím, jak daboval první videokazety, které chodily v roce 75-76. To je ten jeho hlas, který mnozí z nás si pamatují. Dokonce daboval jenom Sylvestra Stallona, ale ty jsi taky daboval. 9,5 se byl takový známý erotický film. Ty jsi daboval prostě i to porno. A to všecko pro peníze. Že jo, je to tak.
5: Ty tady ze mě uděláš prostě prodejnýho dabéra porna, prostě nějakýho úchyla, který tam funí do mikrofonu za peníze, jako.
0: No a kolik jsi dostal za kazetku?
5: Ne, já samozřejmě tohleto já poslouchám celý život, že jo, tyhle ty špinavý, podpásový útoky prostě. Ale odrážím je
0: s bravurou
5: sobě vlastní, protože mám důkaz, že to není pravda.
0: Zbyly ti ještě nějaký peníze z toho období.
5: A ten důkaz spočívá v tom, že pornobolku, já nevím, jestli to víš teda, jo. Podle mě to nevíš teda, ale porno bylo vždycky v němčině. Já, náš to.
0: Jo, prostě. Už bude slyšet ten hlas. Nikdy ne. Jsem to neviděl.
5: Ne, no vidíš,
0: to německý porno, ale už bude slyšet ten hlas.
5: To bylo.
0: Já.
5: To bylo prostě v němčině a já německy fakt netlumočím.
0: Rozumí, co je já.
5: Pasivně, jako pasivně. Ne, prostě to šlo mimo mě, na to byli jiní specialisti, kteří uměli daleko líp chrochtat, jako daleko líp prostě funět a tak dále. Já jsem se soustředil na Woodyho Allena, rozumíš, na tyhle ty věci a Sylvester Stallone občas taky prošel, že no.
0: Na co 9,5?
5: A tak rozumíš, tak to byl normálně tehda komerční trhák, že jo, tam se sice trošku funělo, jako to nemůžu říct, že by se tam nefunělo úplně, ale v zásadě to byl takový dialogový film, jako já jsem neměl rád ty pauzy, jako když se nemluvilo, víš co, což je porno a střílečky, že jo, tam se nemluví
0: kolik na
5: půl hodiny, že usínáš, že jo, samozřejmě u takového překladu potom, no.
0: Erotiku, ano, porno, ne, ale nejraději romantika.
5: Romantika, to se
0: nejde. Ondřej Hejma.
5: Ano. Ale díky mě.
0: Jak říkal Henry Ford, a ten o penězí něco věděl, kdybych měl v kapse 5 posledních dolarů, 3 z nich bych věnoval na reklamu. Uvidíme, co si o tom myslí náš další host. Prosím o vizitku.
6: Host je, řekl bych, energická, veselá, trochu ješitná, ale v každém případě velice vtipná. A co mě znervózňuje, teda zvlášť při osobním kontaktu, že je strašně pracovitá. Ona si dá prostě obložený chlebíček nebo jednohubku a během toho zjistí člověk, že napsala x věcí, vyřešila x věcí a x věcí ještě zahrála nebo odmoderovala. To je teda neuvěřitelný. Dostala Českého lva, myslím, že 2x televizní cenu TT. Vůbec, ona je strašně ceněná. Co na ní nejvíc obdivuju, asi je její energie. Ona je tu na nějakým večírku, tu na nějaké společenské akci, tu na nějakým natáčení. Já jsem jí říkal, kdy vlastně píšeš? A ona mi řekla, v 8 hodin ráno. To bylo všechno. To je zase jak s tou jednohubkou, jo? Dá si jednohubku a má to všechno napsané, má to všechno zahrané, vyřešené a jde na večírek.
0: No. A kdo to je? Prosím, major doma.
4: Během jednohubky člověk zjistí, že napsala x věcí, když má vše vyřešené, jde na večírek. a proto i k nám přichází zde do dobré společnosti Halina Pavlovská.
1: Halina Pavlovská. Prosím. Já už tě tady vyhlížím.
7: Ahoj. Ahoj. Ahoj.
1: Já taky. No nabízíme. Nabízíme trošku. Vínka, ten o tebe velmi hezky hovořil.
7: Mě tam nejvíc zaujalo, že to vypadá, že jsem živa z jednohubek.
1: Tak krásně. Na zdraví, ahoj. Na zdraví, přátelé, na zdraví. Milan Štangler, jaký on je při natáčení? Ty jsi byla...
7: Milan při natáčení, nervák.
1: Autor, nervák.
7: Je nervák, no, teď on je tady si vždycky... Já to mám teda taky, teď nebudu to dělat, ale že si takhle točí ty vlasy.
1: To já ale jsem... není tak kudrnatý jako ty. No, asi míň točí.
7: Míň točí a má tady taky úplně lisiny z toho, jak si to... A to po natáčení třeba díky za každý nový ráno, to prakticky neměl vůbec žádný vlasy.
1: To si vytrávit. No,
7: a já jsem dělala tam takovou supervizi na filmu.
1: A to jsi napsala ten scénář.
7: Ano. A při natáčení jsem byla, jako ta supervize. A dorozumívala jsem se s asistentem režie často. A Milan to strašně jako sledoval, naši hru očí a tak. A jednou na mě řval, že si něco myslím. Víš?
1: To nemá rád, když si někdo něco myslí.
7: To nesnášel, když si něco myslíme tam s tím, ještě s tím asistentem. Jo. Takže nervák, ale na lidi je byl mírný a hodný.
1: Na lidi je hodný. Já mám takovou otázku, kterou jsem vzal z té vizitky o tobě vlastně. Jak
7: Ješitná, říkal, že jsem.
1: Já jsem se bál na to zeptat.
7: Já to asi tomu teda, to si s ním musím ještě nějak prodiskutovat, protože to je ješitná, co já jsem jak...
1: Nezdá se ti to, že jsi ješitná?
7: No tak třeba jsem ješitná, to vždycky ten druhý tě vidí jako... No tak asi jsem určitě ješitná,
1: no, ale
7: co to má co říkat do televize, blbec, že jo? No.
1: Ty jako scénaristka, vztah scénarista, režisér, se Štandlerem jste to tvořili spolu, nebo si napřed to napsal a on potom se k tomu vyjadřoval?
7: Většinou... S Milanem to bylo tak, že já jsem něco napsala, pak k nám chodil Milan, byl prakticky u nás jako bydlel, to si pamatuju, že jednou volal můj muž ze své práce a volal mě ještě na domácí linku a vzal to Milan a říkal, že jsem ve vaně. A mýmu muži to připadalo naprosto normální, no ale vůbec to od ní, my jsme Milan opravdu absolutní kolegiální, velmi přátelský vztah. A s Milanem to bylo, že Milan teda přišel, tam si set a teď jsme si něco říkali, pak šel Milan na záchod, tam byl tak 2 hodiny, pak trošku spal, pak trošku usínal, pak jsme si udělali jídlo, pak šel Milan na toaletu, tam byl asi 2 hodiny, my tam máme časopisy a knížky, tam byl dlouho, pak já jsem zase mezi tím napsala, co jsme si jako vymysleli a řekli, pak zase přišel, pospával a pak pospíchal pryč. A to několik měsíců.
1: Takže takhle to vzniklo, takže by byl velmi důležitým
7: spoluautorem. Jo, byl důležitý těch pár vteřin, co tam spolu zažili, byli báječní.
1: Já jsem pochopil o režisérech, já vím o režisérech mnohé. Já jsem to pochopil o paní Pantučkové, která říkala, paní režisérko, když jsme točili to Dědictví a tam paní Pantučková hrála tu moji tetu. Paní režisérko, na mě neřvěte, mám 83 roku, já to nemám zapotřebí. A Věra se tak stáhla. A za 14 dní paní Pantučková řekla, ale ať ona si zařve, já už jsem to pochopila. Ona je blázen. Tak je to obsaženo. Henry Ford řekl tady tu větu, kterou teď budu opakovat, že by z $5 3 by dal na reklamu a 2 by si nechal. Dala by si
7: většinu. Ze starý doby ještě je Ford, čo? Teď je to tak 4,5 na reklamu.
1: Co, ty jsi chtěl něco prozvonit?
4: No, já jsem se chtěl
1: právě... No teď mám právo se zeptat.
4: Jo. Zeptat, že vy jste teď zaběhli trošku do psychologie, ale nás zajímají ty peníze dneska, tak jsem se chtěl zeptat, tak scénáristka, spisovatelka, herečka nakonec, šéfová časopisu a tak dále, která z těch činností, abych tak řekl, je nejlukrativnější, která nejvíc, to by nás zajímalo, nejvíc, tak říkají, cipe.
7: To je hezká otázka, děkuju. No, já takhle, jak to Arnošt vyjmenoval, víš, tak hned je mi z toho smutno. Protože si uvědomuji, kolik těch maličkých rybiček já musím ulovit, abych si naplnila korítko. Ne žádnou pořádnou rybu a mám vystaráno. No, já se musím pinožit, lovit jak šílená. Prostě nemůžu říct, co je lukrativní. Ono to pak, se člověk může žít docela dobře, když toho má jako hodně. A když to dokáže, a pak se to spojí vlastně.
4: To je možná tím ukrajinským původem taky. Protože já jsem neslyšel ještě ukrajinský vtip o penězích. Existuje něco?
7: Já myslím, že neexistuje, že oni nikdy tam žádný prachy neměli. Takže,
4: no, to je ono.
7: Že vůbec... To tak já, ano, já vím ukrajinský takový přísloví, bylo oblíbený mýho otce. Ono to taky souvisí s penězma, bohužel. Ale můj otec říkal, kdyby měla klobása křídla, tak by to byl nejkrásnější pták.
1: Ono je to taky relativní, víš, ono je to relativní, ono se to různě přesouvá. Tak je to v tom, jak to jede v tom kupe a teď, a vy děláte co? A on říká, já jsem inženýr chemie a vy jste co? A on říká, já jsem Bůh. On to, Bůh, to snad přeháníte. No nepřeháním, já jsem Bůh. Proto, jak to chcete? A on říká, to je jednoduchý, podívejte se, pro mě třeba 10 milionů korun je koruna. A 1000 roku je vteřina. Bůh. A on říká, no tak když je pro vás 10 milionů korun koruna, no tak mě dejte tu korunu. Těch 10 milionů. A on říká, počkej vteřinku. Prosím tě, no pardon.
7: Jak Arnošt říkal na ty Ukrajince, tak vím, že otec mi jednou řekl, co vznikne křížením prasete s včelou.
1: To nevím, jak to dělal. No.
7: Typický Čech. Pracovitej, ale svině.
1: To je krásný. Jiří Suchý má nádherný bonmot. Včela je nejpracovitější tvor na světě. Poněvadž, když se na něco vybodne, musí zemřít.
7: No.
1: To je velice chytrý, to si velmi často připomínám. A tak se dostáváme volně k tomu tvýmu. Ty jsi před Bohem velká parvumenka, ono by se mělo říct parvumen. Mm-hmm. A to menka...
7: To je hezky, jsem neslyšel.
1: Parvumen, by bylo, to je teď novotvar. Tak ty jsi velká parvumen.
7: Ano, kdo neflámuje, stárne.
1: Ano.
7: Takhle já volám svým kamarádkám, když nechtějí někam jít, tak jim říkám, stárneš sama doma.
1: To je krásné.
7: Se hrozně boje, jako víš, a hned jdou, když se jim nechce.
1: A jdou.
7: No jo, jdou, nemůžou stárnout doma.
1: To říkal jeden Francouz říkal taky, já jsem si zakázal stárnout. A když jsem doma někdy takhle sám, tak zavřu všechny dveře a okenice a tak se trošku zastárnu. Co si, Halina, no,
7: promiň. Otec říkal, povinností člověka je se bavit.
1: Tak, to je hezký.
7: A to je hezký.
1: Teď co si myslíš, Halino, já jsem četl s tebou mnoho rozhovorů a tam hovoří na jednom místě o plastické operaci. Že uvažuješ, nevíš. No.
7: I ty se mě ptáš, Volku,
1: na
7: plastiku.
1: Já se tě ptám na to, lidi to zajímá, co pak mě. Co pak já bych se neodvážil.
7: A nebo ty máš, až, no. Lidi to zajímá, jestli co já si mám nechat uříznout, jako?
1: No, no to nejde.
7: Bych se nedoplatila. No, ale je to otázka těch peněz, máš pravdu, s těma plastikama.
1: Když mluvím o penězích, no vlastně, ty se vrátí na to téma, no, stojí to, já nevím, kolik stojí obličej dneska.
7: Obličej rovnou od hlavy. No, moje matka mi tuhle řekla, při pohledu na nějakou fotografii, si prohlížela starý, tak řekla větu, bože, ty jsi byla hezká. To už si ani nepamatuju. Možná se mě ptáš správně na tu plastiku.
1: Jak to jako bereš? Tak. Filozoficky. Že někdo se nechá předělat.
7: To já filozoficky nemůžu pojmout, že si myslím, že si každý asi dělá absolutně, co chce.
1: To je pravda.
7: Jestli chce vypadat jako prostě, nevím co, myš, tak ať vypadá jako myš, jestli chce vypadat jako Batman, ať vypadá jako Batman. Mně osobně...
0: Pořád jsme u myši.
7: Zřejmě, když moje fantazie nikam dál nejde. Mně to je osobně úplně jedno. I chápu spoustu žen, že prostě to potřebují pro svý sebevědomí. A samozřejmě o tom taky přemýšlím. Já spíš přemýšlím takových těch, co bych si kde měla nechat jako od... A víš, a v tom si to uvědomuji jako spisovatelka, že je to nesmysl. Já budu hrozně pracovat, vydávat tu energii, lovit ty malinký mřenky do toho nenasytného nějakého kýble. A až budu, je ulovím a budu na to mít, tak půjdu a řekne, a tady mě tohle uřízněte. No, to je přece blbost.
0: Ty všecky, no. Halina Pavlovská, a já přesto, toto je to místo, kde bychom mohli ukončit náš krásný rozhovor. A já přesto tě požádám na závěr.
7: Ano.
0: O pověstnou tvou nějakou radu, ať už o penězích, či o chudobě. Jseš připravená
7: jo,
0: nějakou
7: no,
0: radu dát? Přemýšlíš?
7: Přemýšlím, no.
0: Takže to znamená, přemýšlím. Že se díváš skrze mě?
7: Dívám se, ano.
0: Tam vidíš něco?
7: Nemůžu říct, to blbá vůbec ne, jako mimo, jako naopak.
0: Co se díváš, právě říkám, skrze mě, ne na mě.
7: Ale tak mě napadlo, jak jsme tady se bavili o těch plastikách, tak mě se to tak mimo, jako okamžitě zřejmě spojilo s nějakýma zlatokopkama. A to není rada, to je takový, jako, že by to mohl být takový povzdych zlatokopky. Moje slzy jako hrachy vysuší jen tvoje prachy. To si myslím, že by tak mohlo
0: sedět. To je krásný.
7: A pak mám takovou jednu revoluční. Když máš prachy fuč, tak udělej puč.
0: já mám, ty mě napadlo krásný. Nepůjdu já za jinou, budu pařit s Halinou. Halina Pavlovská.
7: Jestli tě ještě můžu vzít za slovo tady s tím, jo, tak to mi konvenuje s tím, že řeknu, žádný nápad není hloupý, pakliže ho někdo koupí.
0: Halina Pavlovská. Jak řekl Oscar Wilde, mladým se zdá, že peníze jsou to nejdůležitější na světě. Oscar Wilde. Mladým se zdá, že peníze jsou to nejdůležitější.

0: byl vlastně v Dánsku. Seriózní jaksi práce ekonoma jsem začal dělat s nástupem do kanceláře prezidenta Václava Havla, kdy jsem to tam měl za povinnost. My ekonomové jsme taky trošku pomatený tím, že jak se potkáme mezi ekonomy, tak mají takový pocit, že všichni ví, co to je HDP a DPH, derivace a Lagrangian a nějaký matice. V momentě, kdy se ta ekonomie od tohoto dostane a právě se spojí nebo políbí, chcete-li, s těmi jinými obory, tak si myslím, že opravdu dokáže být velice krásná a zajímavá. No.
1: Takže major Dome, uveď našeho dalšího hosta, děkuji.
2: Přichází autor ekonomie dobrá zla, doktor filozofie, pedagog Tomáš Sedláček.
1: Doktor filozofie. Já vás tady vítám. Prosím. Tak, trošku vína, prosím. No jo, to je ty pojmy DPH, HDP. Nebo VIP, já vím, co VIP, to je very important polivka. Tak. Takže na zdraví.
3: Na zdraví.
1: Tomáši, na zdraví. Na zdraví, přátelé. Ale já využiju vaší přítomnosti tady, no tak. Index, index PX 50, jo? Člověk usíná, nějak to kleslo, člověk se probuzí, probudí, už to zase stouplo.
0: Tak to v lepším případě.
1: Jo, že to...
0: Raní stoupání.
1: No, co to znamená?
0: Co to znamená?
1: Víte, co to znamená? Ne, přiznejte se, nebojte se se přiznat. Co to znamená? Index PX 50. Jediný to víte. A no. My furt rád, nebo rád nám říkají...
0: Oni to říkají vždycky ve zprávách, no. Na konci zpráv. To si myslím, jako zaklínání, aby...
1: Když vstoupne, je to lepší.
0: Měl vždycky. To je takový index jakoby hodnoty vlastně český, řekněme, ekonomiky, nebo který jsou reprezentovaný významnýma firmama. PX se měří od roku 94, tuším, a jde to nahoru a dolů. Začalo to na 1000 bodech, vždycky, když nějaká krize, třeba ruská krize, když byla na konci 90. let, tak to kleslo na 320, pak to zase jde nahoru.
1: Jsme nějak přežili rychle tu ruskou krizi.
0: Vždycky ty krize jsme, jedna krize za druhou, no. Ale teď jsme zase naspátek na tisícovce, takže jsme zhruba před těmi deseti lety.
1: A to potom je, DPH, to je daň z přidané hodnoty.
0: Se mi jednou stalo, že jsem byl na židovské obci na nějaké diskuzi a jeden velice vážený rabín, už teda jaksi staršího věku, se mě ptal, že příští rok se má zvedat HDP o 3%. Pardon, právě DPH. A já jsem říkal, teď jsem začal rychle šrotit. Říkám, o ničem nevím, že jakoby... A jestli on třeba pán nemyslí HDP,
1: jo,
0: což teda zrovna se mělo tak nějak zhruba o ty 3%. No a nechtěl jsem ho urazit, tak jsem říkal, ano, DPH. Většinou se tomu říká teda HDP, ale důchodový, jak je to, důchodový produkt hrubý bude, no HDP je hrubý domácí,
1: domácí
0: produkt,
1: takže já mu musím pomáhat nakonec.
0: Co se v té České republice vyrobí za ten rok, 30 tanků, 18, já nevím čeho, letadel, tak to se sečte. A to je potom HDP.
1: Jo,
0: a DPH je zase daň z přidané hodnoty.
1: Daň z přidané hodnoty, tak. To taky nerozumím, že něco prodávám, musím za to zaplatit.
0: Když něčemu přidáte hodnotu, tak se to daní jako v životě.
1: Jo. Takže DPH to je vlastně jako, že se daní, jako když se opiju, tak mám kocovinu.
0: Tak to je, to je DPH ta daň je ta kocovina. Z přidané
1: hodnoty.
0: To je daň
1: z toho opití. No, Rodo, takhle, když to vysvětlíte, tak já začneme rozumět.
0: A je to jednoduchý, vidíte to, žádný čísla, žádný...
1: No, to je nerv.
0: ...věci, no. To je snad jediná vtipná věc, co se týhle vládě povedlo, to, ten název. No, jdeme na nerv.
1: No a nerv je národní...
0: ekonomická rada vlády.
1: Rada vlády, jo. Vy radíte vládě, co má dělat, a vláda vás reflektuje, nebo... Já, vidíte, já si hovořím s věcem a už reflektuji.
0: Používáte cizí slova.
1: Vás poslouchá.
0: Poslouchá, ale to je občas tak všechno.
1: Když víte vy v tom nervu, že by se to mělo udělat tak, a oni to udělají tak, nebo dokonce i tak, no tak musíte být naštvený trošku, ne, na ty politiky. To nedělají, jak jim radíte, protože vy jste odborníci. Když mi někdo řekne, prosím mě, ten kůň kulha na zadní nohu, protože ztratil podkov, tak já ho dám podkovat.
0: No, ono jako ta představa, že tomu někdo úplně rozumí a ví, co se má dělat úplně přesně, je taky taková...
1: Jo, a hádáte se, vy se i mezi sebou, třeba jeden řekne víc no, zdanit
0: no,
1: a víc
0: no, to
1: zdanit.
0: To je jako taky trošku náboženství nebo víra, někdo tomu věří tak, jiný tomu, nebo jiná tomu věří jinak.
1: Já věřím spíš vždycky těm chytrým lidem, který říká, nezvyšujte ty daně.

0: A nebo já, protože já už jsem taky unavený z toho poražení. Už jsem to řekl, kdy nedávno jsem říkal, lidi, plaťte daně, já už to sám neutáhnu.
1: Jste?
2: Puste a píte alkohol, protože to je velice prudce daněná komodita, takže chcete-li pomoct státnímu rozpočtu.
0: Tomu taky nerozumím. Zakazují kouřit všude. Přitom jsou mají nejvíc peněz.
2: A tak víte, jak to dokonce... je, když politik něco doporučí, tak to funguje naopak, a když něco zakáže, no, tak...
0: Jo, myslíte, že se tím naopak víc...
2: Podezírám to z toho.
0: Fakt?
2: No.
0: Opravdu?
2: Myslím si, že jo.
0: Já vím, že spousta lidí přestalo vím, okolí kouřit, protože...
2: Jenom kvůli tomu, že je napsáno, že to škodí zdraví?
0: No, ale že musí ven z budovy a že jim je zima a umírají na chřipky. Že se venku nakazí a tak.
2: To by měli dávat úplně na všechno, tyhle ty nápisy. Na auta, na nože, na sirky. Kdo žije, umírá předčasně.
0: Život vám zaručuje jistou smrt.
2: No, a vy jste vlastně... jednou jeden Američan,
0: pardon. Ano, velmi rád si vás vyslechl ještě jednou.
2: Tady máme umrtnost.
0: Ještě jednou, jako... Nepřišel za váma někdy nějaký Američan?
2: Přišel za mnou jednou takový Američan a ptal se mě, jakou tady máme umrtnost v Čechách. Já jsem říkal 100%.
0: Já když se na vás vidívám, tak vlastně vypadáte, opravdu vypadáte jako Severan, vypadáte jako mezi Švédem, tam nějakým Norem. A navíc vím, že jste vlastně prožil 5 roků života, že jo, ve Finsku a potom jste žil v Dánsku. Takže tam jste zapadli mezi ty místní děti, jako dítě jste tam.
2: No, přitom táta je z Vinohrad a maminka je z Handlovej. Takže jako v krvi to nemám, já jsem teda nějak moc nepátral, takže věci není úplně dobrý se ptát do detailů, odkud je ta zrzavost. Nicméně jsem Čech.
0: Oni říkají, že zrzaví mají...
2: Teď je to důležitý, jo? Teď...
0: Jste slyšeli, že zrzaví mají v genech kmeny, které byly... ale tehdy vlastně no, to nebylo, to bylo asi možná, že jsou to lidojedi.
2: No, nevím nebo, o tom, nikdy jsem to neskoušel.
0: Nebo řeknete někdy ženě, dneska na tebe mám chuť. A to z toho Slovensko, to je pěkné bábetko, je dobré.
2: No taky se říká, že někoho žeru, že jo?
0: Ano. No, ale to jsem četl, že nějaký gen tady, to není důležitý. Teď jsme u toho Finska.
2: Já mám sobě gen kanibalismu.
0: Jak se na mě díváte, tak...
2: Ano, dívám se na vás takhle.
0: A jak já se dívám na vás zase. No.
2: Taková no, smažená polívka.
0: Jaký to bylo v tom Finsku pro dítě?
2: No, Finsko bylo senzační, protože to bylo něco úplně jiného, než tady v Čechách.
0: Vy jste tam byl od choli, od 5 do...
2: Od 4 do 10. Tatínek pracoval pro český aerolinie, takže my se jako lítali s ním. A tam jsem se naučil začátky teologie a začátky ekonomie, protože Finům jsem musel vysvětlovat, jak je možný, že v Čechách všude všechno stojí stejně. Stejná Coca-Cola stojí, kromě teda vysokohorských přirážek, ale to jsem se nechával až pro pokročilé kurzy. No a naopak Čechům jsem musel vysvětlovat, jak je možný, že ve Finsku ta stejná hračka stojí v některých obchodech více a některých méně. A jo. Mluvím plynule finsky na úrovni 10letého dítěte, kde mi moje finština zmrzla, protože od té doby jsem jaksi nepraktikoval. Takže teologickou, filozofickou, ekonomickou diskuzi ve finštině nezvládnu, ale v Hvězdní války, fotbal a která holka je blbější, umím ve finštině.
0: Jak se řekne třeba, která holka je blbější, vím.
2: Mika, ty to on paha.
0: Blbý je paha, jo.
2: Taková špatná.
0: Jo. A vy jste, a Dánsko, protože jsem byl v Dánsku, a Dánsk byl... něco umíte ještě? Nebo?
2: Lid, kun lid. Já je verstorm, en jak je nicht tell. Což znamená, že rozumím, ale neumím mluvit.
0: Jo. A finsky, a
2: jdete... Ale zase naopak češtině nerozumím, ale umím mluvit.
0: A jdete někdy Prahou nebo Brnem a jste vděční za každého Fina?
2: A Finku.
0: Finky jsou hezký, nebo Dánky jsou hezčí, ne?
2: Dánky jsou hezčí, Finky málo kdy. Finky jsou takový zvláštní. A to bych neměl říkat veřejně.
0: No tak to...
2: Ty, který znám, jsou hezký.
0: Pardon?
3: No, já mám, také se zabývám trochu ekonomií. Vytvořil jsem poučku, penízky, pojďte ke mně, já jsem váš tatínek. Jo, to je taková... A chtěl jsem se zeptat, je to suchá věda, ta ekonomie, existuje nějaký ekonomický třeba vtip, nebo o ekonomii aspoň?
2: No, teď jsem slyšel jeden dobrý, Ale většina lidem to trvá tak 2-3 vteřiny, než jim to dojde. Můžu?
3: Zkusme.
2: Tak jsou jenom 3 druhy ekonomů. Jeden, co umí počítat, a druhý, co neumí. Dobrý?
3: Ještě mě to dochází zatím, tak...
0: Vždycky, když mluvím s někým, kdo někde někdy byl, vrátil se, nebo nás zkušenost z jinou zemí, on se o nás, přátelé, nevyjadřuje dost lichotivě. On říká pořád, vy si stěžujete, co vám tak zase moc chybí, teď se podívejte kolem sebe, podívejte se za hranice na východ a na západ. A co si o tom myslíte vy?
2: Já mám Čechy rád, já mám Čechy považuji za velice vzdělaný národ, taky tady proto jsem. Máme jistě své chyby, ale to má každý národ. A to nadávání, to je taková česká vlastnost. Já myslím, že národní tragédie by byla, kdyby nebylo na co nadávat. Dokážete si představit ty hospodský keci, kdyby nebylo na co nadávat, že bychom třeba říkali něco hezkýho?
0: To je člověče, to poslední rozhodnutí
2: ten
0: vlády.
2: Ten ministr to udělal skvěle.
0: To poslední rozhodnutí vlády, víš o tom, to je nádherný, ne, člověče.
2: Para,
0: to
2: nám
0: tak jsem... ulevilo všem. A naše babička je důchodkyně, najednou 3x větší důchod takhle dostala. Ona říká, co s tím budu dělat? Já říkám, dej to dětem. A ty děti si vydělávají tím, že chodí do školky. No. Člověče, a teď se z index PX 50 se zvýšil takovým způsobem, že normální nerv se z toho posral.
2: To my sice děláme, ale nesmíme to přiznat.
0: Dámy ti, přátelé, děkuji. Tomáš Sedláček. Díky, přítelé. A to je, přátelé, všechno. Závěrem bych připomněl výrok G.B. Shawa. Koupit si psa, to je jediný způsob, jak si koupit lásku za peníze. Z divadla U22, Uhřímě vsi, naschranou.

0: Někdy píší noviny nejen tedy profesionální novináři, ale i amatéři, čtenáři novin, píší dopisy, třeba do Večerní Prahy. Například tady mám dopis čtenářky v Večerní Praze. Děti z Charvátovy ulice se to jmenuje. Nedávno jsem procházela františkánskou zahradou. Taková věcná informace. Já jsem procházela. Čtenář neví, jako kam to směřuje. Proti mně šli chodci. A tady už je taková zajímavá, taková objevná věta. Vyprávěli si, jaké je to neštěstí potkat nejméně 30 hluchoněmých dětí. Dozvídáme bezděčně, že se na čtenářku, která nechodí po ulici nevšímavě. Která, když slyší chodce si o něčem povídat, tak neustane při prvních slovech. Nechá je dokončit myšlenku. Přidala jsem do kroku, abych se na děti podívala. Šla jsem vedle nich až do průchodu světozoru a najednou jsem uslyšela jedno děvčátko, jak si s druhým pološeptem povídá. No to je jistě překvapující obraz, co mi právě. Poznala jsem, že jsou to naprosto zdravé děti. Byla jsem doslova šokována. Určitá naděje se nesplňuje. Přání vidět 30 hluchoněmých dětí najednou. Tady dodává, že mě pod vlivem určitých literárních konvencí dodává v dobrém slova smyslu, že byla šokována. Jak byly ukázněné? Neodolala jsem a zeptala se soudružky učitelky, jak je to možné. Dozvěděla jsem se, že jsou to děti z 3. A základní devítiletky v Charvátově ulici.
1: Teď jsem měl tělocvik v 6. C. To jsou neuvěřitelný darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle. Ne? No, nevadí. Milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně, mladá s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili, kolegyně, pardon.
2: Děkuji.
1: Tělocvik. Tvůj, čeština. Prosím.
2: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
1: Kolegyně,
2: kdyby
1: moment,
2: vás...
1: moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobila, babika, bík. Tímto směrem.
2: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
1: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
2: Tak, že bych zkusila dát diktát.
1: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souvisely.
2: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
3: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
2: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
3: Kalhous.
2: Podívej se, Kalhousi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
3: No ale mě by to zajímalo.
2: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhousi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k novému silu.
3: A co tam šel dělat?
2: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Síkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
3: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
2: Brambory do bytku. Bosý silák Síkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sýt, prosím. Já se asi se sypu.
1: Počkejte, to řekl syn?
2: Ne, to říkám já.
1: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. S, ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Čeština, to je procházka rajskou zahradou. Taky čelíte, koxartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky. Jděte třeba do p. No, jděte do p. V češtině pop tvrdejch a měkejch.
2: Tak pilný syn pílil na lesní pich.
1: No, není. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového... Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch souhlásky.
2: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
1: Třeba.
2: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
1: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
2: Pilný syn pílil na lesní pich.
1: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pich. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pich. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na... No. Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými paroly. A laně běžely. Kdyby měl pušku na bilbiji, na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. To cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno a pak vstoupil do pioníra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
2: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
1: Jak to musím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
2: Ano, všimla.
1: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo.
2: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
1: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně, tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří, pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrat svačinu. Naopak, vidíte, jak k dámě pouští mý první prosím.
4: Dobrý večer. Dobrý večer. No, tak hezké to bylo, děkuji. Já si vás musím prohlídnout ještě. Vypadáte dobře. To neříkám vždycky, pozor, abyste si nemysleli, že mám nějakou nacvičenou úvodní frázi a to neříkám vždycky, že přijdu a vypadáte dobře, to ne, to neříkám vždycky, to říkám vždycky jenom tam, kde hraju. A, ne, ale vy opravdu vypadáte dobře. Ne, fakt, vypadáte takový spokojený. Možná nejste, ale vypadáte tak. Kolega Klaus by řekl, že působíte dojmem, jako byste se už odrazili od dna. Přitom já se teda nechci chlubit, ale jediný, kdo se tady doopravdy odrazil od dna, jsem já. Můžu říct, že ten můj vztah k bungee jumpingu, že ho mám rád, to mám doslova napsaný na čele. Ale... se dostalo na Máchově jezeře na takové plovárně. Já jsem si tu kopii té plovárny přinesl a nechal postavit vlastně až tady, abych se tady cítil dobře. Takže to berte jenom jako takový nenásilný přechod. Já se vás musím něco zeptat, já jsem původně nechtěl, jo. Ale já to nemůžu vydržet. Je to takový trapný, já to říkám rovnou, ale já se vás musím něco zeptat. A zase vaše kladná odpověď má takový vliv na moji celkovou pohodu, že i ten pořad bude takový lepší. Všimli jste si, že jsem zhubnul, nebo ne? Vy chcete udělat radost, ale já jsem zhubnul 27 kilo. Já jsem pak zase trošičku přibral, musím se přiznat, protože já jsem začal vypadat jako nemocnej. To je hrozně nespravedlivý, já kvůli tomu pořadu, víte, je to nespravedlivý, že člověk se tak obětuje, víte, co jsem asi musel všechno obětovat, abych vypadal dobře a první, co televizního diváka napadne, když mě vidí, že nemocnej vypadá špatně, to je všecky diety. Já jsem vyzkoušel, nefungují ty diety, že už to taky víte. Všechny diety jsou na nic. Ale já jsem první přišel na to, proč ty diety jsou na nic. Víte proč? Protože na světě neexistuje ani jediný jídlo, který by bylo dietní a současně dobrý. Já jsem se odtučňoval i za peníze. Opravdu, já jsem byl v ústavu, já jsem zaplatil, já to tady klidně řeknu, já jsem zaplatil 15 000 korun. 15 000 korun za to, že mě normálně 3 týdny honili po lese a nedali mi nažrat. Já jsem pořád říkal, ale proč? Proč je to tak drahý? Řekněte mi, za co tady platím, když mi nedáváte najíst? A oni říkali, že léky, že beru drahý léky. To není pravda, jo? Já jsem bral jenom jeden drahý lék. Až teprve potom jsem se dostal do takového koloběhu léku, ale to už je jiný případ. Ale ten lék, který mi tam... No já vám to teda řeknu, aby to nevypadalo. Mě tam předepsali lék, který měl potlačovat chuť k jídlu. To byl ten drahý. Úplně na nic, já měl pořád hlad. To nepotlačovalo nic, teda něco to potlačovalo. Teď, ano, počkejte. Teď jsem si vzpomněl, že to něco potlačovalo. Ale to bylo, já to tady nechci takhle říkat, ale... Opravdu jsem měl problémy, že ještě, já jsem se s tím v životě nesetkal, já jsem zdravý člověk, jo. Mě potom prášku, já jsem to řekl i doktorovi, hele, já mám zácpu, jo. A já na to nejsem zvyklý, abych měl takovýhle potíže. A oni mi předepsali projímadlo. A teď mě teda ty žaludeční potíže přešly, to je pravda. Ale zase jsem se nevyspal, jak jsem celou noc podlítal. Takže teď... Že mi samozřejmě předepsali ještě prášky na spaní. Teď samozřejmě jsem spal výborně, ale to projímadlo si žilo svým vlastním životem. Já jsem vypadal ráno, ne, to se ne. Ne, ne, ne, já to tady nebudu říkat. Ne, psychicky jsem na tom byl hrozně. Já byl opravdu na umření, kdybyste mě po ránu viděli. Na umření z toho všeho. Takže mě zcela logicky nakonec ještě předepsali prášky na pozbuzení, který bohužel pozbuzovali mimo jiného taky chuť k jídlu, kterou ovšem zase měl tlumit ten prášek, co měl tlumit a netlumil. V životě mě tam už neuviděj. Já hubnu teď sám, já se snažím nejíst a trochu cvičit a tak a já si vedu intimní deník. Ten nikdy nebudete číst, ale já si píšu každý den, co jsem sněd a jaký jsem udělal hříchy a jaký mám krize a kdy jsem, jakolik vážím, no prostě jak puberťák, jo. Ale já bych nechtěl, aby to někdo četl, já to píšu do počítače, tam mi nikdo nechodí, ale řekl jsem tuhle svýmu počítačovému poradci, to je takový expert, pan Šesták, jsem mu říkal, prosím vás, tady je takový soubor, on se jmenuje Dieta, A já bych byl nerad, aby ho někdo četl. Co mám jako udělat? A on řekl, to je jednoduchý, pane Novotný, na to máme počítač. Heslo. Když si napíšete heslo a nezapomenete ho, tak se nikdo do toho počítače a do toho vašeho programu, kde si píšete, nedostane. A já mu nevěřil, já jsem říkal, ale nějaký šikovný člověk říká, ne, to nejde. Když vy to heslo zapomenete, pane Novotný, taky už si to nepřečtete. A nikdo si to nepřečte, kdo nezná heslo. Ani Japonci, pane Novotný, ani Japonci. Ani ti, co ten počítač vyrobili, se nedokážou přes heslo prolomit. Ani já, řekl pan Šesták, a to je počítačový genius. Já vám mu tuhle koukám přes rameno a on si čte v mým intimním deníku. Já jsem říkal, no, pane Šesták, co to? Vy jste se prolomil přes heslo. Jste říkal, že to nejde. A on říkal, promiňte, já jsem byl hrozně zvědavý, tak jsem si chtěl kousek toho deníku přečíst, ale přes heslo jsem se neprolomil, to opravdu nejde, pane Novotný. Já jsem ho zkusil uhodnout, já jsem na první pokus napsal hlad a ono to vyšlo. Ještě můžete trochu dotleskat, paní. Dobrý, děkuji, dobrý. Děkuju. My jsme došli k takovému závěru z toho, co bylo, že nejvíc diváky pravděpodobně vždycky zaujalo, když se tady začalo hovořit o hubnutí a o dietách. To je pravděpodobně způsobeno tím, že to je takový problém, který je naprosto aktuální pro většinu obyvatel naší země, úplně stejně jako předčasné volby, vstup do NATO, deregulace nájemného, zdražení energií a savanách. Já vám ještě poradím jednu věc, pokud hubnete, to jsem to ještě nikdy neřekl. To je takzvaný odlehčovací den. To jsme měli v těch lázních, jak jsem vyprávěl, že jsem se otučňoval za peníze. Tam každý druhý den byl odlehčovací. To si zkuste, to je jenom ovoce a zelenina. Ale málo, tak 4 kusy. Ale na celý den, to nám dali vždycky rovnou hned k snídani, řekli, to si rozložte, abychom jim zbytečně nechodili na oběd a na večeři, když nic nebylo. Hele, když byly jabka nebo broskve, třeba 2 a 2, to ještě šlo. Ale my jsme taky třeba dostali 2 citrony a 2 pálivé papriky. Abyste si nemysleli, ty odlehčovací dny byly každý sudý den. Abyste si nemysleli, že v ty lichý dny, že jsme měli nějaké obžerství. V těch normálních dnech jsme jedli takzvaně normálně. Třeba k snídani byl suchar s takovou šedivou pomazánkou. K obědu třeba kousek kuřete a 1 brambor. A k večeři třeba zeleninový salát. K večeři, rozumíte, zeleninový salát, to má člověk potom úplně stejný hlad jako předtím a před váma je odlehčovací den. To je něco tak otřesného. To přežít, tu hrůzu, ten odlehčovák až do večera a pak si říct, a teď ta noc, ale zítra bude normální den. Suchár bude. Já jsem se tak strašně na to ráno těšil. Já se zbudil už ve 3 ráno a koukal jsem do oken, kdy začne svítat. Protože svítání, to byla snídaně. Suchár s pomazánkou. Já už jsem jen trošku viděl stromy. Už jsem viděl stromy. Začalo svítat. Já už vám vyletěl z té postele a už jsem se tam holil, čistil jsem si zuby, už jsem se začal oblíkat. Teď moje žena, ona tam byla se mnou, ta se začala vrtět. Říkala, co děláš? Říkám, nic, stávám. Ona říká, proč? Říkám, no tak snídaně. A ona říká, ta je v 8. Já říkám, no a co? A ona říká, teď jsou 4. A už jsem v 4:30 mazal ven, sedl jsem si na lavičku před tou zavřenou jídelnou. Hele, zdaleka jsem tam nebyl sám. Suchár s pomazánkou, svatební hostina, hele, já to do sebe narval. Já jsem z toho prostředí potom napsal film spolu s Ringo Čechem. Ten film se jmenoval 7 hladových. Možná jste ho viděli. A jednu roli v tom filmu hrál Marian Labuda. On teda přímo nehrál, on namluvil jednu roli, takže já jsem se s ním vydal jenom na těch postsynchronech. A on, že ho znáte, ho takový kladěvočky, on mě považoval za vysloveného experta přes diety. Tak on takhle o přestávce za mnou takhle, ale tak pokorně přišel, říkal mi, pan kolega, víte, jak mě bylo, když mě pan Labuda řekl, pan kolega. Já bych pro něj udělal všechno. On mě říká, pan kolega, povedz tě, ako schudnout. A on měl takový zápisníček, tam měl diety. A já, pač jsem vtipný, tak jsem mu řekl ten nejpitomnější a nejstarší vtip, který všichni znáte. Já jsem mu řekl, pane Labuda, jenom jediná dieta funguje 100%. Nežrat. A on se ale vůbec nezasmál. On tak smutně si udělal poznámku do toho notýsku. Říkal, děkujem, děkujem pěkně, pane. Já nevím, jestli je to pravda. Jak jsem hovořil o tom otučňovacím zařízení, kde nám dávali při odlehčovacích dnech jenom ovoce a zeleninu, to byla pro mě uzavřená věc a už jsem se k tomu nechtěl dneska vracet. Já jsem chtěl jenom ukázat už minule v tom pořadu, jak hrozně člověka zdeptá hlad. Co to ze mě udělalo tam v tom zařízení? Naprosto nesvéprávný, primitivní hovado, který už nedokázalo do té hlavy nacpat jinou myšlenku než bůst. Řízek, ham, ham. Ale já jsem to považoval za skončený. Představte si to. Týden po vysílání těch novot, já jsem slavil doma výročí svatby se svou ženou. My si vyměnili dárky. Rodinný přítel Karel Šíp mi přinesl tak nádherný dárek. Napsal pro mě píseň, otextoval slavnou melodii Michaela Jacksona, tu nejslavnější. Nazval ji Hymna hladových. A řekl, že ji můžu použít v novotách, ale to nebylo to nejzajímavější. Nejzajímavější bylo, jak jsme si začali s ženou vyprávět o naše manželství. Já mám dobrý manželství, tak jsme si mohli troufnout už takový i ožehavější témata. Jako třeba lezel jsem ti někdy tak na nervy, že si litovala, že jsi mě vzala. A ne, to táto, ne. A to, a ty taky ne, a to. My jsme si takhle jako opravdu moc, a ještě odvážnější, než jsme říkali, nejjistší okamžik našeho manželství, kdy ti bylo nejlíp a to nejhůř. Teď jsme si říkali, řekneme si upřímně nejhorší okamžik manželství. Kdo začne, jo? A ona vám mě řekla něco tak neuvěřitelný a strašnýho, že já se musím s váma podělit. Ona řekla, že nejhorší chvíli našeho vztahu prožila tam v tom otučňovacím zařízení, ona tam byla jako můj doprovod, jo? Při jednom tom odlehčovacím dnu, když jsme dostali snídaní, ona samozřejmě, ani nemusím popisovat, nebo se mi udělá zle, šunku, salám, míchaný vajíčka, džem, máslo, bábovku, vánočku, chleba, rohlík, housky, tousty. A já 4 broskve na celý den. Já samozřejmě jsem vám říkal, tam člověk mohl taky dostat pálivý papriky nebo citrony, takže ty broskve, jak to bylo zoufale málo, představovali přece jenom něco mírně pozitivního. Já už jsem se aspoň usmívat, tam jsem se nemohl ani dívat vedle. Usmívat jsem se na ně začal. Už jsme se tak jako představovali, jako já jsem Peť a my jsme broskve a tak. Co s náma uděláš a já s ním, s ním. Hroznej mám hlad. Všecky s ním. Pak jsem si řekl, ne, já jsem chlap. Já to vydržím celý den. A večer je s ním. Ještě líp to mám vymyšlený. Já s ním jenom jednu den. V poledne druho. A večer s ním 2 na jednou. Ještě budu vožužlávat ty pecky. Takhle jsem si snil. V tu chvíli se mě moje žena zeptala, jestli bych jí jednu nedal. A teď mi říkala nedávno, kdyby ses v tu chvíli viděl. Zuřivá, zabijácká nenávist. Ty jsi měl v očích vraždu. Ty by si mě zabil v tu chvíli. Já jsem nic takového předtím neviděla. Ty jsi vůbec nic neřekl. Ty jsi objal ty broskvy a udělal si. Nám říkala, ty jsi samozřejmě svůj, ty jsi novotný, ty jsi se za chvilku zpamatoval, ty jsi začal říkat, nic ti nedám, podívej se, co ty máš jídla, já mám tohle na celý den, běž si koupit do města, to už jsem tě poznávala, to jsi byl ty, víš, ale to nejhorší okamžik našeho manželství, představte si to, co jsem se dozvěděl, a pak se říká, že hlad je nejlepší kuchař, pamatujte si, hlad, hlad je rozbíječ manželství. Všechny ženy, prosím vás, vařte svým mužům. Doma je lepší chlap tlustej než hladovej. To si pamatujte.
5: ...90% písniček, přátelé, je o lásce. O lásce se zpívá ráno, v poledne a večer. A první láska, o té bývají ty nejkrásnější. Kapelník si připravil pro dnešní večer speciálně pro vás jednu velmi hezkou skladbu, kterou často slýcháváte z nahrávek Československého rozhlasu. Je to písnička, která si získala také obecenstvo. A věřím, že až uslyšíte první tóny této písničky, přátelé, že každý z vás... Co tady hledáte, člověče?
6: Co říkáte?
5: Co tady hledáte na jevišti?
6: Ale já jsem vám prvé tady ztratil takový klíček malý aluminiovej. Tak ho tady hledám.
5: No to musíte asi hledat takhle, teď, když jsem tady já.
6: Takhle veliký byl asi z alumínia. No já bych ho tady nehledal, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo. Já mám vzadu takový zámeček na kole, víte?
5: A já to mám ten uzávěr.
6: Uzávěr a já to mám uzamčený, tak potřebuji právě ten klíček. A já ho měl v kapse, víte? Teda ne to kolo, ten klíček.
5: No ten klíček, měl v kapse.
6: A vyndal jsem takhle kapesník a najednou slyšel jsem ještě, jak to cinklo.
5: A byl pryč.
6: A byl pryč. Jak to víte?
5: No když spadne, tak je pryč.
6: Aha, no jo, a on spad, víte, takhle dolů. Až nahoru nemohl spadnout. On spad dolů a byl pryč vám.
5: No jo,
6: malej to... takovej aluminiovej klíček to byl. Asi takhle velikej z aluminia.
5: No jo, ale prosím vás.
6: Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval. Já ho mám totiž na kolo, víte? Já mám vzadu takový zámeček.
5: No ten uzávěr, to
6: ten
5: už jste uzávěr, říkal.
6: A na to
5: no,
6: jsem
5: prosím.
6: Měl právě ten klíček, no. A tím, že jsem takhle vyndal ten kapesník z kapci ještě, tak jsem slyšel, jak to cinklo najednou a byl pryč.
5: No ale teď...
6: Malej takovej aluminiovej klíček to byl. Takhle veliký z aluminia. Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo,
5: no
6: víte,
5: já
6: mám
5: vás chápu, no jasně.
6: A jen jsem šáhl takhle do kapsy a vydal jsem kapesník takhle a cinklo to a byl pryč. Jsi takhle veliký byl, aluminiovej z aluminia.
5: Myslíte hliníkový, ne?
6: Co?
5: Hliníkový.
6: Ne, aluminiovej to byl.
5: Podívejte se, hliník nebo aluminium, to je jedno.
6: To je jedno, ano. Ale tohle byl aluminiovej, tohle. A já musím domů pojat, manželka vždycky tak kroutí hlavou, když přijedu pozdě.
5: No kvůli tomu, že kroutí hlavou.
6: No jo, ale s mojí hlavou.
5: Co je to tak... tamhle dole, jak se to lesne, není to on? No vidíte...
6: Není, to je od holuba něco, jo, nebo co?
5: No, tak mi ale řekněte, kde jste ten klíč mohl ztratit?
6: No tadyhle přesně vzadu, než vejdete dovnitř, tadyhle u toho
5: no, jsem... proč ho hledáte tady, jste ho ztratil vzadu?
6: Tam je tma, tam člověk nic nevidí.

0: Dovolte mi takové malé, malé žně z mého životního klasobraní. Mladší to nemusí poslouchat, ty to ještě nepotřebujou. Poněkud zralejší muži, ať nastraží svá ouška. Jsou to, řekl bych, rady k nezaplacení. Jak se zbavit milující, leč nemilované ženy? Tedy především, a to je nutno vytýčit jako generální zásadu, musíme vyloučit všechny nepříjemné, hrubé nebo urážející prostředky a pracovat pouze pomocí vlídnosti, oddaných očí, laskavosti a všech banálních a nejotřelejších nástrojů lásky. Hrubost nebo špatné zacházení má účinnost pouze tam, kde je stejně již předem rozhodnuto a kde je to jen otázka času. Samozřejmě má-li nemilovaná bytost někde nějaký zájem či vyhlédnutého již milence, nebo zabývá-li se již stejně v duchu myšlenkou, jak odejít, a váhá-li, nebo nemá-li odvahu sama si tuto touhu přiznat, pak ovšem každý chybný krok z naší strany je vodou na mlýn, je uvítán a nenáviděná bytost se ho ihned a s pudovou obratností chopí. Usnadnili jsme jí to, protože nyní má takzvaný objektivní důvod. Futrál to všech sebeklamů a lží. Ona si totiž potřebuje svou nepřiznanou tužbu racionalizovat, to jest dodatečně zdůvodnit. Ale tam, kde nemilovaná bytost ještě je poutána citem, ať už skutečným a nebo iluzorním, jemuž o to více věří, tam každé násilí, hrubost i sprostota ještě více, nebudete tomu věřit, ještě více, v nejhorším případě to může dokonce vyvolat i obdiv. Jistě, že přitom bude nenáviděná a nemilovaná bytost trpět. Ale jak krásně trpět. Proto je nejlépe být uhlazený a skoro něžný, ale s onou procítěnou a neohrabanou něžností skutečně zamilovaného studenta z 20. let. Tedy toto vše, co jsem vám řekl, může-li být položen příměr, to je jakási základní kostra. Dále pak máme nástroje, pomůcky a posléze koření. Mezi nástroje dáváme v první řadě neumdlévající zájem o nenáviděnou, leč toto netušící bytost. Musíme s mistrovským smyslem promiance opříst ženu svazující pavučinou pozorností, která jí dá pocítit, že je jí ubírána svoboda. Ale pozor, existuje také něco jako sladké vězení lásky a sladká pouta lásky. Aby těmi se nestala naše péče, o to se musí postarat dovedně maskovaný, leč neúprosně klesající zájem sexuální. Mezi pomůckami neocenitelnou službu prokazují vždycky projevy jakoby potlačené a skrývané žárlivosti. Kořením potom je dovedně nasazená hra na pitomce. Spočívá v tom, že ve správné chvíli, na správném místě, nejlépe před lidmi, na nich nenáviděné bytosti pravděpodobně záleží, proneseme s čistým srdcem a nevinnýma očima a co nejsrdečněji myšlenku nebo názor, jehož slaboduchost je evidentní. Nebo o němž se dá předpokládat, že s ním nemilovaná bytost nemůže souhlasit. Hanbí-li se za nás, máme napůl vyhráno. Na její údiv, kde jsme na takovou pitomost přišli, je nejlépe svůj názor bezcharakterně i hned odvolat. Doporučuji tato slova. Jistě se mýlím, jestliže tobě, miláčku, se to nezdá. Toto všechno musí být opravdové a upřímné. Vůbec vždycky a za všech okolností musíme mít na paměti míru všech věcí. Jinak se celá operace může zvrtnout v pravý opak kýženého cíle. Být opuštěn tím, koho nechceme, a hrát ublíženého. Je nutno uvést se do stavu jisté bačkorovitosti či tvarohovosti. Kořeněné střídmě, pozor, střídmě pro větší věrojatnost, kořeněné citem. Musíme dát najevo, že své hluboké city ještě držíme na úzdě, protože k sakru jsme přece chlapi, ne? Záruku za výsledek poskytnout nemůžu, protože nejde o vědecký recept, ale o umění.
1: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už jsi byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
2: No, ano, filmová technika, ta byla skutečně, to se mi jen tak nepodaří točit ve skromnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty, jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velký film to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadívat. Oni říkali, to budete za den hotový, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdu, jo, to budete hotový. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotový. Jo? Tom člověk, horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků a já jsem hrál takového řadového vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ti zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle a teďka. Řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že jo, byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, jako potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér. Stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Mimre, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Herregud, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten amukomat, co tam s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvat. Jo, nadsouvali zase.
3: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, to je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
2: Tak se zase ty tanky rozlítly. sjedou dolů, já vyskočím, zase samopál a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal.
3: Stop! Prosím vás, pane Vimr.
2: Já jsem říkal, Ježíši, kde to zase?
3: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr. Teď vy jste v detailu.
2: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem říkal, on říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřeli, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nacouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
3: prosím vás, jedem, ty tanky spustit.
2: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydrželo. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a bum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči, že on říkal,
3: stop! To snad není možný, já toho vybrám, zabiju!
2: On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku. Tak, já jsem tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že se mi nějak přilepil k hlavě nebo přišel. Tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. A tak jsem se jako vrátil do tým. Do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl jsem ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako, že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.
4: Stanice byla přeplněna. Vůbec možno říct, že se zde shromáždili vlaky s trupami různých částí armády. Byl zde též vlak s oddělením aeroplánů. Na druhých kolejích stály na vagonech tytéž předměty, jako aeroplány a děla, jenže v rozbitém stavu. Byly to sestřelené létací stroje, roztrhané hlavně houfnic. Zatímco všechno svěží a nové jelo tam nahoru, tyhle zbytky slávy jeli do vnitrozemí k opravám a k rekonstrukcím. Poručík Dub ovšem vojákům, kteří se kolem rozbitých děl a aeroplánu schromáždili, vykládal, že je to válečná kořist. A také zpozoroval, že kousek dál stojí opět ve skupině Švejk a něco vykládá. Přiblížil se tedy k tomu místu a slyšel rozšafný hlas Švejkův. Ať se to vezme, jak chce, je to přece jenom válečná kořist. Ono je to sice na první pohled ošemetný, když tady někdo čte na lafetě K und K Artillerie Division, ale ono to bude asi tak, že to dělo padlo do rukou Rusům a my jsme si ho pak museli zase naspátek vydobejt a taková kořist je mnohem cenější, poněvadž řekl slavnostně, když zpozoroval poručíka Duba, poněvadž nepříteli se nesmí nechat nic v rukou. To máte jako s Přemýšlem, nebo s tím vojákem, který mu při gefechtu vytrh nepřítel feldflašku. To bylo ještě za napoleonských válek a ten voják v noci odebral se do nepřátelského ležení a přinesl si zase feldflašku naspátek a vydělal ještě přitom, poněvadž nepřítel na noc fasoval kořálku. Poručík Dub řekl pouze:
5: koukejte, ať už zmizíte, Švejku! Ať vás zde už po druhé nevidím.
4: Dle rozkazu, pane lejtnant. A Švejk odcházel k druhé skupině vagonů a kdyby ho byl poručík Dub slyšel, co ještě dodal, byl by jistě vyskočil z uniformy, ačkoliv to bylo zcela nevinné biblické rčení: maličko a uzříte mě, a maličko a neuzříte mě. Poručík Dub po odchodu Švejkově byl ke všemu ještě tak pitomý, že vojáky upozorňoval na jeden sestřelený rakouský aeroplán, na jehož kovovém ráfu bylo zřetelně vyznačeno Wiener Neustadt.
5: Ten jsme Rusům sestřelili u Lvova,
4: řekl poručík Dub. Tato slova zaslechl nadporučík Lukáš, který se přiblížil a hlasitě dodal, přičemž oba ruští letci uhořeli. Pak odcházel dál beze slova, pomysliv si, že poručík Dub je kus dobytka. Za druhými vagony setkal se se Švejkem a hleděl se mu vyhnout. Švejk šel přímo k němu.
6: Ich melde gehorsam, kompaní ordonant Švejk prosí o další rozkazy.
4: Poslušně hlásím, pane oberleitnant, že už jsem vás hledal ve štábním vagóně. Poslyšte, Švejku, řekl nadporučík Lukáš tónem naprosto odpuzujícím a nepřátelským. Víte, jak se jmenujete? Už jste zapomněl, jak jsem vás nazval?
6: Poslušně hlásím, pane oberleitnant, že jsem na takovou věc nezapomněl, poněvadž já nejsem nějaký jednoruční dobrovolník železný. To jsme tenkrát, ještě dávno před válkou, byli v karlínských kasárnách a tam byl nějaký oberst Friedler von Bumerang, nebo tak Nějank.
4: Nadporučík Lukáš se mimo děk usmál tomu Nějank a Švejk dále vyprávěl.
6: No a poslušně hlásím, pane oberleitnant, že ten náš obršt byl půl vaší vejšky, nosil plnovous jako kníže Lobkovic, takže vypadal jako vopice. A když se rozčílil, vyskakoval dvakrát tak vysoko, jak byl sám vysoký, takže jsme mu říkali kaučukovej dědek. Tenkrát byl nějaký první máj a my jsme měli berajčaft. A on k nám držel předtím večer na nádvoří velkou řeč, že proto zítra musíme ostat všichni v kasárnách a nehnout se ven, aby jsme mohli na nejvyšší rozkaz v případě potřeby všechnu tu socialistickou bandu postřílet. Proto taky, který voják má dneska přes čas a nevrátí se do kasáren a natáhne to až na druhý den, ten, že proved zemězradu, poněvadž takovej ožralej chlap netrefí ani jednoho člověka, když budou salvy, a ještě bude střílet do vzduchu. No tedy ten jednoročák železný vrátil se do Cimry a povídá, že měl přece jenom kaučukovej dědek dobrý nápad. Diť, ono je to celkem pravda. Zítra přece nikoho do kasáre nepustěj, tak je nejlepší vůbec nepřijít, a taky to poslušně hlásím, pane oberleitnant, uskutečnil jako jedno víno. Ale ten obršt Friedler, to vám byl taková potvora mizerná, dej mu víno. Ale ten obršt Friedler, to vám byl taková potvora.

0: Hat die Ukasalten ersten Mal schelles ni, die beit mui, savsit, fein savsit.
1: No, schelles ni muž to bylo všechno jedno, pane oberlejtnant. Tak jak šli přes Pořič, kolem Rozvařilů, železnej skočil do průjezdu a ztratil se mu průchodem a zkazil Kaučukovýmu dědkovi tu velkou radost, až ho bude sázet do arestu. Obošta to tak rozčílilo, že mu utek, že ze vsteku zapomněl, jak se ten jeho delinkvent jmenuje, po pleci to, a když přišel do kasáren, začal skákat do stropu, strop byl nízký a ten, co měl batalionku, se divil, proč dědek mluví najednou lámaně česky a křičí: mně dědej savřít! Ne, mně dědej nesavřít! Wolf je nejsavřít, ne? Cínovej savřít! Taky ne, cínovej taky ne! No a takhle dědek trápil den ze dne a ptal se porad, jestli už chytili měděnýho, olověnýho nebo cínovýho. A taky dal vyrukovat celý regiment, ale oni už železnýho, pane oberlejtnant, o kterým se to všeobecně vědělo, dali na marotku, poněvadž byl zubní technik. Až takhle jednou od našeho regimentu podařilo se nějakýmu probodnout jednoho dragouna v hospodě u Bucků, který mu tam chodil za holkou, a tak nás seřadili do čtverce, museli jsme vyjít všichni, i marotka, kdo byl moc marot, toho dva drželi, no a tak to nebylo nic platný, musel železný vyrukovat na dvůr a tam nám četli rozkaz po regimentu, asi v tom smyslu, že dragouni jsou taky vojáci a že je zakázáno je probodávat, protože jsou to naši kriegskameráden. Jeden jednoročák to překládal. A náš obršt koukal jako tygr. Napřed prošel před frontou, potom zase šel dozadu, obcházel čtverec a najednou objevil železnýho, který byl jako hora. Takže to, pane oberlejtnant, bylo strašně komický, když ho potom přitáhl do čtverce. Jednoročák přestal překládat a náš obršt začal vyskakovat před železným, jako když pes doráží na kobylu, a přitom zval: tak ty mě neujít, ty mě nejít, nikam neutéct. Ty zase říkat, že železný. A já furt říkat mnedený, cínofý, olofěný. On je železný a on je ten párchant železný. Já ti naučím olověný, já ti tam cínový mnedený, ty mistvý, duš fajn, duš železný. No. Pak mu napařil za to měsíc. Ale potom se mu nějak za 14 dní rozbolavěly zuby. A on si vzpomněl, že železný je zubní technik. Tak ho dal přivést z arestu na marotku a chtěl si dát od něho vytrhnout zub. A on železný mu ho trhal asi půl hodiny, takže dětka si třikrát omejvali, ale dědek nějak skrot a odpustil železnému těch druhých 14 dní. To je tedy tak, pane oberlejtnant, když představený zapomene na jméno svého podřízeného, ale podřízený na jméno svého představeného nesmí nikdy zapomenout. Jako nám právě říkal ten pan obršt, že ani po letech nezapomeneme, že jsme měli jednou obršta Fliedlera. Nebylo to snad příliš dlouhé, pane oberlejtnant?

Poslyšte, Švejku, řekl naporučík Lukáš, nevíte o nějaké lahvi koňaku? Mně nějak není dobře. Jestli si přejete, pane oberlejtnant, tak vám nějaký koňak seženu, jenom se bojím, abyste mě dřív neodjeli. Nadporučík Lukáš ho ujistil, že dřív se odtud nepojede až za 2 hodiny a že koňak prodávají hned za nádražím po tajmu v láhvích. Hejtman Ságner, že už tam Matušiče poslal, a ten, že mu přines za 15 korun láhev zcela obstojného koňaku. Tady má 15 korun a už aby šel a jen ať nikomu neříká, že je to pro nadporučíka Lukáše, nebo že on ho posílá, poněvadž je to vlastně zakázaná věc. Buďte ubezpečený, pane oberlejtnant, že to bude všecko úplně v pořádku, poněvadž já mám moc rád zakázané věci, poněvadž jsem se vždycky odstnul v něčem zakázaným, aniž bych byl o tom věděl.

0: věděl, býval. Jednou v karlínských kasánách nám zakázali... Kjordoich, marší on marš, přerušil ho nadporučík Lukáš. Švejk šel tedy za nádraží, opakuje si po cestě všechny složky své výpravy, že koňak musí být dobrý, proto ho musí napřed ochutnat, že je to zakázané a proto musí být opatrný. Když právě zahýbal na peron, strazil se opětně s poručíkem Dubem.
1: Co se zde flákáš? Otázal se Švejka. Znáš mě?
0: Poslušně hlásím, že si vás nepřeju poznat z té vaší špatné stránky. Poslušně hlásím, pane lejtnant, že vás chci poznat jenom z té dobré stránky, abyste mě nepřinutil až k pláči, jak jste mě posledně říkal. Poručíkovi Dubovi zakroutila se na takovou drzostí hlava.
1: Táhni, mizero, my si spolu ještě promluvíme.
0: Švejk odešel za peron a poručík Dub, vzpamatovav se, vydal se za ním. Za nádražím, hned u silnice, stála řada nůší, postavených dnem nahoru, na kterých byly ošatky, a na ošatkách různé laskoviny, zcela nevinně vypadající, jako kdyby ty všechny dobroty byly určeny pro školní mládež někde na výletě. Ležely tam kousky tažených bombónů, trubičky z oplatek, hromada kyselých pokroutek a tu a tam ještě na některé ošatce krajíčky černého chleba s kouskem salámu, zcela určitě koňského původu. Vevnitř však nůše obsahovaly různý alkohol. Flašky s koňakem, rumem, jeřabinkou a s jinými likéry a kořálkami. Hned za příkopem silnice byla bouda a tam se vlastně všechny tyhle obchody s nedovolenými nápoji prováděly. Vojáci to napřed vyjednali u nůší a pejzatý žid vytáhl spod nůše nevinně vypadající kořálku a přinesl ji pod kaftanem do dřevěné boudy, kde už si voják nenápadně skoval někam do kalhot nebo pod blůzu. Švejk to vzal hned přímo u první nůše. Napřed si vybral bombony, které zaplatil a strčil do kapsy, přičemž pán Spejzy mu zašeptal Schnaps habich auch, gnädig Herr Soldat. Vyjednávání bylo rychle skoncováno. Švejk odešel do boudy a dříve nedal peníze, dokud pán Spejzy lahev neotevřel a Švejk neochutnal. Byl ale s koňakem spokojen a vracel se na nádraží, zastrčiv si láhev pod blůzu.
1: Kde pak jsi byl, mizero?
0: Zastoupil mu cestu k peronu poručík Dub. Poslušně hlásím, pane lejtnant, že jsem si šel koupit bombóny. Švejk sáhl do kapsy a vytáhl hrst špinavých zaprášených bombónů. Jestli by se pan lejtnant neštítil, já už jsem je okoušel, nejsou špatný. Mají takovou příjemnou, zvláštní chuť, jako odpovídal, pane lejtnant. Pod blůzou rysovaly se kulaté obrysy láhve. Poručík Dub poplácal Švejkovi po blůze.
1: Co to tady neseš ty, jeden mizero? Vytáhni to ven!
0: Švejk vytáhl láhev s nažloutlým obsahem se zcela jasnou a zřetelnou etiketou Cognac. Poslušně hlásím, pane lejtnant, že jsem si byl do prázdné flašky od koňáku napumpovat trošku vody k pití. Já mám ještě od toho guláše, co jsme včera měli, strašnou žízeň. Jenže voda je tam u ty pumpy, jak vidíte, pane lejtnant, nějaká taková žlutá. To bude asi nějaká železitá voda. Takový vody jsou moc zdravý a moc užitečný.
1: Když máš takovou žízeň, Švejku,
0: řekl poručík Dub, ďábelsky se usmívaje a chtěje co nejdéle prodloužit tu scénu, ve které to Švejk na dobro prohraje.
1: Tak se napi, ale pořádně. Vypij to všechno najednou.
0: Poručík Dub zkombinoval si už předem, jak Švejk udělá pár hltů a dál už nebude moci a jak on, poručík Dub, nad ním slavně zvítězí a řekne.
1: Podej mi taky láhev, ať se trošku napiju. Já mám taky žízeň.
0: Jak se bude asi ten lump Švejk v tom hrozném okamžiku pro něho tvářit a potom dál raport a tak dále a tak dále. Švejk odzátkoval lahev, přiložil k ústům a hlt za hltem se ztrácel v jeho hrdle. Poručík Dub skameněl. Švejk před jeho očima vypil celou láhev, aniž by hnul brvami, a prázdnou láhev hodil přes silnici do rybníka, odplivl si a řekl, jako by byl vypil skleničku minerální vody. Poslušně hlásím, pane lejtnant, že ta voda měla opravdu železitou příchuť. V
2: Kamínku nad Vltavou jeden hostinský dělal pro svý letní hosty železitou vodu takovým způsobem, že do studny házel starý podkovy.
1: Já ti dám podkovy. Pojď mě ukázat tu studnu, odkud jsi měl tu vodu.
2: To je kousek odsuď, pane lejtnante. Hned tady za tou takovou tou dřevěnou boudou.
1: Jdi napřed, ty mizero. Ať vidím, jak držíš krok. To je opravdu zvláštní.
0: Pomyslím si, poručík Dub.
1: Na tom bídném chlapovi není docela nic znát.
0: Člověk šel tedy napřed, odán do vůle boží, ale stále mu něco říkalo, že tam studna musí být a taky ho nikterak nepřekvapilo, že tam byla. Dokonce tam byla pumpa. A když k ní došli, tu Švejk zapumpoval a tekla z ní nažloutlá voda, takže mohl slavnostně prohlásit.
2: Tady je ta železitá voda, pane lejtnant.
0: Uděšený muž z pejzy se přiblížil a Švejk mu řekl německy, aby přinesl nějakou skleničku, že se pan lejtnant chce napít. Poručík Dub tak z toho úplně zblbl, že vypil celou sklenici vody, po které se mu v ústech převalovala chuť koňské moče a hnojůvky, a úplně zpitomělý tím, co zažil, dal pejzatému židovi za tu sklenici vody 5 korun a obracuje se na Švejka, řekl k němu.
1: Co zde čumíš? Táhni domů!
0: Za 5 minut Švejk objevil se ve štábním vagonu u nadporučíka Lukáše a tajemným posuníkem vylákal ho z vagonu a venku mu sdělil.
3: Protože hlasím, pane oberlejtnant, že za 5 na nejdyl, za 10 minut budu úplně ožralej, ale budu ležet ve svým vagóně a prosil bych vás, abyste mi alespoň, pane oberlejtnant, na 3 hodiny nevolal a žádný poručení mi nedával, dokud se z toho nevyspím. Všechno je v pořádku, ale mě chyt pan lejtnant Dub a jsem mu řekl, že je to voda, tak jsem musel před ním tu celou flašku koňaku vypít, abych mu dokázal, že to voda je. Všechno je v úplném pořádku. Nic jsem neprozradil, jak jste si přál, a opatrný jsem byl taky. A teď už pozdružně hlásím, panu Vojtnok, už to cítím. Začínají mě nějak obrnět nohy. Ovšem pozdružně hlásím, pane Vojtnok, že jsem zvyklý chlastat. Pojď s panem Feldkurátem Kacem.
2: Odejdi, pestie,
0: zvolal nadporučík Lukáš. Ale bez všeho hněvu. Za to však poručík Dub stal se u něho o 50% nesympatičtějším než předtím. Švejk vlezl opatrně do svého vagonu a ukládaje se na svůj plášť a baťoch, řekl k účetnímu šikovateli a k ostatním.
3: Jednou se vám jeden jiný člověk ožral a prosil, aby ho nebudili.
4: Tak, můžeme se pustit do druhé půle. Studie a zkoušky na jamu. Co vaše zkoušky? Vždycky proběhly včas a v termínu? No, to si pište, že neproběhly. Především zkouška z marxismu, leninismu, to byl oříšek, že jo? To jsme měli takový zajímavý předměty tenkrát, to už dnešní generace vůbec nezná. A my jsme jednou, to si pamatuju, měli jsme spolužáka Huberta Krejčího, který studoval s námi režii v tom našem ročníku a ten nás potkal před školou a říkal, kluci, my jsme šli 3 se Skopalem a se Zedničkem a říkal, kluci, pojďte, půjdeme na zkoušku z toho Marxáku a uděláme si to teď před prázdninama. Říkám, že normálně na to nejsme připraveni. No to nevadí, ale uděláme to. No říkal, no to není tak blbej nápad, jdeme. Přišli jsme tam, ten profesor, co to učil, málem omdlel, protože on čekal všechno, ale tohle ne. Když nás uviděl, ale nevím, jestli to udělal schválně, nebo jestli to tak jenom neprozřetelně, ale spíš si myslím, že to byl určitý dárek od něho. On nám zadal otázky, nechal nás v jedné třídě se připravovat a tam nechal jakoby takovou náhodou ležet knihu, ve které to všecko bylo, ty odpovědi. A my jsme si to nastudovali, ty odpovědi, a já jsem si napsal poznámky a věděl jsem jenom, že až tam potom přijdu vedle do té zkušebny, takže nesmím mlčet ani chvilku, že pořád musím mluvit, protože jakmile začnu mlčet, tak to je konec. A dokonce jsem si tam napsal i jeden citát z Lenina, pro jistotu. A teď jsem mluvil a vyprávil jsem všecko možný o tom, jak dělnická třída a tohle, já nevím co a všecko, a on vždycky do toho udělal jenom... Já říkám, ne, pane profesore, vy jste že v určitých momentech zlomu, dějových zlomů, byla taková situace, kdy dělnická třída znovu se dostávala a on zase říkám, ne, to je všecko v pořádku, já přesně vím, co máte na mysli, ale samozřejmě, že tak to nemuselo být. A pořád jsem prostě mlel, že pořád jsem vyprávěl dál a dál a pak on se konečně prosadil a řekl, no takhle to nejde, vy byste pořád vykládal, říkám, nejenom to, já vám řeknu i citát z Lenina. A teď jsem mu to přečetl celý ten citát a on se zarazil a říkal, tak to nikdy Lenin neřekl. Říkám, no to jste na omilu, strana 198. A on vzal tu knížku, říkal, to se hned přesvědčíme, nalistoval tu knížku na straně 198, přečetl to, podíval se na mě, říkal, promiňte, já jsem netušil, že takhle skvěle budete připraven. Podal mě ruku, poblahopřál. Já jsem dostal poprvé a naposled jedničku z marxismu leninismu. Odešel jsem se vztyčenou hlavou, po mně šel Zedníček Pavel, ten dostal dvojku a Sváťa Skopal dostal trojku a pak šel Hubert Krejč a toho vyrazil. Čili někdy to bylo zajímavé. Taky jsem měl zajímavou zkoušku třeba z dějin divadla. To bylo krásné. To jsme dělali teda po prázdninách, výrazně po prázdninách. A pana profesora jsme dokonce nemohli najít a řekli nám, že je na léčení v lázních Poděbrady. A my jsme tam za ním jeli tenkrát do těch Poděbrad a tam jsme tu zkoušku dělali. Ale jakým způsobem my jsme ho hledali? Přišli jsme do nějaké té zotavovny, která se jmenovala Rudá zář nebo tak nějak. Jo. Tam nám říkali, že tady on není ubytovaný a jdeme vedle. Tak jsme šli vedle, tam byl nějaký ohnivý plamen, nebo jak se jmenuje, a v té zotavovně on už byl, v teplákách čekal zrovna na oběd. To bylo pro něj hodně takový jako ponižující, když nás uviděl, řekl nám, jděte do hotelu Savoy, tam já přijdu a uděláme tu zkoušku. My jsme šli do hotelu Savoy, tam jsme řekli té číšnici, že budeme dělat zkoušku z dějin divadla, ať tam chodí a pořád obrací ubrusy. A když by něco, tak ať převrhne sklínku nebo něco takového. A ona byla ochotná a vyšla nám vstříc. A on si tam sedl a mě dal otázku takovým způsobem, že se ke mně naklonil a zpíval mě Pedují lodi do Teliany, pedují lodi na vše stezány. Já jsem si říkal, tak on se asi tady zbláznil. A on říká, z čeho to je? Říkám, to je z rádia, já jsem to slyšel. Říká, no to je hodně blbá odpověď. Nechcete si to vylepšit? Já říkám, ne, já, mě nic jiného nenapadá. No to jsem o vás předpokládal. To je ze hry Lišák Pseudolus, jo. Pak mě dal otázku komedie dell'arte a tu jsem už celkem zodpověděl, takže jsem to udělal za tři a byl jsem spokojený. Ale poměšli mý kolegové a musím říct, že dva z nich byli upozorněni, že to dostávají jenom s podmínkou, že si je ještě u státnic potom a u promocí, že si je vyzkouší. A on to skutečně dodržel a těsně předtím, než došlo k promocím, on je zkoušel na schodech. Takovej to byl ďábel, tenhle profesor. Jaké máte vzpomínky na Čmaňu? No teď jsme o něm mluvili, Pavel Zedníček, Čmaňa, byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a furt ho ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přisahám, že se nevrátím. No to nemyslíte vážně. Já vám přisahám, že se nevrátím dřív než za tři týdny, než ten zájezd skončí. Fuj, to jsem si oddechl. Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že jo? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádné jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl. A rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. My jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, dívej, je, jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo, krásný Francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, čověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, no, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, my si se musíme dotlačit nějakou babu. Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a na to zapomeň, jo. Viděl jsi to venku, co tam chodí, čověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl ohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že jo, hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, že tady tak jako ťukáme, vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. A děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí a Čmaňa říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Zase mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaňa, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis. A říká, Čmaňa, co ona říká? A říká, ona volá policii, Pavel. Měli bychom jít. A říká, ne, já ji chci, hrozně ji chci. A říká, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu. Ale vyvrcholilo to celý v té Francii, nás pozvali Čilani, to byla čilská divadelní skupina na Mejdan do hotelu. To bylo 6 nádherných manželských čilských párů, nádherný čilský holky a kluci. A s náma šel ten prorektor pro ty věci politické a ten a Jiřinka Ryšánková, naše učitelka pohybovky, která se od něho nesměla hnout, protože on nikam netrefil a navíc neuměla ani slovo cizím jazykem. A přišli jsme tam a tak to bylo takový jako trapný, chvilku jsme nevěděli, co máme dělat a najednou ta Jiřinka měla nápad. Uděláme mezinárodní etidu, za nás Pavel a za ně třeba John McLeod. Co říkáte? No tak jsme říkali, že jo, tak Pavel protestoval, ale pak se přizpůsobil a začali hrát špiony. A on začal tomu Čilanovi říkat, ty, u nás je to všechno v pořádku, v Praze to probíhá dobře, jo, černá schránka bude vybraná zítra, takže jak u vás. A ten, ještě to děláš, ten perfektament, a ještě, já ti rozumím úplně všechno, je to dobrý. Zítra to předám na centrále, jo. Dobrý. Ty počkaj, já ti dám materiály, jo? A vzal si od toho prorektora pro věci politické aktovku, ve který on nosil svoje stranické materiály, na tom on i spal, to on nedal vůbec z ruky, a půjčil si to, a protože ten prorektor zrovna pil tekilu a čilský víno, tak si nestačil zaregistrovat ten moment, kdy to bere, a předával to tomu Čilanovi. A teď to uviděl ten prorektor a vyděsil se, skočil po ty aktovce a začali se o to tahat. Čilan tahal na jednu stranu, prorektor na druhou, a Čilani si mysleli, že vstoupil profesor do etidy, tak řvali, bravo, jen profesore, bravo. A on se urazil a odešel. A my jsme tam zůstali, sami s těma čilskýma klukama a holkama. A najednou ty kluci na sebe udělali, a odcházeli. Jeden po druhým. A my jsme zůstali s těma nádhernýma šesti čilskýma holkama, nás, šest nadržených českých kluků v šustákách. A teď jsme seděli proti ním a ty holky na nás začaly dělat jazyčkama, očičkama, házeli nožky přes nožky. Čmáňa, tyjo, já to nevydržím. Co dívej, co se dělá, to taky neuvěřitelné. Dívej, tím jazykem, co dělá, ty, ježimaria, po ní skočí. Říkám, Čmáňo, neblbni, to nedělej, to neblázni. Ty neznáme tu mentalitu, rozumíš, já nevím, kam šli ti chlapi, šli pro nože, nevíš, rozumíš. Tak jsme tak na nějakou koukali, dělali jsme furt. A oni na nás. A tak to trvalo asi hodinu a po hodině přišli ti kluci zpátky. A ten John se na nás tak díval, jo, a kroutil hlavou a říkal, to je neuvěřitelný. A my jsme říkali, co? No, co my víme o Československu? Že hlavní město je tam Praha, nejkrásnější prej město ve střední Evropě, hrozně bychom se tam chtěli jet podívat, že tam máte nejlepší pivo, i u nás se prodává, a za třetí, že Češi prej jsou nejlepší milenci na světě. My jsme to chtěli těm našim holkám dopřát a vy uděláte tohle. Čmaňa, co říkal? Já jsem mu to přiložil, já tě zabiju, tyho! Takže s Čmaňou já jsem měl zážitků spoustu. Upřednostňujete ženy tiché, plaché, drzé, extravagantní, či stejně upovídané jako vy? Cítíte tu jemnou urážku? Já si nejsem vědom toho, že bych upřednostňoval některé z těchto druhů žen, které jsou tu uvedeny. Já si myslím, pakliže se dá vůbec hovořit v případě žen o druzích, protože žena to je někdo, koho já absolutně uznávám, komu se hluboce skláním, v tomto se podobám panu profesoru Švejcarovi, kterého považuji za převlečenou českou feministku. Já mám strašně ženy rád z toho důvodu, že se mi jednak líbí. Až se mi líbit přestanou, tak se budu pomalu muset zamýšlet nad tím, jak naformulovat parte, ale taky proto, že nám zpříjemňují život, nám mužům. A nebýt toho, že jsou, tak nejsme ani my. A nebýt toho, že jsou s námi, tak nás to tak nebaví, i když mnohdy nás to nebaví s nimi a říkáme si, jaké by to bez nich bylo. Nebylo, nevěřte tomu. Čili já neupřednostňuji žádné ženy, ani tiché, ani plaché. Já upřednostňuji takové, které si to v tu chvíli zaslouží, aby byly upřednostňovány, aspoň v mém pohledu. A pokud si toho všimnou, tak jsem šťastný. To mi úplně stačí. Pane Nudile, máte nás rád? No, mám vás rád. Kdybych vás neměl rád, tak bych tu neseděl. Jestli mám na divadle někoho rád, tak je to především publikum. Vždycky jsem tvrdil a tvrdím to pořád, že publikum je konečným soudcem. To, co napíše nějaký kritik, je sice do určité míry, je-li to kritik fundovaný, ovlivňující, ale není to zavazující a není to směrodatné, aspoň ne pro mě. Ale vy pro mě směrodatní jste. Vy jste určující. A mimo jiné mě taky živíte. Ještě, když jsme u vás, u diváků, jsou diváci taky oblíbení, jsou speciální diváci. My jsme jezdívali s provázkem do Pardubic a tam chodil nádherný divák, my jsme mu říkali Kropenka. Ten vždycky přišel a svým smíchem strhl všechny. To byl úžasný divák, to je divák k nezaplacení prostě. Jo. My, když jsme přijeli, první starost vždycky byla do Pardubic, tak jsme nakoukli, Kropenka je tam, je to pořád. Ten se rozdřechtal a všichni byli úplně hotoví, my nemuseli nic dělat. My jsme vešli, udělali jsme takhle a Kropenka už... A už to jelo, jo? A jednou jsme tam zase přijeli a zase jsme něco řekli a Kropenka udělal a podíval se vedle na paní, která vedle něho seděla a ta paní ho sjela takovým šerným pohledem a Kropenka zmlkl a od té doby už se nikdy nezasmál. To byl jeho poslední smích, který jsem slyšel, pak se oženil a tím skončil. Pane Nutil, zajímalo by mě, jak dopadla vaše první zkušenost s alkoholem a cigaretami. Moc krát dík za vaši odpověď. Co se týče cigaret, to byla první zkušenost. To nás vzal jeden náš starší kamarád, který znává sice... Pak já mám ty zkušenosti s alkoholem za sebou, ale tamhle madam začíná. Řeknu vám, madam, když vám vypadne první sklenka z ruky, nejlepší čas pro to přestat. Jinak zvuk to je nádherný. a sklenička podle zvuku zůstala celá. Zkušenosti s cigaretama jsem měl takový, že první, že můj otec kouřil lípy, to byly výborné cigarety. Na ty moc rád vzpomínám, lepší už byly jenom Bystrice. A já jsem Letky, že jo, ty byly takový, byly samý takový význačný značky, že jo, to byla Bystrica, Letka, pak přišly Startky, to už byly Američky trošku, ty Startky. A pak už to šlo dál, to byly Visantky, Kleopatry a tak dál. To už jsme kupovali jenom, když jsme opravdu se poskládali celá třída dohromady. Ale první zkušenost byla s lípou, to jsem doma tátovi čornul, tu jednu krabičku a šli jsme do lomu, kde nám starší spolužák, který se s náma chodil do třídy, ale byl výrazně starší, asi o 6 let, ukazoval, jak to s tou lípou máme dělat. A tak jsme to udělali dvakrát po sobě a měli jsme takový ten pocit, který každý kuřák, který s tím začíná, zná. A kdy by měl poprvé a naposled tu cigaretu odhodit a už nikdy v tom nepokračovat. A přesto se stane to, nevím, kde se to v člověkovi veme, že se to zlomí a člověk v tom pokračuje a ničí si zdraví dál a je blbej a ještě blbější. Tenkrát to skončilo dost drasticky, to si pamatuju. To jsme přišli, takže ty kalhoty rovnou šly do pračky. A přesto všechno jsme v tom pokračovali. No, bylo to, je to smutný, ale opravdu doporučuji všem, kteří s tím začínají, aby to hned po tom, co to zkusí, tak aby se nechali inspirovat tím prvním dojmem. Ten první dojem je otřesnej, je třeba ho využít a už nikdy v tom nepokračovat. Zachráníte sami sebe. Můžete nám říct ještě nějaké zážitky ze studií? Já se ještě, jestli dovolíte, jednou vrátím k tomu prorektorovi pro věci politické, pač to byl opravdu zážitek na celý život. A velmi určující. My jsme přijeli do té Francie a tam tenkrát zrovna jsme byli v době 1. máje a byla demonstrace. A my jsme to do té doby nezažili, že šly všechny možné politické strany. Vedle sebe šlo desítky názorových seskupení a teď se to sešlo na čtvercovém náměstí v Nancy a uprostřed byl pomník. A náš jevištní mistr řekl, hoši, musíme vylézt na ten pomník a odsud budeme mít nejlepší výhled. Tak jsme tam vylezli a potom jsme pochopili, jak byl výborný a geniálně a předvídavý. Ze všech těch uliček, z každého rohu toho náměstí se vyhrnuli ty názorově odlišné skupiny, postavili se tam, z prefektury vypochodovali policajti, postavili se za štíty, dali si helmy a kouřili. Potom někdo vzal dlažební kostku a hodil to proti těm policajtům, ten jeden policajt to dostal do ty helmy a v ten moment oni ty helmy zaklapli štíty, vzali je do ruky, vzali do druhé ruky obušky, ozvalo se od velitele těch policajtů. Hne, mluv! A oni vyrazili a ve vteřině to vyčistili, to náměstí. Jediný, kdo tam zůstal, jsme byli my na pomníku. A tak jsme to pozorovali, zase se to náměstí zaplnilo a zase tam ti policajti se postavili na to místo a zase něco naštvalo, tak zase hne, mluv! Zase vyrazili, zase to vyčistili a my jsme tam zase stáli a v té chvíli se objevil v jedné té uličce prorektor pro věci politické se zbytkem výpravy, která se neodvážila jít s námi a teď nás uviděl na tom pomníku, zešílel a šel nás zachraňovat. Jenomže přesně v momentě, kdy se ozvalo hne, mluv! A tak prorektor pro věci politické byl jediným zraněným z celé demonstrace. A my jsme z pomníku viděli ty jeho salta a přemety a byl to úžasný pohled. Když si na něho vzpomenu, jak se nám ztratil, jo? Jednoho dne, on nikam netrefil a jednoho dne Jiřínka Ryšánková zmizela ráno, utekla, aby se ho nemusela držet pořád celý den a on zmizel taky. Přitom jsme chodili jenom 150 metrů rovně na oběd do menzy a to bylo všecko a on tam netrefil. Jo? A vrátil se za 2 dny, to už jsme měli trošku starost, pak jsme si říkali, to bude pěkný nářez doma. A on se vrátil, měl takovýhle kruhy pod očima. Jo, přišel a říkal, zvolávám chlapce do haly hotelu. Přišli do haly hotelu a on řekl, řeknu vám, jestli chcete problematiku západních hodinových hotelových domů. Vyprávěl mi kamarád, který zde dlouhá léta žije. Odvyprávěl nám problematiku západních hodinových hotelových domů a usnul. To a ten potom, když jsme chodili po Paříži a naše holky se dívali do výkladu a říkali, to u nás nikdy nebude. A on říkal, v 6. 5. letce u nás všechno bude. A Pak už propadl taky zmaru a říkal, nebude, nebude, nikdy to u nás nebude, to je katastrofa. Když se na to dívám, co oni všechno mají, Eiffelovka je tady. To taky bylo krásný, Šmaňa uviděl Eiffelovku, když jsme přišli do Paříže a řekl, ona tu stojí. A on taky, on by nejradši Eiffelovku přestěhoval ten prorektor a všecko a teď chodil a plakal, že to nebude a že my jsme to udělali špatně všecko a on to ještě učí, jo. A byl takový jako celý z toho špatný a přijeli jsme domů a na nádraží nás vítal rektor a on vystoupil jako první z vlaku a řekl, soudruhu rektore, nad propastí, nad propastí. Setkal jste se při práci s panem Mariškou? Ha, tady nějaký známý Zdeňka Marišky, no prosím. Zdeněk Mariška, samozřejmě se setkal, při práci moc ne, ale setkali jsme se poprvé tak, když jsem já chtěl dělat přijímačky na jamu, tak jsem ve Slávii naproti jamu, tam se dost často chodilo studovat, tak tam jsem potkal studenty čtvrtého ročníku, mezi nimi Zdeněk Mariška seděl. A já jsem byl tak naivní, že jsem se jich ptal, prosím vás, jak se to dělá, jako já bych chtěl na tu jamu, jim říkal, že se vás mám tady zeptat. A Mariška mě říká, to je jednoduchý, podívej se, běž naproti na katedru, tam je doktorka Pavlincová, řekni, že tě posílám, já teďka na rok odcházím, půjdeš místo mě. Já byl tak blbej, že jsem šel a zeptal se. Tam mě vysvětlili, že to teda je hrozně hloupý nápad, že musím udělat přijímací zkoušky a talentovky. Tam jsem pochopil, že si ze mě Mariška vystřelil, ale já jsem mu to potom vrátil i z úroky. My jsme jednou byli se Sváťou Skopalem v Praze na divadle a šli jsme za jedním naším kamarádem do divadla Otomara Krejčí, do divadla za branou a věděli jsme, že Mariška tam chce do angažmá. A tak jsme vzali hlavičkový papír a hlavičkovou obálku a napsali jsme, vážený pane Mariško, přijímám vás do angažmá, váš Otomar Krejča. A poslali jsme to do Brna. A přijeli jsme sem v úterý a Čmaňa nás potkal na chodbě a říkal, víte, co se stalo, Mariška jde ke Krejčovi. Říkali, nebyl v ní. Už tam je, no, ježišmarja, kdy? Včera. Je, no ten s náma rok nemluvil a pak nám to teprve popisoval. On tam přišel, Krejča něco psal a Mariška říká, dobrý den, Mariška. Která Mariška? Zdeněk Mariška. Zdeněk a Mariška, já nevím, co chcete. Já jsem Zdeněk Mariška, herec z jamu, vy mi nabízíte angažmá. Já vám nabízím angažmá? Vyloučeno. Nikomu angažmá nenabízím. Mám plný stav. Tak aspoň v mimickém sboru. Nemám mimický sbor. Vypadněte, nezdržujte. Rok jsme spolu kvůli tomu nemluvili, já jsem se mu nedivil, to byl velmi krutej žert. Ale potom jsem přijel do New Yorku, kde Zdeněk potom, když emigroval, pracoval v hotelu Waldorf Astoria. A já jsem si ho nechal zavolat k telefonu a říkám, to je pan Mariška, dobrý den, tady je Krejča, nabízím vám angažmá. Taky jsme se jednou teda při práci setkali, to je pravda, to bylo v brněnském dabingu. No a to si řekneme jenom tak mezi sebou, že jsme tady v Brně, no. To takový, tak trošku. Tam s náma seděla naše kamarádka, Silva, a ona se nám hrozně líbila. Neměli jsme co dělat, no my jsme ji ošahávali, no. A to jde v tom dabingu, ten čas plyne, no tak jsme to dělali. No. A teď vyletěl Mesány, pač ona řvala, režisér, jo. Nevím, proč to dělala. Vyběhl ven a řekl, co blbnete, mě kazíte záběr. Jo. A my jsme jako mlčeli a ona nás hned práskla a řekla, no nutila, Mariška mě šáhají na kozy. A Mariška se postavil, zachoval ducha přítomnost, říká, nemáš je nosit do dabingu. A bylo vymalováno. Fakt je, že on tam taky jednou ten Zdeněk přišel do toho dabingu v takovém stavu, že to moc nevnímal, že je v dabingu. A říká, když si to prohlídnul jednou, Zmičko říká, vyhoďte zvuk. Tak mu ten zvuk vyhodili. On pokračoval směle dál, vyhoďte obraz. A v zápětí se pozval od režiséra, vyhoďte Marišku. Jak se vám líbilo na mistrovství v balónovém létání v Lisicích? No, Mně se tam líbilo, já jsem se tam dostal náhodou, mě tam vyvezl můj kamarád Ivan Martínek, já jsem netušil, že budu létat, protože do poslední chvíle říkali, že všechny balony jsou obsazený a pak najednou někdo přiběhl a řekl, chcete letět? Já jsem říkal, no tak jestli je to možný, tak poletíte tady s tím Němcem. Říkám, ježma, s Němcem, já neumím ani slovo. Teď mě tam narvali, stáli jsme tam čtyři v tom koši, já jsem vzletěl tak rychle, že ani rodina to nestačila zaregistrovat. Najednou živitel se jim znášel do oblak, jo, nikdo nevěděl kam. A já jsem mizel směrem na Boskovice. A teď jsme letěli k těm Boskovicím, já jsem nevěděl ani, to jsem tady žil takovou dobu, že v Boskovicích je zřícení na hradu. Já jsem věděl, že tam je zámek, ale že tam je hrad prostě na skále, to mě nenapadlo, Hergot. A teď jsme k tomu pluli a tam stáli lidi a mávali nám. Furt nám někdo mával, že jo, ale tam na těch zříceninách stáli nějaký a mávali tak jako strašně radostně a postupem času jim jako mrznul ten úsměv. Na rtech jako a my jsme se k ním blížili čím dál víc a jsem si říkal, to je pilot, hrad nám ukazuje zblízka. Tak jsem se k němu ještě obrátil a říkal jsem mu, super, super. A k tomu Němcovi a on mi říká, já jsem tam nechtěl. Tam jsem pochopil, že je to český mluvící Němec, což bylo dobře, ale zároveň jsem si uvědomil, že taky nemusíme letět tam, kam chceme. Což se potvrdilo v zápětí, pač nás to začalo snášet nad Boskovickou přehradu, která nebyla v mapě. Říkal, my to nemáme v mapě. Říkám, no a co to znamená? Že nás to nese k vodě. To já jsem nevěděl, abych tudy nikdy neletěl. A nás to neslo opravdu k vodě, pak to nějak vybral nad těma stromama a letěli jsme dál. A teď nastalo takový krásný dorozumívání s tou doprovodnou výpravou, která nás doprovázela po silnici a měla to bezpečnější. A oni vysílačkama se neustále dorozumívali. A on říká, vypadá to, že přistáváme na louce za Boskovicema. V zápěti už to tak nevypadalo. Nehlásil, přistáváme u Vratíkova. Tak zase jeli k Vratíkovu. Teď my jsme přibližovali se k té louce, říká, asi přistaneme. Říkám, tak asi nebo určitě? No, asi určitě. Držte se pořádně, trochu to drcne. To trochu to drcne, to znamenalo, že jsme málem vypadli. Byla rána, teď jsme na sebe popadali, chlap, který ležel na mě, říkal, vážím 97 kilo. Já mu to věřil. Ten to nemusel vůbec říkat. Vlastně ten konec toho nádherného plynulého letu byl takový, že jsme odsud lezli jak chrobáci. Jo. To bylo takový poštěr, jak jsme se vyplazili z toho balónu a seběhli se děti ze všech vesnic okolních a chtěli, abych se jim podepisoval na ruce a na nohy a na hlavy a tak jsem se podepisoval. A oni, kde jste se nám tady vzal? A já říkám, z nebes, dětičky, jsem přiletěl. Z nebes. A bylo to takový hezký až dojemný, jak jsme se tam všichni na ty louce bratřili a oni balili balón a v zápěti vidím, jak na kole se blíží postava a shodil to kolo a seskočil a zval, jděte do hajzlu z té louky, to je moja, jděte to podupete. Tím celý můj let skončil a byl jsem rád. Čili balónové letání se mě moc líbilo. Máte nějaké zážitky z USA, když jste tam s Národním divadlem hráli? No to víte, že mám. Především největší zážitek byl ten, že to byl úspěch. My jsme tam hráli hru Sluha dvou pánů, což je hra velice úspěšná v Praze, řekl bych nejnavštěvovanější hra v Praze, protože jsme teď hráli 80. reprízu a na každé sedí 1000 lidí. A sedí tam až po Bidýlko, kde je to nastání a sedí v uličkách a na přístavcích. Je to úžasný. Já jsem si myslel, že to ani v Národním divadle nezažiju, protože jsem měl pocit a viděl jsem tam dost veselých her, že v Národním divadle, speciálně v té historické budově, geneticky něco zakódováno, co znemožňuje divákovi se smát. Já jsem tam zažil situace, kdy se divák zasmál způsobem jako a vedle už někdo seděl a šťouchal do něho a říkal, nesměj se, seš v Národním. Že ta posvátná úcta najednou, řekl bych, jako překonala tu snahu toho člověka, nebo chuť člověka smát se. Tady se stalo něco neuvěřitelného. Probourala se bariéra, lidi se řechtají, ne že se smějou, plácají se do kolen, tleskají, vyvolávají bravo. Je to krásné a to tež se dělo i v Americe. Tam jsme to hráli se simultánním překladem do sluchátek. Ten překlad byl od té tlumočnice udělán naprosto geniálně, zatímco my jsme skákali po jevišti a dělali ty Pumpernagle, tak těm Američanům do sluchátek ta tlumočnice říkala: "What's going on? Thank you to have a Nazifer per branch. Just a few less of satination depression." No bylo to neuvěřitelné, prostě ten kontrapunkt toho mluvení té překladatelky a těch našich akcí v těch Američanech vyvolával záchvaty smíchu. A dokonce došlo i k tomu, já tam v jednom místě dávám pudink jedné divačce do první řady, a kterou si vždycky vyberu a řeknu, aby mi ho pohlídala, a já jsem jim ho dal, a to byl první případ, předtím se to nikdy ani potom nestalo, kdy ho sežrali. Já jsem říkal, že zrovna tady se to stane, to jsem nečekal. Ale Amerika je taková, že jo, to je prostě země. Oni nám říkali, po představení budete mít pouze 3 potlesky, s tím počítejte. My jsme říkali, proč? Protože tady je to zvykem. Tady víc potlesku nemůže být. A říkám, vy se jednou utlučete vlastní svobodou. To je neuvěřitelný. Proč by nemohli být 4? Nemůžou, jenom 3. To je konvence. No a tam byl nachystaný guvernér státu Ohio, který po 35 letech navštívil město Cleveland, kde jsme hráli, a oni nám za to byli vděční. Tak ten byl nachystaný na proslov. Když odezněla 3. děkovačka, tak on našlápnul, že jde na proslov, a zněla 4., 5., 8., 9. a on furt našlapoval. Ten našlapoval jak divej a furt se tam nemohl prosadit. Pak říkal, já už nejdu, a ta ochranka ho přemlouvala: pane guvernére, kdybyste byl tam, řekněte, ten ředitel toho divadla, pane, počkejte chviličku, je to nezvyklé, nevím, něco se stalo, nevím. Naši diváci nám zřejmě nějak zblbli. A to... Tak on asi po 16. děkovačce tam vlezl a řekl: thank you very much. A tím zkrátil ten 20-stránkový proslov na minimum a my jsme byli ušetřeni těch dlouhých slov a bylo to bezvadný. Ale tam bylo krásných věcí spoustu. Oni nás pozvali třeba na recepci, nebo oni nás pozvali na barbecue, protože každý Američan dělá barbecue, jestli trochu něco znamená. Když ne, tak nedělá barbecue. A my jsme šli k general sponsor toho performance na barbecue k němu, protože on sponzoroval ocelárny, tak co by si nezasponzoroval taky National Theatre from Czechoslovakia, tak vlastně from Czech Republic, I'm sorry. A teď jsme u něho seděli a bylo to takový nudný, jo. Nic se nedělo. Tam všichni v kvádrech přišli tak, teď jsme na sebe jako dělali takový nice weather. Yes, sure, of course, yeah. And it's a very, very good performance. Thank you. You know United States? Yes. Yes. You know Czech Republic? No. Tak jsme furt jako se bavili, jo. Bylo to takový nezávazný. A Miluška Šplechtová, moje kolegyně, najednou pocítila potřebu, že to potřeba už nějak rozstřelit, zcela správnou potřebu. A tak řekla takovou větu, kterou oni ani nechtěli a nemohli pochopit, protože ona řekla: I go smoke. Teď ti nekuřáci všichni, že ho uslyšeli, už ten způsob, jak jim to řekla, byl divnej, a to, že vyzvala vlastně veřejně k tomu, co oni nesmějí, bylo divnější ještě víc. Ona se zarazila, pak jsme do ní začali mírně šťouchat, říkali jsme, že to není vhodný, tak ona by to napravila, tak když viděla ty apple pie, ty jableční koláče na stole, tak to chtěla pochválit a říkala: very good peach. Teď oni hledali ty broskve, jim to přišlo jako invektiva, že žádný nepřinesli, tak oni mazali pro broskve a už si na ní dávali pozor, takže... Říkali, tato bude trochu divná. A ten general sponsor, aby to zachránil, tak nám nabídl prohlídku zahrady a Miluška to zakončila větou: very good Aida. A to jsme lehli my. Co třeba něco o Zdeňkovi Pospíšilovi? No to by bylo na další večer. Zdeněk Pospíšil to byl vlastně pro mě fenomenální režisér divadla Na provázku. Vlastně mě tam přijímal do toho divadla. Já o něm hodně hovořím v tom představení Pořád se něco děje, ale Zdeněk byl prostě člověk, který se dokázal nadchnout pro věci, dokázal úžasným způsobem nadchnout i ostatní. A on byl vždycky takový, že jeho babička, ona ho krmila vždycky takovým výborným jídlem a vždycky mu nezapomněla zdůraznit: Zdenečku, je tam to nejlepší, co může být. On, babi, já to vím. Zdenečku, je to to nejlepší, co jsem ti mohla nabídnout. Já to vím, babi. Zdenečku, to je to nejlepší, věř mi to. A Zdeneček nevydržel a vzal ten talíř s tou hustou polívkou a bum. A já vidím do dneška, jak ta polívka takhle teče po té stěně a ten talíř se pomalu veze dolů, jo. Nebo když s tatínkem stavěli verandu, tak tatínek mu říká, nepoužívej, Zdeňku, tyhle ty hřebíky, ty dvacítky, dej tam třicítky. Tati, to stačí. Ne, já ti říkám, dej tam třicítky. Tatínek byl obrovský stavitel, všemu rozuměl, že jo, dej tam třicítky, já ti to říkám. Ne, opravdu, tatínek, to bej, to stačí. Říkám ti, dej tam třicítky. A Zdeněk vzal sekeru a rozsekal tu verandu, kterou už měli hotovou. Pane Nutil, děkuji vám. Já vám taky děkuji. Za nahrání vašich kazet. Aha, no tak to vám děkuji podruhé. Mnohokrát mi zlepšili náladu v autě při mých dlouhých služebních cestách. Chtěla bych se vás zeptat, jaké byly ohlasy lidí, o kterých ve svých kazetách vyprávíte? Iva. No, milá Ivo, musím vám říct, že ohlasy byly menší, než jsem si myslel. Já jsem si myslel, že spousta lidí bude se cítit dotčená, nebo bude říkat, tohle není pravda, nebo já nevím, jak si to představuješ a tak. Protože lidi se neradi přiznávají k tomu, co skutečně zažili a že to bylo takový. Musím říct, že zdaleka tolik ohlasů, co jsem čekal, negativních nepřišlo. Pozitivních si vážím velice, ale důležité v tom vašem dotazu je to slovo mnohokrát jsem si přehrála tu kazetu. To je důležité, protože tím pádem, že jste si mnohokrát tyto kazety přehrála, milá Ivo, to znamená, že se vám brzo obehrají a koupíte si nové. Proč takrát vystupujete právě na Šelepce, bývalý návštěvník Šelepky? Já tady vystupuju proto rád, protože tady jsem prožil kus svého mládí. A to dost velký a podstatný kus. Ti pánové, kteří to tady vedou a nenápadně se krčí ve vašich řadách, tamhle sedí pan Jirka Sedláček, pan Bernátek ve svém kouzelném fialovém sáčku. To jsou pánové, kteří to tady řídí už 100 let, tu Šelepku, řídí to bezvadně. Ještě s nimi tady byl kdysi pan Jemelka, ten dneska řídí úplně jinou instituci v jiném městě, které se jmenuje Moskva. A bylo to bezvadné uskupení, které zůstalo z větší části díky tomu, že tady pan Sedláček a pan Bernátek a tady se opravdu tady kráčela historie, tady zpívali ty nejpopulárnější beatové skupiny, tady se hrála dobrá muzika, tady chodili hezký holky a chodí zase. Tady se to prostě pořád, mně to připadá, že jste zastavil čas. Že tady, jakoby člověk, když sem vstoupí, omládnul o spoustu roků a proto se sem tak rád vracím a odmítám všechny jiné sály, protože tenhle ten sál svým duchem a tím, co jsem v něm prožil, mi naprosto vyhovuje. Tak, má někdo živej dotaz? Že jim rád, to je na mě vidět, jim cokoliv. V podstatě se nepříčím žádnému jídlu, to je pravda. Měl bych se příčit a měl bych se příčit hodně jídlům, to je taky pravda, ale o prázdninách jsem byl v Austrálii a tam jsem se naučil jíst všecko, co pochází z moře. Seafood. Já jsem to nesnášel. Já jsem to nemohl ani vidět, ani cítit jsem to nemohl. Ale tam mě přesvědčili kamarádi o tom, když jsme se zastavili v Hongkongu a tam nás pozvali na večeři a poprvé jsem uviděl, jak se to skutečně připravuje. Ono to zpočátku nebylo nic moc teda, když přinesli ty krevety napíchané na ty špejle a oni byli ještě živí a dělali na nás takový jako no, jsem říkal, ježišmarja, tohle budeme jíst, jo. Teď na stole se hřáli dva hrnce, do té vody jsme to ponořili, kreveta udělala. Zčervenala celá. Masičko zbělelo, oni mě ukázali, jak mám odlomit hlavičku, vyloupnout páteř a voloupat tu krustu. V zápětí to všecko chutnalo úplně báječně a já jsem začal tomu pomalu přicházet na chuť. Ještě nás naučili ty omáčky a to všecko. A ten pán, ten, co nás tam pozval, ten to dělal jako divadelní představení a absolutně mě strhnul pro tu kuchyni a navíc tam to všecko je čerství, že jo. Tam to rybář uloví, rovnou se to přinese do hospody, rovnou to uvaří, rovnou to dostanete na stůl. Když to tady je to všecko zmražený a nemá to tu chuť, já už jsem zkusil tady ten krevetový koktejl hned po návratu a už jsem zase od toho ustoupil. Protože tady je to všecko úplně jinak, či to máte pocit, jako když jíte pryš z fatry na pajedla tady. A to, čímž se nechci dotknout tohoto druhu pryže, naopak, já si myslím, že tam dělají dobrou pryš a v mnoha ohledech i velmi prospěšnou. Co se jídla týče, tak ryby teď obohatily výrazně můj jídelníček a všechno vůbec, co se moře týká, protože teď už kdykoliv bude příležitost k tomu, abych to v čerstvé podobě dostal, tak se tomu nebudu bránit. Ještě někdo má živý dotaz? Umím vařit, samozřejmě. Vařím dobře, vařím rád. Když... Může to potvrdit moje žena, samozřejmě může. To já zase bych neřekl nic, co by žena nemohla potvrdit, protože vím, že kdyby to nemohla potvrdit, tak mi to doma přitvrdí. Každopádně, když mám čas, a to je velmi málo, tak vařím právě rád čínskou kuchyni, a to proto, že čínská kuchyně vlastně, a to jsem taky trošku byl vyveden z omylu tam, v tom Hongkongu a v Singapuru a v Thajsku a v Austrálii, naše představa je nasekat na kousky maso, přidat trošku zeleniny, sojové omáčky a nechat to všecko na tom tuku opražit a máme vymalováno, jo? Není to tak. Čínská kuchyně má mnoho set druhů. Je to příšerný, kolik druhů má. Nevím, jestli vám řekne třeba něco čínská kuchyně jamča. Mně to neřeklo nic. To je maso a čaj. Ale je to úžasný v tom, že tam přijedou s takovýma vozejčkama, jen tam přijdete, sednete si, už je u vás bába s vozejčkem a s šikmejma očima, tam mají všechny šikmý oči. A teď vám doveze takový dortičky různě a buchtičky a v tom je kolečko a vy to sníte a je to hrozně dobrý všechno. A oni vám dělají křížky takový, jako že jste to snědli, jo, a čím víc křížků, tím víc se blížíte obezitě. A teď to sníte, tu buchtičku s tím kolečkem a říkáte, z čeho to bylo? A my říkají, to bylo z takového tlustého mořského bílého červa. Ono to tam tak jako pluje, no taky jsem říkal. Bylo to úžasné, bylo to dobré. A to ještě zdaleka jsme nebyli ani u toho, že přinesli potom slepičí pařát, že jo. A teď ten slepič, teď je to s tím palcem takhle obráceným, jo. A je to obalený nějakou omáčkou, říkám, tohle nebudu. Jest to musíš zkusit všecko. A říkám, no tak to zkusím, no. Tak jsem jedl slepičí pařát, no. Slepičí pařát, bylo to dobrý, nechtíky jsem si dával, všechno. Úžasnou chuť to mělo. A to je čínská kuchyň. Čili čínskou kuchyň já vařím, protože poskytuje možnost pro fantazii, protože tam můžu v podstatě vrznout cokoliv a rodina to s úspěchem jako sní. A já si myslím, že to je podstatné, aby muž, když vaří, vařil úspěšně. Protože žena vaří z povinnosti, u nás je to tak zavedeno, muž vaří z libosti. Když muž uvaří, tak je to záležitost, všichni mu to musí chválit, když mě doma nikdo nechválí, já jsem nervózní, tak říkám, jak to, že to nechválíte, to je to výborný, ne? A oni všichni, ano, tatínko, že nás to nenapadlo, samozřejmě to výborný. Trošku tušíte to pokrytectví, no, ale přece jenom vám to lichotí, jakože, no, když tak si to vynutíte, a to, no, je to dobrý, no. Pak vám syneček políbí ruku po obědě, řekne, děkuji živiteli a odejde. Tak já tady mám poslední písemný dotaz, má ještě někdo něco naživo?
5: Co říkáte na politiku, a když máte takovou skvělou výmluvnost, proč se do politiky nepřipojíte, a pokud ano, tak do které strany?
4: Vidím, že na výmluvnost se ptáte záměrně, pač taky nemáte nejhorší. Ale můžu vás ubezpečit, že politika, pokud sám nejste politikem a nevíte to líp než já, není jenom otázka výmluvnosti. Politika je otázka činů, politika je otázka erudovanosti, politika je otázka odvahy a politika je taky špína, která se častokrát musí prát a tu neperu rád. Jaký je pro vás jako kolega Jiří Kodet? No, Jiří Kodet je pro mě báječný kolega. Jiřího Kodeta určitě všichni znáte. Znáte ho jako noblesního člověka, jako šlechtice českého filmu, českého divadla. Já si pamatuju, když nás představovali, mě představoval Jiří Menzel Kodetovi poprvé a řekl, to je pan Jiří Kodet a to je pan Miloslav Donutil. A Jirka řekl, promiň, Jiří, ale nevím, po kolikáté ti budu vysvětlovat, že nejdříve musíš představit toho méně známého a potom teprve toho slavného. Tím jsme se spolu seznámili. Pak jsme se stali kolegy v divadle a jednou přišly dvě divačky za mnou, chtěli nějaký podpis. A když tam vešli, tak akorát narazili na Jirku Kodeta a on říkal, jdete pochopitelně za mnou, že? A on říkal, ne, jdeme za panem Donutilem. Aha, tak to je o 3 šatny a 50 let dál. Jeho historek je strašná spousta, vypráví se o něm celé legendy a je to na celý večer, ale aspoň jednu mi dovolte vzpomenout, snad se Jirka neurazí, když ji budu povídat a možná i nepřesně, ale když byli kdysi s činoherním klubem v Anglii, tak Jirka řekl, byl by to hřích, když člověk je v Anglii, aby nenavštívil hotel Hilton. Já jsem tam šel, měl jsem v kapse 55 liber, to byly 3 měsíční platy a 2 obleky. Přišel jsem tam, sedl jsem si ke stolu, udělal jsem na vrchního hm, protože jsem pochopitelně neznal ani slova anglicky. Vrchní přišel, já jsem mu ukázal na jídelní lístek, ten trouba to pochopil a přinesl ho. Já jsem ho otevřel, prstem jsem ukázal na jedno jídlo a udělal jsem hm. Vrchní viděl, že jsem zřejmě nějaký bohatý podivín a odešel. Já jsem rozevřel Timesy a předstíral jsem četbu. Asi po 3/4 hodině se otevřely dveře, vyjel vozík, na kterém jel 14-poschodový svatební dor. Všichni tleskali a hledali nevěstu. Já tam byl pochopitelně sám. Dort přivezli ke mně, šoupli mi ho na stůl, já jsem vzal sám. Dort přivezli ke mně, šoupli mi ho na stůl,

Tak poslední dotaz, který tady mám. Vzpomenete si na nějakou veselou příhodu z natáčení při filmu Dědictví Volkem Polívkou? Vzpomenu a rád. A věřím, že i vy si vzpomenete při tomto filmu na veselé příhody, které jste si z tohoto filmu odnesli po jeho shlédnutí. Já jenom na závěr řeknu, že jsme se na ten název těšili, že jsme vždycky chtěli, aby ten název byl vyslovován celým jménem, že jsme s Bolkem si přáli, aby to v televizi zaznělo naplno. A stalo se to poprvé na festivalu v Plzni, kde paní hlasatelka řekla: vážení přátelé, dnešní večer uvidíte premiéru českého filmu Dědictví a nepomenší Guten Tag. A my jsme říkali, ne, to jste neřekla celé. A tak ona znovu se pokusila, řekla, uvidíte premiéru filmu Dědictví a nepomenší Guten Tag. Znovu to nebylo celé, nastoupil její kolega, kterýmu se to velmi líbilo a řekl, vážení přátelé, dnes večer uvidíte premiéru filmu Dědictví a ne kurva už Guten Tag. Děkuji vám.

Jdete, divadlo, to je stejně krásná věc. Mě, víte, co mě strašně zajímá na tom, co mě fascinuje přímo, jak lidi v divadle, jak pozorujou děj. Jak sedějí v těch řadách takhle, koukají na oponu, teď opona se zvedne, teď celý hlediště udělá, les. To neuvěříte, tam je pár klacků takhle, jo. Pár papírů pomalovaných, chodí les, podívej se. Teď tam někdo klepe takhle s plechem, jako dělá bouřku a takový ty, jako prosím tě, mámo, drž mě, mámo, hele, bouřka, prosím tě. Teď přijde Cyrano, má klobouk z čistírně, tadyhle, že má ceduly na tom, no. Tam stojí, lidi, Cyrano, to je ten Cyrano, to je Cyrano. No. Teď tam se vozdí a jo, vzadu dva chlapi klacek a držou to takhle vohadr, že jo, z toho dělají vítr. Teď vrata obrovský na jevišti, jo, ten Cyrano jde k tím vratům, ty vrata dělají. No, tam leží technikář, dva chlapi mu šlapou na krk a on... Lidi se bojejí, vykulený oči, že jo, z toho. Teď ten Cyrano jde pomalu k tím vratům, jo, z toho. Za těma vratama. Tam je 10 chlapů, mají klacky takhle, že jo. Ten Cyrano jenom roztrhne ty vrata, ty chlapi udělají i-a-a. Teď lidi, ježiš, jak to dopadne. Jak to dopadne, ten Cyrano udělá výpad, ty chlapi udělají výpad klackama po sobě, spadne opona, jo. A vy chodíte v tom foaje, teď každý Marlboro. Pane, a nevíte, jak ono to dopadne, prosím vás? Nebo mě se líbí ty hrdinové, právě kvůli tomu to celý vyprávím. Ty hrdinové nejvyšší, ty chlapi, jak tam stojí, takhle trhají si košile, že ono není to jejich, proč by to nervali? Rvou to a teď křičej tam, prostě řvou, větře duj, smrti nebojím se tě, vysměju se ti, chá, chá. Ale on takový chudák nejenom šlápne na napínáček. Teď on řve, ale on na sobě nedá najevo, že řve kvůli tomu napínáčku. On furt řve na tu smrt, jo, so. Teď opona spadne a teď k němu jde doktor a říká, ne, injekci, ne, injekci, ne. To vám vomlí takovej chlap, ne. Nebo Vávra. Hejte, Vávra, to je úplně kardinál, to je školní, to je kabinetní ukázka toho, kam to až člověk může dotáhnout. Vávra, Mariša, myslím. Ten Vávra, on už to hraje po 150. On po 150. jde, ta Mariša mu tam po 150. nasype jed do toho kafe. On jde a to kafe do sebe sekne. No to je neuvěřitelný. No to je, já nevím, i ta myš, podívejte se, i ta myš, když na ní nalíčíte pastičku doma, dáte tam mandličku, jo, tak ta myš jde, kouká tady, líká se, no to je zajímavé. Mandlička, panečku, hej, a teď kouká, strčí do toho takhle tou prackou, pastička spadne, říká, pozor, tady nemůžu. Ale ten Vávra, ten jde prostě, on je úplně jak tupej, on leze prostě. On v tu chvilku, on se sápe po tom kafi, no to kdyby mu nedali, prosím vás. Já už mám pocit, a Mariša mu tam ani ten jed nesype do toho. Kdyby mu aspoň pokaždý dala ten jed jinam, jo. Tak to vemu, vypiju kafe, nenajdu to, kousnu do chleba, jsem tuhej. Já byl na představení takhle, viděl jsem hrát zase Vávru. Jak leze teď, ona mu tam sype ten jed, teď on stoupne, už se hrne po tom kafi, tak jak kdyby týden hladovej tadyhle.

0: Tak já vstal, říkám, Vávro, nepí to, je to otrávený. Ale on čel furt, já si říkám, on chudák neslyší asi, jo. Možná je to Moravák, tak dialektem, Vávru, nepí to, je to otrávené. No on les furt za tím kafem, teď já vlít najviště, ty technikáři mě rvali zpátky, jo. Teď ten Vávra, já držel jeho, on se sápal po tom kafi. Mně to připadalo, že vidí 1000 korun, on po tom les takhle. Já už nevěděl, co, teď jsem mu kop do toho kafe aspoň, jo. To se rozlilo, ona spadla opona, ten Vávra po mně. On mě držel pod krkem, škrtil mě takhle, říkám, pane Vávra, co to děláte? Vždyť človíčku, já jsem vám zachránil život. Zachránil život. Zachránil život. Kamaráde, ty jsi mi zničil život, protože jsi mi zkazil smrt. Proč si myslíš, že sem ty lidi chodějí?
1: Dobrý den, vy jste Jirka Brejcha?
2: No prosím, já jsem doktor Jiří Brejcha, co si
1: přijde? A vy jste doktor, ne, tak to ne, já potřeboval právníka.
2: No prosím, já jsem právník, já jsem doktor právník.
1: Aha, vy nejste přesypky.
2: V žádném případě.
1: No to víte, já slyším doktor, ta hned myslím na nejhorší. Zdravíčko máme jedno, my to musíme začukat.
2: No prosím, nebudeme to přehánět. Kdo vás sem poslal?
1: No já jsem k vám odporučený.
2: No od koho?
1: Od Jardy, taky Brejcha, Krejčí od nás baráku.
2: A Krejčí no. Brejcha, no to je bohužel můj bratranec. No.
1: Bratranec.
2: Bratranec,
1: no že proč jste se 30 let neviděli?
2: No no, a pořád se mi to zdá málo.
1: To se dělá jedna krev a jedno tělo, takhle se nám otahovat.
2: No podívejte se, já se domnívám, no. Že jste sem rozhodně nepřišel rovnat naše příbuzenské vztahy.
1: No to se nepřišel, já jsem si přišel bourat svoje.
2: Jak tomu mám rozumět?
1: No pojď se, Jirko, asi tak.
2: No dovolte. Natolik se neznám, abychom přešli hned do tykání a nějak důvěrného toho,
1: ale ty. Brejcho, čoveče, dětství jste si hráli s váčkem a dneska bys nám přihazoval vyhybky jinám. Vy to není hezký, kuci pitomý, blázivý, čoveče.
2: Já opravdu no. Nechápu, co vám jde, pane.
1: Vy jste se zase chvíte.
2: Ale ne, já vám tak mě naznačuji, že jste do posud vůbec neuznal. Za vhodné se mi například představit.
1: Vy nemusíte naznačovat, to snad vy taky předpokládám, že mě znáte z televize, ne?
2: Televize, vy jste tu ctavý obliče, já si nespomínám.
1: Zpívá celá rodina.
2: Ale tam zpívá kde, kdo?
1: Rodina líbezných, já jsme tam byli, malá Věra, děda přijela
2: žlou. To nemusíte vypočítávat.
1: No, no a teďka jsme zpívali. O hřebíčku zahradnicky, o ružičko voňavá.
2: Pane líbezný, nechte toho.
1: Vy jste byl v porotě?
2: Proč?
1: Pač oni taky říkali, abych toho nechal.
2: To se nedivím.
1: Ale stejně jsem byl nejlepší. Teda z naší rodiny, víte, sice jsme neuspěli.
2: Pane líbezný.
1: Počkej, fakulto, čoveče. Pravda je, že jsme dostali akorát dárkovej koš, ale znáš to. To podává 10 lidí, než to k nám došlo, to nás byly jenom burský oříšky.
2: Pane líbezný.
1: Počkej, paragrafe. Ale to je tím, že jsem nikoho nepodmás. Jenže já si říkám, chlapče, co umíš, to umíš. Jo? Jenom mám za to v hrdle a to mě z hrdla nikdo nevyrve. Jenže ty se neboj, chlapče, ty o svý nepřijdeš. Tady máš fakulta, užij si to ve zdraví, no.
3: Tak tohle jste, pane líbezný, přehnal. Vy jste se mě pokusil podplatit přímo zde na právnické půdě. To by vás mohlo mrzet. Vemte si svých 10 korun zpět.
1: Ty to nechceš.
3: V žádném případě.
1: Nechceš, nedostaneš. A kamaráde, kdybys mě náhodou něco žaloval, tak jsem si to chtěl u tebe jenom rozměnit. To víš, chlapče, na mě jsou paragrafy krátky. Já mám školu života.
3: Já vás naposledy žádám, abyste opustil moji kancelář, nebo mi neprodleně sdělil účel své návštěvy.
1: Kdo hučel?
3: Zatím tady hučíte jenom vy. Já chci znát účel vaší návštěvy.
1: Písemně?
3: Proč písemně? Snad jsme oba zde.
1: My jsme oba zde.
3: No jistě.
1: Zde.
3: Zde.
1: Zde.
3: Zde.
1: No, to jsme. A já jsem, aha. No, tak já jsem neprodleně tady hučel.
3: Ano.
1: Proto?
3: No proč?
1: Prostě bičí, hoď, protože jsem tady kvůli tomu od začátku, že by se potřeboval okamžitě nechat dát rozvést.
3: Rozvést, jo. Tak. Už teď jsem na straně vaší ženy, pane Líbe.
1: To To je ale zajímavý.
2: Proč?
1: Až já žádnou ženu nemám.
2: Nemluvte stále větší nesmysly, člověče. Přeci musíte být ženat, když se chcete dát rozvést.
1: No jo, ale musím se oženit, všechno musí po pořadě, ne? Ty taky se tamhle nejdřív maturoval a pak si se teprve promočil.
2: No dovolte! Chtěl jste snad říci, že jsem měl důstojnou promoci.
1: Chtěl říci, že jsi měl důstojnickou promoci, ale nepovedlo se mi to, fakulto.
2: No tak prosím, tak dál. No. Tak vy se chcete oženit a potom se chcete dát rozvést. A já se ptám proč.
1: Protože je to moderní.
2: Jsem moderní.
1: Všecko. A já jsem moderní člověk a já si nebudu ani minutu. A navíc já jsem nesmírně inteligentní.
2: No to jsem rád, že to říkáte, to by jeden nepoznal, no. Pane Líbezný.
1: No, já víš, to poznám já, až já to všude musím vykládat, až nikdo jiný to za mě neudělá. A já jsem v inteligenci v noci, až odkopávám z toho.
2: No, to nebude asi inteligenci, no. Pane Plecitý.
1: A právě jak jsem taky čet kvůli tomu,
2: ano, vy čtete taky.
1: Kvůli inteligenci jsem čet a tam jsem se dočet taky v různých taky.
2: No co jste se dočet?
1: Jednou jsem taky čet a tam náhodou bylo napsaný, že ten vztah mezi těma, jak jsou ty dva
2: ryčky. No, manželé, no.
1: No, tyhle si dva. Takže ten vztah mezi nima musí být, tam bylo vyslovně napsáno, musí být tahací.
2: Cože, člověče, tahací vztah. Je to za nesmysl.
1: Je totiž tahací, foukací.
2: Cože?
1: Harmonický!
2: Jistě. Jistě měl by.
1: A na harmoniku ona vůbec neumí. Teďka navíc, já jsem hudebně vzdělán.
2: No to jsme slyšeli, prosím.
1: No,
2: to už bych
1: to máme, důležit. Zpívá se.
2: Ne, to není pan,
1: o, zemíčku,
2: pane Líbez.
1: O, růžičko, ona má! A ona?
2: A ona co?
1: Ona taky zpívá, už to není ono.
2: Proč?
1: Až ona mutuje.
2: Jak to ona mutuje?
1: Ona mutuje, no.
2: Jak je to možný?
1: No to já nevím, asi je mladá ještě, až teprve loni v lednu jí bylo 650.
2: Ale to je jedno, kolik jí bylo, ženy přece nemutují v žádném věku.
1: Nemutujou, že
2: no,
1: ne?
2: No rozhodně ne.
1: No tak víte, tak já nemám ani jistotu, jestli je to vůbec ženská.
2: Prosím vás, pane Líbezný, to už jste poznali, máte před svatbou.
1: Jak to má podchytit tyhle si věci?
2: No třeba podle křestního jména, jaké má vaše vyvolená křestní jméno?
1: Cože?
2: No jaké má vyvolená křestní jméno?
1: Vyvole?
2: Vyvolená, říkám vyvole.
1: A vyvolená. No, vyvolená má křestní jméno.
2: No, jaké?
1: No to právě nevím. No. Počkejte, já si vzpomenu. Já si vždycky, jo, ona má křestní jméno.
2: No?
1: Burián.
2: Burián, to je nějaký divný.
1: Ne, totiž Burián. Chci říct Vlasta. Já si to pamatuju podle Buriána, až ona má taky takový knír, jako měl on.
2: Vaše vyvolená má knír, jako měl Vlasta Burián.
1: No, jistě.
2: No to potom ale vůbec na děvče nevypadá.
1: Že ne?
2: No, no rozhodně ne.
1: No tak to se s ní rozvedu určitě. Přece nebudu žít s chlapem, který jsem si do dneška ani nevzal.
2: No to je taky vaše jediné možné řešení, pane.
1: Který?
2: No vy si prostě jednoduše Vlastu s knírem nevemete, tím automaticky odpadá rozvod.
1: No jo, vlastně, no, tak to je geniální.
2: No konzultace u no, konce na shledanou.
1: No. A co jsem dlužnej?
2: Nic, prosím vás, jděte no, hlavně.
1: No ono stejně, to co si jste mě tady, tak to je rada k nezaplacení. No, no. Takže stejně nejsem nic dlužnej.
2: Ne, nic,
1: no.
2: Jděte.
1: To je pravda, tak já si tady nechám čepici, kalhoty, hlavně si tady nic nenechám. No jistě, a přinesu si ložní prádlo a ručníky.
2: No počkejte, to přeháníte. A tady si nehodláte bydlet.
1: Že hodlám, fakulto.
2: No jakým právem?
1: Ty myslíš, že Vlasta mě teďka u sebe nechá, když si nás takhle parádně mezi sebou rozeštval?
2: No člověče, rozeštval.
1: Ty to tady musí vymalovat, tak já tady v tom šlinčíku s tebou nebudu tady.
2: Ty jsi mě žádá o radu, co?
1: No to se nedá nic dělat, to dá, co máš k večeři?
2: No nic, já jsem s ničím nepočítal.
1: S ničím nepočítal.
2: Já jsi žil sám
1: dneska do dneška. Dneska tě pomluvím, pojdej se. Dneska půjdeme do bufetu na Busta a zítra něco uklohníš, tak
2: pojďme.
4: A můj písem, kolik máme dneska času?
5: Tři.
4: Tři čtvrtě hodiny. Jak málo na naši lásku, jak úděsně málo. No co naplat? Musíme si pospíšit.
5: Tři.
4: Cože? Snad nechceš říct, že jen tři minuty? No to by bylo ještě méně než včera. Připadám si jako hokejista, který opustí na led a hned ho zase vystřídaj.
5: Tři.
4: Cože? Pusa, ty žertuješ, to není možný.
5: Tři.
4: Tři ho?
5: Tři ho.
4: Ježišmarja, no to je senzace. Za tři hodiny se dá stihnout věcí.
5: Ano, Karle, za tři hodiny se stihne věcí.
4: Tři hodiny, no to je senzace. No tak to já stihnu vygruntovat, vyperu ti, umeju nádobí, navařím, no samozřejmě. Celý tři hodiny, pusa, to je krása. Jak dlouho se známe?
5: Budou to 4 roky.
4: Krásné 4 roky, nádherné, nádher, plné lásky.
5: Lásky? Karle, máš mě vůbec rád?
4: No, že se takhle vůbec můžeš ptát. Každou chviličku, kterou mi osud daruje, využiju jen pro tebe. Já ti uklidím, navařím, nakoupím, vysmejčím.
5: No právě. Já ti, Karle, pomalu dostávám pocit, že mým milencem je kuchyňský robot. Copak láska je jen kuchyňská trouba?
4: No, není. Jasně, není. Máš pravdu. To je i klepání koberců, ano. Nebo, hele, minule jsem ti přece vyšel na zástěru monogram. Tak co? No jaký jsem, řekni.
5: Hodnej a pozornej. Ale to je všechno.
4: No to je všecko. Tak mi řekni, jaký bych ještě mohl být.
5: No tak třeba trošku... Víš?
4: No co?
5: No, vášnivej bys mohl být.
4: Vášnivej? No a co pak nejsem?
5: Ale...
4: Viděla už jsi někoho, aby tak vášnivě klepal koberce? Co? Ne? No, představoval jsem si, že mlátím do tvýho manžela.
5: Karle, já mám takový pocit, že něco není v pořádku. Nezlob se, 4 roky už naše známost trvá... A nic? Ještě jsi nikdy nechtěl...
4: Já vím, puso. No. Chceš říct, že jsem ještě nikdy, že jsem ti nenapekl buchty?
5: Co?
4: No to víš, já chtěl, ale ona to nikdy nebyl čas. Ale dneska to stihnu, já to zmáknu. Hele, máš radši makový nebo takový ty povidlový? Jo, kde máš kypřící prášek do pečiva?
5: Ale Karle, já nechci žádné buchty. Víš... Nezlob se, ale já mám takový pocit, že jsem svýmu manželovi nevěrná s kypřícím práškem do pečiva. Promiň, ale to je hrozný.
4: No cože s kypřícím práškem, ale tomu nerozumím.
5: Karle, máš mě vůbec rád?
4: Jo tak, ty to myslíš takhle, no tak já něco řeknu. Už nejmín 5 let. 5 let jsem doma nesáhl na smeták. 6 let jsem si nevypral ponožky. A tady? No tady? Tady peru ponožky tvýmu starýmu. A ty se mě ptáš, jestli tě mám rád. No samozřejmě, že ano. Vědět, toto má manželka, tak mě zabije. Díku, ona ani neví, že já umím vařit.
5: No, za to můj manžel to ví.
4: Ježišmarja, jak to?
5: No, neboj se, neví, že sem chodíš, ale to tvý vaření je na něm vidět. Zrovna dneska budeme oslavovat 3. výročí chvíle, kdy jsi naposledy viděl na nohy.
4: Jak to?
5: Už má málem 2 metráky.
4: To je dobrý.
5: Čemu se směješ?
4: No, já se směju tomu, že my dva se milujeme a on tloustne. Není to legrační?
5: Není, není. Už 2 roky žiju jako v klášteře. A odlož aspoň laskavě na chvíli ten smeták, 3 hodiny. To není nekonečno.
4: No právě. Hele, pusu, já nemůžu najít rekord. Nezašila si ho někam.
5: Prosím tě, co tě znám, tak jsem na rekord ani nešáhla.
4: Už ho mám, no vidíš, a teď se vrhnu na nádobí trošičku jaru.
5: Karle, počkej, řekni mi, copak muž, opravdový muž, se vrhá jenom na nádobí?
4: Počkej, puso, to je nějaký kvíz, ne? Nebo co? Hele, já se dám podat, jo? Já, když myju nádobí, tak myslím jenom na nádobí. A na tebe, samozřejmě.
5: Tak jenom na mě nemysli.
4: A teď tahle hromada prádla. Kde pak mám žehličku? Tady je, té bašta, ty máš
5: co,
4: na pářecí. No?
5: Co, prosím tě?
4: Ale tvůj kapesníček. Ze všeho nejraději žehlím tvé kapesníčky. Jako bych se dotýkal tvého nosa.
5: Tak se sakra dotkni mého nosánku.
4: Ale proč bych to dělal? Jo tak, ty máš rýmu.
5: No ne, to není možné, Karle. Pochop už jednou, že jsme... Totiž nejsme milenci, ale že bychom měli být, že by... Já už ani nevím, co jsme.
4: Ale jsme, podívej se. To ty jenom máš poslední rok nějakou špatnou náladu, že ty máš něco s nervama.
5: No, tak dobře. Jsme milenci, podle tebe. Počkej, teď mi řekni. Kdyby došlo k tomu, A já byla zavražděna.
4: Ale tohle mi neříká nic legrace, já bych to prostě nepřežil.
5: No, moment. A já byla zavražděna, ano. Mohl bys identifikovat mé tělo?
4: Jsou strašný myšlenky.
5: No, počkej, mohl nebo nemohl?
4: Na mě jde studený pot, no. Tak to se přece dělá podle tváře, ne?
5: Povídám mé tělo. Tvář bych měla třeba zohyzděnou. Co? Mohl? Nemohl. Ne, nemohl.
4: No, tak ne.
5: No, jistě,
4: no, ale
5: že ne.
4: Na tom přece nezáleží. No, tak uznej, že kdybys byla mrtvá, tak by ti to stejně bylo jedno.
5: To ano, no jistě, jenom že mě to není jedno. Teď, rozumíš?
4: Já to nechápu. Ty po mně chceš moc. Ty prostě chceš, abych identifikoval tvé tělo a nejseš mrtvá. Já to nechápu.
5: Ježišmarja. Manžel.
4: Manžel? Co budeme dělat?
5: Klid. Řeknu, víš, co řeknu? Že seš od úklidu. Ne? Stejně se mezi námi nikdy nic nestalo, takže budu mluvit pravdu.
4: Tak, to jsem ale ztracenej. Protože takhle uklidit může jenom láska, jenom doopravdy zamilovaný chlap.
6: Dobrý večer, milí hosté. Srdečně vás vítám na 43. televariete. No dnes by to mohl být docela hezký večer, protože můj partner se do této chvíle nedostavil. A v případě tom, že se nedostaví ani později, tak já bych konečně měla možnost ukázat vám, jak by se takovýto varietní program podle mého měl konferovat, že? Protože on je po každé...
7: Kdyby se mi byla... Kdyby se mi byla nestala taková prekérní věcička, tak bych se teď schutí zasmál tedy.
6: Je tady tak.
7: Kolegyně, vy chcete ukazovat někomu, jak se konferuje varietní program? Vy chcete ukazovat, vy, která nemáte vůbec ponětí o varietních žánrech, vy, která se nevyznáte v základech artistické terminologie?
6: Cože já, že se nevyznám?
7: No bodej, no, já to vím. Já vás mám přečtenou. No, když to můžeme vyzkoušet veřejně.
6: No prosím, no, klidně.
7: Tak kdo je to přízemní akrobat?
6: Přízemní akrobat, to je akrobat, který nemá vyšší cíle.
7: No, kdo je to žonglér?
6: Vedoucí pracovník, který rozděluje odměny.
7: Ano, tak kolegyně, prosím vás. Já to myslím vážně, prosím, no, vás. Prosím, tak žonglér je artista, který vyhazuje předměty a ano, blesku rychle je chytá, že? Ano. Taky existují skupiny žonglérské, jeden něco vyhodí a druhý hap, to se toho zmocní.
6: Ale takovou skupinu máme u nás v domě. Pani Žaloutková na Železnou neděli vyhodila sporák a zmocnil si ho pan Rubeš z přízemí. Hap a už no,
7: prosím vás, kolegyně, no, prosím vás, já to myslím vážně. Jo. Co je to antipod?
6: Antipod? To je prostředek, no, proti pocení? A. Ne.
7: Antipod je taky žonglér.
6: Ale spocený. Ale... Ne.
7: Pracuje nohama.
6: Je jako fotbalisti.
7: No, tak dá se to tak říct, když je tu drobný rozdíl, protože antipodům se musí vždycky všecko podařit, zatímco u fotbalistů nám často stačí snaha a plné nasazení. Co je to? Já vám dám něco lepšího. Kdo je to kontorzionista?
6: To bude příslušník nějaký sekty.
7: Já vám pomůžu. Kontorzionista, taky se mu říká hadí muž.
6: O, tak to už vím. To je normální Pražák, který se dokáže ve špičce dostat do autobusu.
7: Normální Pražák. To je skutečně s váma zoufalý. Normální Pražák si nedá nohu za krk.
6: Ale to je fakt. No. Normální Pražák si klidně počká na další autobus a nohu za krk, ať si dá mistr v dílně, to je pravda. Další otázka.
7: Co je to salto mortale?
6: Kritizovat ředitele.
7: Co je to hlavostoj?
6: Úděl manžela, který přinese domů výplatu.
7: Prosím vás, víte aspoň, co je to cirkus?
6: Jo, když ji nepřinese celou.

0: To je nádhera, co?
1: Bohovský kraj.
2: Ježiš, to byla cesta.
0: To je úplně něco jiného než u nás v Čechách.
1: To je pravda.
3: Děti, tak berte zavazadla.
0: Batožina.
4: Tak.
3: Děkuji. Venku tam nenech, táto.
4: Ano, děkujeme, děkujeme.
3: Tak už je všechno venku.
4: Děcko, tak, děti.
3: Máte všechno?
0: Ano. Poskáváme.
1: Tak, pojďte.
0: Poskáváme.
1: Tak. Pojďte vy, Česi.
3: To je vzdoušek.
1: Tady půjdem já, tady půjdete i vy.
0: To se nedá, to se nedá srovnat tohle. Pojďte, děti. To se dejchá, co?
3: Pozor, ať neupadnete.
0: Máma, opatrně.
3: No moment, mě to strašně klouže. Je!
5: Ale mamko, no tak prosím tebe.
0: Cupak, cupak je.
6: No musím jít.
0: Cupak je, Brůčku.
1: Tak tu je vaše rezidencie. Čo?

0: No, pojďme, priateľia.
1: Tak to je tá zaslíbená země.
0: Hej. Ešte tu nie je všetko také, ako bychom si želali, predstavovali. Robíme všetko za pochodu.
1: Tak, tak, tak. Hej, hej, hej.
0: Ale verím, že spoločným úsilím, spoločnou pracou docílíme. Hej. Slivky.
1: Slivky.
0: Treba páliť, treba piť. Pak sa vám tu bude páčiť.
2: A co televize je tady?
0: No hej, je tu prvý, druhý, tretí kanál. Tuty aj fruty.
1: No a co zelená za korunu? Co?
0: Pozri sa. Tu je také zelene, že do vrecka by si to napchal.
1: Môžem.
0: No pochovaj, máme veľa času.
2: A je tady koupelná. Koupelná je tady.
0: Hej. No pochovaj, máme veľa času. Tam je koupelná. Pozri sa.
2: To?
0: Hej.
1: Tak budeš. Tak. Môžem ešte potrebiť.
0: Hývaj, malička. Už nemáme trochu času. No nič. Poď, pozhrávame sa trochu. No spolu, po chlapsky.
1: Tak, áno. No a co práce bude?
0: Veľa roboty tu bude.
1: A za kolik?
0: Veľa roboty, ako sa hovorí.
1: A za kolik?
0: Veľa roboty.
1: A za kolik ale?
0: No, tak, aby ťa plat nemusel zajímať, vieš?
1: A dobre.
2: A je tady prodejná? To...
0: Netreba kúpovať, treba trhať.
1: Co to je tohleto?
2: No ale co budeme jíst?
0: To je taká jedna menšina.
3: Tebe tyš. Dorbat, hügelmet, tarešen.
1: Jaký máme vyhlídky?
0: Bohovské vyhlídky. Pozri sa, tam? Nie, tam sa nekúkaj, tam sú Čechy. Tam sa pozri. Vieš? Aha. A nikdy tu nie je umaha.
1: Co to?
0: Umaha. Umaha. Vieš, no.
2: A je tady holič?
1: Hm, prosím tebe.
0: Na čo holič?
1: Vypače si.
0: No. Môjde sú dlhé vlasy. Ano. No nič. Ano. Majte sa dobre.
1: A môžu volať telefon, telefon.
0: Hej, zavolaj si.
1: No ale odkuď? Ako...
0: Zavolaj.
1: Odkuď?
0: Teraz zavolaj.
1: Ha!
0: No vidíš, počujem ťa, počujem. Aha. Tak, majte sa, idem.
1: Takovou sme měli. Pěknou chaloupku, viď?
0: No, majte se. Ještě veľa roboty nás čeká. Ustupte. Aj však tu nikdo nie je. Nebajte.
4: Vítám vás, soudruh Prebindo, do sedmého kola. Soudruh Prebindo soutěží v oboru Zvuky okolo nás.
5: Tohle vám prosím posílají státní pytlíkárny. A tohleto... Spojené řechtárny Národní podnik.
4: Ano, tedy soudruh Prebindo má až na jednu všechny kytičky. Jestli si vzpomínáte, vážení diváci, soudruh Prebindo ztratil jednu kytičku ve druhém kole, když nepoznal hlas vlastní manželky, který jsme natočili. Jen tak pro zajímavost, soudruh Prebindo, co tomu říkala vaše paní?
6: Děkuju za optání, první stání už máme za sebou. Já bych, promiňte, jenom chtěl poděkovat za ty pytlíky. Výborně se mi hodí, protože zítra ráno letím do Bratislavy. A potom bych ještě chtěl při této příležitosti poděkovat státnímu vojenskému nakladatelství za krásnou knížku, kterou mi poslali s názvem Jak řvát na lidi. Děkuji.
4: Ano. Ale... Ale teď už k věci, ano? Váš odborný poradce vám tady připravil dvě dvojice otázek. Ano. Z toho dva zvuky máte za úkol určit a dva musíte předvést sám. Otázka první zní, co je toto za zvuk? Promiňte, to je po roce karotka. Já ho omlouvám, on je z toho soucování trochu přetažený, ale nám šlo... o tento zvuk.

0: Prosím, co to je?
1: No, já se domnívám, že to je zvuk rozjíždějící se nové bezhlučné tramvaje T37.
0: Ano, výborně. Výborně, gratuluju, soudru proběhnu. Já se vám přiznám, když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si myslel, že je to buldozer.
1: Buldozer, ten je mnohem tiší, kdeba.
0: Ano. A teď prosím druhý zvuk, ano?
2: Uvedí na tež můj rozuch a malým opišmavajem, sávajem, ráje. To je životě.
0: Prosím.
1: No, děkuju. Já se domnívám, že to je nějaký projev pospátku.
0: Výborně, výborně se to domnívám, ano. A ještě mimo soutěž, jen tak pro zajímavost,
1: ano.
0: O čem ten projev je?
1: No, snad jako obvykle, o ničem.
0: Soudruh Karotka, tak tedy druhá dvojice otázek, ano? Nejdříve máte za úkol předvést nám, jak byste na šoulačce vábil jelena. Tak prosím.
1: Jelena.
0: Jelena, ano.
3: Na šoulačce.
0: Jak byste vábil?
4: Pojď sem, pojď sem.
0: Ano, to je všechno, ano? Končíte? Soudruhu Karotko, vezmeme kytičku?
3: No, já myslím, že ne. Otázka byla postavena tak, jak by soudruh vábil jelena. Tak já myslím, že on by ho asi takhle vábil.
0: Ano.
3: Otázka samozřejmě, jestli by ten jelen přišel, ale to...
0: To víš, je to... Dobře, tedy formulací otázky vyhověl. A teď tu tady máme poslední otázku. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No?
0: Ještě jednou, prosím, ano. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No, tak jak vyje šakal, soudruhu Prebindo?
1: Já jsem si doma připravoval kukačku. Hele, jo?
4: Kuku, kuku.
0: Ano, to je sice hezké, soudruhu Prebindo, ale otázka bohužel zní, jak kuká šakal. Tedy jak vyje šakal.
3: Výborně, ano, správně.
0: Tedy soudruh Karotka?
3: Ne, to bylo správně, soudruh zavil správně jako šakal.
0: Čili...
3: Penzum je splněno.
0: Výborně, mě by jenom ještě zajímalo, soudruh Prebindo, jak to, že jste na toho šakala tak najednou přišel?
1: Abych se přiznal, já jsem si tady přiskří prst.
0: Poroce Karotka?
3: Ne, to není námitek, soudruh správně zavil a... Proti prstu v šuplíku nemáme námitek.
0: Dobře, ano.
3: Správně,
0: tak tedy penzum je splněno, ano.
3: Ano.
0: Chcete postoupit do dalšího kola? Děkuji vám, soudruh Šakale, soudruh Prebindo. Klárko, prosím vás, upozorněte potom produkci, ať dají spravit ten šuplíček, ano? Výborně. A už tu máme dalšího soutěžícího, je jim soudruh Jan Jukajda.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den. A soutěží v oboru, co pijeme a proč pijeme. Prosím, posaďte se. A je to tentokrát jubilejní 10. kolo.
6: Tady vodárny Národní podnik vám věnují poukázku na bezplatné vodné. Prosím, pionýři z odolené vody vám nakreslili vodníka. A předseda JZD Vodňany vás zve na brigádu.
0: Jen tak pro informaci, soudruh Jukajda ztratil zatím 3 kytičky. Jednu za to, že káranskou vodu považoval za močofosfátové hnojivo. Další za to, že benešovskou 10 pokládal za postřih proti muškám a naopak postřih proti muškám zase určil jako zbuzanský mošt. No.
5: Ale víte, že jsem si na ten postřih tak zvyknul, že to teď pijeme doma s celou rodinou.
0: Ano, ano, ovšem, dneska jistě, poněvadž to 10. kolo, budete pít jistě něco daleko lepšího. Klárko, buď tak laskavá, ano. Tady máme otázku pro vás. A protože je to konečné desáté kolo, máte za úkol určit obsah těchto 10 skleniček a jestli vám mohu napovědět, tak to jistě dneska nebude kofola. Prosím, můžete se třikrát zmýlit.
5: Ano.
0: Sklenička číslo 1, to je tady ta, ano.
5: To by mohlo být, řekněme...
0: Chtěl bych vás upozornit, že máte celkem 10 sklenek, ano.
5: Veltlínské zelené.
3: Správně, ano.
0: Výborně. Dál číslo 2.
5: Sklenka číslo 2. Tramín.
3: Výborně, ano.
0: Ne, ano.
5: Sklenka číslo 3. No jo, jo, jo, jo, jo. Miller Turgau.
3: Ano, velmi správně, ano.
5: Millerzík, ten bere.
0: Ano. Chtěl bych vás ještě jednou upozornit, že máte degustovat celkem 10 sklenek. Ano, ještě 7.
5: Oh. Vodka moskovská já.
3: Správně.
0: Pětka.
5: Vodka Výborová.
0: Výborovně, výborně.
5: Já. Jelínek, slivovice.
3: Ano, správně, ano.
0: Soudruju Kajdo, stačí jen degustovat. Nemusíte dopít do dna.
5: Kluku starostlivá.
0: Dobře.
5: Se podívám.
0: Můžeme pokračovat, ano?
5: Sám. V sedmičce? No, gruziňák.
3: Ano, já bych prosil celý název.
5: Dobrý gruziňák.
3: Právě.
0: Dobře.
5: Dál?
0: Oja!
5: Francouzský koják. Ano. Le Frasson. Allons, enfants de la patrie!
6: Soudruju, Kajdo, tišej, prosím vás. Tady máte telegram z vodního díla Slapy, ano? Že se tam můžete zdarma vykoupat.
0: Ano, ano. Vám se přijde vhod, že?
5: Tak... No, ale říkejte mi žandíku.
0: Máte ještě degustovat zbývající 3 sklenky, ano.
5: Já vím, ale... Já nemusím.
0: No, nemusíte, v tom případě vám ovšem vememe květinku.
5: Já totiž... A jak se přiznal, já už nemůžu. Já mám dole vůz.
0: Po roce Karotka...
3: No tak, já myslím, že květinku nevezmeme. Soudruh tady se směl třikrát zmýlit a je tady 7 sklenek, takže já myslím, že penzujeme také splněno, že nelze nijak než blahopřát.
5: Děkuju vám, mistře, a napište zase nějakou legraci.
0: Když dovolíte, abych vám taky blahopřál.
3: Také přišel ředitel závodu, soudruh Bechyně.
7: Jménem závodu vám předávám...
5: Starý Bechyně se přišel ukázat národu!
7: Jménem závodu vám předávám výpověď.

Dobrý večer, dámy a pánové, srdečně vás vítám a přál bych si, abyste se bavili stejně dobře jako tady naproti u konkurence. Myslíte Národní divadlo, já myslím jenom Klášterní vinárnu. Tak dovolte, abych po téměř 300 svého prvního legresitalu směl předpokládat, že ho všichni přítomní viděli a slyšeli a že ho přestáli ve zdraví. Jako každá věc, která u nás projde jeviště, byl předmětem diskusí, připomínek a kritiky. Někdy se toto uděje dokonce už před projitím jevištěm, ale to už to potom jevištěm projde jenom těžko. Tak já jsem dostal řadu připomínek, vzkazů a dopisů, z nichž některé byly s odvahou nás nebývalou podepsány a dokonce někdy opatřeny i zpětnou adresou. Valná část z nich obsahovala výtku, kterou uznávám, že jsem totiž mluvil o všem možném a o všech možných, jenom o sobě jsem neřekl nic a nebo jenom velmi málo. Já to prosím napravím, ale rád bych na svou obhajobu uvedl, že jsem se domníval, že nejsem žádná významná osobnost. Konec konců nejvyšší mety, které jsem v životě dosáhl, byl desítkář UROH. Avšak z tohoto bagatelizování sebe sama mě jaksi vyvedlo vysoké ocenění, kterého se mi dostalo udělením pamětní medaile ke stému výročí Národního divadla s tímto nápisem. Zaplesej dlouho svírané srdce české, zaplesej zbratřené s ním srdce slovanské, což sice nedává žádný smysl. A nevysvětluje to ani k medaili přiložený dekret. Ovšem, jako kromě pocty jako takové, to zvýrazňuje fakt, že jsem se stal významnou osobností, dokonce dekretovanou, s nárokem na vlastní životopis a s možností být jednou pohřben ve Slavíně, nebo aspoň ve Veleslavíně, kam by to rodina měla o dušičkách blíž. Nespichl jsem ovšem, nemohu doufat, že bych se stal historickou postavou, ze které by národ mohl čerpat příklad a poučení, dokonce ve slabších chvílích potřebnou potěchu a naději. Konec konců, když na koště navěsíte, kolik chcete metálů, titulů a vyznamenání, strom z něj stejně nikdy nebude. Ovšem, abych vyhověl, tak se pokusím zavzpomínat na některé význačnější okamžiky ze svého života. Tak tedy narodil jsem se v pondělí. Někde jsem si přečetl, že světové továrny na automobily označují své pondělní výrobky písmenem M, podle slova Montag nebo Mandy, a prodávají je s určitou slevou, protože tato auta jsou poprávě přes stálém víkendu osazenstva závodu ještě o něco kazovější a mizernější než normální. Já prosím, žádné písmenko M na těle nemám, a pak já jsem ryze český výrobek. A ten, prosím, to se nezlobte, aspoň podle televize a podle tisku, nesmí být kazový už principiálně. Dále, narodil jsem se 19. prosince, což spadá do znamení Střelce, prosím, nepodezírejte mě z nějakého okultismu kosmopolitního. Jediný tedy okultista, s kterým jsem přišel v životě do styku, byl Haškův kuchař Jurajda ze Švejka. Vím to ze starých zábavných kalendářů, dnes si to můžete přečíst poněkud slabomyslnějším vydání na stránkách časopisu Ahoj. Teprve později, řekl bych, z jakési stařecké zvědavosti, jsem zatoužil po horoskopu individuálním, tedy přímo na sebe, a požádal jsem dvě kolegyně, a sice Helenu Růžičkovou, která to dělá úplně primitivně z logru od kafe, a která mě vyhodila, že bych si prý z toho dělal legraci, a pak svou divadelní kolegyni Lubu Skořepovou, která zabrala a horoskop vypracovala. No tak jsou tam nepotřebné pitomosti, samozřejmě jako, že třeba Střelec chce být svůj, nepřejímá odposlouchané, nepapouškuje, chce být originální. Tak nechápu, proč by mě příroda měla zrovna s tímhle posílat sem, že jo? Nebo že Střelec se obklopuje rád pravdou, že rád slyší pravdu, mluví pravdu, ovšem není tam návod, kdy a kde se to dá tady použít. A pak to nejhorší, Střelci přibývají z ústa státníci, politici, advokáti, předsedové vlád, prezidenti. Tak vidíte, tohle to teprve mě všecko čeká. Počkám, až dosáhnu patřičně produktivního věku.
A až se příště sejdeme, tak vám povím, co se z toho vyplnilo. Z čehož vidíte, jaká blbost všechny ty horoskopy vlastně jsou. Do mého pozdějšího života zasáhl velice rušivě klub dobráků v Národním divadle. Jmenovitě jeho předseda Pepík Grůz lživým a naprosto nepodloženým tvrzením, že prý jsem cikánského původu, dokonce absolvent SAMU, což je Cikánská akademie muzických umění. Tak nejprve si musíme říct o tom klubu dobráků. Podívejte, tak není to samozřejmě žádný spolek, nemáme stanovy, nepořádáme schůze, neplatíme příspěvky, neposkytujeme rekreaci, neplatíme pohřebné, výbavné, odlučné, ale nepořádáme taky valné hromady a nerozhazujeme státní peníze. Abyste si udělali představu, povím vám z jeho činnosti dva takové krátké úryvky. Tak oba dva byli Vladimíři, herci, jeden se jmenoval Řepa, druhý Majer, dodnes je můžete vidět ve filmech pro pamětníky. A to byli skuteční dobráci, kteří si za celý život neudělali jeden druhému nic dobrého. Takhle začátkem července dostal Majer na prázdniny, odjel a dostal za 3 dny dopis, úřední dopis lavičkou divadla, kde stálo: vážený pane kolego, jedině provozní nutnost mě nutí, abych za vámi poslal knížku Shakespeareova Macbetha a požádal vás, abyste se titulní roli během prázdnin naučil. Se zkouškami počítám koncem září, s premiérou začátkem listopadu. A dovedně napodobený podpis šéfa činohry a Majer, jak se říká mezi rybáři, to spolkl i s navijákem. Přestali prázdninové radovánky, žádný koupání, maliny, houby, nic takového. Učil, až se těch 1200 veršů toho Shakespeareova Macbetha naučil tak, že to uměl, jako když bičem práská. Samozřejmě po prázdninách, po návratu do Prahy v divadle zjistil, že šlo o obvyklé dobráctví, že žádný Macbeth nebude, a vytušil taky, že zatím bude Řepa. Ovšem příležitost pomstě nebyla, Řepa měl dovolenou, filmoval někde v Krkonoších něco na sněhu. Takže až koncem června dostal Řepa tento telegram: prijedte neděle 16:00, Revnice nad Razy, pretacíme jednu scénu ze zimního filmu, vlastní kozich, lize a sanky sebou. Podpis produkce filmu. No a tentokrát to Řepa sežral s navijákem. Byly 4 hodiny odpoledne, v červnu, 30 ve stínu, peron v Řevnicích lidu prázdnej, a po něm se procházel spocenej blbec, který se občas podíval na hodinky a nadával. Když se blížila 5, začali se trousit první pražáci na zpáteční vlaky do Prahy. S obdivem zírali na toho idiota, který vláčil na jednom rameni sáňky na druhém lyže. Z otevřených dveří nádražní restaurace se vyrojil Majer rovnou k Řepovi a povídá: Ježišmarja, Vláďo, co tady děláš? A Řepa povídá: no tak filmaři něco zvorali v zimě na sněhu, tak to budeme tady předělávat na naftalínu někde. Teď se lek a povídá: prosím tě, a co tu děláš ty? Ten povídá: já se tady doučuju toho tvýho blbýho Macbetha, ty vole. Tak tohle je, řekl bych, dobráctví normální. A mimo to ještě existuje takzvané dobráctví otřesné. Když už hra v divadle moc nejde, tak se prodá televizi. A televize si to v ateliérech svých si to natočí a pak to vysílá jako záznam z představení. To znáte, že jo, z realistického, se Skánojmana, z Národního. A my jsme takhle jednou před dávnými lety prodali do televize komedii Lva Nikolajeviče Tolstého Plody osvěty, je to veselohra. A hráli v tom ještě ty staří matadoři, abych tak řekl, pan Smolík, Řepa, Průcha, Najman, Vojta, paní Baldová, paní Krombauerová, pan Štajmar. A kolegyně Skořepová dostala od manžela nový filmovací aparát Admiru 8 a chtěla si tyhle ty matadory, chtěla mít na ně jako památku, tak se přiživovala u kameramana. Některé ty scény si privátně jako kradla, nafilmovávala. Najednou řekli Skořepová na scénu, ona položila kameru na židli, což neměla dělat, ať kolem se to hemžilo dobráky. Okamžitě to někdo popad. Otočil jeden z osvětlovačů, otočil reflektor, Franta Filipovský si sundal kalhoty a my jsme mu ty prodloužený záda, abych to řekl slušně, nafilmovali se všech možných úhlů a ze všech světových stran až do konce filmu. Kamera zase
Putovala na židli ticho po pěšině, to bylo v září, přišel říjen, listopad, nic se nedělo, až na hod boží přišla Skořebka do divadla na odpolední představení, jako fúrie, blesky ve očích, pěnu u huby, začala nás řvát, tak vám pěkně děkuju, vy jste pěkný mizerové, včera na štědrý večír, moje rodiče, manželovi rodiče, já to pustím, chvíli běžely ty plody osvěty, a pak ta nestydatost, teda pánové, to už přestává opravdu všecko. Ale brzo se uklidnila, protože taky členka, řádná členka klubu Dobráku a povídá, a víte, že mě to kluci bylo hned divný, já jsem takhle v říjnu to šla dát vyvolat do kšeftu. A povídám tomu vedoucímu, pane Svitáček, je to pěkný, vyvedlo se to, říká, moc krásný, paní Skořebko. Abych se přiznal, v životě jsem nic hezčího neviděl. No a teď se vrátíme k tomu lživému nařčení z toho tykánského původu. Tak podívejte se, tohleto se rozkřiklo po všech divadlech samozřejmě, českých, moravských i slezských. A když jsem hostoval v hudební divadle v Karlíně, tak najednou po představení jsem se odličoval, rázné zaklepání na dveře šatny, vplul tam vysoký důstojník SMB v uniformě, předal mě obálku proti podpisu na to utržení. A obálka obsahovala kompletní cikánskou knížku se všemi podpisy a razítky, s 12 uvedenými nemanželskými dětmi a se zakázanými místy pobytu. Doporučuji k slednutí, je tam vystavena. Autor Míla Zavřel, úctyhodný člen divadla v Karlíně. Dokonce Radovan Lukavský, jinak seriózní člověk, kterého když potkáte na Národní třídě, tak máte dojem, že jste se střetli s personifikovanou akademií věd. Mě poslal učebnici romštiny, Pepík Velda knížku Cikáni jdou do nebe. Když jsem s Vladimírem Menčíkem hostoval v jeho křesle pro hosta, vždycky ho mě prohlašoval, když mě představoval, že jsem děkan CAMU. Zrovna on, že jo? Ovšem o sobě zbaběle tvrdil, že študoval na Moravě v Ivančicích, což je blbost, až tak, jak Menčík vypadá, tak musel študovat nejmíň v Ugandě u Rundy. A nic na tom, dostávám stále průběžně výstřižky z novin s fotografiemi svateb a pohřbů cikánských králů, z jejich inaugurací, takže jsem se stal opravdu průběhem let odborníkem na cikánskou problematiku. Něco vám povím, ale jenom mezi náma. Víte, že mám k cikánům docela blízko. Fakt, kdykoliv se s nějakým potkám, tak se na sebe líbezně usmíváme.

Přátelé, máme tu další soubor otázek. Já jsem to tak jako shrnul a dalo by se to nazvat ten dotaz vaše první dotyky s uměním. No tak ty první dotyky vyvolával flašinetář u nás na dvorku, který chodil hrát tedy své písně na své vlastní texty. Nemohu říct, že by ty texty měly nějakou vysokou literární úroveň. Ale když to srovnám s texty dnešní naší pop music, tak na tom nebyl ten flašinetář zrovna tak špatně. Já jsem se v této době zajímal o poezii epickou se zvláštním zřetelem k tomu, aby báseň byla příslušně dlouhá a aby měla děj. To jsem pak recitoval z paměti a při dramatických místech jsem vstával. A pokládám to dodnes po shlédnutí řady chvílek poezie v televizi za geniální režii dodnes a jsem rád, že se za 50 let na tom vůbec nic nezměnilo. První profesionální představení, které jsem v životě viděl, byl Čajkovského Evžen Onegin v Národním divadle. Moc se na to nepamatuju, jenom vím, to si pamatuju přesně, že když ta paní, co tam píše to psaní, dospívala tu árii, tak orchestr nasadil takové břeskné, ostré fortissimo v trumpetách. Já jsem se lek a v loži jsem spadl ze šamrlete a přímo na hubu tedy. Potom, když jsem byl v Národní divadle, tak jsem padal v Národní divadle na hubu častokrát. Ale s tím už neměl Čajkovský ani Evžen Onegin, ani Evžen Sokolovský nic společného. V Bráníku jsem viděl jako desetiletý poprvé filmování. V záři na modralých lamp a odrazových desek stála paní Antonie Nedošínská v záhonu salátu, držela kozu za rohy, třásla s ní a říkala jí, i vy jedna mlsoto. Což dělala celý odpoledne za pokřiku velice nepříjemného pána, dnešníma očima viděno, musel to být režisér. Bylo mi líto kozy, bylo mi líto paní Nedošínské, bylo mi líto rozšlapaného salátu, o pozdějším dopadu na diváka ani nemluvě. Když jsem později sám vkročil do filmových ateliérů, zjistil jsem, že se na způsobu práce v podstatě nic nezměnilo a že některá dnešní díla nepřesahují valně nevalnou úroveň Matky Kráčmerky. V Bráníku jsem taky poprvé viděl divadlo, tedy činohru, byla to Vrchlického noc na Karlštejně a provedení Ochotníků na mě učinilo hluboký dojem, protože napověda předříkával jako pan farář v kostele. Císařovna Eliška měla ortoepických cvičení za sebou velice poskrovnu, protože zásadně titulovala římského císaře a českého krále Roztomile Kadle. A on sám, Karel IV. V civilu školník, o sobě říkal, že je smravedlivý. Hráli to, jak říkal mistr Eduard Kohout, sobě na úkor. A když jim po představení nešla zatáhnout opona, uklonili se způsobně příbuzným jásajícím a odešli rozumně na pivo. U tohoto spolku byl šéfrežisérem Holič. Nějaký pan Vorlíček. A to byl opravdu metr jako režisér a měl takovou jednu zvláštní připomínku. On kromě tedy toho režírování foukal na pohřbech a na různých tancovačkách taky basbombardón. A ten měl jednu režijní připomínku, která mě utkvěla. Kdykoliv se mu zdálo, že se na jevišti nic neděje a že je to otrava a nuda, zařval na ubohý ochotníky. Je to mrtvý! Chodit! Chci říci, že správně cítil a věděl, co je to jevištní život, ovšem chyběly mu výrazové prostředky, jak právě to mrtvý odstranit. Pane Bože, kolikrát se mě v životě chtělo a chce dodnes zařvat na jeviště, ono magické, je to mrtvý, chodit. Ale ještě jsem to neudělal, asi nemám dostatek odvahy.

Tak kdo nebyl přátelé katolického náboženství tehdy, které bylo povinné, měl jednu hodinu týdně volno, říkali jsme tomu okénko. A toho jsme my, ateisté a jinověrci, využívali k návštěvě velkých poutí na Karlově náměstí. No to byla nádhera. Celý Karlák, od Faustova domu dolů k Spálený ulici a nahoře od Novoměstské radnice až k nemocnicím, byl pln krámků, stánků a bud, kde se za pouhou jednu jedinou korunu předváděly nejrůznější atrakce, tedy drobné podvody. Celý Karlák hlaholil, ampliony, hrála se jedna podrhovačka za druhou. Tenkrát jsme tomu neříkali pop music, pochopitelně. A bylo to taky do úplného zblbnutí. A do toho se mísily komicky laděné texty vyvolavačů, který už dneska patří bohužel jenom historický literatuře. Dámy a pánové, nyní předvedu vám, jak správně ekonomického lidi se má, jak správně ekonomického lidi se nemá. Teď každý z vás jistě se holí, a kdo se neholí, ten holičovi chodí. Jak to ten holič dělá? Ten holič řekne, ána na mydli toho pána, pak vás dře a pak vás řeže. A tu bolest nepřeju vlastnímu bráchovi. A nebo, dámy a pánové, co je to lesňáček? Lesňáček, to je extrakt, extra speciálních afrických rostlin. Takový černoch celý den běhá po lese, večer si lehne, nehne se. Ten neví, co jsou to nervy. Nervy, to je metla lidstva. Lezde můj kufr, kde jsem všude byl. Afrika temná, světlá, nejsvětlejší. Sumatra, Borneo, Hradec Králové. A proč to všecko, ptáme se? To všecko pro lesňáček, že napříde spole role utáhná, hrká, krká, potahuje, promluvit ti nemůže. Co udělá taková dáma? Na kávou lžičku, do vody povaří, vypije je po bolestech. Byla tam také mořská pana, kterou představovala ne právě už nejmladší dáma, řekl bych takového středně prostitučního věku. Měla na hlavě zelenou paruku v divadle Strašného hunda, jak se tomu divadle říká. Měla papundeklový plout, polepený voleznými zelenými flitry, na rukou zelený rukavice a tuhletu na jádu vyvedl strážník rovnou z bazénu, ve kterém se produkcí rovala. Bránila se, škrábala, kousala jako každá mořská potvora a dobrácký konstáblí domlouval, neblázněte, stejskalová, a pojďte v klidu se mnou. Co ta rusalka provedla, to nevím, ale od té doby je každá mořská pana pro mě zásadně stejskalová. Tak jeden čas, asi tak před dvěma a půl lety, jsem byl doslova zaplavován dotazy ke znovu otevření Národního divadla. Já myslím, že všechny ty dotazy v podstatě zodpověděl čas. Na tu novou budovu si už lidi zvykli a pokud si nezvykli, tak si zvyknou dodatečně. Mně osobně bylo jasné hned po uzavření Národního divadla, že bude znovu otevřeno. A taky jsem věděl, čím bude otevřeno. Není třeba přílišného dramaturgického citu k uhádnutí, že to bude v opeře Libuše a v činohře Lucerna, vidíte, nemýlil jsem se. No, pokud je o tu novou scénu, tak to není pravda, že první návštěvníci, když opouštěli toho strakonického dudáka, že organizovali sbírky na znovu vyhoření Národního divadla. To je pomluva a zlomyslnost. V této souvislosti jsem byl dotazován také...

A zase nevypírá. A pak, jak vysvítá z podtitulu, jde o operu zpěvohru, doslova zpěvohru slavnostní, která se hraje jenom při určitých příležitostech, určité dny ve státní svátky a tak dále. Státních svátků máme bohužel tedy u nás velice málo. Takže se Libuše taky hraje velice málo. Což je důsledek potom v tom, že poměrně málo Čechů jedné generace Libuši uvidí a odkazuje generaci příští, aby dílo neopomněla sklédnout. Tak to jde z generace na generaci, těch, co Libuši neviděli, neustále přibývá a vzniká u nich jakási utkvělá představa, že jde o něco mimořádného nebo pamětihodného, jako Říp, Macocha nebo Kunětická hora. Já bych v této souvislosti připomněl vtip, který mě svého času vyprávěl pan Werich, a sice jak pan Štern potká pana Kóna, říká: pane Kón, kde pak včera byli, že nepřišli do akademické kavárny na karty? Říká: ale byl jsem v divadle. Jo, a co dávali? Říká: ale operu. A kterou? No Libuši. A jaký to je? Pan Štern se zamyslí a pak povídá: no, v půlnoci jsem se podíval na hodinky, a ono bylo teprve půl devátý.

Tak, abyste mi nezeslavnostnili, tak jedna dáma mi napsala, byla jsem na jednom představení, kde se herci pořád přezíkávali. Jsou za to nějak postihováni? Já nevím. No, řekl bych, že ne. Podívejte, brept to je, jak se odborně v divadle přeřeknutí říká, to je věc přirozená, lidská, i v civilu se občas přeřeknete, pokud to není na schůzi, tak to není žádný národní neštěstí. A že by byli herci nějak trestáni, to ne. Dokonce i královna breptů, nebožka paní Zdeníčka Baldová, nikdy nebyla kárána ani peskována, i když její pánbu nebe probreptala někdy celý odpolední i večerní představení. Sedávala třeba odpoledne Důlská, tedy morálka paní Důlské, večer Čapův loupežník, a paní Baldová svého muže Feliciána, což je od slova Felix, tedy šťastný, titulovala zásadně Feciliáne, což je od slova Feces, tedy víkali. Svého syna Zbyška vítala z kovárny místo z kavárny, svým dcerám nařizovala, aby šli místo do salonu zatopit do salámu. Karlovi Hegrovi řekla místo nemravoty neprdo. Pak řekla něco vůbec, co se tady nedá povídat, něco strašného. Někdy herec zase něco řekne a pokouší se zvrátit celý děj hry tím. Toto unikum se povedlo Slávkovi Vejraškovi, to jsme hráli naše Furianty, kde, jak známo, jde celý večer o to, kdo bude ponocným, jestli ten vojenský vysloužilec Bláha nebo Krejčí Fiala. Slávek hrál, Vejraška teda hrál radního Buška v druhém jednání v té hospodě, kde dojde k hádce mezi Buškem a tím vojenským vysloužilcem Bláhou. A Bušek vzrušeně křičí na toho Bláhu. Cože ty mě, prvnímu radnímu, budeš vyhrožovat? A Slávek třeba, že vůbec na žádný ponocenství neaspiroval, a taky ani nemá podle Stroupežnického, tak vyksik. Cože, ty mě, ponocnýmu, budeš vyhrožovat? No, tak smáli jsme se jistě. Smáli jsme se na jevišti i potom v pauze v šatně. Jenom klidný zůstával František Roland, který říkal, to se vám to směje. Ale o čem budeme teď ty dva další akty hrát? Když už se Vejraška sám jmenoval ponocný. Velice zábavná příhoda se udála na scéně Národního divadla za první republiky. Dával se, bylo to zrovna 28. říjen, slavnostní představení Jiráskova Jana Žižky. A tehdy působil v Národním divadle herec jménem Karel Jičínský, který byl obsazen hned do dvou rolí v tom Žižkově. V prvním jednání hrál husického kněze Korandu, který padne na hoře Žižkově, a v posledním, v pátém obraze hrál epizodní postavu Jana Rolanda.

Koháče z Dubé. No a pan Jičínský měl, jak se mezi herci říká, takový dva šuplíky herecký. Jeden měl pro vážný, historický, takový seriózní postavy, takový dutej, patetický tón, o přistup blíže, cero královská. A pak měl pro konverzačky a takový ty salonní hry, takový ty uhlazený, měl takový jemný larmojantní rejstříček. Jeli bo ještě šálek kávy, milostivá paní. No tak se to hrálo, že jo, on si odehrál toho kněze Korandu, padnul dojemně na tom Vítkově, za kalich a za víru, přišel do šatny, převlík se do toho roháče, přelíčil se, vzal si fousy jiný, aby vypadal jinak. A přišel na scénu v tom pátém obraze, kde sedí slepý Žižka, obklopený svou družinou. Najednou ten Žižka slyší kroky, říká, kdo je to? A představitel roháče má odpovědět, to jsem já, bratře Žižko, roháč. A pan Jičínský si to nějak poplet, nasadil ten dutej patetický tón a povídá, to jsem já, bratře Žižko, Koranda. Všichni vyprskli, začali zvát smíchy, protože Koranda už je 4 jednání v robě. Dokonce i bratr Žižka, který ho hrál Vojta, to byl smíšek, který k pohledání, ten si nadspal hlavu mezi kolena, kdy lidi neviděli, jak se směje. Ale pan Jičínský se okamžitě vzpamatoval, aby to spravil. Vyměnil hned ten rejstřík, ten dutej pateticky to nechal bejt, nasadil ten jemný konverzační rejstřík, jako v saloně ve fraku se naklonil k tomu Vojtovi a povídá, totiž, abys tomu rozuměl, bratře Žižko, Koranda roháč. Jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká umilosrdnej. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to na Kladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá. A herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábole své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické, Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra zprásknul ruce a řekl, u Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To
se stává v divadle taky tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala a chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadle a říkal, co si to ta kráva pitomá spomla, teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to rád musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal, to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog, hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat, odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám. Už se sereme, už nám ani páp bude pomůže. Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát. A o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal, to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka, nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je, až nakonec, těsně před koncem přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání. Hned od začátku navíc neměli Dostála moc rádi a oni je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra. On jim to oplácel, že jo. Rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty. Nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí. Archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod a sám potom večer při premiéře nablejskany jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatyk. Šák do té četnické kožené brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland, a kde máš četníku zatykač. Dostal zaúpěl, nějakoj, vždycky, když byl nešťastný, tak byl udělal. Zaúpěl a znova řekl, zablábolil ten text, vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. A pak řekl, nema je zatykače, on ti syna nevydaje.
A Roland... Roland se hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní, nemá je zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, to toť není zatykač. Toť jaká stará divadelní cedule. Nemá je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda spráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřmále v oknem. Já jsem si pro úplnost vypůjčil tuto hru v archívu a zjistil jsem, že v podstatě lidi tenkrát o nic nepřišli. V knížce stojí, četníci odvádějí juru, městský radní podpírá zničeného starostu, do toho rychle opona. Takže lidi vlastně o nic nepřišli, tohle neviděli sice, ten jak, ale ani neviděli, jak vzadu za jevištěm podpírali oba dva inšpicienti pana vrchního režiséra, který v mrákotách říkal Apači, Apači. Jak to dopadlo druhý den v kanceláři, to nevím, o tom nikdy pan Roland tak je nemluvil, ale neboštík Honza Pivec, který vždycky malinko rád přehánil, když tohle vypravoval, tak končil. Ráno, když gadrobiéři šli větrat kostýmy, našli toho autora v baleťáku, zamotanýho do kostýmu z Mariši, měl skleněný, vytřeštěný oči a opakoval jak gramofonová deska, žalují ředitelství pana režiséra, a všecky pány herce.

Dnešní večer mám být jakýsi průvodce pánu Suchánka a Gensra, protože jsem to slíbil. Protože jsem vůl já totiž. Za prvé vůbec nevím, o co jde. Za druhý tento pořad normálně neuvádím. A za třetí vůbec jsem ho neviděl. Za to budu pravděpodobně slyšet, kdykoliv se mi zachce a vy samozřejmě taky, protože dnešní večer, jak jste slyšeli, bude zvukově snímán, to znamená, že dnešní večer se nahraje a bude se prodávat v zvukových nosičích, jak to znamená na CDčkách a na kazetách. To znamená, co to pro vás znamená? Reagujte. Vše bude zaznamenáno a vy pak budete moci svým vnoučatům vyprávět a říkat, slyšíš tam, jak se tam pořád jeden pán směje? Tak to jsem já. A nebo slyšíš, jak po začátku, po 10 minutách někdo křičí, vraťte mi moje prachy, tak to jsem taky já. Nebo slyšíš ten mobil, to je můj mobil. A nebo poslouchej, jak se tam někdo smíchy vlastně to ne, tak citlivý ty mikrofony zase nejsou. Zkrátka dobře, všichni budete zvěčněni. Co to pro vás znamená? Znamená to pro vás jedno. Můžete prožít Vánoce s Michalem Suchánkem a Richardem Geňou Genzrem.

0: abych vás tady chtěl všechny přivítat. Vás, movitější, kteří máte peněz hodně a sedíte v prvních řadách. I vás, co máte prachu málo a sedíte na balkoně. A pak samozřejmě i ty, kteří sedí tady po krajích na těch přístavcích, tak to jsou příbuzní zaměstnanců tohoto kulturního domu a jsou tady zadarmo. Dobrý večer.
1: No tak Geňo už se přivítal, co ty, Michale?
2: Promiňte, já jsem na to zapomněl, jak jsem tě tady uviděl. To hned napravím.
0: To je Maruška, Karel, Petra, Stáňa. To je Květa, ta už má prsa. Tak pojď už to stačí, pojď. Já bych takovou poprosil všechny, s kterýma si Michal podal ruku, aby si šli umýt ruku, páč, vím co. A abyste si zkontrolovali obsahy svých kapes, protože se o něm říká, že má hrozně šikovní ruce.
2: Holky to říkají, no. My opravdu, já vám přísahám, že ten člověk vůbec neví, co se děje. Tak nejenom dneska.
0: On to má odmala, on to má furt.
2: To jste si všimli z jeho vystupování v televizi. Já bych chtěl říct, že můj tatínek je sportovní komentátor bývalý a jeho postava mě přivedla k tomu vlastně napsat a přibrat k nám tohohle sportáka cerdu retardu. Mají s mým tatínkem hodně společného.
0: Jsem se smál, protože jsem jednou starýho pana Suchánka viděl ve spršek, proto jsem se smál.
2: No, já bych ještě teďka na začátek vás poprosil o shovívavost, kdyby snad v průběhu tohoto večera z nás vyjelo nějaké to zprostější slovíčko nebo tak. Oni nám to v televizi zakazují mluvit zprostě, tak musím říct, že ne, úplně se jim to daří, ale může se stát, že během tohle večera se to prostě stane a nějaký to zprostější slovo. Oni nám v té televizi říkají, že to musí být připravený vždycky, že musí být ta poenta, jako a pak teprve to slovo může padnout. Já si to nemyslím, že jak jistě se vám třeba stane, když, já nevím, jdete po ulici v zimě, uklouznete, upadnete a ta prdel z vás vyjede raz, dva. Někomu i skalhot, že jo? A někomu třeba i strika. Ale takže jsem jenom chtěl, kdyby se to jako nějak se něco takového stalo, nějaký to slovíčko nám ujalo dneska, tak jsem vás chtěl poprosit o shovívavost. Holce, se to stává a přece se neposerem. Že? Děkuji.
0: Já jenom ještě, když se tady mluvilo o těch Vánocích, že tady dneska bude na Vánoce, tak teď si pamatujete o minulých Vánocích, taková ta reklama na ty go-karty, jak oni museli uřezávat ty spodní větve u toho stromku, aby se jim tam vešly všechny ty dárky, tak bychom přišli na to, proč se řežou ty spodní větve u stromku vánočního. Se řežou proto, protože když přijde Ježíšek a naser vám tam, aby si neodřel prdel. Děkuji.
2: Bych chtěl jenom říct, a to jede na půl plynu.
1: Michale, ty jsi tady začal o svým tátovi.
0: Já ještě, promiň, že ti skáču do řeči.
1: No.
2: Abych a to ještě vím, že jede na půl plynu, já jsem s ním jel v autě.
0: Já jsem teda, mám na noze sádru, to je opravdická sádra. Abyste si někdo nemysleli, to nosím kvůli parádě. No, hrozně hnusný nechty, ale vám to nemůžu ukázat, ale mně se to stalo, tak já mám opravdu, to mám až takhle pod koleno. Já chodím každý ráno běhat. A běžím vám z kopce, já jsem to teda slušně rozperděný, a najednou zprava srnka. Tak jsem jí srazil, já mám sádru a ona je mrtvá. Tak to jenom, abyste věděli, proč mám tu sádru. No, děkuju.
2: No, ty si, chlapče, dneska asi moc nevrzneš.
1: No,
2: tady.
1: To mě nevadí, naopak. Si no, vrznu potom třeba. Ne, že tady už se někdo dožadoval, jestli už mám chlapa, víš. Tak
2: nemá, kluci, nemá.
3: Ježíš, já zdar, Lůňu. Těpíc, tak co, stará vojno? Co děláš?
4: Oni zrovna jsem bez práce, víš, tak jdu pro odporu.
3: A kolik tak vyděláš bez práce, čověče?
4: Ono tak vyžiju, tak nějak to víš, no tak dělat někdy ongo-fogo to nemůžu.
3: No to se ti nedivím, čověče, já jsem tuhle snět něco špatného, jo. Já ti dostal takový ongo-fogo.
4: A co děláš ty? Porád semaforu ještě? To víš, že jo, taky semafory, jo, ještě navíc učím. A na nějaký školy? Na akademii, v Hrnořezích. No, pokud je paměť neklamy, tak v Hrnořezích Dicinky byla jedna škola, ano, jediná, plná fízl... Opovaž se říct to slovo. Nebo tě seberu hlava, nehlava, čověče. Já jsem si furt říkal, proč máš na sobě tuhle uniformu? Co se ti na ní nelíbí, víš, jak je vymyšlená? Hele, tady mám kapsy, jo, tadyhle, podívej. Zlatý knoflíky, bílý návleky, ty jsou zajímavý, opač. Podle nich poznám, kde mám ohybat ruce. Jo. Nebo tohle, víš, co je tohle? Tohle? Není to čiru náhodou pendrich? No jo, ale víš, jak se mu kdysi dávno do dneška říká? Vuml, což znamená vulkanizovaný učitel marxismu-leninismu. A nebo boty. Víš, proč máme na zimu Kanady a na léto polobotky? No tak to nevím. Aby jsme nechodili bosy, joudo. A když tak koukám na tebe teda, figuru máš, ale chytrej seš taky, jo. Nechceš k nám náhodou? No a beru ještě, když projdeš přijímačkama, jo, tak už tě máme, jo. Dostaneš najíst, napít, oblíknout tě, dají ti návleky, polobotky, vumla, jo, dostaneš klepeta, nakládačku a zavřou tě až čerdáš. Naopak ty budeš chytat lupiči, chmatáci, zločinci a jiné gauneři, libovolné, jo. Hele, mám tu služební auták, jo, hupnem do něj a pojedem to odčíhnout, co ty na to?
5: A co je to za auto, lidi širší než delší?
4: No protože všichni chtějí sedět vepředu, jo. Tak si sedni, jo, připoutej se nem si k šandu, nekuř, nemluv, zajít s řidičem a radši se jedem podívat, ať tam nejsou fronty.

0: Ale tak jsme tady, a těch lidí tady. Pánové, vítám vás u přijímacího pohovoru. Mé jméno je kapitán Sobota. Mým asistentem bude nadstrážmistr z Horní. A vzhledem k tomu, že požadavky na vás jsou velké, budete podrobeni nejdříve přijímacím testu. Budu vám klást otázky složité a záludné, proto se soustřeďte. První otázka zní, co vás k nám přivádí? Třeba vy tadyhle, jak se jmenujete, cože?
1: No, já jsem Demeter.
0: No a co vás k nám přivádí?
1: No, já nemám kde bydlet.
0: Dobře, dostanete byt, jo? Co vy?
1: Já chci být policajt.
0: No dobře, jak se jmenujete?
1: Já to nevím.
0: Ježíš, a kdo to má vědět?
2: Já to náhodou vím, inženýr Prouza jméno mé. To je Alois Maňas, bratra mé babičky zeď v podnájmu.
0: Co to kecáte, člověče, jak může být zeď v podnájmu?
2: Samozřejmě pouze přechodně.
0: Cože? Vy se mi snad zdáte, člověče. Co vy máte za školy?
2: Po absolvování základní školy a průmyslovky jsem vystudoval 5 let vysoké školy elektrotechnické, potom 2 roky postgraduální studium a poté ještě 3letá aspirantura na univerzitě. A jelikož nám zrušili výzkumák, tak jsem tady.
0: Jak vás tak poslouchám, vy musíte mě pěkně blbý, Prouza. Když vám nestačí 8 tříd základky. Jo, mimochodem, já vám řeknu vtip, jo. Víte, jak se baví blbej s hluchým, Prouza?
2: Ne, to skutečně nevím.
0: Cože?
2: Že to opravdu nevím.
0: Cože? To je celý.
2: Ach tak, haha.
0: Prouza, deserte mi. Já s váma, mě se zdá, zatočím. Ale já z vás, policajta, udělám, to si pište.
2: Já si již od začátku dělám poznámky.
0: Ježíši Kriste, to je materiál. Na vás má i ten Maňas navrch, čověče, a ten je blbej, jak tenhle ten dubovej stůl. Co je Maňas?
1: Panu kapitánu někdo klepá.
0: No nazdar, z Horní, pojďte sem, odveďte je. Odveďte ty 2 individu. Vidu a ty hovada vedle na psychotesty. Koukejte, tady máte prkénko s výřezama a tady máte kolečko, trojuhelník a čtvereček. Vaším úkolem je pokusit se v co nejkratší době umístit tyto předměty do patřičních otvorů. Prosím.
2: Já už to mám hotové.
1: No, taky.
0: Tak jak dopad psychotest z Horní?
3: Ano, tak zatímco Prouza projevil nadprůměrnou inteligenci, tak Maňas projevil nadprůměrnou sílu.
0: No, tak to je dobrý. Jeden chytrej, druhej blbý, teda silnej. Uděláme z nich výjezdovku, jo? Hergot Maňas, nerejpejte se porá v nose, aspoň když s váma mluvím. Takže teď pozor, jo? Každý dostanete 1 kontrolní otázku. Demeter, otázka pro vás. Kdo postavil Karlův most? Opakuji. Kdo postavil Karlův most?
1: Ne, já nevím.
0: Tak si to rozmyslete, z Horní vemte si ho vedle, ať už tady nevyrušuje. A teď otázka pro vás. Jak se jmenujete?
1: Tože já jsem Drahoš.
0: No, Drahoš, vy teď budete mít velice specifický úkol, jo? Musíte vyplnit protokol. To budete dělat celý život, člověče. Takže představte si situaci, že najdete před gymnáziem mrtvou holku. Pište.
1: Poslouchej, nevíš, jaké se píše i ve slově gymnázium?
2: To nevím a nerušte.
0: Co tam kecáte, Drahoš, už to máte napsaný.
1: Tože já nevím, jaké se píše ve slově gymnázium i.
0: Člověče, vy jste bezradný v takových jednoduchých situacích, jaký by se tam vzalo asi, jaký, no, přehlasovat, počkej to asi, no, když nevím, jo, tak mu holku a otáhnu jí před poštu, ne?
2: Co je z Horní?
3: Tak už se mi přiznal, ten Karlův most postavil on a jeho 2 bráchové.
0: Dobře, z Horní, dobrá práce. No, a teď se zeptám tamhle těch 2, tak... Pojďte vy 2 vedle. Jeden počká tady, druhý půjde se mnou. Pojďte se mnou třeba, jak se jmenete?
4: Já jsem Tibor Mesány.
0: Dobře, tak, kontrolní otázka. Nosí se to na nohách, jo. Má to různou barvu, třeba černý nebo hnědý, jo. A má to tkaničky, co je to?
4: Kebyže mi hlavu odrežete, tak nevím.
0: No, jsou to polobotky, tak jděte ven a zavolejte dalšího.
4: Daj si bacha, odpověď si u poltopánky.
0: Tak se posaďte, člověče, já vám dám kontrolní otázku. Je to na zdi, dělá to tik-tak, jo, ukazuje to, kolik je hodin. I někdy z toho vyletí kukačka, co je to?
4: A má to kaničky?
0: Ne, nemá.
4: No tak to by mohly být sandály.
0: Ježíš, takovýhle řízky jsem tady ještě neměl. Ale policajty z vás udělám teda, to jo. Vážení přátelé, je podezření, že se v poslední době u nás v Praze kumulují kumuly a jiné kriminální živly. I když tudíž, jelikož avšak nýbrž protože některé kumuly z Perlovky jsou pěkné a není vyloučeno z jejich strany možné nabízení kumulace s našimi příslušníky. Co se smějete, Demeter? No nic. Ale proč to říkám? Minulý týden jsem byl přepaden. Tmavá ulička, nikde ani noha. Nikde ani ruka, teda nikde ani živáčka, náhle vidím mrtváčka. Jo, úplně. Vedle něj stal chlap, ruce od krve, krvavý oči, vytáh na mě holcman, co se smějej zase. Ještě nevíš, co na mě vytáh. Bouchačku, jo. Celý jsem se třás, ale opatrně, aby si toho on nevšim. Vytáhnu zbraň, natáhnu kohoutek, kikiri. Zmačknu, cvak, rána nevyšla. A já jsem se posral. Co si to tam šukáte? Šuškáte, prouza, když mluvím já.
1: V takové situaci, to se ani nedivím, že hoši, to by snad každý z nás...
0: No ne, já jsem se posral teď. Dneska to bylo zahřívací kolo, ale zítra to bude jiný kafe, jo? Dobře se vyspěte, protože zítra ráno půjdete poprvé do služby, jo? Takže rozchod, no, už jsou pryč, zaplať pánu.

0: Dobré ráno. Pozor, vyrovnat. Kde jedeme, Tehr?
1: No, tady jsem, pane veliteli. Já jsem nemohl přijít dřív.
0: A co jste měl za malér, teda? Zase Demeter, cože?
1: No, já bydlím v 10. patře a ve výtahu je napsaný, že proč jeho sobě. Tak jsem doteďka čekal na další dva.
0: No, to je teda vážně malér, no. Tomu rozumím. Takže příště vyrazte dřív, nebo se s těma dvěma domluvte, že budete jezdit každý ráno spolu, jo? Mě taky vozí do práce tadyhle nad strážmistr s horným autem. No, ale teď do práce. Pánové, dneska, jo, vyrážíme poprvé do ulic, takže utvořte dvojice, tak jak vás přečtu. První dvojice Drahoš Mesány, druhá dvojice Demeter s Horným, třetí dvojice já a Holcman, čtvrtá dvojice inženýr Prouza a Maňas. Maňas vyndá tu ruku z rypáku. Čověče, vy si ten frňák tak vytaháte, že za týden budete moct šňupat rodinný domky, čověče. Takže na ulici se nestrkáme, chováme se slušně, přecházíme na zeleného panáčka, v každé situaci jsme příkladem, nemáme furt jednu ruku v chobotu, že Maňas? A všemožně se snažíme pomáhat ostatním lidem. V poledne se sejdeme, podáme hlášení, jo. Vyhodnotíme všechny události za dopoledne a vyrazíme znova. Tak se snažte, ať potěšíte pana majora. Něco nejasného? Ne? Tak rozchod. Jo, ještě máte všichni s sebou nějaký jídlo?
2: Máme!
0: Drahoš, co se to hodil do koše za balíček, cože?
1: Tuž chlip si sádlim, já sádlu nedat.
0: No dobře, tak běžte. Oni odešli. Ježiši Maria.
3: Oličík řekl, tak běž ty.
0: Já vím, ale už vidím ty průsely, tečko. Ježiš, pojď radši zalezem někam do hospody. Dobrý den, nebojte se, to není šťára, jo. Dejte nám jenom dvě sodovky a kafe. Tak ti povím, už jsem tady měl ledacos, ale tohle, jo. To teda ještě, no, já bych ti mohl vyprávět, člověče, zrovna v loni poručík Klapka povídá. Tak jsem si zaplatil bezva dovolenou, jo, jedu střílet do Afriky gepardy. A já říkám, člověče, nedělej to, takovej gepard, ten sedí na stromě, jo, potichu, skočí dolů a máš po ruce. No a vrátil se z Afriky, jo, opravdu dřevěnou ruku, takhle s tím hákem námořnicky. A povídá, čověče, měl zpravdu, seskočil, ukous mi ruku, jo. Ale nevadí, už jsem si zaplatil od trabalu na Kubu střílet krokodýly. Já říkám, čověče, neblbni, takový krokodýl, jo. Ten leží v bahně, jo. Šlápneš na něj, vyletí, ukousne ti nohu, ani nevíš. No, přiletěl na letiště, pochopitelně, jo. Francouzský holec, dřevěnou nohu a říká, měl si recht. Lůďo, šláp jsem na něj vylít, ukous mi haxnu, ale nevadí. Už jsem si zaplatil od široku zájezd do Himalájí na nějakou tu 8000 a já říkám, hele, Klapka. Nejde o ty vejšky, ale takovej orel skalní, jo. Ten, když se spustí střemhlav, ten ti vyklovne v oko, ani nemrkneš. No a přijel zdovolený, takhle šlic přes hubu, jo, skleněný v oko. A já říkám, cože, vorel? A on, ne, lezu nahoru, čověče. Koukám, jestli nějaký neletí a spad mi do oka kamínek, jo. A já v tom háku ještě, čověče, nemám takovej cit. Takže takovýhle já jsem tady měl experty.
3: No, když jsme u těch dovolených, jo, můj známý, taky policajt, přijel celý v sábři a já povídám, tak co, po dovolení? A on říká, no tak už jo, teď jsem byl s manželkou na kvíldi, člověče, to byla dovolená. Auto mi tam ukradlí, stan mi zapálili, starou znásilnili, člověče, mě tam zmlátili v hospodě. No a potkal jsem ho druhý rok a on zase celý v sádři a já říkám, co pak, tak po dovolený? A ono jo, tak už zase po té dovolený. A já říkám, a kde jsi byl? Zas na kvildi? A on říká, no jo, zase. Člověče, tentokrát mi tam opravdu ukradli všechno i moje hadry. Propíchli mi ruku v hospodě. Zmlátili mě a starou, tu znásilnili, tak ti sotva lezla. No a potkám ho třetí rok a on nemá v sádře nic, tak říkám, tak co, podovolený? A on říká, ještě ne? A já na to, a kam jdeš, zase na kvildu? A on povídá, no stará byl a mě se moc nechce.
0: Člověče, normálně včera, jo, kluk přines ze školy, ne můj ten souseda, jo, pětku ze zeměpisu, to by mě zajímalo, člověče, on prý nemohl najít Vietnam na mapě, jo. Pane vrchní, nemáte tady plán Prahy, cože? No, ukažte, já se v tom trošku pohrabu. Počkej, Vršovice, Košíře, Černý most, Vietnam tady nevidím. No, je to divný, já bydlím vedle ČKD a tam jezdí do Kolbenky do práce na kole, takže to nemůže být moc daleko.
3: No, člověče, ty ženský vůbec nemyslí, ještě se oženit. Já včera se byl u sousedů a ta paní povídá, hlej ty, nebudu byste tak hodný, potřebuji vykoupat dítě. Tak ho chytím takhle za nohu, máchám ho v té vodě a dítě řve jak protržený. A ona přilítla a říká, člověče, jsi tak blbej, to nevíte, jak se koupí dítě. Tak jsem jí to samo sebou nevysvětlil. A vojná, no milá paní, přeci se neupařím.
0: No, je, hele, koukej, už je tady maňas. A vede tučňáka. Prokrinda pána.
1: Na čelníku, já jsem našel tučňáka. Co mám dělat?
0: Ježíš, co, asi jděte s ním do zoo, ne? Hele, maňas, a kde máš toho vědátora tvýho, cože?
1: Někde nad Václavákem.
0: Ježíši, že jsem je pouštěl. Ten Inža je schopný odklonit dálnici na Brno, hele. Honem ho musíme najít, jo? Hele, hele, tamhle, už se, on se baví s nějakým chlapečkem.
2: Chlapečku, proč si tak prohlížíš ty lidi tady?
4: Já hledám soudruha Lenina.
2: Ale prosím tě, soudruh Lenin dávno zemřel.
4: Ale nám říkala paní učitelka, že Lenin je věčný.
2: No jo, ale tady jsi vžitný.
0: Ježíš, to je vůl jak anděl, co? Hele, radši všechny stáhnu z ulice, jo? Tam k nám, tam tolik škody neudělají. Prouza! Jdeme! Ještě zavolám toho druhého hňupa. Zhorný, Zhorný, sobota.
5: Tady Zhorný, Zhorný, je pondělí.
0: Blbče, blbče, myslím kapitán Sobota, co děláte?
5: Zadržel jsem s Demeterem auto.
0: A proč?
5: Protože v autě jel nějaký chlap se psem.
0: To se přece smí, ne?
5: Jenže ten pes řídil.
0: Jak může pes řídit?
5: No docela dobře.
0: A co ten chlap?
5: Tvrdí, že ho stopnul.
0: Tak to je v pořádku, ale pusťte ho, chytněte Demetera a vraťte se na základnu, člověče, pojď, musíme se podívat ještě na Mesányho s Drahošem. Koukej, koukej, už je vidím, hele, pánové, flakáme se, flakáme.
1: Tož to ne, včil provádíme kontrolu totožnosti.
0: No, tak se ukažte, počkat, Drahoš, co jste to hodil do koše za balíček zase?
1: Už chlíp si sádlím, já sádlu nerad.
0: Dobře, Mesány, jedem.
6: Dobrý den, kontrola totožnosti, vaše doklady. Ano, od obi dvoch. Občianský preukaz, občianský preuk. Vy jste bratia?
0: Dobře, Mesány, dedukce. Jako ten slavný detektiv.
3: Myslíš Holmes?
0: Ne, Holmes, ten francouzský.
3: Francouzský? Myslíš ten Degret?
0: No, jistě, to je ono. Co je, Drahoš?
1: To žádu žádat o volno. Odpoledne jsou pozvaný na funus.
0: No, samo sebou jsme lidi, ne? Až na jednoho, maňas. Nejen, že se zase hrabe v tom chobotu, jo, ale zase vede nějakýho toho tučňáka. Vždyť jsem říkal, člověče, jděte s ním do zoo.
1: Tam jsme teď byli, ale teď jdem od dvou dobijáků.
0: Ježíši, chlape, mě z vás klepne šlak myokardu úplně. Zhorný, odvezte tučňáka do zoo, jo. Já odvezu tuhle zběř k nám na akademii. Jako švýcarský hodinky, co?

0: motyl, závod 73, přepadení, čerpadláře, paragetické.
1: Jedu tam. Tak jsem to z něj dostal. Máš akvárko doma? Cože?
0: Umoraný člověk v parku.
1: Nestíhám. Maňa, svindej tu ruku z rybára.

0: dajte pozor a nechytajte žulíka na tých kolejniciach. Nejdu po prvej, Judo. Já měl řidičák, kamaráde, ty jsi si tě hrál fulháku na horníka.
1: A máš akvárku?
0: Pozrite, zase volá ta šajba. Maňa, s tím si do toho chobotu strkáš dva prsty, jo. Jelej, koukej, kumulí.
1: No, je to jedna i moja segra.

0: 来电视上都这么说。
1: 王先生，吃好。
2: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil DeMille. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšímaje je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle, a co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Třeba ty blázne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanka. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal, jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama v poctě zbraň. Zazval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kuň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kuň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl, až není nějaký to žebro, docela dobře. Kuň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad.
0: Zatrolené počasí. Nebýt té bouřky, už bych tam byl. Chudák Cimrman, jistě si myslí, že už nepřijdu, ale já přijdu. To bude tanec. Pejřil půjde ke zdi. A na jeho pěkné místo u okna si konečně lehne Cimrman. Ten jeho dopis. Jen jsem ho dostal, už jsem balil zavazadlo. Takový člověk, a oni s ním takhle zacházejí. Vážený pane inspektore, moje postel je nejdál od okna v temném koutě. Třikrát jsem u vrchní světnicové králové urgoval čisté povlečení. A když se mi ho konečně dostalo, musel jsem poslouchat na svou adresu taková slova jako kachna, potápka a bukač. Pravda, svědky na to nemá, ale mně jeho slovo stačí. Dál tady píše, když je u toho ředitel, to ona mluví, jako když másla ukrajuje. Ale když je s námi sama, štípe nás dozad a tahá za zbytky obočí. A když se nám večer nechce spát, pane inspektore, udělá si na utěrce uzel a mlátí nás hlava nehlava. Ubohý Cimrman, tak toho se dočkal na stará kolena. Ale já jí to spočítám. Já jí dám úzel na útěrce. Jen co přestane pršet. Hej, holá, pane správce! Tak má ten Herberg vůbec nějakého správce? Nebo správcovou? Paní správcová!
3: Sedíš mi na noze, chlape!
0: Chuj, to se vselek.
4: Co je?
0: Paní správcová, dal bych si chléb a uzenku. Divná osoba. Nic neřekne, člověk ani neví, jestli odešla uražená nebo pro uzenku. A pro uzenku. Děkuji.
3: Ach jo. Chleba a uzen. On nevíš, až to sní, že dostane žízeň. Tak mě znovu pošle do deště, abych mu přinesla něco k pití, je-li to jedno.
0: To mluvíte se mnou?
3: Že pak.
0: Paní správcová, prosím vás, něco k pití.
5: To je čím. Chudák paní Vránová, dítě se dere na svět a já uvíznu tady. Dobrou chuť, pane.
0: Děkuji.
5: Já jsem formánek, ahoj, z Manětína.
0: Velice mě těší. Je,
5: taky, pane.
3: Druhý je to. Viděl, že pro něco jdu, ono řekne, paní správcová, když už do toho deště jdete, jděte mi tak něco k jídlu a k pití.
5: To mluvíte k nám?
3: Ne,
5: Vy budete asi zdaleka, vyčte.
3: To on si počká, až já obsloužím jedno, je-li to. A to v tom jeho mozku. A co v mozku, v tom frejtu, co tam má. To začne vrtat. Prvé potom přijde na to, že chce taky chleba a uzenku.
0: Jedu až z Prahy, pane.
3: Pivo, to ještě ne.
0: Jsem vrchní inspektor všech starobinců.
3: To byste toho po něm chtěli moc.
0: A mám tady v kraji velice důležité řízení.
3: To napadne, až když začne jíst.
5: Paní správce, doneste mi taky uzenku s chlebem.
3: Pivo ne.
5: Já pospíchám k porodu.
0: Vy jste lékař?
5: Porodní dědek.
0: Porodní dědek, tak to jsem ještě neslyšel.
5: Tady na horách je to běžný, pane inspektor. Napadne sníh a žeňte bábu na lyžích. Tak, vy jste až z Prahy. Taky bych se tam rád někdy podíval. Paní správcová, jedno pivečko. Praha. Říkávali nám, že nás tam vezmou na zkušeno. Ale sliby, chyby. Co nepochytíte z doslechu, to se nedovíte. Poslyšte, co je na tom pravdy. Teď při poporodu obejvají děti teplou vodou.
0: No, tak není to můj obor, ale tohle se, co já vím, běžně dělá.
5: Tak to se tady u nás na horách neujímá. Než zatopíte, než se voda ohřeje, pod pumpou je to raz, dva.
0: Slyšte, a vy máte nějakou porodní školu, kurz nebo nějaké minimum?
5: Já jsem samouk. Ale snažím se držet krok s vědou. Teď jsem například zavedl číslování, jak oni v těch porodnicích dělají. Tak já taky vždycky se zeptám, maminko, kolikátý dítě to máte? A pak mu pěkně inkou stopkou na zádička to číslo napíšu. Tak, maminko, kolikátý dítě to máte? A pak mu pěkně inkou stopkou na zádička to číslo napíšu. Tak,

0: hrnek, vidličku a nůž.
1: Nenávidím! Všechny vás nenávidím!
2: No.
1: A už to tak nebudu trpět, všichni sniknout, kalhotesky přežidle a spát.
2: To určitě. Večerka je vždycky až v 10. Všude mají večerku v 10 hodin.
1: Dětkové plesní.
0: Já jím jedině svoje. Nikomu nevěřím. Ono to nemusí být přímo otrávený. Ale můžou v tom být uspávací prostředky. Depak, jedině svoje.
3: Promiňte, pane, ale ještě jsme se neseznámili. Já jsem vrchní inspektor všech starobinců. Doraďte být vy.
0: Já jsem jenom takovej obyčejnej, prostej, nedůležitej, nic zvláštního. Takovej civilista. Tak si chodím po světě, jdu kam mě napadne, žádný důležitý poslání. Jako že bych třeba něco státnického, nebo že bych byl poslaný přímo někam. Jenom tak, bez zbraně, bez cíle. Civilista. Pihrt Josef. Pihrt Josef. Pihrt Josef.
1: No dobře, dobře, tak hodinku se ještě blbněte, ale dnes se zhasnu a bude se spát.
2: To mluvíte k nám?
3: Ne, to je samomluva. Nevěřil byste, kolik lidí dneska trpí samomluvou. Pejřil taky. Celé hodiny si vydrží povídat pro sebe. A v jeho případě se nejedná ani tak o samomluvu, jako spíš o mazanost. On se to prostě bojí říci Cimrmanovi přímo do očí a tak dělá, jako že si brebentí pro sebe. A přitom z něho vycházejí takové hnusné impertinence, jako třeba slova kachna, potápka a někdy i bukač.
0: Co chcete? To jsou normální vodní ptáci. To znám horší nadávky. Třeba vůl.
3: Dobře, ale tady je třeba vědět, že Cimrman má totiž na pravé noze srostlé prsty. Ne všechny samozřejmě, jenom dva. Prostě mezi palcem a malíkem má takovou blán. Přece ještě nemusí trpět, aby se někdo válel na posteli a otravoval vzduch takovými výrazy. Mezi námi. Vrchní světnicové králové rostou na bradě slušné vousy. A také se jí nesmí říkat štětináč.
0: A jo. A to znáte, jak císař pán, teda my mu říkáme Franta Pepa jednička, jak dal tý svý milence kotě?
4: Ne, to neznám.
0: Tak ta Šratová, to je ta herečka, jak za ní císař pán pálí, měla narozeniny. A Franta Pepa jednička jí dal malýho kocourka. A ona povídá, nezlob se fanouši, ale já kočky nesnáším. A císař povídá, to se divím, vždyť vaše komorná tuhle povídala, já nevím, co ta moje milost padí na tom starým kocourovi vidí. Já, rozumíš? Na tom starým kocourovi, ne? Víš, to asi bylo za kocoura, ne? Fuj, to jsem si dal.
1: Já taky, jo.
0: To se tak někdy povede, že jo? Ještě, že tady není žádnej takovej, před kterým bychom se museli,
3: jo.
0: Že jsme tady jen tak mezi sebou. Sami obyčejní civilisti.
4: A to znáte? My mu zase říkáme starý Procházka. Jak jel starý Procházka do Prahy, tak starý Procházka...
3: Zády k publiku nemluvíme.
4: A to znáte? My mu zase říkáme starý Procházka. Jak jel starý Procházka do Prahy?
0: Ne, tu neznám.
4: Tak starý Procházka jel do Prahy. Aby se Čechům nějak zavděčil, dal si napsat 3 české věty. První, že přečte při návštěvě invalidovny, druhou na dostihách ve Velký kuchli a třetí místo držícímu hraběti chůdovi. A teď přijde na tu invalidovnu a tam ho vítá delegace v čele s kanonýrem Kučerou, který přišel ve válce s prusama po obě ruce. Císař vyndá papírek a čte. Milý hrabě, vidím, že je česká země v dobrých rukou. A teď přijde na to závodiště ve Velký kuchli a tam mu představí vítěze dostihu.

0: Zas mi dá papírka, čte. Milý státní kriple, za tvoje zásluhy půjdeš do invalidního důchodu. A nakonec mu místo držící hrabě Thun představí ve svým paláci svoji dvoumetrovou manželku. O staré Procházka zase vytáhne ten papírek a čte. Milý sportovníku, máš opravdu velkou chuchli. To všechno poprvé.
1: Tak takhle.
0: Pěknou uniformu má.
2: Tak jméno.
0: To je jako moje jméno.
2: Nezdržujte to.
0: Formánek.
2: Celý.
0: Alois.
2: Bydliště.
0: Manětín.
2: Povolání.
0: Porodní dědek.
2: Neexistuje. Píšu porodní bába v závorce muž.
0: Ale pane poručíku, proč najednou tohleto? Myslel jsem jen tak pro pobavení.
2: Jméno otce?
0: Václav.
2: Žije?
0: Tatínek je zaplať pán Bůh naživu.
2: Zná anekdotu?
0: Jo, slyšeli. On si každej vtip rád poslechne, ale žádnej už neudrží.
2: Matka?
0: Maminka už je 12 let, na pravdě boží.
2: Zemřela, aniž anekdotu slyšela?
0: Ne, slyšela jí. Vzala si sebou chudinka do hrobu.
2: Načež ji odnesla do hrobu? Já to tušil, je to někde tady, tady někde se to líhne. Ale já na to přijdu. Já ho najdu. Mizernu jednoho. Mizernýho. To nemějte strach.
0: On se zase přelíká.
3: Asi se spotil.
2: No tak, co pak je to s váma, chlapi? Člověk se převlíkne a vyděláte jako, že ho neznáte. Nějak nám tady zamrzla zábava, ne? Víč, Václave? Vlastně ne, ne. To byl tatík, ty jsi... Lojza, jo. Hele, ale ta byla dobrá, jak náš panouš jel do té Prahy. Jo. No, a co ty? Ty žádnou neznáš?
3: Ani ne. Já anekdoty neposlouchám, nevypravuji a ani se jim valně nesměji.
2: Já ti dám, nevypravuji, ani se jim nesměji. Ta tě pěkně vzala, Lojzova chuchle. Ale ze mě nemusíš mít strach. Ani jsem si tě nezapsal. No? Přestává pršet, budu muset jít. To víte, povinnost volá. Povinnost volá. Tak, paní správcová, s Bohem. Pan inspektor, s Bohem. Pan Formánek, nashledanou.
0: Ono se to opravdu trhá. Musím k tomu porodu. I když ta Vránová 12 dětí porodila, ta už rodí levou rukou. Takže možná přijdu, napíšu na záda 13 a bude to.
4: Pane Formánku, až přijdete domů, připravte rodinu na svou delší nepřítomnost.
0: A proč jako myslíte?
4: Podívejte, ten člověk, co tu byl, ten si nezapisoval anekdoty proto, že by si je nepamatoval.
0: Ne.
4: Vy jste asi neslyšel o civilních policistech, vidíte?
0: Tak něco jsem o nich slyšel.
4: Jo, tak dneska jste ho i viděl.
0: Vy myslíte, že
4: on... Jistě.
0: Prosím.
4: Člověče, podívejte se. Vy máte víc štěstí než rozum. On tady ten zápisník zapomněl.
0: To je ale terno. Ale co když se vrátí? Že bysme ho spálili?
4: To nebude nutné. Postačí, když vygumujeme Formánek Alois z Manětína a místo toho napíšeme Pejřil Karel ze Starobince. Tak, a je tam dědek.
0: Pane inspektor, já jsem samozřejmě rád, že jste mi provedl ten výmaz. Ale já nevím, jestli si to můžu vzít na svědomí, co když toho pejřila místo mě zavřou nevinnýho člověka.
4: Podívejte se, pane formálku, přestárlé lidi oni do vězení většinou nezavírají. Nejhorší, co by mohli pejřilovi udělat, je, že by ho přestěhovali na jinou postel. A to by bylo jedině spravedlivé. A na jeho pěkné místo u okna by si lehl Cimrman, který potřebuje studovat, psát, komponovat, zatímco pejřil se tam válí, mastí karty a chrní. A někdy, nebudete tomu věřit, někdy plive z okna na záhon růží. Prase! Takže pejřila vůbec nelitujte. Podíváme se, co tu má, ne? Ten to ale pozbíral, řeknu vám. Antošík Ladislav Krejčí Kořenov vyprávěl na zabíjačce. Otec a matka zemřeli, aniž uslyšeli. Anekdota. Následník trůnu návštěvou u císaře po dešti. Slez z toho trůnu, veličenstvo, již je po dešti. Proč bych slézalo, synovče? Minule si řeklo, že slezeš, až naprší a uschne. Konec anekdoty. Smál se tovaryš Písecký Karel, běhá v křečích na dvůr a zpět. To se mu tedy nedivím.
0: Pane inspektore, přečtěte ještě nějakou.
4: Ale ten pihrt se může každou chvíli vrátit.
0: Aspoň jednu, já budu dávat pozor.
4: Dobře, tak dáme si třeba hned tu první. Podívejte, pane formánku, ta je dokonce tištěná. Anekdota číslo 1. Návnada pro pánskou společnost. Schváleno ministerstvem výživy 3. ledna 1899. To znáte, jak císař pán, my mu říkáme Franta Pepa jednička, dal milence kotě? Ale tu nám přece vyprávěl. Dvojka. Návnada pro lidové vrstvy. Povím vám jednu podařenou říkanku. To se nasmějete, lidové vrstvy. V Šenbrunu střílel císař na srnu. Minul se však cíle, zapomněl si brýle.
0: No jo, pane inspektor, ale nezdá se vám, že ty úředně schválený jsou slabší než ty, co si vyprávíme my?
4: To bych řekl, pane formánku. Vždyť ty, co opravdu mezi lidem kolují, ty vymýšlí jiná hlava. A řeknu vám taková správná protihabsburská anekdota. Ta má veliký význam. Ta působí v budově monarchie, jak říkal náš statečný Karel Havlíček, jako červotoč. Nikdo nic netuší a jednoho dne je budova rozhlodána. A pak stačí jeden mohutný lijavec, v základech to chrupne a celá budova se položí.
0: Pane inspektor, když nás tak cesta svedla, dva dobré vlastence, pojďte si zaspívat Spi Havlíčku.
4: Cože? Tuto byste rád.
0: Je to má nejmilejší.
4: No, že právě tato píseň je oblíbena u vás, u těch nejsprostších vrstev. To mě ze srdce těší. Může udejte tón, já se připojím.

0: Čech se Němce nebojí.
1: Čech se Němce nebojí. Nůže, bratři, české vlasti,
0: teď nám to hezky zní.
1: Zazpívejme k Havlíčkově slasti, odpočívej v pokoji.
0: Rakousko je na hnoji.
1: Rakousko je na hnoji.
2: Takhle pěkně jsem tuhle písničku slyšel naposledy zpívat ve státní věznici v Salzburku. Někde jsem si tady nechal zápisník. A
3: s návrhem zaspívat tuto píseň na veřejnosti jsem přišel já. Pište si, pane poručíku, vrchní inspektor všech starobinců.
4: Ale nechte toho. Písničky nejsou můj obor.
5: Pán Bušnám, já zlej pryč. To je ale bouře.
2: To tady zase s kejsnem.
6: Ale řeknu vám, přesto všechno, co tady zakoušíme, není to špatné sedět si takhle v teple, co? Poslouchat, jak ten déšť krásně bubnuje do střechy. Přestaňte s tím. No a už to přestal.
2: Mně už ten déšť leze krkem.
5: Pětuško, pětuško,
6: ještě ne.
2: Mně už ten déšť leze krkem. Já mám rád, když prší, protože déšť nám houfuje lidi pod střechu. Ale ne takovýhle liják. Pro nás jsou nejlepší přeháňky. Lidi se schovají do nejbližší hospody, já si je proklepnu, vyjde slunce a jdu zase jinam. Ale tady, tvrdnu se třema podělanýma civilistama, který mám notabene už dávno zpracovaný.
5: Takovej liják snad Rakousko nezažilo.
6: Pětuško, pětuško!
0: Já ho zabiju! Nauč se roli!
6: Tak znova, takovej liják.
5: Takovej liják snad Rakousko nezažilo.
6: No a možná, že už ani nezažije.
2: Jak to myslíte? To myslíte, že nebude už nikdy takhle pršet?
6: No, tak pršet možná bude, ale už ne na rakousko-uherskou monarchii, pane.
2: Ale...
6: Už ne na rakousko-uherskou monarchii, pane.
2: Ale...
5: Pětuško, pětuško, co jsi mi to udělala?
0: Co se děje, pane otče?
5: Pětuško, taková bolest.
0: Co je s paní Mlynářkou?
5: Ale odjela k matce.
0: A vy myslíte, že se nevrátí?
5: No vrátí, ale až za 3 dny. To nemůžu vydržet tohle.
6: Člověče, to jste chlap? Co to je 3 dny bez ženy? Znal jsem člověka, který vydržel bez ženy, nelžu vám, 14 dní. Pak se z toho sice zbláznil, ale vydržel.
5: Pětuško, pětuško, taková kuchařka.
6: No tak za 3 dny je zpátky a zase vám navaří, no.
5: Nechci. Co pak sakra nevěděla, že Kuba staví?
6: Pane otče, nějaký Kuba přece nemůže takové manželství. Kolik let jste spolu?
5: 23 let.
6: Tak.
2: Ženskou musíš držet zkrátka. Jednu bych jí vrazil Kubovi druhou a byl by klid.
6: Ty hele,
2: ale v takovým mlejně se taky semelou všelijaký anekdoty. Lidi přijedou, čekaj. Neznáš nějakýho pěknýho protihabsburáka?
6: Čiliče, dejte mi pokoj teď nějakýma protihabsburákama. No,
0: klidně si lehněte, pane otče, uvidíte, jak se vám uleví.
6: Myslíte?
0: No jistě, jistě.
6: Vidíte, pane otče, znám člověka, který by vám určitě pomohl. Zrovna k němu jdu, žije tady nedaleko, ve Starobinci. No víte, každý si tam nese na hřbetě nějaké to své trápení. A on přišel na nápad, jak jim ulevit. Geniální myšlenka. Léčebné divadlo.
7: Blázen nějaký.
6: Sednou si takhle kolem stolu a on jim řekne, ty pejřile, jsi starý vysloužilec, pořád bys někoho komandoval, ale nikdo tě neposlouchá. Ty fafejto, ty jsi chtěl být za mladá lékařem, viď? Ale na studia nebyly peníze. Každý to v sobě dusíte, stydíte se o tom mluvit a v noci vás tlačí můra. Pojďte, kamarádi, zahrajeme si o tom divadelní kus. A v tom kuse se každý bude jmenovat jinak a beze studu se z toho svého trápení vypovídá.
7: No dobře, ale 10 hodin zasnu a bude se spát.
6: 10 se zhasne a všichni spí jako mimina.
2: No jo. Každý máme nějaký starosti. Víč, Václave. Vlastně ne. To byl otec. Jakže ty se člověče jmenuješ? Počkej. Já jsem to tu někde psal, víč? No. Ale podívejme. Pejřil. Pejřil Karel. Kadlík. Kadlíku, kadlíku, dobrá kaše na mlíku. Hergot, já nějak rozvazuju. On ten civil k tomu rumu, ono to nedělá dobrotu. Člověk se začne uvolňovat, začne vykládat, jaký má důležitý poslání. No tak to teda ne. V žádném případě to musíme zase... No, tohle je jiný kafe. Ona ta uniforma člověka tak nějak zkázní. Kolik myslíš, Karle, že je v celém Rakousku takovýhle uniform? Myslíš tak stovka, vy?
5: No tak, když říkáte v celém Rakousku, tak to mnohem víc.
2: 12. 12? Jako apoštolů. Bylo nás 13, ale 13. zradil. No tak, zradil. Kecal. Napil se a všecko vykecal.
8: Jo? A co?
2: Všecko.
8: No, co tak namátkou?
2: Namátkou? Hned to nejdůležitější. Kolik nás je? Pak teda taky ty podružnější věci. Velitel, že se jmenuje Šmíd. Hlavní stan, že je v Salzburku. Proč máme na vejložkách tchoře?
8: Jo. A proč?
2: To bys chtěl vědět, viď?
8: No.
2: Neřeknu. Jenom napovím. Co dělá takovej tchoř? Přemýšlej, Karle.
8: Ale já nejsem Karel. Karel je tady pan Alois.
2: To máš jedno. Pro mě jste všichni Karlové. No tak, Karlíku, no. Co dělá tchoř?
5: Smrdí.
2: Smrdí. Smrdí. No to taky, trochu. Ale to je vedlejší. Hele, já ti to teda řeknu, protože ty bys na to sám nepřišel. Ty si totiž myslíš, že já jsem jenom nějaký obyčejný čmuchálek, který popichuje lidi, tahá z nich proti Habsburáky a pak to někde hlásí Zlatku za kus. To je žabařina. My máme velký dlouhodobý CK státní úkol, kamaráde. Najít tu líheň, kde to vzniká. Najít toho mizeru, který ty smradlavý vejce snáší, zahřejvá a pouští ten puch do světa. A já, Karle, jsem na stropě.
9: Tak ale okamžitě dolů, ale...
10: Nesmysl, na stropě tam... No, prosím. Já, Karle, jsem na stopě.
2: A jo?
10: A to děláš vždycky, tohleto.
2: Tak, jo. No. A já, Karle, jsem na stopě. Teda, ještě ho nemám. Ale už kroužím těsně okolo a vím, je to někde tady, je to sacramentsky blízko. A jen co přejde ten všivej liák, chytím stopu a jdu po těch jeho vejcích jako tchoř. Já pak ho popadnu za límec, přivedu ho Františkovi, Pepikovi, Jedničkovi a zamelduju. Vaše císařská výsosti, poručík Pihrt, tady vám ho vedu. A Franta Pepa Jednička řekne, generále Pihrte, no ano, slyšíš dobře, Karle, generále Pihrte, splnil jste úkol. Ve 12.15 odjíždíte expresním vlakem na dovolenou do Mariánských lázní. Pohov.
10: Na obzoru se již trhají mraky.
2: Slyšíš, generále Pihrte? To je tvoje chvíle. Hej, ty tam, ty kukani. Ještě si chvíli zahřívej ty svý pukavce. Ale to, na čem sedíš, to jsou tvoje poslední vejce.
10: Musím ho okamžitě varovat.
5: Koho, pane inspektore?
10: Což pak byste to ještě nepochopil, pane Frománku?
5: Cože? Ten, kdo pro nás vymýšlí ty protihabsburský vlastenecký
10: anekdoty. Jistě, zdánlivě bezbraný stařec. O němž dnes už prakticky nikdo neví.
7: Upozorňuji, že půl desát...
10: No to pořád. Jehož spisy, místo aby v kožených vazbách zdobily univerzitní knihovny a vědecké kabinety, se válejí pod postelí
5: v krabici od margarínu.
10: Pod postelí, kde se mimochodem už měsíc nezametalo, přestože na to vrchní světnicovou královou denně upozorní. Ten člověk tady leží,
3: nevidí tu ani na čtení, ani na psaní, zatímco pejřil u okna, pejřil, který v životě nepřečet řádku. A se prostě přestěhuju a bude to.
9: Tak to teda ne.
3: To teda jo.
9: To teda ne. O tom tady ty nebudeš rozhodovat.
3: Třikrát jsem žádal.
9: Tak budeš po čtvrtý.
5: Pane inspektore, a to takový slavný člověk, takový vědec, si najde čas, aby nás, zprosté lidi, kurva, dobrou anekdotou povzbudil a rozesmál.
3: Na to on si čas vždycky udělá. Ale teď už musíš opravdu jít. Musím tam být dřív než pihrt. Buďte zdrá, pane Formánku.
5: Naschledanou, pane inspektore.
3: A hleďte, pane Formánku. Slunce! Mračna se rozplynula. Liák spláchl všechno staré a schnilé a ve vzduchu je cítit, jako by se co nevidět mělo narodit něco velkého a krásného.
9: Je, lidičky, už to na mě zase jde?
5: Co se děje, pane oče, co se děje? Ukažte.
3: Vicuje.
5: Jo, tak, tady, dole. Jo, my mysleli, Bůh ví co, a vy máte zácpo, člověče.
9: Ale jakou hroznou?
3: Pane Formánku, nemůžete tomu člověku nějak pomoci, vždyť jste téměř lékař.
5: Já nevím, něco takového jsem ještě nikdy nedělal. Ale snad tom nemůže být takový rozdíl. Já si půjčím ten uzlíček, jo?
9: Klidně. Vemte si, co chcete.
5: Tak, maminko. Vlastně, tatínku. Pěkně zhluboka dýchat. Ale ne rameny, tam nám to není nic platný. Pěkně tady dole, bránici.
9: No, Bětuško, ty bestie jedna. Ty bestie.
5: Vidíte, pane inspektor, ženská taky. Každá v té těžké chvíli toho svého proklíná. Tak, pane otče, a teď už záleží jen na vás. Musíte si věřit, že to dokážete. Už tisíce otců před vámi to dokázalo. Tak se pěkně soustřeďte. Raz, dva. Pane inspektor, otevřte okno.
9: Snad ani nemohlo být moje to.
5: Ale bylo.
11: A třetí defenestrace. Vyhodili ho z okna. Tůnu.
5: Tůnu? Tolik to snad nebylo.
11: Místo držícího hraběte tůnu.
4: Rakousko padlo.
3: Cože? Kamarádi, slyšeli jste to? Rakousko prý padlo! Babo, ty si tady čteš noviny a Rakousko padlo!
7: Tady to není ještě má.
11: S Bohem má uniformu. S Bohem můj zápisníčku. S Bohem Mariánské lázně.
3: Jen se lučte, pihrte.
4: S Bohem generále, pihrte.
3: To je všechno?
4: Ano, skončil jsem.
3: Právě skončil. Tak jsem se toho přece jenom dožil. Přátelé, pozor. Na smetiště dějin stoupete všichni.
7: Smetiště je na druhé straně.
3: Na smetiště dějin stoupete všichni. Kamarádi a já navrhuji, abychom na oslavu tohoto vítězství uspořádali veliký, celoústavní maškarní bál, který by byl ještě bohatší než ten loňský. A že ten loňský, vzpomínáte si, byl pěkně bohatý. A hlavně bych se přimlouval, aby byl spravedlivý. Ne, aby zase zvítězil Pejřil s tím svým indiánem, kterého stejně všichni považovali za mašlovačku.
4: Kdo měl teda vyhrát podle tebe?
3: Například jo. Moje pumpa v zimě sklidila největší potlesk.
4: Pumpa v zimě. No. Přišel obalenej pytlema a slávou a takhle dělal rukou.
5: Ne. Kde se to líbilo?
9: Protože ti dává doutníky a vyržínka, víš, patolízalec.
3: Držme se textu, přátelé, už je to jen pár stránek. Naše nová vlastenecká vláda už se postará, aby ti, kteří se nejvíce zasloužili o pád monarchie, byli po zásluze potrestáni. Odměněni. A aby největší vědci a umělci, jako jsem ku příkladu já, dostali konečně důstojná místa u oken.
9: Cože, to tam je v té hře?
3: Zatím to tady není, ale bude to tu, protože to sem právě píšu.
4: tak si tam taky napiš, že já osobně jsem to hrál dneska naposled.
5: Ale Pejřile, kdo pak by hrál Pihrta?
4: Nechte ho, chlapej to, budou to hrát jiní a lepší.
5: Ale my děláme, co můžem, pane Cimrman.
3: Chlapej to, o vás já nemluvím, vy se aspoň snažíte. Ale jsou tu jiní, kteří nejen, že nám nezametou pod postelí, ačkoliv jsou za to placeni, ale zúčastňují se této naší léčebné hry neochotně a za úplatu, ať to pan ředitel slyší.
12: Tak dost. Tak tohle to mám za svoji dobrotu. 10 hodin všichni slíknou, kalhoty jestli přežidle a spát. A počítám do 10. 1, 2.
3: Nezrychlovat.
12: Nezrychluju. 3, 4. 5. Tak šup. 6, 7.
3: První dědek.
12: Druhý dědek. Třetí dědek.
3: Čtvrtý dědek.
12: Spát. A bude tady naprostý to, ale naprostý. Až do rána. Tak šup, podeky. Jo. Ruce na deku, v obě.
3: Štětináč!
12: Kdo to řek? Tak kdo to řek? Počkejte ráno, vy dědkové plesniví.
3: Pane Fatejto?
5: Jo.
3: Podejte mi ze stolu rukopis té mé hry. Hleďte, až půjdete ráno do města, vemte to na dráhu a řekněte strojvedoucímu Trčkovi, ať ho zaveze do Prahy. Totiž je tam v Praze takové divadlo. Ne to národní, tohle je na periférii za krematoriem. A tam vám jsou takový mladí... Tam vám jsou takový nadaní herci. A jestli ti se mé hry chopí, pak mohu klidně spát. Dobrou noc.

0: Děkuji vám, dobrý večer.
1: Já tě tady, Jiříku, pěkně vítám. Takže, Jiří, já bych se na tebe obrátil. Ty jsi chlapec mladý stále, i když už hodně pamatuješ. Nicméně...
0: Myslíš jako, že pamatuju ještě, když mrtvý moře bylo marot, si chtěl říct.
1: Jo, a když Šemík byl ještě hřibětem. Ale přece jenom pro...
0: Račany byly dřevěný.
1: Přece jenom pro herce je nejdůležitější paměť. Jak je to s tebou a s pamětí?
0: Tak s pamětí... Já vám řeknu takový příklad. To se mně hrozně líbilo, to mě povídal můj kamarád, jak potkal svého známého a toho neviděl asi měsíc a pán, ahoj, já tě neviděl. Asi měsíc, on pověděl, a to jsi mě taky nemohl vidět, protože já byl teďka měsíc v tom... jak tam lidi pijou vodu, dávají tam ty masáže. Pa, myslíš vlázník, no. V kterých? Pa, člověče, je to tadyhle hned u toho. Pa, u čeho? Pa, no zatím tadyhle. Pa, já začím, pa, ježiš, to jsem si teda vybral. Ty jsi ještě větší vůl než já, prosím tě. Pa, hele, takhle to bychom se vůbec nikam nedostali. Uděláme to jinak, hele. Jak se jmenuje ta kytka, co má ostny? Kytka, co má ostny? Myslíš růže? Pano, růže!
2: Růžo, jak se jmenovali ty lázně, co jsme tam letěli?
0: Tak to je...
1: To už je skutečně vrchol skvělosti.
0: A to je teda jako ze života, jo. A mě na základě toho právě se strašně líbil for, který určitě vznik na základě této situace, jak ten dědeček jde nakupovat a babička povídá, hele, dětku, napiš si to. Dvě věci. Chleba a máslo. Ten dědek povídá jako, že si já nepamatuju chleba a máslo, jo? Povídá, hele, máš sklerozu, jak čepici, napiš si to. Dvě věci, chleba a máslo. Ten dědek povídá, já si nic psát nepotřebuji, já si to pamatuju. Odejde, práskne dveřma, za hodinu se vrátí a podpaždí takhle, má rouru od kamen. Ta babička povídá, no to jsem přesně věděla tohleto. Já pám, napiš si to dvě věci. Kde máš kamna? Tak. To je takovej for a když už jsem teda u těch dětků, tak mě se, já jsem to použil v televizi, to říkal Šimek, že to je o mě, ale není to pravda. Jak sedí ten dědeček u rozhledny na Petříně a tam na lavičce pláče. A ta babička povídá, tam co sedí jako vedle, říká, pane, pojďte sem, pa, paní, s váma se nebavím. Přijde za chvilku takový mladý kluk a povídá, pane, pa, co je? Pa, proč pláčete? Pa, já mám doma takovou mladou ženu, víte? Povídá, no jo, mladou ženu, že už jste starší. Nejde to už, co, jako to šlo za mlada. Po, ale co pak toto jde pořád, to je v pořádku, ale já si za živýho Boha nemůžu vzpomenout, kde bydli. No a abych to teda dovršil, když už jsme u těch dětků, tak... mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let, u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? Pa, před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pa, kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.

0: já bych se ještě jednou vrátil k tvýmu
1: mládí. Marianne, ještě teda já, ještě když jsme u té sklerozy, tak to je taky krásné. Když jsme byli v divadle na Zábradlí, o kterém teda dneska vám budu vyprávět, tak tam seděl jeden náš starší kolega, asi o 10 let, a loupal si takhle pomeranč. Takhle nožem si ho nakrájel jako na takovou ružičku, takhle ho volupoval, a jeden kolega náš povídá, teď jsem byl, včera jsem byl odpoledne v Bijáku. Jo, v kterým? Pa Ježíš čověče, je tam na tom náměstí tadyhle Hergot, jak je tam ten na tom koni, ten, pa myslíš Václavák, svatý Václav, no, na Václaváku. A v kterým kině? No v tom, je to kino, jmenuje se to, že když bude český národ na tom nejhůř, tak že zavolají do té jeskyně a oni přijdou jako na pomoc. Pa myslíš Blaník, pa Blaníku. Takže jsi byl na Václaváku Blaníku. Na čem? Počkej, jak se to jmenovalo? Byl tam takovej ten Ježíš Maria, ten americký herec s tím, no, jak hraje furt s tou blondýnou. S kterou blondýnou? No znáte ji, všichni ji znáte. A tenhle ten starší kolega to poslouchal a povídá teda, pánové, já vás poslouchám 5 minut. Všichni jste hodně, teda mladší nežli já. Vy máte všichni sklerozu, to je hrozný. A jak to řek, tak vzal ten pomeranč, hodil ho do koše a kous do té kůry. Takže máte...
0: Tak, sklerozu jsme probrali, nicméně, Jiří, já bych se ještě vrátil k tvému mládí. Já už jsem tě viděl, pravda, nebyly to němý filmy, nicméně už se ve filmech pro pamětníky objevuješ, jsou to tedy černobílý filmy. Krásný bylo, onehdá opakovali záhadu Hlavolamu. A to jsem teda opravdu se prohnul v křesle, protože ty jsi tam hrál mladého chlapce, tedy jako Fogler ve Foglerových dílech.
1: No mladý, Vonta jsem tam hrál, a to když viděl, to jsme tam hráli se Sloupem, ty Vonty, když mě viděl Landovský, tak ten dostal hysterický záchvat smíchu, povídá, tak pánové, jednomu je 30, druhýmu 20 a oni hrajou děti. My jsme hráli děti, no. To je vždycky jako hrozná sranda, když hrajou mladý, jo. Já jsem zažil, jak jsem hrál mladýho, teda několikrát jsem hrál mladšího, nežli jsem, a tak jako když se to veme trošku z dálky, jako veme se to přes punčochu, tak je možná zdání, že někde tamhle stojí nějaký jakž takž mladý, ale když jsme dělali Synové a dcery Jakuba Skláře, tak tam byl předěl 40 let. Jo, a teďka jak udělat s tímhletím ksichtem země 17-letýho kluka? Tak to je dost teda jako makačka, to opravdu to. Tak se to dělalo tak, že Na obličej celý vám nalepějí takhle takový kousky gázy, gumičky, a teď vám ten obličej takhle vytáhnou. Vypadal jsem jako stažený králík. A teď jsem viděl Petra Kostku a ten pá, ty vole, nekoukej se na mě. Nebo to praskne a jsme vajzlo. Teď mi nalepili černou paruku, jo. A jak jsem měl tu černou paruku, tak jsem se na sebe koukal. Teď jsem se začal smát, protože jsem to nemohl vydržet. A vypadali jsme jako dva mladí Japonci. A přišel režisér Jaroslav Dudek a pál, dobrý kluci, dobrý. A já povídám, pane režisére, můžete mě vysvětlit, proč tenhle ten film režírujete vy, teda tenhle ten seriál, proč to režírujete vy? Proč to nerežíruje Kurosawa? A jak jsem to řekl, tak ten Kostka udělal. Já jsem začal smát a už jsme byli zase starý. No.
0: A mohli jste šít na novo. Nicméně, přece jenom bych se ještě vrátil k tvýmu mládí. Kdy vlastně vznikla u tebe ta představa, že by si se měl stát hercem? Já vím, že ty jsi chlapec ze Žižkova. Jaký vůbec bylo mládí na Žižkově? To je taková svébytná pražská čtvrt?
1: Tak... Rozdíl mezi tím Žižkovem a jinýma čtvrtěma je opravdu velice podstatný, to je každý ví, protože kdo vyrost na Žižkově, tak na tom Žižkově to je skutečně úplně, je to něco jiného. A já mám na to takovou teorii, jaký je rozdíl mezi dětstvím Miloslava Šimka a dětstvím mým. Zatímco Miloslav Šimek, který vyrůstal v Přepichové vile na Hanspauce, kde si v zimní zahradě hrál s drahými barevnými mechanickými hračkami, malý, pohublý, podvyživený, smutný Jirka bloumal dole na Žižkově a tahal za sebou na kšandě kastrol s pískem. A když si chtěl hrát, tak ho tatínek strčil do truhlíku, dal mu briketu a pá, tu máš hajzle, hraj si chvilku na horníka.

0: Jiří, vy jste třeba měli možnost si už v té době, kdy jste chodili do školy, zahrát v nějaký televizní instalaci nebo někde ve filmu? Bylo vám to umožněno?
1: No to právě to byla doba, kdy, opravdu doba temna, kdy nikdo vůbec z posluchačů divadelní fakulty do třetího, dokonce třetího ročníku a vzácně ve čtvrtém ročníku směl účinkovat v televizi, v rozhlase, dabing tenkrát nebyl. To byla neznámá disciplína, tak mohl účinkovat jenom vzácně, buď v nějakých budovatelských hrách, nebo když hrál nějakého mladého komunistu, nebo takhle, ale jinak ne. A jako ne jako dneska, že každý, kdo je v prvním ročníku na konzervatoři, tak má 5 seriálů a 20 dabinků a v té škole se ty pedagogové ho vůbec neznají, tak to nebylo. Tak nás obsadil do první, vlastně to byla první role, kterou jsem dostal, já nejenom já, ale Vašek Sloup, Honza Tříska a Honza Odl jsme hráli odbojáře v hře, která se jmenovala Duhu pro můj den, se to jmenovalo. A tam hrál hlavní postavu Jan Pivec, národní umělec, a režíroval to František Filip. A my jsme teda chodili na ty zkoušky, teď skončila ta zkouška. Já povídám, pane režisére, my zítra na zkoušku nepřijdem, protože nás pan profesor Nedbal nepustí. Ten Pivec to zaslech. A povídá, pojď sem, mladej, kdo tě nepustí? Já povídám, pan profesor Nedbal. Kdo? Já pan profesor Nedbal. Ježiši Maria. Miloš učí? Já povídám, ano, učí. Ty jsi na té konzervatoři? Já pám, ne, mistře, to není konzervatoř, to je divadelní fakulta, katedra herectví. No to je ještě horší. Miloš učí, Ježiši Maria. Ježiš, Miloš učí, no to můzy pláčou. Ježiš, Miloš učí, a prosím tě, hochu, co Miloš učí, teď hovno umí. Tak my jsme, já jsem jako nevěděl, co mám dělat, tak jsme přišel na zkoušku, na hereckou výchovu, druhý den a povídám, pane profesore, ale měl byste nás do té televize pustit, protože mistr Pivec se strašně rozčiloval, že nás nechcete pustit. Nedbal povídá,
2: on v tom Honza hraje. A co tam hraje?
1: Já pám, no hlavní postavu.
2: Ale ne, teď hovno umí.
1: No a oni se takhle se pomlouvali a pak byla strašná sranda s tím panem Pivcem, kdy my jsme tenhle, když jsme to teda jako v tom studiu natočili, tak se dělali dotáčky do té televize a to se jelo asi, no jeli jsme do Poděbrad a tam nás ubytovali v hotelu Bílá růže. A pan Pivec ze zásady nikdy, nikde, i když třeba byly ty exteriéry daleko, tak jezdil vždycky v noci domů, protože nikde neusnul. A tohle to skončilo dost pozdě, tak přišel ten producent a povídá, mistře, prosím vás, vybrali jsme vám krásný pokoj, kdybyste tady byl přes noc, protože než vás odvezem domů, než se odlíčíte ráno, zase vás přivezeme, to byste byl hrozně unavený. Ten Pivec povídá, no, uvidíme. Tak ho přivedli, vybrali nejlepší pokojík. Ten Pivec chodil po té místnosti asi půl hodiny. Teď se ten ho poslouchal, ten produkční, a teď se ozývalo z toho pokoje. Ježiš, to bude noc. To bude noc. Bílá růže. Je to tu nějaký šébich. Ta už hodně dlouho nekvetla. Teď si sedl na tu peles takhle. A ta drátěnka, ta by mohla vyprávět příběhy. A najednou viděl, takhle přímo naproti té posteli, byl na zdi v obrázek reprodukce Noční hlídka od Rembrandta, takovej ten známý obraz, ten chlap v té helmě, takhle ten voják. Ten Pivec na to koukal, pá. Ten chlap na mě čumí! Dejte to pryč! Přiběh ten produkční, vzali obraz, onem dali tam jiný obraz větší, tam bylo akvárium. Pá, Ježiš! To mě chcete naučit na starý kolena plavat? Ježi, dejte to pryč, tak to odnesli a dali tam kytky. Pa ježiš, ježiš, puget, to už mě pochováváte, ne? To už bude fúnus. Ne, nic, domů, domů. Tak sehnali auto, pivec odjel, ráno se vrátil, všichni, tak co mistře, jaká byla noc? Ježiši mládenci, to byla noc. Představte si, asi kolem třetí, když už jsem začal zabírat najednou nějaký škrábání, pes Bobík, povídám to, že jo, Bobíčku, jdeme do parku, budeme dělat čurinky, murinky, kakinky, makinky, už běžím. Přijdem do parku, Bobík se proběh, seci, byl v nejlepším a najednou cítím, jak mě někdo funí za uchem, otočím se, tam takovej vošklivej chlap v šedivý uniformě povídá, pane, dostanu 100 korun. Já povídám, jo, no to máte dobrý, a od koho pak? On povídá, od vás. Jo, a za co pak? Váš králík znečistil veřejný park. To řekl o mým Bobíkovi, já povídá, vy špatně střižená uniformo. Za těch 1000 korun, co za Bobíka platím, by vás mohl pokadit od hlavy k patě.
0: Tak já myslím, že to musela být krásná léta, která si prožil na škole mezi takovýhlemi zajímavými lidmi. Nicméně, jaké potom byly vztahy, když už si přišel do divadla a vlastně se svými profesory si se potkával na jevišti, měl si s nima hrát už jako z očí do očí a sobě rovnými. Jak jste si třeba radili vám profesoři, ještě tedy vaši bývalí profesoři, jak na co nebo...
1: No ten Miloš Nedbal byl dojemný, on ještě 20 let, už jsem byl ze školy, jednou jsem ho potkal. V Karlově ulici, tam u disku ještě učil, a já pám, dobrý den, tatíčku.
2: Pán nazdar, krampoule. Sleduju tě v televízi.
1: Já pám, jo, a co dobrý?
2: Někdy dobrý, někdy ne.
1: Já pám, takže dobrý.
2: Pá, povídám někdy.
1: No a pak jsem ho potkal, to už byl opravdu, už jako, to už byl hodně starý a on pořád, oni ho chtěli jako dát do penze, on nechtěl, on se tomu bránil a ty žáci byli rádi, protože on byl skutečně vynikající pedagog. A to jsem ho potkal na letišti, kde měl poslední ročník a z dálky mě zahlíd, tak jsem volal, tatíčku,
2: pa krampoule, pojď sem. Pojďte se podívat, děti, to je krampoul, můj nejhorší žák.
1: Na ruštinu jsme měli paní, to byla stařičká dáma, aristokratka opravdu, která utekla v roce 1917 před komunismem, utekla k nám, takže to si polepšila opravdu.
0: A měla utíkat ještě dál.
1: Učila ruštinu, no a učila, tak rozdělila tu třídu, my jsme byli slába je grupa a silná je grupa. Já jsem byl v sláboj grupě. To bylo v tom, že třeba v sláboj grupě byl Jirka Kodet, který nikdy v životě se nenaučil, nepochopil azbuku. Ona říkala, kadet, vy ničeho neznájete. A Kodet jako na ní koukala, pá, čo? Ona vzala ty skripta, tu knihu a říkala, kadet, čitajte. Kodet Emo, medbebebue. Je to medvěd. Říká, podívejte, paní Nikitino, já v životě tyhle žížaly, tyhle ty baráčky, to v životě nemůžu pochopit. A říká, co vy govoríte? Podívejte, já vám to vysvětlím. Jak já můžu rozumět jazyku, kde píšou máma a čtou to táta. No a nicméně, aby ty Olze Pavlovně Nikitině ten kodet udělal radost, tak přes léto všichni říkali, hele, nauč se něco, ať má radost. Tak on si napsal foneticky latinkou větu a přišel po prázdninách. A říkal. Takhle na ní dělal. Segodňa. Jako zdravstvuj
0: tě. Jako pozdrav, jako jo.
1: Segodňa. Ona bávla rukou, pán. Hej, poslouchejte. Krásná armia a svabadíla Čekoslovákie a germánských zachváščikov. On říkal, kadět úžasno je. Pá, to nic není. Mama varila rybu. To bylo
0: vrchol.
1: Po 4 letech na vysoké škole, kde normálně se to učí 2 roky, a kodet byl v 8. semestru, jo? To neexistuje v dějinách žádný vysoký školy, aby někdo chodil 4 roky na ruštinu. A ona jako viděla, že to nemá cenu, tak pojá, index začot budet, index zápočet budem. Napsala mu jako dobrá, jako teda napsala mu tu 3. Kodet jako, a sáchar! A šel pryč prostě.
0: Spasíbo si přečet po svým prostě.
1: No ne, sáchar prostě. Takže to byla takováhle, jako takovýhle jsme měli. No a potom uplynul nějaký čas, ještě jsme dlouhý leta potkávali tu Olgu Pavlovnu Nikitinu a jednou jsme přišli do školy s Vaškem Postráneckým a potřebovali jsme nějaký mladý kluky, nějaký holky do nějaký hry a ten Vašek Postránecký tam viděl tuhle Olgu Pavlovnu Nikitinu, jak tam sedí a něco říkala těm žákům a povídá, můžu vám říct, Olgo Pavlovno Nikitino, ruskej vtip? No říkal, no, davaj. Pa, podívejte to. Jednou přišel nějaký chlap v Moskvě na Rudém náměstí do obchodního domu GUM, do oddělení obuvi a povídá tý prodavačce, batinky čorně, nomer 40 u vás jest? Ta prodavačka povídá, nět. Pa i batinky biolie, nomer 40 u vás jest? Nět. Pa nu u nás Maladoj Boleslávy, vsio.
0: Za hlubokýho to táče.
1: A ta, to jako, že v té Mladé Boleslavi byly ty posádky, že, a měli tam opravdu ten tuzek ruskej. A ta Olga Pavlovna Nikitina mu na to povídá, pane Pastrenecký, takovouhle kravinu mohla vymyslet jedině blba česká hlava, poněvadž žádný Rus v životě to nemohl vymyslet. A proč myslíte? Poněvadž je to v Moskvě na Krasnoj площadi na Rudém náměstí trošičku v obchodním domě GUM znám. Žádná prodavačka v obchodním domě GUM v oddělení obuvi by se nikdy v životě s nikým takhle dlouho nevybavovala.

když jsem byl na studiích, vytloukal jsem život, jak se dal. To po česku znamená, že jsem učiteloval po rodinách. Zejména jsem učil češtině. A neřekli byste, jak člověk nakoukne češtině do útrop a dokonce i pod podsazení, učili českému promlouvání nečecha jako poleno. A pamětli v toho, čehu mě bez děky in puncto češtiny naučili žáci líní i horliví, a líní ještě víc než horliví, nepřestanu vám tvrdit a prohlašovat a přísahat. Člověče český, chceš-li se trochu naučit česky, popadni nejbližšího cizince, který se ti namane, a uč ho česky. A nechce-li dobrovolně, dej si ho přidělit národním výborem. Nebo jinou vrchnost. A měly být na to zvláštní paragrafy být. A tomu cizinci třeba i plať za ty hodiny, které mu dáváš, ono se ti to, věř mi, vyplatí. No tak tedy. Mezi mými žáky byl i vrchní stavební rada z tehdejšího místodržitelství. Chodil jsem k němu do bytu v Jumpanově ulici na Novém Městě pražském a zasvěcoval ho do tajů jazyka libušína. Pán v létech, táhl mu na 60. Urostlý a milý člověk s krásnou tváří, sálala z ní inteligence a pevná vůle a život daný práci nebřídilsky zdatné. Zde dovolte, abych pověděl, že není žena nejkrásnějším tvorem stvoření, je jim stárnoucí muž nebo stařec. Ovšem, vydařili se. Tak tedy můj vrchní stavební rada, krásný podzimní mužnosti, byl to dobrý žák, ku podivu bystrý a horlivý. Ale když jsme se dostali ke kapitolám o českém slovese, padl na mne třas. Věděl jsem, co teď přijde. Napíše mi, jako napsali dosud všichni v tu ránu, když jsem začal vykládat české sloveso, tedy slovesné vidy, že teď nemají čas, že se zas přihlásí na jaře nebo na podzim. Tak magicky působívají na žáky nečeského původu vidy českého slovesa. Tedy aspoň na mé žáky tak působí. A teď šlo o mého nejmilejšího prozelitu češtiny. Pane Bože můj. I sebral jsem všecku odvahu a řekl mu, já, 19letý kluk, tomu krásnému starci, pane vrchní rado, teď přijde učivo těžké, velmi těžké, ale je to fantastické s tím českým slovesem, prosím, nezlobte se, já za to nemůžu, já jsem to nevynašel na mou duši, ale je to nad každou představu, ještě žádný Nečech se tomu nenaučil. Tak se prosím nezlobte, ale je to opravdu fantastický. Vrchní stavební naučil. Tak se prosím nezlobte, ale je to opravdu fantastický.

Sie sind ein bisschen risky. Oh, ale sie taky systematický, ano. A jak myslíte vy, co je lepší? V tom okamžiku neposedla sebevražedná touha po propasti. Vychrlil jsem ze sebe, pane vrchní radost žáku s tak skvělou inteligencí, bych doporučoval nejdříve povšechnou systematickou orientaci, ale nezlobte se, prosím, nestřelíte na mě, já udělám samou, ale já za to nemůžu, říkám samou, já to nevynašel. Vrchní rada Theodor Brandt se na mě upřeně zadíval. No tož vy se nějak báte, člověči, nebo bojíte? No, proč vy se tak báte? Já vás nebudu zaštěňovat. Nemějte stracha. Ne. Strach nebo strachu, genitivus, negativus. No tak jen se nebávejte, ne. Systematická orientace o těch videch bude moc úspěšná. Ne. Nebo prospěšná. Co to je, když ano. No a vy se nebáte, ne, nebo nebávejte. Já budu sebrat, jak říkáte vy, rozum do hrstí, že ano? No tak můžete začínat. Ne. Začít nebo začnout? Mohl jsem, tak jsem tedy začal. Začal jsem z uzoufané duše s pověstným hrdinstvím z babělců. Rychlostí kulometnou hlásat a hlásit, oznamovat, věstit, sdělovat, vyhlašovat, intimovat, deklarovat, proklamovat. Příklady a případy dokládat, ilustrovat a dokumentovat, že rozlišujeme v češtině podle kolikosti a podílnosti děje slovesa jednorázová a slovesa iterativní neboli opětovací. Dále slovesa frekventativní neboli opakovací a slovesa distributivní neboli podílná. Podle dokonalosti děje slovesa imperfektní neboli nedokonavá a slovesa perfektivní neboli dokonavá. Podle trvání a fázovitosti děje slovesa momentální neboli okamžitá a slovesa kontinuativní, dále slovesa inkohativní a slovesa efektivní, přičemž slovesa inkohativní a efektivní mohou být buď imperfektivní nebo perfektivní, pročež pro lepší rozlišení říkáme perfektivním inkohativům ingresiva a perfektním efektivům finitiva. Ani si však nechceme-li zde zbloudit, smíme slovesa finitivní neboli končící zaměňovat se slovesy terminativními neboli omezovacími. A že vedle toho české sloveso dovede vyjádřit i míru děje, míru malou třeba pro pouhé náznakovosti a zase i míru náramnou. Takže, kdyby pan vrchní rada z toho chtěl povylitět z kůže, tak by to nebylo ještě tak zlé, jako kdyby se z té kůže vynalítal několikrát za den. A že dále, a to už jsem byl tedy opilý sadismem, na doplnění těchto prostinkých, slyšíte prostinkých zákonitostí vidových, máme tedy vymoženost, že české sloveso kauzativní neboli účinné poznáme už podle předpony, takže nestačí, chtěli by se někdo proto všechno věšet na hák ve zdi, nebo se musí pověsit na ten hák. Pověsit, pane Rado, jinak nevysíte. No tak tady prosím, pane vrchní rado, bychom byli jaksi zhruba hotoví. Víc už toho pro první potřebu není, ale i to, co jsme si uvedli, můžeme si radikálně zjednodušit schématem, sice kusím, a než přece jenom pro základní přehled dostačujícím, který stačí. Budete-li soustředně dbát, že máme slovesa imperfektivní, točíš durativní, iterativní, frekventativní, a slovesa perfektivní, točíš momentální, ingresivní, finitivní a terminativní. Radšete vědět, prosím, nezlobte s námi. A postačíte-li z první hody úplně, budete-li přesně rozlišovat tyto možnosti a tato dějová fakta. Ano, letím z kůže, lítám z kůže, lítávám z kůže, vylituji z kůže, povylituji z kůže, co jsem se navylítal z kůže. Jak radšíte vidět a slyšet, tedy tvoříme tyto významové odstíny jednak sufikací, jednak prefikací a to zase na mnoze za současné změny kořené samohlásky. Pane Rado, je to hračka. Ještě žádný Čech se v tom nezmínil, tedy račte odpustit. Vrchní rada Theodor Brandt po celou tu hodinu vidových výkladů ani nehlesl. Když jsem skončil, zahovořil, no, to je ještě napoutavější než korejské, české sloveso. No tož já si na to budu něco najít. Já se na to budu podívat sám. No vy, pane filozof, vy máte tu systematik v malém prstu od levé ruky, ale vy se moc báte. Proč vy se tak moc báte? Já se

hýbám. Já to zaskusím. Snad mi hlava nevypukne. A nebo nepropukne a nepukne. Tak dobře. Já to budu nacvikávat. Jak prosím? A velký omyl. Ano, ano, já to nasvíším sám. Až budu hotový, nebo hotov, já vám budu psat, já vám budu posílat lístek. Tak děkuju, Mautsta. A bylo to moc, jak se to řekne? Ano, moc nabadává systematik. Tak se poučím, Mautsta. Aha. Vyjel jsem si, když se za mnou zavřeli bytové dveře. Ja, on mi bude psát. Nejen, že mi nebudeš psát, ani mi nenapíšeš, ty falote starý. Ale dobře mi tak osloví jednomu. Co pak jsem nemohl půlku toho neřádu zatajit, zpronivěřit, zdefraudovat? Teď mi můj nejlepší žák zařval na vidy. Za 14 dní jsem dostal lístek, abych přišel. Vrchní rada byl trochu přepadlý, ale to nasupené obočí se tentokrát usmívalo. Věřte nebo nevěřte, usmívalo se jakýmsi triumfálním zadosti učiněním. Sedli jsme si. Na stole před vrchním radou ležel mnohokrát složený veliký arch papíru takového inženýrského, konstruktérského. Vrchní rada Theodor Brandt ten arch vzal, rozprostřel jej, až pokryl půl stolu. Mé oči zrovna stačily jen postřehnout spleť přímek, oblouků, šipek, čtverců, trojuhelníků, elips. Tuš a inkoust modrý, červený, žlutý a mřížový těch čar a křivek falangy jakýchsi slov. A vrchní rada Theodor Brandt děl. A pořád mu ještě na Římse obočí seděl ten vítězný úsměv primána, který vyzrál na kantora. Ale snad to byl i úsměv Gaia Julia podobití Galiecis Alpini. Já jsem si na to udělal regulační plán. Já jsem si řekl, říkal nejde. Že se vidy naučím, budu naučit je chyba, budu učit taky chyba, to tady nestačí. Vy mě teď prosím zkoušejte, zkuste jen nesmysl, zkoušívejte se, nehodí. Já vás opravdu nezastřelím. Budu střelit je chyba, budu zastřelovat nejde vůbec. Vypoulil jsem oči a začal jsem ho zkoušet z vidů českého slovesa. Dával jsem mu německé věty těžší a těžší, samá chytačka na nějaký český vid. A on je spatra překládal jako výžbiče mrská. Svůj regulační plán českého slovesa měl v rukou, ale jen tak pro parádu, jako když si velký dirigent dá na pult partituru. A co vám budu dlouho vykládat? Můj vrchní rada za celou hodinu neudělal jedinou chybičku. Drobná zvláštnost jeho českého vyjadřování záležela jenom v tom, že za každým správným videm uvedl všechny možnosti tvaru nemožný. Abyste mu rozuměli a jemu nekřivdili, to vůbec nebyla dříčská tupost. Jenom tuhá sebekázeň to byla. No a snad i snaha trochu se mi pomstit. Když jsme skončili, blahopřál jsem mu, vrchní rada odpověděl. To není hlava, to je ten plán. A že jsem si řekl, Theodor, ty to musíš dokázat. Dokazovat je špatně. Já se teď budu cvičit, budu procvičit, nejde. Přijďte zase v pátek, uvidíte. Budete vidět, není tak dobře. A ještě přiloučení děl. Nezavírejte dveře. Nezavřete je špatně. Já to tak nemyslel. Já se jen cvičím, protože imperativ je zvláštnost. A neskákejte tak rychle po schodech.
neskočte pís na člo taky, ale tady ne. A nezapomeňte v pátek přijít. Nezapomínejte, je zbytečné, nezapomínejte, přicházet se vůbec nehodí. Tak má úcta, děkuju. Můj vrchní stavební rada, drahý Theodor Brandt, je jistojistě už u pána všech regulačních plánů. Ale mně pořád ještě neodešel.

0: bažina je fajn řemeslo.
1: Na žádným pracovišti nemáš tolik krásných pomníčků. Za B běhá nám tu živá veverka. A za E slunce, voda, vodka, vzduch.
2: Už nám tady chybí jenom nějaký to děvče.
1: A co Máry?
2: Napíme to! Napíme to a skutíš tvoj ránáce.
1: No.
2: Kolik dostaneme od krychlovýho metru?
0: Jako obyčejně.
2: Takže to vezmeme na pásek.
0: Jako obyčejně.
2: No jo, ale jak velký budem dělat ty krychlový metry?
1: 70x70x70x.
2: A proč tolik, co pak to je pro expo?
1: No ne, ale pro divadlo. Já nechci, aby mi nějaký v novinách napsal, že to nemělo žádnou hloubku.
2: Máš recht, zapijme to.
1: Zapijme to.
2: A schutí tvoje do práce. Do práce. Ježiš, já přesek žížalu.
0: To je jedno, já tam mám leukopla.
2: Ne, ty už nic nepomůže, ta už dožížala. Zapijme to. Zapijme to. A schutí tvoje do práce. Já se vždycky ženu do práce s chutí.
1: Jo, s chutí, na pivo.
2: Jo, to máš těžký. Hele, třeba, když tuhle tu lopatu vymyslel nějaký ten... Lopatěnkov. Děláme už 20. rok a kde máš nějakou volhu? Ani botič nemáme!
1: A já? Ocho, a když ona vymyslet lopatu, to není jen tak?
2: Zkusme to.
1: No zkusme to. Šušto, ale vymyslel ten lopatěnko. A před náma, to bychom museli přijít na něco, co tu ještě není. A nebylo.
2: A
1: nebude.
2: Tak pojď, vymyslíme to. Nejdříve, jak by se to mělo jmenovat? Název.
1: Název. Krambudona.
2: Ale, co to je to? Ovatomanel.
1: Ovatomanel. To je strašně dlouhý.
2: Ale hrlíme to.
1: No, hrlíme to. Ale odradí vám to lidi od koupy. To musí být kratší. Dltlo.
2: To je to slovo.
1: Dltlo.
2: Dltlo.
1: Dltlo.
2: Dltlo. Dltlo.
1: Zahrádo, zahrádo, hřbitové zelená.
2: A modulo, jo?
1: Zelená hutí.
3: Pánové, objednávám 6 hrobů. Pro Polonia, pro Lirta, pro krále, pro královnu, pro Ofélii. Pro Polonie, pro Lirta, pro Kláre, pro Kláro, pro Kláro, pro Kláro, pro Ofelie. A pro sebe. To jsem celý já na sebe nikdy nemyslím.
2: Tohle to. Tohle jo. Tak. Jsme vynálezci dlgla, žádný hroby nekoupem a utečneš tě zajedeme volhou.
3: Pánové, ale prosím vás, já ty hroby potřebuju, rozumíte?
0: Ale, to je nám
1: vám jedno. My jsme vynálezci dlna. A teď si jdeme vybrat foršus, pak už jenom vymyslíme, co to je. A máme do smrti postaráno.
4: Pando, pojď.
3: Pánové, prosím vás, neblbněte, pánové, přece mě v tom nenecháte. Nechaj. Prosím vás, obracím se na vás. Jedná se skutečně o 6 hrobů. Helejte, když tak nějak všichni do toho společně, jo? Pojď, tím je pustíme, jo? Tak společně, no. Tak to by bylo, aby 6 hrobů. 6 hrobů, prosím vás, to je směšný 6 hrobů. No tak směšný, ne, ale jako... No tak nikdo, no. No nic. Tím tedy končí tragédie Královice Hamleta. A řeknu vám, není nic tragičtějšího, než když tragédie nemůže skončit tragicky. Jestli mě rozumíte. Tragédie, která končí jako fraška. Smutný příběh, který je zakončený radostnou písní, to je ta největší tragédie, co známe.

0: Dobrý večer. Dovolte, abych vám jako obvykle touto cestou poděkoval za krásný večer. Už dávno jsem se tak dobře nebavil. A zároveň, abych uvedl na pravou míru určité okolnosti týkající se dalšího přidávání. Jo? Totiž takhle. Počkejte, jak bych to... Takhle. Když jste si byli, zakoupili vstupenky u pokladny za ty 4 koruny, nebo kolik to stojí, to jsem řekl nějakou blbost, jo? To je moc nebo málo? Málo? To jsou dražší, jo? No to mě musí přidat, to není... Mě tady říkají něco úplně jiného teda. No. Tak když jste, ať to stojí, co to stojí, prostě, když jste si zakoupili ty vstupenky, tak ty vás opravňují k zhlédnutí představení o určité délce. Jo, počkejte, to vám musím, to jo, říct, poněvadž, abyste byli jako diváci poučeni. Co se týká délky představení, zákon stanoví délku představení a sice minimálně hodinu a půl, takže když přijdete někam a mají to tam kratší, tak vy máte právo žádat zpět alikvótní část vstupného, jo? Skutečně, to je tak. Ovšem o maximální délce představení zákon nic nepraví, to je fakt. Ovšem, jaksi existují jakýsi takový, prostě, jak bych to řekl, takový vžitý zákony, který nikdo neuzákonil a přece jsou, třeba já nevím, že představení musí končit, jo? To nikdo nevyhlásil a přesto to, na to najeli už staří Řeci. Skutečně, a furt to přežívá nějak, jako. No, čili představení musí končit. Po skončení představení lze samozřejmě něco přidat. To bývá zvykem, ovšem, tady je to právě trochu takový napováženou, poněvadž vžijte se do naší situace. Ne v každém divadle se přidává, jo. Ne v každém, tak jsou divadla, kde herci nechtějí přidávat, nebo jsou divadla, kde nechtějí lidi, aby se jako přidával, že... A teď v těchto divadlech by mohl vzniknout pocit, že třeba jako to, že nadměrně přidáváme, takže to jako nějak máme zapotřebí a že je to podbízení jakési. Víte, co to je podbízení? Podbízení je třeba, když přijdete k řezníkovi, koupíte si 1/4 kila hovězího a on vám tam přihodí klišku. A nepočítá jí, jo? Nebo když jste truhlář a on vám přidá překlišku, jo? Tak prostě vy potom budete samozřejmě, to je krásné slovo, upřednostňovat toho, kterého řezníka nebo truhláře, že jo, který přidává. A to je v obchodním světě, se tomu říká nekalá soutěž. Nekalá soutěž. Tedy my smíme soutěžit samozřejmě. My musíme soutěžit, jo? Ale kale. Kdežto tato soutěž by mohla vzbudit v někom nám nenakloněném dojem nekalosti, a tak a pracující z ostatních divadel, jo? To jsou pracující tady. Já vím, bohu, tak nevypadá, že jo? Ale to jo, to... Vy jste se divili. Tak pracující z ostatních divadel by se mohli ohradit, dokonce věci by se mohly ujmout, odbory by se toho mohly ujmout. Víte jistě sami, jak odbory hájí zájmy pracující? Jsem řekl zase nějakou blbost. Že? Zkrátka, říkám, že ani vy, ani my, nikdo z nás nemá zapotřebí si to rozházet s tak mocnou organizací, jako jsou odbory, a proto bude výhodnější pro obě strany, když se tak nějak rozejdete na svá pracoviště, že? Dobrou noc.
1: čas na pár dnů k mámě třeba, že jo, pak se nás vrátí, hele. Já říkám jedno, hlavně, že nemá bokem nějakého chlapa, a on to tak nějak jde.
2: Jo. No, člověče, ona Janča, asi nějakýho chlapa má.
1: No, člověče.
2: No.
1: A hele, já říkám jedno, hele, která ženská nemá občas bokem nějakýho chlapa. Tak nějak, když jsou spíš s mámou, než s tátou, ne?
2: Jo.
1: Hele, hlavně, že ti

0: Moji přáteli mi přezdívají Jenda Zabiják. Jakožto boxer jsem strávil mezi čtyřmi provazy polovinu života. Život mi uštědřoval prudké rány. Hlavně večer. Mezi lidmi se chybně myslí, že při boxování se blbne. Jsem zde, abych vám dokázal, život mi uštědřoval prudké rány. Můj první trenér byl znamenitý taktik. Radil mi, hleď takhle okolo soupeře, mávej hodně rukama, možná, že v tom průvanu nastydne. V podstatě cíl mé přednášky, vážení přátelé, je dokázat vám, že box je velmi zdravý sport, který strašně rád knedlíky. A hodně sosu. A pěkně teplý a zamíchat žicí. A tohle mi strašně chybělo na mých boxerských zahraničních turnéch. Mockrát jsem byl z ringu s jásotem odnesen. Jednou na ramenou a zbytek na nosítkách. No, já dovedu prohrávat. Ovšem, když zase jde o nějaký mezinárodní zápas důležitý, tak to se neznám. To jako jsem měl jednou za soupeře toho Cassiusa Kleje. No, co vám budu povídat, chudák Klej. Chudák Klej, ten mi dal. Říká se, že mnoho boxérů končí v blázinci. Je to nepravdivé tvrzení. Já jsem se na to informoval a je tam daleko víc ekonomů. To je důkaz, že box je nesmírně zdravý sport. A když takový boxer absolvuje takových 200 zápasů a kdyby 300 a kdyby 500 a kdyby 1000, kdyby 1000 klarinetů, to je zase knížka nějaká. No, boxer taky musí žít kulturně. Ano, já například, když jsem v bezvědomí, tak se mi zdá, že čtu. Já už jsem takhle přečet od Jiráska Mezi všemi a Proti proudu. A teďko mám rozečtený Otův slovník naučný. Taky se říká, že box deformuje tvář. A já se ptám, boxoval někdy Štercl? Aha. Nám, boxérům, slouží celá armáda těch chirurgů. Dělají, co můžou. Já například, než jsem začal boxovat, tak jsem byl úplně vošklivý chlapeček. No a podívejte se na mě dneska. Levý ucho, to je platina. Pravý, to je cín. Nebo pozing, nebo něco, co není k dostání, já nevím, tak. Nos, zbděti. No a tady to mám všecko plechový. Takže já teďko, když... Takže já, když teďko jedu boxovat do ciziny, tak se za mě na silnici musí zaručit národní podnik Kovošrot. Za celou boxerskou kariéru jsem si zachoval akorát mozek. A na ten jsem pyšnej. Mozek. Mozeček. No, i takový ledvinky, dinstovaný takhle s šupavým rohlíčkem. To taky není. No, já budu muset končit, protože už na mě čeká další soupeř v ringu, to je ten Sidi Ajax, černá perla. No, s tím já si vím rady. Tak, naschledanou. A pamatujte si, že box... Box, život mi uštědřoval prudké rány.
1: vážení přátelé, já se domnívám, že bude vhodné, když vám nejprve ukážu svého datla. Zdánlivě obyčejný normální pták, jaké jste viděli, 10, desítky, stovku, některý i víc. A přesto to byl můj učitel a stál u kolébky mé velké kariéry. Dneska již nežijem. Je víc spaný, jak vidíte. Vážení přátelé, já než přijdu k samotnému výkonu, rád bych vám řekl několik slov o svém životě, jen tak na stínu, jen tak kraťonce. Já jsem se shodou okolností narodil v Křivoklátských lesích jako dítě, kde byl můj strýc, tam byl tchořem a forstem. A už jako malé dítě u prsu, jako ciciak, jak se to řekne česky, kojenec jsem projevoval veliké imitátorské schopnosti. Moje tetička se mnou pravidelně jezdila do Křivoklátských lesů, krásných, hlubokých lesů, provoněných Fryckyřicí, a tam by takhle rumplovala kočárkem, takže já jsem stejně spát nemohl. Pozoroval jsem okolí, jestli někdo nepůjde, on nikdo nešel, tak jsem začal z dlouhé chvíle napodobovat mouchy. A tak to vlastně začalo. Já jsem velice jako malé dítě napodoboval drobný hmyz. Já si vzpomínám, já jsem takhle byl v kočárku, jsem takhle ležel, někdy seděl a po levé straně jsem měl hračky. No, rozumějte, hračky tenkrát. Dřevěnou špůlku a pár hadrových knoflíků. Kde pak tenkrát? Chrastitko. Já jsem chrastitko. Já jsem vůbec nepoznal.
2: Oni dokonce nevíme, jestli nějaký vyklábeč mají milý taky chrastitce.
1: Promiňte mi moji slabost. A
2: po pravé straně mi vysel dudlík, na kterého jsem uměl vynikajícím způsobem napodobit mi čveláka.
1: Až se po mně teta několikrát ohnala. Ona to nebyla teta, ona to byla maminka, no ale... Já jsi říkala teta, až jsme byli na samotě, tam na tom tak nezáleželo.
2: V 6 letech jsem uměl fenomenálním způsobem napodobit prase. A sice tak, že mě jednou strejda zavřel do chlívka a vůbec nechtěl věřit, že jsem člověkem. No tak, to jen tak pro zasmání. Potom už přišli ptáci. To byla jiná. Ve 12 letech jako mě říkali, že jsem zázračné dítě, protože jsem jediný dokázal napodobit sluku. To se napodobuje velice těžko, tak ona je furt v tahu. Tak pozná se snadno, protože se jí nevykuchaná, ale napodobit sluku, ona ta nesedne, to znamená, musel jsem být pod ní, špicovat uši a poslouchat, a teď vám tam sem tam proprčí brabec a máte z toho chaos. Já jsem byl dokonce zván na zámek knížete Hohenloha, když stáhli sluky, jenom když stáhli, jinak jsem tam nechodil, protože ono se teďka ukázalo, jaký to byli prvníci. No a potom už nastala ta klopotná cesta k mistrovskému titulu, o tom bych se nerad šířil, ač jsem byl dost utrpení, v tom bylo, já jsem mnohdy nejet. Ne, že bych neměl co, ale prostě nervy, budu mistr. Skutečně nakonec na tom švýcarském bienále jsem obdržel mistrovský titul.
1: No, ale já jsem nespich. Já jsem to tady doma tajil. Já jsem dělal jako spíš, že neumím vůbec nic. Teď pracuju ve výzkumu.
2: Já mám zakázku od našeho safari, budu imitovat pštrosí samici. Jak vy jste víte, pštrosí samice je pták velice stydlavý a plachý a její milostný trenek je tak slabý, že ho samic mnohdy přeslechne.
1: A nebo ho nevzruší do jako nerozdivočího pořádně a ono má potom padá jenom jedno vejce.
2: A my jsme to s inženýrem Wagnerem rádi dotáhli na dvě. Tímto zdravím pana inženýra. A chtěl bych vyzvědět, že ty tretry už jsem sehnal. Ona totiž v trosí sami se dokáže běžet až 80 km rychlosti. Takže se budu muset trochu přizpůsobit. No, a teď už bych rád přistoupil k výkonu. Jenom bych chtěl upozornit, že Racka neumím. Ne, že bych se ho nemohl naučit, ale já v Bulharsku jsem potkal jednoho Racka, to vám byl takový blbec. Takhle po nábřeží jsem šel, on tam seděl na kameni, ale na něj koukám, ještě si tak v duchu říkám, tebe bych si mohl taky střihnout. Tebe nemám, ale on to byl chechtal, on se vám chechtal a jako blbec. To mě se dala od vody zima, tak jsem šel domů. Ten tak pro zasmání. Teď bych si dovolil konečně už tedy, jak si ovšem upozorňuji, že jak si nehodlám zde pořizovat nějakou zvukovou fotografii, to jste jistě ani nečekali. Já jako malíř, který taky nemaluje jenom to, co vidí, ale to, co cítí, a jsou velice důslední někteří, já znám dva, ty malou, to jsou krajináři. Ty malou výhradně v noci vycházejí do polí. V noci, aby nic nerozpiloval. Tak já, podobně jako oni, já budu, nebudu napodovat to, co slyším, ale vybrž to, co cítí ten pták. Při vzletu, při přistání a tak podobně. A jenom už, abyste si nemysleli, že mám jenom jednoho ptáka na cvičeného. To si můžete říct každý svého ptáka, já vám ho napodobím. Tak bych prosil, ovšem hezky, rychle za sebou. Tak první tak. Kdo si zvolí nějakého ptáka?
3: Vrána.
2: Vrána. Jo, vrána, to je takhle. Další. Tak. Špatěk. Křivan. To je, pardon, se to smálem. Nakonec, pak vidím, že se vám moje produkce líbila. Napodobil svého psa Rolfa, který mě celý život doprovázel. Ovšem už ne tak umělecky náročně, tak realisticky, tak jak skutečně ten pes to. No já musím si kleknout, aby ta iluze byla dokonalá. Páč pes normální má hlavu asi tadyhle, Rolf byl větší, tak bude stačit asi takhle. Prosím, Michale, absolutní klid. Haf! Haf! Haf!
4: Udřený víkend. Tak už je konečně ten šílený víkend za mnou. Tak jsem se už dlouho netěšil do roboty. Robi v patek na šiště kvokali, že má být přes sobotu a nedělu pěkně. Hned jsem důmal, že bych cosi podniknul, bo to je možná poslední fajný letní víkend. Chvíli jsem zvažoval, že bych zrobil cosi pro zdraví a vylez na jakýsi kopec. Nebo možná bude lepší vyjet kajsik na kole. Kolo buty by tež nemuseli být zlé. No a taká fajná hospa ze zahradku by tež nemusela byť marná. Banda z hrabovky mě už dlouho láká do Dakoty, že prito tam nepoznám. Tuž že bych zašel. Nakonec to odpoledne rozhodnul Erich, který mi stručně pravil, že třeba zas oprašiť rezavé kolo a zítra se valíme na Moravku. Ani nevím, jak se mu to odkýval. K večeru už jsem zas vymýšlel, jak z toho ven, ale přitým jsem dal olejoval kolca a leštil ram. Přeslechnul jsem asi tydlifon, bo jsem tam pozdější našel nepřijatý hovor od mamy, ale bo mi bylo jasné, že to bude zas bez tak o zahradě, radši jsem nevolal zpátky. Chvíli jsem se čučel na ty vyvolené, ale mám potom vždycky nepříjemný pocit, jak se čistím zuby a robím na sebe ksichty do špígla, tuž jsem to radši vypnul. Ráno jen jsem začnul chystať baťoch, už mě Erich prozvaňal. Abych rozhýbal zhnilé tělo, znes jsem tu svoju Ukrajinu po schodách. Chvíli jsem dole spočnul a předstíral, že se rozcvičuju, bo mě to jaksi zmohlo. Erich vyrazil a já ve vleku za ním. Už u makra jsem ho začnul v duchu proklinať, čemu jezdím s takým pajtašem pohlupavým, který jezdí do roboty v žlutým trikotu a zdá se mu o lancovi. Jak už byla mezi námi špara, tak ze 4 kilometry do cvaklomu, že nestíham a spomalil. Trošku ironicky se mě zoptal, jestli náhodou nechcu doprovodit na nejbližší nádraží, že bych zbytek dojel vlakem. Vymluvil jsem se, že jsem poslední dobu jakýsi zgichany po rozchodu ze Zdenku. Toho zaujalo, bo se zařadil vedle mě a ignoroval šoféry, kteří jezdili kolem a trubili jak nadržený jelen. Tuž to mě překvapilo, bo na také pajtaše vždycky nadává. Tuž jsme chvíli jeli ram vedle ramu a já jsem mu líčil naše společné dni, jejího čokla, naše hadky a nakonec toho ramba. Asi ho to celkem zebralo, bo potom jel kus cesty dost otřesený, ale možná to tež bylo tím kamionem, co ho malem srazil. Výlet byl fajný, fajně jsem se pročistil hlavu, akurát Erich měl pravdu, že jsem už dlouho nikde nebyl, bo dať se na oběd smažák a hrancle može na cyklovýletě v polovině etapy NMCIP. Nohy mi potom stěžkly, jak nepohodlnému podnikatelovi, a měl jsem co robiť, abych vůbec dojel dom. Erich mě potom ještě lakal na jedno, ale já jsem tak zesednul ze sedla a malem jsem se vyvratil na chodník. Ještě, že tam bylo to zabradlí. Zamával jsem mu a deprem, až zajel za roh, jsem zkusmo přehodil nohu přes ram a stal chvíli obuma nohama na zemi. Zaperoval jsem a jak jsem se všimnul, že mě špehuje susedka z přizemí, zrobil jsem paru dřepu, jakože se rozcvičuju, tak jsem vstanul. Doma jsem vlez pod sprchu a jenem tak půl hodinky stál a nechal na sebe leť vodu. Potem jsem se ohřal, jakýsi zbytek lapnul do křesla a spočíval. Tak mě po paru minutách začalo brať spani a náraz tydlifon. Tuž zákon schválnosti, no ni, bez tak mama, ale ni segra. Chvíľu jsem dumal, jestli to mám zvýhnuť, bo mama ji bez tak pravila o tým, že jsem ju včera nechal zvoniť, ale nakoniec se ve mne pohlo svědomí a vzal jsem to. Tuž nebylo to přání dobré noci. Ubečená segra mi stoplila do tydlifona, že jsem mi tak rozuměl. Pochopil jsem jenem to, že její starý je debila hovado, ale to jsem stejnak už věděl. A jestli bych nemohl přijet, bo bez mě to nezvládne. Rodina se musí pomáhať, pravil jsem se v duchu, jak jsem toho lahvového synka vracal do ledničky. V lokálce bych usnul, pravil jsem se a jel jsem radši felinu. Že jsem to já vulbral. Tuž jasné, že by to bez mě nezvládla. Segra se totiž před týdnem rozhodla, že je třeba přes víkend vymalovat obývak a přecín, bo už to tam vypadá, jak by tam buchly saze. Upřímný synovec hned vyrukoval s tým, že má jakusi k brigádu, ale bez tak jel gis na baník do Prahy. Tak zbyl jenem švager a dva malí natěrači amatéři. Švager má jakési dobré období, bo jim dovolil čmarať po zďach, však se to stejně bude natírať. Enem jak potem v patek večer, po vyklizeniu celého kvartíra, důležitě jak vratna na kolejách VŠB, rozmíchal barvu a začnul přetírať ty berušky a ostatní ozdoby, co ti gizdi stihli do výšky 1 metra načmarať, zjistil, že tuha HB se zas tak snadno přetřeť nedá. Zvlášť, jak je ten starší některé kresby přemaloval kružitkem. A aby byli výraznější, dorobil jich lihovou fixku. Segra se do něho hned obula, že čemu jich to nechá robiť a on na to, že děcka se mají nechat vyblbnuť. Nakonec se pohádali, bo segra mu pravila, že se to bude muset škrabať a on, že to stačí natřeť a bude a segra zase, že nebudu žít jak u cigánů s ryhami ve stěně a on, že není její otrok a že na škrabaní sere. No zvali po sobě jak baníkovci na Matušoviča. A nakonec to odsral aj sused, který se v 11 v noci přišel zoptať, jestli se švager nechce tu škrabku strčit do řiti. Já nevím, co mu slibila, ale škrabal celou noc jak Monte Cristo. V sobotu ráno ho našli děcka na hromadě ze škrabaného mítky, flekatého jak po neštovicách a nevěřili byste, že je to foter. Segra prihned, kdy začne malovať. Místo snídaní, tuž nezabili byste ju. Sem tam bych aj uvěřil, že to ty robia schválně. Švager se vytočil, ale aj tak popadnul kybel a valeček a jel jak Fredka. Natřel jednu stěnu a prý kdy bude snídať. Segra zas, jestli se myslí, že ty tři chleby se salámem, co mu zrobila. Před chvílu byl zakusek a že není kantina, ať máka a počka na oběd. Bo v tým burdelu, co je v celým kvartyře z toho škrabaňa, se jí nechce ani být na to, co si chystať. On začnul vyryvať, že jestli se ona myslí, že tři chleby stača chlopovi jak hora, tuž to se plete. Potem segra objevila ty z grafita gizdu aj v ložnici, která se neměla malovať. Jak jich valila ten starší bonznul upřímného synovca, že ty kosoštverce jich naučil on. Abo ten byl v dupě, vylela si zlost na švagrovi, že on za to může, že děcka jsou nevychované a on stojí za gówno, bo ani nemůže vymalovat. Švager, jak měl hlad a byl nasraný na celý svět, zařval na celou dubinu, jebnul s valečkem, až to obchlistlo čtvrť obyvaku a šel do dupy. Ta jak byl, ve flekatých hadrach, bez hektaku a dokladu. Se divím, že ho nezbalili benga hned na prvním rohu. Segra mi hned volala, ale přece se nebudu brať tydlifon na cyklovýlet, no ni. Pěkně vyzváňal doma a čekal, až se vrátím. Deprem potem nastala moja chvíla, že jsem se vracal. Jadola many po cyklový letě, jak když bechnete se špagetami ze schodu, jsem měl domalovat zbytek. Do švagrové řitě. Segra sice pomáhala, ale stejnak odpadla kolem půlnoci. Ještě předtím je přemluvala, ať aj vyměním zámek, že bude řiť. Ale už jsem měl všeckého plné stoličky a vrčel jsem jak nasraný šarek. Kolem jedné ráno bylo hotové. Jak by ten hňub čekal za dveřami, půl hodiny po jedné se připlantal a na to, že vypadnul bez koruny, se motal jak klubko z kopca. Furt mě chtěl objímat a dřistal cosi o tým, že rodina se musí pomáhat a že se mi odvděčí, až se ožením, ale kdo ví, jestli se toho dočka, bo kera by si mě chtěla vzať. Jak jsem měl v ruce ten valeček, napadlo mě, že bych mu mohl trochu vymalovat střeva. Sprchnul jsem se a ustlal se v kuchyni, kaj mě ráno zbudili dvě hrdličky, které kolem sebe tokali a vrkali, jak už je to přeciň a obyvak mají krásné. Ene mě to utvrdilo v tým, že se asi fakt neožením.
3: Přátelé, dostali jsme se do druhé části našeho pořadu. Prosím,
5: noste dárky.
3: Ne, žádné dárky. Děkuji. Já to radši vezmu já takhle od diváka, protože ono se říká, že to jeho krása není nakažlivá, ale věřte tomu taky.
5: Čeveče, to je nějaká voda. Dobrá. Dobrý. Čeveče, už ty minerálky dělají ze švestkovou příchutí.
3: Cože?
5: Jsem měl citronovou, broskvou, ale tohle je švestka.
3: Ne, to je v pořádku. My už jsme tady třetí den na Moravě a včera byla trošku ta stihovička. Prostě jsi si nevyčistil zuby a teď jak jsi to propláh, tak to má furt ještě 40.
5: Se to sedí. Radost. No takže byste teďka vstali vy, ne?
3: Nech je v klidu
5: sedět. Já myslím, že se měníme.
3: Ne, neměníme se.
5: Aha, tak. Pardon.
3: Co říkáte...
5: Já už to říkám další dotaz.
3: Počkej, to není celé.
5: Já vám to zdržovat.
3: Co říkáte výkonům humoristů amatérů?
5: Jo.
3: Přátelé, my nebudeme kritizovat naše politiky.
5: Zábavný pořad parlament a jeho zasedání o dvou v noci.
3: Zajímavý dotaz. Pane Náhlovský, chodíte na nuda pláž?
5: Já to nesmím vyprávět, ale jednou jsme byli s Karlem Šípem na Nuda pláži, FKK, ještě v NDR tenkrát, u Severního moře. Jo. Když jsme vylezli z vody, tak nám jeden pán říkal, holky, kolik je hodin? To nesmím vyprávět. To šíp zakázal.
3: Jsi na tom špatnýho, tak si zapomněl hodinky, no.
5: V Severním moři je studené. Skoro tam plavali i kry, skoro.
3: A to mě se takhle ptají běžně a mě to neuráží.
5: Aha, no tak...
3: No já sebou nosím sluneční.
5: Ano. Tak, a ten stín z té štangle?
3: Ano. No štangle, ze stožárku stín takový. Tak jsem si
6: myslel... Kouká se na Majka! Stožárku. Klepne.
3: Pane Nahlovský, jste volný. No, já nevím jak komu, ale mě ano.
5: Samozřejmě, že jsem volný. Zastavte se. No, je podepsaný.
3: Karel.
5: Karel. Karle, nejsem volný.
3: To byla Karel. Samozřejmě legrace, tady není napsáno Karel. Tady je napsáno Ctibor. Amfora, na jakém postu v ní pan Nahlovský hraje?
5: Já jsem nechytatelné pravé křídlo. Dokonce internacionál Tonda Panenka napsal o mě v českém sportu, že jsem jediný křídlo na světě, který on musí házet míč do chůze. Ne do běhu, do chůze. Z toho jsem vyrozuměl, že já tak rychle jdu, jako jiný běžím. No co? Kdo umí, umí.
3: Přátelé, dostali jsme se k poslednímu dopisu. To vlastně není dotaz, je to pozdrav od básníka nebo básnířky, protože se nepodepsal. A to je báseň, kterou vám zarecituji na závěr našeho vystoupení. Mně se teda líbí moc. Sedí myška v rohu, v pastičce má nohu. Sedí tiše, občas pípne, asi brzo chcípne.
5: To je optimismus. Květnu.
3: To je nádhera.
5: Měsíc lásky.
3: Přátelé, děkujeme. To je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Jirka Markvart, Josef Alois Národský.
5: Josef Mladý.
3: Mějte se hezky a zase někdy naschledanou.

0: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hereckého řemesla?
1: No.
0: Samozřejmě ne všechno. To bychom tady museli být nejmíň hodinu.
1: Ale co bychom... co bychom tady dali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého a praktického. Podívejte se, herec musí na jevišti mnohokrát trpět, protože to diváci mají rádi. A já bych vůbec řekl, že taková podstata hereckého umění spočívá v různorodém trpění. Kdybyste byl tak laskav, zkuste mi zatrpět,
0: ano,
1: ale hezky měna. Celým tělem.
0: A nešlo by to obličejem nejdřív, abych neměl hned ze začátku takovou velkou deformační plochu?
1: Jo, takhle, vymyslíte jako hlavou, no prosím, hlavou, ano. Zkusme to. To už trpíte?
0: Jako kůň, kolego. Jako kůň, je to znát.
1: No tak, potřebovalo by to kopnout do toho bubnu, ale uvolněte se.
0: Já už se můžu uvolnit.
1: Jednak musíme použít některé ty technické prvky. Nerad to dělám ve vašem případě, prosím, udělám výjimku. Hlavně nesmíte stát při trpění jako svíčka. Musíte se podklesnout v celé postavě. Tak, to stačí. A teď, dávejte pozor. Obočí bych já se snažil... Jak to, vy nemáte plastiku?
0: Kdo to říkal?
1: Já no, přece... U nás jedna baba v baráku tvrdila, že máte plastiku.
0: Ale prosím,
1: dokonce věděla, kdo vám ji dělal.

0: A teď, aby jsme nezdržovali, to obočí musíte dávat, já bych vám nerad hnul stupem, víte?
1: Ale prosím vás, co porád máte, to jsou moje vlasy.
0: No to jsou vyrostlý vlasy, nelepený.
1: No moje vlasy.
0: No, co ty lidi mají, to celá ulice u nás uzavírala sásky, že prý vám slezly vlasy. Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz docílíme jednodušeji. Vyndejte si zuby.
1: Co?
0: On je taky hluchej.
1: Prosím vás, to jsou moje zuby.
0: A jak veliký. Já jsem mě ale navýchnul, hlavně co si budou teďka lidi povídat. Ale oni si zase něco najdou, zase se něco šustne, buďte klidně.
1: To věřím. Prosím vás, když jsem tady tak trošku fušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
0: No to bych tak přesně netvrdil, no.
1: No, dalo by se tedy říct, že jste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat desku?
0: No, pane kolego, to kdyby mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, víte? Protože já mám takovou zvláštní vlastnost. Pokud zpívám a je mě vidět, tak je to švanda. Ale jakmile je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
1: No ale teď tady máte při sobě jak obličej, tak hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
0: Já vám tedy vyhovím, pochopitelně udělám vám ten umělecký požitek. Ovšem, já bych si dovolil to zprostředkovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych se snažil deformovat svůj hlas podle not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jak si kolegové fušují vám do řemesla, jako třeba formou deklamační, ano, kolega Gabin, a ten druhý, no, jak se jmenuje?
2: I love you.
1: Anthony Quinn.
0: S dovolením, půjčíte mi vaše hudební těleso?
1: Jistě, velmi rád, ale vrátit.
0: Budou-li ovšem chlapci ode mě chtít.

0: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu jí, selaví, selaví, tím to končívá, na to mě nebaví. Nebaví, ale hrajte klidně dál, naposledy. La la la, la la la, la la la. La la la.
1: Haló, lahve. Paní lahve, neruším? To je zajímavý, vypadá to jako samoobsluha, je to univerzitní knihovna, čítárna tady. Paní, tady je zákazník, haló?
2: Pán, který nemá košiček, není pro mě žádný zákazník.
1: No ale já žádný košík nepotřebuju, já jsem nejde jdu nakupovat, já jsem jdu vrátit flašku, paní.
2: Tak dáme tu flašku vám, pane, neberem, tu ne. To
1: jak
2: teda
1: to?
2: Ne, ne, ne.
1: No dovolte, paní, já jsem tu flašku hezky vymýl jarem, cítit není.
2: Vy se mě nechcete nakukat, že jste tohleto víno dostal u nás.
1: Hm. Ale to ne, to já vám neříkám. Já jsem to koupil na zájezdu v Karlových Varech, ale flašku vám chci vrátit.
2: A my vám je nevememe, protože jste to víno nekoupil u nás.
1: Ale furt koupil, nekoupil, jaký pak, vy musíte říct, pač to je nařízení, ne?
2: Podívejte se, která prodejna vám utržela za obsah, no. Ta ať vám dá korunu za sklo.
1: No, to je bezvadný nápad tohleto, nařízení, ne?
2: Podívejte se, která prodejna vám utržela za obsah, no. Ta ať vám dá korunu za sklo.

0: Vezměte si košíček, projdeme, projdeme, to vyřídíme.
1: Ano, ano, děkuji, to vyřídíme. To jsem rád, ano, tohle jsou správný slova, ale no, ta paní je nějaká pošahaná, ne?
0: Posíš, nebuďte zlý na Mařenku, nebuďte zlý, ona je v zoufalé situaci.
1: Ona je v zoufalé situaci. Jaký situace?
0: Ona je chudá, utekí manžel.
1: No dobře, ale ne se mnou.
0: No to já taky netvrdím, že?
1: No dobře, ale ona se taková, jak kdyby ten manžel utek se mnou.
0: Poslyšte, slyšel jste někdy o pozdní reakci?
1: Kde, jako...
0: Oni... No, podívejte se, jste atakován s ní, ovšem vy se nepoložíte hned.
1: Jako, jo tak, to je zajímavý, to slyším poprvé, jak to ale souvisí s tou mou prázdnou flaškou.
0: No, podívejte se, nechte mě volně pokračovat, já budu tu situaci precizovat. Představte si, že ten stres odezněl,
1: ano.
0: Vy už ho nemáte, normálním ano. způsobem by došlo k relaxaci,
1: ano.
0: ovšem v momentě, kdy se relaxace má dostavit, ona se nedostaví a s váma to sekne nebo praští. To je jaksi prostě případ od případu.
1: Aha, no. A s Maňou už to prasklo, nebo na to teprve čeká? No ne, že bych si skočil ze zubama zatím, víte?
0: Poslyšte, nebuďte zlý, vy to bagatelujete.
1: Ale no ne, já jsem přijel s flaškou, ona mi tady pojala tyhle věci a nakonec, podívejte se, odejde.
0: Prosím,
1: no, tak
0: odešla. A já vás chápu, ale já vám to vysvětlím.
1: No prosím,
0: já se snažím to precizovat.
1: No prosím, já se snažím
0: podívejte
1: vás pochopit.
0: Podívejte se, ono v té předvánoční době dochází k takovému atakování.
1: Ale máme leden, prosím.
0: No prosím, já vysvětlím situaci,
1: no,
0: pozvolna. V té předvánoční době je ten nákupní trh, ta prodejní síť, tak by se to dalo říct, atakována ohromným množstvím zákazníků.
1: A to je dobře, ne, o to
0: no,
1: tady jste
0: prosím,
1: to...
0: prosím, dobře, nedobře, já to vysvětlím.
1: No.
0: Oni požadují věci.
1: Ano.
0: Ne? No a my je musíme prodávat.
1: No,
0: no moment, no ano, jistě, ovšem, my pracujeme na hranici sil. My děláme možné i nemožné.
1: Ano.
0: My často děláme víc, než musíme a víc, než můžeme.
1: Ano.
0: Nakupuje se, prodává se. Ta zátěž, abych tak řekl,
1: aha.
0: psychická zátěž, ta je příšerná. A potom co? Překulí se nový rok, přijdou ty leden, únor, měsíce, no a co, ten zájem není takový. Tržba klesá,
1: ano.
0: No a my jsme stále u té věčné otázky, splníme, nesplníme,
1: ale pane, splníme, to já znám, to je u nás taky.
0: No vidíte, práci taky v obchodě?
1: Ne, a v porodnici, no to je všude stejné. Ten leden je všude slabší,
0: no,
1: že jo?
0: No, moment, a teď si prosím, představte, soustřeďte se, já věřím, no. že jste soustředili.
1: Ne, já vás poslouchám.
0: No, ano, vy jste člověk, který se dovede soustředit,
1: ano.
0: že v této situaci vám, ano prosím, vám uteče manžel. No?
1: No to je hrozná přestela. Víte, že už se na tu Maňu přestávám tak zlobit, jako bych řekl?
0: Ale...
1: Že už je mě taková pochopitelnější.
0: Vy máte rád.
1: Co?
0: Vy máte rád.
1: Ne, Maňu ještě ne, ne zatím, ale no, nepřestávám se na ní zlobit.
0: Já ji mám rád a mohu vám říct, že to je v pořádku. Protože, jak bych to řekl...
1: Podívejte se, kdybyste byl tak laskav. Já na tyhle ty věci nemám čas, víte? Kdybyste byl tak hodnej, vy jste mě sympatický, já vás mám rád. Buďme si, co jsme si, to jsme si. Vy si vemte flašku, dejte mě korunku, já bych šel poučenej od vás, že vás spokojený.
0: Ne, prosím, pozor, co? Ne. Ta lahev je stále ještě váš majetek, ale já, jestli dovolíte, já bych vám poradil. Já si myslím, že pracuji na půdě, kde vám mohu poradit. Vy byste měl nakoupit teď hned, protože vy čekáte radostnou událost.
1: Co?
0: Nehněvejte se, až se dostaví. A ve vašem případě si myslím, že se dostaví poprvé v životě, vy budete uveden ve zmatek. Vy nebudete vědět, jak správně reagovat. Vy budete pobíhat.
1: Počkejte, pane vedoucí, počkejte.
0: Vy nakonec nekoupíte nic.
1: Moment, já vám nerozumím, o jaký události radosti mluvíte.
0: No tak vy jste jaksi naznačil předtím, že žena v porodnici, že? Tak...
1: Jako, no to u mě těžko, já jsem starý mládenec. Já o ženskou nezakop 40 let, pane.
0: No ne, moment, ovšem, jak si to porodnice, to slovo, jak si to mi tam zaznělo?
1: No to zaznělo, no jistě, pač já jsem v porodnici, ale nic tam nečekám, já jsem tam jako udržbář. No jistě.
0: A poslíšte, co tam udržuje?
1: Plot, tam natírám vždycky, začnu, tady skončím, tam, mezi tím tamhle to zase zrezavý, víte, tak fu, tady, když mám volnic, tak pomáhám a přikládám v kotelně, no.
0: No
1: takže to chápete, ale kdybyste byl tak hodný, já nemám čas, víte, já mám naspěch, kdybyste to se mnou provedli.
0: Vy spěcháte a kam, do porodnice?
1: Ale co mě furt zpěte do porodnice, chlape jeden, vy jste veselá kopa.
0: No, tak
1: já jdu v tetě, víte, moje teta Berta z Brd. Má 80, tak gratulovat tam, no.
0: A čím hodláte překvapit?
1: Ale teda překvapit, každý rok ji překvapu, koupím vždycky takový bačkolí s bambulkou a ona je strašně překvapená.
0: Bačkora s bambulí, není to příliš, abych tak řekl, obligátní dár?
1: Já tomu nerozumím.
0: No ne, jestli teta jaksi...
1: Jestli málo teplý,
0: vám,
1: nebo...
0: Ne, jestli vám nenaznačuje, že třeba se stále opakuje.
1: Ne, vůbec ne, ta je vždycky strašně překvapená, akorát říká, že vyhazují furt za stejný blbosti.
0: No ano, samozřejmě, no. Protože vy jste, prosím, ve vaší s prominutím tetě vybudoval jistý dynamický platonický stereotyp. Vy se opakujete. Ta teta je zklamávána, ta si zoufá. Já bych se nebál říct, že ona frustruje.
1: Ale ona nedělá už vůbec nic, ona je ochrnutá.
0: Ale ne.
1: Tam mi chodí jedna holka, tam vodna proti uklíze to všecko. Teta už se ani nehne, ta je tvrdá.
0: Ne, vy mi prosím nerozumíte. Frustrace, prosím, to není revma. To je psychický, to je psychická záležitost. No ona jaksi je zklamávána. Ona doufá, touží, naděje a pak nic.
1: Ale pane, ale vůbec ne. I ty bačkory jsou formální, když nechodí, že jo?
0: No.
1: Tam má 16 párů bačkor pod postelí a kouká na

0: Jen tak. Vy myslíte, jako abych jí koupil něco jiného, tak to
1: no,
0: myslíte?
1: No, podívejte se, koupil, to není to pravé slovo, víte, to se tak řekne, plácne a nic. Ovšem, co takhle vložit do něčeho podíl vlastní práce?
0: Jaký
1: to vás
0: práce?
1: Nikdy nenapadlo.
0: Jako?
1: No, podívejte se, vezmete dárek, řeknu příklad.
0: No, pane, to jako myslíte něco udělat?
1: No, prosím.
0: A teď já jsem levák, to nemůžete.
1: Ale no, tak to budete dělat levou rukou. To přece není to.
0: No,
1: podívejte se, vy máte lav.
0: No to,
1: to je stále ještě váš majetek a doufám...
0: Ale mohl by být váš, kdybyste
1: no,
0: mě dali.
1: Já ale pevně doufám, že to vaším majetkem zůstane. Prosím, lahev je tedy stále vaše. A my máme co? Prosím.
0: Nějaký mýdla.
1: Ale
0: ne, voňavý nebo...
1: Dovolte, to je přece svíčková souprava. A troufal bych si říct přímo ve spektrální barvě,
0: no,
1: když
0: dobře,
1: barvy jsou tam pouze dvě. To jsem trošku přehnal. No ale prosím, vy máte lahev. Vy máte prosím zde spektrum, vezmu lahev, podržte lahev. A ano. Já budu demonstrovat. Vezmete červenou svíčku, to můžete začít, i když otázka barvy je čistě formální.
0: Ano.
1: Vezmete, umístíte na svrchní hranu láhve.
0: Ano.
1: Zapálíte, necháte volně otevřít.
0: Ano.
1: Potom vezmete žlutou.
0: Ano.
1: Ovšem to pořadí není podstatné. Ano. Opět zapálíte, opět volně necháte
0: ano.
1: stejkat. Co se děje?
0: Budu mít pěkně spálenou ruku od vosku.
1: Ale ta láhev přece bude dávno, abych tak řekl, uložena na nějaké podložce, pokud možno centrálně.
0: Je tak, jako to naznačuje
1: no, nevízený. To stran těžiště, že? Potom zapálíte třetí. Co se stává? Na chladnoucí láhvi, respektive na chladné láhvi, vytváří teplý vosk takovou amorfní hmotu. Já bych se nebál říct takový zastydlý vodopád, že?
0: Na ty flašce.
1: Ano, na ty flašce. A vy jste vytvořil pomocí těchto dvou barev a tří svíče, což je zajímavá kombinace, dvě barvy, tři svíčky, vytvořil jste jistý merier. No a co? Potom je to už jenom na vás. Vezmete poslední svíčku v pořadí.
0: Zapálím.
1: Pozor, ne, to by byla chyba. To by byla krutá chyba, ta by se vymstila. Vezmete poslední svíčku, umístíte nahoru a nezapálí. A v tento moment máte co?
0: Dáreček pěkný.
1: Vy máte, prosím, originální svíce s vlastním podílem vaší tvořivé práce, který jste do něj uložil.
0: Ano.
1: Vy máte maximální šanci na úspěch,
0: ano,
1: jako
0: ano.
1: darovatel,
0: ano.
1: jako donátor, ano. pokud bych to měl precizovat latinsky. No a co navíc? Je to prosím ještě perfektní lapak cigaretového kouře.
0: Ano, to je dost zbytečný, pač tetka nekouří, no, baba 80 letá, že
1: jo? No vidíte, teta nekouří, no ale potom co zde máme? Osvěžovat vzduchu, lesní vůně s pozon. Ono se točí s pozon, to je francouz.
0: A na co to jako je?
1: No na co to prosím je? Vy to vezmete, děláte šššt. A teta má od jak živa pocit, že žila v lese.
0: No jo, ale ten pocit má teta furt. Teď ona žije v lese, teď žije v hájence, vdova po hajiným, pane. Co bych jí kupoval takovej sprej?
1: No vidíte, vy tím její pocity, libosti, pokud to tak mohu precizovat, jenom násobíte. Je to 16 korun, je to pakatel,
0: ano.
1: já to tam dám.
0: Ano, ano, ano.
1: Podívejte se, takže rezíme.
0: Ano.
1: Suma sumárum, 16 korun osvěžovací spozon z lesní vůní. 10 korun komplet svíček, lahev samozřejmě váš
0: ano.
1: majetek. Já bych přidal dvoje krabičky zápalek, už jen to větší balení,
0: ano.
1: to jsou dvě koruny, jak se říká, máslem kaši nepokazíš a můžeme volně pokladně.
0: Posledně.
1: Jenom jsem chtěl říct, všimněte si pokladné vlevo jako v Monte Carlo. No to je takový můj žer, to přidávám.
0: Ty jak radši, neopad, já tam nikdy nebyl. No.
1: Ano, tak... Maničko, kasa, kasičku máme.
0: To, vypadá to jako, že to s ní někde mrzká, ten srdíček, ne? V nějakým skladu.
1: A já to můžu vzít sám, je to 28 korun, prosím.
0: Tak, velice rád, pane vedoucí, já jsem s váma velice spokojený.
1: 28.
0: Děkuji, 30, to je pinka, to je v pořádku. Tak. Opravdu, takhle, dobře jsem ještě nenakupoval.
1: No, no to
0: už tam lepšího nic neexistuje, jedině, když vyloupíte prodejnu.
2: A pozdravujte, prosím, moc tetičku.
0: Děkuji,
2: jako bych byl s váma. Děkuju, to víte, nakupujte u odborníků. A...
1: Vy se to, Mařenko, furt učte. Vy se to furt učte, prosím.
3: Ano, pane vedoucí. Vy jste mu tu prázdnou flašku vzal?
1: Já? Co pak jsem dnešní? Ten si odnes prázdnou flašku, nakoupil ten ležák, ještě poděkoval, ještě má dobrý pocit.
3: Poděkoval, jo? No to se mu nedivím. On si odnes flašku plnou ještě zadarmo. Totiž ta prázdná flaška od svíčky je tady.
4: A nyní dovolte, dámy a pánové, abych se tedy konečně intelektuálně rozhovořil o evropském figurálním malířství 19. a 20. století.
5: Tak pomalu. Už jednou jsem ti dneska říkal, že tví intelektuální témata mi jdou řádně na nervy.
4: Ale Slávku, když my dva jsme nějak k intelektuálním tématům předurčení, od nás se to žádá.
5: Tak ty říkáš, že jsme předurčeni k intelektuálním tématům.
4: Ano.
5: A teď mi řekni proč.
4: No, nevím, je to zkrátka nějak v nás asi.
5: Houby je to v nás, to je všechno slupka.
6: Módní šatky, bodky, tušky, pera, brejle, papíry, pořád nějaký filozofování. Jirko, uvědom si, že my dva jsme nevytvořili na obrazovce ještě hrdiny. Drsný svalnatý chlapy.
4: Drsný svalnatý chlapy, my dva. To by šlo dost těžko.
6: Co těžko? Víš, co z nás udělá pumpička, volej?
4: A víš, že jo? Sakra, něco na tom bude. Krucinál, fagot, himmel, hergot, já bych něco rozcískal. Drsný svalnatý
6: chlap. Jako přiznej se, netoužil jsi nikdy zachránit ženu z drápu medvěda?
4: Ano, kde je medvěd? První tři medvědi na mě.
6: Vrátit rozvodněnou řeku do korýčka.
4: Ano, rýč, dejte mi rýč, stavte pantony. Ano.
6: Zachránit obyvatele hořícího domu.
4: No tak to by se mi málem povedlo, nedojít mi sirky.
6: Jak by to bylo nádherný. Jak by si byl krásně drsný. A zase na výpravu do neznáma. Loď odráží. 200 dívek přístavu vzliká. Nadlouho miláček Georg odjíždí. Uvidí ho ještě. Bílou loučí mává, kdo si v šátku.
4: Ano, ano.
6: Cestou končí. Stéká ti slza po tropické přilbě.
4: Ano.
6: A zařveš.
4: Ano.
6: Antoníne, topiči.
4: Ano.
6: Do kotle přilo.
4: Ano.
6: Ty jsi mě objevil, kamaráde. Ty jsi našel smysl mýho herectví. Ano, George. Ano, miláče, George. Ano, to jsou mý role.
7: 200 dívek si říkal?
6: Co 200? 300. A to ještě dvě do přístavu nepřišly, mají spálu.
4: Kde jsou? Musím je vidět. Jistě mají...
6: Tam nesmíš,
4: ano,
6: George,
4: miláčku. Ano, jistě
6: je
4: mají...
6: Je to epidemie.
4: Jistě mají modré oči mé maličké. Pust mě tam za ně.
6: Nesmíš, nejsi očkován.
4: Ovočkuj mě tedy, doktore. Zde je mé levé stehno.
6: Nemohu tě ovočkovat. Hlupiči z Aljašky ukradli sérum.
4: Potom tedy zbývá, doktore, jediné řešení. Zhůru na Aljašku.
6: S vámi vždycky, George. Miláčku, George. Po celém severu budem se pídit po séru.
8: Haló? Tady byt pana Procházky.
9: Pan Procházka osobně?
8: Ano, prosím.
9: Haló?
8: Haló?
9: Tady je zoologická zahrada.
8: Dobrý den. Prosím, co si přejete?
9: Napuste okamžitě vodu do vany. Posíláme vám tam slona na koupání.
8: Jezus, mankote, a proč zrovna mě?
9: Protože u nás v zoo přestala téct voda.
8: No jo, ale ke mně do koupelny se slon nevejde. Víte, já mám vanu malou a mělkou.
9: No tak to nevadí. Bude ve vaně sedět, je to cvičený slon.
8: No jo, ale prosím vás, jenom aby mi ji neroset. Je to družstevní, víte?
9: Co, vana?
8: Ne, vana, byt. Já bydlím ve třetím poschodí. No to víte, takový slon se posadí a dosedne v suterénu. No jo, to už se stalo sousedovi a váží daleko míň.
9: Neapně se vymlouváte, nechápete, že je to vaše etymologická povinnost. Nebo snad chcete, aby se nevinná školní děcka obdivovala špinavému chovotnaci? Víte, jaký by to mohlo být následky? Děti si vemou příklad, přestanou se mejt a za chvilku, abychom stavili morový sloupy, že jo?
8: Ne, já jsem prosím nic neřekl, já to chápu, ale...
9: Jaký ale?
8: Ale kdyby to jaksi přicházelo v úvahu.
9: Hned teď už vyjíždíme, jen co okšírujeme.
8: Jezus, manko, to hned teď, ale já na to nejsem připraven.
9: No, co byste se připravoval? Smoking si brát nemusíte, hlavně napuste vodu.
8: Ano, prosím, a studenou nebo teplou?
9: Vařící. Voda musí být vařící, aby se slon cítil jako doma v Africe. No a kdybyste do ní mohl hodit trochu bahna, bylo by to světový.
8: Ale no tak, to snad ani nemusím. Mně teče tak jako tak kalná. Víte, abych řekl, že mi teče takový Tycián.
9: No tak to pozor, aby nám ten slon z té vody nezrezavěl. Za to ručíte, je to všecko jasné?
8: Ano, prosím, tak já jdu.
9: Kam jdete?
8: No, napustit tu vanu. Halo? Halo, co je?
9: Ty kamaráde, poslouchej. Ty jsi tomu opravdu věřil?
8: A čemu, prosím?
9: To mě teda podrošíš. No teda takhle to zblajznout. To jsem ještě teda nezažil.
8: Halo, prosím vás, tak vy s tím slonem nepřijedete?
9: No to bych prosil, že ne. Kde já bych, brácho, sehnal slona?
8: No kde? Přece tam, kde pracujete, v zoologické zahradě, ne?
9: V jaký zahradě? Já tam nepracuju, to přece byla jenom legrace.
8: No jo, ale promiňte, já to nechápu. Tak proč jste mi vlastně telefonoval?
9: Já to nepřežiju. Povídal jsem ti přece, že jen tak, z legrace.
8: Ale co je na tom legračního?
9: A to tě nenapadlo, ty jedna palice dubová? Jak by se ten slon dostal do bytu?
8: No, jak? Mohli by ho vyvést výtahem.
9: Koukej, brácho. Přestaň si ze mě střílet, jo? A přece si tomuhle tomu nemohu věřit.
8: No a proč ne?
9: Poslouchejte, člověče. Vy jste asi nějaký chuligán, že jo? Co vlastně ode mě chcete?
8: Já od vás, no, promiňte, ale vy jste mi telefonoval.
9: A za telefonu taky teďko na SMB, aby ti zkasírovali telefon.
8: Ježiši, a proč zase?
9: Za toho slona.
8: Jak to tak, vy ho nepřivezete?
9: Koukej, kamaráde, co jsem ti vlastně udělal, že jsi na mě jako na cizího? Zatelefonoval jsem, protože jsem zkrátka chtěl udělat legraci.
8: No jo, ale prosím vás, odkud jste znal mé telefonní číslo?
9: Žádný číslo jsem neznal. Prostě jsem ho namátkou vytočil. Telefonoval jsem několika lidem a taky vám, no.
8: Ježi, já to nechápu. A kde jste vzal tolik slonů?
9: Slonů, jakých slonů? Tak počkej, kamaráde, ze mě si teda šouvky dělat nebudeš. Tady legrace končí. Já dělám legraci a ty si ze mě budeš dělat srandu? To určitě, cápku, já s tebou zatočím, to se teda budeš divit.
8: Ale, promiňte.
9: Jaký pak, ale? Koupím slona, tě trefí Josefa, jestli si ho nekoupím. A přemstím k vám. A na liní růjti to, že na mě do smrti nezapomeneš, ty suchare, tady nemá smysl projednat si.
8: No, zavěsil. A ani mi neřek, kolik mám připravit mejdla.
10: Česká kinematografie žije, to je dobře. Peníze nejsou a přece se točí. A vy teď dokonce budete mít příležitost nahlídnout filmařům, jak se říká, pod pokličku. Protože vy se teď stanete svědky natáčení scény do jednoho úplně nového českého filmu. Ten film se jmenuje Láska na poslední pohled. A je to prostě o jaksi dvou manželích, kteří se po 40 letech soužití znovu do sebe zamilují. Takže vlastně science fiction takový, jo? Tenhle ten jímavý příběh, respektive natočení tohoto jímavého příběhu se ujal ambiciozní tvůrce, i když řekl bych stále tak jako ještě nedoceněný, scénárista a vynikající režisér.
11: Pane režisére, já už jsem připravený.
12: jsem připravený, pane režisére, jenom mám problém.
13: Ano.
12: Já dneska strašně spíchám, víte. Já musím po natáčení hned do divadla, my máme dneska představení. Dáváme Jiráskou v Lucernu. Já dělám Hastrmana. Víte, kdybyste s tím mohl počítat, víte. Já to radši říkám dřív, než přijde kolegyně, protože já nevím, jestli to víte, ale ona se špatně učí texty. Ona už si vůbec nic nepamatuje. Ne, já proti ní nic nemám, to bych si nedovolil, pane režisére, to ne. To je herečka, to je velká herečka. Ona má velký jméno. Bohužel, kolikrát už se ani to jméno nepamatuje.
14: Nevíš, jak jsem se na tebe těšila, takže my už zase budeme spolu točit na Starej.
12: My tady zrovna o tobě s panem režisérem povídáme, jak jo máš pamatováka. No. Já mám radost, že mě poznala, víte? No.
14: Ty jsi k nezapomenu. No. Tak děti, pojďme.
13: Pojďme pracovat.
14: Čím začneme?
13: Irmičko sladká, dneska točíme tu klíčovou scénu.
14: No tak to je velice jednoduché, dejte sem ty klíče a jedem.
13: Ne, já myslel závěrečnou scénu toho filmu.
14: Ale no prosím tebe, to byl přece pokus o vtip.
13: Jo, no. Teď mi to došlo.
12: Takovejch ještě dneska bude.
13: Ano. A víš, to je ta závěrečná scéna a chci říct, že je klíčová pro ten můj film.
14: No,
13: víš, to
14: vím,
13: je ta scéna, jak se tam vy dva usměřujete, on ti vyznává lásku. Naučila jsi si ten text, doufám.
14: No jako oko v hlavě to nosím. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku si už nemůže moc vybírat. Dobrý,
13: ano,
14: co?
13: To je hezký, ano. Ale Irmičko, svaďonka. Irmičko, svaďonka, jsi výborná jako vždycky, ano. Ale tu scénu, ve které popisuješ chlapa, se kterým máš tajný poměr,
14: ano.
13: Tak tu scénu točíme až zítra.
14: Jo, zítra, no, tak vidíš, a já už to umím dneska.
13: Irmičko, jsi výborná, miluji tě, zlato, ale dneska točíme tu scénu, jak vy dva spolu se usměřujete, jak ti vyznává vás, ten text si projedeme, jako jenom, aby jsme si to oživili, ten dialog, začíná on.
12: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju, vrátil se mi rozum.
13: Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav.
12: To je ozvěna našeho mládí, však to, co k tobě cítím, pověděl bych pak.
14: No, kluci, vy si vystačíte úplně sami. To já jsem mohla klidně zůstat všechno.
13: Irmičko, miluju tě, ale já jsem teďka říkal tvůj text.
14: No to, ale to já nevím proč. Protože já svůj text umím. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.
13: Ano.
14: Já vím, že je to na zítra.
12: Pojďme točit, pane režisére.
13: Ano, už.
12: Irmičko, ono se ti to vybaví. Ale jak si vlezeme do postýlky, ono ti to tam naskočí.
14: Myslíš, jo? Jenom aby to nenaskočilo tobě.
13: Tak se připravte, děti, soustřeďte se, jo?
12: Bude 18 hodin.
13: Ano, já vím, ano, spěcháme. Takže se připravte, ano. Pozor, zapnu. Kamera jede, klap. Akce!
14: No co blázníš? Ježišmarja, tak řeknu, kamera, nebo klapka, a ne akce! To, jako když na mě vystřelíš, no? A já všechno zapomněl. A nic nevím. Já potřebuju klid, rozumíš, a soustředění.
12: Víte, ona potřebuje klid, mám potřebuje soustředění, já potřebuji stihnout to představení.
13: Já vím.
12: Mně se to slíbil, pane režisére. Je to Jiránsek, je to Lucerna, no mě musí líčit na odpornýho. Odpornýho, mě dělají takový kachní rypák. Teď obličej mi líčej 2 hodiny.
14: No a proč to nehraješ s tímhle?
13: Prosím tě.
12: No,
14: se mi povedlo.
13: Tak to jsme se zasmáli.
10: hezký takový odlehčováček to byl. Tak, tak, máme hezkou atmosféru. Ano, ano, no. Tak, kamera jede. Klap. Akce! Ještě jednou. Akce.
12: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
14: Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.
10: Stop!
14: Co? Co?
10: Teď jsem ti říkal, že toho milence mu přiznáváš až zítra.
14: Maria, nemohla bych mu přiznat už dneska. Já jsem se to naučila, co když to do zítřka zapomenu. Ne, děti, to mi nemůžete dělat. Něco točí má najednou zase něco jiného.
10: Irmičko, prosím tě, jseš zlatá, jseš slaďonka, ale dneska točíme tu scénu, kdy se vy dva usmiřujete. Je. Rozumíš, protože on přestal pít. Chápeš to, jo? A minulou noc, ale zároveň nedopatřením nechal ulítnout tvýho milovaného kanára, tak to je ta zápletka, tak četla si snad scénář.
14: Ale to samozřejmě, že četla. Že jo, ale jenom to, co říkám já, přece nebudu číst ty druhý, to bych z toho úplně zmagořila, že jo. A teda, že tam hraje taky kanár, no promiňte, to mi teda ulítlo. No, tak moment, on včera byl nalitej.
10: Jo.
14: Jo?
10: No.
14: No ale proč otvíral okno?
12: Já to řeknu rychle,
14: Irmičko. Abych byla ve obraze.
12: Ano, já jsem byl v hospodě, opil jsem se, přišel jsem domů, udělal jsem mi špatně, odevřel jsem okno.
14: On to má v roli,
10: on hraje notorického alkoholika, který minulou noc přestal pít. Hodil to za hlavu.
14: No moment, ale předtím jste říkali, že to hodil z okna.
10: Irmi. No,
12: pojďme točit, pane režisére, čas letí.
14: No dobře,
12: tak pojďme. Kuku, čtvrt na sedm.
10: Tak. Ano. Tak se hezky soustřeďte. Ano, tak asi, záběr mám nastavený, tak pozor. Kamera jede, klap. Akce.
12: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
10: Slyšíš?
14: Cože?
12: Povídám. Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
14: Slyšíš? Ale jo, slyším, ale špatně.
10: Stop.
14: Jseš daleko.
10: Ale já ti napovídám, že vidím, že ten text neumíš.
14: To... Já neumím text.
10: Já tam pak slyšet nebudu. Nechte mě tvořit, to dáme dohromady. Takhle to uděláme. Ne, Irmičko, klid. Hele, já se schovám asi někam sem, tady, abych nebyl vidět, jo?
14: Ano.
10: Takhle budu blízko u té tvý chytrý hlavičky, jo? A budu ti to napovídat. Takže stačí, když po mně budeš opakovat jenom ten text, jo? Tak, pojďte, děti. No. Tak. Připravte se mi. Tak. Klap. Akce.
12: Už nikdy nebudu pít. Člověče, já snad začnu znova chlastat.
15: Co není možný, to se na mě kouká takhle.
14: No a jak se mám koukat?
10: Prosím vás, děti, hlavně klid, uklid. Teď myslí na to, že máš večer tu lucernu.
15: Já na nic jiného nemyslím.
10: No.
14: A já se na něj koukat
10: nebudu
14: teda.
10: Tak klid, děti, jo? Tak, pojďte. Ještě jednou, připravte se mi. Ano, pohledy si zrovnejte, tak, pozor. Klap. Akce.
12: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
14: Slyšíš?
10: Tam v dálce hučí ráno splav.
14: Jak v dálce bučí stádo krav.
10: Stop!
14: Co?
10: Jaký krávy? Tam žádný krávy nejsou.
15: Ale mě tam ty krávy nevadí. Ty si to kvůli tomu nemusíte zastavovat, pane Rizere, já to nestihnu, to představení.
14: No ano, on má pravdu, proč by tam nemohli bučet krávy?
10: No, ale...
14: Že do... Umělec musí mít trošku volnosti, aby to dostalo šťávu.
13: Šťávu, no, dobře, klid, klid, Irmičko, helejte se. Já bych v podstatě, mě by tam ani ty krávy nakonec nevadily.
14: No, tak vidíš. Jo?
13: Ale já tam nevidím ten prožitek. Teď ty emoce v tobě se to pere, protože ten tvůj manžel sice přestal pít, ale na druhou stranu nechal ulítnout toho tvýho milovaného kanára. Chápeš to? Tohle to, když tam bude, tak já to nebudu zastavovat kvůli takový kravině, jako jsou krávy. Ježíš, klid, klid, klid, klid. Klid, klid, klid, děti, hlavně. Klid, děti, klid, děti. Ať to dotočíme. No, si hlavně pamatuj. Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav. Pamatuj si to, větu. Tam v dálce hučí ráno splav. Tak, pojďte, děti, jo?
15: Půjde.
13: Teď už to máme, tak.
15: To půjde.
13: Klap. Akce.
16: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
14: Slyšíš, jak v dálce hučí ráno splav a bučej krávy?
16: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím, však to, co k tobě cítím,
14: nevěděl bych pak.
16: Uletěl mi pták.
15: Já v tom kvaltu, já vím, no, já jsem myslel, že už jsme u toho kanára, co odletěl.
13: Ten kanár přijde až potom.
14: Pro Krista pánovou kanár přijde, jo, tak kanár nelítá, no.
13: Ale lítá, já myslím, že přijde na řadu až potom. Toho já dotočím potom, chápete to, já si ho tam dodělám trikem, to je běžná věc. Ale teďka mě jde o to, rozumíte, ten kanár je vlastně takový symbol toho vašeho usmíření. On přilítne, takhle se posadí na římsu, tak já chci ty vaše pohledy tam, jo, takže vracet už to nebudu, já si to pak střihnu a volně navážu v tom místě, kde jsme přestali, já si to pak sesadím ty scény k sobě, jo, takže děti, tak, soustřeďte se, tak, klap. Akce.
16: Vrátil se. Viděla jsi ho?
14: Neviděla, já nemám brýle.
16: Tak si je vezmi, miláčku.
14: No já jsem ji někde tady nechala.
16: Se po nich podívej.
14: Ale no jo, tak... Podívám, počkej. Tak, no to je šílený. Tak...
16: Viděla jsi ho?
14: Viděla. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat. To bylo bezvadná, to vidíš. Kdyby jsi se to býval naučil, tak už jsi se teď mohl cákat v té lucerně. Taková.
13: Ale prosím tě, že se takhle ptáš. Samozřejmě tam dej na Spartu jedničku. Sparta už doma nemůže prohrávat a vyhraje. Co tam je dál? Co tam je? No jaký zápas tam je na tiketu? Jo, Viktorka Žižkov v Jablonci, aha. A bych dal dvojku. Jablonec je doma nevyspytatelný. Jo, co ještě? Slavie doma. Slavie ta je teďka špatnější. Hele, nulu. Tam bych dal nulu. Nula je jako remíza. Remízu.
14: Promiňte, jsem tu dobře na živnostenském úřadu, nebo je to sázková kancelář? Já teď nevím.
13: Prosím tě, budu muset končit, jo? Mám tu nějaký... Ale žádný tu nějaký, jak to posloucháš? Mám tu nějaký jednání, no, tak jsem v práci, ne? Tak...
17: Počkejte, počkejte, pojďte obrátit list. Jak se dostal Jirka Šmicr do filmu k tobě, do postřižin?
18: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení Vy jste hráli na Žižkově ještě s Žilným studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost. Jirkova. Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Na tom není nic, to prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
19: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch postřiženách, že ano? Pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, jo. To obsazení a vůbec, ale tu Magdu Vašariu, nebylo to tak?
18: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, jestli to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, jestli byl ty.
20: Hovorí se o vás, že v poslednom čase žijete takým výstredným životom, je to pravda?
21: Bohužel, je to tak.
20: A čo, na to vaša žena?
21: No, ta se chce so mnou dať rozviesť. Len čo som začal chodiť z roboty rovno domov a ešte k tomu v úplne triezvom stave, hneď si podala žiadosť o rozvod.
20: A to sa nečudujem, to by odrovnalo aj koňa takéto prekvapenie. A čo vás to napadlo takto na staré kolena prestať s piatikou, veď si na vás ľudia budú prstom ukazovať. Ale pozrite sa, abstinent, Ježiš Mária. Pozrite sa, triezvy ide rovno domov.
21: Čo ma to napadlo? Nič ma nenapadlo. Jednoducho mi prestalo chutiť piť. Aha. Z noci na ráno mi prestalo chutiť piť. No. Ja som zúfalý. Hej. Ja sa už hanbím chodiť aj na ulicu. Hej. Už som bol aj u doktora.
20: Áno. No. A čo vám predpísal?
21: Všetko, čo mal v ordinácii. Slivovicu, griotku, koňak, jakamarus, rúm, šampanské, všetko.
20: No.
21: Neberie mi.
20: A borovičku ste skúsili?
21: Tu tam nemal.
20: Nie?
21: Nie.
20: No ja mám pre istotu. Ano? Skúste to, možno, že vám pomôže, no.
21: No.
20: Držím vám palce. Tvoj.
21: Uvidíme, veď už sa hanbím vlastným deťom pozrieť do očí. Ja. Na zdravie.
20: No?
21: Nič, neberie.
20: Hrozné, ja som tragický prípad. Vy ste beznádejný prípad. Sa nečudujem vašej žene, že už nechce žiť s takým Nýmandom. Aspoň kvôli nej by ste si mali občas chlipnúť.
21: Chuderka moja malá, ani ste mi ju nemali spomínať. Hneď ráno si sadne na pelasť. Tak to ku mne naleje mi a už mi ponúka. Vypij za mamičku, za otecka, za Miška, za Joška, za Zuzku, za Zdenku. A čo ja viem ešte, ako sa volajú moje deti. A ja nič. Mne neberie. Neberie.
20: To je ťažké, keď
21: a v podniku
20: neberie.
21: To isté.
20: Hej?
21: To isté. Hneď od rána spolupracovníci ma ponúkajú. Vypij si, Joško. Joško.
20: No, počkajte, Joško.
21: Drží to do seba.
20: No, počkajte, no.
21: Prečo? Joško. No.
20: Prečo Joško, že ste Julo, nie?
21: Dobre, ale keď u nás v podniku sú už ráno všetci takí zdrúľaní, že si ma milia s riaditeľom.
20: No pozrite sa, ak to takto bude pokračovať, tak sa tam dlho neudržíte. My sme u nás v podniku mali tiež jedného takého, abstinenta. Stále hovoril, že nechce piť, že mu to nechutí, že piatika je jed a hento a toto. Furt sa vyhováral. Tak sme ho trikrát varovali. Najprv písomne, potom ústne. No a keď to nepomohlo, tak sme mu dali padáka. Pretože my si u nás v podniku od dákeho abstinenta kolektív rozvracať nedáme. Presne takto sa všetci pripojili aj na schôdzi, keď sme to hovorili.
21: Ja neviem, teda čo sa týka podniku,
20: ano.
21: Tak zatiaľ je všetko v poriadku. Kamaráti, spolupracovníci ma všeobecne podporujú, kryjú ma. Vždycky vypijú všetko aj za mňa.
0: Ano.
21: Ale doma, ja mám doma peklo.
0: Prečo?
21: No kým som pil, tak som celú zálohu, ako aj celú výplatu, vždy do haliera prepil.
0: No ako sa patrí.
21: Takže my sme doma u nás nikdy nemali finančné problémy. Ale odkedy som prestal piť, tak nám sa začali doma hromadiť peniaze. Moja žena je z toho celá zúfala.
0: No tak prečo by bola zúfala, keď sa hromadia peniaze, môže byť rada, môže sa prehrneť tam v tých papierové máte, či
21: kovové? Aj papierové, väčšinou papierové. No ale tak, keď celá ulica si o nás už hovorí, že vraj kradneme. Že žena sa hanbí vyjsť na ulicu.
0: No pozrite sa, keď sa chce zbaviť peniazy, je to jednoduché. Povedzte jej, nech zoberie peniaze, nech je za čo kúpiť, no, do obchodu. Moja napríklad minule len tak naľahko vybehla z domu do obchodu a doniesla dva ďalekohľady. No?
21: Keď tá moja nie je taká vynaliezavá, ju by to nenapadlo. Nie, mne by pomohlo len, keby mi zabralo, keby mi zachutilo.
0: Počúvajte, a skúsili ste ísť na to protiabstinenské liečenie?
21: Tam sa ja hanbím.
0: Hej?
21: Oni vraj posielajú písomné hlásenie do miesta bydliska na národný výbor.
0: To je pravda, áno.
21: Poznáte to. Ten a ten, narodený vtedy a vtedy, toho a toho dňa prestal piť, podpis, pečiatka. Oni vraj do podniku posielajú aj indigo.
0: Nie. Nebojte sa, indigo neposielajú.
21: Nie.
0: Len kópiu. Indigo zostáva na národnom výbore. Kvôli evidencii. Aby v tom mali poriadok.
21: No ale keď už o tom tak rozprávame, keby sa stalo niečo podobného vám, vy by ste šli na to protiabstinenské liečenie?
0: No pozrite sa, ja môžem hovoriť len teoreticky. Našťastie ma nič takého ešte nepostretlo, keby ste boli bližšie za klopem na drevo. Ale keby sa mi stalo to nešťastie, že by mi prestalo chutiť, tak ja pôjdem, no, platím si nemocenskú, nech ma liečia.
21: No. A koľko tam toho treba takto popiť?
0: Už norma je tvrdá. Tam sa s abstinentmi nemazne. Každý deň do nemoty.
21: Aj spievať treba.
0: A čože by to už bol za ústav národného zdravia? Bez spevu. Plus každý tretí deň treba roztlcť celé zariadenie.
21: Ja by som sa aj išiel liečiť, ale keď mne nechutí, mne nechutí.
0: Pozrite sa, to nie je kumšt piť, keď vám chutí. Ale keď nechutí, vtedy treba prekonať ten odpor, viete? Na to treba charakter, pevnú vôľu.
21: To je pravda, ja som hlupák, no. hlupák, stále si to opakujem a nič mi to nepomáha.
0: No pretože v tej triezvosti sa vám už aj stenčuje slovná zásoba. Hlupák, stále si nadávate hlupák, nič vás nenapadne iné.
21: A tak čo, no čo by ma malo napadnúť? Však máme tie tri naše nadávky, hlupák, chmulo. Tu tretiu ani nemôžem povedať, lebo sú tu ženy.
0: Nie, náhodou sa mýlite, my máme veľmi bohatú zásobu nadávok. Veď my sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu. Čo by ste neverili, koľko nadávok som zozbieral medzi ľuďmi. Ja mám tu taký drobný zoznam. A to nie sú dáke cudzie slova. Ako idiot, imbecil, alebo dentista. To sú naše srdečné. Počúvajte. Papľuch, krepáň, čaptoš, pľundriak, budzogáň, ogrgen, kikimor.
21: Kikimor je pekný.
0: Odvarok, padrť, chrcheľ. A pretože nezanedbávame ani národnostné menšiny, tak aj azandiala.
21: Ej, ale tých je azandiala. No. Ale tie sa dajú použiť len u nás, na Slovensku. A čo keď ma osud zaveje do Anglicka? Hm? No? Ako sa povie pľundriak?
0: Po anglicky?
21: No. The pľundriak? Alebo plundration? Alebo plundi mundi brown? Ako?
0: Veď vravím, na čo chodiť do Anglicka, zostaneme pekne doma. Dobre si vypijeme. A ešte si aj zaspievame.
21: A ktorú už je pán veľkomožný? Ktorú?
0: Už tú našu.
20: tri, čtyři.
1: U nás bobci všetci pijú, iba ďuronie. Každému to vrta v hlave, čomu asi je. Veď je taký ako my, zdravý, mocný, lakomý. Prečo sa len od nás takto dištancuje? Stále sme ho navrávali, aby začal piť. Hop! Lenže ďuro ten si od nás nedal poradiť. Hej, tak sme mu na oplátku pichli vidli do zadku. Odtedy je u nás v obci všetko v poriadku.
2: Ať přijdeš kamkoliv, všude tě přivítá vás.
22: Moment. La, la, la.
2: La, la. Ať přijdeš kamkoliv, všude tě přivítala. No, tak jestli si ten vomáčka už nemyslí, že já jsem podvalová, že jo? Ať přijdeš kamkoliv, všude tě přivítala. La, la, la,
22: la, la, la.
2: Já si něco udělám. Já si určitě něco udělám. Já si udělám pauzu.
23: Dobrý večer, přátelé. Je to možná trošku absurdní, ale zatímco my tady zkoušíme hudební část našeho silvestrovského pořadu, vy už slavíte Silvestra. Zatímco tady v hudebním studiu Československé televize a všude kolem ukazuje kalendář půli listopadu, vy už se pomalu chystáte k novoročnímu přípitku.
2: Bohužel to neznamená, že jsme tím pádem o 6 neděl mladší.
22: Moment, na tomhle filmu jsme.
2: No jo. Jenže jenom o těch 6 neděl, o které jsme před 6 nedělemi zestárli.
23: No ne, ono jde, moment, vlastně přátelé, ono jde o to se dohodnout, co je pro nás dneska, teď, aby divák nebyl zmaten.
2: Tak já jsem proto, aby pro nás dneska bylo tedy Silvestre, že? Někdy skočí pro flašku, aby divák nebyl zmaten.
22: Neblázně, že nemáme skoro nic hotovo.
23: No já myslím ovšem, že Jiřina má pravdu, tedy ano. Bohdalova. Předpokládám, že znáte i zasloužilého umělce Karla Vlacha. Ne, nechoď pryč, Karle, nechoď pryč. Karel Vlach nám se svým orchestrem nahraje hudbu k našemu silvestrovskému pořadu, protože jeho v něm ovšem neuvidíte, je nejvyšší čas, abychom si toho Silvestra udělali honem teď.
22: No, aby divák nebyl zmaten.
2: No, taky abyste mu strýdo mohl připít, tedy připít, že jo? Je. Ještě, že máme takového hodného režiséra, že?
23: Režiséra, Jiřinko. Jmenuje se Ivo Pauker.
2: Ano, a nelituje žádných obětí. Ne, ne, mě jenom trošinku, já toho musím v tom našem programu ještě vypít moc.
22: To bude ovšem až za 6 neděl.
23: No ne, pro nás je to právě dneska.
24: Aby divák nebyl zmatený.
23: No, správně, ano, Karle, chop se toho, prosím tě.
22: Tak ať jste v novém roce rádi na světě, ať vám všecko dobře hraje.
23: Děkuju, Karle. No a tím se těch 6 neděl definitivně zcvrklo na pár vteřin. Až uplyne těch 6 neděl, tedy těch pár vteřin, bude náš i váš, totiž bude váš i náš Silvestr jednotný a my si vás dovolíme potom pozvat do divadla v Příbrami. Do té doby, milí přátelé,
2: naschledanou.
22: Naschledanou.
24: Naschledanou.
2: No to nevadí, to je dobrý.

0: večer.
1: Dobrý večer, promiňte, že vás rušíme ve vašem ctěném čekání, milí přátelé.
0: Ano, my totiž máme fofr na kvap, na pilno. Teda vy klidně seďte, vás se to vůbec netýká, my si jenom zbalíme a hned vypadneme.
1: Jo, jistě, vás se to netýká, poněvadž vy nikam nejedete.
0: Ano, já... vás nic nežene bloudit cizinou, že?
1: Ovšem, mezi námi nepřijdete ani o sklo.
0: Ano, nikdo vás neskrátí, dokonce ani ta dáma, co sedí za váma, vůbec nic přes vás nevidí.
1: Totiž jsme zapomněli říct, Jiřina Bohdalová a já.
0: Tedy já a Vladimír Dvořák.
1: No to je jedno, prostě my dva jsme pro vás připravili.
0: Jsme vám připravili výpravnou a triviální. A...
1: reviální.
0: Co říkáte?
1: Reviální.
0: Tak tedy triviální a reviální show.
1: Totiž v minulosti připravovala Československá televize tyto pořady tím způsobem, že je zakoupila v zahraničí za drahý peníze,
0: jo,
1: že ano?
0: Jenom za peníze, za devizi.
1: Ano. No a my jsme si řekli, že ano, že co dokážou jinde, dokážeme snad my taky.
0: No a taky za drahý peníze, že?
1: No, ovšem ne za devizi, v tom to je, že ano? Řekli jsme si, proč mrhat za to, že se Lucemburčan například naučí říct česky do mikrofonu toplý vešer práže krásná, když se nám našinec může naučit za pár šupů lucemburský,
0: no, jo? A proč například dovážet paví péra z Foliberže, když máme vlastní pávy, ne?
1: Jo,
0: ne?
1: No jistě.
0: Máme.
1: I náš člověk je co chvíli pav. Prostě, rozumíte, my jsme vsadili na našince, tak říkám.
0: Ano, a tím pádem jsme ušetřili ony devizové prostředky.
1: No a za ty devizové prostředky teď jedeme na takovou studijní cestu.
0: No tak cestu, to...
1: No tak cestičku, tak úplně malinkou, že ano. Každý zvlášť, každý máme částečně jiné zájmy.
0: No, každý máme taky jiný prostředky.
1: Ano, pochopitelně, každý máme, já... Já koukám, že mám taky úplně jinou noční košili, říkám. Já pakuju vaše věci.
0: Co vás to napadlo?
1: Tinko, my jsme si totiž spletli místa. Ono to bylo... Ještě, že jsme na to přišli včas, vy jste těžko celníkům vysvětlovala, proč vezete sebou holicí přístroj, například. Tedy hlavně, milí přátelé, abych nezapomněl ještě na dvě maličkosti. My jsme si nespletli místa, my jsme si spletli kufry.
0: No já už jsem na to přišla taky. Hlavně mi to koukejte tak pečlivě zapakovat, jako já vám.
1: Jo, to se spolehněte. Tedy ty dvě maličkosti, abych nezdržoval, vážení přátelé. Zaprvé věřím, že nebudete litovat, že nemůžeme uvést program, který jste pro vás připravili. A za druhé věřím, že nám nebudete závidět, už proto ne, že pořad, který jsme pro vás udělali, je taky takový malý výlet po několika evropských metropolích.
0: Ano, hotovo. Mně to za pár minut letí.
1: No, mně to za pár minut jede.
0: Jo, a kamže to?
1: Já do...
0: Kam?
1: Já do Moskvy, já začínám v Moskvě.
0: Ale no já rovněž, to je náhodička, ano. Jenomže já tam budu dřív, já totiž letím, víte.
1: Aha.
0: Vy se lítat bojíte, co?
1: Ne, jestli se bojím, tak se bojím jezdit vlakem.
0: Aha, a čím to teda jedete?
1: Vlakem, já se bojím rád, víte.
0: Tak...
1: Tedy nashledanou, přátelé.
0: Buon divertimento.
1: Co to je?
0: Italsky.
1: Bon amusement, já umím francouzsky. A hlavně, da zdravstvujeť Silvestre.
0: Halo, pojďte.

Sorry.

Ho, ho, ho, ho, ho.

Oh, he'll have a foot later.

Mm-hmm.

0: No, ne, no, hleme se, Jiřinka, to je náhoda.
1: No, jaká pak náhoda, já už tady čekám půl hodiny zmrzlá jako filé.
0: No, ale čekáte na mě v Moskvě, to je krásný, ne? No. Hele, kakoj vigeroj, u mě geslo nikada nespěšit.
1: Ha? No, ne, víte, že vy umíte docela dobře slovensky. Je, podívejte se, tamhle je hospoda.
0: Hospoda?
1: Pojďte se bohřát.
0: No, a mě není zima, ale...
1: Aha. No, už je tu teplý. No, tady nějaká obsluha? Není.
0: Jo, tamhle vzadu sedí nějaká dívka a čte.
1: Tak to nebude hospoda. To bude knihovna, to už se mi tady stalo třikrát.
0: Pane, to nebude knihovna, to by tady byla obsluha.
1: Jo, jo.
0: A knígy. A tohle bude číšnice, poněvadž mám bílou zástěrku, za uchem tušku a z kapsí kouká počítadlo. A ona... Ona nečte, ona studuje, ona dělá dálkově možná.
1: Jo.
0: Patrně geologii.
1: A proč myslíte, že zrovna geologii?
0: No, že má takový kamenej výraz, víte? Víte, když jsme u toho kamenej, Jiřinko, jak se vám líbí Moskva?
1: No tak já bych pravdu řekla, tak já jsem překvapena. No ne, člověk doma pořád čte a slyší, jo, jak je ta Moskva krásná, ty Lužníky, ten jo. Kreml, ta Lomonosovová, ta univerzita, jo? A pak sem člověk přijede a ono tady všechno je a všechno je to krásný. Já jsem překvapený.
0: Já taky ovšem, že by tady všecko bylo, víte to, promiňte, ale to s tím bych nesouhlasil. Protože já například nesehnal arménský koňak vůbec. Jo. A kaviár, jo? No tedy jo. Kaviár, dostat tady kaviár, to je skoro tak těžký, jako u nás dostat... přidánu.
1: To je možná tím, že on jeseter neumí číst, víte? Jinak si dal dávno závazek, že zvýší produktivitu. No ne, no ale máte pravdu, on tady člověk všechno nesežene. Já jsem například dneska nesehnala lístek na MCHAT.
0: No, vidíte, a on hraje dneska?
1: Jo.
0: A s kým?
1: Čechovem.
0: To vyhraje, on je dobrý.
1: Maria slečno!
0: Ne, počkejte, to nemůžete takhle, to musíte jemně. Slečno, izvinitě, u nás va pros, krasávica.
1: Ty vodňa.
0: No, vidíte, že to nebyl se.
1: Tak herde ženská, no, protože nejde furt.
2: A počemu vy nervničíte tak? Nervy nadě běreč. Ты нервничать-то чего? Сегодня такая хорошая погода. Всего-навсего 23 градуса мороза. Вы уже выбрали?
0: Да, тарит, ничего.
2: Ах, у вас нет меню. Минуточку. Между прочим, гардероб у нас тоже есть.
0: Есть, ано. Хеле, сказала, есть. Она познала, что сам гладовый.
1: Что она то целый повидала? Она говорила неким диалектом.
0: Ну, то видите, тарит. Je všecko dialektický, že ano? Ona říkala, že je krásně jenom 23 pod nulou, jo. Že se nemáte rozčilovat, jako že to ona ví, že to škodí, že ano, nervům a slinivce břišní.
1: No jo, no tak to je mi jasný, houby geologii, ona studuje medicínu.
0: Možná.
2: Tak čivo želajete?
1: Jak to, co tu dělá?
0: Ne, co tu dělá?

0: Děláte, co si dáte, jestli si dáte něco, tak co? Želáte, co si, že jo?
1: Vodku.
2: Skolka?
1: Čistuju bez kolka.
2: No čistou. 100 gram, 150, 50.
1: Jo tak, tady prodávají vodku na váhu. Kilo.
2: Кило. Бутылку, что ли?
1: А бутылку.
2: Ну, так бы и сказали давно.
1: Бутылку.
0: А я бы си дал 100 грушек.
1: А будем иметь бутылку.
0: О, бутылку, Já jsem chtěl něco úplně jiného, já mám hlad, aspoň kdyby bylo bílý kafe a houska s mákem, že jo?
2: Jo, jak byste to řekli, hýžile jeden.
0: To abych to řekl, to je jednoduchý, kafe s malakom, polše, sacharína a dnu gousku s mňákom, s mákom.
2: Ale co se v mládí nenaučíš ke stáru, jako bys nenašel, gousku s mňákom.
0: Ale jsem se přeřek, vy se moc nehoňte, vás tuhle někdo volal do hotelu, ptal se vás, gavaríte, kde vypadá rusky, a vy jste říkal, gavarím, ale ne v 6 hodin ráno, víte, takže nebuďte sticha.
2: Pažalosti, vod vaša vodka.
1: Spasíva. Svináně. Vidíte, co já všechno umím. A to všechno není ještě všechno, helejte. Oto po takový pil po opolu letit.
0: Co to je?
1: No to nevím, ale je to dobrý kvotce. Podívejte se, já jsem tady byla snad na jediném místě, kde mi nenalil.
0: Který to bylo?
1: Tretiakovská galerie. No, takže já už mám trošičku trénink, víte, no. Ale tohle slovo si říkám pro jistotu, jo? Abych nepřebrala, víte? Dokovat říkám, o tu po takový pil po opolu letit, jo? Tak můžu pít dál. Ahoj.
0: Je to stejně, já vám řeknu, je to stejně dobrý pití, ta vodka.
1: Já vám řeknu, je to dobrý město.
0: A dobrý lidi.
1: Ano, jenom to písmo by měli mít jiný, jo.
0: Nefa.
1: Já jsem teprve ucl.
0: Všem s takovýhlema vědomostma... S takovýhlema vědomostma, Jiřínko, se daleko nedostanete.
1: Ale hlupost, podívejte se. Včera jsem byla na jistém, na jistém abiturientském večerku. A tam se jeden úplně novopečený inženýr obořil na svého profesora. Podvedste mě, soudruhu profesore. Okamal! Celý léta mi říkáte, že se s mýma vědomostma daleko nedostanu. A víte, kam mi dali umístěnku? Na Kamčatku.
0: Jiřínko, pozorujte, vy nepijete.
1: Piju.
0: No ne, já chtěl říct, že vy nepijete, vy tankujete.
1: Hlejte, buďte bez slova, jo? Dokáme říkám, o to po takový spil po půl leti, tak jsem úplně fit.
0: To se mi zas ovšem na Jiřince líbí, že ona ví vždycky přesně, kdy má přestat.

Pozdravte to rychle a pořádně, kluci, aby to trošku vypadalo. Jo, pane režisére, odpusťte já jenom pár slov, teďka stavíme tu Itálii, že jo? Neapol, jasně, já vím. Jenomže jsme si nějak nedomluvili, chcete to teda s Vezúvem nebo bez Vezúvu? Milejší by nám bylo bez Vezúvu, protože jsme nesehnali lávu, ona není, že jo? Milešovka už je dávno v důchodu a pradět, že prej taky už nějak nemůže. Ale jináč máme všecko, jo. Slunce máme, pomeranče máme, vypadají sice jako vodneštovic, ale pomeranče to jsou. Špagety máme, jo. Italský nebyly, tak jsme koupili ty naše pětivaječný. On to na tu dálku stejně nikdo nepozná, že? Jo, ale s těma palmama je to slabý. Ono je teďko něco ve Sjezdovým paláci, víte? A komunálu zbyli všeho všude jenom dva fikovníky, fikusy, no. No ale za to jsme vám udělali krásný ráhno. Mně napadlo, že by se mohl o něj někdo opřít, jo, takhle. No ne, takhle, jo. A zaspívat třeba O sole mio, o slunce. Není zájem, no nevadí. Já jenom, že jste si od nás přál tu iniciativu, víte. To nic, ráno si veme Pepi k Marečku. On stejně potřebuje opravit plot, že jo. A za tu iniciativu nám stejně nikdo nedá ani findu, takže to je úplně jedno. No. Tak Neapol bude hotová, pane režisére. Jo, pořádku. Volare, oho. A jo, existovat za mýho jinožskýho věku lidová konzervatoř, mohl jsem být dneska jinej mistr než jevištní. Dneska jsem mohl podepisovat svoje podobenky a nejenom pracovní výkazy. No tak opona!

0: Zahra, buongiorno.
1: Tati, jedete nebo nejedete?
0: Jím, ale já
1: to vidím, to vidím.
0: Když jedu, samozřejmě, já jím, jo.
1: No.
0: Já pojedu.
1: Jo.
0: Já jsem tady byl dřív, tak jsem si ještě dal, jo, spaghetti alla pomodoro, bel paese, to je sýr, ano, Chianti, Rufino, Stravecchio, jo. No, dostanu to ve slovanském,
1: no,
0: mě
1: nedostanu. Já bych s vámi strašně potřebovala mluvit, víte.
0: No, mluvte.
2: Signorina.
0: No, ona potřebuje mluvit se mnou, ne
1: no,
0: s váma.
1: No, ne s váma, já
0: bene, bene, omluv jenom italsky.
1: Aha.
0: Signorina non mangiare.
1: Signorina non mangiare, no, signorina vi mangiare, jo, ale vzhledem k tomu, že čas... Jsou peníze, tak nemá čas. Co to pijete? Můžu?
0: Chianti, 13 let starý.
1: Jo, dobrý, dobrý. Kolik?
0: 13 let.
1: Ne, myslím, kolik.
0: Jo, quanto costa?
1: Quanto costa, no.
0: 1500, myslím.
1: 1500?
0: Jo, lir, tedy, lir.
1: No, můžete se pomát.
0: Jak to?
1: Víte, za to jsou dva svetry.
0: Mě na špagety svetry nechutná, víte?
1: Je to možný? 1500 lir, tak on má doma výbornou trakí za 11,50 a tady utrácí svetry. Kdyby z vás aspoň to víno nevyvanulo, abyste mohl přijet domů a dýchnout na rodinu a říct, tady máte suvenýr z nábole. Taky už jsou stejně z módy. Jo, ale co já se rozčuju, no. To je nakonec vaše věc, jo, ale já bych strašně ráda, kdybyste konečně, prosím vás, už dopapal.
0: Ne, ona je to práce s těma špagetami.
1: Ono je totiž o důležitou věc, víte?
0: Pak.
1: Já jsem sledovaná. Venku.
0: Venku?
1: Jo, já si tomu pomeranč můžu? Já no. Co jsem tady, tak jim jenom ty čabajky z domova, že jo? No, tak, abych vám to... Abych vám to vysvětlila, no. Jo? Sleduje mě muž. Ital, pochopitelně, jo? Hlejte, já vám to ukážu. Takhle jdu já, úplně normální, jo? Takhle, jo? Jo? A takhle jde on, hlejte, takhle jde on, jo? Takhle, jo?
0: Naschledanou.
1: No počkejte, já jsem vám to chtěla ukázat, já to pochopitelně nemůžu ukázat tak dobře, protože...
0: Ano, já tomu rozumím, já tomu rozumím.
1: Kouká po mně, jo?
0: Jo?
1: A proč myslíte, že po mně kouká?
0: No, pravděpodobně, aby vás nestratil z očí, když vás sleduje, jste říkala.
1: No jo, to taky, ovšem já mám strach, víte. Já už nemám tu vůli jako dřív. Já nevím, čím to je, ale Italové po mně strašně jdou, jak jsou drzí. Já bych skoro řekla, že Italové po mně šílí. Ježiši Kriste, to je ovšem taky krásný člověk, ten Číši. No, abych vám to teda dovyprávila, jo?
0: Jo, můžeme jít pomalu, já si jenom vemu kusíček, arrivederci.
1: Jo, arrivederci.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
0: No, vy jste mi chtěla něco
1: říct. Ano, tak. Tady první den v Neapoli, jo, jedu autobusem,
0: jo,
1: a koukám do... Položte si ten kufr, ono to bude další, jo? Tak, koukám do novin, jo, a vedle mě takový snědej pešák,
0: jo,
1: a čte mi přes rameno, jo? Přes tohle. Ne, takhle, on čet takhle. A tak já vystoupím, jdu k hotelu, jo, a do hotelu, a on vám za mnou furt, až k mému pokoji, jo, a že prý byste jít jako se mnou, že bych si chtěl ty moje noviny v klidu dočíst. Tak já jsem nevěděla, co mám dělat, jo, no tak jsem zavolala vrátního, jo. Ten ho vyhodil, víte, ovšem chtěl jít se mnou do pokoje, aby prý se přesvědčil, jestli je všechno v pořádku, jo, známe to. Tak jsem zavolala hoteliéra. Ten ho poslal pryč, ovšem prohlásil, že bude bdít u mýho lůžka až do rána, aby prý se nebála, jo? Víte, já vím, o co mu šlo. Moc dobře takhle
0: chytal.
1: Ale no tak, o co, no.
0: No ne, no tak když to víte, tak mi to můžete říct.
1: Tak, jo, no.
0: No o co?
1: Maria, je to možný? No, vy holt nejste Ital, že?
0: Já hlavně pořád nevím, kdo vás sleduje, jestli ten vrátnej, nebo ten hoteliér, nebo snad Mastrojány, nebo kdo.
1: Můžete se divit, ale jenom sluha z mýho hotelu.
0: No co bych se divil, no. To vy jste si prostě vybrala hotel plný rozpustilců, no.
1: Tamhle je. Ne, nekoukejte se tam. To je pěkný člověk.
2: Má krásný zuby. Možná, já jsem se na něj trošičku usmála, když mi pomáhal s kufrem z výtahu, jo? On si kouknul jako tak nějak, jako tázavě, víte? A pustí se za mnou, jak plavec za sirénou. Jak náměsíčné jde za mnou přes pole Neapole. Přes půl Neapole.
0: Hele, hele, hele. Ten u toho kiosku, ten malý s těma křivejma nohama.
2: No tak, s křivejma nohama, ale sluší mu, že?
0: Jo, lze. Malej je.
2: Zrovna malej, to se taky říct nedá.
0: Tak já neříkám, že je podměrečnej no. Přímo, že ano? Že... Helejte, víte co? No. On opravdu kouká. Počkejte u těch kufrů, jo? No. A já to s ním vyřídím, jo?
2: Prosím vás, ale nebuďte na něj hrubý. No. Je to ještě chlapec.
0: No jistě, že... no, já taky tak si budem rozumět, že ano?
2: Snad se nebude hněvat. On musí pochopit, že my československé ženy nevstaneme jako jen tak z pouhého rozmaru. Ach, Neapoli, Neapoli, málem si mi popletla hlavu.
0: No, vidíte to, a je to v pořádku, já vám vemu kufříček, musíme na nádraží, aby nám to neujelo.
2: Prosím vás, a co ten chlapec, řekl jste mu?
0: Jo, ten už pádí zpátky do hotelu.
2: Maria, jak to přijal?
0: Správně, abych zapomněl úplně, mám u vás 300 lir. A přijali ochotně, no samozřejmě.
2: Jak to, ale vršel jako...
0: Jo, počkejte, já se vám to... Podívejte se, Jiřinko. No. Vy jste se na něj usmála, když vám pomáhal s těma kuframa z liftu, víte?
2: No, usmála.
0: Usmála.
2: No, tak to...
0: Takovým jako příslivem, jo?
2: Ale
0: no. No, usmála jste
2: se. Usmála.
0: No, a on čekal pořád ještě na tu zéra. Andiamo, signorina.

Pardon, odpuste, já vím, já jenom pár slov, spíš poznámek. Prosím vás, pane režisére, má ta londýnská mlha být všude nebo jenom v pozadí? No ptám se, protože máme jenom dvě kouřovnice a kdyby měla být všude, tak by nesměla být dlouho, že jo? A kromě toho vám musím oznámit, že rekvizitář nesehnal tu nadživotní podobenku královny. Z nadživotních podobenek tam máme akorát ministerského předsedu Wilsona, ale ten se asi moc nehodí, když měl za první republiky v Praze to nádraží, že jo? Jo, ovšem největší starosti máme s Big Beatem, víte? Oni totiž potřebují kromě piana na všecko elektriku. No, my tu máme každý den od pěti. My jsme rádi, když se koukáme na televizi, že rozeznáme Hedu Čechovou od Karla Mikešky. Já vím, já jsem asi moc objektivní, ale nezlobte se na mě, já stejně nemám rád takový to šalalalali. Je! Jo? Ne, že bych to nakonec slyšíte, nemohl zpívat, že jo? Zpívat já můžu všecko, cokoliv, třeba i od srdce takový věci, jako jenže oč krásnější je třeba It's a long way to tip. No já vím, mě do toho nic není, já jsem tady přes ty technické věci, já. Za ty já si ručím, prosím, tedy až na tu královnu. Jo, znáte tu krásnou anglickou anekdotu? Tak co, Jimmy, povídá jeden sympatický policejní inspektor starýmu známému Pobudovi. Co vás sem zase přivedlo? Dva policajti, pane inspektore. Zase opilí, vidíte, ptá se inspektora Pobuda na to. Jo, pane inspektor, bubá. No. A to je všecko, co tady mám, jo, tak já jenom, že je všecko připravený, víte? It's a long way to... No ne, že jako můžu vytáhnout oponu, děkuju vám.

0: Nazdar Jendo.
1: Nazdar Bohuši. To je Bohuš Lebeda, můj kámoš z vojenské školy. Na Doupově jeho UAS přejel tank, vylez sice bez škrábnutí, ale od té doby zase docela divně mluví, no. Tak ho prskli do muzea. Naštěstí ne jako průvodce, viď ty, bejku?
0: Nech si říkat, prej ti mám pomoct převést tu plechovku, ale pokud vím, tak ta kravina je kulatá a valník na vejčasce je placatej. To nebude žádná sranda. To je proti...
1: Fyzice, já vím. Co navrhuješ?
0: Stavil bych se v autoparku u Standy. Ten rád poradí, protože si ví rady vždycky.
1: Abyste rozuměli, Standa je OPčko. Ale k tomu se ještě dostaneme.
0: Abyste rozuměli, tak věta... K tomu se ještě dostaneme. To je taky tik potom jeho seskochu.
1: Hodnej. Takže Standa je OPčko. Občanský pracovník, tedy Neguma. Celý jménem Standa Chrobák. Dělal v Letňanech v Letovu letadla a v Avi nákladáky. Protože si ví rady opravdu ze všim. Jo, tak... A rád kutí navíc. Tak dal dohromady pár věcí Sávě, pár Salbatrosu. Výsledkem byla 30-tunová nákladní Avie s valníkem, s hydraulickým čelem a podzvukově lítala ve 200-kilometrový vejšce. A dokonce dvakrát přistála, po každý v paneláku. A protože jezdila na plyn, tak to vždycky vyšetřili jako výbuch plynu. Protože Standa po každý včas vyskočil a splynul s davem a zmizel. Ale k tomu se ještě dostaneme.
0: Přestaň už kecat, jdeme za Standou. Je úterý a on půjde do prtiky. A my to bez něj nestihneme převést. On si bude chlastat a my dostaneme od náčelníka flastr. A navíc ten Sojus zůstane bez dozoru, bez domáči nám ho odvezou do sběru, stejně jako to dělo a dvě letadla.
1: No jedno letadlo, druhý jsem prodal já.
0: K tomu se ještě dostaneme. Jdeme.
1: Ještě jsem zapomněl říct, že Standa je vlastně Stano, protože je Slovák.
0: A tím pádem z nás tří mluví nejvíc divně.
1: Ahoj Stando, co vyrábíš?
2: Čistím si nechty. No nevím, či je to bahno, alebo hovno.
0: Gráš? Čo je hovno?
2: No ja som si vravel, čo by mi bahno v ryti robilo. Čo zháňate, idioti?
1: Máme prevést vejtřaskou přistávací modul Sojuzu z jednoho hangáru do druhého, ale modul je kulatej a valník je placatej.
0: To je proti fyzice.
1: No k tomu se ještě dostaneme.
2: No či je valník placatý a modul gulatý, musíte na valník napchat volačo, v čom ono ten modul bude ako guločka v jamočke.
1: Ty seš genius.
0: Takhle chytrej jsem taky, ale co?
2: Mám tu takú starú cisterňu. Je z jednej strany jej placata a z druhej akoby do nej volaču najebalo. Je taká akurát pre prevoz toho gulatého ono nezmyslu. No, sú v nej voláké chemikálie, a nikto nevie, čo je to za šbrnda.
1: Ale k tomu sa ešte dostaneme.
0: Staňte kecať a jdeme to naložiť. Nechci tady zestárnout.
2: Ja si musím vypiť, sakra. Pome, Žilina, dávaj v nohy. Nacúvaj s tým ono autom popri toho plecháča. Mám tam tu nádrž zababušenú.

0: Dobrý. Výborný. Chcípně to. On myslel vedle tý plechový boudy. A ty si rozsechal půlku typizovanýho vojenskýho kulturáku. Dělal jsi vůbec řidičák.
1: Na rozdíl od tebe dvakrát, vole. A dobré vodí, já už jsem do toho ono kulturného 3 razy najebal. Možno proto se takto rychle odporučal. Tak teraz nalož tu cisterňu a pomalý, nech nevybehne všetko, čo je dnu.
2: Ty vole, z čeho je ta nádrž? Nikdy jsem nic podobného neviděl. Vždyť se to na vytřasku sotva vejde. Ale k tomu se ještě...
0: Ne, to tam nedostaneme. Navíc je to plný sraček a nikdo neví jakých. Ale ta půlkulatá prohlubeň je dobrá. A co je tohle, co znamenají ty obrázky tady?
1: No jsou pekné, ne? Taky originálnu. Nevím, prečo někdo na cisterňu maluje takéto one. Poznal jsem maliara v Popradu.
0: Poprad, posrad, pochcat. Už to naložte.
2: Je to tam? Teď přistávací modul.
1: To je modul? Ty kokot. A je čudné, že do té cisterně pasuje celkom presně. Já už vím, co do něj najebalo. Takže ta cisterna bude asi ruská.
2: Ty jsi geniální.
0: No, konečně je to na valníku. Kuchařka je v nízdě.
2: Ukaž, podívám se dovnitř.
1: A já se pozrím, ukaž, ukaž.
0: Ještě, že to má víc okýnek. Jak to, že jsou uvnitř skafandry a všechny ty srpetičky.
2: No, má být nějaká výstava, tak to asi vybavili. Aspoň chtějí, aby to nějak vypadalo. No. Teď jinak je to hnusná koule a nic na tom ke koukání není, ne?
1: No mi nevrav, že se tam mestě traja ľudia. Alebo že v tomto skafandri bol Remek.
0: Tenkrát asi jo. Dneska by se bolševik nevešel do plachty v Otávě.
2: Hele, je to otevřený. Než to převezem, tak můžem zkusit, jestli se tam vejdeme.
1: Jasně, ukaž, já se napchám do skafandru.
2: Hele, tenhle pocit znám ještě z doby, kdy jsem lítal. Mám takový mrazení v zádech, člověče. Ale k tomu se ještě dostaneme.
0: Jestli nás jenom nachytá, tak poletíme. Ale z muzea na dlažbu, to bude mrazení v zádech.
1: A čušaj ho, zaoblíkaj se ty. Oskušáme a půjdeme si vypít, no. V krčme porozpráváme, že jsme kozmonauti.
2: No hele, sice už sedím, ale teda moc pohodlí tady není, co? Počkej, ještě helmu.
3: Hotovo, tak polezte.
0: Já si v tom připadám jako včela.
1: Máš helmu opačně, takže mi připadáš skôr jako kokot. A já si tu sadnem.
3: Joj. Ale komu to ruply nervy? Ještě, že máme helmy.
0: Já ještě ne. Co jsi to žral? Tak jačí? Panové, sedíme. Vyšli jsme se všichni. Ale takhle namačkaný by jsme nedoletěli ani do Holešovi.
3: A to máme ještě otevřený dveře, já mám venku ruku a nohu.
1: A já už mám škafandru jako v zaprděnci.
0: Ježíš, tak já to zavřu, no. Tak a je to všechno tak, jak má být. Stejně si tenhle dome svýho neumím představit.
3: Taky si neumím představit, který debil nezabrzdil tu vytřasku. Koukněte z okýnka. Všechno se hýbe, takže jedeme.
1: Jaj? A já navyše vidím z okýnka, že tu najebeme do stojanu s leteckým benzínom.
0: Není možná. Aspoň se přivoutajte.
3: Stojan dobrý. Horší by bylo urazit stojan a pak narazit do skladu.
4: Mně se líbí paní nadlesní, je

Schniedeni opět navštívím, tří Schniedeni opět shlédnu. Rád bělosnoučku políbím, budem si v básních a románech číst. Když nerozumí slovu, já přečtu jí ho znovu. Když slábnou zraky milé, já půjčím jim své brýle. Duší zpříznění v ráj změní celičkou lesovnu a její okolí. Když nerozumí slovu, já přečtu jí ho znovu. Když slábnou zraky milé, já půjčím jim své brýle. Duší zpříznění v ráj změní.

0: lesní. Mně se líbí paní nad lesní.
1: Dobrý večer, vážené a milé obecenstvo. Pohled na vaše rozdychtěné tváře mě přivádí poněkud do rozpaků. Snad by bylo nejlépe, kdybych vám úvodem něco zaspíval. Ovšem tolik legrace zase ode mě chtít nemůžete. Na tanec mám příliš olšové nohy, takže s tím taky nebude nic. Takže jak na to koukám, já se vlastně živím jenom mluvením. To dělá víc lidí, že se živí jenom mluvením, ovšem já z toho musím platit daně. Spatřujte v tom polehčující okolnost. Nicméně vás na dnešním večeru vítám ze srdce a rád, protože vy, to znamená obecenstvo, vy jste na každém kulturním podniku činitel nejdůležitější. I když si to třeba ani neuvědomujete a i když se s vámi mnohdy a mnohde tak nezachází. Ale v moci obecenstva je skutečně všecko. Může svým zájmem ze zcela průměrného programu vytvořit docela snesitelnou zábavu, v což v dnešním případě doufám. A nebo naopak svým nezájmem může věc dobrou a vynikající docela popravit. A podle této schopnosti, nebo chcete-li tedy neschopnosti obecenstva, dotvořit si představení, abych tak řekl, k obrazu srdce svého, máme obecenstvo rozděleno do určitých kategorií. Asi tak dejme tomu, jako mají číšníci rozděleny své hosty. My herci bohužel ne podle výše spropitného. Tak takovým nejnápadnějším typem diváka je divák zimomřivý. To je takový, který tleská všemu, ne že by se mu to líbilo, ale prostě proto, aby se pohybem zahřál. To bývají v přechodovém období, jaké teď prožíváme majitelé bytů s ústředním nebo s etážovým topením. Jím podobný je divák, kterému říkáme milostný, ten by taky nejradši seděl doma. Ovšem ve dvou a do biografu, kde je větší tma, tam už nebyly lístky. Tomuto obecenstvu, jak vidíte, o kulturu vůbec nejde. A v tom se právě podobá některým našim kulturním referentům, osvětovým inspektorům a nebo novinářům. Další kategorii je divák, kterému říkáme vyjevený. To je někdo, kdo se kouká na něco, na co si vůbec nekoupil lístky. Při naší složitější distribuční síti je možné opravdu ledacos. Například, že dotyčný sedí na leteckém dni v Ruzyni, ačkoliv chtěl vidět varhaní koncert u svatého Jakuba. A nebo je to někdo, kdo šel opravdu na to, co je uvedeno na plakátech, a pak jaksi ve srovnání se skutečností vyjeven ještě víc. Takovou českou specialitou je divák, kterému říkáme psavý. To je takový, který píše pořadatelům a někdy také do novin, že se pořad pracujícím nelíbil. Dopisy na toto téma začínají většinou takto. Pracující celého kraje X jsou plným právem rozhořčení a tak dále a tak dále. Šetřením se obyčejně zjistí, že se pracujících nikdo neptal a že dotyčný sám vůbec nepracuje. Pak je divák tajnosnubný. To je takový divák, který sedí, tady to nepřichází pochopitelně v úvahu, ale někde ve větším sále. Někdo, kdo tam sedí na černo, buď s cizí paní, nebo s cizím pánem. Ten z toho nemá vůbec nic, protože trne jenom hrůzou, aby ho neviděl nikdo známý. Pak je divák naivní, čili duše bezelstná. To je buď tedy někdo, kdo ještě nikdy na žádném kulturním podniku nebyl, což by byla záležitost raritní, anebo je to fantasta, který přes četná životní zklamání stále ještě doufá a věří, že uvidí to, co vidět chtěl, že se pobaví a že se zasměje. Takový divák je velice vzácný a nemusím vám ani říkat, že dnes už snad ani neexistuje. A konečně takovým interním označením pro naprosto mrtvé, tupé obecenstvo je název Holanďani. To vzniklo za druhé světové války, kdy skupina českých estrádních umělců účinkovala pro české dělníky nasazené v Reichu. Bylo to představení velice úspěšné, až na to, o kterém mluvím. Tam, kde jinde byly salvy smíchu a bouře, potlesku, tak tam sedělo obecenstvo tentokrát naprosto tupě a mrtvě zíralo. Dodatečně se zjistilo, že čeští estrádní umělci jakýmsi organizačním omylem účinkovali pro obecenstvo národnosti holandské. Dnes je tomu mnohdy jinak. V hledišti sedí české publikum, ale snad mi na jevišti hrajeme holandsky. Zdálo by se tedy nad výčtem těchto kategorií obecenstva, že už vlastně není pro koho hrát, ale pravý opak je pravdou. Jako červená nit se všemi kategoriemi obecenstva proplétá ta odrůda nejvzácnější. To je takový divák, který dosud chodí zbožně do divadel, o daně naslouchá, kterému ještě všechno není jedno a který touží být očarován a okouzlen. A uvnitř této lastury je divák perla. To je takový, který si ke všem zmíněným atributům navíc kupuje lístky za vlastní peníze. Sláva mu, protože jeho bude i hlediště nebeské. Ovšem, aby měl divák na co chodit, tak se pochopitelně musí hrát. A všemu tomu, co divák vidí, i tomu, co by někdy bohužel vidět neměl, si jaksi souborně říká představení. Ta jsou pak různá, například operní, kde se za doprovodu hudby pouze zpívá. Tady by ovšem dopředu neinformovaný divák patrně těžko porozuměl a proto má pro něho opera dopředu připravený natištěný program, ve kterém je vytištěn i obsah zmíněné opery. Tyto obsahy mají roztomilý sloh 5. ročníku základní 9. školy a jsou přibližně už 100 let na této literární úrovni. První dějství. Ve starém mlýně žije mlynář vdovec. Má dceru Růženku, která vroucně miluje Františka, chudobného to učitelského pomocníka. Otec jí oznamuje, že ji hodlá provdat za staršího bohatého mlynáře ze sousední vsi. Růženka pláče a posléze padá do mdlob. Druhé dějství. Na starém hradě žije kníže. Růženka přichází prosit, aby její František byl jmenován definitivním učitelem. Kníže se rozlítí nad její opovážlivostí a vykáže Růženku ze zámku. Růženka, plačíc, odchází. Proměna. Růženka bloudí po lese, hladová a unavena usíná. Zjevuje se jí víla, která má podobu její zemřelé matky a slibuje Růžence pomoc. Růženka se radostně probouzí do nového dne. Třetí dějství. Přicházejí svatebčané a starší, bohatý mlynář, ženich. Je velmi parno. Mlynářovi se udělá nevolno a umírá. Přichází František a oznamuje všem, že mu byl právě doručený jmenovací dekret. Růženka děkuje víle matce a provdá se za Františka. Všichni se veselí. Někdy ovšem i po přečtení programu divák neporozumí stejně, protože některé opery, například Verdiho Trubadur, jsou zcela obsahu prosté. Dále tu máme k dispozici balet, kde se opět za doprovodu hudby pouze tančí. Tady bude dobře, osvojili si divák dopředu určité baletní samoznaky. Například, když se milují, uchopí se v pase, střídavě kmitají nožkama sem a tam a ve skocích dovedně laškují. Když se naopak chtějí dát rozvést, zakrývají si obličej rukama, couvají od sebe pospátku a kývají se ze strany na stranu, jakože tomu sami nemohou uvěřit. Opereta. Ta hraje, zpívá a tančí vše v jednom. Ovšem, děje operet bývají, jak se říká, trošičku přitažené za vlasy. Takže operetu provozujeme hlavně kvůli hudbě, protože jsou v ní takzvané evergreeny, to je z anglického evergreen, tedy písně věčně zelené, například Zelení hájové nebo Nad klouče zelený. Opakem je pak nevergreen, tedy písně nikdy zelené, což může být třeba Černé oči, proč pláčete, nebo Kladno, ty černé kladno. Pak jsou představení, kterým se říká přesilovka, to je vzato z kanadského hokeje, v originále se tomu říká powerplay, a znamená to, že na jevišti je víc účinkujících, než v hledišti diváků. A pak jsou představení prázdná úplně, ovšem tomu se už potom neříká představení, ale umělecký čin. Docházíme ke královně, tedy ideologické královně divadelních zbraní, kterou je nesporně činohra. Také činohra má pro diváka dopředu připravený vytištěný program, ovšem zásadně v něm neprozrazuje divákům děj dopředu. Naopak, divák by cítil jako určité faux pas vůči sobě, kdyby se, dejme tomu, z programu na Lucernu dozvěděl, že si nakonec mlynář nevezme bohatou kněžnu,
2: že opovrhne jejími nadměrnými metry v zámku a že si vyvolí docela prostou a chudičkou Haničku. V programu je pouze pojednání ke hře, které obsahuje základní údaj, kdo kdy koho v té hře hrál. A je tam zároveň uvedeno, proč se ta hra hraje, když by se vlastně ani hrát nemusela a vůbec nic by se nestalo. Tato pojednání píší většinou naši spoluobčané české národnosti a najdeme v nich třeba toto. Patří už tradicionálně k protagonistům, že na inscenacích participují svým grandiózním a innuce dominujícím histrionstvím. V autorových intencích, bez iritujících transkripcí, v dimenzi hyperboly, striktně realisticky a bez fiktivních axiomat se dobírají merita. A podepsán je Jiří Párátko.

Ano, ukážu vám cestu rájem, zavedu vás do zkoušky. Aby se totiž mohlo hrát, musí se pochopitelně zkoušet. A nácvik jedné takové nové hry trvá přibližně 6 až 8 týdnů. Záleží to tedy jednak na povaze hry a samozřejmě také na povaze pana režiséra. Ještě než se začne zkoušet, musí se pořídit rozpočet hry, který se pak stejně překročí. Dále jde-li o hru v cizím jazyce, zejména o hru klasickou, například o Shakespeareova Hamleta, musí se pořídit nový překlad, protože ten loni pořízený je už jazykově zastaralý, nezní dost moderně a pan režisér by se jim nemohl vyjádřit. Dále je nutné vypůjčit si z okolních divadel několik herců a hereček, protože pan režisér v tom nikoho ze souboru nevidí. A nakonec se vyvěsí obsazení. Dříve se herci třásli, aby v tom byli, dnes se třesou obráceným směrem. A konečně se jednoho dne na pracovním rozvrhu objeví toto oznámení. 10 až 14, zkušebna 2, přihodilo se zařepné kampaně, čtená zkouška, všichni podle obsazení. V urvenou hodinu se tedy všichni na udaném místě sejdeme. Na první zkoušce bývá přítomen i pan šéf s panem dramaturgem. Všichni se na sebe líbezně usmíváme, jako bychom se ještě nikdy v životě neviděli. A pak pan režisér řekne, vítám vás všechny na hru, přihodilo se zařepné kampaně. A ještě než začneme číst, poprosil bych pana dramaturga, aby nám ke hře něco řekl. Pan dramaturg tedy začne povídat, ale má slabý neherecký hlas, takže ho není příliš slyšet a navíc se začnou courat herci sem a tam a přináší si kafe. Z výkladu se obyčejně dozvídáme, že ona hra je nejlepší hrou onoho autora a že její inscenování bude velice tvrdý oříšek, protože autor něco jiného napsal a něco jiného si myslel. Ale my, že v konečné fázi budeme muset hlavně hrát to, co si myslel a ne to, co napsal. Ovšem, jaksi pomocně ze začátku musíme přece jenom víc toho, co napsal, abychom si jaksi sekundérně pak nakonec mohli z toho vyloupnout, co si vlastně myslel. Když je hra úplně jasná a nakonec se vezmou, říká se, že je to příliš průhledné a že to nemá co říct k dnešku. Když nikdo neví vlastně, o co jde, říká se, že je to zajímavé a že záleží hlavně na tom, jak se to udělá. A když se dopředu předem ví, že na to nepůjde ani noha, říká se, že je to hra zvláštní, podivně viděná, až bizarní, ale ne příliš divácká. No a pak tedy se začne číst, diskutovat a začnou se studovat jednotlivé postavy a role. Prosím, nepleťte si pojem postava a role, protože to není jedno a totéž. Vynikající český herec, profesor Akademie muzických umění a můj přítel Miloš Nedbal byl jednou peskován panem režisérem. Vás to nebaví, pane profesore? Vždyť jste sám říkal, jaká je to krásná postava. Načež pan profesor Nedbal odpověděl temně. Ano, postava je to krásná, ale role stojí za hovno.

Tohle je, jak jistě někteří tušíte, předehra k námluvám Pelopovým. Je tedy na čase, abych vám ukázal, jak se studují role. Ta role, o které budu mluvit, se jmenuje Strážce hradeb a je to role neobyčejně významná a důležitá, protože na celém jevišti není vlastně nic jiného, jen samé hradby. Text role zní takto. Zpět, cizinci. Zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, kde by vlastně bíjící? Dnes konají se v pízách svaté hry a než se skončí, nesmí noha cizí práh tento přestoupiti. Pak se ještě Pelop zeptá, zda by je strážce nevpustil přece jenom dál, a strážce odpoví. To nemohu, jak začali, uzavře se brána a tak zůstane, až výsledek her zvědavému lidu ohlásí zvůle krále hlasatel. Až do té doby dobře se tu mějte, pak volný v město průchod bude všem. To je celé. Autorem po verbální stránce je Jaroslav Vrchlický, po stránce muzikální Zdeněk Fibich. Roli jsem tedy převzal, podepsal její přijetí a pak jsem si jednoho dne přečetl toto oznámení. 10 až 12 korepetice. Klavírní doprovod zní takto. To je leitmotiv tohle. Teď leze strážce nahoru na hradby. Ozve se ještě jednou leitmotiv. Nahoru na hradby. Ozve se ještě jednou.

ani šakrejčí, tí méně Leošanáček. Je to jakýsi průřez světovou operní tvorbou se zvláštním zřetelem české klasice a především tedy k poému. A tohleto jsem 14 dní korepetitoval. Už druhý den jsme dospěli s korepetitorkou do takové dokonalosti, že jsme se střídali. Chvíle mi hrála ona na piano, já mluvil text, pak jsme šli na kafe, role jsme si prohodili, já mlátil do piana a mluvila ona. Mezitím taky pletla, já jsem si četl, abychom jaksi ubili čas. A pak jsem to dva měsíce, jsem to aranžoval a zkoušel. To znamená, že jsem si téměř den vylezl ve zkušebně na židli, asi takto. To jak si, abych panu režisérovi naznačil, že potom to nebude dole na podlaze, ale nýbrž někde nahoře na hradbách. Váš pan režisér si to nedovede představit, a já taky ne. V ruce jsem třímal veliké kopí a řval jsem ze židle ve zkušebně na plné pecky. Zpět, cizinci! Zpět ještě jednou! Což neslyšeli jste ten jásot, kde by hlasně bíjící? Jak vidíte, k dramatickému a barbarskému tónu jsem přidal i něco romantismu, abych jaksi zachytil i období, ve kterém hra vznikla. Celé dva měsíce, pokud se pamatuju, jsem se cítil duševně naprosto zdrav. Dokonce jsem navštívil závodního lékaře, abych se o tom dal ujistit po odborné stránce. Rovněž pan režisér Jernek platí za velice seriózního člověka a žádné známky duševní choroby se u něho neprojevují. Ale tohle to, s tou korepeticí, s tou židlí, s tím kopím, to jsme provozovali dva měsíce naprosto vážně. Tvářili jsme se, že to tak musí být, že je těch zkoušek tak akorát. Možná, že jich je dokonce málo, je pravda. Mezitím se nám vyměnil dirigent. Namísto dirigenta operního to převzal, jak jste slyšeli, vzhledem k povaze díla, dirigent jazzový, kterému to zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, tomu neznělo dost dramaticky. Takže jsme to úplně přestudovali a teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, slyšíte ten markantní rozdíl. Teď je to úplně jiný kafe. A konečně nám po dvou měsících na jeviště postavili ty hradby. Ukázalo se, že se mezi ty hradby to kopí nevejde. Ale náš český divák ošizen být nesmí. To dřevěné kopí, pravda, to zůstalo v rekvizitárně, ale to pravé kopí, to zůstalo v pojetí, ve výrazu, takže teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící. Slyšíte? Ta ostináta v tom bíjící, to je právě rod toho kopí. Pak jsem chodil asi týden zkoušet kostým na flóru, takový jsem snad v životě neměl na sobě, co jsem u divadla. Jsem si ukrojil z té subvence Národního divadla pěkný krajíček. Prostě boty kůže, sukně kůže, tady kůže, navrch kůže, všude kůže, každý se podívat může. Ne, nemůže se podívat, to bych mluvil do větru, protože hradby dovolili ukázat země jenom horní půlku mého obličeje. Takže tři čtvrtiny té kožené nádhery zůstalo na věšáku v šatně. Je to škoda, ale divák je napjat. Říká si, co má asi ten barbar tam na těch hradbách na sobě. Zimník, pyžamo nebo dres SK Slavie. A pak po dvou měsících došlo ke generální zkoušce, kterou jsem odehrál a měl jsem 39 stupňů teploty. Zaskočil to za mě za pár hodin kolega, samozřejmě bez korepeticí, bez piana, bez pletení, bez kafe, bez kůže, bez dirigenta, bez orchestru. To jen já s panem režisérem Jernekem jsme si spolu časovali sloveso blbnouti, a to ve všech možných časech a formách. Mea culpa, mea maxima culpa. Jedním z prvních, s kterým jsem se ze staré gardy Národního divadla blíž a důvěrně seznámil, byl mistr Jiří

Steinmar, to byl Pepíček Pér, důvěrníkem nás konzervatoristů, kteří jsme statovávali v Národním divadle. A jednou mezi nás přišel se stížností, že členové Národního divadla se cítí dotčeni, že je jaksi náležitě nezdravíme a že se k ním nechováme s náležitou úctou. Příště tedy, když jsme rukovali do divadla na zkoušku a ve vrátnici stál pan Steinmar, úctivě jsme se uklonili a zahlaholili jsme z plných plic. Dobrý den, mistře. Pan Steinmar nám vlídně pokynul a pak řekl: ale prdlajs, mistr uličníci, pamatujte si, já jsem vždycky hotelier z Černošic. Pan Steinmar byl záskokář legendární. Dokázal zaskočit všecko, v čemkoliv a cokoliv. A měl jednu výjimku. To je kuriozní. Každý herec dostanený záskok touží alespoň najít čas na jednu jedinou zkoušku. Ovšem pan Steinmar to hrál vždycky vabank. Bez zkoušky, rovnou šup na to. Z provozních důvodů, a o ty v Národním divadle nikdy není nouze, bylo nutné zaskočit roli věžce ve druhém díle zmíněné trilogie, o které jsem už tady mluvil, a sice Vesmíru Tantalově. A pan Steinmar se ujal tohoto záskoku. Tedy ten věžtec, to je celý jeden obraz dialogu s Pelopem v takových skaliskách v divé přírodě. A je to velice obtížné, protože to je vázáno na hudbu. Pan Steinmar si tedy výjimečně vzhledem k těmto okolnostem vyžádal zkoušku. Udělal však podle mého názoru jednu malinkou chybu. Na povědku si posadil 2 metry vedle sebe vpravo a korepetitorku s pianem 2 metry vlevo. Zkouška proběhla jako po másle, samozřejmě, tady odsud poslech, tady odsud taky, ale večer už to bylo o poznání horší. Ta napovědka se odstla 15 metrů v portále od něho, takže ty zbytky, které ještě bylo slyšet, dokázal znamenitě přikrýt burácející orchestr. Pan Steinmar tedy mluvil velice málo. Tedy text hry velice málo. Za to z něho šly jakési pazvuky, hiáty, abych tak řekl, nebo slovní hieroglyfy, chcete-li. Říkal: proč mluvíš? Ty mluvíš? Tak nemluv. A proč nemluvíš? Když nemluvíš, tak promluv. A, o. Konečně, tak jak to běželo, orchestr k tomu, a mluvil vlastně Pelop sám, tak to celé nemělo smysl. Pak nakonec skutečně spadla v tomto případě opravdu milosrdná opona. Zničený, synalý, spocený a bledý pan Steinmar se připotácel do šatny, majznul sebou do křesla a začal na sebe lít kýbly sebekritiky. Pro Krista pána, to jsem se v tom pěkně vycachtal, kolegové. Mám já jeden dědek pitomá, tohle to na starý kolena zapotřebí. Teď ze mě šla jenom horká pára, bláboli. Za to snad ani od zprávy nemohu chtít honorát. Ale zpívající mi kusy civilního oděvu rostlo i jeho civilní sebevědomí. Takže když si dovazoval uzel na kravatě, prohlásil už naprosto suverénně: no, když se to tak konec konců vezme, on ten věštec je takovej dědek černokněžnická, teď on může trochu blábolit. V tom se otevřeli dveře a do šatny vpadnul zbledlý, rozsuchaný, spocený dirigent Pepíček Kuchyňka, zamnul si spokojeně ruce a povídá: zaplať pánu, tak jsme to dneska měli naposled. Načež pan Steinmar z rohu šatny se ozval zničeně: pro Krista pána, a na co jsem se to teda já, blbec, vlastně učil? Alkohol za volantem, jak víte, je velice přísně zakázán, a že tomu je tak i v divadle na jevišti, to jak si samozřejmě předpokládáte. Ale přesto, protože čert nikdy nespí, se tu, tedy za tím volantem, i onde na tom jevišti, občas stane, že nějaký ten nešťastník tento zákaz překročí. A mohu vás ujistit, že na tohleto jsou v divadle ještě horší tresty, ještě drakoničtější tresty, než na dopravních inspektorátech, i když se u ředitele nefouká do balonku a neodebírá se tam krev. Já to vůbec neomlouvám, přátelé, vůbec ne, ale jsou mezi zpěváky, herci a vůbec mezi lidmi, kteří veřejně vystupují, trémisté, kteří potřebují opravdu tu skleničku na kuráž. Je to jenom jejich psychologická představa, protože si tím nepomohou. A nebo
dojde i k určitému onemocnění, abych tak řekl, k indispozici. A to se člověk dokáže pro jeden večer upsat třeba i čertu. V divadle, řekněme mu divadlo X, abych nejmenoval, se hrála Carmen a titulní roli zpívala představitelka Y, abych nejmenoval. A ta si dala před představením opravdu nějakou tu skleničku na tu kuráž a v neznalosti nealkoholika jaksi dávkování poněkud přešvihla. První jednání proběhlo ještě jakž takž. Jen opravdu někdo v muzice honěný poznal, že se dopustila několika, abych to řekl velice mírně, muzikálních omylů. Za to ve druhém jednání nastalo pravé rodeo. Najednou z ničeho nic, paní Y, tedy nyní už Carmen, začala zmateně pobíhat po jevišti sem a tam, bez ohledu na to, co bylo domluveno s partnery, bez ohledu na to, co bylo domluveno s režisérem, odborně se tomu říká, měnit si o své vůli aranžmá. Dona Jose zpíval onen večer tenorista jugoslávské národnosti, který toho česky moc neznal. A jeho hra spočívala v tom, že zpíval a neustále honil Carmen po jevišti. A mezi zpěvem cedil skrz zuby srbské kletby. Bogati, majku ti, dušu ti. No, v terčetu, když roztančí se nad cymbál, tam už Carmen nespívala svůj part altový, nebož zpívala unisono se soprány. Kvintetu, kde jaké šejdy tu i tam, tam už nespívala vůbec a rvala jenom od sebe své podloudnické druhy Dankajra a Remendáda a řvala na ně úplně civilně. Nedejte se, kluci, je to ohromný, zpíváte to výborně. Pak přijde, jak známo, květinová árie, to je takové parádní číslo, Dona Jose, ale mezi tím je předepsáno, že Don Jose má smíknout Carmen vztekle o zem, což už Jugoslávec vůbec předstírat nemusel, protože jí měla až po zuby, takže s ní mají svoje liště, až zaduněla podlás, dvih se kotouč prachu. A navíc, a to je důležité, Carmen měla na krku na provázku takové veliké dřevěné korále, ten provázek se při tom pádu přetrhl a korále se volně rozkutálely po jevišti. Carmen tedy ležela na jevišti, Don Jose zpíval o tom bílém květě, že ano, arie je to trošku dlouhá. Carmen se začala nudit a začala, navíc si začala provokovat napovědová svítivá a lesklá pleš. Takže se volně plazila po jevišti, hledala rozkutávené kuličky a cvrnkala do nich a trefovala se do napovědy. Což se jí skutečně tu a tam podařilo, protože do zpěvu Jugoslávce se občas ozvalo napovědovo zničené au. Ve čtvrtém jednání se Carmen dokonce podařilo spadnout z předscény do orchestru. Ale ve zpěvu pokračovala dál, držela se kontrabacisty takhle kolem krku, aby byla jako legrace, tak uskovávala part na tom za záda. Páté jednání nespívala vůbec, udělala se pauza, Carmen nebyla schopná, udělalo se jí náhle nevolno, jak se praví vždycky obecenstvu. Přivezli náhradní Carmen a ta to dospívala. A následky ty už ani nechtějte vědět. Tak nejvíc radosti za celá léta svého působení v Národním divadle nám činil tenorista Bohumír Vích, kterého jsme milovali pro jeho bezelstnou povahu, pro jeho radost z každé legrace a hlavně pro trpělivost, s jakou si dal všechny ty naše drobné či větší urážky na cti líbit. Mirek, jako všichni tenoři téměř, je poněkud menší postavy. V jeho případě bych dokonce řekl velmi poněkud menší postavy. Tedy úplný tedy pidi mužík. Obtloustlý ještě navíc. A tímto směrem byly orientovány veškeré naše legrace a vtipy, pochopitelně. Mirek totiž kdykoliv zpíval Dona Jose v Carmen někde venku, když tedy hostoval, jak se říká, tak si předem vyměňoval výšku Carmen. On měl takový seznam, kde měl uvedeny všechny operní scény v republice a tam měl uvedeny možnosti Carmen s udáním v centimetrech. A tím se naprosto řídil jako kompasem. Jednou ho volalo Brno, ptal se samozřejmě prvního, bylo ano, mohl bych, ale prosím, kdo zpívá Carmen, když mu řekli, že paní Řezníčková, tak říkal, že to jde, protože ona je jenom o 20 cm vyšší než on a to se ještě tak na tom jevišti ztratí. Přijel tedy do Brna, měl malou zkoušku u pijána s korepetitorem jenom kvůli tempům
A večer tedy skutečně se nalíčil, oblékl, šel se do dámské šatny přesvědčit, jestli ho neoblafli, jestli skutečně ta paní Řezničková zbývá, a představení již pacient spustil. Mirek se dopustil jedné malé chyby, která vyšla najevo až v průběhu prvního jednání. A sice Mirek hrál, zpíval a najednou zaspíval: "Haj, Mikaela, jaké štěstí!" A podíval se do portálu a tam stála dvoumetrová junonická Mikaela. Ale už se nedalo nic dělat, hned je tady ten duet, svou máti vidím zas, ten se zpívá tradičně líčko na líčko. Takže v tomto případě to vypadalo, jako když si guvernantka vyvedla na procházku chlapečka, který si hraje na vojáčka. A Mirek zpíval a zpíval: "Jsem svou máti vidím zas, jděte dál, jděte pryč, ty rodnou výsku tu milou, jděte ode mě." Ale Carmen, protože to zpívala, ale Mikaela, protože to zpívala teprve po třetí, držela se ho jako klíště, a Mirek nám pak vyprávěl, jak to dopadlo. Říkal: "Když jsme ten duet končili, kluci, tak já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát." Když zpíval Mirek Dona Jose poprvé v Praze, byl jsem na premiéře. Mimochodem dostal tehdy od nás, od kolektivu Činohry, darem chůdy. My jsme mu trošku zvýšili úroveň. A já mám dojem, že mu ublížila krejčovna naše, protože na něj ušili tu strážmistrovskou uniformu velice špatně. On totiž nemá téměř žádný krk a oni mu ten límec udělali široký takhle a hodně vysoký, takže tomu přikrylo bradu i část úst a navíc mu režisér posadil na hlavu jakousi helmu. On tomu říkal Pickelhaubna. A ta zase mu přikryla pochopitelně vlasy, čelo, obočí, oči a nos. Takže když zpíval, tak to vypadalo, jako když zpívá Sněhuláka nebo Kostlivec. On zpívá třeba: Jsem líp, bože, jsem líp. Ale vedle ty vojáci Natales, Morales i ten poručík Zuniga měli ty španělské, takové ty frankistické čepičky s tím třapečkem. A já jsem v pauze přišel k němu do šatny a povídám: "Ty Mirku, poslouchej, tu helmu si na sebe neber, víc tebe bez toho ksichtu není vůbec nic vidět." A on seděl před tím zrcadlem, koukal se na sebe a říkal: "Když to máš těžký, rozumíš, on ten kašlík je vůl, on... Je pak helmu dolů, člověče, to ona chodím naznačuje, rozumíš, že ten chodze je ve službě. Ten Natales Morales i ten Zuniga, ty budou mít ty čepičky, pak oni to jako mimo službu mají volno, teď to ten chodze je ve službě. Rozumíš, on taky ten pokletek tou Carmen udělá ve službě a pak je za to zavřený. A tím jako každý tu službu naznačuje tou helmou. Já taky vím, že je to volovina." Tak jsem to vzdal, protože jsem si říkal se zesnulým přítelem Zdeňkem Štěpánkem: "Režisér a maminka mají vždycky pravdu." A začas jsem potkal Mirka na ulici, z dálky na mě radostně mával, pusu měl od ucha k uchu a když se k němu přišel, povídá: "Bouti, tak ten tě poslech. Už na tebe tu helmu neberu, kašlík, nekašlík, rozumíš? Já jsem se na tebe podíval v té helmě do zrcadla a já vážně vypadal jak ruskej samovár." To byla, jak jste si všimli, slovenská lidová píseň. A tam mám připomenout, že jsem byl mladý, hloupý a neskušený a že mě jako celou spoustu mých českých předchůdců zavál divadelní vítr na Slovensko, kde jsem byl angažován jako herec ve středoslovenském divadle Vo zvoleně. Dnes se to jmenuje divadlo Josefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, pobočný závod 001, Činohra Zvolen. Jak říkám, byl jsem mladý, hloupý a neskušený a v této době jsem zasáhl takovým vynikajícím způsobem do slovenské bytové výstavby. Je to neuvěřitelné, že herec zasahuje do výstavby, nicméně je tomu tak. Já jsem totiž, dělám to dodnes,
to je jako můj koníček, kterým obveseluji občas své okolí, že napodobuju své kolegy a tehdy jsem si dokonce troufal na některé zahraniční i naše státníky. A tehdy byl předsedou vlády soudruh Antonín Zápotocký, blahé paměti. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, ve zvolenu byl podnik, který se jmenoval Stavoprojekt. Ten působil v tom smyslu, že jaksi se staral o plánování výstavby v celém Banskobystrickém kraji. Byli tam vynikající mladí kluci, jako jsem byl já, inženýři z Prahy, z Brna, z Bratislavy. Výborná, skutečná taková československá parta. Flámovali jsme spolu, jezdili jsme na sliač a tak dále. A já jsem jim jednou v hospodě toho Zápotockého předváděl. Jim se to strašně líbilo. A pak jeden kluk, ten inženýr, dostal geniální nápad, říkám geniální v úvozovkách, povídá, poslouchej, víš co, my tu máme, totiž náš starý má v šupletí ležet už 2 roky, akci Z. To je vystavit 10 jednoposchodových domků pro zaměstnance v zemědělství, kteří nebydlí. Víš co, zavolej ho jako Zápotocký a zeptej se, jak je daleko s tou akcí Z. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, tak jsem jednu sobotu z jedné kanceláře v tom podniku zavolal domácím telefonem do té místnosti, kde seděli ty kluci s tím vedoucím, který tam měl nahoře takovou katedru. Ten se jmenoval inženýr Jano, křestním jménem. Nebudu mu dělat ostudu, nebudu mu říkat, jak se jmenoval dál. No a já jsem prostě zavolal a protože jsem tajemníka soudruha Zápotockého neznal, vypůjčil jsem si tajemníka soudruha Kopeckého, soudruha Bendu a říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého. Ovšem předtím ještě ten inženýr dělal velký divadlo tím, co byl ten, co byl se mnou domluven, že dělal meziměsto do toho telefonu. Říkal, čo slečna, já vás dobře nepočujem. Já jsem se totiž musel naučit slovensky, víte? Proto mluvím slovensky. A vidíte, co se člověk mladý naučí ve stáří, jako když najde. Já se dneska dívám na televizi bez větších obtíží. Tak on dělal to meziměsto, říkal, čau, prezvon tě ještě raz, slečna. Tu, ano, tu je Stavoprojekt zvolen, ano. A kto, ktože volá? Já vás nepoč... Praha, ano, ale... Kto, kto? A úrad čoho? Aha, predsedu vlády. Ano, odovzdám. A povídá tomu inžinovi, Jano, zober si to, máš tu telefon, volá tě Praha, predsednictvo vlády. A teď jsem dělal toho Bendu, říkal jsem... Tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého, příští týden přijedeme do Zvolena na oslavy Slovenského národního povstání. Soudruh Zápotocký chce vědět se s tou akcí Z. Já příliš informován nejsem a já vás s ním spojím. A jedním tím kolečkem na tom telefoně jsem cvakl takhle, aby to dělalo dojem přepojení. A pak bylo ticho na obou těch koncích mezi tou Prahou, jako tedy, a tím Zvolenem. A já jsem do toho řekl, Zápotocký, čest práci. U příležitosti oslav Slovenského národního povstání navštívím se svým doprovodem Zvolen a byl bych rád, kdybyste mě předložili, v jakém rozsahu a do jaké míry pokročili práce na akci Z. Teď bylo na druhém konci mrtvolné ticho, poněvadž na něj šly 4 infarkty, každý z jedné světové strany. A pak začal blábolit, říkal... Ale ano, samozřejmě, bude nám cťou, nech se len páčí prísudu, predseda. Samozřejmě, všetko vám ukážeme, pěkně vás povodíme, pravda, máme všetko připravené, pěkně nachystane, nech se len páčí prísť. Tak jsem jako ještě chvíli něco povídal a pak jsem říkal, tak tedy příští sobotu v 9 hodin ráno se stavím u vás v kanceláři a byl bych rád, kdybyste mě mohli zavést i na staveniště, abych se osobně přesvědčil o rozsahu vykonané práce. Děkuji vám, naschledanou, čest práci. A on už byl tak zblblej chudák, že mě řekl, dovidenia, čest práci a ruky boskávám. No a pak jsem v té kanceláři chviličku počkal, aby to jako nebylo kách, jak se říká správně česky. A přišel jsem jako tam do té místnosti na návštěvu, byla sobota, tenkrát se ještě v sobotu pracovalo, což jsem dělal, což bylo běžné, že jsem je chodil navštěvovat. A teď to tam vypadalo tak, že ty kluci, kteří to věděli, byli skovaní za těmi rýsovacími prkny a on neseděl za tím stolem, on byl zlomený jak rákos. Já jsem přišel a pán, Janko, čo se ti porobilo, chorý si či čo? Pál, ne, sadkaj si. Že se. Vytáhl to dvojšuple, vydal flašku slivovice, nalil to 3x za sebou do toho krebského servisu od hořčice, vypili,
Už jsme se tak viděli trošku La Habanero. A já povídám, no čo je Jano? Ale, bohužko můj, máme tu taký bordel v jednej veci. Sprostá taká akcia Z z priamého popudu Zápotockého vystavať 10 jednoposchodňových domčekov pre pôdohospodárov, ktorí nebydlia. Malo 2 roky už sa s tým malo začať. My sme nespravili ani len figu. A teraz on príde. Pán on tu byl? Nie, len bude prísť na budúcu sobotu. Už ako si sa s ním vyprával? Po telefóne. Ako? No, že príde. A pán, prosím tě, na to má přeci úředníky, to s tou nepotřebuje mluvit. A nie, keby si mohl skoro 5 minut přišel, tak si mohl sám ten hlas vypočuť, veď já ten hlas dobře poznám z rádia. Sakra, nedal si to vymluvit, ten člověk. A teď mu prostě najednou dopad šesták do Forbesu a začal řádit, dostal šok. A začal řvát na tu sekretářku. Marina, dones šanon Z. Tam mu to přinesla, on v tom začal listovat, teď to našel, to, co hledal, říkal, aha, chlapci, tu je kópia. Už v marci, lani, marci som tým idiotom na kraj do Bystrice písal, aby niečo v tej veci urobili. Hovno spravili, chlapci, niekto bude zatvorený, ale ja to nebudem. A už vytrh tu kopii a skoval jí do kapsy. Teď organizoval ve velkým, ty plánky byly jednotné, ty byly v Praze na předsednictvu vlády, v Setinách. Říkal, Janko, zabešteluj si letenku, půjdeš na pondělok do Prahy, vyzveď ještě plánky, však všechno to tu pěkně rozrobíme, ofotografujeme i Valen, tak nikde ho nepovedeme, nikde nepůjde, tu bude sedět s námi v kancelárii, tomu všechno jen tak ukážeme, tak nafarbené pěkně, však vystrojíme mu to. On chtěl tímto způsobem toho chudáka Zápotockého oblafnout. A pak se najednou v tom zmatku zjistilo, že vlastně ty pozemky, na kterým dnes ty domky stojí, to je, když se letí na Sliač, tak vpravo je takový kopec, Borová hora se jmenuje, a tam jsou ty domky. Že ty pozemky nejsou ještě vůbec vyvlastněny. Tak volal předsedkyni Národního výboru. A teď začal tak krásně, říkal, Marťulienka moja zlaťučka, po obědě o pol tretej spravíš mimoriadné zasadnutí MNV, věž, dušička moja zlatá, a musíme súrně vyvlastnit tě pozemky na Borovej hore. A ona si odpoledne prala nebo pekla, takže protestovala do telefonu, říkal, ale nie, to musí být, o pol tretej ti vravím, ale Barta. A ona zase, říkal, husa jedna sprostá, keď ti hovorím o pol tretej, tak aj o pol tretej bude, vybavené, to je vec štátného záujmu, a bacil do telefonu. Co bylo dál, já nevím, já jsem odešel, rozloučil jsem se, pozapomněl jsem přes tu sobotu, neděli na to, a v pondělí ráno vstanu, stojím na tom Zvolenském náměstí mezi těma dvěma kostely a vidím k Hronskému mostu nahoru na Banskou Bystricu autoštěrku, autopísku, autotašek, autocementu. Jsi hyml? Za chvíli zás. Štěrk, písek, tašky, cement, vápno. A to není jen tak. Jdu tam na tu Borovou horu se podívat. Tam byla louka zelená. Běhali tam ty inženýrci s těma teodolitama, měřili tam pásma, dělali ty růžky z prkínek. Ale tam bylo všecko, nejenom štěrk, vápno, cement, cihly, tašky. Tam byly umyvadla, tam byly klozetové mísy, tam byly dveře i s futrama, ve dveřích klíče, což nebývá při kolaudaci. On totiž zastavil v celém Banskobystrickém kraji práce a nakradl to ze všech staveb na tu louku, aby toho Zápotockého tímto způsobem mohl ošálit. No když jsem viděl, co jsem udělal, šel jsem odpoledne k němu do bytu a povídám, ty Jano, toho Zápotuckýho do toho telefonu, to jsem dělal já. Teď zase on mě nevěří, říkal, já tě poznám, ty jsi taký figliar, věš? Já se kvůli těbe zavřet nedám. Tak jsem mu to slovo od slova opakoval, co jsme jako do toho telefonu mluvili. Pak jsem ho nakonec přesvědčil a řekl mi, no, čo se dá robiť? Zastavit se to jednako nedá. Dokončíme v Pánu Bohu. Tak tedy v Pánu Bohu dokončili v listopadu, se lidi stěhovali. Nic by se bylo nestalo, byla to taková vnitřní legrace, ale šlo to od úst k ústům, od ucha k uchu, až se to dozvěděl i ten chudák Zápotocký. A při jedné příležitosti, když byla zábava na předsednictvu vlády, tak mě pozval a všechno pěkně, jak to vypravuju vám tady, jsem vypravoval jemu a té jeho společnosti. On byl ohromný člověk, on měl velký smysl pro legraci. Já jsem neviděl v životě člověka tak se smát, jak se smál ten Zápotocký. Tomu tekly slzy, takhle mu tekly slzy smíchu.
Takže jemu to prošlo, mě taky tím pádem, ale nejhůř na tom byl ten inženýr, ten Jano, protože ještě 3 roky potom, co se to stalo, kdokoliv ho z jeho známých potkal ve Zvolenu na náměstí, křičel na něj: Jano, choď na poštu, volá tě Praha, Zápotonda se chce s tebou vyprávat.

0: Balada štědrovečerní. Učitel šel rychle po zasněžené cestě k budově školy. Měl pravou vánoční náladu. Přátelsky pokynul hloučku dětí, zadupal na rohožce a zmáčkl kliku. Velkou mosaznou kliku, těžko už na pohled. Dneska je ale mráz, pochvaloval si. Měl rád tohle počasí o Vánocích. Pohladil tu krásnou kliku. Co kdyby ji olízl? Zkusit, jak dlouho to trvá, než se jazyk přilípne. V životě o tom už tisíckrát slyšel, ale nikdy na vlastní oči nic podobného neviděl. Někdy to vyzkouším, řekl si. Teď na to není vhodná chvíle. Svižně vyběhl schody. Blbštejn přišel do třídy a plácel aktovkou o lavici. Byla lehoučká, nezatížená knihami nebo nějakým penálem. Měl v ní krabičku cigaret a někde na dně zmačkanou pětku. Sesul se na židli a znechuceně se rozhlížel. Díval se na spolužáky. To oni mu přišili tuhle přezdívku. Bylo mu to jedno. Bylo mu jedno, že 5 a 5 je 10. Kašlal na to, že jsou Vánoce. Byl to Blbštejn. Rád kouřil a potuloval se po ulicích, kouřil a poslouchal řeči dospělých. Jediné, co si přál, bylo být už konečně mezi nimi. Mít peníze a auták a vykvajznout se na celou školu v čele s tím nádivou, co se z něho pořád snažil něco udělat. Nechápal, jak může někdo klesnout tak nízko, že dělá učitele. Hlídacího psa, co vás nutí sedět, poslouchat a hlásit se. Ale co za pár měsíců už vypadnu a s Bohem, pane učiteli. Byl o dobrou hlavu větší než ostatní spolužáci a pod nosem měl první opravdové fousy. Byl nejsilnější. Není to chlap, uvažoval, když se díval na učitele. Jinak by ho včera pořádně zmáčknul, když ho načapal na záchodě. Blbštejn se usmál. Namaloval si nad záchodovou stěnu, tam, co končí asfalt, křídou terč a trefoval se. V tomhle byl mistr. A pak se objevil tenhle tajtrlík. Stál tam a bylo na něm vidět, že neví, co říct. Blbštejn se na něj drze díval a pak mu především říká. Chcete to taky zkusit? Jestli se dneska necítíte, tak vám můžu dát fóra. Ale učitel odešel. Jo, je to srap. Učitel měl pořád výbornou náladu. Nevěděl sám, jak je to možné, ale Vánoce ho vždycky takhle potěšili. Cítil se mladý a silný, což byl, a zároveň citlivý a chytrý, což o něm často říkala jeho krásná kolegyně. Tyhle svátky prožijí spolu. Zadíval se oknem na jiskřící sníh. Čekají ho báječné dny. Nějaký Blbštejn na tom sotva něco změní. Hoj ty štědrý večere, ty tajemný svátku, recitoval nahlas a s protektorskou laskavostí si prolížel své žáky. Sledovali ho však Blbštejnovi oči. Sledovali ho a brali mu potřebný klid. Mělké, indolentní, k uzoufání vodové. Hospodáři štědrovku, kravám po výslušce, odříkával učitel a v duchu si pomyslel, že mu možná křivdí. Je to sice ignorant, ale třeba i on bude mít jednou svou velkou chvíli. Každý máme své velké chvíle. Učitel stál před ním na stupínku a slintal si na kravatu. Na mě je všechno tohle moc krátký, myslel si Blbštejn. Jen co odsaď vypadnu, tak se zařídím. Prej hrachu jeho družce, dědo háje, chlape. Líp než ty se teda zařídím rozhodně, to si piš. O takovýhle fešáky v mém světě ani nezavadím. Nebude tam pro ně místo. A pro tyhle básničky jak bysmet. Zazvonilo. Učitel si sebral věci, popřál všem hezké Vánoce a vyběhl ze třídy. Když skákal do schodu, snažil se pěkně pružit v kolenou. Zlehka zaklepal na dveře krásné kolegyně. Oba celý zrůžověli, když se domlouvali na dnešní večer. Celý svět zrůžověl. Seděl teď ve zborovně a neměl stání. Ale slíbil kolegyně, že na ní počká až do večera a pak, že odejdou společně k němu. Doma měl všechno přichystáno. Stromeček s láskou ustrojený, dárek v hedvábném papíře, i cedulku si včera pro jistotu krasopisně napsal. Díval se oknem do kraje a v příjemném snění si ani nevšiml, jak se v tuhle dobu rychle smráká. Blbštejn se procházel venku a pokuřoval. Vánoce, říkal si, jsou pěkná pitomina. Všichni se na sebe najednou tvářej, a co z toho? Jo, něco jiného by bylo mít krásnou ženu a dát jí kožich. Nebo perly. Nejlepší jsou perly. Pomalu se loudal zasněženou ulicí. Učitel to čekání už nemohl vydržet. Vyšel před školu a zadíval se na nebe. Bylo mírné a plné hvězd. Chvíli se tím pohledem kochal, A pak se rozhodl, že se vrátí. Vezme si kabát a počká tady před školou na krásnou kolegyni. Otočil se. V měsíčním světle se před ním zaleskla klika, jako nůž provokatéra. Zamyšleně si ji prohlížel. Že by to zkusil? To je nesmysl. Jenže kdy jindy? Kdy bude zas takový mráz? A kde potká tak krásnou kliku? Rozhlédl se. Nikoho neviděl. Zkusí nejdřív jen tak trochu olíznout. Jen maličko. Uvidí vlastně, jak chutná mosas. To byste neměl jako učitel už dávno vědět. Předklonil se a vyplázl jazyk. První dojem byl nějaký. Klika ho prostě jen zamrazila. Musím chvilku počkat, co se bude dít, uvažoval. Dechem se bez ta klika pravděpodobně oteplí natolik, že nemůže přimrznout. Už se viděl, jak říká úžasným žákům. Je velký nesmysl, že jazyk na kliku v mrazu přiložený přimrzá. A pak jim s úsměvem prozradí. Vím to totiž z vlastní zkušenosti, moji milí. Jenže něco se muselo stát. Nejdřív ho napadlo, že si to vsugeroval, ale pak skoprněl. Jazyk ho pálil jako čert, byl jako ze dřeva a hlavně s ním nešlo hnout. Učitel přimrzl. Blbštajn si zapálil další cigaretu a zahnul ke škole. Ne, že by bez ní nemohl být, ale zdálo se mu z dálky, že vidí u dveří nějakou postavu v takové divné pozici. Jako by někdo šmíroval klíčovou dírkou. Šel opatrně blíž a pak zůstal překvapeně stát. Trvalo mu dost dlouho, než pochopil, co se tu děje. Teď už se díval na učitele úplně zblízka. Pomalu mu foukl kouř do zarudlého obličeje a řekl. Tak tohle je teda malér. Několikrát ho obešel ze všech stran a přitom nahlas uvažoval. Co s tímhle budeme dělat? Možná, že by šel utrhnout. Jenže to jistě tu zebolí. Tekla by tu krev. A vůbec, třeba by na té klice ten jazyk i zůstal. A co potom s hůňavým učitelem? Znovu učitele obešel. Podívejte, upřímně řečeno, je jen jeden způsob, jak vás z té kliky sundat. Sehnat někde teplej čaj a tím tu kliku polejt. Jenže schánějte teď někde čaj. To je těžký. Teď jsou všichni zalígrovaný doma a spouze kaprama. Ještě by mě vyhodili. Nepak. Díval se dlouze do uslzených očí a drbal se přitom za uchem. A pak pomalu a po úvaze řekl. Helejte se, to, co vám řeknu, se vám možná nebude zamlouvat. Ale nechte si to aspoň projít hlavou. Vzpomínáte si, jak jste mě chyt na tom záchodě? Protože v tom já jsem doopravdy mistr. Určitě bych se trefil. No, rozmýšlejte se. Já se jdu ještě kapánek projít. Učitel stál na roztřesených nohou. Nebe před chvílí ještě plné hvězd se zatáhlo. Pozoroval první vločky, které se mu míhaly před očima. V dálce se ozvalo jemné zvonění. To Ježíšek přináší všem hodným dětem dárky. Byla mu hrozná zima, ale stále doufal, že se stane zázrak. Lépe v mylné naději sníti před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti strašlivou poznatí jistotu, houhlal do kliky. Začal Štědrý večer.
1: Jak jsem se zúčastnil kulturního školení? Jelikož můj otec mýval továrnu na výrobu houpacích koní, začal jsem se učit zedníkem. Seznámil jsem se s vodováhou, matlal se v maltě a cementu a jednou jsem v pracovním nadšení schodil mistra z lešení. Od té doby mě nechávali pracovat pouze v přízemí, posílali pro pivo a jednoho dne jsem byl dokonce vyslán na školení kulturních pracovníků. Hned z počátku školení nám řekli, že se máme stát na svých pracovištích nositeli a vyslanci kultury. Učili nás číst správné knihy a radovat se z obrazů. Někteří účastníci tyto věci těžko chápali. Bylo vidět, že do styku s kulturou přišli doposud jen zřídka. Snad právě proto pro nás vedení kurzu naplánovalo návštěvu divadelního představení, speciálně pro tento účel doplněného i hudbou. Odpoledne se nám snažili vysvětlit, kdo to byl Shakespeare a proč ho milujeme. Říkali to tak sugestivně, že někteří soudruzi si Williama velmi oblíbili a dožadovali se, aby byl pozván na besedu. Jen těžko si nechávali vysvětlit, že to není možné. Není to správné, volali. Kdyby William přijel k nám, ještě více by se rozvinul jeho talent než u kapitalistů. Ba napsal by určitě i více tragédií, tvrdili jiní. Jistě žertujete, znervózněl vedoucí kurzu doktor filozofie Jan Epstein. Jaký pak žertování, ozvalo se ze sálu. Soudruhu, jsme my tady pro tebe, nebo ty pro nás, abychom na tebe nepodali hlášení. Historik se zalekl a do konce přednášky už jen lapal po dechu. Některé soudruhy to zaujalo a činili si poznámky. Večer jsme šli do divadla. Mnozí kulturníci byli už předtím na pivu a o to více se těšili. Než jsme se stačili usadit, zhaslo se v sále. Zase šetřej, zvolal Rýpal Tank. Co to hrajou, informoval se někdo. Žádostí o ticho přibývalo, většinou z řad lidí fádně oblečených v černém. Z jejich dychtivých pohledů jsme poznali, že jsou to prostáčci. To jsme zapadli do pěkný party, stěžovali si někteří účastníci kurzu. Konečně se opona otevřela. Bylo to štěstí. Dokonce i soudruh Tytiuk stlumil tranzistor a hltavě se zadíval. To je kus, zhodnotil ženu, která se objevila na scéně. Jsou k mání fotky? Dotazoval se hlasitě směrem, kde tušil biletářku. Bráško, kupuješ fotky? Vezmi mi polárku, žadonil Bedrna z galerie a poslal Tytiukovi vzduchem hrst drobných. Jakýsi starší pán na prvním balkónu spatřil letící mince a v domnění, že nebe se otevřelo a Bůh vyplácí jednotku, zřekl se v poblouznění důchodu ve prospěch státu, čehož již druhého dne litoval. Na jevišti se zatím k dívce přidružil jakýsi muž, zřejmě švihák. Chlapi tady taky nemají špatný, mínil Tytiuk. V tom orchestr začal podmalovávat hru líbivou hudbou. Smím prosit? Vymrštil se Tytiuk. Račte, uvolňovala mu cestu z řady sousedka. Myslela jsem si od začátku, že je vám špatně. Ale ne, já myslím taniny, taniny, vemlouval se marně Tytiuk. Mezitím soudruh Fortuna došel ke kapelníkovi a přilepiv mu na čelo 20 korun, vymáhal pro sebe solo. A tu se stalo to, co se stát nemělo. Kapelník místo, aby Fortunáta napomenul, klidně solo zahrál. Jeho příkladu následovali i ostatní. Znám pikantní básničku, podbízel se Hamlet a již recitoval pro pár nadšenců v dešti drobných. Ani Ofélie nezůstala pozadu a předváděla exotické tance, za příplatek pak krásu bez závoje. Když to viděl Polonius, opovrhl klasikem a začal kšeftovat s Tuzexovými bony. Statisté nabízeli zednické a instalatérské práce, v bifé zahájili výčep lihovin. Pokladní dala kolovat za levný peníz pornografické materiály a ze šatnáře se vyklubal kapsář. Kotelník přestal topit a pěchoval okénkem vnoučkům do prašniček brikety. Nápověda přesedla na kuplířství, zatímco postarší uvaděčka uváděla za 5 korun mladé hochy do života. Opustil jsem tento stánek kulturiska, že si Hamleta přečtu raději v Saudkově překladu. Druhého dne jsem byl vyloučen z kulturního školení a potrestán přísnou důtkou, neboť jsem se nezúčastnil večera družby pracujících s umělci.
2: Haló? Haló, tady národní podnik Plavem. Závod Cheb, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, Plavčík Rybka? O, zdraví vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ta Ještíka z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj Plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka? Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co? Že už má ruce nad vodou? Juj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vraště dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čověče? Ještě, abyste nám tak vytahli nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav, co špatný, ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló? Haló, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele, okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistit, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek, zaměstnání topič, no tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, vzpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedýchá? Cože vůbec nedýchá? Úplně přestá? Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst, dle příručky. No co to děláš, okoune, máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, dítě to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Haló, soudruhu Plavčíku, Rybko. Můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Prosím? Ano, uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano? Prodělal jste speciální výcvik, že ano? Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy, Rybka, jak nám tohleto vysvětlíte? Poslouchám. Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda. Když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
3: Dobrý den, prepáčte. Je tu volno?
4: Je.
3: Volné miesto?
4: Prosím.
3: Môžem prisadnúť?
4: No.
3: Ďakujem. No čo, aké? Dobre?
4: Čo dobrý, jak to... Jak je, tak je, ne?
3: Mohlo by byť lepšie, ne?
4: Mohlo, mohlo.
3: Čo počasie?
4: Taky by mohlo.
3: Nepijem. Nepijem.
4: Co tu děláš, Vejre? Když nepiješ, ty.
3: Ani v tom počasie je neistota, čo?
4: A jo.
3: Chvilku prší, chvilku je pekne. Tak, tak či tak. Čo?
4: Čo? Nič.
3: Kde robíš?
4: No tady, naproti, v družstvu.
3: Na ako to vyzerá?
4: No vyzerá to tak, že robím, no. A za co? Prd.
3: Nemáš toľko peňazí, kolik by si želal?
4: No to teda nemám.
3: Nie je to nič, čo?
4: Čo?
3: Nič to nie, čo?
4: Čo?
3: Nie je to nič. Bohovské to nie je.
4: No to nie je. Deničko! Tu zelenou!
3: A čo ti poviem? Si dobrý chlapík. Poznám to. Aj na prvý, aj na druhý pohľad.
4: No.
3: Volá, čo ti poviem, chceš?
4: Si.
3: Poznám taký štát, kde sa majú všichni dobre. Koľko tu stojí pivo?
4: 6,50.
3: No vidíš. Je veľmi drahé, čo?
4: No daj, je to desítka, ale...
3: Poznám taký štát, kde je to oveľa lacenejšie.
4: Amerika.
3: Čo?
4: Amerika.
3: No nie, kdeže. Ale bude tu Amerika. Čo najskôr? Rok, dva? Možno aj mesiac. Bude to taká Amerika,
4: kde?
3: Že sa budeš mať veľmi dobre. Všetci sa budeme mať dobre. Vieš?
4: Kde?
3: Máš rodinu?
4: Co mám?
3: No vidíš.
4: Kde?
3: Chceš, aby deti sa mali dobre?
4: No.
3: Poznám taký svrchovaný štát.
4: Kde?
3: Kde? No hádaj.
4: Amerika.
3: Nie, predvodu sa vrať.
4: Francie.
3: Ale kdeže. Trocha ďalej, uvažuj. Na východ. Čo?
4: Itálie.
3: Ale kdeže. Trocha vyššie.
4: Co?
3: Vyššie a trocha...
4: Bermudy!
3: Ale kdeže, už si daleko. Už si daleko.
4: Jsem daleko, tak se vrátím zpátky. Já už žádný zem neznám.
3: No vidíš, a já takovou zem poznám. Poznám takovou dobrou zem.
4: Je.
3: Kde všichni si tomu jdou to rovnako.
4: A kolik pivo stojí? Kolik tam stojí pivo?
3: Tam bude stát oveľa menej. Tak hovorím si, hádaj tak 3 koruny.
4: Nekecaj.
3: Nekecaj.
4: Ty svíňa.
3: Čo?
4: 3 koruny desítka.
3: Máš rád box? Boxuješ rád?
4: Ale to je jedno.
3: Čo?
4: Ale to je jedno.
3: Box sa tam. Boxovať sa bude taký dobrý. Pravým hákom tak to udrieš. No. Môžneš aj levým hákom. Čo?
4: A co ako s kým?
3: Chcel bys tam bývať?
4: No je.
3: V takej zemi by sa ti páčilo?
4: Isté.
3: Po svrchovaným štátom.
4: Ježišmaria.
3: S usporiadaním.
4: Za 3 koruny.
3: Za 3 koruny desítka?
4: Ježišmaria.
3: Desítka bude.
4: Jo.
3: Piješ zelenú?
4: Co?
3: Piješ zelenú.
4: Zelenou, Zdení!
3: To tam bude za korunu.
4: Nekecej.
3: Hej.
4: Čiže.
3: Tak kde? To nebude koruna, bude tu gajdoš taký.
4: Co?
3: Gajdoš.
4: To neznám.
3: Tu neznáš tú menu?
4: Ne.
3: Nič. Si dobrý chlapík.
4: A víš.
3: Verím ti.
4: Říká pse teda taký.
3: No vidíš. Tu mi to podpíš.
4: Čo to je?
3: A nič.
4: Ano.
3: Nečítaj.
4: Ne. Co tá, čo ako tu?
3: Podpíš, to je taká prihláška, vieš?
4: A kam?
3: Sem tu, takto podpíš.
4: Ty do Ameriky, jo?
3: Tak, niečo
4: ja
3: také.
4: Ja blbý, vidíš, ja to...
3: Podpíš.
4: I křesní?
3: Hej, stačí len. Tak, dobrý, stačí. Ďakujem, no vidíš. Si dobrý. A už je nás 10. A veľa nás bude. Ešte nás bude lebo. Uslyšíš, poď.
4: Ideme.
3: Ideme.
4: Ideme za 3,20, říkáš, jo?
3: Zober si pas.
4: Desítka. Vemu pas, vemu starou a jdeme.
3: Kufor nemusíš, tam je všetko.
4: Bez vaně.
3: Pojď.
4: Zdení, já to pak zaplatím ještě, ne? Já si jdu pro pas.
5: Ale jestli máte někdo z vás auto, třeba vy třeba vypadáte, že máte nějakou 120, tak o tej mluvit nechci, nějaké takovýhle věci, ale třeba o někom, jako třeba tady ten pán, to je typický bavorák, jo. To je na první pohled vidět, to je člověk, který jezdí bavorákem, který stojí zásadně na invalidech. Jo. Ne, ne proto, že by jako byl hloupej, ale proto, že všem ukáže, že na to má. Nějaký poplatek 20 korun za parkování, toho nezajímá. 5 litrů za parkování na invalidech vysmahne, jen ať všichni vidí, že prostě on na to má. To je v pořádku. To je taky takový ten typ, který třeba na těch parkovištích u těch obchodních center nestojí na tom parkovišti, ale stojí na tom chodníku úplně až u výlohy, jo, kde se mu ty maminky tam prodírají s dětma kolem toho bavoráku, protože on na to má. Prostě. Jo, a o těchto těch lidech já teď nebudu mluvit, ale o těch jejich autech. Já mám, ne, že bych měl bavoráka, to bych si nedovolil, vůči vám, jo. Ale mám, ono v zásadě je to úplně jedno, jaký auto máte, jo. Ale říkám, o vás nemluvíme, o vaší 120, to je úplně jiný případ. Vy, když máte chuť doma, tak si můžete, já nevím, vyndat tý 120 motor, rozebrat si to do rána, si to udělat generálku a ráno jedete. Jo, my, to on potvrdí, nevyměníme ani žárovku bez servisu. My musíme s každým prdem do servisu, je to tak? Jo, takže vy třeba pro vás možná science fiction, ale pro vás ostatní, kteří už tyhle ty auta máte, takže budete vědět, no a vy se poučíte, možná z toho poučíte, takže si tu 120 necháte na dosmrti. Jo, a co je zásadní na těchhletích servisech? Je jedno, teď to si řekněme rovnou, za kolik tisíc to auto máte. Je jedno, jaký to auto máte. Je jedno, kam ho jezdíte servisovat. V tom servise v zásadě vám položí vždycky tři otázky, respektive řeknou vám tři informace. První, když je to dobrý servis, co s tím máte? Druhá věc, jak jste tu závadu odhalil? A třetí věc, to je takový totální zaklínadlo všech, připojíme to na počítač. No, to řeknou vždycky. Já vám uvedu příklad, já třeba. Je to, já nevím, půl roku, my nešli takovýto centrální zamykání, jsem měl rozbitý, jo. Přijdu do servisu, on říká, co s tím máte, jo. Říkám, no nefunguje mi centrál, že jo. On říká, a jak jste tu závadu odhalil? No tak když jako máčím to dálkový ovládání, s tím symbolem zamknout a přesto můžu otevřít dveře, tak mi přijde, že to nechodí tak, jak by mělo. No. On říkal, my to připojíme na počítače, uvidíme, kdo připojili a neviděli. Jo. Bo já nám ten počítač nic neukazuje. On jsem říkal, no já nevím. No. On říká, jste si jistý, že vám to nefunguje? Já říkám, no helejte, když to zamknu a přesto můžu otevřít dveře, tak mám pořád pocit, že to nefunguje, jak by mělo. On říká, no jo, no, ale my nevíme, co s tím, že jo, protože ten počítač nic nehlásí. A já říkám, a nemůžete mít rozbitej počítač? A on říkal, no to je možný. Já, abych to zjistil, tak ho připojím na počítač. A tak to připojili, že jo, nevím, co s tím potom zjistili, ale tenkrát mi to opravili, jo, úplně v pohodě, mi nějak vyměnili všechny dveře, nebo co, jo. Nebo jindy, jo, třeba nemůžu ráno nastartovat před barákem, no tak tam volám do toho servisu, říkám, nemůžu nastartovat. A on říká, co s tím máte? Říkám, nemůžu nastartovat. A on pojde, jak jste tu závadu odhalil? A říkám, no sedím v tom, točím a furt to nedělám, brum, brum, brum. No tak sem s tím přijeďte, my to připojíme na počítač. Jo, já jsem říkal, ale prosím vás, jak tam s tím můžu přijet? Vám říkám, že to nestartuje. On říká, aha, kde bydlíte? Já říkám, na Rudolfově, že jo? Já vám řeknu, že Rudolfov je kousek od Českých Budějovic. Jemu jsem to samozřejmě neříkal, protože on v těch Budějovicích sedí, jo. Tak jsem říkal, no na Rudolfově. On říkal, jak to přijet musíte, my nemáme tak dlouhý kabel. A já jsem říkal, hleďte, a chtěli byste si proto přijet sami, že jo? Nakonec je to v záruce. On říkal, no tak jo. No tak si proto přijeli, já tam jdu odpoledne, říkám, tak co chlapi, co s tím bylo? A oni, jako jak, co s tím bylo, ne? Tak snad co s tím je, ne? Říkám, počkej, teď to tu máte půl dne? On říká, no, helejte, pane Kone, my jsme to připojili na počítač. A už jako zhruba víme, jo. Buď máte vadný svíčky, vadný kabely k svíčkám, nebo máte vadnou diodu v alternátoru, nebo máte vadný alternátor, nebo máte vadnou lambda sondu. A nebo máte vadnou celou řídící jednotku. Já říkám, no, nebo tam nemám benzín, ne. A říká, to nás nenapadlo. Pak mi tam dolili 10 litrů benzínu a jsem zaplatil 2000 za připojení na počítač, že normálně jsem odjel, no. Jo, já mám pro ně už úplně takovou alergii jako na ten počítač, že oni tím řeší úplně všechno. Já třeba nedávno jsem musel přespat v Praze, jo, smutná věc, jo. Pražáci rozbili mi okno v tom autě. Tak já tam jedu do toho servisu, říkám, dneska se ptát nebudou, že jo, to je jasný, ne, rozbitý okno. Já tam jedu do toho servisu, říkám, dneska se ptát nebudou, že jo,

0: Mě nebudete mít rádi. Oni je, pane Kilore, co s tím zase máte? Říkám, no helejte, jak jsem nastupoval do toho auta, tak samozřejmě mojí vinou, že jo, jako svojí neopatrností, jsem byl tak nějak neohrabaný a jak takhle pod tím, tou přístrojovou deskou je ten konektor na to připojení na počítač, jo, tak jsem vám tak nějak jako nešikovně nastupoval, že jsem ho ukop. Takže vy to teď nemáte, kluci, kam připojit, jo. A on říkal, to nevadí, v motoru ještě jeden.
1: Kdo by neznal tady Hrumburaka?
2: Jiří Lábus. Když seš tady, udělíme takový profil tvůj, co? Ano. Vysoká škola. No, tak my jsme to vlastně spolužáci.
3: My jsme spolužáci, jsme teda v jiném městě, jo. Ale v podstatě stejný v podstatě rok. Ale zajímavé bylo, tak mě bavila, dám mu to už mě bavilo, že ho to už celkem bylo dobrý. Ale tam jsme měli celou
2: řadu... Ale řekni, co jsi studoval, lidi to nemusí vědět, když se na tebe podívají.
3: Já jsem herec.
2: No, herec.
3: Jsem český herec.
2: No jo, ale studoval jsi herectví.
3: Studoval jsem herectví, techniku jevišní řeči třeba, to nám vždycky říkali, i ve smrtelné křeči, držte se jevišní řeči. A my jsme se rozmluvali pomocí jazykolamu, já vám jeden ukážu, já hrozně budu prskat, tady přibyde pivo, to bude pivička hezká. Takže šla prokopka, prokopka, pět prokopka, prokopka, na prokopka, promokne, jde tak, při potokem pětka, kolo, potokem pětka, tak pokud to bylo, nebo to bylo, a to vrtlo, nebo to bylo, pět se jsme tak zažalo, to, že nebo nezažalo, to oblibu to nebylo, v lamě rojo, rojo, rojo, ale vladím, no, zakrala, krala, krala, krala, 4 roky jsem osvědčil, 4 roky to.
2: Víte, 4 roky to cvičí a není mu rozumět. To není jazykolam, to je ucholam.
3: Ucholam, no? My jsme právě zkoušeli na Damu takovou, chceme se rádím zkouškám, takovou aktovku pro 2 herce. Já jsem hrál Oběť a kolega hrál Vraha, jo. A ta hra končila tím, že kolega ke mně přibíhá a škrtím, já řeknu, vražda, pomoc! Řeknu, vražda, že teďka bylo otevřené okno do Karlovy ulice, z té zkušebny, kde jsme zkoušeli. A tak zkoušíme a nejenom koukám, že dole se rojí lidi. Říkám, to radši necháme. Ovšem, já jsem netušil, že o 2 patra níž ve zbrojně probíhaly obhajoby diplomových prací. Jo, tam se posluchač počil a říkal, tak podle metody Stanislavského rozjel, vražda, vražda! Říká, prodíkám, říkala, prosím vás, pokračujte dál. Za chvilku, no tak podle metody jste... Vražda! Toto prodíkám nevydržel, otevřel to v okno a říkal, prosím vás, na té ulici klid! A lidi říkali, to je u vás nahoře! Tak on se pokutelně vyděsil, říkám, vzal paní profesorku, která učila techniku jevišní řeči a chodili po všech učebnách, odkud ten kravál vychází, až teda došli do 3. patra, už tam byli převlečený, zkouška skončila a prodíkám ulichaně říkal, prosím vás, vy jste tady takhle křičeli, to jste křičeli vy tady? Já jsem říkal, no my jsme to zkoušeli. No to nevíte, že jsou dole obhajoby. Já jsem říkal, to jsem teda bohužel netušil. A paní profesorka se nesměle vyklonila za jeho zády a říká, a kdo to křičel, to vražda? Já jsem říkal, no já. Ale Jiří, to bylo netechnicky. Musíte hezky klopit. Vražda! Vražda! No a já koupil ještě 3 roky potom, no. To jsou ty bifetový taky ty historky, taky se vypráví, že to někdo zažil a jak ten pán, že přišel do toho bifetu, objednal si, dal si 2 chlebíčky, dal si také na stůl.
2: To Francouz říká bifet.
3: No, bifi. No, jak si pán prostě bifet, objednal chlebíčky, dal si na stůl, no. Je to dobrý tak mojí, a pak jde do prčic. A jde si pro pivo takhle, jo. Teďka se takhle přinese to pivo a teďka vidí, jak paní mu normálně takhle chlebíček schutí, takhle jí, tak on přijde a tak taky začne kousat do toho, že říká, chutná? Dobré, dobré. Jsou takový dobrý, jsou čerství, že? No moc dobrý, dneska jsou výborný teda. A ani nebyli drahý, paní by to, ale byli drahý, nebyli tak levný, jo. Chutná vám? Moc mi chutná, moc mi chutná. Paní dojedla, odešla, vzala tašku a odešla a pan ten chlebíčky měl na druhé straně ty tašky. Za červené lešel taky pryč. Ale já mám historku, která se opravdu stala mě, bylo to v Koruně. To už je dávno, co byl bifet Koruna, známý pražský bifet. A jednou taky teda, dal jsem si tam vepřo knedlo zelo, takhle jsem se ho přinesl k tomu stolku a teď se otáčím takhle pro pivo. A než jsem se otočil, vidím takového chlapa huberťáku, takového typického somráka, že jo, jak najednou to maso takhle ven a strčí do kapsy. Já říkám, no dovolte, říkám, sorry šéf, a prdne mi ho zpátky, no.
2: Tady na tomto místě chtěl navázat. Já teď vydávám, které věci často se opakují, ten Až přijde kouzelník. Jste byli mladí vlastně, i ty diváci tedy byli mladší, jo. A tam se objevuje ta Jaruška Hanušová.
3: Jaruš,
2: Hanuš.
3: Jaruš,
2: Hanuš. Jaruš, Hanuš. To je kamarádka. Vy si lidi myslí totiž, že seš třeba její manžel tajný, nebo

0: Tak.
1: Już jsem tajný jako fízel, jo, nebo ne? Ne, ne, jako, jo, takhle, jako, že jsem jako její
0: tajný vztah.
1: Jo, ne, to je veřejný televizní vztah, to je taky veřejnoprávná televize, že jo, co to dělá ty kouzelníky. Jsme letitý přátelé, kamarádi,
0: ano.
1: Tam byly i takové tendence, že se ptali lidi, jestli to není moje sestra dokonce, nebo nějaký hloupý nápad, že matka, to je nesmysl, že jo, takže, ale... Je to teda moje...
0: Horší by bylo, kdyby jsem tady, jestli nejsi její tatínek, to vypadá.
1: A je to moje opravdu letitá, velice dobrá kamarádka, přítelky, nemůžu říct. A my se známe 26 let, my jsme ochotnicky spolu hráli divadlo, ona hrála třeba paní Dulskou, já hrál jeho syna tehdy, to už je těsně dávno, že jsem ještě mladý. No a vzpomínám si třeba, ona je ta paní, která má velký smysl pro humor, pro recesi, já tam vždycky sedíš o tom pořadu, taková jako sošná, taková vážná, pak vždycky něco tak procedí a lidi se zasmějou. No a ona, na ní se lepí neuvěřitelný příběh, tak třeba si vzpomínám jednou, tak to ona dostala narozeninám, které mám v zimě. Speciálně takový digitální hodinky, který funguje jako budíček taky, jo. A tam, když se podíváte někdy špatně nebo nepozorně, tak když se takhle rozsvítí ten, tak se vám splete jednička se sedmičkou, jo. A ona byla takhle jenom sama takhle doma, to se stane takhle někdy, že jo. A tak manžel byl někde mimo Prahu, ona uložila své tři děti, teďka spí v noci, že jo. To, a ne, se probere trošku, zamžůra, podívá se, kolik je hodin, zmačkne to. A ono bylo půl druhý ráno, ona myslela, že je půl osmí. Říká, děti do školy! A nebohé dvě děti šly do školy, ano. Jarka namazala chleby a děti se vykračovali, ta starší udělala toho mladšího chlapečka, jo, to oni naše si mají školu za rohem, tam právě na Palmovce, že jo. No tak se hezky vykračovali do školy ve dvě ráno, že jo, děti nebojí. A najednou proti ním dva policajti. Kam pak děti? Do školy! Ty strnuli, že jo. No to, kde máte maminku? Tady! No prosím vás, a kolik jeho děti? My jsme dneska zaspali, jdeme pozdě. Vy se vyděsili, vy se zbláznili, že jo, co se jako děje, tak... A kde máte maminku? Maminka je tady doma, tak pojďte se mnou. Ne, my musíme do školy. Říká střicherka bez prše, probíhá frotáž, to je hrozně procedura, že jo, si představte, že... Strašná procedura, že jo, najednou zvonek, Jarka, co se, kdo to sem leze takhle po ránu, že jo, teď otevře, teď se zděsí. Policajti a děti. Proboha, co se stalo? Maminko, kolik je hodin? No kolik, 8 pryč, my jsme dneska zaspali. Maminko, kolik je? No říkám, 8 pryč, co se děje? Maminko, podívejte se pořádně, kolik je hodin. Jarka šla, podívala se na budíček, který mají na kredenci, tam bylo 2:10. Já jsem kráva, ježišmarja. To, co vám budu říkat, policajti pozvala do bytu, poděkovala jim, dala jim kávu, dala jim nějaký zákus. Děti uložila ke spánku, pak policajti asi po hodině odešli, Jarka se šla taky lehnout a probudila se 2:10 dopoledne. Takže Jaruš, no, to je prostě... Ona je teda báječná kuchařka, jednou se dověděla takový speciální recept, že se dělá domácí džus, že se koupí nějaký, já nevím, citron, pomeranče, cukr, voda a taky kyselá citronová. A poslala takovou tu asi 12-letou hoždičku nebo 10-letou v té době koupit kyselou citronovou do drogerie, kterou mají za rohem. Tak má tam šla a přišla a říká, dobrý den, prosím, dvě kyselou sírovou. Ta prodavačka říká, a na co pak tu chceš hoždičko, ale maminka nám z toho bude dělat džus.
2: Moje jméno je Rjemrotěsa. Podplukovník. A tady má být můj nejmilejší přítel.
3: Bože, tady.
2: Ruža Pružinský, zástupce okresní?
3: Ano.
2: Okresního hejtmana.
3: Prosím.
2: A už tady má být ten malý...
3: Ano, ano.
4: Pojďte.
2: Náš malý člověk, rostomý a elegantní dvojetočie. Inspektor. Inspektor čeho?
3: Klášterní školy.
2: No, tak. A takový tři lidi tady vyhodili z hospody, jen to fikne. A ještě nám tam dali, kromě vody, než čaj s mouchami.
3: No.
2: To je možný než tady, v tomhle tom městě, jak se to tu jmenuje.
3: Jakhle.
2: No. Když si člověk zajede do Sarasova, tak dostane aspoň večeři teplou. A nejvíc nenávidím, když člověk se napije a pak to nemá čím zapít, totiž zajíst. No zapít taky ty.
3: No jsem.
2: Jej, to by bylo mě zapomenout. Nemluvím o tom, že... Pánové... Co vy jste říkali večeři? Já mám hrozně.
3: Teď máme 2 hodiny, hospody jsou zavřeny, ale já vám řeknu, pánové, takový...
2: Co?
3: Slaneček. Takové houbičky. To by nebylo špatné. Nebo něco na způsob toho.
2: No.
3: Jak se to řekne?
2: No, čeho?
3: No, víte, co myslím?
5: Včera jsem jet u Holopesova senzační krůtu.
2: No.
5: Že si vzpomínám, pánové, byl jste někdo ve Varšavě?
2: Ne.
5: Tak tam dělají tohle. Lemou karasy.
2: Karasy, ryby.
5: Docela obyčejný karasy. živí, ještě se třepou a šup s nima do mlíka.
2: Do. A do svařenýho, ne?
5: Do syrovýho. Ty potvůrky si tam den poplavou a potom. Potom je pečou na másle, na pánovi, a bublají si.
2: A smetanu nalajou, ne?
5: Taky se
2: no, jaj.
5: No já vám řeknu, kam se hrabou ananasy. A když si na to takhle dáte jeden nebo dvě štamprlátka, no. A to se necítíš, to úplně omdlíváš vůni.
2: Vůni. A k tomu by byla, nepleste, k tomu by byly nasolené okurčičky.
5: Může být.
3: A neby.
2: A teď vám řeknu já, co jsme jeli, když jsem byl ve Varšavě.
5: Byl ve Varšavě.
2: Kdo říkal, že nebyl? Já byl ve Varšavě.
3: Byl ve Varšavě.
2: 200 taštiček jsme nasoukali do sebe, jedna, dvě. Jistě taštiček, ale no, tedy vařený těsto, žáno, taštička a vevnitř mleté maso. Masíčko. Dáte navrch to, petržálku nebo to, posypete pepřem, nebo se to musíte i octíkem a pojídat. A když už mluvíme o rybách, co říkáte rybí polevce ze sterledě?
3: Z koho?
2: Sterled, nebo je to sterled? Taková dlouhá. No.
5: Sterled.
2: No, to je přeci. Já jsem to jídával 1858. Toto letí ten
5: čas.
2: A tady mluvíme o jídle a maříme čas a já mám takový hlad. Já půjdu domů a já si udělám bene doma. Poté vy dva. Každý vypijeme štamprličku, zajíme tím, co vám podal, třeba okurčičku nebo salámeček.
3: Salámeček.
2: Podpálíme pod samovárkem, co říkáte, páni?
3: Já s nadšením.
5: No, velice rádi.
2: A můžeme si povídat třeba o nemocech, nebo o starých, dobrých, zašlých časech. A nebo si moje paní spí, ale tu nebudeme budit. Já zbudím služku. Tady. A řeknu, aby připravila samovar. A ze sklepa, aby přinesla okurčičku. A řekne.
5: Černou. To je moje.
2: A černou. A slanečku.
5: Loupanýho.
2: A smradlavýho.
5: Moje žena je dnes nějaká nemocná. Doktor Gusin říká, že je to od postní stravy. No, je to možné, ale dušičko, říká mi, strava není to hlavní.
6: A já vím, já tě poslouchám.
5: Není důležité, co do úst vchází, ale co z úst vychází, říká mi. Postní jídlo to jíš, ale zlobíš se jako jindy. Lépe bys udělala, kdyby si děla svého neničila, raději se nerozčilovala a nekázala. Ne? Ani slyšet nechce. No. Už od dětství nás tomu učili, říká.
6: Sakra, kde s těma okuličičkama? Já tě poslouchám, povídej. Těla svého neničila, no.
2: Je tady menší komplikace. Ona, služka spí a moje žena má všechny klíče. Ona služka nespí, ona je venku někde. Ale moje žena má všechny klíče, to tak tady prostřete a já ji zbudím. Já ji nebudu budit.
5: Na co, jo? Hej, ty klíče vemu. Co děláš?
2: Ale, Mášenko, to jsem já. To jsem já, Mášenko. Já jdu vzývat ty klíče. Od špižírny, od sklepa potřebuju je. Okurčičky potřebuju. Mášenko, ty můžeš klidně spát, nebudeme tě obtěžovat. Já vemu ty okurčičky a ani z
7: zakopě i kumysnou zrtím, jakože je pánbu nade mnou, jenom o kurčičky.
8: Komu chceš dát o kurčičky?
7: Já jsem ti to neřekl. Ale dvojtočiev je tady. Dvojtočiev a pružina pružinský. Pružina pružinský. No znáš je přece, celé město si jich ukrutně váží. Je o tobě dobře hovořej. No, pružina pružinský má přeci řád Vladimíra. Čtvrté třídy, no, ale každý řád je dobrý.
8: Kde ses mohl takhle sežrat ty dobytku, Jaro?
7: Tak ti teda pěkně děkuju, to jsem si pěkně vysloužil. Já myslel, že jsem podplukovník. Když se porád jenom zlobíš a neumíš nic jiného, než se zlobit, co mám dělat? Přišli, no přišel dvojetočně, přišel pružina pružinský, jako kobylky vpadly, jak zhubné, dvě kobylky. No já říkám, spí a to zas jdi. Jsou to známí a hodní a pobožní lidi oba. A jak hezky o tobě mluví, kdyby si slyšel, jsme zavedli řeč. A ten povídá pružina pružinský, povídá Marie Petrovna. To snad není ani žena. Já koukal, co ti myslí. A ten dvojetočev se obrátil, pan není. To je snad... Poupě, povídá, poupě. Nebo Jaro. Takový hezký slova. A ten povídá, ano, ale ona je světlo našeho okresu. Jako ty, řekl on. No, to okresní. Zástupce okresního, zástupce jiného. A ten to vidí, že o tobě a nic se nezná.
8: Hele, lehni si a nežvaň. Namáže se to v hospodě s ukecanými kamarády a pak to celou noc bouří. Mohl by se stýdět. Máš děti?
7: Ano, ano. Mám děti. A mám je rád. A tebe mám taky rád, krasavice moje. A babičku mám rád, dědečka jsem neznal. A postarám se o vás, o všechny. My tě dáme do gymnázia a postarám se o něj. O tebe se postarám, krasavice moje, lásku má, aby bylo všechno v pořádku. Než vydechnu, naposled. Až naposled vydechnu, tak já bych nechtěl nic od vás, než abyste mě dali na hrob vrbičku, tenonkou, prouteček smuteční a chodili ho zalejívat. Já bych tam pod tou vrbou se na vás těšil, abyste chodili a zalejívali a vrba by rostla, byla by veliká, takováhle by byla tlustá a to už by byl Míťa profesor a ty by si byla, už u něj by si bydlela. Ale teďka, Mášenko, teďka já potřebuju ty pokurčičky, já přeci je nemůžu je vyhodit.
8: To je trest boží, hospodine bože můj. Co jsi to na mě seslal? Kdo to jak živ slyšel? Hosty v tuhle dobu ožralu manžela. Dobře, ale i s tím.
7: A můžeme křičet. A můžeme zpívat. Mášenka je zhůru. Ale rozespala. Jej. To je rozespala. Znáte ženy, ne?
6: Rozespalí? Já hlavně.
7: Bude všechno. Mášenka má klíče, Mášenka je hostitelka. Mášenka více ve sklepěce na půdě. Se vyšpíš, Mášenka. I kaviár bude, já se sadím. I kaviár.
8: Mohli by se stydět. Copak jsem nějaká hospoda? To bych byla husa, abych jim něco dávala. A nedám. A ty klíče jim nedám. Nedám.
6: Ale kdy? Kdy bude? kaviár.
2: Že by nemohla nalézt klíče? Promiňte.
7: Tak, tohle si mě mohla říct hned. Já jsem se nemusel před tebou tolik ponižovat. Tohle to má být manželka, opora svého jediného manžela, jak praví písmo. Já pravím, zmije zůstane zmí.
2: Merci. Tak je asi pravda, co jsem četl před lety, že žena je svému muži andělem před veřejností. Ale doma je mu satanášem. A jak vidím, satanáš zůstane satanášem. No uhoď.
7: Uhoď. Kluč mě, mrať mě. Křezej do mě, kopej do mě. Rozemel mě. No, dělej něco. Uhoď svýho jediného manžela, který si o tebe stará. Leta letoucí a stará dobře. Uhoď. Když máš potřebu, mrať mě, ale nedělej mě postudu před veřejností. Ty řveš. Vidíš, co děláš? Ty jsi něco slyšela?
8: Ne, ty jo.
7: Taky ne. No právě pro ně potřebuju okurčičky a ty klíče. Já ti dávám čestné slovo důstojníkovo. Že už nikdy nikoho nikam nepozvu. Kdyby to byl biskup, tak ho srazím se schodou, ale... Snažně tě prosím. Mášenko, já tě snažně prosím. Teď víš, že tě miluju. Teď tě mám rád, Mášenko.
8: Nech si to, já tam přijdu.
6: My vás vyrušujeme, ne? Hraň
7: vám vůbec ne. Všecky v pořádku. Mášenka je zhůru, je milá, je ochotná.
3: Fedore Akimiči, co to máte? Vy máte u oka slzu? Vy pláčete?
7: Ale Mášenka mě dojala tou svou ochotou. Tady ji máme.
8: Pěkně vítám, pánové. Vám, jsem ráda, že vás vidím. Odložte si přece. Jsem moc vděčná manželovi, že vás přivedl. Aspoň v noci, když ve dne nikdy nezavítáte. Já už jsem spala, nejenom slyším hlasy. Kdo to může být? Říkám si. Feďa mi poručila, abych zůstala ležet, ale nepak já jsem to nevydržela. Já hned všecko připravím. Feďo, pojď.
6: Vidíš, jak je to krásné, když je člověk ženatý. Jíš, kdy se ti zachce, napiješ se, kolik se ti zachce a hlavně víš, že existuje člověk, který tě miluje.
3: Tak. Tak, šťastný Rjebro Těsov. Já když přijdu domů, žena na mě spustí, nedupej mi tady v botách, chomouté ani spát mi nedáš, ožere se to v hospodě, pak to dělá Rámus a... Moje žena neumí nic jiného, než nadávat. No. Ta by měla vidět, jak si žijí Rjebro Těsovovi.
6: Tak. Už při prvním pohledu má člověk chuť dojet jim zaplakat.
8: Prosím, panstvo, poslušte si.
3: No.
8: Tak. Počkat. Nejdřív přípitek. Féďo.
7: Mášenko, přátelé, na šťastná manželství.
9: Tak poté, soudružko, dneska si prvně vyjedete sama, co?
10: Ano.
9: Dneska prvně. Jak se cítíte?
10: Velmi dobře. A vy?
9: Co pak já, pro mě to zaměstnání, že? Co pak, já už vyškolil řidičů, je, to nemáte zdání. A všecko bez nehody. No tak poté. Jestli pak byste věřila, že vy jste můj 879. případ. A všecko bez nehody, soudružko. No. A že jsem měl žáci, byli mezi něma kolikrát moulové, to kam se na ně hrabete, soudružko profesor. Teda bez urážky. To jsem měl jednoho, tomu jsem mohl říkat nahoru dolů, helejte čověče, zarlete tam jedničku. On furt nic, víte, až mě jednou takhle dožral, tak jsem na něj zařval. Hele, chlape, tak Hergot, dupneš si na tu spojku, jo nebo ne? A vidíte, na to on reagoval okamžitě. On hrál totiž beka v jednom fotbalovém mužstvu, víte, Vazou. Od té doby taky vím, že na žáci se musí psychologicky. To jsou tyhle cty, jestli jste o tom slyšela někdy, podmíněný reflexy.
10: Mě velmi těší, že vás zajímá věda, soudru instruktore. Uplatněním vědeckých poznatků zvýšíte svou kvalifikaci, například ve výslovnosti při instruktáži.
9: Jo, jo. A hlavně bez nehody, víte? Na to já dám nejvíc. Takže, kdybychom se náhodou dostali my dva do choulostivý situace a já vám trochu přišlap nohu na brzdě, nic si z toho nedělejte.
11: Hlavně, že zastavíme bez nehody. Odstan hlinitej si potom koupíte dodatečně. No, a teď mě ukažte, jak zařadíte jedničku.
10: Ano, ano. Poslyšte,
11: no.
10: Napadlo vás někdy, proč se vlastně říká zařadit rychlost? To je zvláštní, co? Řaditi vlastně znamená stavěti, klásti, rovnati něco za něco.
9: Aha, tohle máte na mysli. No jo, něco za něco to bylo, jest a bude, že? To už je v té starodávné písničce něco za cibuli, něco za křen.
10: Správně. Zdá se, že máte smysl pro etymologii.
11: Jo,
10: víte, že jazykospit a hlavně srovnávací jazykospit je dnes nejdůležitější věda, pomocí které můžeme řešit vědecké problémy zcela odlehle.
9: Helejte, kdybyste mě to neřekla, vy tak tomu snad ani neuvěřím. No a ty tam vražte tu jedničku, soudružku.
10: Ano, hle. Co slovo, to překvapivá a hluboce logická souvislost.
11: A perla.
10: Že?
11: No.
10: Řekl jste vražte.
11: Jo.
10: Víte, že ono slovo úzce souvisí se slovem vrah?
11: Ježišmarja, ženská, vy máte nápady?
10: No, Ježišmarja, to by vás nikdy nenapadlo.
11: Tedy to by mě netrklo.
10: Přece, zamyslete se trošku logicky. Vrahem začali označovat i člověka, který druhému co vrazil do těla kopí, nůž,
11: jo.
10: Meč.
11: Nebo pár facek.
10: Hle! Opět záhada. Kde se vzala facka?
9: Helejte, já bych o tom radši nebádal.
10: Ale proč ne? Objevujte překvapující souvislosti. Anglicky se řekne tvář face, píše se face. No, slyšíte v tom naši českou facku, která jak známo dopadá na tvář?
9: Facek já už v životě slyšel, ale...
10: Bože, jaký to zdroj poučení. Indoevropské jazyky vůbec spolu souvisí neuvěřitelným způsobem. Víte,
11: pokoj.
10: Že naše staročeská píšťala se dostala do evropských jazyků jako pistole?
9: Helejte, no. Pistole je do těch píšťalků. Chci říct, soudružko, profesorko, helejte, hodina plyne. To sichr je od slova plyn, tak šápněte na plyn, ať už se někam řídíme. To sichr s ničím nesouvisí, nebo ať souvisím. Chci říct, ať vysím.
10: Prohrál byste hrdlo. Ano, zdálivě ryze české slovo řídit se má nesporný základ ve staroindickém root, dog. Správně. Ovšem nikoli v tok jako tokati,
9: ne.
10: Nebo tok jako tokaj, to ne, ale tok jako téci, staroslavěnský rjutiti, dodnes polský rucat, to jest vrhati, slovenský rucat.
9: Já vím, le tu pesku, netrucaj, netrucaj. Jeďte.
10: Latinský tvar ricio, téci, o tu dodnes ricinový olej.
11: Jo.
10: Ano, z latiny potom do angličtiny jako river, řeka, která teče, cítíte tady tu logiku, ano? Němčině potom navazuje slovo ryter, to je rytíř, neboť jak známo, rytířům se lila na hlavu svěcená voda, že tudíž tekla. Odtud pochází i naše staročeská řiť, no a naše dnešní, co?
11: Ježišmarja.
10: Řítiti se.
9: Kam já se s tou ženskou až dostanu, řítiti se. Zřícení na helejte, soudružko, i když z toho mám náramnou radost, že ten německý rytíř má hodně společného s naší staročeskou řítí, tak prosím vás, napěte. A jeďte, já vím, co chcete říct. Jedu, jedeš, jedete, jedeme, to je od slova. Je to je otrava.
10: A mýlíte se.
9: Je to otrava.
10: Ne, opět se mýlíte. Slovo jet je alogismus, jazykově je příbuzný se slovem jídlo. Správně by tedy mělo být nejet, něco, co není k jídlu.
9: Co není k jídlu, to má zase moc společného s naší závodní kuchyní, kdybyste to znali. Prosím vás, šlápněte na plyn a jeďte, nebo se z vás blázním. A co zblázním? Já už jsem z vás blázen. Blázen, já vím, co chcete říct, to je od německého slovesa foukati, foukněte se do slovníku. A totiž koukněte se do slovníku.
10: Obě se mýlíte. Ale... Souzvučnost těchto dvou slov je zcela náhodná.
9: Ne, náhodná, náhoda, nehoda, nepohoda. Heď, to je zase moc slova hoditi boží, hod, hody, hody do provody, dejte mě, dejte malovaný vejt, vejce, nahoditi, vyhoditi, zahoditi, vyhoditi, to je ono. Ven, ven, věc moci ženská. Halo, marš, už ať vás tady nevidím. Marš.
10: Nekřičte, vždyť já již jdu, když jinak nedáte.
9: Nedám.
10: Ovšem neměl byste používat i germanismu marš. Česky se říká pochod.
9: Tak pochod, pochod, pochod, ukažte pryč.
12: Logickou návaznost na svatbu jako takovou má rozvod. Jako takový. Statistická čísla o počtu rozvodů jsou varující. Rozvody budou také námětem rozhovoru s právníkem, advokátem, JUDr. Jaroslavem Uhelnatým. Co byste řekl? Máte úspěch, doktore. Co byste řekl, doktore, k těm číslům?
13: No, jsou varující. Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum. Jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
12: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
13: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
12: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
13: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
12: Ano, ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
13: Podle mého soudu?
12: Ano.
13: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
12: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
13: Aha, aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do tří skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a zase varianta kašpárek.
12: Co je to?
13: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
12: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
14: To peníze, tak teď si už něco vyděláváte taky, že jo?
15: Jo.
14: Hospodaříte si s tím sám?
15: No tak dá se říct, že pár lidí mi nad tím jako hledí, ale já ani nějak moc je nevyužívám ty peníze.
14: Jak to?
15: Protože nemám proč. Bydlím doma, že jo.
14: Živí vás rodinu, tak byste to měl dávat rodičům.
15: Tak akorát si kupuju trošku větší dárky, třeba k Vánocu nebo to, ale zatím nic jako nevyžadují, tak nějak přispívat.
14: A co za dárky si jako kupujete?
15: Já sobě?
14: No.
15: Já si nekupuju dárky.
14: Ne, tak vy kupujete jako rodině dárky.
15: No samozřejmě.
14: Aha, čili ty peníze si schováte a na Vánoce obdarujete takhle?
15: Tak já nevím, tak zatím jsem zažil jenom jedny takovýhle Vánoce.
14: Aha. Tak jedny to jde takhle.
15: No.
14: Jo, a co jste koupil za dárky?
15: Já už si nepamatuju.
14: Jo, tak to nebyly moc velký, ale... No tak, že to jsou velký dárky, hele.
15: No.
14: Tak mamince třeba?
15: Mamince, myslím nějakou, ona má ráda takový keramický věci, jak jsem jí koupil něco takového, nebo má ráda starožitnosti, jak asi nějakou sošku, co
14: asi
15: ona
14: nějakou sošku.
15: Já už jako, si fakt nepamatuju.
14: Jako jistý to není, jo?
15: Jistý to není, no, já nevím, fakt aha. Si nepamatuju.
14: A tátovi?
15: A nějak, nějaký holení nebo?
14: Holiny, jo.
15: Holení.
14: Jo, holení.
15: No.
14: Jo. No a další velký dárek?
15: Já nevím, co vy pokládáte za velký dárek, ale pro mě
14: tak
15: jako skromního kluka...
14: Já teď vím, co vy pokládáte za velký dárek.
15: Já jsem to hlavně dával z lásky, rozumíte?
14: Ne. Že byste dal holení z nenávisti, si nemyslím. Ale jste říkal, že když tak ty peníze použijete také na Vánoce, že dáte větší dárky. Čili máme holení u maminky. U maminky nevíte, ale bylo to vlastně něco keramického. No a sourozence máte?
15: Mám 20-letýho bráchu Honzu a pak mladšího Pavlíka.
14: No, tak co Pavlíkovi jste koupil?
15: Já jsem mu koupil míč fotbalový.
14: Míč.
15: Ale
14: novej?
15: Novej? Dobrej a novej.
14: A druhýmu bráchovi?
15: Druhýmu bráchovi, víte, že si nepamatuju, já snad jsem mu přispěl na mobil nebo něco takového, už takový, jako nevím. No. No. On je taky skromný jako já.
16: Pane brašnáři, to je dobře. Už jsme mysleli, že nedorazíte. Pěkně vítám.
17: Pojďte. Jsme se zapovídali ve vrátnici. Vrátný je taky chovatel, tak jsme se zapovídali.
16: No, hlavně, že jste tady.
17: My jsme se zakecali.
16: Ano, ano.
17: Měl párek zrovna svačil, nabít mi nožičku, jsme do toho řízli, jsme se celý zakecali.
16: Jo, takhle. No, tak co pak bychom dnes diváku měli nabídnout? Co pak jste to přinesli?
17: No, já jsem vám přines ukázat Michala, že kdyby byl zájem, že bych ho ukázal.
16: Pane brašnáři, necháme si ho na závěr, ano? Že bychom nejdříve dali do pořádku tu poštu. No, dejte ho třeba chcete na ten druhý stoleček. Přišla zase řada dopisů na vaše vystoupení, já jsem je rozdělil zase na záporné a kladné. Tak z těch kladných bych vám přečetl dopis od Františka Bláhy ze Stupna. Píše, on se zajímá o vaše povolání. Píše, kde jste toho člověka vyhrabali, čím se asi živí, to by mě teda zajímalo.
17: No tak já jsem vystřídal řadu povolání, já se zajímám prakticky o všecko. A na pracovišti mi vycházejí vstříc. Já vždycky, když někam nastoupím, tak mistr už tak po týdnu, po 14 dnech se mě zeptá, jestli bych to nechtěl zkusit někde jinde. Abych to jako nejvíc poznal. Že? Přímo takhle oni mi jdou na ruku.
16: Pěkný. A kde pracujete teď? Nebo kde jste všude pracoval, kdybyste nám ten přehled řekl?
17: No tak pracoval jsem například v podniku Les a Lov. Teda nejdřív v lovu a potom v lese. Tam jsem vymyslel jeden zlepšovák, sušák na piliny. A hned po tom lesním požáru jsem nastoupil v obuvnickém průmyslu.
16: Kde?
17: V obuvnickém průmyslu. Tam jsem dělal boty do rakve.
16: To jsou nějaké speciální boty do rakve?
17: No, to jsou, těch se prakticky nechodí, v těch se prakticky jenom leží. A tam jsem taky vymyslel jeden zlepšovák, šití horkou jehlou. Oni to používají doteďka i na boty na chodění mimo rakev.
16: To jsem si všiml.
17: A hned po tom požáru jsem nastoupil do papírenského průmyslu.
16: Do papírenského průmyslu? A tam jste pracoval v kterém oboru?
17: Tak tam jsem lepil pytlíky. 2 roky. A když mi to skončilo ten výkon, tak jsem nastoupil ve školství jako školník. To bylo krásné místo. Bylo to i s bytem, proto jsem to bral. Až na to neustálý zvonění, tam se prakticky nezdřívnete. I pěkná škola to byla. Teď, když ji postavili znovu, to už není moderní. Krabice moderní.
16: Tu školu, kde jste působil, tu postavili znovu?
17: No, hned na tom spáleništi postavili novou. Taková moderní krabice, mně se teda osobně nelíbí.
16: Pane brašnáři, nezlobte se, ale mně připadá, že vy máte na ty požáry nějakou smůlu, ne?
17: No, tak to teda mám. Tohle to bylo třeba kvůli mým vousům, tenhle poslední požár. Já mám totiž strašně...
16: To je asi ten králík, ne?
17: No jo, to je Michal, on dupe, protože on by je nervózní, už bych chtěl ven.
16: No, kvůli vousům jste říkal? Jak může kvůli vousům vzniknout požár?
17: No, já mám totiž strašně tvrdý vousy. Jestli chcete, můžete si šáhnout.
16: Teda sám.
17: Jsou drátky, co?
16: To je teda ale neuvěřitelné.
17: No já se normálním elektrickým strojkem neoholím, protože ty planžety to úplně roztrhá. A
16: prosím vás, to vám rostou po celém obličeji, tak tvrdé vousy?
17: No ano. No tak jenom tady pod očima mi nerostou. Na čele taky ne.
16: No a čím se tedy holíte?
17: tady to ostatní? No tak jeden můj kamarád z toho podniku Les a Lov mi opatřil elektrický strojek na kance.
16: Na štětiny.
17: No, ne, normální elektrický strojek, kterým se holí kanci. Jo, to bylo jediný, s čím já jsem se oholil. Ovšem, ten strojek měl jednu jedinou nevýhodu. On měl takový vibrace, že když já jsem si ho přiložil k obličeji, tak jsem se tak rozkmital, že jsem se v tom zrcadle vůbec neviděl. Teda viděl, ale rozmazaně. No a když se při oholení nevidíte, já teda nevím, jestli vy jste se někdy holil, nebo jestli... Máte ty fousy takhle od malička?
16: No od malička ne, už jsem se taky holil, takže vím, co to je. No a jak to dopadlo?
17: No a jak, tak já jsem tedy přemýšlel, jak bych to udělal, abych se v tom zrcadle viděl, i když kmitám. Jo, a přišel jsem na to, že nejlepší je dát stejný vibrace i tomu zrcadlu, víte?
16: Aha, to je dobrý nápad, to by mě nenapadlo. Zase se hlásí.
17: No to je Michal, on už je nervózní, on totiž by pořád ven.
16: Tak dočká se. Mě by zajímalo, jak to dopadlo s tím zrcadlem.
17: No tak já jsem to udělal tak, já jsem to zrcadlo uložil do pryžového lože, který bylo z gumy. No a připojil jsem na něj vibrátor. A ještě jsem ovšem na to musel připojit usměrňovač kmitu UK23, aby to zrcadlo kmitalo stejně, jako kmitám já, že jo. Když to zrcadlo kmitá jinak, než kmitáte vy, jo, tak no, tomu se pak nevidíte vůbec.
16: No a výsledek?
17: No tak já jsem se oholil, vypnul jsem ten strojek a šel jsem solit chodník. Jenže jsem zapomněl vypnout to zrcadlo, jo. To, jak vibrovalo, tak za chvilku z něj začaly padat takový ty skleničky a flaštičky, co tam má manželka na obliče, že jo. Jedna padla na UK23, udělal se kraťas, to víte. Ten líh to hoří hned. Pěkná škola to byla. Postavili znova, to už není ono, to no, moderní.
16: Aha, a potom jste asi nějaký čas zase pracoval v papírenském průmyslu.
17: No tak tam už jsem nastoupil jako předák. Předáci ty pytlíky volizujou a zadáci si na ně sedají.
16: No. A teď máte v plánu co?
17: No tak teď rozvazuju pracovní poměr s barvama a lakama a navazuju pracovní poměr s asbestiárnou.
16: Tak to je, myslím, rozumné. A pane Brašnáři, v místě bydliště už pominuli ta závist, že jste v televizi často?
17: No jo, to už se uklidnilo. Jenom švagr mi to pořád závidí. On by totiž rád v televizi soutěžil ve znalostech, jo? Takže závidí.
16: Ale proč se nepřihlásí? Vždyť je řada soutěží ve znalostech.
17: On by se přihlásil, ale žádný znalosti nemá, ten by dopadl.
16: Ale to by se jistě nějaká oblast našla, ne, které rozumí.
17: Prosím vás, teď on je to úplně... Ta nenašla.
16: No a teď snad, že bychom ukázali toho králíka.
17: Tak já jsem vám přines ukázat jednoho samce ze svého chovu. Je to králík beraní francouzský a jmenuje se Michal.
16: Tedy Michel, ne?
17: No tak může být. Oni mají ty uši takhle
16: ten je krásný.
17: Od přírody splihlý a prostě za živýho boha je nevstyčej nebo ano. S nima nezastřihaj. Ale tady Michal, to je úplná rarita, na toho se chodí dívat celá ulice, protože on ty uši zvedne. Aha. Já jsem ho naučil na určitý slova, to já teď nebudu říkat nahlas, protože on kdyby to slyšel, tak on by hned špicoval. Já vám to teď pošeptám, jo, a takže když já mu řeknu,
16: jo.
17: Tak
16: jo.
17: On hned ty uši zvedne.
16: No to jsem zvědav. Tak prosím vás, je Michal v záběru?
17: Michale, pojď, no.
16: Je v záběru?
17: Hodnej.
16: Je, aby tam byl takhle dopředu. Tak, aby bylo vidět, jak je zvedne.
17: Michale, je telíček. Michale, je telíček.
16: Nevím, já myslím, že nereaguje.
17: Michale, je telíček, zelený, čerstvej, papáničko bude.
16: Jestli není trémista trochu.
17: Není. Michale, je tel, žrádlo tady máš. No a to je Eliška.
16: Prosím?
17: To je Eliška.
16: Takže to není Michal.
17: No on mi v té přenosce vyhandloval. Aha. A mně bylo hned divný, že nešpicuje.
16: Někdo vám to vyměnil.
17: No švagr. mě jí vyhandloval. Takže... To je Eliška, ona je výborná samice, ale s ušima neumí vůbec nic.
16: Já myslím, že panu Brašnáři poděkujeme, že nám ukázal prosím tak pěkného králíka. No?
17: Nemohl bych něco vzkázat švagrovi?
16: No, ale jenom krátce, prosím vás, velice krátce.
17: Srabe.

0: Tak tě vítáme, Karle, u nás v divadle. Podmínky znáš, tak jak se těšíš, kamaráde?
1: Černoch. Pojďte se. Vy naučíte lidi zpívat.
2: Jaký lidi, jak zpívat?
0: No, neboj se, Karle, my jsme si mysleli prostě, že by si tady naučil publikum v divadle zpívat nějakou písničku.
2: To není problém.
0: Refrén stačí, ano.
1: Ale pozor, Černoch.
2: Ano.
1: V jiném jazyce.
2: Ne, třeba anglicky bych mohl, nebo francouzsky by mě to taky šlo.
1: No to ne, v jiném jazyce.
2: V jiném jazyce. No tak.
1: No to už je na vás, Černoch. No tak něco dělejte, ne? Pane se pánám.
2: Jo.
1: No tak.
3: Maďarsky.
2: Co je to za nesmysl, maďarsky? Já neumím maďarsky ani slovo.
0: Ale jak to, že neumíš maďarsky, Karle, no tak prosím tebe.
1: Černochu, to nám nevykládejte, tak se snažte.
2: Aaron Koňak akorát.
1: Co to sem pletete, Aaron Koňak, co?
2: Ne.
1: No tak se snažte, Černoch, ne?
2: Ne, no já...
1: No tak dělejte. Dělejte se sebou člověče něco, my ztratíme trpělivost.
2: Jo, já kdybych to tušil, jak jsem chodil na hodiny a učil bych se, ale takhle... Já nevím, já bych potřeboval nějakého překladatele teda, jestli tady...
1: No tak prosím.
2: Prosím vás, nehovoří zde někdo maďarsky?
0: Ovládá zde někdo maďarštinu?
1: Mluví zde někdo maďarsky?
4: Tak je tu někdo!
0: Já jsem přihlásil. No.
2: Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Jsem Vimr.
2: Ano.
5: Já bych se tedy zhostil toho úkolu, i když musím říct a uvést na úvod, že překládání písňových textů do maďarštiny tedy je veliký oříšek i pro zkušeného hungaristu. Ale mě spíš zaráží jiná věc, víte, že jsem se přihlásil v tomto sále jako jediný.
2: No,
5: i když nepochybuji, že tady se nachází spousta neméně zběhlých hungaristů. Ale přece jenom třeba se stydí, že? Ale za co se stydět? Proč? Že zrovna neběží o světovou řeč? Esmegel orot meget nődes az. Emegel koros os megedet nődet. To dneska neumí říct ani Němec, Francouz nebo Angličan. Dneska how do you do, nebo nazdar, selaví, how do you do,
2: bonjour.
5: How are you, bonjour, to dneska umí kdekdo. Ale esmegel arat nedes, összeszállat, ebeget nedes, áras as atmad med nem meret nedes, alájá, eleget neged áradat, takhle umí pozdravit jenom správný maďar. Takhle, o jakou píseň půjde?
2: Já jsem si myslel hájku háječku. Hájku háječku.
5: Počkejte, něco to zná každý.
2: Aha. A co takhle? Cikán, černý cikán.
5: Co?
2: Cikán, černý cikán.
5: Neznám. Kdo to byl?
2: No cikán, černý cikán.
5: A to je spirituál nebo country?
2: To je spíš taková jihočeská country, myslím.
5: Aha, to má refren?
2: Ano, ano, kdo to byl právě, tam je ten...
5: Aha, refren. Tak to bychom mohli... já to neznám,
2: ne,
5: ale můžeme se držet toho refrénu.
2: Ano, ano.
5: Kdo to byl?
2: Ano.
5: No, v Maďar... No, je to oříšek. Kdo to byl? Ne. Kdo to byl? Je to, no, pro začátek to...
2: Ano.
5: Ne. Vy to moc hrkáte ze sebe. Mazlete se s tou maďarštinou, vy to je tak krásné. Počkejte, vy tam používáte příliš to české takové rozeřvané E, jako co chcete, co děláte, jako jak totiž užijete to české E, jako to nabývá úplně jiného významu ta věta. To je v maďarštině dokonce přisprostlé. To ani nemíním překládat, jak je to při zprostvé. To je tak při... No, já bych šel od toho.
2: Ano.
5: Jinou,
2: dobře. Tak já jsem si říkal třeba cestáře na silnici do práši.
5: Neznám.
2: A co takhle na tu svatou Kateřinu? Na tu svatou...
5: Počkejte, to je to. Na tu svatou... To taky neznám.
2: A co 16 tun?
5: 16 tun. To je příliš těžké.
2: Tak co takhle padla facka na sále? Padla facka...
5: Pro maďarštinu příliš emotivní. Sakra, člověče, neznáte něco, co znám já?
2: No, tak... Jo, moment, já mám nápad. Teď jsem si vzpomněl. A co Matildu? Matilda...
5: Počkej, to je nápad. Ale já zas neznám tu verzi, ale znám ten refrén. Můžem se držet toho názvu, ale musím upozornit, běžný Maďar nezná jako jméno Matilda.
2: No,
5: ale kdybychom se vžili do pozice Maďarů, kteří chtějí slyšet jméno Matilda, znělo by nám to asi jako Matildej. Jo? Matildej. Zkuste to.
2: Ano. Matildej.
5: Ne. Jen to pro temně teda, nebojte se zase zastavit. Matildej. Tam to má takovej, to je takhle graficky, ano. Kdybych to měl. To je taková křivka. Matildej. A tam je ten ocásek. Ten bych tam chtěl slyšet. Nesmějte.
2: Matilde. A už. Matilde.
5: Počkejte, já vám ještě prozradím takovou pomůcku,
2: ano.
5: Kterou jsem si cvičil jako malý chlapec, když jsem před zrcadlem si takhle pomáhal,
2: ano.
5: Jo?
2: Ano.
5: Takhle, ano. Já vám to napřed ukážu sám, jo?
2: Ano.
5: Matilde. Jo? Ty mluvidla přizpůsobíme takhle. Matilde, jo?
2: Matilde.

0: vy pouštíte. No, tak jsem vám to ukázal a teďka si už držte hubu s Špulte, špulte, špulte. Jako ty ústa si dejte jako do korýnky.
1: Jo. Ne, tak. Ne, počkejte, měli bychom to naučit obecenstvo.
0: Právě, musím, právě.
1: Já bych rád, kdyby si to zkusili, úkol. No, ten úkol, abych splnil, no.
0: Čili, prosím vás, pomožte mu. Ne, za chvilku to máme z krku. Jak se nepřehoupneme přes ten název, tak dneska nejdeme domů. Já jsem tady ochoten hodinu po představení zůstat, to si můžeme pilovat, ale teď, jo. Kdo chce, hungaristé nemusí, že? Pojďte si to zkusit.
1: Ano.
0: Já řeknu 3, 4, jo.
1: Ano, ano, ano.
0: 3, 4.
2: Matilda.
0: Ten vocáse.
1: Jo, jo. Ještě jednou teda.
0: Balkony.
1: Ano, jo? Ještě jednou. Jedem.
2: Matilda.
0: No. Takže můžeme to zkusit.
1: Teď to už to šlo teda, že jo?
0: S tou verzí.
1: A já, ano.
0: A potom, až to skončí,
1: tak budeme zpívat.
0: Jako víc zahrměte, ono se tam ztratějí ty chyby.
1: Ano, ano. Jo? Tak já hraju a zpívám a vy budete překládat, jo?
0: Jako pro formu ano, přeložím tu verzi,
1: ale... ano. Jo, dobře. Tak já jedu, jo? Ano. Bylo léto, byly prázdniny.
3: Schmeckel,
1: a v trávě zrály maliny. Vyrostly sladký a zdravý, vonňavý, jak jsem si všiml.
0: Hrajte to pomalé. Se tam nevejde do toho, no.
1: Tak já jedu pomalejci.
0: Tam se to říká zrálý maliny.
1: Tak jedem pomalejci, jo. My černoši to cítíme jinak, no. Jedem pomalejci, jo, pomalejci.
3: Čekal a rad na gebe, na má kolos, to asi to nadání.
1: Čekal a kolos, na malino. Bylo léto, byl...
3: Hele, dvěkeš a kolos, a kajde mi. Ne, tak spílejte. Ale se mi gebe.
1: Já nemůžu.
3: Já můžu.
1: Hele, bylo léto,
0: já už nevím, co mám.
1: Já
0: si to zase nadežeňte vy, no.
1: Já dám druhou sloku.
0: Já
1: radši,
0: jsem u těch
1: jo.
0: Dalších krásných.
1: Na šumavský louce pod kvilnou.
3: Šumavoš, koko, ne.
1: Trhali jsme tenkrát s Matildou. Vyrostli ve sladký a zdravý vodňavý, jak jsem si všiml.

0: welcome.
1: Matilda, la la la la la la la la la la. Ještě jednou, Matilda.
2: Teď musíte uznat, že to vyšlo perfektně. Teď to bylo opravdu skvělý.
3: A co mělo být?
2: No to maďarsky, jak jsme zpívali Matilde.
3: Já nevím, co mělo být, když já neumím maďarsky ani slovo.
2: Počkejte, moment. Jak to, že neumíte maďarsky slovo? Ani slovo. Jak to, že neumíte? Vždyť jste se hlásil, ne?
3: No, protože chtěl někdo přeložit něco do maďarštiny.
2: No dobře, počkejte, no a proč jste se hlásil, ale?
3: No, protože chtěl někdo něco přeložit do maďarštiny.
2: No počkejte, no tomu já rozumím, ale proč jste se hlásil?
3: Sakra, teď vám to říkám. Protože chtěl někdo něco přeložit do maďarštiny. Co pak mluvím maďarsky?

se tři malí kluci hádali, kdo má bojácnějšího tátu. Ten jeden říká, kluci, můj táta, ten se bojí. Jiu, ten, když v noci u nás někdo zazvoní, tak veme kuchyňský nůž a jde otevřít. Ten druhý říká, dědě, to nic není, můj táta je vystrašený, ten chodí spát se sekerou. A když se zatřesou v okna, jak jede auto kolem, veme sekeru, říká, halt, počkat, nikdo sem nesmí, tady se spí, jsou tu pokojní lidi, každýho zabiju. A ten třetí říká, a to vůbec nic není, to já mám vystrašenýho tátu. Ten se doma bojí, že když moje maminka má noční směnu, tak chodí spát k sousedce.

No a to byl příběh ze života. No a to byl příběh...

tak, a ta třetí štajf. Pravíš co? Dávej jim do mlíka rum. Přišel druhý den, Jarmil Hňáca říká, zootechniku je zle, já to zkusil, chcípaj klidně dál. Ale nevadí, nevadí, když to nepomohlo. Víš co? Ty je na den zažeň do kurníku, přikryj dekou. A v noci je pust na dvůr. Přišel další den, říká, ty zootechniku, já to zkusil, chcípaj klidně dál. A nevadí, vem koště, hon je po dvoře, až začnou takhle vyplazovat jazykem, tak je postříkej studenou vodou. Přišel další den, říká, zootechniku, já jsem uhoněnej, víc než ty slepice, ale nic platný, chcípají dál, dneska chcípla poslední. Zootechnik říká, tak to je škoda, já měl ještě tolik krásných nápadů.

No a můj kamarád, ten má ze Sasky teda mění. Ten, to je ale krásnýho mopeda. Než to začal sázet, tak měl 3 domy, ale jemu jde o ten španunk. Já vím, je to lákavé, proč dělat, když by to šlo takhle nějak, že? 200 000 a nemusím nějaký ten týden dělat, že? Ale nedělejte to, víte? I ten, kdo pracuje od houkání do houkání, ohrožuje přímo svůj vlastní život. To si nedělám legraci, protože jsme měli strejčka, Zedník, Lojza Kobr, neznáte? Krásný, to víte, Zedník, to byly svaly, než tu cihlu, takhle sem a teď tu five a takhle, to jsou svaly. Toho unesli 2,5 litry, teda Zedník, jel jednou na lodi, já vám chci zdůraznit, jak je to nebezpečné pracovat od houkání do houkání, jel na lodi. Ta loď z neznámých důvodů něco narazila, že? A začalo se to potápět. Na té lodi byla směsice různých národů a různého náboženského vyznání. Tak to víte, začal fofr, to víte, co dělají lidi, když jim teče voda do bot. Byl tam Mohamedán, roztáhl kobereček. Allah, Allah, v životě už nebudu jít vepřu, Allah, záchranně skočil do vody, utopil se. Byl tam křesťan, říká, pane Bože, já mám auto, kdo by v tom jezdil, já mám chatu, kdo by v tom bydlel. Pane Bože, takovouhle svíčku budu posílat do kostela, pane Bože, jenom mě zachraň, skočil do vody, utopil se, že? Jenom strejda, Zedník, ten se nemodlil, ten se spolehnul na ruce, tak jak to má být. Skočil do vody a plaval. A plaval a plaval. Už vám byl 150 metrů od břehu. Už viděl na břehu, jak lidi schánějí rum s čajem a lodičku, aby mu jeli naproti. 150 metrů, takový cancor jako fotbalový hřiště, že? A plaval a plaval. Najednou loď, než sklouzla pod hladinu, naposledy bolně a táhle zahoukala. Strejda, Zedník, zařval, padla, přestal plavat, utopil se tady.

Václav Potůček. Povídá, u nás v Opravicích máme teda takovou patálii, máme tam nějakého Ventilšlauška. Já říkám, Ventilšlauške, co blbneš? Vždyť ty tu svoji starou vlíkáš všude sebou. My jedeme na služební cestu, ty vemeš sebou. My jedeme na služební cestu do Prahy, do divadla, ty bereš sebou. Co blbneš? Ventilšlaušek říká, Potůčku, nezlob se, ale teda moje stará je tak vošklivá, že než bych jí dal pusu na rozloučenou, tak ji radši vemu.

kamarád můj, není tady. 20 let šťastně ženatej, přišel domů, říká: miláčku, miláčku, drahoušku, miluj mě jako psa. Říká: Toničku, co tě to napadlo? No vážně, miluj mě, aspoň dneska večer mě miluj jako psa. A jak tě má milovat? No dej mi nažrat a pust mě ven.

0: Za vámi s Amálkou, to je moje, choď, Amálka. Pojď, holka, nestýď se, pojď.
1: Ale Venoušku, já už se vedle tebe dávno nestydím. A my jsme vám přišli poradit, jak trávit laciné rodinné večery,
0: ano.
1: Že? To mi vždycky takhle, nebo Veno, že bych já to řekla všecko od začátku, ne?
0: Ne, prosím tak tě, ne, oni jdou někteří zítra ráno do práce, já to řeknu sám. Já to raději řeknu. My totiž s Amálkou si vždycky vyprávíme.
1: Ano, Veno, že bychom jim tu nějak ukázali.
0: No, ano, tedy ona většinou vypráví Amálka. Ale...
1: Já třeba, Venoušku, začnu.
0: Ano.
1: Je, Veno, představ si, jak já jsem se dneska ráno do práce projel.
0: Prosím tě.
1: No, opravdu, Venoušku, podívej se, 19. do Vršovic, teda napřed do Nuslí,
0: jo.
1: Potom kolem Kohinóru, do Bráňka a přes Bílou horu do Vysočan, Veno, no.
0: Podívej se.
1: No. A jak jsi jel ty, Venoušku?
0: No, já jsem jel dvě stanice po staré trase,
1: mm-hmm.
0: a potom do Košíř, no. Jsem přes Palmovku a na Špejchara, no. Do Motola.
1: No. Je tam tudy, já už jsem se teda hodně najezdila. To mi teďko udělali hezčí trasu, Veno, a já jsem skoro 2 hodiny bez 5 minut.
0: Prosím tě, no. No vidíš, já to na minuty nepočítal, ale když jsem potom vystoupil z tramvaje a šel kousek pěšky, abych stihnul zas autobus, tak mě nechtěli přiznat lístek, protože měl prej starý datum.
1: No. Venoušku, nemyslíš, že by teďko měli lístky platit 2 dny?
0: To by měl.
1: Jo, víš co, já jsem se dozvěděla, že prý až teďko rozkopou nábřeží, tak budu jezdit kus cesty do práce parníkem.
0: Podívej se, holka, ty máš štěstí. A co v zimě, to vám koupěj brusle?
1: Ne, dopak. To už bude zase znova opravená ta obíška, co jí teďko zrovna dodělali a co se jim rozbíjá až za 3 měsíce.
0: Která?
1: Tam na tom rohu, víš? Tam na tom rohu, jak kopou tu podzemní dráhu. No, na tom rohu, víš?
0: Já nevím, no to podle toho, jak kopou, tak bude podzemní dráha snad všude.
1: Ne, Venoušku, tam jak je ten rohák, víš, co jsme se mu tolik obdivovali.
0: Který?
1: No takovej ten, co mu teďko tak krásně opravili střechu a udělali mu tu fungl novou žlutou fasádu,
0: jo,
1: víš,
0: počkej,
1: který?
0: No? Ten rohák, co vypadá dočista jako novej.
1: No a co ho stihli jen tak v termínu, protože ho budou už za měsíc bourat.
0: No vidíš, ty maj ale kliku. No. Kdyby to byli nestihli, tak ho museli bourat neopravené.
1: No a ještě by možná platili penále, vy. Jebe, no a když jsem se já vracela z práce 5 kolem zahradního města,
0: holka,
1: Venoušku.
0: Ty máš štěstí, kam ty se všude tou tramvaj nepodíváš.
1: No, vy, tak já jsem ti, Veno, viděla, jak dělají dálnici. No,
0: nepovídej, už?
1: Venoušku, to ti byla krása.
0: Pověřím, to si
1: takový
0: dovedu představit.
1: Obrovský hromady štěrku.
0: Jo, jo.
1: A kolem široko daleko nikde nic a nikdo.
0: Ani živáčka.
1: Ne, jenom 2 dělníci, Veno. Ten jeden má
0: dělali
1: bydle
0: dálnici.
1: A druhý mu za to tahá drátem. Ale Veno, jak těm to jde od ruky, to...
0: Věřím ti, holka, věřím. Oni mají na to teď taky nějaký stroje z ciziny.
1: Jo, teda ty jsem neviděla, ty byli asi v tom štěrku.
0: Já nevím, ty stroje jsou mohutný nějaký.
1: Já?
0: Takový veliký, mohutný.
1: To byly hromady.
0: Tak no, jsou prej zelený, červený, no. Na zeleno natřený. A mají takovou velkou ruku, a co,
1: já.
0: Ruku, takovej drapák, 3x lomený, to má ta potvora, že by si sama mohla zapálit cigaretu, kdyby chtěla. A najednou ty Mirnix, Tyrnix, spustí se z toho takovej drapák, ty 4 dělníci k tomu skočí.
1: Ne, drapák 2 tam byli, ven.
0: Aha, tak 2. Tak ty 2 dělníci k tomu skočej a hoděj do toho 4 kostky,
1: no to
0: a ta
1: jo,
0: potvora to zvedne za sama, jako by nic.
1: Teda Veno, o tom já jsem slyšela v tramvaji, tak to bude možný. No a zdůvodňuje se to tím, že prejde především o to, no.
0: Jde o prachy, Amálko, vždycky jde o prachy.
1: Pane Veno, o ty taky, ale až v první řadě.
0: No jo. A co je novýho u vás v podniku, holka? No.
1: Venoušku, představ si, tahle ta Jiránková ta udělala skandál, jo? Protože jí ten novej řek, aby dělala zápisy radši na stroji, jelikož je to líp čitelný a ona ti hned na něj, aby si s takovýhlema novotama nezačínal,
0: že už to
1: zkusil jednou a ať je rád, že je zase mezi lidma.
0: Aha, koukej, no. A jak to dopadlo?
1: No potom k večeru na poradě řekli, že bychom se měli zamyslet.
0: No jo. Vidíš, Amálko, to je stejný jako u nás. Zamyslet bychom se měli. Situace je zralá k zamyšlení. Jenomže pořád se tak zamýšlíme, že už pomalu nezbyde nikdo, kdo by taky něco dělal.
2: Hlásíme se vám z nádražní restaurace třetí cenové skupiny ve Frýdku Mísku. Frýdek Místek prožívá dnes svůj obrovský den. Jeho nádraží bylo vybráno v Ženevě jako dějiště významné události. Ano, v těchto dnech zde probíhá celosvětové sympózium nazvané Vlaková souprava pro třetí tisíciletí. Depo září čistotou, lavičky čerstvě natřeny, za okny květiny, na světelné tabuli svítí Frýdek a do zítřka prý bude svítit i Místek. Škoda jen, že se nepodařila rekonstrukce druhé koleje a vlaky staví v polích. Ale díky pochopení místního JZD, které pohotově přistavilo válníky a traktory, nemusí zahraniční účastníci sympózia šlapat do kongresové stodoly pěšky. Jednoho z nich, který je členem železničářské delegace až z Tokia, jsem si pozval do studia. Ne, já neumím japonsky, ale dověděl jsem se, že pan Yakabushi Kawasaki studoval u nás v Ostravě školu železniční a dopravní. Tak tedy, jak vzpomínáte na léta strávená u nás, pane Kawasaki?
3: Yasu Kawasaki s krátkým měkým.

0: systém vašich železnic mi učaroval, ale během studia jsem ho nepochopil. Proto jsem zůstal u vás v Československu na praxi. Vyfasoval jsem červenuče pici, pišťalku a 8 roků jsem robil mašinfiru na trati Fridek Mistek, Moravská Třebova, a pokud bylo dost uhla, i dále.
1: Pane Kawasaki, vy jste si prý u nás dokonce našel nevěstu.
0: Ano, v kurvi nejedna.
1: A kde přímo jste se s paní seznámili?
0: Moja Marcela robila na nadraží v bufetovém stanku, který stal šikmo v rohu, takže jsem ji měl neustále na očích. Potem jsem ji vylakal do ubytovni, že jí ukážu svoju sbírku kalkulaček a na svatého Jakabuši byly zasnuby.
1: A svatba byla u nás v Československu nebo u vás v Japonsku?
0: Na potvoru u nás v Japonsku.
1: Proč na potvoru? Byly snad nějaké problémy?
0: Problémy byly, bo moja Marcela má 8 sester a 5 nevlastních bratrů a každé z děcek má jiného tatu. Marcela plakala, bo se do letadla nevešla maringotka a Loch Nesska.
1: A nyní žijete v Tokiu?
0: Ne, v Tokiu nežijeme, žijeme přímo pod Fujiyamu, bo moja tchýňa Jaruna jest velmi spokojená, bo jí Fujiyama připomíná vysoké pece v kurvi nejedna.
1: Pane Kawasaki, děti máte?
0: Ano, děti máme, 2 malé Japonci. Jožina a Laďu.
1: A chlapci jsou po vás nebo po manželce?
0: Napůl. Jedno oko šikme. Druhé po Marcele. Tež šikme.
1: Kde pracujete?
0: Celá naše familie robíme na vlakové soupravě Hikari na trati Shinkansenu Osaka Tokio. Já robím mašinfiru a Marcela s chlapcemi ovládli bufetový vagon. Postupně vytlačili japonskou národní kuchyň a začali prodávat krátké ostravské klobasy za dlouhé peníze. V současné době zavedli novinku, cikánské kuře na pražcích.
1: Takže si asi nežijete špatně.
0: To v žádném případku. Životní standard naší familie se zvyší tím, bo moja Marcela vymyslela vybírat v podmořském tunelu mezi ostrovy Honšu a Kjušu podmořskou přirážku. Takže se Japoncám rozšířili panenky do českých parametrů.
1: Jak trávíte svůj volný čas, pane Kawasaki, vy a celá vaše rodina?
0: Synci Jožina Laďa jsou tak vyžrati, že se věnují národnímu sportu sumo. Moja Marcela se přihlásila do kurzu na gejšu. Má ohromné výsledky. Ohromné výsledky. Japonský učitel tvrdí, že moja Marcela to už někdy v životě musela robit. Tchyňu Jarunu, dcera do všeho klape zobakem, jsme přihlásili do leteckého kružku kamikadze. Já osobně vedu jazykový kutek češtiny v Tokiu. Robota mě velmi baví, bo jsou tam sam a mám klid.
1: No, vraťme se k vaší profesi, pane Kawasaki. Japonské železnice se prý vyznačují naprostou přesností. Je tomu tak?
0: Bylo tomu tak. Naša familie urobila v japonské dopravě určitou revoluci. To, že jsem studoval v Československu, se prostě nedá zapomenout. Když jsem poprvé přijel z vlakovou supravu Hikari o 3 hodiny později, bo Marcele zvyhli pražce a kuřata se nemohli dogrilovat, šéf vlakového dispečingu pan Yoko Suzuki chtěl spáchat harakiri. Vytrhl jsem mu samurajský meč a řekl jsem mu: kurňa, pane Suzuki, však jsme lidé, nejsme žádné stroje. Často z Marcelu vzpomínáme na zlatý Fridek Mistek, kde hodina sem, hodina tam a nic se neděje.
1: Pane Kawasaki, jaký je zásadní rozdíl mezi železniční dopravou u nás v Československu a železniční dopravou u vás v Japonsku?
0: Když v Japonsku se vlak opozdí o minutu, jsou všichni nervózni a železnice vrací cestujícím jízdne. U vás se klidně stane, že vlak nepřijede vůbec. Železnice nevrátí nikému nic, ale lidé se vrací domů. Prostě žádné nervy. Kurňa, zítra je taky den.
1: Závěrem bych se vás chtěl zeptat, pane Kawasaki, proč myslíte, že světové sympózium vlaková souprava pro 3. tisíciletí se koná právě u nás, v Československu?
0: Bo svět se od vás musí mnoho učit. Přesnost v dopravě je nuda. Japonská přesnost ničí ducha. Váš systém železniční dopravy je ve své improvizaci dokonalý. Nutí lidi mysleť. Cestující v pudu sebe zachoví, je nucený podumať, jak se kam dostanu, kde přespím, kde se ženu co k jídlu k píti, kde mi co kdo ukradne, jestli nezmrznu na vece, jestli na mě v kupe nečíha blecha, jestli nějaký sudruh nezapomněl včas přehodit i vyhybku.

0: kdo mě v tunelu přivede do jiného stavu, ale hlavně, jestli nezůstanu sám v polich v odpojeném vagonu.
1: Pane Kawasaki, já vám moc a moc děkuji za krásná slova uznání pro československou železniční dopravu. Děkuji vám za rozhovor, za návštěvu ve studiu improvizovaném. Oplátkou chci vám nabídnout, když už máte možnost hovořit do československé televize, a to dokonce na prvním ze všech dvou programů. Nechcete vzkázat něco svým bývalým spolužákům, železničářům v Ostravě?
0: Po svých zkušenostech se svoju tchyňu Jarunu bych vzkazal všem železničařům v Ostravě toto. Každé ráno v panelaku majzni tchyňu po čumaku.
2: Dobrý den, pane Lajbo, já už vás neviděl.
3: Teď já vás taky ne.
2: No jo, to už je doba, že jo? To už je takových, no co říkám, to je díl už, to je, že jo? To?
3: To já nevím, od kdy vy myslíte?
2: No od té doby tenkrát nějak, jestli pamatujete.
3: Od tenkrát?
2: No od tenkrát nějak, jak jsme se naposled viděli.
3: No to je samozřejmě, já myslím, no. Že to bylo tenkrát stej tam spolu, jak jsme to...
2: Depak to je díl už.
3: Jo.
2: Jo, to už je díl.
3: No,
2: to
3: už... No. Já už vím, kdy to bylo.
2: No.
3: Já vám to připomenu.
2: No.
3: Karty.
2: Karty? V Monte Carlu, nebo...
3: Copak já jsem byl někdy v Monte Carlu.
2: Nevěl jste, ne?
3: A vy jste tam byl někdy?
2: No já taky ne. Nebo...
3: No, tak jak jsme se tam mohli vidět?
2: No jo, to je pravda, ano. To se tam asi viděli nějaký dva úplně jiný, že jo? No.
3: Já jsem myslel právě u té kartářky, jestli si pamatujete.
2: U kartářky? Nebyla to ta, jak nám tenkrát vykládala ty karty?
3: No právě, ta tu myslím, kartářka.
2: Jo, já už vím, no jo, ano, ano. Jak tenkrát říkal, že dcera se dobře vdá, bude mít dvojčata.
3: No, no.
2: Jo, jo, já už právě. Vím, no jo, to je.
3: A splnilo se vám to?
2: No tak částečně, jo, jo.
3: Jak to částečně?
2: No tak dvojčata ona už má, jenom vdaná ještě není. No jo.
3: Mě ona tenkrát taky přece předvídala.
2: Jo, taky dvojčata?
3: Ano,
2: to vlastně víno, co to
3: mě předvídala nějaký neštěstí, no.
2: Prosím vás, a trefilo vás něco?
3: Oženil jsem se.
2: Jo, tak to jste teď už ženatej, ne?
3: Když jsem se oženil...
2: No tak... jo, to je pravda, no.
3: Ale manželka čeká dítě.
2: Jo, a máte na někoho podezření?
3: To ani ne, manželka nepřijde moc mezi lidi.
2: Ne, ne. A jak se jí to mohlo stát?
3: Já, abych pravdu řekl, já spíš podezřívám sám sebe, víte?
2: Je, to je rána, no jo. A máte hezkou manželku?
3: No, tak mám tady fotku svatební, podívejte se.
2: A jo, hezká, ano, ano. To je tady s tím závojem, ne?
3: Samozřejmě, co? Já jsem přece... To vedle tady.
2: Jo, ano, ano, vy jste tady bez závoje, že jo, ano, jo.
3: Taky jak já bych v závoji vypadal.
2: No jo, ano, to je lepší takhle, ano, samozřejmě, ano. Hezká, víte, že je úžasně podobná jedný můj známý?
3: Neříkejte.
2: Jo, nějaký Anče Julčový.
3: Anče, ale to je ona.
2: Jo.
3: Za svobodná Anča Julčová.
2: Jo, proto no. Ta podoba, no jo. Mně to bylo hned nějak divný.
3: Ale jaká podoba, já vám přece říkám, že je to ona.
2: Ano, já jsem si to myslel, no. To je jak když jí z oka vypadne.
3: A komu zase, komu?
2: No, Anče Julčový.
3: Ale já vám přece říkám, že je to ona, bejvalá Anča Julčová.
2: Že jo, no jo, to se hned pozná. Až nějaká cizí by tuhle podobu už nikdy neměla.
3: Podívejte, vy pořád mluvíte o nějaký podobě.
2: Ano.
3: Přece se nedá říct, že by si byla sama sobě podobná.
2: Jak papi, ne? Znal jste jí za svobodná? No,
3: teď jsem si ji vzal.
2: No, tak byste měl vědět, že je to jeden obličej Anči Julčový.
3: Ale co to je za nesmysl? Já vám přece říkám, že je to ona za svobodná Anča Julčová.
2: No jo, ale teď, když jste si ji vzal, tak už se jmenuje Lajblová, že jo?
3: No, ovšem, ovšem. No. To si ovšem změnila jen své jméno.
2: Ano, ale podoba jí zůstala. Co?
3: Proč by jí neměla zůstat? Podívejte se, takhle se to nedá vyjádřit. Přece nemůžete říct, že byste sám sobě si nebyl podobný.
2: No já jsem, myslíte z dřívějška nebo co?
3: To je snad jedno od kdy, ne?
2: No z dřívějška jsem si úžasně podobný, například.
3: Tak jinak, pane Essence, podívejte se. Poznal jste nebo zažil jste v životě, že by si sám sobě někdo nebyl podobný?
2: No jo, Pabine, už několikrát. Jo. Samozřejmě. Můj strejda například, ten spadl jednou do mlátičky, ten tak ztratil podobu, že jsme ho vůbec nepoznali.
3: No dobře, no ale přece o nějaký podobě se dá mluvit, když jde o dva jedince, že? Jako jsou například dvojčata, nebo...
2: No tak. Jo, tak to taky, jo.
3: No, já tady mám fotku náhodou dvojčat, že?
2: Jo.
3: Docela malej.
2: A
3: vidíte, o podobě se dá mluvit jedině, protože to jedno je si podobný tomu.
2: No, já jsou si podobný, ano. Obě jsou plešatý.
3: Co? Plešatý, no? Ale ne tak, takhle.
2: Jo, takhle, aha, takhle. No jo, to je zajímavý, takhle si jsou zase podobný v obličeji.
3: A kde jinde?
2: No jo, pravda, mojí ty prdelky a tak to se nedá, no, že jo, samozřejmě.
3: Ale chápete už, kdy se dá mluvit o podobě? Vidíte, jak ty dvě jedno druhýmu jsou podobný?
2: No jsou si podobný úžasně, já to vidím, ano.
3: Takže to konečně chápete.
2: Ano, ano, obzvlášť to jedno tady.
3: Pro pána krále, jaký jedno zás?
2: Tady to leví, vířej.
3: Ale přece v obě jsou si podobní, co je to za nesmysl?
2: No ne v obě, já neříkám, že ne, ano. Ono to praví taky dost, ano.
3: To jsou úplný nesmysly, pane Essence.
2: No a který myslíte teda, že si je podobnější?
3: No podobnější si není právě žádný.
2: Jste zrovna říkal, že jsou podobní v obě?
3: Ale samozřejmě, jenže to je jen proto, že jsou to dvě. Dvě děti,
2: jo,
3: že?
2: Jo, takhle jako, já rozumím už, co myslíte.
3: Je to jasné.
2: No, já už myslím.
3: No, já už jsem se lek, že jak si...
2: Ne, já rozumím, jako, že obě dvě, že si jsou podobní jedno, já rozumím.
3: No,
2: to,
3: no,
2: já jsem si...
3: Je, to je hodin, já už budu muset jít, nezlobte se.
2: Ne.
3: Trochu spěchám.
2: No jo, to nevadí, tak tady máte ty dvojčátka.
3: Ty jsou si ale podobný, víte?
2: No jo, jsou úžasní. Tak dneska, no, teda... Ale víte, že bych řekl, že Anča Julčová si je ještě mnohem podobnější. No. Mnohem. To teda jo, naschránou, pane.

0: Časové znamení ohlásilo 6 hodin. Dnes je 28. dubna 1988. Stanice Hvězda vysílá zprávy. Na rusínské letiště dnes přicestovala vládní delegace Korejské lidově demokratické republiky. Na letišti přivítali soudruzi Bohuslav Chňoupek, Antonín Kapek, Josef Korčák, Josef Kempný, Rudolf Rohlíček, Josef Haman, Antonín Himmel, Jaroslav Generál, Jaromír Johannes, Vasil Bilak, Petr Colotka, Josef Lenárt, Miloš Jakeš, Milan Václavík, Alois Indra, Marie Kabrhelová a další straničtí a vládní představitelé.
1: Kam pak je mě?
2: Já jdu do práce.
1: No a průkačku máš?
2: Nemám.
1: Tak buď ti vyndej. Češ čudru na místku, češ? Buď vyndej průkačku, nebo se otočat do práce jinam.
2: Já tady mám dělat v údržbě a dneska poprvé.
1: No, tak ukaž ten čanč. No jo, jméno. Jméno tady nemáš.
2: Alois Manas, potátu.
1: No, tak to máš kliku. Pač tady se jde zapojit celá údržba do procesu. Ne, dětku, dneska čumíš jak Himmler před tebe vraždu. No, tady mám pro vás dvě nový neunavený ruce. No, nestáru denníku.
2: Dor.
1: No, já jsem nějaký pechán, jo. Říkaj mi Jarda, jsem tvůj mistr, jo. Jo. A tohle jsou kucí, hele, tohle je Fonda Maxa.
3: Čest soudruhu.
1: No, on je komunista, ale jinak fairway kluk. Tohle Jirka Nikola, naše spojka, hele, ten je buď neviditelný, ale on má úžasný nohy, hele, páčo, ještě nikde nikdo nečepnul s pivem, no. No a tohle je naše černá ovce údržby, Arpády Meter. Jo, on je černý jak bota, člověče, ten nikdy nic nedělá. Zeptej se, Sváně, co bych chtěl dělat.
2: Co bys chtěl dělat?
1: Ne, já bych chtěl dělat zahradnickou hadicí. Bych ležel a ještě by mě tahali. No, jináč, jako, s ním se o politice nebav, jo, ale páč toho Maxa jednou a ty jeho rudý bratři, ale zašijou, že z černá ještě víc.
4: Panové, kecalo by se kecalo, ale za chvíli je tady čeště třináčka i s Janisem.
1: No, tak tohle je vratný závada, jo, to prasák první kategorie, ale. Janis, to je náš šerif, jo, teda ředitel, jo. Mimochodem, vyzná se v autákách?
2: Trochu.
1: No, ale víš, že čeště třináčka je jednoválec.
2: Jak to?
1: No, páč se mě vždycky válí jenom jeden.
5: Ticho, potichu, všechno má uši, někdo to řekne a už je malér a pro každýho dost. Hrdinu jsou plný krchovy.
1: No, tohle je náš hrdina, ale ten má furt ty svý monterky vzadu hnědý strachy. No, hele, Miss Fabrika a úseková vícemíš Rozárka.
6: Ne, ta by mohla z mostu kojit Hasterman.
4: Houpiho, vy si ale nesete, Rozárko, radost pohledět. Mimochodem, víte, co je nejhezčí na nahý ženský?
7: Ne, nevím.
4: Nahý chlap.
7: Vy kanci takhle po ránu.
1: No hele, my si stavíme v poledne, Rozáru, netar. No.
2: Můžu se na něco, pane Jardo, zeptat, mistře? Já tomu moc nerozumím.
8: Já vám to vysvětlím, ale nejspíš na osobném vypovědě. Vám asi není líto těch minulých promis, obraze.
1: No ne, no, my tady jako tady nový pracant, no tak mu ukazujem fabriku, no.
8: Abych vám všem neukázal, co dovedu. Pokud to chcete dotáhnout až do mé kanceláře, tak tam vedou jen dvě cesty. Jedna dovnitř a druhá ven.
3: Neboj se, soudruhu řediteli, my to probereme na skupině.
8: V pořádku, nějaká připomenka nebo dotaz zase, obraze? Vás jako nového by mohlo něco zajímat.
2: Můžu vám říct tip?
8: Možná mi aspoň soudruhu zlepšíte náladu.
2: Víte, co je na 613 nejhezčí?
8: Nevím.
2: Nahej chléb.
5: Hazardér, blázen, prchám pryč.
1: A no, mě vysílá kopa, no.
8: Máte u mě černý bod, soudruhu. Padejte něco dělat, korva. Co je černý, bude bílý. Bílý bude černý, na dílně se bude moci ze země do prdala.
6: Ne, ty monterky, to je puch jak od ropuch, ty, to je smrata, když se odkope sélka. No, to, tak tohle to je dílna, no, ale není to teda nic extra, jo. A stejně tady furt nebudeš, no. Co jsi vůbec dělal předtím?
2: Já jsem dělal krmiče v zoo.
6: No, to je čistá práce, ne, kromě těch hoven teda, když nemůže takový slon denně vypustit víc než já za týden, no. A co nějaký malér, jo, nebo co?
2: Že prý jsem byl moc pomalej.
6: No, jak to?
2: No, ráno přijdu, jdu krmit, odevřu klec a frnk, frnk, obě želvy zdrhly.
6: Ne, to ti moc nešlo, ty vole. Jsi snídal něco?
2: Ne, nesnídal.
6: No, tak si dáme pivo, ne? Kdo si dá ještě?
3: Tekutý chléb v pariátke.
6: Ne, já si dám dneska taky patý už.
5: Já radši ne. Lítám z maléru do maléru, vy se ožerete a já to odnesu. Vždycky je to tak, už od školy.
6: No, oni ho totiž vyrazili z vejšky, víš.
5: Ale proč, zasedli si u zkoušek, dali by 3 otázky. První otázka, kolik padlo lidí za první světové války? Ježíš, to bylo lehký, já řekl 10 milionů. Ve druhé otázce, kolik zařvalo lidí ve druhé světové válce, a já hned řekl, že 100 milionů. Už jsem viděl diplom, když ten profesor povídá, dobře Nikola, dobře, tak nám je vymenujte.
6: Ne, to by snad vyrost i trpášlík. No, tak to chodí, no. Tadyhle třeba na 0,2 viděli. Dělali za války 2 bráchové, jo. Jeden ten byl bolševík a druhý fašoun, jo. No, a po válce oba dělali u jednoho punku, rozumíš, pilovali, jo. A ten fašoun byl najednou ředitel, jo. Tak ten komouš, ten šel za ním jednou a povídá, brej, jak je to možný, čověče? A on na to, no hele, po válce za mnou přišli komunisti, víš. A ptali se, co dělal brácha za války, no. A co jsi jim řekl ty vole? Ne, co Rozárka Maňas, dobrý dělo, ne?
2: Já nevím.
6: Ne, ta je dobrá, ne? Ta není jako moje stará, voj. Tady si sedne na židli, taky ta prdel visí až na zem. No, tak to moje stará, tady si do vany, rozumíš, hrnec vody, jo? A dřepne si do ní, no tak všechna voda vyteče.
3: Moje žena, soudruzi, má krásné modré oči, paňatna.
6: No, byť by ne, že? Taky to ostatní je prdel. No, hele, dáme si ještě jednu, ne? Dáme pivíčko a... Hele, Moňasa, co tě teda baví, fotbal? No, vidíš, a komu fandíš, draku?
2: Hlinkovi.
6: Ne, ty si ve jménu.
5: Koukám, dívám se a vidím, že tě baví šťourání v nose.
2: No, to teda jo.
6: No, co auták máš nějakej, nebo co?
2: Táta má Trabanta.
6: Ne, ty prej mají dělat se skleněnou střechou, aby bylo vidět na ty kreteny, co si ho koupí.
2: To ne, on jezdí dobře. Akorát nám ho včera večer počúrala doga. Pes jako velký.
3: To vám za 10 korun umí v Pragokaru, soudruhu.
2: Jenže ona to za sebou i zahrabala.
6: No, to je vypraskla historika. Koukám, s tebou bude asi sranda, ne? Hele, když ještě odnaučíme to šťourání v nose, no, tak to budeš první třída, ale. Když si tím tvým šťouráním člověče ten nos vytaháš, jo, budeš mít jak Arafat. Jo, a víš, proč mají židi velký rypáky, jo?
2: Protože se šťouráš.
6: Ne, protože je vzduch zadarmo. No. Ne, co je s tím světlem, Diliny? No to je jak při náletu, hele. Příště vyplatí v dolarech, ne?
3: Tak a žárovka je v čudu, maletci.
6: Ne, pod mě si nedá dělat nic, nejenom chrápat.
5: Ty jsi chytrý, kdo to spraví, když údržba jsme my?
6: My, Maňas, a co žárovku, umíš vyměnit?
2: Ani moc ne, spíš nevím.
3: Dobrá, opravme to v rámci BSP, uzavřeme závazek a opravu splníme na 160%, paňat, no. A bronzové odznaky socialistických brigád nás neminou. Takhle, neříkám, že to umím, ale už soudruh Lenin říkával, učit se,
6: Ne, víš, co říká soudruh Demeter? Jdi do prdele.
5: Je, zas ty třídní boje, už dost, na to nemám uši. Pojďte to udělat bez hádek a bez politiky.
6: No, ale kantina ještě nefakčí, no tak to šouknem, no. Já tady podržím štafle, Nikola tam vyleze.
5: Ne, já ne, spadnu, zabiju se, rodina se zblázní.
6: No, tak Demeter. Ne, Demeter si dá cigáru. No, tak já nevím, tak Maxovi to ukládám jako stranický úkol, no, vyměň to. Maňas to pak spustí a když si... Víš, že se vypínače, jo?
5: A kdyby něco, pomůžete mi, soudruzi?
6: Ne, to víš, vole, umíte dát první pomoc komunistovi?
2: Ne.
6: Ne, to je dobře. No, ale co tam vysí za drát?
5: Modrý.
6: No, tak... Jak ho spojí s červeným a proklemuj to čokoládou k žlutýmu, ne? Máš to?
5: Nemohu dotáhnout svorku.
6: Ne, tak to heftně hřebíkem, ne, ale štítem.
8: Vsi jo v pariátky, gotovo!
6: Ne, to je govado, ty vole. No, fertik, maňáš, nahoď to!
2: Intentiky, nožpalíky, Maxa letíš elektriky. A ze štafy.
6: No, ale už to byl kantýny, ty vole. Počkej, zavři mu hubu, ty vole, on je v šoku, jo, v električkem se.
2: Vychádila, nábyli kačuše, na vysoký, nábyli krutoj. Vychádila, nábyli kačuše.
6: Ne, že nespravoval buchar, ty vole, mohl být klid od něj, ten je blbý jak brýžnuš.
5: No, ale... Počkej, Maňa, zahoď to, ty vole, nech ho bejt, ty vole, klackem se odstraňují spadlý dráty, vole, ne spadlý Maxovi. Chyť mě pod křídlem a jdem na kafe, vole.
9: Já to říkal, ještě nám přišel atentát na bolševika, nebo kontrarevoluci, ježišmarja.
2: Brato, co bys mě berekla?
6: No, ty vole, Rozárko, jenám 5 kafí, 4 rumy a velkou vodku, hele, pro Maxu. No, toho to vzalo, čověče.
2: Ještě mu hořej monterky na záde.
5: Ježiš, nečum, uhas to, Kriste pane, to je malér.
6: No, neboj se, vole, dělej věčnej, vole, jako ta jejich strana. Ne, ty vole, to včera spad uslab do rukle autobus, vole, plnej bolševíku. A všichni, vole, všichni na mraky, jo. Přijela vejška, stal tam takový děda, brčel jak želva. Ne, ten policaj se ho ptá, co pak, vy jste tam někoho měl? A ten dědek, ne, oni měli 5 míst volné.
2: A to jim ten autobus ujel.
6: Ne, to je dilina, ty vole.
5: Či to jsou noviny?
6: No jak čti a nemel.
5: Je, tady píšou, že vláda jede do Francie, haha. To si určitě předělá jména, třeba Deštrohouk nebo Dehus.
6: No, tak to byla, k tuto vě nikam nejde. Ne, víš, jaký je rozdíl mezi Bilakem a Sandokanem?
2: Nevím.
6: Ne, Sandokan je tygr z Bompracenu a Bilak je kokot ze Šarise. Jo, včera jsem si bavil s bratrancem, on dělá faktualitách v televizi.
5: No co, jako režiseristu, jo, nebo?
6: Ne, on tam nosí kafe. No a včera točili na hradě něco o Husakovi a prý... Co od rána děla, jo? Tak prý nejdřív čura.
5: Ne, tak to já taky, moje, to prý nic nevíjel.
6: No, pak prý kaká, jo.
5: No, tak to já taky nejde.
6: Ne, a pak prý vstává.
5: No, tak kde s tím kafem úplně, s tím rumem, když se nám tady Maxa úplně zjančí, Rozárko?
7: No, tak ty panáky nesou, ale kávička asi nebude, nejde mi plyn.
6: Ne, rudej bratr utah kohouty.
5: Ježíš, nech toho nemel, Maxa je v šoku, ale třeba si bude pamatovat, co slyšel.
2: A nešlo by to spravit?
6: Nemusí to jít, ne? Hele, pojďte, zrychtujem to, ne? Maňa, spadlu tamhle za lednici a zavři ten závěr, vidíš ho?
2: Ten modrý nebo ten červený?
6: Modrý, ne? Plyn je vždycky modrý, jo? Modrý. Ten je modrý, hele, Maxa nám modrá, ty bude. Dej si tu vodku, dělej.
2: Hotovo.
6: No, tak jdem. Hasák, kleště, baterku, šponku do vlasu, štípačky, kousnout celému,
2: kladivo,
1: těch už tady smrcuje. Tak už vím, čím to letí, vole. Plyn je zavřený a přesto furt čičí. Hele, Demeter, zvedni se a helfni mi šoupnout ten sporák dál.
6: Ne, teď jsem si zrovna lehnul, ne.
1: No, tak si lehneš, vole, dňuje. Já tady nic nevidím vůbec.
6: Já ti posvítím.
1: No, to já nevím, jestli sirky jsou zrovna...
10: Hurá, za rodinu, na šturm, za Stalina, hurá!
1: Jo, co jsi to zavřel za kohout, vole?
6: Plyn je modrý, ne, když hoří, vole. Tohle je studená voda.
9: Co z tohohle bude, žalář, žalář, a pro všechny, i pro Rozárku?
1: Proč, jako, to je nic neudělaný?
6: Mně ta bomba je rozervala hadry a má dudy venku.
2: Já vám půjčím montérky.
11: Co je to tady, kurve, za bordel? Sodroze, města byste plnili, jak mourovaté? Slekáte tady, sodrožko? Ničíte socialistický majetek a ani netušíte, že zítra, den před 1. majem, nás čeká významná stranická a vládní návštěva. Sodroh Maxa, takový straník, se tady valí, jak ho žrali prasa, kantina jak po imperialistickém naletu. U brany stojí Demeter v bicykl, tam si dejte stranu, než delegace projede.
6: Mně to je dobrý, já ho mám zamčení.
1: No, to je mi loristiku, no. Okna se zaskly jako víc, podák se sundá ze stropů a vypůl jedem na stěnku a tak nějak, no.
11: No tak ale já tuž to lita do prdele.

No tak ano. Je to pravda. Já jsem toho zjezdil už hodně a hodně jsem toho v životě projel. Byl jsem taky ku příkladu například v Číně. V Číně tam je strašně moc lidí. Tam je tolik lidí, že když jsou některý na ulici, tak jiný zase musí být v domech, aby se vešli do Číny. A přitom jsou to samí Číňani. Taky se tam kvůli tomuhle říká taková legenda, že kdyby Číňané, to znamená přímo Číňani, kdyby šli směrem, ve frontě stáli teda, směrem do moře, jako kdyby šli, takhle pořád pokračovali, takže jich je tolik, že kdyby pořád šli, takže by... se utopili. Taky Číňané jsou velice skromní. Těm stačí zrnko rýže na den. A jedna kachna k tomu velká. Taky, abych neodbočoval daleko, byl jsem též na polárním kruhu, že tam zase se vyskytuje půl roku noc a půl roku den, představte si. Tam má každý na všechno dost času. Jinak je tam teda dost velká i zima a vyskytují se tam také taková zvláštní zvířata, jmenují se tučňáci. To je takový inteligentní zvíře, ale ten tučňák. Když k němu přijdete jako, a uděláte mu před obličejem takhle, tak on se lekne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Ale eskimáci, ty jsou tam taky. Ty zas mají moc hezký zvyky. Například oni mají takový moc hezký zvyk. Když vy tam přijdete jako host, tak oni vám předložej, poskytnou jako svoji vlastní ženu. To nevím, proč to je, ale asi místo židle, nebo nemají sušenky po ruce, nechají zakousnou manželku. To je hezký zvyk, to se mi moc líbilo, kvůli tomu tam určitě zas pojedu. Také jsem byl, no já vůbec, v Indii, že tam jsou různé sekty také, například šampaňské, moselské, prostě to nebudu. Ale co se týče těch zvyků, to je taky na Sicílii, tam je zvyk, který se jmenuje krevní msta. To je moc milej zvyk takovej. Když jdete k doktorovi a on vám veme krev, tak vy se mu pomstíte. Takový zvyk. A vedle Sicílie je zase, se nalézá ostrov Kréta. Tam jsou takové staré stavby, hlavně starobylé stavby, nazvané kreténské stavby. A ty se vyznačují hlavně tím, že to stavěli skuteční kreténi. To se mi taky líbilo. Tež jsem byl také v Alžíru. Tam je teďka v současné době takový hezký trend. Všichni bojují proti negramotným. Už jich hodně potloukli. Mají s tím velké úspěchy.
Teď už každý musí mít gramo tam právě. To je veselá země, tam se živí zemědělství, průmyslem, někteří dokonce jídlem, že v létě pěstují boby, v zimě na nich jezdějí potom. Je tam hezky. Nedaleko je taky Súdán, potom blízko něj je Lichán. No, prostě jsem to zjezdil do Sýrii, tam zase vyrábějí Sýrii. No prostě, no, ale nejvíc jsem vám chtěl říct, kvůli tomu tady vlastně taky teďka jsem v Austrálii. V Austrálii, tam se vyskytují lidi, tak jak bych vám je lidsky přiblížil. Jmenují se lidojedi teda. Jsou to lidi, kteří jedí teda maso, oni mají rádi maso, tak to jsou takový na maso, ale mají rádi teda vepřový, hovězí taky, libový, nejradši mají libový, mají rádi teda, ale nejradši ze všeho mají lidový. Lidový maso to mají nejradši. A já jsem tak, my jsme tak jako hovořili, no, já mám na to ohromný zážitky. My jsme tak spolu dohromady, taky jsem tam stoloval s nimi, že ovšem jenom zpovzdálí. Že oni strašně mlaskají. Ale jinak jsme hovořili, já jsem povídal o nás, jak my tady všichni žijeme, pohromadě a nahromadě a to. A oni říkali, že nás všechny, a my jsme tady, oni nás mají strašně rádi. Strašně rádi. Já byl teda úplně upřímně taky úplně dojemnej z toho. A oni teda říkali, ještě já jsem jim říkal, vová, že přijete dneska do semaforu a to. No, oni říkali, no tak tyhle ty my máme vůbec nejradši a to vám musím vyřídit. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšejí.

0: Balada krve, rozkoše a smrti. Text jsem napsal já a hudbu taky. Totiž hudbu jsem nenapsal. Já ani hudbu nemám. Ale taková každá balada je daleko účinnější, když se podloží hudbou. Musí se tedy hudebně, jak se říká, podmalovat. Ale kdybych já tady toho malíře měl, to je to nejhorší. A co vy tady děláte, prosím vás?
1: No já vás mám tady doprovázet na piano.
0: A umíte hrát?
1: No ovšem.
0: A dovedete hrát něco, co vůbec neznáte?
1: No to já zahraju nějakou improvizaci. Víte, já jsem totiž skladatel. Já, když to mám doprovázet, tak musím mít nezbytně intuici.
0: No to bych si dal taky. Hezky, pane, s křerem, rohlík k tomu a panečku pěkně prohřátou. Taková jítrnice to je.
1: Ale podívejte se, prostě jeli to...
0: Taky není špatně. Jeli to, já vám řeknu, jeli to pěkně propečený, šťouchaný brambory, hezky promaštěný, abych se doma zaligroval a nikoho bych tam nepustil.
1: Ale já vám chci říct, že jeli to nějaká taková baladická věc, že musím vědět, o co se jedná a co mám doprovázet, co potřebujete. Co to je, co budete přednášet? No. Ale co chcete k tomu nejdřív?
0: No, prosil bych vás, jestli byste nemohl udělat předehru.
1: Jak dlouho, prosím?
0: No, já jsem předehry neměřil. Nějak tak akorát, no to řekněme 60 cm.
1: Ale ne, to se tak neměří. Například předehra Kvalčíku. Ta má obyčejně 4 takty a muzikanti tomu říkají kila. Například předehra Kvalčíku má 4 kila, víte, předehry. 4
0: no
1: kila.
0: Tak to, jak na to tak u mě koukám na ten text, tak já bych toho tak potřeboval půl metráku. Udělejme půl metráku předehry a necháme tam ještě 50 deka na pitel.
1: Ale dobře, já už tu délku nějak udělám, ale musíte mi říct, zdali ta předehra má být vážná anebo veselá.
0: Vážná.
1: Vážná?
0: Smrtelně vážná.
1: Tak to musí být mol.
0: Ne, jo, kde ho vemu? Mol. Doma mám dost, ale tady, kde to honem se... Máte na mysli ty motýlky, jak se živějí dírama?
1: Ale co vás napadá... To je hudební pojem. Máme dvě hlavní skupiny tónin. Je tónina mol, to je tónina měkká, pak je tónina dur a to je tónina tvrdá.
0: Tak to neznám. Já znám jedině tvrdou a to je plzeňská dvanáctka. Ale taky se jde po ní na mol.
1: Já vám teda zahraju tragickou předehru C mol.
0: Prosím.

0: ne. Co to je?
1: No to je tragická předehra.
0: Ale to pak to není žádná tragická předehra.
1: No já to upravím.
0: No a dovedl byste znázornit sovu?
1: Jo, to umím, jak houká sova, to jsem dělal v divadle.
0: No a teď bych vás chtěl poprosit, jestli byste uměl znázornit, jak letí ptáček.
1: Ptáček, no prosím.
0: Ne, já tak tohle, to je ptáček.
1: Prosím.
0: A teď bych chtěl ještě znázornit vítr, dovedete? Já bych tady v jednom místě potřeboval větry.
1: Větry? A mám to udělat na ústa?
0: No, udělejte to, na co vám to půjde, že jo? No,
1: jedině na piano.
0: No tak na piano.
1: Na piano,
0: na piano.
1: Prosím, větry.
0: Moment, hej, co to je?
1: No větry.
0: Ale to nejsou žádný větry, to se honí mastný papíry v průjezdě. Vítr, mohutný vítr, jak se opře do těch lesních velikánů před bouři, nebo před velkým deštěm. A teď se to všecko klaní, skoro současně ty stromy, jako by chtěli říct, moje úcta, pane Filau, pojďte do lesa. Jsou houby, najdete houby.
1: A tak, tak prosím, větry.
0: Ale to nesmíte říkat tohle, no, to jsem vám to jenom chtěl znázornit.
1: Prosím.
0: No, a teď ještě bych vás prosil tok vody.
1: Tok vody, prosím.
0: Moment, hej, to je Vltava.
1: To je Vltava.
0: No jen tak to je na mě moc široký. Já bych potřeboval takovou bystřinu, horskou bystřinu, jíte znázornit. Byl jste jistě v Harachově, jak je tam ta...
1: Mumlava.
0: Mumlava, no to je taková bystřina, kde jsou ti pstruzy, víte, jak to tam hemží v ty vodě.
1: Ano, já to tak zahraju potom.
0: No, no a teď bych vás poprosil, jestli bychom mohli jít.
1: Ano, prosím, můžeme začít.
0: Jo?
1: Ano.
0: No tak. Parada krve, rozkoše a smrti. Moment, ještě se mám nedal na meni.
1: Prosím.
0: Musíte čekat. Parada krve. Rozkoše a smrti. A ne tragedie princezny do Remi Fasole.
1: Sido.
0: Ale Sido, kde je Sido, co?
1: No na konci přeci. Do Remi
0: Fasole. Ale Sido, kde je Sido, co?
1: No na konci přeci. Do

0: re mi fa sole, a nep, kde je rytíř Pix. V hlubokém lese, na temné skále, tyčí se hra starého krále. V hlubokém lese, kde houká sova, a když to nejde, houkne si znova. To hraducí buří, větry zle fučí, jako když někde vzteklej pes kňučí. A v tomto hradě, ve vysoké věži, starého krále dcera tam stojí. Sedí, klečí,
1: ale leží.
0: Jo, ale hrajete stojí, to mě instruuje. A v tomto hradě, ve vysoké věži, starého krále dcera tam leží. Čeká, že rytíř z boje se vrátí, brnkáním na harfu chvíli si krátí. Oblaka po nebi, sem tam se honí, jen princezna touží po rytíři koni. Ptáček na řimce píseni zpívá, však princezna nedbá a v dáli se dívá. Potuček pod hradem šumí a šumí, jen princezna do dálky kouká. Kouká.
1: A čumí.
0: Ale no, může čumět princezna, to se čumí jen do výkladu. Jak to bylo?
1: Potůček.
0: Potůček pod hradem šumí a šumí, jen princezna do dálky kouká. Kouká, jak umí, teď jsem na to přišel. Čekala, čekala, čekala, čekala, čekala. Musíte zahrát něco operního, podložit to operně, samozřejmě.
1: Operně?
0: No jo.
1: Tak operně.
0: No.

0: Co na mě křičíte? Klimprton, co to je?
1: Ale já přeci zpívám Pinkerton.
0: A kde je to?
1: Pan Pinkerton, námořní důstojník, který chodil za tou Japonkou Butterfly.
0: To ani nevím, to musel být nějak v loni na podzim.
1: Ale to je přeci ten známý děj opery.
0: Aha, a jak jste to křičel?
1: Pinkerton.
0: A vy jste ho znal?
1: Ale neznám.
0: No tak co to hrajete?
1: No tak pokračujeme. No.
2: Čekala, čekala, čekala, volala, volala. Kde je Pixla? Kde je Pixla? A poslední slova v herle je Pixla.
3: Zoufalství vypila jedu půl flašky, pak sebou třískala, až padaly tašky. Tu leží na zemi tílko to bledé a dole od lesa rytíř už jede.
0: Moment, co to hrajete? To není žádný rytíř, to je nějaká chromá hajtra. Rytíř má přeci oře, tomu jde oheň z plamenu, plamen z oheňu. Z nos der plamen a od podkov mu lítají jiskry.
1: No prosím, tak no. Bude jiný ten kůň.
0: No bude, no.
3: Tu leží na zemi tílko to bledé a dole od lesa rytíř už jede.
0: Moment, hej, hej, hej!
1: Co je?
0: Kdy jsme to přejeli?
1: Přejeli?
0: No bodejť ne, to by jsme byli někde na Karlštejně. No, tak znova.
1: Tak prosím.
3: Tu leží na zemi tílko to bledé,

0: dole vodle sa ricieš už jede. Moment!
1: No.
0: Uvázal komune na dvože k javoru a pospíchal po schodech k fizulce nahor. To už je tam?
1: No ovšem.
0: Je tam vylítel jak zátopek, to přeci nemůže takhle rychle vyběhnout nahoru, řeči, když má na sobě to, jak se to jmenuje, to plechový...
1: Brnění.
0: Brnění. No a takhle nemůže vyběhnout. Musí, řekněme, jak mu to ten krunýř dovolí, že jo?
1: Prosím.
0: Uvázal komuně na dvoře k javoru a pospíchal po schodech k fizulce nahoru.

0: Loužil se po hradě, vše se v něm chvělo, když náhle zakopne po její tělo. Tu rytíř dal se do pláče, co pak to nešlo jináče? Proč nečekáš, a kdysi, proč život brala si?
1: A proč

0: Tu видах дику пруце, а вразил си в сърце, пак се свалил овшем, смърт, конец, повшем, повшем, повшем, повшем, повшем. Дивше єдноу повшем, так уж не будете ніч грат, потоже є повшем. Мусі бить последнє слово. Пак се свалил овшем, смрт, конец, повшем.
1: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli, už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo. Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
2: Prepáč, že prerušujem, ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
1: No, trošku schudnul. Po vašem.
3: No. Já jsem byl na materské.
1: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborně tak. A dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
2: Ano, ano, ano.
1: No, to mě ne šokovalo.
2: A i mě.
1: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom lituju, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, do té Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
2: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už má osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mal hrát, a sám jsem byl, jako jsem už podal, nejvíc překvapený, tak jsem se snažil postupovat tak, jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umělci podle Stanislavského metody. Vtedy se vyučovala Stanislavského metoda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísat životopis té postavy, aby potom mohl na javisku pokračovat.
1: Já doufám, životopise. Že jsi tam nenapsal všecko.
2: No ne, právě to chcem povedat, že já jsem si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, jako se po česky hovorí, také prasárny, že jsem se z toho radši vzdal. A přistupil jsem k tomu úplně opačně, teda hrál
1: prakticky.
2: Hrál jsem toho Dona Juana jako člověka, který už len vzpomíná na ty svoje milostné výboje a ještě má celkom dobrou paměť, ale to je asi všetko.
3: Don Juan, který je trochu yeti, hovorí za počas. U nás se to píše s Y-om na začátku, yeti.
1: Ano, yeti, sněžný muž.
2: Ještě
1: tohle byl směšný muž. Ale i Julo přešel na velké postavy světové dramatiky a světových dějin vlastně. Ty prihraješ Stalina.
3: Josefa Vysarionoviča. Ano, ano, oni ma presvedčili, já sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu, Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
2: Ale
3: som...
2: vyšiel mu z toho strašný dobrák. No, no.
3: Každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebal. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky, bol Gruzín, a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzínsky. A vraj strašne škaredo hovoril po slovensky. Teda po gruzínsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzínsky. Ja som bral lekcie, Takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzínsky a ľudia sa trošku zlaknú.
4: A jak sa řekne gruzínsky, ja sa ti dostanu na kobylku.
3: Šenidená gamačoba. A čajce ešte.
5: To pripomína trochu tú
1: dačtinu. To nemecký šajce.
3: Aj to.
2: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov. Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
3: On bol jeden z posledných, čo bol ešte v Kampučii.
1: Na čo zmienili?
2: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad po kmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt. To je dosť také príbuzné, keď sa to tak vezme.
1: Takže když nastoupí řečník, tak řekne drazí Samr a Mamr, jo?
2: Áno. A neviem, ako sa povie pokmersky drahý. To neviem.
1: To neviem, ja taky neviem.
2: Tak myslím, že dačtina patrí do tej...
4: Do tej rodiny.
2: Do tej rodiny indoeurópskych jazykov.
3: Áno. No ale možno, že by sme si my mali raz zahrať.
4: Zahrať, což o to, ale ja to z nelibostí tady poslouchám, no. Že hrajete každý na vlastní pěst.
3: Tak.
4: Protože mně by se líbilo, kdyby se pokračovalo v té původní úloze dvojice. Co kdybyste udělali Stalina a
1: Juana.
4: Takovou dvojici komickou.
2: A ta hra by se mohla volat Otázky leninismu.
3: Nie, my hráme, my máme svoje predstavy.
2: My pokračujeme v tom, čo jsme robili. Vlastně robíme to už 30 rokov. A tak sme si teraz povedali, že snáď by sme trošku mohli aspoň trošku inovovať tú našu dvojicu. Tak sa teraz uvažuje o tom, že zmeníme názov našej komickej dvojice a že sa azda od 1. januára budeme volať Matica a Satinsky.
3: My už radšej pôjdeme, teraz sa tak krásne kráča v noci, slobodne, všade je ticho.
1: Cesty voľný, nikde nikto. Víš, čo sa mi líbí? Že pred 20 lety sme sa loučili stejnými slovy. Ja vám popřál šťastnou cestu, říkal som tedy dovidenia v Bratislavě. A ja si myslím, že když niekto po 20 letech říká totéž, že je to vzácný. Ahoj.
6: Jak můj otec nepřál dlouhým vlasům. Mohu s klidným svědomím konstatovat, že až do doby nedávné byl se mnou otec spokojen a jen málo kdy mi upřel měsíční kapesné, které činilo po odečtení daně z nerozvážnosti 3 koruny a 20 haléřů. I drobné výstřelky mi trpěl a odívání s nádechem západních vlivů přecházel taktním mlčením, ať sám byl členem závodní stráže a miloval šat prostý, modrý, přepásaný koženým řemenem, jímž mě obden čtvrt hodiny mlátil, aby si udržel tělesnou kondici, potřebnou k boji proti podvratným živlům, které dosud číhají. Mnohem hůře než já vycházela s otcem sestra Berta. U ní tatík výstřelky v odívání netrpěl. Vzpomínám si, že když se před ním jednou objevila v džínsech s poklopcem, chvíli na ní nechápavě hleděl a pak se sýpavým hlasem se optal, co to má znamenat. To se teď nosí, řekla Berta. Nosí? Křičel otec. Vida, pěkné věci se teď nosí. Pamatuj si, jsou věci, které přísluší muži a věci, které přináleží ženě. Uzavírám se snad já do korzetu, či těsnám se do podprsenky. I hned ten pánský uzávěr sundej, a jestli míníš mermo mocí ty monterky nosit, příši si zip na bok nebo na zadek. Chceš-li se pro mě za mě lišit od normálních lidí, je samozřejmé, že tento měsíc nedostaneš kapesné. Možná, že bych se Bertě tenkrát tolik nesmál, kdybych věděl, že po návratu z kmelové brigády padne hněv otce i na moji hlavu. Ano, na moji hlavu doslova. Prohlédl si mě s nevolí a vykřikl. Vlasy? Vlasy máš nějak zatraceně dlouhé. Skoro jsem si tě spletl s Bertou. No, mám vlas poněkud delší, přiznal jsem se kvůli klidu. Co poněkud? Na ramena máš vlasy, křičel otec, který vždy vyžadoval přesnost ve vyjadřování. I na rameni pramínek spočine, připustil jsem. Tak pramínek, kýval hlavou rodič. A jelikož dostával krvežíznivý výraz, počal jsem koktat. Všeobecná jest to nyní moda ve světě širém vůkol. Zajímavé, řekl otec. Tak všeobecná móda jest to ve světě širém a to se podívejme. U nás v závodní stráži tuto výstřednost nikdo na hlavě nenosí a jak nám to sluší, když pochodujeme. Krok do ní a vlasy jsou pěkné, přilehlé. Nejedna žena za námi zálibně se poohlédne. Já nejsem v závodní stráži a nejsem ani tudíž omezován předpisy, ohradil jsem se. Ale to byl olej do ohně. A taky tam nikdy nebudeš. Nikdy nepocítíš krásu naší uniformy s blištivými knoflíky. Nikdy neobuješ okované bodky a řemení přes ramena nezapneš si. Jsi skvrna rodiny, chlapče obrostný. V tvém věku nosil jsem vlasy krátce přistřížené, pěkně na pěšinku učesané a že nebylo tenkrát lehké sehnat zlatku na lazebníka. Ale my, Spartakovi skauti, stříhali jsme se pravidelně po schůzi a nečinili jsme rodičům hambu. A ty máš své bohaté kapesné, ale zřejmě zbytečně. Prohýříš ho v pivnici a k holiči pak cestu nenajdeš. Jdi mi z očí. Počkej, kam jdeš, vrať se! Otec začínal měnit barvu. Jiní chlapci také nosí vlasy delší, žaloval jsem. Fakta, křičel divoce tatík. Jiní, ukaž mi prstem na někoho, jidáši. Dostal jsem nápad. Náš strýček Oto. Otec vyskočil. Strýček Oto. Pravda, má vlasy poněkud delší, ale dobře víš, uličníku, že trpí chorobnou chlupatostí, že i na bříšku a plecích je obrostlý. A také dobře víš, že ob 2 hodiny se stříhá do hola a lékaře stran té věci mnohokrát navštívil. To jsi vybral pěkný příklad, nezdaro. Také strýc Oskar, využíval jsem příbuzenstva. Padouchu nevděčný. Svého kmotra, který ti nedávno dal hrací strojek s melodiemi Kubáně, napadáš? Dal mi melodie Kubáně, nezapírám, ale vlas má 3metrový. Mlč, hambáři, 3metrový vlas má, ale jen jeden. Obtáčí si jej. Chudák kolem hlavy jako turban, aby zakrl lisinu. To není pro tebe omluva. Ty snad pleš přistílat nepotřebuješ. Ještě jsem se nevzdal a vynesl jsem trumf. A co chlapec naší Berty, tatínku? Aha. Co to mileš? Jaký chlapec naší Berty? Přece Berta, 14letá dorostenka, žádnou známost nemá. Ani bych to netrpěl. Netrpěl? Kolikrát si toho hocha u nás viděl? I k večeři přizval. Nevím o tom, řekl otec. Já bych ke společnému stolu žádného pochybného nápadníka neusadil, dokavat bych si neověřil, čím je jeho táta, zda do odborů řádě dochází a jakého je smýšlení soudružka matka. A již zanech lhaní. Pokud vím, Berta si vystačí se svojí kamarádkou od 1. třídy. Onehdy spolu 14 dní v plném učení na chadě strávili. Proti takovým přátelstvím nic nemám. Snad jen ty džínsy by nemělo to děvče nosit. Zmocnil se mě vztek. Nenáviděl jsem Bertu. členy závodní stráže, kamarádku od první třídy, své dlouhé vlasy i oba strýce obrostlého i holého. Rozhodl jsem se, že prozradím všechno. Tak se mi zdá, tatínku, že považuješ hocha naší Berty, silně zarostlého Ladislava Tráka, za její kamarádku od první třídy. Móda dlouhých vlasů tě pomýlila, otče. Alespoň vidíš, že i jiní chlapci si v delších vlasech libují. V zápětí jsem své zrady litoval. Otec se zdál být úplně vyveden z míry. Tato zpráva pokořila jeho čest. Nejvíce ho asi mrzelo, že půjčil Bertě klíče od chaty a po návratu ji litoval, jak při studiu pohubla. Zdál se být na spadnutí a posléze zvolal zoufalé. V čem to žijem, když nerozeznám dorostenku od chuligána? Jdi se dát oškubat, nařídil mi vyčerpaně. Pak se oblékl do uniformy, opásal řemenem z pistolí a z vlasy pěkně přilehlými k čelu vyrazil za Bertou, která se učila na půdě u kamarádky od první třídy.

0: No ale Kovanda nebyl samozřejmě jediný zdroj obveselení, když vydatného na tom filmu Balada pro banditu. Franta Kocourek, který byl iniciátorem všeho tohoto, co se kolem něj dělo, vymyslel jednoho dne něco neskutečného. My jsme přišli do maskérny pod Andělskou horou, kde se ten film točil, a maskér v té maskérně našel klíče a ptal se, prosím vás, či jsou ty klíče? A my jsme všichni tak jako šáhli ledabile do kapes a zjistili jsme, že naše to nejsou, tak nás to přestalo zajímat. A Franta okamžitě reagoval a řekl, to jsou chroustalový klíče. Prosím? Že to jsou chroustalový klíče. Aha. No, podívejte se, tak já mu to tady zavěsím na řebiček. A on si se může normálně zastavit, že jo? On se tady vyzvedne, vezme si to, já mu to normálně předám a je, že jo?
1: A my jsme vyšli ven a teď jsme si říkali, co z toho asi vznikne. A Franta zastavoval každýho komparzistu, který tam byl, a bylo jich tam 300, a každýho oslovil a říkal, ty prosím tě, hopni tam do té maskérny a řekni tému maskérovi, že chroustal už jde pro ty klíče. Teď tam přišel první člověk, nic zlého netuše, říká, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký chroustal prej si jde pro klíče.
0: No jasně, teď on to tady má zavěšený na tom, na řebičku. Teď si to může kdykoliv vyzvednout, že jo, já mu to dám, ať sem přijde a má to tady, to se mi nestratí, nebojte se.
1: No a tak odešel první, ale přišel druhý, čtvrtý, šestý, sedmý. Dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče.
0: Samozřejmě má to tady zavěšený na tom řebičku, tak ať se proto zastaví, jak vypadá.
1: Proč černovlasej nebo co?
0: Černovlasej! Já ho poznám, už je ve dveřích, ať přijde.
1: No a takhle chodil další a další, 20., 30., už přišel asi 40. člověk, říkal, dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíček, řekl, a už mě neserte teda, vodáři. Protože já už nemůžu ani líčit, já už nemůžu vykonávat svou práci, když tady mu to vysí na tom řebičku, tak ať se pro to probává, ta staví, co já už mám dělat, když já tady jsem úplně namidlený, prostě vás sem furt chodí, někdo luftuje, když mu to tady vysel, si to vezme, ani s tím třeba doháje už. No, děsně byl naštvaný, jako jo. Takže když přišel asi 140. člověk a otevřel ty dveře, ten už nemusel vůbec nic říkat. To udělalo jenom ty dveře. A mu dostal klíčem mezi oči a do dneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak, jako nikdo neví, proč po Praze, po Rýgrových sadech chodí takovej starší masker, má na špagátku svazek klíčů a říká, klíče sem, klíče tam, co já s nimi udělám. No jo, i takhle někdy končili oběti Frantova humoru, ale já jsem, říkám, za tohle to jsem ho měl rád, protože on dokázal vtáhnout, on v podstatě vstoupil tomu člověkovi do života, ten život mu totálně přetočil a zase odešel, jo. To jsem vždycky dokázal oceňovat, i když se to v mnoha případech týkalo samozřejmě mě, protože jsme spolu trávili hodně času, ale... Ten chroustal, ten už nás nikdy neopustil. Ten s náma cestoval všude, takže my, když jsme třeba z Prahy, z Ruzině někam odlítali, tak Franta přišel za těma holkama, co tam vyhlašovali ty ztráty a nálezy, a říkal, holky, prosím vás, my jsme družstevníci ze Slušovic. My letíme do Ameriky oplemenit béky. Má to teda jeden háček, nám se ztratil inženýr chroustal. To je hlavní inseminátor. On má u sebe to nádobíčko. Holky, jestli ho nenajdete, tak to bude hrozný průser. Holky, samozřejmě to vyhlásíme, že jo. Inženýr Chroustal, ať se okamžitě dostaví ke stojánce 49, tohle Praha, New York. Opakuji, inženýr Chroustal, ať se okamžitě dostaví ke stojánce 49, tohle Praha, New York. A my jsme už dávno byli v Bratislavě a Franta jim řekl, pořád to hlašte. A to tam furt znělo, celý den. Celý den na Ruzině hledali Chroustala a nemohli ho najít. Bodejť, my už byli v Bratislavě, že? Ale jednou jsme taky hráli s Provázkem v Karviné. Odehráli jsme představení a oni nás za odměnu potom nechali sfárat do dolu 1. máj. My jsme se na to velmi těšili, na tohleto. A tak nám dali ty mundury takový a dali nám ty baterky a přilbice a
0: jsme vypadali jako takový rytíři a to. A teď jsme sfárali, sjeli jsme dolů tím výtahem, tam už nás čekal chlap, takový Steiger byl urostlý takový. A ten nám říkal chlapy. Všem nám říkal chlapy, i našim kolegyním, což se jim teda neudělal. Dvakrát líbilo, ale co se dalo dělat, vypadali tak. A říkal chlapy, ty štoly jsou tady tak spletité, že tu, jak se mi někdo zamoce, tak se mi z toho nevymoce. A vyrazili jsme. A ušli jsme asi 150 metrů a on vytáhl papír a říká, urobíme prezenčku. Na tom papíru byly naše jména a on ty jména četl a my jsme se hlásili zde, ano, tady přítomen. A on byl rád, že tam jsme a už ten papír schovával do kapsy. Když došel do toho konce, tak Franta říká, nečetl jste Chroustala. Ten není napsaný. Není napsaný, ale tady s náma, říká Franta. Takový burdel tam mají nahoře. To byla na tehdejší dobu velmi odvážná věta, že? Já si tě tam dopíšu. Jak se jmenuješ? Chroustal. Chroustal, jak dal? Josef. Josef, kurník šapa. Teď se mi sem nevende to F. Budeš si to muset pamatovat. A vyrazili jsme. Po 150 metrech zase urobíme prezenčku. Vytáhl papír, dočetl to až do konce a říká, Chroustal. Chroustal. Chroustal Jose. To byl inteligentní Steiger. Chroustal ozvi se. Chroustal nerob srandu. Chroustal, kde jsi? Chroustal? Není tady, říká Franta. Jak není, je napsaný, tož musí být, ne? On tady byl, ale zmizel asi v těch štolách. To mi neříkejte, chlapi. Asi zmizel v těch štolách, tak já jsem bez prémií. Vy jste bez prémií, říká Franta, ale my jsme bez Chroustala, ty horší. Chlapi, co budeme robit? Co budeme robit? Co budeme robit? Už je tady, říká Franta. Ježiš, to mi spadl šutrak ze srdce. Chroustal, to mi nerob toto. To mi nerob. A šli jsme dál a my jsme si mysleli, že je konec, ale Franta ne. Ten to vždycky dotahoval do absolutního konce. On šel za ním a říká, poslouchej, ty nás tady furt vodíš takovýma propagačníma štolama. Zaveď nás někde, kde se je bocha. Rozumíš, kde je makačka, klepačka. My jsme potřebovali inspiračku, rozumíš, ne, tady toto, rozumíš, takový propagačky, rozumíš, ne? Ne, to nemůžu, to by byl průšvih tam nahoře a to, ale průšvih, no, on ho udolal, ten Franta. My jsme přišli do míst, kde jsme viděli něco, co jsme nikdy předtím neviděli a už nikdy neuvidíme. Tam byl metr krát metr vysekaný otvor, na zádech ležel chlap, měl rubačku v ruce, rubal to takhle nad sebou, tam padali na něho šutry, on to takhle odhrabával, další to přebíral, další to dával do vozejku, ten to tlačil pryč, jo, no hrozná práce, jako teď oni nás uviděli, ty si říkali, kdo to je? Nová směna, no to je blbost. Takhle brzo v životě nepřišli, jo. Delegace, že by to byla? Ne, to ne, ti se nesmějí. Permoníci. Teď nás pozorovali tak podezřívavě a Franta přišel k těm karvinským horníkům a čistou brněnštinou jim říká, hoši, nic si z toho nedělejte, my jsme sakmarovci, my jsme se sem právě produbali z Ostravy. No, to bylo halo, samozřejmě, že jo. On si od nich půjčil tu rubačku a protože měl opravdu velkou sílu, tak jim tam uvalil metrákovej šutr a oni, co s tím budeme robit, co s tím budeme robit, co s tím budeme robit, to jsme pochopili, že je tam v podzemí nejpopulárnější věta, ale Franta říká, hoši, jo, v tom už já vám neporadím, já vám řeknu jenom jedno, já v Brně bochám v uhelných skladech, to byla pravda, on tenkrát rozvážel uhlí, byl to muž mnoha zaměstnání a mnoha oborů a říká, to, co vy tady za jednu směnu narubete, to já za půl hodiny rozkradu. A tím si je definitivně získal. No, fakt byl ten, že oni s tím uhlím uměli čarovat zase kluci, to když na věc přišlo. Já tenkrát bydlel v Brně v panelovém domě a jednoho dne zvoní naše domovnice a říká, pojďte si dolů uklidit uhlí. Říkám, prosím vás, jste se zbláznila nebo co? Jaký uhlí? Blázen, ne, paní Nováčková?
2: Ne, vy jste blázen, protože prý vám málo topím.
0: Já jsem si jel dolů a ten náš vchod byl zavalený 10 metrákama uhlí. A v dálce jsem viděl uhlařský auto a Franta na mě dělal... To mu stálo za to, ta investice, on to tam vysypal. No samozřejmě, že to zase potom někde třeba jako dovezli uhlí hvězdáři Hřebačkovi, to byla populární osoba, oni to tam přivezli a hvězdář Hřebačka řekl, složte mi tam chlapci 25 metráků a já se projdu zatím v nedalekém hájíčku. A odešel se psem do velmi dalekého hájíčku, čehož chlapci využili a dali mu toho tam o 5 metráků míň. A on se vrátil a říkal, tak to urovnáme chlapci, podívám se jenom do hvězd. Chlapci, vy jste mi tam toho dali o 5 metráků míň. Ježíš, promiňte, to nevím, jak se to mohlo stát. Tak to tam nanosili. To byl jeden z mála momentů, kdy někdo Frantu takhle natáhl. Oni tam donosili těch 5 metráků, odjeli a za rok se do té ulice vrátili a vezli to nějaký bábince, to uhlí tam. A bábinka si čárovala ty putny, aby o žádnou nepřišla. A Franta jí říká, když tak si tam bábí, ale 4 připište, ať jich máte víc.
2: To je dobrý nápad, no.
0: A když to donosili ty putny, tak ta bábinka říká, ale chlapci, to byste rádi věděli, jak to tenkrát před rokem bylo s tím panem Hřebačkou, co? No to bychom teda rádi věděli.
2: Za odměnu, že jste mě poradili s těma čárovanýma putnama, tak vám to řeknu. Protože on tenkrát se mnou byl domluvený, on se podíval do hvězd, hovno do hvězd. Ten se podíval ke mně, já stála za záclonou a naznačila jsem mu 5 metráků chybí, tak to bylo.
0: Ne, ale říkám, to byl jeden z mála momentů, kdy ho někdo takhle natáhnul, protože jinak to bylo opačně, Franta vždycky dostal, koho si vzpomněl. A musím říct, že většinou se to týkalo mé osoby, protože jsme bydleli na ty 325. Já si pamatuju, že jsme třeba, ale já jsem tomu strašně rád podlehal, mě to hrozně líbilo, protože když někdo vymyslel takový geniální fóry jako Franta, tak to stálo za to být napálený. A já jsem třeba, řeknu vám takovou věc, my jsme byli v Polsku, zdál se mně sen, strašný sen, pachovej sen, se vším všudy, odpornej sen, cigánka bez zubá mě lezla do postele. Já jsem z toho měl opravdu, až jsem se osypával v tom snu. A teď jsem se probudil a zjistil jsem, že to vůbec není sen, až ta baba mě tam skutečně lezla. Já jsem říkal, Kriste, co tady děláte? Tak jsem ji vyhodil ven. No Franta jí vrazil 100 těch zlotých a řekl, když za ním vlezeš do postele, on ti dá ještě 200, jo? Ve stejném Polsku tenkrát nebylo nic moc co k jídlu a my jsme si sebou vezli já štangli Vysočiny, Franta štangli smradlavýho samu, zavěsili jsme to do okna, já jsem šel na procházku, vrátil jsem se z procházky a na posteli ležel Franta s režisérem Scherhauferem a oba měli mastný huby. A já jsem si šel ukrojit ty Vysočiny v tom okně a nemohl jsem ji najít. A Scherhaufer říká, no nic, já pomalu půjdu a zmizel. A já říkám, Franto, prosím tě, kde je ta Vysočina? A Franta s ledovým klidem řekl, jo, hochu, role si musíš hlídat. Vedle nás bydleli často dva naši kolegové, z nich jednomu jsme říkali Bobřík a druhému Čichač. Ten Bobřík vynikal v tom, že kdysi ve skautu dělal všechny ty bobříky a skutečně je vydržel. A Čichač zase všechno cítil. Že jo? Ti byli dost častým terčem Frantova humoru, protože Franta vyznával teorii furt ve střehu. On spával skoro s otevřenýma očima a stačilo mu klepnout na rameno, posadil se a řekl furt ve střehu. A byl připravený. A on se dokázal naprogramovat 5 co 5 minut. On vstával a bušil jim na stěnu. To se dalo vydržet 8 až 15. Ale do rána do 7:30 to nevydrží ani bejk. Jo? To bylo katastrofální, co to s těma klukama dělalo. Oni už ráno nabíhali hlavou do stěny a říkali, prosím, ne. A on... Zase, jo? Každých 5 minut, jo? Ráno se mu chtěli pomstit, napustili si kýble vody a čekali na něho za dveřma, Franta se jim šel omluvit za ty dveře, ale poslal tam režiséra, oni otevřeli, polili ho vodou a rok si nezahráli, že jo?
1: Tohle to on měl dotažený do mrtě, tyhle ty věci. Ale ty kluci skvěle nakupovali. Oni nakupovali tak bezvadně, no tak pro nás všechny to byla tenkrát, že jo, naprostá novinka. My jsme vyjeli na západ a teď jsme viděli věci, které jsme tady vůbec neviděli. Tady všechno bylo takové, jaký bylo. A teď tam prostě najednou bum. Rána do hlavy. Oni si jednou, pamatuju, kluci koupili takovou citronovou šťávu, byl takový krásný, takový sirup, jo. Na tom byl ten citron a z toho kapala ta orosená, jo, nádherná šťáva citronová. A oni si napustili z vodovodu vodu, to tam v té Itálii neudělal už nikdo, aspoň 25 let. Do toho nalili tu citronovou šťávičku, napili se a oba se vznášeli až u stropu, protože to byl jar na umývání nádobí. No ale kdo to tenkrát věděl, že to může mít citronovou příchuť tady, že jo? Tady to bylo v Umaflexovém obalu, všechno jednotný, to jsme vůbec netušili. Nebo ten čichač, on jel jednou taky, on jel do třetího poschodí, vjel v Itálii ve výtahu do třetího poschodí a tam se mu neotevřely dveře. A on křičel, help, pomoc, pomoc, věděl, že prošvihává zkoušku, bál se, pomožte mi někdo, pomoc, help. Nikdo furt neotvíral a najednou ze zadu někdo poklepal na rameno, on se otočil, ty dveře se otevíraly i za ním. To byly všechno novinky pro nás, jo? To jsme nevěděli. Kluci z Županova vyjeli do světa. Ale myslím si, že vrchol jejich nakupování nastal právě v Polsku. Oni byli oba menších postav, oba jsou oba menších postav, zůstali už takovými, ale o to větší jsou herci. Oni v tom Polsku si chtěli koupit dřeváky. Tenkrát to byla jako taková módní záležitost a tak šli kolem obchodu a ty dřeváky tam byly vystaveny černý, krásně na takovým vysokým podpatku. Tak tam vešli a tam bylo dvojí schodiště, doprava doleva. Oni šli doleva, se stoupili dolů do sklepa v Polsku, to je samý sklep, tam nejsou obchody, že jo. Vešli dolů do toho sklepa a tam stál takový seriózní černý smutný pán, tak se na ně díval. A oni říkali, dobrý den, my bychom chtěli ty dřeváky. Dřevňáky, tak. A to dla koho, proše pán, co? No, my bychom to chtěli pro sebe, jako. A to dla pánův? A to já viděl první raz, že by ktoś přišel i chtěl koupit dřevňáky dla sebe. No to jak panově chcą? No to proše bardzo, panově mogą miał. Dobrze. Jaký kolor, proszę bardzo? Czerne byśmy chcieli, to jest modni, nie? Tak, no czarny kolor, to jest taki bardzo seriozny kolor. Rzeczywiście są tam też kolory brązowe, czerwone, takie netypiczne kolory to są. Jak panowie chcą czarne, to będą miały czarne. Dobrze. Tylko, że pani przemierze. A wziął metr, a mierzył je. 123 centymetrów. Pan jest za wielki. Jeszcze tego drugiego pana przemierza. 124 centymetrów. Pan jest wielki tego pierwszego. No to dobrze. Niech panowie, proszę bardzo, idą za mną. A weszli do wedlejší místnosti a tam byli sami rakve. Protože oni samozřejmě vedle, kdyby šli po pravým schodišti, tak tam byly dřeváky, ale vedle dřevňáky, dřevěný rakve. To bylo pro toho chlapa strašný zděšení, až poprvé někdo si přišel na míru koupit rakev. Že? To on ještě nezažil.
3: Luboš Kostelka daleko víc, než mi všichni, kromě toho, že s náma studoval v Brně na Janáčkově akademii muzických umění, tak se ještě stará, tak co se děje kolem, jaký je život a cvrkot. A tak věděl, že na Slovensku není čistý líh, ale že tam zase mají Montgomeráky, to bylo po válce. A tak za mnou přišel, já bydlel v továrně, kde byly demižony, to byla chemická továrna a povídá, hele, vypušť tam nějaký 3 demižony, kluci z farmacie by měli čistý líh a já ti oblíknu. Povídá, že bych dostal Montgomeráček. Tak já jsem to tomu Lubošovi takhle teda přinesl ty demižony, on pohá ve čtvrtek přijedu směrem od Půchova. Čekaj, já máš Montgomerák. Já jsem čekal, skutečně prvního, koho jsem uviděl, rychle se tam otevřeli dveře, vykouk Kostek a pan Hergo, ten je přesný, že on vyskočil z toho raku, jak kdyby mě neznal, utíkal podél mě a pan Lubošku, tady Montgomeráček, on pohá, utíkej, pryč, prosím tě, po mě jde policie. Takže já jsem neměl ani demižony, on neměl líh a Montgomeráky o tom vůbec už se nám jako nezdálo. A tenhle ten Luboš Kostelka byl takový ohromný číman. On vždycky, jak něco tak viděl, jemu se zdálo, že tamhle mezi domama je nevyužitý nějaký prostor, tak tam vybudoval kurty. Měl to být bazén, ale pak jsme málo vykopali, že bylo... bylo asi takhle vody, tak z toho byly kurty, potom hrál se tam tenis a tak dále. A tenhle Kostelka jednou přišel a povídá, Laďo, co kdyby se zeptal tatínka, že bychom šli k vám na Knínskou přehradu na chatu, vzali partu takových prýma lidí, já mám 50 litrů vománkovýho vína a protože v té době se v ústředním deníku brněnským v Rovnosti objevovaly takové rubriky, pač ještě nebyly, jak Slováci říkají, izbičky pro opilcou. Záchytný stanice. Tak vždycky toho, kdo prostě dělal nějaký virvál, tak vzali, tu fotografii z toho občanského průkazu fotografovali a bylo sdělení v novinách. Pan, ten a ten, dejme tomu Adolf Jebavý, jinak řezník a uzenář, v noci zboural tři obrubníky u chodníku a tohle plným jménem na plný pecky prostě. A tohle, tak abychom z toho neměli takovýhle nějaký tyhle opovídá, na té přehradě se všechno ztratí. A tak já jsem řekl tatínkovi, ten pán, tak chlapci hlavně, aby se tam nezapálili, že jo. A taková parta z divadla brněnského jsme tam šli a nesli jsme skutečně velikánský demijohn 50 litrů vína, jednak to bylo těžké a pak takovýhle množství, že jo, kde by ten Kostelka v jiný sklepy neměli a tohle, to zase nebyl jeho artikel, on pracoval, říkám, v čistým líhu a v textilu a to. Lubošku, co to je za víno? A on říkal, vománkový víno. A někdy říkal, jo, vománkový, no jo. A zase ti, když se ptali, jaký vománkový, tak těm neodpověděl. Čili jsme přišli všichni celkem takový čistý, neskažený věděním. Přišli jsme tak na večer, udělali jsme táboráček takovej, sehnali se v chatě, kde byly od hoštictví skleničky, že jo. Teď se nalejívalo a teď víno vám to bylo lehké, jak se říká na Moravě, lehké, ale veselé. Lidi hned začali tohle, tam někdo hrál, aniž měl kytaru, víte? Tohle. Jenže chuti bylo takové zajímavé. To víno vám chutnalo něco jako, částečně jako víno, ale taky jako griotka, víte? A jako vermut, takže, Lubošku, jaký jsi říkal, že to je? Říkal, vománkový. Vománkový, no a když někdo se ptal už potom asi potřebají, dej už s tím pokoj, prosím tě. Jestli to nechutná, tak to nepí nám to chutná. A zase tohle to. Ohromný veselost, vohně, jiskry lítali až do té doby, kdy najednou z lesa, kam si předtím odskočil, výběh celý bledej asistent výtvarníka ze státního divadla v Brně, nějaký Kraus, a povídá, co to pijeme za svinstvo. Všichni si povídají, to už jsme tady jednou řekli, když ti to nechutná, tak se zbalou pán. Pozor, pánové, já jsem byl v lese a mě svítí hovno. Všichni pojí, to. Pojďte se podívat. Všichni jako, že to je nějaká legrace. Tak šli, ale zděsili se. Tam na takovým malým paloučku ležel něco, jako když upadne roura od toho, od neonu. Že jo? Jako taková od kostelních hodin na věží fosforesující ručička, víte? Nebo je... Svěst světlušek, prostě něco divného. My na to koukali. Pají, jak je to možný? A on povídá, no ať nám řekne Kostelka, co to pijeme. Jaký pak prostě, když slyšeli vománkový víno? Pají, to je pravda, jaký prosím tě tohle. A najednou jsme dostali strach, protože v té době probíhají takový různý ty procesy s těma Eisenponákama. Co když viděli na cisterně, která stála v nádraží ty umrlčí, a ty si řekli, no nás, na nás, s tímhletím umrlčí, čepovali a oslepli a umírali potom, že jo? Tak jenom jsme dostali strach, jestli nepijeme dřevitej líh nebo něco. Pač stejně jsme nemohli poznat, jestli vidíme nebo nevidíme, pač byla tma jako v pytli. Někdo povídá, Kostelka, co to je za víno? A není to žádná legrace, podívej se na to. A Luboš Kostelka povídá, přísám vám Bohu, ta základní surovina je skutečně víno, ale podívejte se, můj strýc mu to skysalo. A protože on je takový, tohle on by to býval vyhodil, a protože já žádný sklepy neměl, takovýhle množství vína taky ne, tak vám strýčku, nevyhazuj to. No tak je to bože, trošku kyselý, tak tohle to při nějaký příležitosti se to dá a on mi to dal. A naše správcová, která na všecko zná recepty a tak dál, povídá pane Kostelka, do skysaného vína je nejlepší naložit léčivý byliny. Ty jednak tu kyselost stáhnou a nevezme to vínu tu jeho chuť. Nedá to tomu žádnou chuť ze sebe, víte? Pak to seberete, scedíte a máte víno takový, jaký bylo, než skysalo, že jo? A Kostelka pá, jenže já jsem nesehnal nic než vománkovej keřík. To je na revma. On do toho narval do toho demižonu a ono mu to zhoustlo, zželatinovalo. Tak zase běžel za farmaceutama a ty mu dali čistý lík a on to ředil, hned se mu to zdálo moc řídký, tak zase tam dal keřík a tohle. A vznikl z toho takovejhle myšmaš pohádání, na kuci je to skutečně nezávadný, od dřevitým líhu to nikdy ani neslyšelo. Jenže my už jsme mu nevěřili, protože ten důkaz pravdy tam byl hrozný. Že jo, světla přibývalo. Někdo povídá, pánové, to chce doktora. Já pám, tady je takovej, ale ne zrovna Lidumil, ten nás vždycky posílá tohle. Já jsem tam, ale šepa jsem měl strach i o sebe, že jo, tak jsem šel, zabouchal jsem, tam se ozval, co je zase? Já jsem pá, pane doktore, první pomoc, on pá, jděte s tím někam, já jsem pá, ne, opravdu, první pomoc. Pani doktora pá mě poslala někam tohle, já jsem to neslyšel, protože nám šlo o zdraví, řekl jsem si, musím něco spolknout, vydržet a bouchal jsem dál, až on se vykonil, pá, co to člověče děláte? Já navazoval na policii, já jsem povídal, jde o první pomoc. My tam pijeme nějaký víno, o kterým říká majitel, že je vománkový, ale my máme spíš strach, že pijeme nějaký dřevitý lih, protože kamarádovi v lese z toho svítí stolice. Opa, co to povídáte? Z chlastu povídá, mladý můžou svítit jedině v oči. Ale už mu to nedalo, jak slyšel dřevitý lih a bylo, říkám, toho tenkrát plno, tak se v oblík dost nadával, ale šel. Co vám to s ním udělal, když přišel na tu mítinku, to nemáte představu. Postavil se. Kouk po těch mých kamarádech, kteří tam stali jak funebráci, pač už se jim promítal ten film, jak se loučejí s rodinama, tohle slepý sem nevidím. Kouk zas na to a povídá, pánové, to hovno skutečně svítí. Oni povídají, pane doktore, a nepřestává, my tady už také dobře. Půl hodiny to pozorujeme, je to furt lepší a lepší. On šel tomu blíž a povídá, komu to patří. Ten Kraus najednou takovej skromnej povídá, ale to nestojí za řeč, povídá. Ten doktor povídá, pojďte sem, mládenče, že vy jste tady o něco zako. A on pánu, já skoro upad, a on povídá, o tenhle pařez, vidíte, tam byl struchnělej pařez, který sám od sebe fosforeskoval, zvlášť, když dostal takovýhle hit ze zdola. My šťastný, že nebo slepnem. Ten doktor poví, to mi musí dát ochutnat, z čeho vám tohle. A ochutnal a měl pravdu, druhý den nám svítili skutečně jenom v oči. Tak to je vománkový víno.
4: Co děláš, ty to celý poprskáš, člověče? Čemu se směješ?
5: Těm, tam se dívej, sakra, nevidíš?
4: No to se dívám, to je. To je nějaký humor podle tebe? To je Silvestr, jo, tohle. No, to se zase vycajchlovali. To je zase zábava. Zábavička, haha. Jak se jmenuje ten?
5: Co?
4: Ten malej takovej, ten, no.
5: Kaiser.
4: No, to je taky. S tím bych si taky vyzdobil kvartír. A ten vyšší, ten vypadá slušně, ten vypadá hůř jak já. A co na je? Co?
5: A to je Blábus.
4: No, Blábus. To je takový jméno. Blábus. Tak autobus. No. Víš, jakým jsou balíku? Jakým jsou balíku, víš?
5: To vím, já nevím.
4: O 1000 míň jak já. To ti garantuju. No, to je taky nápad. Prosím tě, vidíš prdlaj přes ty vlasy, dej si to z čela. Ty. No, ten jeden v černým, druhý bílým a já si před tenem koupil barevný televizor. Tak na co?
5: Tačko, ale já nevím, když máš tolik řečí, tak udělej zábavu ty.
4: Co, proč já bych
5: měl zábavu? No, udělej nějakou legraci pořád, tady povídáš, tak udělej legraci.
4: Jsem šašek jako oni, nebo co?
5: Ne, hele, tak... No ne, tak já to jdu vypnout.
4: Hele, nesahej na to, na co se budu dívat, co budeme dělat, nevíš?
5: No to já nevím, no tak...
4: Už nikam nepůjdu.
5: Hele, tak teďko, hele, tak si představ, že tady mě máš bavit, tak si tady stoupni.
4: No tebe, viď, budu bavit, ne?
5: No, to já nevím, tak...
4: No, tebe.
5: Máš řeči, tak...
4: Co? No to víš, že jo, to víš, že by to byl chytrý humor, a lepší. Rozhodně lepší, než tam u nich, víš, to je taky. Jistě. To by mě taky zajímalo, víš, to by byl, rozumíš, to by chrlilo, nebo Franta z hospody, ten když má den, ty jo, frky, ten by tam měl být, to by byly programy, to by byly,
5: víš? Je zavřené.
4: No, jistě, proto tam taky není.
5: No hele, tak taťko, hele, tak si tady stoupni a udělej legraci.
4: Ale prosím
5: tě,
4: taky.
5: Buď tak hodnej, udělej legraci.
4: Ale prosím tě, z té Prahy si přijel, člověče, úplně jak zjančené.
5: Taťko,
4: no, tak.
5: Tak se nenech pobízet, jeď, no, stoupni si a...
4: No? Ty jsi taky, víš. No tak bych si stoupnul, že jo. No. Bych si představil, že jsem jako v tom u nich. Jo, abych si stoup, jak to dělal Franta. Počkej.
5: Co to je?
4: No to byl králik. No, no co vyhráš? No to byl chytrý humor, mám svůj humor.
5: No to koukám teda. No.
6: Já jsem vám to říkal, všem divákům se prostě nezavděčíme. To Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák měli štěstí na jinačí typ diváka.
7: Mohl by nám pan Smoljak a pan Svěrák vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení?
8: Ano, tak my jsme si připravili veselou příhodu z natáčení o... Ano, to vlastně není moc veselý. Nevadí, že to nebude veselé?
7: Nevadí, hlavně, že to bude příhoda z natáčení. No.
8: My jsme si připravili příhodu z natáčení... No, to vlastně ani není příhoda. Nevadí, že to nebude příhoda?
7: Nevadí, hlavně, že to bude z natáčení. No.
8: Tak my jsme si připravili... No, to není ani z natáčení. Nevadilo by to?
7: Nevadí, hlavně, že to bude.
8: Ideální televizní divák, nic mu nevadí.
9: My jsme vám chtěli říct, nesuďte herce podle vizáže. Protože někteří vypadají inteligentně a skutečnost je úplně jiná.
8: Ano. Například tady Ladislav Smoljak. On vypadá jako Einstein. Ta podoba tady skutečně je. Ale kdybyste vzali ty jejich mozky a dali je na váhu...
9: To je skutečně nepoměr. Já jsem si tuhle dal hlavu na váhu. Máme doma takovou... Manželka na tom váží mouku. A to jsem měl těžkou hlavu. A... To byste neřekli, co já jsem za těch posledních 10 let schodil.
8: No, nebo já?
9: No a nebo tady Zdeněk Svěrák. Pořád hraje doktory, protože vypadá jako inteligent. A ve skutečnosti... Ano, ve skutečnosti je... No, takhle, podívejte se. O hercích se nedá říct, že jsou hloupí. To ne. O hercích se říká, že jsou naivní. A nebo ještě odborněji, že jsou inzitní. A Zdeněk Svěrák je tak inzitní, jako... Čemu bych to tak mohl přirovnat?
8: Jako patník.
9: Patník, lepší.
8: Štoudev.
9: No, štoudev taky.
8: Putštok.
9: Ano, to je to správné slovo. Zdeněk Svěrák je inzitní jako putštok.
8: Ale zase, na druhé straně máte herce, kteří nevypadají chytře, ale jsou. Ano. Například Luděk Sobota.
9: Ano, Luděk Sobota tu dneska není, takže si nemusíme brát servítky. On je už od pohledu vysloveně inzitní. Když například nastoupil na umístěnku do svého prvního angažmá a přišel se představit svým kolegům, nechtěli věřit, že to je nový herec.
8: Mysleli si, že je to nový ředitel.
9: Málo kdo také ví, že Luděk Sobota je už vystaven v Národním muzeu. My jsme si ho vypůjčili. Tato loutka pochází z dílny jihočeského řezbáře Roubíka a je v depozitáři muzea už víc než 100 let.
8: Ano, čili byla vytvořena dlouho předtím, než se Luděk Sobota vůbec narodil. Vysvětlení je jednoduché. Ta tvář to je takový substrát všech těch venkovských prostáčků, jak je poznal v těch zapadlých výskách.
9: Kde se ženili příbuzní s příbuznými.
8: Bratři se sestrami.
9: V Sokole třeba.
8: Čili Luděk Sobota jako jediný herec na světě bavil diváky dlouho před svým narozením.
9: Ano. Ta zábava byla celkem prostoduchá, měl těžkopádné pohyby, tupý úsměv. ty úsměv nehybné tváři, jak myslí prostě na ty buchty, že...
10: Nazdar, kluci, tak mě tady máte.
8: Jako smol, jak umí napodobit i hlasově. Ano, přesně takhle on se směje.
9: Nazdar, Luďku. My jsme tady zrovna o tobě.
10: Co to je? To je princ, jo?
9: Tak, ne, to není princ.
10: Já myslel, že je to princ, když je tak hezký. No,
9: tak mohl by prince hrát, když už by jenej nebyl.
8: Lučku, kde se tady bereš?
10: No já jsem se díval na televizi.
8: Se díváš na televizi s kladivem?
10: Jenom na Silvestra. Já totiž vždycky na Silvestra převěšuju obrazy.
8: Aha, věšíš si ty nové obrázky, co jsi dostal k Vánocům?
10: Ne, já mám pořád stejný obrazy, jenom je převěšuju na jiný místa.
8: A proč to děláš zrovna na Silvestra?
10: No, aby u nás v novém roce byla aspoň nějaká změna.
9: Takhle velkým kladivem ty přitloukáš obrázky?
10: No. Já všechno... Jaká změna?
9: Takhle velkým kladivem ty přitloukáš obrázky? No.

0: Výhodou je, že takhle velkým kladivem můžete přitlout zeby jednou ranou, když se trefíte.
1: Ale vidíš, Ludku, to bych do tvé ženy neřekl. Oni se říká, že si to nechá líbit. Oni se říká, že je hlavou rodiny, že ve všech důležitějších rozhodnutích má prsty tvá žena.
0: Ne. Moje žena má prsty v sádře. Víte, ono totiž, než se kolikrát do toho hřebíku trefíte, to byste často spotřebovali i tři manželky. Tadleta ta už je taky zralá na výměnu. Pořád dělala, že prej má zájem o umění a najednou, že prej už by tě nechce žádný obrazy.
2: A Luďku, kolik už tohle kladiva rozbilo manželství?
0: No tak já nevím, já ho totiž taky půjčuju.
1: A takže je to výkonné kladivo?
0: To je. Já mu taky říkám kladivo na čarodějnice.

0: to ono, když jsme tenkrát hráli Soho.
1: Good morning, good morning, je krásné pozdě vstát. Good morning, good morning, si
0: ptát. Kde mi vždycky chybí, se neby chyby Mississippi.
1: Ránem rán, ta show jde dál, i herci v ní dál jsou. A právě tím v ní zvítězí, že s dobrou náladou.
0: Mám rádi dou!
1: Good morning, žít krásné nám se zdá. Good morning,
0: good morning,
1: bonjour,
0: bonjour.

0: Jestli sportovci něco opravdu netrénují, tak jsou to rozhovory s novináři. Jeden takový vám nabídneme. Jde o rozhovor mistra světa v gum game plivingu, tedy v plivání žvíkací gumou do dálky.
1: Dobrý večer, Václave, postup si na značku, prosím tě, tady.
2: Já mám trému.
1: Z toho si nic nedělej, trému máme z nového roku, všichni, Václave. Tak, Václave, půjdeme hned k věci, ano? Jak dlouho už závodně pliveš?
2: Asi takhle. Já plivu závodně již 9. rok, ale v současné době pro vážné zranění jazyku jsem s aktivní činností musel přestat. Ale věřím, alespoň podle slov našeho sportovního lékaře, doktora Ervina Fialy, že se během příštího měsíce k aktivnímu plivání vrátím a proplivu se zpět mezi naši elitu. No.
1: Václave, budeme ti držet palce, ale řekni nám, jak vlastně k tvému zranění došlo.
2: No asi takhle. Při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápsah.
1: Počkej, tomu nerozumím.
2: No asi takhle, že při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápsah a jazyk doletl dál než guma.
1: No tak, hlavně, že se našel a že je zase na svém místě. Václave, ty jsi taky trenérem, pokud vím, a neplivajícím kapitánem ženského družstva. Řekni nám upřímně, je nějaký podstatný rozdíl mezi ženským pliváním a mužským pliváním?

0: Asi takhle. Čím je závodnice jako žena vyspělejší, tím více handicapována. Protože když stojí za odplivovací čarou, nesmí přečuhovat. Tím se jí totiž logicky zkracuje délka doplivu.
1: A Václave, ty jsi nám v minulém roce na mistrovství světa nečekaně vyplivl stříbro. No ne, skromnost stranou, Václave, to je úžasný výkon. Co borci z ostatních zemí?
0: No asi takhle. Proplivat se mezi světou elitu je skutečně velice těžká. Současný mistr světa, eskimácký borec, vejky plivuje, je skutečně světová jednička.
1: A čím myslíš, že je to způsobeno, Václave?
0: No asi takhle. Já bych řekl jednak tím, že plivojář je, jak žije v zemi věčného ledu, tak má možnost plivat prakticky na všechno. Ale hlavně tím, že má šťastně narostlou hubu.
1: Jak šťastně?
0: Jako lauf, no.
1: Myslíš jako hlaveň? A dá se nějak tento náskok plivojit honit?
0: No asi takhle. Já bych řekl, že já osobně každý den po tréninku, když přijdu domů, tak si na dvě, někdy i na 4 hodiny natahuji hubu na kopyto.
1: Snad to přinese výsledky, zatím se mi zdá, že si kopyto nasazuješ obráceně. Václave, co je podle tebe pro borce Gum Game Plivingu vůbec nejdůležitější?
0: No, asi takhle. Bez větří a dobrá guma.
1: No tak bez větří to máme jistě dost, ale možná s kvalitní gumou budou někdy drobné potíže. Jakou gumu používáš při závodech a jakou při tréninku?
0: No asi takhle. Já jsem začal plivat s americkými gumama a v současné době plivu s holandskýma gumami. Ale při vlastním tréninku ve vrcholovém středisku gumu nepoužíváme, používáme náhradní střelivo.
1: Náhradní střelivo? Asi kvůli úspoře, že?
0: No asi takhle. Ano.
1: A Václave, o jaké náhradní střelivo se tedy jedná?
0: No asi takhle. Zkoušeli jsme všechno možné, co příroda dá. Ať už to byly šípky, ať už to byly trnky, ať už to byly bukovice, ale nakonec vítězily kozí antiperle.
1: Kozí antiperle, co to je?
0: Bobky.
1: No to je trošku šokující překvapení, co tomu říkali závodníci, nereptali?
0: Tak, asi takhle. Nejprve jsme mektali, ale... Na schůzce družstva, kde nám situaci rozebrali a vysvětlili, jsme kozí antiperle nejen pochopili, ale i přivítali a zároveň si dali závazek, že nám budou chutnat.

0: Pozením každého silvestrovského programu jsou samozřejmě anekdoty. V poslední době jsou v módě anekdoty o blondýnách, ale vůbec nejoblíbenější jsou, a to nejenom u nás, ale třeba i v takové Anglii, vtipy o policajtech. Tenhle znáte?
1: Jdou dva po ulici, ten jeden se dívá a říká, hele, hele, 50 koruna.
2: To je falešná.
1: Jo? Tak já to roztrhám. To roztrhal na cimpr campr. Říká, jak jsi to poznal?
2: To poznám, ne?
1: Já vím, no ale jak jsi to poznal?
2: Od kdy má 50 koruna 3 nuly.
1: Mi napad jeden takový, jak sedí ti dva policajti v kanceláři a mudrujou, jo? Ten říká, blbý, co? Co?
2: No to je Silvestr.
1: Co jako?
2: Že to vychází letos na ten pátek.
1: No, to je blbý, no. Ježma, ty vole, ještě aby tak bylo 13.
3: Je chlap v autě, zastaví ho policajt a říká, zastavte, zastavte. Točí v okýnku, říká, co jsem prosím vás proved. Pa, vy nevidíte, že vám nesvítějí homogenní světla? Pa, cože? No, že vám nesvítějí homogenní světla? Pa, snad halogenní světla, ne? A pane, ještě suvenýr.
0: Já jeden vtip o blondýnách si neodpustím. Blondýna si kupuje auto a ptá se prodavače. Prosím vás, a jezdí ten automobil rychle? No, 240 km za hodinu. Dejte pokoj, tolik kilometrů žádná hodina nemá. No, tak pojďme dál.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, želé royal.

Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.

0: Jít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásně. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechci ani vidět ty zvíře.
1: Takže půjdu, mám jiného přítele.
0: Koho?
1: Dobrou knihu.
0: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
2: Kde ty pracky, proč já tě prastím?
0: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
2: Já tě mám facku.
0: Ale brouku.
2: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
0: Ale co to je s tebou dneska?
2: Já tě mám facku.
0: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
3: V roli takzvaných nahrávačů Felixe Holzmana se vystřídala celá řada báječných kolegů. Nejčastěji s ním ale vystupoval František Budín a Viktor Maurer. Na Silvestra v roce 1984 se s ním u baru v Lucerně sešli oba dva.
4: Jo, vy jste mě před chvílí hledal? Tady říkal někdo, že jste
5: Já jsem se jenom chtěl zeptat, vy znáte náhodou nějakou hezkou hádanku.
4: Hádanku, jo.
5: Hádanku, kluk se na mě vždycky hádanky vytejší do domu.
4: No jo.
5: A já žádnou neznám přeci,
4: no
5: že
4: jo,
5: ale vy jste takový.
4: Co bych vám tak... Jo, tak třeba tuhle tu můžete hned hádat se mnou.
5: No, říkejte, já hádám taky
4: tak,
5: rád.
4: Tak kdo to je?
5: No.
4: Tak není to můj bratr.
5: Aha.
4: Není to ani moje sestra.
5: No.
4: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
5: Jak to bylo ještě jednou?
4: No tak není to ani můj bratr.
5: Ani váš bratr, no.
4: Ani moje sestra.
5: No.
4: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. No, kde je to?
5: Tak moment, tak říkáte, že to není ani váš bratr, že jo? To není bratr.
4: Ne.
5: Sestra to taky není, říkáte sestra? Sestra to není?
4: Ale no tak.
5: Co? Sestra to ne, ale to je těžká hádanka tohle, to je sakra těžká hádanka.
4: To není těžká hádanka, to vám uhodne každé dítě.
5: Co? No, moment, tak ještě jednou, tak říkáte, že to není ani váš bratr?
4: Ne.
5: Jste říkal, že jo? Není to ani vaše sestra? To není? Ani nějak, že by to byly třeba, to je ale těžká hádanka, to já neuhodnu tohle. A vy víte, kdo to je?
4: To víte, že jo.
5: A kde je to teda?
4: To přece není z těžkého, to uhodne každé dítě.
5: No tak kdo to je?
4: To je logicky, podívejte se. Když to není ani můj bratr,
5: no.
4: Ani moje sestra,
5: no.
4: A přece je to dítě mého otce a mé matky, no tak kdo to může být?
5: No jo, kdo to může být?
4: No. No to jsem já přece.
5: Vy?
4: No ovšem, že ano.
5: Jo, tak vy, no jo, vy jste
4: no,
5: vy přeci, no. No jo. To se přímo, vy jste to.
4: No,
5: to je pravda, já bych nikdy neřekl, že jste dítětem vaší matky a vaše otce.
4: No jo.
5: Jste měl ale štěstí, to vám řeknu, ale to je těžká, to je rafinovaná, to by tak hned někdo neuhl, to vám
4: to není těžká hádanka.
5: To by tak hned někdo neuhl.
4: To vám uhodne každé dítě, to je tak.
5: Tomu nevěřte, to není také. Tak dávejte pozor, já to smálně tu hádanku dám tady tej svečně, jestli to uhodne. Dávejte pozor.
4: To není svečná.
5: Co?
4: To je pan Řehulka.
5: Ano, tak Řehulka. Panu Řehulkovi to dám, toho svečnu panu Řehulkovi, jestli to uhodne. Dávejte
4: to zkuste.
5: Promiňte, že se tak do vás míchám.
6: Ne, nic, prosím.
5: Ale my jsme tady měli s kolegou zrovna takovou rafinovanou hádanku, víte? Já bych vám chtěl říct, jestli ji uhodnete.
6: No to zkuste, já mám hádanky strašně rád.
5: No tak dávejte pozor.
6: Řekněte se.
5: Tak,
6: no.
5: Řekněte mě, kdo to je.
6: Jo.
5: Není to ani nějak tady, že by to byl třeba tohle, nebo víte, takhle bratr, nebo to není, a ani sestra, ne, nic takového to není. A přece je to, to je právě ten, přece je to dítě, vlastní dítě de svých rodičů. Kdo to je, mě řekne.
6: No to já nerozumím, co tím máte na mysli. Jako
5: víte, nemá tušení, co vám říká, to není tak jednoduchý.
4: Si vás tomu musíte říct pořádně, přesně mu to musíte říct.
5: Přesně.
4: No, přesně.
5: Tak počkej, tak moment, tak já vám to řeknu ještě trochu přesněji, ale abyste to snad konečně pochopíte. Tak řekněte mi, co to je. Jo. Není to ani nějak, že by to byl tadyhle ten, nebo sestra, nebo bratr, nebo tak, víte, nebo žádný z příbuzných, nebo jo, to není, kortchyně, nebo tak, to vůbec nepřichází.
6: Jo, jo, jo.
5: A přece je to, i když to není žádný příbuzný, je to dítě, vlastní narozený dítě se tady svých rodičů, teda hlavně svý matky. Kdo to je, mě řeknete.
6: To se nezlobte, já nechápu, co vlastně tím chcete říct.
5: Víte, no a tušení, co vám říkal, to není tak jednoduché.
0: No jo, ale pane Vejda, vy z toho děláte guláš, to musíte říct přesně. Podívejte se, já vám to budu předříkávat slovo od slova,
5: no.
0: A vy to po mně opakujete.
5: No tak dobře, tak no. Tam moment, já vám to řeknu ještě jednou, snad to konečně pochopíte, slovo od slova.
0: Tak, David, no Davide, pozor, tak není to ani můj bratr.
5: Tak není to ani můj bratr.
6: Ani váš bratr.
0: Není to ani moje sestra.
5: Není to ani moje sestra.
0: Přece je to dítě mého otce.
5: A přece je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
6: To je hádanka, to je tak lehký, že se na to stydím odpovědět.
5: No prosím, tak prosím, kdo to je teda?
6: Samozřejmě, že vy.
5: Vidíte, nemá tušení, co vám říkal, to není, de pak to přece nejsem já.
6: No všem, že to jste vy.
5: Ale de pak já to právě nejsem.
6: No tak a když to nejste vy, tak kdo jiný by to byl?
5: No kdo to je? Tady pan Šlaušek. No, vidíte, nemáte už nic, co vám říkal. Oh.

0: Luděk Kopřiva, znamenitý komediální herec. Pamatujete jeho faráře z trilogie Slunce, seno nebo baletního mistra z básníků? S Dášou Veškrnovou si zahrál v silvestrovské scénce Baličova dcera.
1: Jsem Balič. To, co vidíte kolem mě, je balírna. Tady pracuju do umoru. Balím, balím, balím. Ale nedělám to pro sebe, nýbrž pro svou dceru Rozálku.
2: Jsem Baličova dcera. Otec balí, tak jsem se potatila. Tu zbalím Dána, tu Švéda, někdy i Holanďana, pokud není bludný, ale zámožný. Otec o tom nemá ani tušení.
1: Rozálka je neobyčejně šetrná. Dávám jí měsíčně 30 korun kapesného a ona si vám do 2 let pořídila norkový koži, 20 šaty a osobní automobil Fiat. To potom člověk balí opravdu radost.
2: Tak jsem to zabalila. Zbalili mě. Neměla jsem to rozbalit tak nápadně.
1: Nešťastná Baličova dcera. Pro samé balení jsem jí nestačil jednu ubalit.

0: To, co prozradil na Marka Ebena Martin Dejdar, není žádná vymyšlená historka. To se skutečně stalo.
1: Ypsilonka, v které hrajeme spolu s Markem Ebenem, je ve Spálené ulici v Praze, což je několik málo metrů od ulice Perlové. Jistě nemusím vysvětlovat, čím je Perlová ulice proslulá, právě takovými slečnami, která tady před chvíli stála. No a jednou takhle po představení kolem 11. hodiny se Marek Eben se svým přáteli vracel domů, bydlí na Starém Městě, právě kolem této Perlové ulice. A na rohu stála jedna takováhle slečna a když se Mareček blížil a poznala ho v té tmě na několik metrů, najednou se ozvalo: a kdo pak nám to tady jde? V tu chvíli Marek Eben zjistil, že možná půjde do tuhého. Zvedl límec, stáhl čepici do čela a když jí míjel, tak se ozvalo: no, no, Váleček nešoustá.

0: Silvestra k nám každoročně přijíždí oslavit celá řada zahraničních turistů, především z Německa. Většina z nich ale ku podivu neumí česky. To pak může nastat i takováhle situace.
1: Prosím vás, co nám to děláte? Co nám to děláte, prosím vás? Já vás od začátku sleduju. Vy se evidentně nudíte. Proč? Vysvětlete mi proč? Co tím sledujete? Ne! Ne! Jo? Ne! Kurt Hebel! Ano! Kurte! Jo? Jo? Zařídím, Kurte, moment.
2: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že? Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda? Jo. Mein Ujo. Mein ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... Oh, mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache Fischstern. Ich mache, já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenpeitzer. Und ich mache Zobaly vrabci, zobaly igelitové obaly. Das ist Klofenvogel, Klofen... Igelitische Futral. Jetzt ich singe für dich Song Linda.

0: Řekla by se, že otevřít láhev šampaňského přesně o půlnoci není žádný problém. Omyl. Divili byste se, kolik taková láhev skrývá všelijakých nástrah. A kolik lidí s tím zoufale zápasí. Já si myslím, že by to chtělo odbornou instruktáž. Zvlášť, když nám ji mohou poskytnout odborníci jako Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a Jiří Korn.
1: Přátelé, půlnoc se kvapem blíží. Určitě se vám stalo, jako každý rok, že jste neodbornou manipulací způsobili výbuch šampaňského buď ještě ve starém roce, anebo už hluboko novém. Abychom, prosím vás pěkně, společně vybouchli všichni v pravý čas, zkusíme si, jak budeme za pár chvil postupovat. Je to taková generální zkouška na půlnoc. Tak prosím vás, do půlnoci nám zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Máme čas.
2: 30 sekund.
1: Stále máme čas. Klid, tančíme, konverzujeme. Máme čas.
2: 20 sekund.
1: Stále máme čas.
2: 10.
1: Pořád máme čas pro vás, to prosím vás.
2: 8.
1: Neplatí,
2: 7,
1: neplatí
2: 6,
1: to.
2: 5, 4,
1: klidu
2: 3,
1: sáhneme.
2: 2, 1.
1: Prosím vás, prosím vás. Pro vás je to všechno jenom jako. Tady to někteří nevydrželi. Dobře, no teď už si to vypijte. Pak si to vypijete. Takže prosím vás, ani mě se to nepovede. Ne.
3: Prosím vás, kdo to udělal?
1: Co to máte za výrobky?
2: No. To je jako.
1: To je jako. Znovu,
2: Pani,
1: znovu
2: jako.
1: Prosím vás. Znovu prosím vás. Tak prosím. Ještě jednou. A teď na čisto. Vrátíme čas. Tak. A teď prosím. Klid, pohoda. Do půlnoci zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Máme čas. Máme čas. Do půlnoci zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Stále máme čas.
2: Už ne.
1: V klidu sáhneme pro předem připravené šampaňské.
2: 30 sekund.
1: Klid. Pro vás je to všechno jenom jako. Já opravdu, vy jako.
2: 25 sekund.
1: Pohodě. Kurt Hiebel. Se svým...
3: Zase se vyznamenal.
1: Se svým typickým jemným humorem, ano.
3: That is good, eh?
1: Já. Bravo, Kurt, že jsi to ty, prosím.
2: 15 Takže. Sekund.
1: Ano, 15 sekund, přátelé, pozor. V pohodě, bez zbytečného kvrdlání, odstraníme staniol. Upozorňuji, pro vás je to všecko jenom jako.
2: 10 sekund.
1: A teď, přátelé, pozor, teď nastává ta chvíle háček, neboli pojistka.
2: 10 sekund.
1: Kritický, kroutivý moment. Přátelé, tak
2: 9,
1: teď už se s tím 8, párat nebudeme.
2: 7,
1: mě už 6, nevšímejte.
2: 5,
1: já 4, jako kdybych tady 4, nebyl.
2: 2,
1: tak,
2: jedna!
1: Prosím vás, by to mělo být všechno jako. Jsme ještě hluboko ve starém roce.

0: Tak žáci, doufám, že jste se naučili nazpaměť ten úryvek ze Slávy dcera od Jana Kolára, co jsme si minule probírali.
1: To se nedá naučit.
0: Za spešák, když se mnou mluvíte, tak laskavě vstaňte. Každý žák, když se mnou mluví, tak se mi vždycky pěkně postaví. Já to umím, jak když biče mrská třeba o půlnoci, když mě probudíte. Hexametrem třeba. Aj zde leží zemta před okem jim slzy ronícím, někdy kolébka nyní národu mého rakev. Stůj noho, posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš, k obloze ta trysinu vznese, vyvíše pohled, ne praděj k velikému přichyl tomu tam se dubisku, jež zdoruje s houblím až do saváde časům. No prosím, a to jsem ožralej. Víte co, tak sem aspoň půjde Lenka Plačková a přečte nám tu básničku z učebnice. Budete se snažit trochu recitovat, Plačková. A rozbor básně provede Pešák. Pojďte sem, Pešák, uvidíme, jak se tady budete projevovat u tabule. A Jan Mrázek. Víte to? Tak Plačková, spuste.
2: Jan Komár.
0: Komár, ne Komár, Komáre. To se silnější brejle nějaký.
2: Jan Kolár, Slávie dcera.
0: Prosím vás, Slávie dcera, ne Slávie dcera. Slávy, Slávie, se nám honí nějaký fotbal hlavou, nebo co zase?
1: Chodí s fotbalistou Slávie, s pravým bekem.
0: Zase mě to nezajímá, jestli má nějakýho pravýho bejka někde, helejte. Teďka je čeština. Mrázek, čí dceru měl Jan Kolár na mysli, když napsal Slávie dcera?
3: Jan Kolár měl, myslím, na mysli dceru svého kamaráda Slávy.
0: No to je zajímavá informace. Sása, jak se ten váš Sláva pode vás jmenoval celým jménem?
3: Mě Sláva Stanislav.
0: No to je velice zajímavá informace.
3: Stanislav Kostka.
0: No to jsou vědomosti teda. Nahal jsem zvědá.
3: Stanislav Kostka Newman.
0: Jo, tak Newmanova to byla dcera. Udělali si s Redfordem, že? Hlejte, já nevím, tady zahráváte, děláte si ze mě stranu, nebo jsem tak hloupej, prosím vás?
3: Ani hloupej, ani chytrej.
1: Čili polobl.
0: Hlejte, Pešák, prosí ty výrazy. Hlejte, Jan Kolár měl na mysli jakousi pomyslnou dceru Slávu, jakéhosi pomyslného sjednoceného slovanského národa. Je to jasné, Pešák?
1: Ne.
0: Co vám na tom není jasný ještě?
1: No, to s tím Newmanem a Redfordem. To z nich hloukajil.
0: Zasplačková znova, čtěte, jak přijde tohle.
2: Jan Kolár, Slávy dcera. Juj, zde leží zemta.
0: Jaký juj? Jste slepá nebo co? Aj? A ne juj, prosím vás, juj, to vykřikne tak maximálně nějaká blbá ženská, když spatří třeba...
1: Něco velkýho.
0: Hlejte, Pešák. Zprosťáku jeden. Prosím vás, aj je jedno ze staroslovanských zvolání.
2: Ano, aj je jedno ze staroslovanských zvolání.
0: Tak dejte.
2: Jan Kolár, Slávy dcera. A je, zde leží.
0: Z jakého prostředí vůbec pocházíte, jak takhle vůbec můžete mluvit? Já vám omlouvám, že špatně vidíte. Aj, prosím vás, aj, čtěte. Pořádně znovu.
2: Zde leží zemta. Co je to zemta?
0: Zemta, to je zem a ta, to je ukazovací zájmeno za jménem, to se v básních někdy dělá. V bulharštině je to třeba normální, že tam, aby vám Bulhar rozuměl, tak musíte dát ukazovací zájmeno, vždycky zájmeno. Třeba zem se tam řekne zemljata, že jo, nebo auto se řekne kolata, že jo, nebo žena se řekne ženata. Že jo, nebo koza se řekne kozatá. Vždycky zájmeno. Byl jste někdo v Bulharsku, jo?
3: Já.
0: No tak víte, že když jste tam šel do obchodu, tak když jste chtěl, aby vám ta prodavačka rozuměla, tak jste musel dát zájmeno, ukazovací zájmeno. Jak jste tam řekl, jste byl nakupovat třeba?
3: Já jsem v Bulharsku nenakupoval.
0: Ne, byl jsem zde. Zas, neříkejte mi... Vlastně říkejte, že se tam nebyl aspoň jedenkrát v nějakém krámě.
3: No, jednou jsem byl v drogerii.
0: Tak, no a když jste tam chtěl nakoupit, tak já nevím, co se tam kupoval, jak jste to řekl, aby vám ta prodavačka rozuměla?
3: Una gumata i una viagrata.
0: Sás, hele, hejte, nehýkejte tady, čtěte dál radši. To je úroveň teda.
2: Aj, zde leží zemta před okem mým. Před okem mým.
0: Co se vám na tento není jasný, ale prostě to básník řekne před okem mým, když se sdělí, že třeba něco vidí. Je.
1: Ona vidí hovno.
0: Kdo to řek z vás dvou? Kdo to řek? Vy jste to řek? Jo? No. Pokračujte. Třída tohle, to je. Já jsem vyfasoval teda lumeny. Teda,
2: Aj, zde leží zemta před okem mým slzironícím. Nikdy kolébka nyní národu mého
0: jak
2: rakev.
0: Jak rozumíte tomu výrazu kolébka národa rakev? Mrázek?
3: Jo, ale...
0: No. Kolébkou národa má na mysli Jan Kolár zrození národa, vznik národa, že? V tomto případě zřejmě moment, kdy praotec Čech vystoupal nahoru Říp s družinou, že?
2: On chodil do družiny?
0: Posláte.
1: Ta je blbá.
0: A rakev národa, no rakev národa, tím myslí Jan Kolár jakousi tragédii národa, jakou pohromu, jaká může být taková největší pohroma národa, jakou si dovedete představit, Mrázek třeba.
3: Zeman.
0: Zastupujte se politiky. Prdče jeden. Čtěte dál, Lačko.
2: Někdy kolébka, nyní národu mého rakev. Stůj, vole, posvátná ústa jsou.
0: Sázik, z jaký jste rodiny. Pešák, jak je to správně?
1: Stůj, noho. Posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš.
0: Jaká posvátná místa má Jan Kolár na mysli? Co je to posvátné místo, Mrázek?
3: Já si myslím, že posvátné místo je takové místo, kde se někdo někomu třeba zjeví.
0: Ano, může být. Může
3: u Příbramy je Svatá hora a velice, tam se, myslím, správně. Někomu zjevila panenka Maria.
0: Ano, velice správně. Pešák, jaká vy znáte posvátná místa v českých zemích, kde se někdo někomu zjevil?
1: Že? Bordel v Libni. Já tam jednou byl a najednou se tam zjevila moje stará.
2: Posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš, k obloze Tatrysinu. Co to je Tatrysin?
0: Mrázek, řekněte plačkvíce, to Tatrysin. Tatrysin, si rozložte slovo, Tatrysin.
3: Já vím jenom, co je to skurvysin.
0: Zaštěte dál, to já se to můžu.
2: Synu, vznes se, vyvíše pohled, nepraději k velikému přichyl, tomu tam se vousisku.
0: Když máte někde nějaký vousisko, tak se k němu přichylujte po vyučování dubisku. Dubisku.
2: Dubisko taky žádné mám.
0: Prosás, mi už je to jedno, už to nějak dočtěte. Pro boha, helejte, aspoň přednes, ať to má nějakej. Představte si, že jste slovanská žena, která radí svému slovanskému muži, k čemu se má přichýlit. A pořádně.
2: Nepraději k velikému přichyl, tomu tam se chlupisku.
0: Blbečku jeden. Zlatý penžoben.
4: Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně nevěstinec a nikoliv bordel. Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější a tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drát. patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem já zase nemohu věřit. Nepořádek nebo nedůslednost ve mně vyvolává tíseň a strach. Jako bych se bál, co nastane. Musíme přece vědět, co je dobré a co špatné, a neúprosně rozdílet svůj soud. Laskat jedno a být druhé. Máme vědět, že nepořádek je semenem většiny zla. Například ztráta času je zlo jako každá ztráta. Nedochvilnost bývá jeho častou příčinou. Je tedy nedochvilnost semenem zla. Neboť nedostatek je zlo. A víme, že často mu předchází marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč slovo lakomství nebo lakomec má tak hanlivý nádech. To přece znevažuje jednu z nejkrásnějších lidských vlastností. Kdysi před mnoha lety jsem byl jednou náhodou v divadle a tam hráli nějakou hru o jakémsi Harpagonovi, jehož nazývali lakomcem. Toho člověka nechápu, prohlásil jsem tenkrát. Já jsem nemyslel ovšem Harpagona, a právě naopak, ale autora té hry, jakéhosi Moliéra, či kdo to napsal. Jak je možno stavět do nesympatického až skoro komického osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka? Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím. Prostě právě pro jejich nepořádek v duši. Tak takový Souček například. Dávno tomu, co jsem s ním chodil do školy, pak jsme se léta neviděli. Až zase jsem se s ním setkal jednou nad Kulečníkem. Chlap jako hora, říkali o něm veliké dobrotisko, že je. A přece neměl spoustu věcí ujasněnou. Byl na štíru s řádem. Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názory. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará klamo, hlásil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží. Spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo. Řval už z dálky. Teprý seznámí mi do divadla a zapomněl všecko doma. Všechno, i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti. A abych prý mu půjčil stovku, řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal, tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych, cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 korun. Zahrahodil, že ji zítra vrátí, a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem Součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že Souček zemřel. To mne dopálilo. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 korun a pak před jejich vrácením zemří. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem Součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem Součka a co horšího, odepsal jsem i těch 50 korun. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. V ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám. Hovořím v duchu s odešlými, vracím se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu Součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob. Spousta květin, 2 nebo 3 věnce. Bylo vidět, že se na něj vzpomíná. Stál jsem tak v tichém zadumání a hovořil v duchu se Součkem. Viděl jsem ho před sebou, hřmotného, neotesaného, s věčným smíchem na ústech, s věčným klokotáním v hrdle. Snad si byl trošku dobrý chlap, ale bez touhy po dokonalosti, řekl jsem si. Několik minut jsem tak stál a němě hovořil. Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, 1 malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 korun. A zatímco se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.

0: Táto.
1: Ano?
0: Promluv už s tím klukem.
1: S kterým?
0: S Oldou. Už bys mu o tom měl něco říct.
1: To ještě dítě.
0: Ale jaký dítě, když je to klacek?
1: Já počkáme s tím trošku, aby jsme to neuspěchali, maminko.
0: Pořád o tom mluv. Furt na to myslí.
1: Já taky mi
0: ověte. V noci se budí, křičí ze spaní. Už by se mu o tom měl něco říct.
1: No tak dobrá. Kde je?
0: Chlívě, u telátka.
1: A co tam dělá?
0: Už s ním zase týden zkouší.
1: Tak já tam jdu.
2: Dobrý den, co pak si přijete, telátko? Co pak
3: si a Toro.
4: Ty k zmetku jeden, ty dostaneš na plácánu.
1: Nebav se, Oldřichu, bav se, jako by nic, já jako bych tu nebyl. Hraješ pěkně, vy? Dostal jsi dárečky?
5: Ještě ne.
1: Máš z nich radost?
5: Ještě ne.
1: Vy mali taky nevíte, co byste chtěli podat, jo? Ale proč jsem vlastně přišel? Jak bych to... S vámi pojď se přetahovat, kdo z koho? Co říkáš, jako dva chlapy, co? No tak. Opa, no. Ale, on má sí... Jako dva chlapy, co? No tak. Opa, no. Ale.

0: Jo, takový, všim jsi?
1: No, vidíš.
0: No. Všecko, jako by to chtělo ven z tvého těla, jako by všecko, rozumíš, jako v rozpuku, kdyby to jako všecko chtělo, bouří to v tobě, jo, a je to jako najednou, ano, přesně, jako papiňák, Oldřichu, jako papiňák. Víš, já jsem nedávno s maminkou mluvil o tvém sklonu. Prosím, talent máš, to jako, to je bezesporu, ale podívej se, časem si nenajdeš děvče, že jo.
2: To už mám.
0: No vidíš, no, oženíš se, založíš si rodinu. A budeš se muset o tu rodinu starat.
2: Jo.
0: No toto, Látku, tu většině nebude.
2: Jo.
0: Musíš si najít pořádné povolání.
3: Joď, právě proto tady zkouším s ty Látkem.
0: Ukaž ruce. To jsou tlapy, Oldřichu, tohleto. No to už takový kajzer, že jo, to je ESO. Vem, že v televizi to s maminkou zveme, že? Ale takový kajzer, to je jeden z tisíce.
3: No to není pravda, kluci v družině mi říkali, že jsem mu dost podobnej.
0: A kluci v družině, co řekali, prosím tě, ty poslouchej kluky v družině, ty.
3: To víš, jo. Že jsem úplně jako on, podívej, třeba tohle, jo? No. Honím si patku.
0: No. No, to je nádhera tohle. No. No.
3: Tak třeba... Tak on to ještě dělá, takhle, tohleto. Tohle, no. Pak taky Uďo, to je normální. Tvůj problém, to je naprosto normální. B.
0: Tohle by si chtěl dělat celý život, takový šaškárny, jako ten Šašek Kajzer? Ty se najdeš pořádný slušný povolání, už to mám dost.
3: Já chci Kajzer!
0: Já ti dám
3: Kajzer! Já chci mej Kajzer! Já chci mej Kajzer! Já chci mej Kajzer! Já chci mej Kajzer! Chci mej Kajzer! Chci mej Kajzer! Chci mej Kajzer! Tak abys věděl, ty jsi taky podobný jednomu herci.
0: Oldřichu, pojď sem. Netrucuj, seš chlap, pojď sem. Podívej se mi do očí. Řekl jsem, podívej se mi do očí. Kterýmu herci jsem podobný?
3: Delonovi.
0: Cože? Alanovi Delonovi? Ty už máš vlastní názor. Teprve teď si uvědomuji, jak málo času jsem ti věnoval, to byš to byla práce, rodina, starosti, úspěchy. A ty jsi mezi tím dospěl. Oldřichu, právě si složil zkoušku z dospělosti. Jsem hrdý, že mám takového syna. Běž, řekni to mamince. Bude mít radost.
4: Seš prýma táta.
0: Ty, tele.
4: Mámo, jsem dospělý.
5: Že jsi dalon.
6: Dobrý večer.
7: Jsem Vimr.
6: Ano.
7: Já bych se tedy zhostil toho úkolu, i když musím říct a uvést na úvod, že překládání písňových textů do maďarštiny tedy je veliký oříšek i pro zkušeného hungaristu. Ale mě spíš zaráží jiná věc, víte, že jsem se přihlásil v tomto sále jako jediný.
6: No,
7: i když nepochybuji, že tady se nachází spousta neméně zběhlých hungaristů. Ale přece jenom třeba se stydí, že? Ale za co se stydět? Proč? Že zrovna neběží o světovou řeč?
8: Es megel orot meget nődes az. E megel koros os megedet nődet.
7: To dneska neumí říct ani Němec, Francouz nebo Angličan. Dneska how do you do, nebo nazdar, selaví, how do you do, bonjour. How are you, bonjour, to dneska umí kdekdo.
8: Ale es megel arat nedes, összeszállat, ebeget nedes, áras asat nadmed nem meretnedes, alájá eleget neged áradat.
7: Takhle umí pozdravit jenom správný maďar.

0: O jakou píseň půjde?
1: Já jsem si myslel Hájku háječku. Hájku háječku.
0: Počkejte, něco to zná každý.
1: Aha. A co takhle cikán, černý cikán?
0: Co?
1: Cikán, černý cikán.
0: Neznám. Kdo to byl?
1: No cikán, černý cikán.
0: A to je spirituál nebo country?
1: To je spíš taková jihočeská country, myslím.
0: Aha, to má refren?
1: Ano, ano, kdo to byl právě? Tam je ten...
0: Aha, refren. Tak to bychom mohli... já to neznám,
1: ne,
0: ale můžeme se držet toho refrénu.
1: Ano, ano.
0: Kdo to byl?
1: Ano.
0: No, no, je to oříšek. Kdo to byl? Kdo to byl? Je to, no, pro začátek to...
1: Ano.
0: Vy to moc hrkáte ze sebe. Mazlete se s tou maďarštinou, vidíte, ta krásná. Ale Počkejte, vy tam používáte příliš to české takové rozeřvané e, jako co chcete, co děláte, jako jak totiž užijete to české e jako to nabývá úplně jiného významu ta věta. To je v maďarštině dokonce přisprostlé. To ani nemíním překládat, jak je to přisprostlé. To je tak já bych šel od toho.
1: Ano.
0: Jinou,
1: dobře, tak já jsem si říkal třeba cestáře na silnici do práce.
0: Neznám.
1: A co takhle na tu svatou Kateřinu? Na tu svatou.
0: Počkejte. To je to. Na tu svatou. To taky neznám.
1: A co 16 tun?
0: 16 tun. To je příliš těžké.
1: Tak co takhle padla facka na sále? Padla facka.
0: Pro maďarštinu příliš emotivní. Sakra, člověče, neznáte něco, co znám já?
1: No tak... Jo, moment, já mám nápad. Teď jsem si vzpomněl. A co Matildu? Matilda.
0: Počkejte. To je nápad. Ale já zas neznám tu verzi, ale znám ten refren. Můžem se držet toho názvu, ale musím upozornit. Běžný Maďar nezná jako jméno Matilda.
1: No,
0: ale kdybychom se vžili do pozice Maďarů, kteří chtějí slyšet jméno Matilda, znělo by nám to asi jako Matildej. Jo? Matildej. Zkuste to.
1: Ano, ano. Matildej.
0: Ne. Jen to pro mě teda, nebojte se zase zastavit. Matildej. Tam to má takovej, to je takhle graficky, ano. Kdybych to měl. To je taková křivka, Matildej, a tam je ten ocásek. Ten bych tam chtěl slyšet. Nesmějte.
1: Matildej. A už.
0: Počkejte, já vám ještě prozradím takovou pomůcku,
1: ano.
0: Kterou jsem si cvičil jako malý chlapec, když jsem před zrcadlem si takhle pomáhal,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Takhle,
1: ano.
0: Já vám to napřed ukážu sám, jo?
1: Matildej,
0: jo? Ty mluvidla přizpůsobíme takhle, Matildej, jo?
1: Matildej.

0: Vy pouštíte. No, tak jsem vám to ukázal a teďka si už držte hubu sám. Špulte, špulte, špulte. Jako ty ústa si dejte jako do korýnka.
1: Jo. Ne, tak. Ne, počkejte, měli bychom to naučit obecenstvo.
0: Právě, musím, právě.
1: Já bych rád, kdyby si to zkusili, úkol. No, ten úkol, abych splnil, no.
0: Čili, prosím vás, pomožte mu, ne, za chvilku to máme z krku. Jak se nepřehoupneme přes ten název, tak dneska nejdeme domů. Já jsem tady ochoten hodinu po představení zůstat, to si můžeme pilovat, ale teď, jo. Kdo chce, hungaristé nemusí, že? Pojďte si to zkusit.
1: Ano.
0: Já řeknu 3, 4, jo?
1: Ano, ano, ano.
0: 3, 4.
2: Matilda.
0: Ten vocásek.
1: No, no. Ještě jednou teda.
0: Balkony.
1: Ano, no, ještě jednou. Jedem.
2: Matilda.
0: No. Takže můžeme to zkusit.
1: Teď to už to šlo teda, že jo?
0: S tou verzí.
1: A já ano.
0: A potom, až to skončí,
1: tak budeme zpívat.
0: Jako víc zahrměte, ono se tam ztratějí ty chyby.
1: Ano, ano. Jo? Tak já hraju a zpívám a vy budete překládat, jo?
0: Jako pro formu ano, přiložím tu verzi.
1: Ano, jo? Dobře. Tak já jedu, jo? Ano. Bylo léto, byly prázdniny. A v trávě zrály maliny. Vyrostly sladký a zdravý, voňavý, jak jsem si všiml.
0: Hrajte to pomalé. Se tam nevejde do toho, no.
1: Tak já jedu pomalejci, jo.
0: Tam se to říká zrálý maliny.
1: Tak jedem pomalejci, jo. My černoši to cítíme jinak, no. Jedem pomalejci, jo, pomalejci.
0: Čekal a rad na gebe, na má kolos, ta si to nadání.
1: Bylo léto, zbyl.
0: Ale trekeš a rekeš a rekeš a rekeš a rekeš. Tak zpívejte. Ale se mi gebe.
1: Já nemůžu.
0: Já můžu.
1: Ale bylo léto.
0: Já už nevím, co mám. Na
1: Já dám druhou sloku.
0: Já
1: radši,
0: jsem
1: u
0: těch
1: jo.
0: dalších krásných.
1: Na šumavský louce pod krylou.
0: Šumavoš, koko,
1: trhali jsme tenkrát s Matildou. Vyrostly ve sladký a zdravý vodňavý, jak jsem si všiml.
3: A teď všichni, jo? Všichni, jo? Pozor, pozor.
2: Matilda. Ještě jednou Matilda, la la la la la la la la la la.
4: V té pravé náladě, abych předvedl svou novou hru. Připravte scénu. Drama jsem nazval
5: těžký týden referenta Kubrta. Ano, cítím se jako Kubrt.
6: Pondělí.
7: Kubrt! Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte teď, když jsem nechal udělat nálev. Dejte mi Hrachovou. Hrachová, jak to, že nepřišly gumičky? Cože? Dejte mi Hyvryse. To je Hyvrys? Jo, tak vy už o tom víte. A co na to počítač? Že mlčí? No tak to je konec. Z toho mě může dostat už jenom Staník. Zavolejte Staníka.
8: Pozdrav, Kubrte. Dneska se nám zvlášť pověd nálev. Ochutnej.
7: Všecko vylejt.
8: Tomu nerozumím, Kubrte. Vždycky si ho měl tak rád. Co je s tebou?
7: Nepřišly gumičky.
8: To znamená... Všecko vylejt.
7: Všechno vylejt, ano.
8: Všecko?
7: Všecko.
8: Kubrte.
7: A ty víš nejlíp, jak mám nálev rád.
8: No.
7: Staníku, jsem na dně. Z toho mě můžeš dostat už jenom ty. Tak začni.
8: Rád, Kubrte.
7: Začni.
8: Čím mám začít?
7: Šutkem. Ne, stop. Zkus se Donalda. Ne.
8: A co, Čulibrk?
7: To neznám.
8: Kubrte, Čulibrka jsem ti ještě nedělal.
7: Ne.
8: Tak to si teda pošmákneš.
7: To jsem zvědav.

0: Tak Staníku, to je zatím to nejhorší, co jsem o tebe viděl. To je všecko, co máš?
1: Pak už jenom o zembou.
0: Tak sebou flákni. Vypadni a všecko vylej.
2: Úterý.
0: Kubrt, cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte teď, když jsem nechal udělat nálev? Dejte mi Hrachovou. Hrachová, jak to, že nepřišly gumičky? Cože? Dejte mi Hybrise. To je Hybris? Jo, vy už o tom víte. A co na to počítač? Že mlčí? No tak z toho mě dostane už jenom Staník. Zavolejte Staníka.
1: Zdrav, Kubrte. Dneska se nám zvlášť povedl nálev, ochutnej.
0: Všecko vylej.
1: Tomu nerozumím, Kubrte, co je s tebou?
0: Nepřišly gumičky.
1: Čím mám začít?
0: Začni šotkem. Ne. Zkus Donalda. Ne, taky ne.
1: Co čulibrk?
0: Co to je?
1: No.
0: Tak to je zase to nejhorší, co jsem u tebe viděl. To je všecko, co máš?
1: Pak už jenom o zembouch.
0: Tak sebou flákni. Vypadni a všecko vylej.
2: Střeba.
0: Pobrt, cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte teď, když jsem nechal udělat nálev. Dejte mi Hrachovou. Hrachová, jak to, že... Dejte mi Hybrise. Cože? Jo, vy už o tom víte. A co na to počítač? Že mlčí? Zavolejte mi Staníka.
1: Zdrav, Kubrte, ochutnej.
0: Ne, všecko vylej.
1: Všechno? Tomu nerozumím, proč?
0: Nepřišly gumičky.
1: A čím mám začít?
0: Začni šotkem. Zkus Donalda.
1: Co čulibrk?
0: To je zatím to nejhorší, co jsem o tebe viděl. To je všecko, co máš?
1: Pak už jenom o zembou.
0: Tak se mu vládni. Vypadni a všecko vylej.
2: Čtvrtek.
0: Kubrt, cože? Hrachovou, cože? Hybrise, cože? Počítač, co? Staníka.
1: Zdrav, Kubrte, všechno vylej.
0: Všecko a začni šotkem. Zkus Donalda. Čulibrka, vynek, flaky jsou vypadní. Kubrt, dejte mi rovnou Hybrise. Cože? Gumičky přišly? Zavolejte mi Staníka, ten bude mít radost.
1: Zdrav, Kubrte.
0: Staníku, dneska mám obzvlášť chuť na nálev.
1: Dal jsem ho vylejt.
0: Cože? Právě jsem ti chtěl oznámit, že gumičky přišly.
1: Přišly.
0: Ty jsi dal vylejt nálev? Teď víš, jak ho mám rád, no. Co jsme se spolu napili.
1: No,
0: Staníku, Staníku.
1: Tak, šotka?
0: Ne, Staníku, ne. Šotka převezme Hrachová.
1: Kubrte.
0: Donalda Hybris.
1: Kubrte.
0: Čulibrka si udělám sám.
1: Kubrte.
0: A ty máš padáka.
3: Potkali se dva. Señor Juárez Rodrigo Santamare da Silva de la Cruz a señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo. O čem máš ty bouly na hlavě? Ptá se señor Manuel Rodriguez de Stefano del Longo, señora Juárez Rodrigo Santamare da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anou, Máriou, Perezovou, de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečel moucha. A to tě tak štíplá? Ptá se señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo, señora Juárez Rodrigo Santamare da Silva de la Cruz. Naštěstí ne, smí se señor Juárez Rodrigo Santamaria de Silva del Longo, naštěstí můj bratr Alvarez Antonio de Stefano del Longo zabil lopatou. Oh, ale...

0: Localizací. Señor Juárez, Rodrigo Santamara de Esteban del Dongo, a Sio Bratre Álvarez, Antonio de Esteban del Dongo, a señor Juárez, Rodríguez Santana del Dongo, Juárez. Voy a señor Juárez, Rodrigo Santamara de Esteban del Dongo. Ne, spiet, voy a señor Juárez, Rodrigo Santana del Dongo, Juárez. Ne, spiet, ešte jednou, dobře, to bylo vlastně. Jo, Bratre Álvarez, Antonio de Esteban del Dongo, povídá Jacinto Juárezovi, Perezovi del Dongo, de Eugenio. Ne, spiet, dobře, to bylo. Ole!
1: Nazdav, Uďo. No, nazdav. No, nazdav. Tak podívej, Uďo, jsem tvůj co? Přítel. A jako přítel se musíš spravit. Víš, co všechny tvoje problémy, k tobě tě tlápí, které máš. Tak prostě uvolně, na nic nemysli, jenom skutečně, co tě tlápí. Problémů, jak se díváš. Uďo, problémů, jak se díváš, máš skutečně dost. Ale to je naprosto normální, Uďo, to je naprosto normální. No. Uďo, tak len s tím, co tě tvápí, čekám. Dobře, bude lepší, slečno, když to nebudete slyšet, co budu říkat vašemu Uďovi. Vlasy na auška si vem, tehdy to občas sluchátka, ale vidím, že problémy nemáte, slečno. No, Uďo, tak podívej, ještě jednou, jsem tvůj co přítel. A jako přítel musíš důvěřovat, podívej se, svěřit se všemi problémy, které tě tvápí, které máš. Podívej se, Uďo, no tak, vidím, že jich máš dost, tak moc. No, tak. Uďo, klid, naprosto se uvolni, podívej se. Vím, že jsi byl včera na diskotéce, tak mi pověz, klidně, neboj se, tak mi pověz, kdo pak asi na té diskotéce, Uďo? Kdo pak asi na té diskotéce byl, Uďo?
2: Tak byla tam Iveta, já, ne. Pavel, ne. Petr.
1: Čili celá parta.
2: Ne, celá parta ne, chyběl Zdeněk, Milo,
1: dobře.
2: Evžen.
1: Dobře. Čili necelá celá parta, jestli jsem tady dobře rozuměl, Uďo. Ano, dobře. Čili tam teda byla Iveta, Milek, Petr, Stáňa, Miloš.
2: Ale Miloš odešel s Věrou.
1: Dobře, to je normální, to je naprosto normální, Uďo. Čili ještě jednou, čili byla tam teda Iveta, Petr, Milek, Miloš s Věrou.
2: Tedy... Ale Věra odešla s Milošem.
1: Promiň, máš pravdu. Uďo, promiň, máš pravdu jistě, promiň. Čili, to je naprosto normální, že teď Miloš odešel s Věrou. Čili ještě jednou teda, kdo tam teda byl, byla tam Milek, Iveta, počkej, Milek, to je naprosto normální. Milek, Iveta,
2: Šimona... Ale, počkej, ale pak přišla Eva s Rourou.
1: Eva s Rourou, tak počkej. A Roura, no to už si musím ujde teda napsat. Tak počkej, to znamená ještě jednou, Uďo, klid, neboj se, ničeho se nebo, velmi pěkná rytmus má, slečna, velmi pěkná rytmus, ano, ta problémy nemá, Uďo, za to ty jich máš dost, no tak, ještě jednou, tak kdo tam teda byl? Iveta, Majka, Petr, Milek, Stáňa tedy,
2: Stáňa tam byla,
1: Stáňa tam nebyla, dobře, či Stáňa tam nebyla, ale to je naprosto normální, ještě jednou, že já, tak kdo tam teda byl, a Uďo, a teď od začátku, a řekni, a autikuju, velmi autikuju,
2: Iveta, Roura, Milan, Věra, Dušan,
1: Dušan tam nebyl,
2: byl,
1: nebyl,
2: byl tam,
1: ale tady nebyl,
2: a tam byl,
1: no dobře, ale, quit, Uďo, quit. Jsem tvůj co přítel. No. A jako chytaj musíš důvěřovat. Podívej se, tak ještě jednou, kdo tam teda byl? Na respektive psycho 15. Odešel 17. Tu jeden přichál. Uďo, to není normální. Máš pěkné děvče. No také není normální. No, musíš se vybývat své partnerky. To byste byli nevyrovnaný, velice nevyrovnaný pár, Uďo. Velice nevyrovnaný pár byste byli. No vidíš, ani to pořádně nestojí ty vlasy, jak by měli. No, musíš se najít děvče na úrovni, Uďo. No tak, no nějaké děvče si musíš najít.
2: Já mám Ivetu.
1: Nemáš, Uďo, nemáš. Ivetko je lepší, když to bude za něho slyšet, to teď povím vám, Ivetko, podívejte se. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy, vy jste děvče na úrovni, já jsem bezproblémové, víte co? Já vás pozvu na diskotéku, kde tam Milek, Petr, Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kalel, tam bude...
3: Uďa?
1: Uďa? B.
4: Opět v nesnázích, jak vidím. Ale já si
3: já si myslím, víte, že jste učenlivý a chápavý a že snad to dobře dopadne. Tak pokud jsem dobře rozuměl, tak vy potřebujete naučit na housle, abyste mohl naučit na housle.
4: Ano, vy jste od houslí?
3: Já? Ne, kde? Ne, takhle, rozumějte. Já se musím omluvit, já nejsem žádný Paganini, že? Ale nějaký čas jsem učil na lidové škole umění housle, víte? Aha. Ale musel jsem toho nechat, to víte, to jde na nervy. No, ale tak, že s dětmi mám svoje zkušenosti. Tak, můžem začít.
4: Ano.
3: Tak nejdůležitější je, víte, začneme takhle. Vybrat si nástroj, to je vůbec nejdůležitější. Umění vybrat si nástroj, tak nejlepší by byly nějaké laciné stradivárky, že? Ale ty bohužel nemá. Ne, to nejsou se... Tady stradivárky, byste se zblázili. Ale vy, co teď momentálně třímáte, tento nástroj postačí, to je velmi dobrý nástroj a myslím, že na takové to první otloukání a to otrkávání, že vám to klidně bude stačit. Je to dobrý nástroj. Prosím, tak začneme. Převezměte nástroj. Počkejte, vidíte tu chybu? Už to dělá každý začáteční, že prackou se hrabe ke krku. Vidíte to, ta pařáta? To je rituál. Vy si saháte pro nástroj, ne pro kus dřeva, jo? Už v tom je určitá etika housli.
4: Tak.
3: No, a přivíňte ten nástroj k sobě, k tělu a mazlete se s tím, jo? Jako lehce, aby... No, víš, můžeš a... Tak jako nemějte tu hlavu zas na tom položenou, tak jak... Přivíňte jako milenku. To má duši, toto. No. Ten nástroj, jako milenku, mazlete se, no. Jako s milenkou.
4: Prosím vás, ale čas kvapí, nezlobte se.
3: No, počkejte, když jste s milenkou, taky čas nekvapí. Nechte čas. Tak. Máte přiložený nástroj, ale co jsme zapomněli? Přátelé, sválně dávíte pozor, protože on vás to potom... Co jsme zapomněli?
4: Já nevím, co jsme...
3: Kapesník.
4: Moment.
3: Vyjměte a přiložte kapesník. Počkejte, to člověče, nemyslíte vážně tohle. Dejte to sem. Já bych jenom ukázal, jak nemá vypadat houslistův kapesník. Kapesník, to je vizitka každého houslisty, prosím, a na tuto vizitku by vám nikdo nezazvonil. To chcete ty housle k sobě přiklížit, člověče? Já vám učím svůj kapesník, prosím, přiložte kapesník. Mám ještě druhý kapesník. Ještě jednou, jak nemá vypadat houslistův kapesník. Zastrčte si to taky, když to je můj kapesník. Každý správný houslista má dva čisté kapesníky. Prosím, já vám dávám poslední, ale ten již přiložte sem, prosím.
4: Aha.
3: Sem se přikládá. To je všechno rituál.
4: Ano, já to
3: ale prosím vás, vy ho hned připlácnete jak bramborovou placku. To je, jak jste bral ty housle, tak berete kapesník, ne? A přiložte, vy to všechno. Podívejte, vy chovejte se vůbec u to, ten pocit vás tam dohodí, jako solista FOK.
4: Co?
3: Usmívejte se, i když dole šmidláte potom, ale usmívat se, přiložte kapesník, no, zkrácí všechno, s takovou lehkostí.
4: Já jsem nervózní.
3: No, přiložte,
4: jo.
3: Tak. Posléze ladíme nástroj.
4: Ano.
3: Počkejte, vy na to nešahejte. Nešahejte. Já promiňte. To z té lidové školy mám.
4: To byla bomba.
3: No. Víte, já říkám, někdy jedna rána lepší než dlouhý vysvětlování. Ty jsou naladěný už z továrny. A ty nešahníte, tak. Uchopíte?
4: Ano, ano.
3: No, ano. No, to právě, co dělá tady ten rokokovej malíček? Skrčte to, si nechte na čaje tohle. No, loket nahoru a táhnu krásně a pokusím se vydat zvuk.
4: Jo.
3: Krásně. No, strany. Jemně táhnu.
4: Jo, jo. No,
3: jako... Co s těma uslema? Dejte ten smíček sem. Podejte mi ho. Ruku. Sakra, člověče.
4: To strašně bolí.
3: Taky mě vyhodili. Půjďte si. Podívejte se. Já to nerad dělám pro začátečníky, ale já vás budu vést.
4: Ano.
3: Já vám budu vést ruce, protože ano. Čas kvapí, že? Tak, no, vidíte, nešmrdlejte na to ještě. Nejdřív ten krk, tady, vidíte ta větev tady, co to je? To je tuhý jak kořen. Vy musíte, takhle to dejte pod to, pod ten krk, tak čímž se vám prsty dostanou jako kladívečka kolmo na ty... Jo. Kladívečka, ne palice. Čeče, s těma vašema prstama to je taky těžký. Vy máte místo dvou jeden. Podívejte, no, klek, jak můžete na tu kytaru. Netiskněte si ty housle tak do krku. Nehrajte na to ještě. Vy se dusíte, Černochu. Pak se klepete a mně se taky těžko dejte. Člověče, vy zbytečně se zmačkáte ty... Nehrajte, ty tetony. Čímž duříte, vy zbytečně duříte, nadouváte se a nabíháte, Černý. A netlačte, víc jsem za váma, člověče.
4: Prosím vás, musíme pokračovat, teď máme naučit obecenstvo na housle.
3: No, to je pravda. Ano, tak k věci.
4: Ano.
3: Tak... My musíme vybrat nějakou takovou lahůdku, víte, aby to bylo jednoduché a přitom umělecky náročné.
4: Ano.
3: Něco takovou, víte, jako pro pianistu bývá Bugatti step.
4: Bugatti step?
3: Ne, to bylo těžší.
4: To ne.
3: Počkejte, ale to je ta, lahůdka Montyho Čardáš.
4: No, Montyho Čardáš. Moment, já nemůžu hrát Montyho Čardáš, teď já na ty housle neumím ani škvrnknout, prosím vás.
3: Počkejte.
4: Co je?
3: Počkejte!
4: Co se stane?
3: Udělejte to ještě jednou, dvakrát za sebou, to, co jste teď udělal.
4: Jo, jo, počkejte.
3: Kanárek!
4: Co kanárek? Kanárek!
3: Kanárek! Člověče, to je efektní, to zabere. My se teď budete hrát s celým smyčcovým orchestrem, budete mít solo. Jo. Prosím, hele smyčce, pojďte, prosím vás, k tomu mikrofonu.
4: Ano.
3: Vy byste hráli... Smíce, vy byste hráli tu vatu a mistr tam bude mít to solo. Vy budete hrát to a mistr solo. Uvolnit tohle, usmívat. A... Nahoře usmívat se dole, třeba šmidla, ale...
4: Tak
3: můžeme si to jen tak zkusit, co to udělá.
4: Ano.
3: Začněte se
4: moment, sám. Já si nastavím ruku. Moment, jo? A jeden, pozor.

0: dobře, tak to by šlo. Teď to ovšem, nesmějte se při hodinách. Teď to musíte naučit ty lidi.
1: No, tak ano, ale pomůžete mě.
0: Jo? No já, ale budu už vám jen tak
1: budete
0: ťukat.
1: Mě radit, jo? Tak, prosím vás, teď je ta pravá chvíle, kdybyste mě pomohli. Nejprve je důležité nástroj. Vemte si nástroj. Ano. Přiložit měkce. Tak prosím vás, jenom vy to tjátia, jo?
0: Ten sklus,
1: jo. Sklouznout se pořádně. A tak pozor, jo. A všichni stejně, pozor. A.
2: Dejme tomu, že je rok 2010, nebo tak 2012, je hodina dějepisu, vy jste moji žáci a já jsem váš třídní profesor. Vstyk! Sednout. Tak. Kdo chybí? Ale sakramická, zase mám ječné zrno. Hrozné. Ale zase. Co to dneska je? No. Chybí někdo? Nikdo. Nikdo se nehlásí. Výborně. Takže dnes budeme opakovat události z Prahy roku 89. K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady? Je.
3: Já to věděla.
2: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se vysmějte pro nich hlavicích, to je hezký. Známý firmy, no, Kastová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle. No, tak.
3: Nechte to.
2: Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat. Kdy a kde začala celá akce?
3: No. Tak jako teda bylo to jako těžký teda.
2: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
3: Bylo to teda v tom jako teda v tom listopadu.
2: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
3: To znamená jako teda na podzem.
2: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
3: No v listopadu říkám.
2: No 17.
3: 17. no.
2: A kde?
3: Kde,
2: no. Na Al. Al.
3: Na Al Jašce.
2: Ale prosím tebe. Na Albertově. Praze, nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
3: Holky, nechte to.
2: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
3: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
2: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
3: byl tam Petr, Dušan, Mirek.
2: Ale prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
3: Jo.
2: No! Přesně. Opravdu. Já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto? Za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
3: Ne, no prostě...
2: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
3: No. To se tak blbě učí.
2: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
3: Tak hlavní hesla...
2: No, to zas bude.
3: Byly jako...
2: Na Štěpána, bez Štěpána.
3: Bez Štěpána.
2: Jak ještě, do koše, no a dál,
3: no. Pak to, svobodné dolby.
2: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
3: Teda volby.
2: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
3: Máme holé v ruce.
2: Ale prosím tebe. Máme holé ruce, oni měli holé. Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
3: Na Václavském náměstí promluvil lid.
2: No, to máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohleto nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? Kdo byl vyloučen ze strany?
3: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
2: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF?
1: Opravdu, to jsem neviděl.
3: Osvobození Fojtíka.
2: Ale prosím tě!
3: Ne.
2: Tak si tipni se ještě jednou.
3: No,
2: jsem neviděl tohle. No. Co ještě?
3: Očekávám funkci.
2: Ale osm! Občanské fórum!
3: Je občanský fórum.
2: To, že tohle to nevíš, to je zásadní...
3: Já jsem to věděl, ano, ale... to vypadlo, no, tak blbě, ty kraviny.
4: No, jmenuji některé členy vlády.
3: Jako tehdy, jo.
4: No, jmenuj, no, tak.
3: No, nevím, no, byl tam ten, potom tam nastoupil ten takový, on jsem tak blbý má. Ten, no, takhle, jak furt, takhle, jako...
4: Ano, minister Dinsbier, minister zahraničních věcí, ano.
3: Dinsbier.
4: Dalšího jmenuji.
3: Pak tam byl ten, takový. Prosím vás, já to říkám několikrát, nečekejte, že vám někdo ty peníze dá. Nečekejte.
4: Právně to. Sída. Sída Kusnova. Ano. Minister financí. Klaus. Ano.
3: Jak?
4: Klaus, no jistě. A ještě někoho jmenuj. No,
3: no pak ten.
4: Důležitou osobnost ten, nějakou.
3: Ten, takový ten, no. Takový ten.
4: No, ano, ano. Prezident. Prezident Václav Havel, ano, ano. Aspoň, že tohle trošku víš, no. A jak se jmenovala strana, která měla vlastně 40 let absolutní moc? Jak se jmenovala ta strana?
3: Malá.
4: Ale prosím tebe! To byla velká strana! To byla, to bys koukala, jak to byla velká strana, no. No, ko?
3: Byla to ta strana...
4: Komu?
3: Komu Zvonihrana.
4: A prosím! Komunistická strana!
3: Jo, komunistická. Já jsem kráva, no. Ne, jsem to věděla.
4: No, prosím tě, jak to... Jak je to možný tohleto? Jak je to možný, že to nevíš? My jsme se na ně minulou neděli byli dělat v rezervaci. Pětka! Tak. Hezky. A ještě jí tleskejte za tu pětku. To je nádhera. No mě nemusíte, mě ne. Děkuju. No prosím. No.
3: Holky, nechte toho!
4: No opravdu, no, tak vidíte to.

0: Jištěnku.
1: Prosím, prosím. Soudru, prosím vás. Kde jede vlak do Lužce pod Smrkem?
0: Cože?
1: Lužec pod Smrkem.
0: Co to je? To je nějaká prašivka, ne?
1: Ne prašivka, to je obec. Co? Obec Lužec pod Smrkem.
0: A to je někde v horách, že jo?
1: Ano, v Jizerský.
0: V horách, no vidíte, my všechno víme, tady všechno víme. V horách. Smrky přece rostou v horách, že jo? Co pak tady v Praze najdete? Hledat tam nějakou borovičku, že jo? No. Nebo kvašňáka, že jo?
1: Soudru, kdybyste mi tak laskav a podíval se,
0: no.
1: Kdy mě to jede.
0: No snad nehoří. Podržte mi tu gumičku, prosím vás, jo? Ale vrátit. Tak jak se to říká, Lužánky?
1: Ne, Lužec. Lužec?
0: Jo, Lužec.
1: Pod Smrkem.
0: Teď já vím. Se dívám. Tak, Lužec. Počkej, že to tu není?
1: No musí to být Lužec pod Smrkem.
0: Není, Lužec tady není. Víte co, jeďte někam jinam. Ale nechcete do Liberdy. Jeďte do Liberda. Koukejte, to vypadá jako Haltverda. Sakra, to se divím, že tohle to za těch 16 let nezměnili.
1: Soudru, já pospíchám, podívejte se ještě jednou.
0: No, teď se dívám, koukejte, Amalí.
1: Lužec.
0: Bavorov, Bíňa. Ne. Chcete boč?
1: Ne, proč?
0: Co?
1: Proč boč?
0: Proč boč? To já nevím, proč boč. Tady píšou boč, trať 14B. Boží les. Koukejte, Boží les, že mu to nezakážou taky. Brloh?
1: Ne, nechci brloh.
0: Jeďte do brlohu.
1: A proč?
0: Tam je krásně, to je na Šumavě, zdravý vzduch. No. Můj dědeček je brložák. Dejte na tomu bude...
1: Tak,
0: no jo.
1: To je opravdu požehnaný věk. Jezdíte k němu?
0: Jo, vodušičák na hrob vždycky. On umřel v 35, víte?
1: Co tu? Já tady nemůžu stát do rána. Jo. Podívejte se prosím na Lužec pod Smrkem.
0: No,
1: Lužec?
0: Teď se dívám, Lužec. Hrde, tam rostou hodně houby, víte?
1: Teď v zimě?
0: No já vím, že teď v zimě ne. Ale vy jedete dřív, abyste tam byl včas, kdyby bylo zpoždění.
1: No,
0: jo.
1: Ale ne.
0: Co?
1: Jo, tak počkej, se na Lužec pod Smrkem.
0: Tak mě nepřerušujte, podá, kde jsme to byli? V tom brlou.
1: No, tak dál, Lužec.
0: Tak dál, hlavíte, Cinobanská Maša. Koukejte, kam všude jezdíme. Do Mášici, Cinobanský.
1: Soudru, já pospíchám, Lužec hledeš.
0: Hrko, tak neplejte mě porad, já to nesmím brát takhle na přeskáčku, kam bych přišel. Teď abych zase začal znova, ne? A Bobce a Malín, až.
1: Soudru, podívejte se.
0: Až.
1: L?
0: No,
1: Hrko,
0: to by
1: Lužec, L, Lužec.
0: Jo.
1: No, tak hledejte L.
0: L, to je po ST, víte?
1: Ne, co pak neumíte abecedu?
0: Koukejte, mě nebudete učit. Já jsem nechodil do nějaký 11letky, pane. Já chodil ještě poctivě do Měšťanky. 8 let, pane. Já vím, že L je vždycky po ST.
1: Ale ne, mějte rozum, soudru. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L. No, K a L.
0: Jak mě to mohlo napadnout, že L po ST?
1: No to já nevím.
0: Jo tak, mě spletla postel.
1: A to?
0: No po ST, L. Podle. Tak to už teď vím. Tak to je pokáž, že jo? Taká. Hledajte, i do kobily jezdíme, to se divím.
1: No a Lužec chci!
0: Do kláštera, nechcete je?
1: No co pak jsem Ofelie, hledejte Lužec.
0: Lužec, la le, li, lu, Lužec!
1: Lužec!
0: Tady to je, Lužec.
1: No vím. Ne, pod Smrkem.
0: Taky absolutní.
1: Ale nejsem absolutní, ale chci Lužec pod Smrkem a ne na...
0: No, ale pod Smrkem.
1: No tak, ale pod Smrkem.
0: Tady stojí černý na zeleným. Lužec nad Vltavou, trať 9D. To jde, helejte se, Vraňany, Lužec, to máte jenom 3 kilometry. To vám nestojí ani za to, tam jděte pěšky.
1: Ale soudru, já pospíkám, půjčte mi ten jízdní řád, podívám se sám.
0: Nepak, to by vám nebylo nic platný.
1: Ale ujišťuji vás, že se v jízdních řádech znamenitě vyzná.
0: To vás vede, nejdůležitější je tohleto.
1: Co je to?
0: To jsou doplňky a opravy k tomuhle tomu řádu.
1: Soudru, helejte, spěchám, nemůžeme ještě v tomhle hledat, spěchám.
0: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. No, mě nikam nechoďte, jo?
1: Já nejdu nikam.
0: Já to vytočím.
1: No.
0: Haló? Zde nádraží. Jsou to informace. Truško, prosím po Lužec pod Bukem.
1: Pod Smrkem.
0: Pod Smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod Smrkem. Ano, děkuji vám srdečně. 1046, děkuji. Já zde to vyřídím. No tak vidíte, 10.46 vám to jede.
1: No tak Slava, a kdy tam přijedu?
0: Holko člověče, jste se mohl zeptat taky najednou, tohleto. No tak. Haló, zde nádraží. Soudruhu, prosím pěkně, kdy přijíždí vlak do Lužec pod Smrkem? Kolik? 22.10? O, tak brzo. Děkuji, děkuji vám srdečně. No, vidíte, 22.10.
1: No tak Slava.
0: To máte čas.
1: No tak, tak mohu jít.
0: No, můžete jít, klidně jděte,
1: jízdenku máte. Tak děkuji vám.
0: Prosím, následujeme. Haló, haló, počkat, počkat, co to nesete?
1: To je židr.
0: Dobr, zpátky.
1: Ale já vezu židli, tečice, dolů.
0: To na to musíte mít stěhovací vagon. Samozřejmě, samozřejmě. Když se stěhujete, musíte mít stěhovací vůz. Ale... Pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že se si nebudu.
1: Já se nestěhuju, bydlím v Praze.
0: Jo, v Novostavbě, víte.
1: Vy mě znáte?
0: Ne.
1: Tak jak to víte?
0: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
1: Ale ne, židli jsem zakoupil tečičce a vezu jí k ní dolů pod Smrkem.
0: A vlakem?
1: Přece nepůjdu pěšky.
0: No proč ne? Máte židli, můžete si cestou odpočinout.
1: Soudru, já opravdu pospíchám. Puste mě tam i ze židlí.
0: No pak, to nejde. Helejte, zkuste to autobus.
1: Autobusu židle neberou.
0: No bodej by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle. To nejde, pane, to nejde.
1: Soudru, mějte slitování, co si počlákně poradíte, kde mě tu židli vemou.
0: No tady v úschovně vám ji vemou.
1: Ale já ji potřebuji dostat do Lužce.
0: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10.46, kolik je teď?
1: Teď je 10.
0: Ježišmarja, už 10?
1: Ano.
0: Argo, tak to já posvačím. Já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
1: Ale prosím.
0: Budete tak láska.
1: Ah! Ježišmarja!
0: Co se vám stalo?
1: Ale židle byla nová.
0: Co, nová židle?
1: Jo.
0: Sakra, a já nerozum, asi na ní sednul, víte? Ukažte, já vám pomůžu. Ukažte, já vám pomůžu to složit dohromady. No, dejte si to takhle, no vidíte, teď už to nevypadá jako židle. Tak s tímhletím můžete klidně do vlaku.
1: Děkuji vám.
0: Šťastnou cestu.
1: Děkuji. Děkuji.

0: Dobrý den, pane kapelníku. Mě posílá Vondrejc.
1: Vondrejc? Poklona. Vy mi nesete písničku.
0: Ano, pane kapelníku, prosím, tady je.
1: To znám, Vondrejce. Tak. Vondrejc má na talenty čuch, jak se na to podíval, a veselá kopa to je. On vždycky říká, pane popelníku. To je jako pane kapelníku, taková slovní říčka.
0: Aha.
1: Pane, jak se reče?
0: Břidlo. Zbyšek Břidlo.
1: Ten a uměl co hodně blbý jméno. No. Rytíř, takhle to zní, ale Břidlo. Hejte, kdo vám píše slova?
0: Já sám, prosím, pane kapelníku. Pan Ondrejc říká, že to nevadí.
1: Nebo teď by to vadilo. Hejte, aspoň se nemusíme s nikým dělit, že jo?
0: Prosím?
1: Dělit s nikým.
0: A, teď nemusíme. Už rozumím.
1: Tak ukažte, to je tohle, víte, to je tohle, jo. Tak jmenuje se to Noc v sadě. To je název. Název.
0: No, to je název.
1: Hezký název.
0: Že jo?
1: Sedím tu jako na laně, sedím a čekám na laně. On sedí na laně a čeká taky na laně.
0: Ne, prosím, to první to je jako pro vás a to, ta laň to je jako...
1: To je poezie.
0: To je štěpný rým.
1: To je štěpný rým, hele, a teďko. Měsíce ke mně naklání, já prahnu po lani. Zase po lani.
0: Ano, ano.
1: Ty jste myslivec, víte.
0: Ne, prosím, já jsem začínající inženýr.
1: A čeho jako čeho?
0: Lidských duší.
1: Ne, dobrý. Já prahnu marně patrně, po lani nebo po srně. Laň a srň, to je to samý.
0: Ne, prosím, to je jiný.
1: Srň je jiný než laň?
0: Ano.
1: A máte tady cis. To vám materníček nezaspívá, to je text pro materníčka, víte?
0: No, já nevím, snad, jak myslíte.
1: Materníček nenávidí cis, tak... To byste měl vědět, v jedné písnice jsme měli narcis a museli jsme mu udělat borovice, on má rád C, o půl tónu, níž aspoň, kde to jsme, po lani nebo po srně, není to totéž tedy, jak jste říkal, ano. To nevadí, já to nepochopím, mně se zdá, že srň a laň, prosím, leč ta jde právě s jelenem po lánu s celerem.
0: Promiňte, pane kapelníku, to není s cerelem, ale polánu s celeném.
1: A proč je tam ten lán s celený?
0: To, aby bylo jako dnešnější.
1: A víte, že se vám to povedlo, když my to můžeme dát klidně někam do soutěže. Taková rokycanská kotva, nebude zahozený. No. Televize, rozhlas, desky, to pofrčí, pane.
0: Břidlo.
1: Potom si pro... Vaše paní je břidlice, víte. To se mi povedlo.
0: Pane kapelníku, já nejsem ženat.
1: Tak helejte, jak to máme dál, pane Břidlo?
0: No.
1: Měsíc své světlé rozsvěcí na paseky i na lesy. Helejte, nemohlo by to být, napadá mě, navěší. Měsíc své světlo navěší, to je něco pro Češi.
0: No je.
1: Muzikantsky by to byl dobrý fígl.
0: Ale, no, čistě.
1: A mrak pak.
0: Ano.
1: Mrak pak. Je to?
0: To je mrak, no to... mrak potom.
1: Já myslím, že je to jedno slovo. S tím můj vemesl. Mrak pak to je dobrý, to zaspívá i materníček. Mrak pak, nebo ne. A teďko. Já budu zase sám. A zase sedím tu jako na laně, sedím a čekám. Zase na laně, sedím a pláču. Do laně, ne, do dlaně, že tebe jen, že tebe jen rád. Konečně hezký rým, nevocelej obraz, věčně krásný, to by se líbilo Vondrejcovi.
0: Ano, Vondrejcovi se to velice líbilo.
1: Vondrejc má čuch a jak vidí talenta, hned mi ho pošle a já pak s ním pracuju. Tak my začneme mladej pracovat.
0: Ano, proto jsem za vámi, pane kapelníku, přišel, že bychom pracovali. No a co říkáte té mé písni?
1: Moc.
0: Co moc?
1: Se mi to líbí.
0: Tak.
1: Výborná věcička. tu melodii večer trochu ještě protáhneme něčím, ale ty slova, slova, slova, hlejte, já bych to udělal takhle, kdyby to bylo. Sedím, pim, pra, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pra, pam, pam, pam, pam, sedím, pam, pra, pam, pam, pam, pam, pam. Teď by to chtělo zbor pánkovce, bakterie, nebo takové. Dalo by se to zopakovat a sedím, pim, pra, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pra, pam, pam, pam. Co tomu říkáte? Hlejte, nechte to na mě. Budete mít po starosti, to bude hit jako víno. Počkejte, počkejte, teď mě napadlo něco. Vy mi tam místo toho pim pam pam pam pam pam pam put, tam můžeme dát hip bum bam bum bum buš buš. Genialní.
0: To tady jo.
2: Já vás všechny vítám, přátelé, vás, kteří jste přišli včas, i vás, kteří přicházíte o něco malinko později. Každý platící divák, platili jste, víte, co jste přišli jako, dobře, tak má právo přijít, kdy chce. Já vás ještě jednou všechny vítám, zdravím hlavně vás v první řadě, kde vždy sedí nejbohatší lidé z města. Bych rád poděkoval Smetánce podnikatelům za sponzorské příspěvky, díky kterým vznikají tyto hodnotné kulturní akce. Samozřejmě ale zdravíme i ty normální, prosté lidi, že to jsou od té druhé, třetí řady dál. Dobrý den. Zdravíme i dozadu chudinu, buďte pozdraveni. Tak. Už vás máme pozdravení všechny. Mimochodem, všimli jste si, že poslední dobou v té první řadě už tolik nesedávají podnikatele, ale spíše manželky podnikatelů? Ano, podnikatele také sedí, ale no, to jsou takové smutné věci. Já myslím, že to se na začátek pořadu nehodí. Máme tady dneska posilu. Přijali jsme kapelníka velkého klávesového orchestru, je jím pan Jiří Markvart. Dobrý večer. No ale vy jste sem nepřišli kvůli hudbě. Ba co dím, vy jste sem nepřišli ani kvůli mně. Vy jste sem přišli kvůli tomu, co se tady za chvilku vedle mě. Teď nevím, jak bych to řekl, abych nikoho a nic neurazil. Ale no tak, co se dá dělat? Ta příroda taky někdy může. I mistr Tesař se někdy utne. A takhle vznikají význační komici. A proto mi dovolte, abych mezi námi na jevišti přivítal vizuálního komika Josefa Alojze Náhlovského. To je to, co právě teď odněkud. Právě teď odněkud.

0: větší na takovou kravinu, jako
1: prosím tě, něco zajímavého by bylo dobře, něco poutavého, co lidi zaujme.
0: Přátelé, mám pro vás funglnovou zprávu, jsem zdravej.
1: To je ono. To je šok.
0: To si VZP oddychlo.
1: Ano, to teda určitě. To víte, kolik teďko se udělá nových sanatorií za ty ušetřený peníze?
0: Přátelé, já jsem totiž byl v Luhačovicích v lázních.
1: Jo,
0: tam mě dali dohromady.
1: To ne.
0: Dokonce jsem zjistil zajímavou věc. Já sám dokážu lidi léčit. Já jsem v těch Luhačovicích taky chodil a já jsem léčil lidi. Já vyzařuju energii.
1: Nepřipomínej
0: a
1: to.
0: A pomáhám lidem překonat jisté obtíže.
1: Nepřipomínej.
0: Máte paní obtíže? Velice třeba pomáhám při léčení neplodnosti u žen.
1: Alois.
0: To je můj koníček.
1: Ano. Taková paní se na něj podívá a radši porodí.
0: Jsem byl ve 14 případech úspěšný léčitel.
1: Prosím tě, nepřipomínej tady tyhle věci. To byla ostuda, neskutečná ostuda.
0: Ty Luhačovice?
1: No jistě.
0: Proč?
1: No, ty si na to nevzpomínáš? Hele, já jim to řeknu.
0: Mně je to jedno.
1: Já jim to opravdu řeknu, jak to
0: tak
1: bylo.
0: Jo, no.
1: Představte si, že on chodil po těch lázních, po těch kolonádách.
0: Kolovám nádo.
1: Ne, to byly jiný lázně.
0: Jo. Co byly... Karlovy Vary?
1: Ano, to jak v Karlových Varech si se snažil Rusům prodávat bicykly. Tak chodil po těch lázních, po těch Luhačovicích, po těch kolonádách, zastavoval dámy, paní a slečny a tvrdil jim, že je chodící mamograf. To byla ostuda. Představte si, milostivá, že on jednou asi čtvrt hodiny nesehnal žádnou pacientku, tak vyšetřil šoféra z autobusu, který Ausgerecht ze začátku ani nechtěl.
0: No, přátelé, opravdu, já léčím lidi, já jsem léčitel, Ježiš. Já to dělám jako jediný v republice, snad nezištně.
1: Tak a počkej,
0: normálně...
1: zadrž.
0: Co?
1: Co to je podle tebe nezištně?
0: Beru prachy na černo, aby to finančák nezjistil.
1: To jo, tomu rozumím.
0: Nezjištně.
1: Nezjištitelně.
0: Ano, nezjištně. Lidi mi volají, píšou z celé republiky, já jim pomáhám. Na tuhle mi jeden pán psal tady odsaď, psal mi, pane Náhlovský, mám strašně tvrdou stolici, poraďte mi,
1: prosím
0: co mám
1: tě.
0: Dělat, mám problém.
1: Chápeš, že to má být kulturní záležitost?
0: No jo, ale musím pomoct každému, má problém. Pán měl problém s tímhle,
1: tak
0: jsem mu napsal, pane, máte-li tvrdou stolici, neváhejte. Naštívte prodejnu nábytku Euromebl.
1: Jo, takhle.
0: Až uvidíte ty ceny, tak se z toho nafleku.
1: Prosím tě.
0: Pomátnete, pane, pomátnete a koupíte si nějakou pěknou měkkou stolici,
1: ano.
0: Na které se vám bude lépe sedět. Nebo psala mi paní, poslala mi takový krátký dopis a poslala mi 50 korun. Napsala mi, pane Náhlovský, je mi 50 let a jsem ještě pana. Co s tím mám dělat? Tak jsem odpověděl taky krátce. Už nic, paní.
1: To je opravdu veselý, tohleto.
0: No ne, tak přece tam nepojedu za 50 korun.
1: To nikdo nechtěl po tobě.
0: No, paní byla ze Šumperka, to bych dal víc za dráhu. Třeba jako jediný na světě umím vyléčit rýmu.
1: Tak pozor.
0: To neumí ani doktoři, já umím
1: vyléčit rýmu. Neumí vyléčit na světě nikdo.
0: Já jo, mám na to svoji vlastní metodu, říkám jí pracovně vyhánění čerta ďáblem. A spočívá to na takovým přírodním principu, že silnější bacil z těla vyžene bacil slabší. Pak se s tím nesnese, tak ho vyžene. Jako to je v přírodě, že jo? Silnější element vytlačí element slabší. Třeba já nevím, jak bych vám to připomněl, třeba kukaččí hnízdo. Kukačka, že jo, přinese omylem orlí mládě do hnízda, to je silnější než kukačky. A kukačky vystrčí se z hnízda, je tam sám. Prostě silnější ptáček, větší ptáček vytlačí...
1: Prosím tě, neráchej se v tom.
0: Ptáčka menšího?
1: Neráchej se v tom.
0: Z hnízda.
1: Ano.
0: Tak prostě silnější bacil vytlačí slabší. Dejme tomu, já se vyberu jako pacientku třeba. Tady. Vy, paní, máte sympatický, přijdete ke mně, máte rýmu. Já vám píchnu bacil chřipky, virus. Pozor, virus chřipky, ten je silnější, než je bacil rýmy a za hodinu máte po rýmě. Jak jednoduché, doktoři na to nepřišli, já jo, jedinej, to co?
1: Počkej, ale to by
0: silnější paní... Silnější bacil vytlačí, slabší.
1: To by paní měla chřipku.
0: Ano, to, jo. No to nevadí.
1: No nevadí, jak taky, komu?
0: Taky za hodinu píchnu něco silnější. Třeba bacil žloutenky, dáme typ C, ten je silnější, a paní má po chřipce.
1: Možná ti budu připadat jako šťoura.
0: No to už skoro jo.
1: Ale... paní má v tu chvíli žloutenku.
0: To co se mnete, když máte žloutenku?
1: Prosím tě, ne teď.
0: Jo, teď. Aha,
1: hypoteticky.
0: Hypoteticky má no. Paní žloutenku. No tak co?

0: píchne mi něco silnější. Za další hodinu, že jo, paní, asi u mě posadíte, no. Mám píchnu tohle bacil plicního moru, ten je silnější než bacil šloutenky a je po žloutence.
1: A co budeš dělat s tím plicním morem?
0: Už nic, to paní chcípne.
2: No to je výborný.
0: Ale já jsem říkal, že umí vyléčit rýmu, no, ne plicní mor.
2: No to je skvělý.
0: Já mám cestu nastoupenou dobře, ten formálně jsem na dobrý cestě, že to kolečko nedokážu uzavřít.
2: Ano.
0: Až
2: ano.
0: To uzavřu, dostanu Nobelovu cenu za medicínu.
2: Ano. Zatím je to na debilovu cenu za cokoliv.
0: Ano.
2: Prosím tě, zdravotnictví, to je vážná věc.
0: No, já se v tom hodně vyznám. Dokonce já jsem mohl být minister zdravotnictví. Jak ten minulý minister zdravotnictví, ten David, jak s tím praštil, že to nebude dělat, jo? Tak scháněli novýho. Já jsem byl jeden z kandidátů na ministra zdravotnictví a oni nakonec vzali Heščího.
2: Jak na tebe takhle zblízka koukám, člověče, to muselo být vo fous.
0: No, já jsem byl nevoholený, měl jsem fousy.
2: Ano, ano.
0: Ano.
2: Prosím tě, musím ti vysvětlit jednu velmi důležitou věc.
0: Mně je všechno jedno.
2: Ministr zdravotnictví u nás vůbec nemusí rozumět zdravotnictví.
0: To všichni víme.
2: Ne, takhle jsem to nemyslel. Ministr zdravotnictví musí být hlavně ekonom.
0: Ekonom.
2: Tam jedou neskutečné peníze. Si jenom uvědomte ty léky, co stojí. Ty nemovitosti, nákupy, prodeje celých nemocnic. Vzpomeňte třeba kauza Homolka.
0: Homolka. Kupuje nemocnici.
2: Ale...
0: Franta Homolka?
2: Ale ne.
0: Proč by to dělal? Vždyť je to truhlář.
2: Prosím tě.
0: Hleda, že by koupil patologii, on chce dělat rakvárnu. Ne, to je dobrý šéf rakvárna. Co, paní? Tak jo, nebude jedno, v jakým papundeklu vás pálej.
2: Prosím tě, trošku úroveň.
0: Já chci třeba z cedrovýho dřeva. Pěkně intarzie, mahagonový,
2: no, to ví, že jo.
0: Kování stříbrný, no. Ale prostě zlatý křížek.
2: Určitě.
0: S malým diamant.
2: No to ví, že jo. Přesně.
0: Možná
2: to...
0: může být i safír.
2: No,
0: to... Já si na to šetřím.
2: No to si můžeš šetřit, ty peníze půjdou na něco úplně jiného. Ty dostaneš normálně falbrovku a půjdeš.
0: Koho?
2: No odborářskou rakev, zdarma.
0: To je nějaký pytel na jutovej.
2: No ne, se nebude vyhazovat za jutovej pytel. To tě položej tak na 3 dny do mrazáku a pak ti takhle ze strany nastřelej madla. A ještě cestou na hřbitov můžeš ochladit nějaký pivo.
0: Madla.
2: Hovoříme o zdravotnictví.
0: Ano, zdravotnictví.
2: Homolka stojí v Motole.
0: Proč si tam nelehne, když je nemocnej Franta?
2: Homolka na Homolce
0: Homolka
2: leží.
0: Homolka leží na Homolce, tak to je peříčko.
2: Ale prosím tě,
0: jo,
2: na Homolce.
0: Na
2: to
0: se tak jmenuje.
2: No, to je nadstandardní nemocnice. Přijedete, obrovské parkoviště, rovnou vám vemou ty věci, vezou vás vozejčkem hezky přes tu hlavní vrátnici, všude obrazy na stěnách, květiny všude, hraje hudba. Víš, kde leží ta nemocnice?
0: No podle toho, co tady říkáte, tak je to Las Vegas.
2: V Motole.
0: Tam je taky Las Vegas, ale to je herna, tam vás voškobou.
2: Ale každý pacient má svoji vlastní sestřičku.
0: Jo.
2: No jistě. Ta vám udělá, co vám na očích vidí.
0: Tak to vás podvedli, to jste byl v bordelu. Ale to nevadí. To taky někdy pomůže. Že jo, pane? Šuváte vysoký tlak v peněžence. Tak vám jenom odpustěj.
2: Hele, už zase jedou kolem těchto problémů lobby.
0: Lobby nejezděj, bobby jezděj. Mně to jedno.
2: Proč já ti to vysvětluji, ty to stejně nekoupíš?
0: Proč bych to kupoval, co pak jsem blázen,
2: no.
0: Nemocnici?
2: No.
0: Já mám o práci postaráno, já právě u Franty Homolky budu dělat v té rakvárně.
2: To nejde.
0: Proč ne?
2: Ty se nemůžeš živit manuální prací.
0: Jak důvod?
2: No ty vemeš hoblík nebo sekírku a budeš první zákazník. A ještě z jedné strany to bude ušípat, až bude chybět ruka. To nejde.
0: Ale já budu dělat v oddělení marketingu a reklamy u Franty Homolky.
2: V rakvárně?
0: Já už jsem mu vymyslel reklamní slogan na jeho
2: prosím
0: firmu.
2: Tě.
0: No už to má zlatým písmenem na dveřích těch pohřebáčků.
2: Jo.
0: No jistě. Vaše smrt, naše radost. Pane, to prodává. Vývěsný štík udělám.
2: Jo.
0: Vlastně, no. S námi je radost umřít.
2: Přátelé, uděláme jednu důležitou organizační věc. Máte možnost napsat jakýkoliv dotaz, nemusíte se podepisovat. Čili milostivá paní, vy dostanete, já vám ho potom podám, notícek, napíšete dotaz, pošlete vedle, ano? Pán napíše dotaz, pošlete vedle, ano? Vždycky nemusíte se podepisovat, vedle, vedle, nezdržovat, vedle, vedle, vedle, vedle, vedle,
0: no.
2: Vedle. Paní, vy ne, vedle, to by upadlo by dozadu a zase zpátky, ať se dostane.
0: A když tam nic nenapíšete, tak tam můžete něco vložit. Taky fialový papír?
2: Ne. Prosím vás, nevkládejte tam žádné lakmusové papírky.
0: Nedávejte tam kovový, ty vypadnou často.
2: kovový papírky. Mohu vás požádat?
0: Pani, umíte číst a psát, že jo?
2: Já se vám omlouvám, jste první, tak on na to musel. Proč by paní neuměla číst a psát?
0: No, taky to může být Ukrajinka.
2: Už jsem ti několikrát vysvětloval, že ne každý, kdo sedí u kraje, je Ukrajinec. Co by byl tady pán veprostřed?
0: Čečenec. A je opálený.
2: Tak, přátelé, dostáváme se do fáze našeho pořadu, kdy budou hovořit muzi.
0: Někdo ještě přijel?
2: Ne, nepřijel nikdo, jsme komplet.
0: Muzi.
2: Bude hrát a zpívat Josef Náhlovský. Ta hudba vždy povznáší. Hudba je...

0: co se děje? Co se děje? Jak to se děje? Reklama, vole! Dneska všude. Jak se živit musím?
1: Přátelé, skladba, kterou uslyšíte nyní, to je skladba, ve které Josef Náhlovský ukazuje svou citlivou stránku.
0: To mám od Elvise.
2: Skinhead v robotě. Na šichtě jsem byl první. Tuž jsem si na chvíli zdělal spalit tu hnusnu čapku, kterou doma pravidelně obědvaju moly, bo už si pár roků na začátku zimy vždycky řeknu, že si kupím novou, ale skutek utek. Nevím, čemu jsem ju nevyhodil, jak podobné rukodělné pletené výrobky od mami. Ona, jak se doma v důchodě nudí, tuž si našla zalibu v oblíkaní celé familie do pleteného. Ta je schopna uštrikovat aj oblek. Raz jsem neprozřetelně prohlásil, že jdu na ples a šlajvku už mám od matury do zjetu. Na druhý den stala u dveří vytlemená mama s čímsi k oranžovým v pazurách. Tuž jsem poděkoval a vyexpedoval ju ven, bo jsem nechtěl, ať vidí, jak to hážu do smeťa. Tuž přece syně vemu na plesk tmavošedému obleku pomerančovou šlajvku z vlny, no ní. Využil jsem těch 10 minut, než dovalil kdosi k další, abych si na hajzlu zkusil, jestli bude lepší na tu palu šatek, případně kšiltovka, kterou jsem si pro zichar přibalil do tašky. Zkusil jsem paru variant, nejlepší se mi líbil styl pirát, nejhorší styl uklizečka na hajzlach ve Vítkovicách na autobusovém nádraží. Jak jsem to tam zkušal, začal jsem se připadat jak na přehlídce a nepostřehnul jsem, že dorazil Kamil. Asi se ráno doma přepil čaj, bo vrazil na hajzel, jak surfař na tsunami. Jak mě viděl, zarazil se, co si zablekotal, jak si smutně se na mě podíval, omluvil se a vypadnul ven. Mrknul jsem na buntek, jestli mi cosi nepřečnívá, ale nikde nic nebylo vidět. Tuž jsem se uklidnil. Narazil jsem kšiltovku a šel robiť. Pomalu dorazil zbytek partie. Čekal jsem jakési posměšky a vtipné keci, ale nic. Enem se po mně všetci tak divně dívali a nikdo nekomentoval ani kšiltovku, ani těch paru vyčuhujících vlasů vzadu, když jsem si pořádně nedosáhnul strojkem. Měl jsem roboty jak na kostele, tuž jsem byl rád, že mám klid. Na svačinu mi Jaruna přinesla kusek jakési babovky, či co to bylo růžového, a pohladila mě po rameniu, tež s takým divným gzichtem. Tuž, že bych ju zas přitahoval. Na obědě jsem zaslechnul u vedlejšího stola, jak se partia z druhého patra bavila, že kdosi v podniku má raka. To mě zaujalo, tuž jsem se zeptal, který chudák. Naraz byli zaraženi jak srani po černým uhlu a jeden z nich mi jaksi k vyhýbavě odpověděl, že toho asi neznám. Po obědě se stavila Šárka, to je ta sekretářka od řídi, a pochvalila mě, že je fajné, že mi chutná. Pravda, žaludek jsem měl po tým víkendovým vyplachu ještě trochu na vodě, ale čemu by mi nechutnalo? Však mám školu od mami. Žer, bo nic jiného nedostaneš. Po odpoledním turku jsem zbalil tu silikonovou dortu a zašel za robami. Předtím jsem si vyměnil kšiltovku za šatek a jakási změna. Robky mě furt hladili, dortu chvalili, akurát Marta pravila, že jsem z toho syra mohl vykrajat cosi jiné než koso čtverce. Například kolca nebo srdíčka. Zaostřil jsem a fakt. Ten vůl Marek to ozdobil kolem dokola koso čtvercami ze syra a aj tu čaru do prostředka každého nožem zrobil. Ho asi příště zabiju. Tuž jsem ženským navrhnul, že by jsme to mohli společně zežrať. Viditelně s nimi hrklo, jak by se jim nabídnul mrtvou krysu. a prý ní, že jsem šikovný, ale ať si to zdlabu sám, bo jedna nic třepacího nemůže, druhá drží dietu a třetí drží oběd. Paru razy mě ještě pohladili po šatku a doprovodili mě do kanclíku. Už přiznám se, že jsem z toho byl mimo, jak ten most, co spojuje porubské mosty s nadražím. Už jsem to převykladal Frantovi. Ten se uchechtnul a upozornil mě, že jako těžký marod si musím na také chovaní zvykať. Tuž jaký já jsem marod, no ní? Za chvilku z něho vylezlo, že jak mě potkal ráno Kamil na tým hajzlu, zecvakla mu v pale moja nemocenská, moje krátké vlasy a jejich schovávání a došlo mu, že asi umírám. A rozhlasil to po podniku. No a ty ropuchy přece nebudu žrať dortu, co zrobil na smrť chorý člověk, no ní? Tuž to se mnou zamávalo, jak mamula má vatkem. A tak jsem mu povyprávěl, čemu vypadám, jak by mě přejela splačená sekačka na travu. On nakonec dodal, že co si k podobného čekal, bo mě zná. A společně jsme zežrali ten aspik. Domluvili jsme se, že babám nic nepovíme, bo mi na zítřek slibili jakusi dobrotu.

0: To je náhoda.
1: Pane, jak bylo vaše jméno? Já jsem zapomněl.
2: No Vrána přece.
1: Vrána, pravda, Vrána. No víte, už málem zapomněl, jak se jmenujete.
2: No jo, to nic, no. Hlavně, že jste mě ještě poznal.
1: Jo, bo bych vás nepoznal, no, prosím vás. Jak jste řekl Vrána, jsem hned věděl, že vás od někaď znám.
2: No jo, právě. Teď už se známe tak dlouho a tak dobře, že?
1: No,
2: ale s tou vaší pamětí se to nějak horší, ne?
1: No tak jenom na jména, víte. To byste nevěřil, pane? Pane Brabec?
2: Vrána.
1: Vlastně Vrána. To byste nevěřil? No víte, já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
2: No, no to nic, no, no. To víte, stárneme všichni, no, já taky.
1: Ale co pa, to by nebylo to nejhorší, ale představte si, já jsem vám byl... To by nebylo to nejhorší, víte? Já jsem vám byl včera u doktora a on mě řekl, že mám nějakou nemoc.
2: No to je horší. No,
1: něco jako z porcelánu nebo něco takového. Ne, počkejte, ze skla. Říká.
2: Ze skla?
1: No, nějak jako sklo. Sklo.
2: Jo, tak a sklerózu. Sklerózu.
1: No, jo, tak nějak to říkám. Mě vám někdy něco napadne v hlavě, víte? Jo. Mě většina věcí vždycky napadá v hlavě. No a chci to vám říct a najednou koukám, už to nevím.
2: No jo. No tak to je právě ta skleróza, pane Hocker.
1: No jo. A to bývají v hlavě, jo?
2: No jedině v hlavě, protože to je ztráta paměti.
1: No jo, tak to bude ono tohle, no. No. A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
2: Jo.
1: Jména, čísla. Čísla teda.
2: No.
1: No a to třetí už jsem zapomněl, to nevím. No. To byste nevěřil, pane Slavík.
2: Jak, Vrána.
1: To byste ne... Co?
2: Vrána.
1: Vrána? A co, letěla tady nějaká?
2: Ne, já se jmenuju Vrána.
1: Já jmenujete, Vrána. Má takový ptačí jméno, máte.
2: No, ne, jo, ano. No to nic, no a my jsme mluvili o té vaší skleróze.
1: Jo, mu to ano, tak zkrátka, dobře. Jsem chtěl říct, co jsem to říkal, nevíte?
2: No tak stěžoval jste si na vaši hlavu.
1: Na hlavu, že jo? No, jo. A víte, už mě šediví, no jo.
2: No, taky, no. Ale vy jste mluvil o té vaší špatné paměti, pane Okrle.
1: No jo, tak paměť mám taky špatnou. Jako představte si, já jsem byl včera u řezníka, víte? A chtěl jsem si koupit 10 deka sklerózy.
2: Cože?
1: A 10 deka, no vidíte, co mi to zase ta tlačenka dělá, no to je, co mi to zase ta,
2: no, tam... ta,
1: jak se to jmenuje, co mám?
2: Skleróza.
1: Skleróza, no co mi to zase dělá, no vidíte. Zkrátka a dobře, kde jsem to přestal?
2: No říkal jste, že jste byl u řezníka.
1: Jo, u řezníka jsem byl, víte.
2: Jo. No.
1: No a u jakého řezníka jsem neřekl?
2: No, to jste neřekl.
1: Máte, já znám totiž dva, víte? Ten jeden to je sochař.
2: A no dobře, no. Vy jste říkal, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
1: Jo, tlačenky, aha, tak to je ten druhý, to je ten krejčí. Zkrátka, tak chtěl jsem si koupit 10 deka tlačenky, víte?
2: Jo.
1: Protože jak si... počkejte, proč já vlastně tu tlačenku chtěl koupit, ne?
2: No tak asi k jídlu, ne?
1: K jídlu? No jo, k jídlu, ono, k jídlu, jsem chtěl koupit k jídlu. Jak to víte?
2: Tak to vím, no. Tlačenka je si myslím přece k jídlu.
1: No tlačenka je k jídlu,
2: jídlu.
1: To se jí normálně takhle jako třeba salám, nebo
2: no,
1: tak
2: ano,
1: se
2: ano, správně.
1: To vy nevíte, tohle?
2: Všem, že to vím.
1: No bylo, to bych se divil.
2: Já vím.
1: Tlačenka, neví ani tlačenka, no. No zkrátka, dobře, zkrátka, kde jsem to přestal, co jsem říkal?
2: Říkal jste, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
1: Jo, 10 deka tlačenky jsem si chtěl koupit, víte? Pač manželka chtěla dělat svíčkovou.
2: Svíčkovou z tlačenky?
1: Co?
2: No jestli chtěla dělat svíčkovou z tlačenky.
1: Z tlačenky?
2: No.
1: To já nevím, co to chtěla dělat, víte, asi do vaření nepletu, no.
2: No to je špatný, pane Okrle, když už jste takhle popletený. No já už musím jít, tak no, a kam pak vy?
1: Já? Ale já jdu tady, jsem do toho tady. Do... Tady vedle toho, vedle... Tady jak je to... kousek tady. No, ne, vlastně tam jsem byl včera, já jdu vytáhnu dneska sem, jdu tady jdu. Do toho jdu tamhle, do té...
2: Do samoobsluhy?
1: Ne, tam kousek vedle, tak spíš tam kousek tam...
2: Jo,
1: ne,
2: tam,
1: ne, počkejte, sem jdu vlastně do toho... Ne, tam taky, kam já to vlastně jdu, nevíte, kam já jdu?
2: Já nevím.
1: Počkejte, já to mám někde napsaný, manželka mi to vždycky napíše. Já jsem zapomněl vám úplně kam...
2: Tadyhle máte nějaký lístek.
1: A jo, tadyhle, no jo, tady to mám, ano. Počkejte, já to musím hnedký... Co to stojí tady, já jsem to mám trošku špatně.
2: Lístek v pravé kapse saka.
1: Aha, no jo, to já mám jenom napsaný, kde ten lístek mám hledat. Tady to mám, jo. Tady to mám. A taky není, to je zase ten telegram. Si představte, jsem dostal telegram od sestry, že se jí narodilo dítě, víte? Ani mě nepíšou, jestli je to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem strýček nebo tetička. Víte, kam já jsem? Kam já jsem to dal? Já to měl na takovým jemným papíře. Mě už vím, tak to už nemám. Po mě něco sežral pes, víte, já mu s tím utřel hubu.
2: Poslyšte, já nemáte to připsaný na tom telegramu, já?
1: Na tom telegramu, ano,
2: počkejte. Že tam máte něco rukou, tak...
1: No jo, tady to je, hele, manželka mě to napsala na telegram, no jo. Počkejte, zajít za panem Vránou dluží nám 1000 korun. No jo, tak to už vím, no, mám zajít za nějakým panem Vránou, víte? On nám dluží 1000 korun. To jsou lidi, víte, no. Tak já naschledanou, já musím jít.
2: Naschledanou. No,
1: jak bylo vaše jméno, pane?
2: Stehlík.
1: Stehlík, pravda. Já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
0: Stehlík. Ale že jsi tady vzpomínal svýho tátu, tak co kdybychom začali rodinama, z kterých jste vzešli? Co kdybys povyprávěl trochu? Tatínek známý sportovní komentátor, ty jsi musel mít dobrý dětství, ne? Jezdil často ven, vozil dárky, to muselo být pro dítě bezvadný, co?
3: Tak pro nějaký dítě určitě, jo. Můj tatínek jako jezdil s televizí po světě. Ne, že by si to balil do tašky, jako, nebo to, ale... jako zaměstnanec. A on, já musím říct, že on jezdil spíš jako na východ, než na ten západ, protože to bylo pořád ten závod míru a v Moskvě gymnastika a takovýhle, takže on mi vozil ty dárky, jsem měl plnou skříň čepic ze závodu míru. Jsem měnil akorát ty letopočty a takovýhle. No ale jako jezdil i na západ. Já musím předeslat nejdřív, že já jsem si třeba strašně dlouho myslel, že můj tatínek je muzikant. Že jezdí po světě s hudbou, protože když třeba byl někde na nějakém delším zahraničním zájezdě a vrátil se domů, tak se s maminkou zavřeli do kuchyně a bavili se o nějaký kapele. Já jsem úplně přesně nevěděl, jako s kým... Na mě to nepřinášeli, musím říct, teda, jo, tyhle ty spory, takže to... Ale potom jsem jako pochopil, co je zač, že jako komentátor sportovní a on... Můj tatínek totiž s těma dárkama, jak se ptal Pepíku, on můj tatínek je takovej skromnej. Skromnej, šetřivej, spořivej. Maminka mu říká Harpagon a... Takže on s těma dárkama... Já si třeba pamatuju, když šel poprvé na olympiádu do Sapora, to bylo v roce 1972, přijel po 3 nedělích, posadil si nás ke stolu a vyndal dárky. A dal nám takový ty 2 máslíčka od snídaně, co jako zachránil v hotelu, jo. Tak to máma měla radost, že bude chleba s máslem, mně to tak nějak bylo jedno. A on ještě říká, co bylo ve škole. A říkám, dostal jsem 3 z češtiny. A on říká, jo, tak to ti to máslo zase beru. Až si to opravíš, tak se přihlaš. No bylo někdy v únoru, já jsem si to pak v červnu opravil a musím říct, že je čestný chlap, že mi to máslo zase jako dál. Akorát tím máslem se dali krémovat akorát boty už. Takže to byl první dárek, pak si pamatuju druhý dárek, co mi přivezl, to bylo z Jugoslávie a přivezl mi Adidas trenýrky a tričko, takový pěkný, bílý, vypasovaný. To jsem fakt měl radost, jako boty nepřivez, ale to jsem si na cvičky domaloval ty 3 pruhy fixem a skoro nikdo to nepoznal. A to opravdu jsem měl velkou radost, protože v té době kluci nosili takový ty trenýrky s pruhem myslím, červený trenýrky s bílým pruhem.
0: Jo, takhle.
3: Na boku, jako. No a já jsem měl ty pruhy hned při prvním nošení, jo, takže... No ne, víte co, někdo to nosí do dneška, jako, že jo? Ten pruh není teda úplně bílej třeba a spíše tak jako vzadu než na boku. A já mám kamaráda, který to takhle nosí prostě. Vzadu má ten lampas a vepředu má ještě takový ornament udělaný, jako. Já ani nevím, z čeho si to vyrábí, jestli to nějak batikuje sám, nebo... Jak to vůbec děláš?
4: Ne, já ne.
3: Jo, takže někdo proti tobě to dělá.
4: Ne, to nejsem, já, že tady mluvím, tak já totiž nenosím trenýrky, nosím tanga, že, takže to jsem já, mám takový důležitý upozornění pro děvčata, já mám všechno v oblečení XXL, akorát tanga M-ka. A já jsem se s tím naučil žít a jako...
3: Tak s tím se dá prakticky jenom žít. Nebo přežívat, ani nic jiného s tím jako nejde.
4: Na parádu to rozhodně není. A... Ale já ty tanga ještě nosím opačně než patřej. Protože vepředu mi to v pohodě drží a vzadu pěkně hřejou, takže... Vy sami vidíte, že já nejsem to prase, o kterém mluvil Michal.
3: Já myslím, že jsem jeho tanga viděl a... On třeba, jak tam je normálně ta kanička, jo? Tak ona se mu jednou ta kanička zauzlovala. Ještě s jednou kaničkou. S tou kratší, jo. A nešlo mu to vůbec, on to potřeba rychle sundat a nešlo to vůbec dolů, nešlo to vůbec rozmotat, no.
4: Pravda, on to nešlo vlastně vůbec rozvázat. Kdybychom to tenkrát nerozvázal zubama, jak to mám do dneška, čeče, zauzlovaný.
3: No. A on už teďka tu kaničku dal pryč. Ne, tu od těch tank.
0: Jo, takhle.
3: A nosí tam vlasec teďka místo toho. Jako. On se Pepa směje, ale ten tam nosí osnatej drát, že jo. Takže...
0: Proto budu poposedávat pořád, abyste jako
3: věděli. No a tak ještě, jestli se mám vrátit k tomu tatínkovi, to si vybavuju ještě potom, to už jsem chodil na konzervatoř někdy na začátku, já nevím, v 80. letech a tenkrát přišli do módy takový baťohy na záda. Já mu říkal, taťko, já bych taky chtěl kojit baťoch a on měl docela dobrou náladu. Tak 8 boroviček a 3 piva, že jo, to je veselý každý. Takže šel do sklepa a přines takový žlutý zaprášený baťoch a na tom baťohu bylo napsáno Sapro 1972, což mi v tom 85. udělalo fakt jako radost. A, takže on se urazil, že se jim nelíbí, zbalil ho. No a loni měl můj bratr 20. narozeniny a dostal tenhle ten žlutý baťoch, aniž by si ho přál. Ale brácha byl rád, to byl první dárek, co dostal za 20 let života. A navíc ty hnusné věci se zase vracejí do módy, takže on byl šťastný z tohohle toho.
4: A jenom jestli můžu, jak jsem u těch dárků, tak já jsem se narodil 20. prosince. To je 4 dní před Ježíškem.
3: Děkujeme za informaci, Richarde.
4: No, tak já, kdyby tady seděli jeho vystě, tak aby viděli, kdy jsou Vánoce. A já jsem vždycky hrozně záviděl kamarádům, co měli narozeniny třeba na jaře nebo v létě, protože dostávali takový ty plnohodnotný dárky, jako třeba boty, džíny, mikiny, že? Protože já 20. prosince, 4 dní před Ježíškem, přišla máma a řekla, na tady máš fixy a zbytek pod stromeček.
3: No, já mám narozeniny v červenci, to je hodně dlouho přes Štědrým dnem a vyšlo to tak nějak stejně, taky fixy.
4: No ale to by aspoň psali, že? Tak...
3: No ty ze Sapora nepsali. To.
4: No a ještě tedy den jsem k těm fixům dostal zavírátka, no, takže to bylo jakový... Takže třeba bych dal třeba za hnusný baťok, když se vám nelíbil nikomu.
0: Ale Michale, ty jsi vlastně jako malej hodně hrával ve filmech.
3: Tak já musím říct, že jsem nehrál jenom jako... Takhle, mě to vydrželo pořád jako s tím malej, jo? Akorát, že už nehraju ve filmech. Já to vyšlo na stejno.
0: Já si vzpomínám, že to nedávno dávali inscenaci, kde si vlastně hrál takovýho kluka z děcáku. Malýho, měl nějaký jméno srandovní, já nevím, jak se jmenoval. Nespomínáš si?
3: Já si vzpomínám.
0: Jak?
3: Nevím, co na tom srandovního. Jmenoval se František Bukáček.
4: Já nevím, tak mi to třeba srandovní přijde, Bukáček. Byl asi hodnej, veď? Kluk to byl hodnej.
3: On byl vždycky Romová, byl takový tichej, hodnej.
4: Na kluky byl asi hlavně hodnej, protože... S tímhle jménem, že jo, Bukáček. Těžko může přijít do hospody a říct, čau, jmenuji se Bukáček, když vás tady zmlátím, hajzlové pitomí.

0: A nevím, jestli je to něco jiného, kdybych přišel do tého z hospody a řekl, čau, jsem Suchánek a všechny vás tady zmátí.
1: Čověče, ty to schazuješ, ale on tam hrál s veličinama, že jo? To byl Pešek, Medřická, nebo ne? Je to tak?
0: No tak tam to byl jako i první můj film, někdy v 74. roce. A hráli v tom samý, jako tyhle ty velký slavný herci. Medřická, Pešek, Vala, Galatíková, já. Takovou, musím říct, že jsem tam vytvořil takovou dobrou hereckou partu. Tenhle ten film byl jako fakt strašně dojemný o chlapečkovi z dětského domova, jak se ho furt jako se ho berou, pak ho vrátějí, on uteče zase se ho, furt takhle jako bylo dokola. A tenhle ten film dávali na Štědrý den tenkrát. A my jsme seděli celá rodina u stolu, tatínek, maminka, babička, dědeček, já, takhle jsme... Takováhle dobrá parta. A seděli jsme a koukali jsme na tu televizi. Já jsem tam hrál toho kluka. A ta moje rodina všichni podlehli té iluzi, že to je jako opravdu, že fakt je z děcáku a že tohle... A všichni do mé brečeli prostě, jo. Dojatý a koukali to. A mně to přišlo jako strašně divný, že jsem byl malej kluk, jsem to nechápal, když se vidím v televizi, proč oni brečejí, když sedím vedle nich tady. Tak jsem se jako tak připitomněle smál. Tak mi dal táta facku, jsme plakali všichni. No a tenhle ten film pak prodali do západního Německa a ty Němci taky tomu podlehli a normálně posílali dopisy do československé televize, že by si toho chlapečka rádi adoptovali. Táta tomu ty dopisy jako předali z té televize a fakt tam paní napsala nějaká Němka, že by si ráda adoptovala toho chlapce z toho filmu, tak tatínek jí odpověděl, že adopce v žádném případě nepřipadá v úvahu, ale ať pošle televizi, mikrovlnku a pračku. A jako nic nepřišlo, no.
1: No, ty jsi vlastně tím, že jsi účinkoval, tak jsi musel přispívat k rodinnému rozpočtu, ne? To byl placený za to, ne? Z filmu do filmu.
0: No tak já nevím, v té době taky... Já nevím, jak kolik ty honoráře byly. Já si myslím, že to bylo třeba 50 korun za den, jo? Teď taky nevím, jestli toho tátu mýho něco stálo to, abych v tom filmu já hrál třeba, že jo?
1: No právě to taky... jsem se chtěl zeptat, jestli to byl regulérní kamerový zkoušky, anebo jestli to byla protekce. Tehda.
0: Tak já nevím, jestli ten táta někde jako tlačil, jak se říká, to úplně přesně...
1: To vynech, já se ptám na ty zkoušky.
0: Ne, to je blbost, to je pravda, že když se dal ráno třeba třešně s mlíkem, tak ani nemusel tlačit.
1: No přesně.
0: Takže to ne.
1: To bylo doma.
0: Ale je pravda, že když jsme točili tady ten o tom chlapečkovi z Čický domova, tak to režíroval režisér Moskalik a celou dobu ty 3 měsíce to natáčení nosil takovou žlutou větrovku a na zádech měl nápis Sapporo 72 a nikdy na olympiádě nebyl. Takže, nevím, ale nějaký peníze jsem z toho asi měl, i když jako... Já nevím, naši v té době stavili takovej rodinný domek jako nahoře na kopci v Bráníku, ale já jsem těžko jim, ono taky, no i když on ten stavební materiál byl tenkrát daleko lacinější třeba než je dneska, navíc doví, kde ho táta vůbec kupoval, co kupovali, se vůbec platil, takže se to tak jako poskládával. My jsme třeba měli okna z Warburga v tom baráku. A to zase bylo dobrý, že třeba jsem přicházel domů a máma už seděla ve okně. Takhle opřená tím loktem o to. Ona v zrcátku viděla i co se děje na dvoře třeba.
2: Řekla, Michale, dneska lobil, nikam nepůjdeš?
0: Ne, to já jsem říkal v okna, že to byly. Dveře jsme měli normální, jako, co? Byly sice z trolejbusu, ale otevíraly se, jako. A ono to mělo jako tohle bydlení i takový třeba výhodu, že tatínek přišel jako třeba z restaurace a nebyl úplně ve formě, takže třeba dokoukal se na televizi ani nespat ze sedačky, páč na zaplý pásy třeba celou dobu. A pak jsem se odtamtud přestěhoval, když mi bylo 15, protože táta blbě zabrzdil a odjel jim ten barák do Podolí. A já jsem se přestěhoval do Nuslí, bydlím pod Nuselským mostem dneska. Ale jako vevnitř, jako nemyslím venku, jako v baráku.
1: To jako... se říká, že když tam lidi bydlí, tak než vylezou ven, že jo, tak v ostatní...
0: No je u nás to je takto, tak jako normální lidi, třeba tam je jako silnice a když chceš přejít, Jo, tady, když budete přecházet u kulturáku, se páte doleva, doprava, jdete u nás to doleva, doprava, nahoru a pak se to prv jako přejde. Jaký zajímavý bydlení. Já musím říct, že tam je poměrně živo. Teda takhle, nahoře je živo, dole už jako ne potom. A má takový morbidní o tom mluvit, jo, ale tak člověk se s tím naučí nějak jako žít, aby se z toho, musíme si z toho dělat trošku legraci, protože tam je to fakt strašný. Tam se třeba stalo, že nějaký chlap skočil z toho mostu do dáče, kdysi dávno. Jo, a ta dáče je úplně to, prostě tragédie, dáče je zničená. A viděl to můj známej, který tam bydlel, a ta dáče patřila chlapovi, který bydlel u něj v baráku. A tenhle můj známý to viděl, běžel o patro níž, to bylo někdy po půlnoci, zazvonil na toho majitele té dáče, ten otevřel, rozespalej a on mu říká, ty vole, máš Ferrera v autě. A on vzal takhle kladivo za dveřma, co měl, a říká, já ho zabiju, hajzla. Což už ani jako nemusel, jo. A teď ještě navíc, my bydlíme v prvním patře a proti nám je benzínová pumpa. Ta pumpa má otevřeno pořád prostě, non-stop. Jako ty, oni vůbec už 5 let nezavřeli. A já bych chtěl poděkovat tady o tu firmě Adjib za to, že se v noci nemusím svítit, když si chci číst. Moje žena se už leta nemaluje, páč má takovýhle kruhy neustále. Taky s dětma, když jdeme ráno do školy a do školky, tak na ně mluvíme nahlas česky, páč oni vypadají jako malí Vietnamci, jak to mají takovýhle. Jsou celý žlutý a mají ty sužený očička. Tam moc hezký bydlení.
1: No věřím, Geňo, na tebe jsme zapomněli, co ty a tvoje rodina?
2: Tak já jsem z normální rodiny.
0: Narodil se v malém prasečáku na okraji města.
2: Ne, tak my jsme žili skromně, že jo. Jsme neměli barák, jako měl tady kapitalistický synek, ale my jsme bydleli v garzonce. V té garzonce bydlela máma, táta a já. Ta garzonka byla tak malá, že jsme museli mít přitlouklý polštáře na zdi a spali jsme ve stoje. Já byl vlastně celý mládí jsem byl nastydlej, že jo, protože když se to představí, že takhle seš u té zdi na tom polštáři, tak se přikryješ. Usneš a je to spíš vlastně pořád odkopanej, že? Takže jsem byl pořád.
0: No tak jak on trošku, já jsem tam jednou byl pro něj ráno, když jsme šli do školy ho vzbudit, tak všichni tři takhle spali, jo, jediná maminka byla odkopaná, on s tátou odkopaný nebyli, páč jim to normálně tadyhle na něčem drželo, to prostě radlo. Jako.
2: No tak to jsem byl mladý, dneska bych byl zase odkopaný, takže on tak to je. To a... No, pak jsme si koupili psa. To bylo, když se narodila ségra, protože ségra neměla polštář, jo. A musím říct, že ten černý pudl na té bílý zdi vypadal skvěle. Je to jenom chvilka, stovka hřebík, pak se vymaluje. Stovka hřebík za uška, vymaluje se a není vlastně v podstatě nic poznat. A pak, když jsem u té ségry, tak moje ségra, ona má tady vzadu placatou hlavu. No ona ze zadu vypadá jako loď ze předu, ona to má vlastně takhle. A se ještě musím vrátit, protože moje nejmilejší hračka. Když jsem byl malý, tak byl fotbalový míč, a když se narodila ségra, tak to byla ségra. Protože jsem přišel na to, že když jsem kop do míče, tak jsem si pro něj musel dojít, když jsem nakop ségru, tak ona přišla sama. A tu placatou hlavu měla proto, protože jsem si jednou kopal penaltu a dal jsem břevno. No, pak mám mámu. Moje máma je KPK.
1: To je co?
2: To je kosmetička podlahových krytin. A prostě uklízečka, ale jako tak jako hezky vnešeně. Pak mám tátu, můj táta dělal u hospodářské kriminálky a pak jsem měl dědu a děda dělal v uhelných skladech. A ono se jim v těch uhelných skladech ztrácelo uhlí a on to šel táta vyšetřovat. A máma mu říkala, no nebuď blbej, přece si nezavřeš tchána. No tak on odešel od policie a už dělali v uhelných skladech oba. My jsme měli tolik uhlí, že jsme třeba topili i v srpnu. No pak mám ségru, že o ní o tí už jsem mluvil. Moje ségra je tanečnice. Ne, kurva, tanečnice. Tady pán říkal, no jestli vypadá jako on, tak to by mohlo být levný.
0: Je to levný, pane. Já to vím, ale od tvýho táty, to já nevím, jako řekl.
2: Asi nějaká rodinná sleva. A... A pak jsem měl babičku. A to je zajímavé. Moje babička ještě v 62 letech udělala provaz. Ona byla na operaci s kyčlem a nějak se to nepovedlo, takže ona to byla... Tam dali asi nějaký řemínky od lyží, se jí to vytahalo, takže ona furt byla takhle v podstatě v provazu. My jsme si s ní užili třeba hrozně legrace, my jsme ji v zimě používali třeba jako hrablo. Jsme ji vzali tady třeba... Celý chodník na jeden zátah. A pak ještě jedna zajímavá věc. Ona měla takhle dlouhý nechty na rukách. Takže ona vždycky, když chodila na nákup, tak ty potraviny vůbec nebrala do ruky, že jo? Ale ty rohlíky a to máslo takhle nabodávala. A ty nechty takhle to házala do toho košíku. Pak teda o ty nechty přišla. Šla nakupovat konzervy, no a tam, že jo, tam do krve to měla. Pak teda ještě měla takový nechty na nohou. Tak chodila taky na nákup, ale to ty rohlíky nikdo nejed, takže... To je nějak tak v podstatě moje rodina, jako se dá říct.
0: Ty máš nějakou rodinu, Pepíku?
1: Já mám rodinu. Takhle, ne, vyrůstal jsem v rodině, teď mám další rodinu, že jo, to je jasný, no, mám, no. A tak záživný...
0: Co manžel, jsem... dobrý?
1: Co manžel, má... jsem se na to připravoval celý život, na tohleto partnerství. Jsem fakt, co jsem razil tady první já, podle to registrovaný. Dvou osob stejného pohlaví. No jistě, už od mala. No.
2: A jsem registrovaný myslivec a nikdo po mně nechtěl takový ty věci, jako po tobě.
3: Jsme se s Jirkou Krampolem vlastně sešli náhodou, protože já od roku 72 hraji v Semaforu, takové představení Zavěste prosím, volá Semafor, který je založeno na otázkách diváků. A Jirka Krampol tam začal docházet jednoho dne jako host, ještě jako člen divadla na Zábradlí. A nějak se mu ta atmosféra Semaforu zalíbila, začal mě nosit takové drobné dárky, potom větší dárky, potom přinesl úplně veliký dárek a požádal o angažma. Jsem říkal, výborně, Jirko, můžeš tady zůstat, ale my si tady všechno píšeme sami, tak než něco se píšeme spolu, tak jsem vyndal se šuplíku hru, kterou jsem o společné dovolené napsal s doktorem Plzákem. Tedy to byla normální dovolená, on tam měl svoji ženu a já taky, ale... Oni byli spolu a my dva taky a tak jsme psali. A to je hra, jak znáte doktora Plzáka, plná sexuologických problémů. Jirka Krampol tamhle hraje hlavní roli a jde mu to velice dobře. Jirko, prosím tě, ale pojď sem, já bych si s tebou přeci jen ještě chtěl pohovořit. Odcházíš jeviště, mně se zdáš dneska nějaký takový smutnej, co je s tebou?
4: Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem, že vypadám jako eskimácká babička po velice dlouhým zimním spánku.
3: Jestli chceš, abych ti to vyvracel, tak to nebudu. No, ačkoliv ty nevypadáš jako eskimácká babička. Ty vypadáš jako babička eskimácký babičky.
4: Hele, Slávku, jak na tebe koukám takhle z profilu, tak ty, kdyby si do toho raťafáku dostal žihadlo, tak ty by si vypadal jako náčelník Sioxu, rychlý brejle na váleční stezce.
3: To je možná dobrý, ale to není možný, protože já mám modrou knížku, víš.
4: Já si dělám legraci. A víš, co je nejlepší?
3: No.
4: Nejlepší je být mladá, krásná holka.
3: No to asi jistě, no to jo. Takže to nám dvěma už se nemůže podařit. My s nima můžeme na nejvíc tak trochu kamarádi.
4: Jo, ty myslíš jako vylepšit si podzim života?
3: No jistě.
4: No tak to nejsem proti, ale jak bys to chtěl udělat?
3: No o tom se právě chci poradit s tebou, ty jsi měl přeci se ženami vždycky úspěch.
4: Jo,
3: no. No nebuď skromný, to ne, na tebe to přeci už prozradil na besedě profesor Zdeněk Nédlí. Je to pravda, ne? Já si myslím, že bychom na děvčata měli jít nějak přes řeči. Těžko je můžeme brát třeba na plovárnu.
4: Proč?
3: No to jsem zkoušel.
4: A co?
3: No co?
4: Studená voda nebo co?
3: Ale voda byla dobrá, tam jsem ani nevlez. Ale dal jsem se s jednou dívkou do řeči, vypadalo už to slibně a najednou ona se mě zeptala, pane Šimku, proč vy jste vlastně dneska nechal doma svaly?
4: A co ty na to?
3: Začal jsem se trapně vymlouvat, že jsem tě na den půjčil a takový ty. Už to nebylo ono. Prostě já si myslím, že my, co pracujeme převážně hlavou, my bychom se měli svlíkat jedině u lékaře. A to ještě za plento, aby jsme nepostrašili sestřičku.
4: Hele, a co je vzít na lodičky?
3: Lékaře?
4: Ale. Děvčata?
3: Na lodičky, jo.
4: No.
3: Hodně daleko od jezu.
4: Proč?
3: Když se to veslovat proti proudu a ještě se vytahovat a ve světácký hovory, to v našem věku nemůžeš stačit.
4: No dobře, tak lodičky škrtám a nedávám jiný návrh. A co osloví děvčata takhle v metru?
3: Radši mezi stanicemi, aby nemohli vystoupit.
4: Proč?
3: No proč, já už jsem je v metru taky oslovil.
4: A co říkali?
3: Nic, pustili mě sednout.
4: Ale Slávku, neříkej mi, že neexistuje způsob, aby dva kluci, teda myslím kluci našeho věku, nesehnali dvě mladý hezký holky.
3: To víš, že ten způsob existuje.
4: No tak.
3: A stojí to děsný prachy. Prasknou na to veškerý úspory, musíš takzvaně rozbít prasátko.
4: Tak to ne, na úspory nešáhnu, protože já peníze potřebuju na léky.
3: Jo. Jak na tebe koukám, to už si na ně šáhnul, ne?
4: No zatím ne, ale počkej, hele, já mám nápad. Co odvez děvčata na Petřín do Bludiště?
3: Do Bludiště? Co, to tam budeme ráno schovávanou nebo se hledat?
4: Ne, no tam bychom mohli svý obličeje svést na zrcadla.
3: To jo, a co potom venku? To by si holky myslej, že jsme si vzali zrcadla sebou.
4: Tak počkáme, až se setmí a odvezem děvčata rovnou do domu hrůzy.
3: Mně se to zdá blbý, ne první večer je tahat ke mně domů.
4: Já nemyslím k vám do paneláku, já myslím k Matěji, na pou.
3: Jo, ty myslíš do strašidelného zámku.
4: No.
3: No to by šlo možná, protože tam už mě nabízel, jestli to nevíš, angažmá před 5 lety.
4: Proč to nevzal?
3: Já to vzal, odbory se tenkrát postavili proti, že prej se mě v ostatní strašidla bojej.
4: Ale nepřeháněj, ty jsi docela milá osoba.
3: No já si to taky myslím, pan Šrámek to taky říká.
4: Jo.
3: No jistě.
4: Já totiž, hele, ty potvrzuješ dokonce jednu moji teorii.
3: Jakou? Ty máš teorii nějakou?
4: No jistě, že každý člověk připomíná nějakou figurku z Disneyovky.
3: Neříkej, kterou ti připomínám já.
4: No ty právě jsi výjimka, která potvrzuje pravidlo, žádnou.
3: Jak to?
4: Tebe, kdyby Disney chtěl nakreslit, tak si udělá na ruce uzel.
3: No jo, to je výborný for. Hlavně, že nakreslí už tebe.
4: Ne.
3: No jistě, ty jsi úplný pes Pluto, hlavně když kejcháš. Hele, Jirko, dohadujeme se stejně zbytečně. My si musíme už konečně přiznat, že nám dvěma může zpříjemnit podzim života už jedině teplou kamen.
4: To je fakt, ale budeme se snažit, aby nám přikládali mladý, nesmírně krásný, ale hlavně inteligentní děvčata.
3: To je ono, mezi náma, na ty inteligenci bych vůbec netrval.
4: Taky ne.

0: Dobrý den, dámy a pánové, je neděli, já vás vítám při sledování pořadu Co týden tam. Nejprve po mé levé ruce je to pan Julius Binder, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A po mé pravé ruce je to poslanec federálního shromáždění za sociální demokracii, pan Miloš Zeman, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dámy a pánové, dámu a pánové, Cuzanko, já bych zahájil diskuzi a sice problémem číslo jedna v minulém týdnu je Gabčíkovo. Pane Bindery, vy jste tady od toho, abyste nám o tom něco řekl, takže prosím.
1: Prosím vás, Gabčíkovo, to je problém, si myslím, nielen týždňa, ale aj storočia, hej? Prosím vás, keď odkloníte, áno, Dunaj, keď odkloníte rameno rieky inám, prosím vás, voda zostáva, áno? To je v poriadku. To, že je uhyn rýb, ako mi chcú Česi, alebo tí, ktorí vyvolávajú, ja neviem, maďarskí neofašisti, také vášne vysvetliť, že uhynuté ryby, prosím vás, všetké sú z mora. Áno? To ja neviem. Ja som, prosím vás, jednu po druhej ochutnával. Áno? 3 tony nám toho došli na hydrostav. Všetky boli strašne slané, prosím vás. Tak, pane Bindery, promiňte, že vás prerušujú, ale... I hlásí sa o slovo pán Zeman. Prosím vás, neprerušujte ma, no tak ja môžem odísť z toho štúdia. Pane Bindery, dostanete ešte slovo, ale teď pán Zeman. Pane Zemane, s čím ste prišiel vy?
2: Vážení přátelé, jako člen prognostického ústavu jsem se zabýval velice zajímavou otázkou, proč mají krysy na Slovensku 4 nohy. Odpověď je velice jednoduchá, stejně jednoduchá, jako je otázka. Krysy na Slovensku mají 4 nohy proto, aby byly u popelnic dříve než důchodci.
0: Pane Zemane, ale prosím vás, to myslím se netýká příliš toho problému na Gabčíkovu, takže pane Bindery, můžete nám k tomu ještě něco více povědět?
1: Prosím vás, tak já už jsem k tomu povedal si myslím toľko, že už je netreba k tomu volať, čo ešte dodáva. Prosím vás, vodohospodár na Slovensku je není ani jeden. Áno, ochrancovia prírody, veď ja som najväčší ochranca prírody, prosím vás. Aká betonová lobby, čo sa nám tu stále, prosím vás, navráva z tých českých prominentných oponentov, prosím vás, a tie maďarský nac. Veď oni tam majú svoje veľké problémy, nie s ekológiou, prosím vás, ale hlavne s politickou reprezentáciou v Maďarsku. Takže to využívajú oproti nám. Prosím vás, ja si myslím, že keď prehradíme Dunaj, áno, keďže tie spodné vody už to nezhorší, áno, tak ostanú rovnaké, teda takto, zostanú rovnaké, alebo sa ešte zlepšia. Veď toto povedal aj pán Mucha, prosím vás, a to je odborník, si myslím, ešte väčší ako ja. Však je to môj švagor. No tak čo sa nad tým ešte ponosovať, lebo pane Bindery, ja vám ďakujem, prosím vás, ale čas pokročil. Díky a příští týden na videnú.

0: Dobrý den, dámy a pánové, je tu další vydání pořadu Co týden dal. Mé milé hosty představím nejprve po mé pravé ruce, je to pan premiér České republiky, pan Václav Klaus. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A po mé pravé ruce jsou to pánové Vladimír Mečiar.
2: Dobrý den.
0: Pan Jiří Dinsbír.
3: Dobrý den.
0: A pan Fischera z Československé demokracie.
4: Dobrý den.
0: Pánovi, než zahájíme diskuzi, já bych požádal pana Klause, aby se vyjádřil k problému benzín. Motoristé píší k nám do redakce, kolik vlastně benzín bude stát, proč se zdražoval a tak dále. Takže, pane premiére, prosím.
1: No ne, pane redaktore, opravdu o tom benzínu já bych už nerad mluvil, protože je tady řada důležitějších věcí. My s českou vládou jezdíme, jednáme se slovenskými partnery, projednáváme to, či ono. Takovýto balík problémů jsme již vyřešili a ten benzín, to je prostě věc, kterou já slýchám skutečně dnes a denně. K tomu benzínu, jak jistě víte, benzín už byl, jednou cena byla upravována. Počítáme s tím, že v lednu dojde k další úpravě ceny, takže od ledna by měl stát benzín, to je takové malé upozornění pro motoristy, 15 korun po litru. Po této úpravě přijde samozřejmě další úprava. Všichni šoféři si budou muset vyměnit fotografie v řidičákách, protože se jim trošku protáhnou ksichty.
0: Ano, pane Klausi, já vám děkuji, ale teď otázka a pro pana, prosím, pane Fischera, vy se pořád hlásíte.
4: Prosím vás, já bych byl za to, aby skutečně bylo to referendum, kde by se občané mohli vyjádřit.
0: Pane Fischero, teď je otázka trošku jiná, takže já bych se vrátil k tématu. Pane Mečiare, vy jste se sešli v Židlochovicích a prosím, pane Fischero, moment ještě, pane Mečiare, pane Fischero, ještě něco.
4: Prosím vás, to referendum skutečně je podstatná věc, protože občan musí rozhodnout, ano, obyvatel této republiky, zda se chtějí rozdělit, anebo nechtějí se rozdělit.
0: Ale pane Fischero, ještě jednou vás, prosím vás, žádám, já tuto diskuzi musím řídit, takže pane Mečiare, vy jste se sešli v Židlochovicích, na čem jste se dohodli, na čem jste se nedohodli, jaké jsou do budoucna plány a cíly vašeho hnutí?
2: Počuvajte ma tak. Samozřejmě jsme se zišli aj z ODS, aj s panem Klausem. Myslím, že jsme se dohovorili celkom dobře. Asi z 15 bodů jsme takmer 15 odsouhlasili. No a zjedíme se opět, ještě nevím kde, asi na Slovensku, nebo tam je krajší jako v Čechách, a dohovoríme zvyšok.
0: Ano, pane Mečiare, pro tentokrát vám děkuji, ale teď ještě otázka pro pana Dinsbíra. Přišel dotaz, prosím pane Fischero, co pak?
4: Prosím vás, to referendum, to je tak podstatná záležitost, která skutečně nelze přehlédnout. Já bych,
0: pane Fischero, prosím vás, po třetí a naposledy, jo, doufám, že už se to nestane, Zuzanka už je také nervózní. A tak pan Fischera, to samé má, že těme, lebo ota toto. Takže ještě jednou, Zuzanko, děkuji. Ještě jednou bych se zeptal pana Dinsbíra, protože ten ještě neměl slovo. Pane Dinsbíre, otázka od naší čtenářky. Zdali váš krizový štáb tehdy zjistil, zda irácká armáda vlastní atomovou zbraň?
3: No tak samozřejmě, že náš krizový štáb byl skutečně v Iraku. Bohužel se nám nepodařilo zjistit, zda tuto zbraň vlastní. Ovšem, pokud ji vlastní, tak se to jistě v nejbližších dnech ukáže.
0: Prosím, pane Fischero, zřejmě máte něco zajímavého k tomuto tématu. Ano, k tomuto tématu mám jednu věc, prosím vás, to referendum, které bychom skutečně, ale pane Fischero, prosím vás, myslím, že čas se naplnil. Pánovi, já vám děkuji za váš zajímavý rozhovor, pane Fischero, a všichni ostatní díky a příští týden na viděnou. Ano, a teď jsem si pozval k mikrofonu, prosím vás, hvězdu světové velikosti, je to operní zpěvák, tenor Luciano Pavarotti. Pane Pavarotti, signor Pavarotti, to je jako pane Pavarotti, chtěl jsem si zeptat, jak se díváte na dělení republiky?
5: Sono molto triste, perché Čechoslovakia je molto bella paese.
0: Pan Pavarotti říká, že je velice smutný, protože Československo je velice krásná země.
5: E voglio dire una cosa, che tu sei un stronzo. E panovi, já si tuto odpověď bohužel nemám zaznamenánu, takže nemohu odpovědět, to jsem bohužel nerozuměl. Já vám děkuji, pane Pavarotti, a my si vyslechneme jednu skladbu z jeho repertoáru.

0: Časové znamenie ohlásilo azda 5 hodín. Stanica Česko, Slovensko, vysiela správy. Z domova. Stále se nám množí případy emigrace bývalých státních či stranických představitelů Československa. Například ve včerejších odpoledních hodinách paní Marie a Jiřina požádali o politický azyl v indickém Panžábu. Pro tuto zemi se rozhodli proto, že v Indii jsou krávy posvátné. Také bývalý generální tajemník UVKSČ pan Milouš požádal bezprostředně po výslechu u vojenské prokuratury v Táboře o politický azyl v Norsku. Norský král Harald V. mu vyhověl, neboť se prokázalo, že pan pochází z Osla. No a nyní zpravodajství ze zahraničí. Společenství nezávislých států. Na hranici společenství a Číny došlo ve včerejších nočních hodinách k závažnému incidentu. Dva čínské tanky napadly ruský traktor. Minister obrany Ruské federace na tiskové konferenci v Kremlu prohlásil, že traktor střelbu opětoval a po zneškodnění obou tanků v klidu odlétl. Také další zpráva je ze společenství, tentokrát z oblasti kosmonautiky, a je poněkud tragická. Nedaleko hvězdného městečka se zřítil ruský raketoplán Buran. V jeho dřevěných troskách ze 7 astronautů nalezli smrt 4. Třem se podařilo vyváznout bez ranění. Byl to palubní truhlář, topič a nástěnkář. Také závěrečná zpráva ze zahraničí je z kosmonautiky, tentokrát ze Spojených států amerických. Americký raketoplán Columbia, který se vrátil z oběžné dráhy kolem Země a jehož astronauté Gordon Fullerton a J. Klaus Ma na tiskové konferenci v americkém Houstonu prohlásili, že se ve vesmíru setkali s neznámým objektem. Nejprve se domnívali, že jde o UFO, později o špionážní družici. Nakonec se incident vysvětlil, byla to vrátnice z Černobylu. Je tolik tedy zpravodajství ze zahraničí, no a nyní zprávy ze sportu. Mistrovství světa v letech na lyžích loni v Harachově připomínalo spíše mistrovství světa v letech na držku. Hned v prvním kole se velice nepříjemně zranil mladičký Finn Taminen. Našim se příliš nedařilo. Vše jim pokazily velice nepříjemné a ostré větry. Pouze Jiří Parma měl pro svůj pokus bezvětří. Zatímco Jiří Raška dopadl na značku 75,5 metru a Tomáš Goder na značku 92,5 metru, Parma zabojoval a dopadl na značku dopravní obsluze vjezd povolen. Nyní si ještě vraťme ve zkratce k mistrovství světa v ledním hokeji, které se letos konalo v Praze a v Bratislavě, kde se utkaly celky Společenství nezávislých států a Kanady, komentuje Karol Eva. Pardon, to je krycí jméno. Karol Polák.
1: Bože? Nepočujem Bratislavu? No nie, dobrý ti tak v reži. Áno, ďakujeme, dobrý večer. Hlásim sa z majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji tu u nás v Blave. Na ľadovú plochu nastupujú najsamprv rozhodcovia. Hlavným rozhodcom je Šved Eriksson, čiarový je Larsson a Klakson. Nastupujú Rusi v zostavách Sokolov, Chomutov, Litvínov, Benešov, Sabinov, ani syn, ani máma, ani táta, Míšakov, Ušakov, Sologubov, Tregubov, Pupkin Galošnikov, Sergej Patnakušnov a Viktor Ochlupin. Nastupuje Kanada s javorovým listom na prsiach v zostavách Peter Šťastný, Anton Šťastný, Marian Šťastný, Nový, Dvořák, Pouzar, Klíma, Pivoňka, Crha, Jágr a Hrdina. Ovšem ten je tam legálne, takže ja pripájam naspäť do Prahy.
0: Tak tolik tedy spravodajství z mistrovství sveta v ledním hokeji. Na závěr zpráv ze sportu ještě jedna událost od světových šachovnic. Šachová partie mezi Anatolijem Karpovem a Garry Kasparovem byla přerušena v 93. tahu poté, co Karpov využil hrubé chyby soupeře. Nejprve ho v 91. tahu připravil o jeho vlastní dámu, v zápětí Kasparov přišel o svého velice ceného pindíka. Ještě jedna zpráva přišla z tiskové kanceláře, týká se situace na Slovensku. Dušan Slobodník prohlásil, že ohrožování lidských práv na Slovensku nepřichází v úvahu, protože zatím se zavírají jen univerzity. No a na závěr zpráv ještě předpověď počasí na zítřejší den. Přes den zataženo, v noci roztaženo. Dobrou noc.

0: Ano, opět jsme u nás ve studiu při sledování pořadu Co týden dal. Je tu dnes tolik hostí, že ji ani nepředstavím. Možná jenom sebe, já jsem Ota Černý, mě všichni dobře znáte. Je tady se mnou Zuzanka.
1: Dobrý den.
0: Ano, Zuzanko. A teď se vrhněme střemhlav do diskuze. Pánovi, první dotaz, ano, tam vidím zvěšenou pravici. Pane Fischero, není to doufám o referendu nic.
2: O tom referendu zda má být či nebýt, prosím vás. O tom bych vypsal referendum.
0: Pane Fischero, myslím si, že už toho bylo dost. Teď je tady řada dalších problémů. Dnes je tady mezi námi i Luděk Sobota. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Pane Sobota, jak se koukáte na současné problémy rozdělování České a Slovenské republiky?
3: No tak, prosím, mě to hrozně mrzí, protože na Slovensku jsem vždycky byl rád, jo. Vždycky jsem tam jako zajel, jo, autem, zase jsem vyjel teda, ale když jsem tam jel, jo, tak vždycky říkali, Luďo, jeď vodem dřív, jo, seš trubka, zase zabloudí. Já jsem vyjel převčírem na Slovensko, odmočil jsem u Trenčína, samozřejmě blbě, až mě stavěli rumunský celníci, jo, tak jsem se vrátil zase, teď jsem neviděl, kde přespím, jo, tak jsem zazvonil u takový babičky a říkám, dobrý den, matko, nemáte trochu pitný vody? Já mám hlad, že bych tady přespal.
0: Děkuji mi, pane Sobotu. Prosím, pane Fischero.
2: Ne, já jenom znovu k tomu referendu. Prosím vás, to jsou velice, velice důležité věci. Skutečně občan této republiky musí rozhodovat o Čechách a samostatných a o samostatném Slovensku. Zatím ten občan neměl vůbec příležitost se k tomuto vyjádřit.
0: Ale já si myslím, pane Fischero, že občan se k tomu vyjádřil naprosto přesně při volbách. Zvítězili takové, bych povedal, reprezentaci, které se nemohou dohodnout, česká strana se chtěla dohodnout, slovenská to neakceptovala, takže myslím, že ten Rubikon byl překročen.
2: Já vím, pane Černý, ale stejně to referend, prosím vás, já bych už se k tomu více nevyjadřoval.
0: Pane Klausi, další setkání se slovenskou vládou, které se chystá, o čem bude řeč?
4: No ne, pane redaktore, to jsou prostě věci, které dnes ještě přesně neumíme odhadnout. Budeme dojednávat samozřejmě měnovou unii, budeme dojednávat občanství, budeme projednávat to či ono. Ještě přesně nevíme, co vlastně budeme projednávat, ale všechny kroky směřují k rozdělení federace. Z podnětu slovenské strany, to bych ještě jednou zdůraznil, protože funkční federace byl program ODS a ne HZDS.
0: Ano, pane Klausi, já vám děkuji. A ještě je tu pan Mečiar, prosím, máte k tomu něco?
5: Prosím vás tak, samozřejmě, že HZDS nebylo za spoločný štát. To už jsem tu několik raz povedal. Teraz sa doobjevil problém, ako by fungovala taká federácia, lebo Čehuní nás nahali vo štichu, čo sa týče Gabčíkova. O tomto vie veľmi dobre povedať pán Binder.
6: Nie, prosím vás, ja ešte jednou som sa vrátil. Teraz som sa vrátil z Gabčíkova. Tu som zadovážil v papieri, prosím vás, údenú makrelu. Ano. To by ma zaujímalo, ako sa vzala v Dunaji údená ryba, akože uhynutá ešte ku všetkému. Tu je vidno, že toto sú provokácie maďarských sionistov, alebo neviem, čo tam majú, alebo neofašistov. Prosím vás, k tomu už by som... Ak sa vám to nepáči, ja môžem odísť zo štúdia, lebo ja tu vôbec nemusím byť, pán Čierny, lebo vy stále sa ponosujete nado mnou. A ja si myslím, že keď už odejdem z tohto štúdia, tu nebude jeden zo strany zelených a ochranca prírody, ale ani jeden vodohospodár, ani jeden odborník vodohospodár. Vy tu máte dvoch premiérov, prosím vás. Máte tu oponentov, máte tu opozíciu, ale nie je tu jeden vodohospodár, ktorý by sa vedel vyjadriť ku problému Gabčíkovo, prosím vás. A jediný, kto je tu možno zo strany zelených, lebo už má takú farbu v obličeji, aj to pán Fischera, lebo ten sa stále hlási.
0: Ano, když se hlásí pán Fischera, my mu dáme slovo, doufám, že to bude konečně konstruktivní dialog. Prosím, pane Fischero.
2: Ne, já bych se ještě jednou vrátil, ne tedy k referendu, já bych se vyjádřil k tomu, aby ten občan skutečně měl tu možnost se vyjádřit k problému rozdělení federace a tuto možnost bude mít pouze tím, ano, že se vyjádří v referendu.
6: Pane Fischero, nevím, jak to říct, musím být slušný, ale prosím vás, držte se tématu, nyní je tady tolik problémů a vy stále milete jedno a to samé, referendum. Pane Klausi, prosím.
4: No ne, já jsem jenom chtěl říct, že opravdu opozice v současné době se chová, no nevím, jak bych to vyjádřil. V této době je důležité, aby spolu stáli nebo byli na jedné lodi. Češi v Chebu, Češi na Moravě, Češi v Praze. V současné době to vypadá tak, že opozice stále stěžuje tento problém, odsouvá ho kamsi. Netroufám si říct, jak to může dopadnout. Vzpomeňme na Jugoslávii.
5: Žádná Jugoslávia nepřipadá v úvahu. Ano. Je pravda, že Slováci jsou bitkáři. Slováci jsou taky temperamentnější.
6: Prosím, pane Landovský, co vy k tomu chcete?
3: Prosím vás, k tomu temperamentu. Já bych rád řekl jednu věc. Co se mi stalo v Klatovech, to je v Čechách teda. Jo, já vím, že teda Slováci jsou temperamentní, ale co mi stalo v Klatovech, jsem přišel do hospody. Jo, a dostal jsem tam přes držku dřív, než jsem jí odevřel. Jo?
6: Ano, pane Landovský, velice zajímavá věc. Kdo se hlásí další o slovo? Zuzankoviny, vy nepatříte do debaty, ale je tady pan Fischera, prosím, pane Fischero. Ne, já to referendum, ne, dost, už prosím vás, pane Fischero, nelejste mi, nechci být skutečně sprostý, ale kdo je tu další?
3: Sono molto contento, che posso di nuovo venire in Jugoslavia.
6: Ano, pan Pavarotti, ale nevím, co zrovna říkal, takže dáme slovo dalšímu umělci a to je pan Sobota. Vás bych se nyní zeptal na jedinou věc. Gabčíkovo, toť problém číslo jedna minulém týdnu. Co vy na to?
3: No ne, prosím, já jsem nikdy nic nepřehrazoval, takže nevím, jo. Ale mám takový určitý jako plán, jo. Já jsem objevil v Kobylisích ulici, ta se jmenuje Gabčíkova. Já jsem se už domlouval s Krampolem, já tam půjdu a já to přehradím. To jsem zvědavý, kolik rybiček mi uhyne.
6: Prosím vás, pan Sobota, já jsem ještě neodišel, ano. Vy se k tomu vyjadrujete, k tomuto problému vyjadrujete a nie jako vodohospodár. Vy jste není odborník vodohospodár, prosím vás. To je ďalšia dezinformácia, ďalšie vášně aj na stranu Čehunov, aj na tých neofašistov v Maďarsku. To si nemůžete takto zodpovědně.
3: Prosím, to není žádná dezinformace. Ta ulice tam je, Gabčíková.
6: Ano, já vím, že tam možno je ta ulica, aj v Bratislave jsou ulice, ale nemůžete takto normálně, ta makrela tam prostě bola. Udělá makrela, navyše je to můj švagor. Ano, pán Mucha, nie ta makrela, samozřejmě. Ale já by som k tomuto problému ještě...
3: Ne, prosím vás, vy jste jako padli na hlavu. Já vám říkám, já jenom chci přehradit ulici. Jo, protože, pánovi, já si myslím, že ta debata si trošku odklonila od tématu.
6: Já chci referendum. Pane Fischero, já už nevím, jak vám, pane Klausi, prosím.
4: Prosím vás, to opravdu, ta debata, to opravdu uvažuje o tom, že přestanou prosazovat parlamentní demokracii, protože to, jak se tady chovají poslanci federálního shromáždění, to je do nebe volající.
6: Však vy nejste vodohospodár, pán Klaus. A nevím, k čemu vy sa tu vyjadrujete. Jediný odborník na vodné diela som tu ja.

0: Platím.
1: Je, mě je blbě.
2: Končíme, panstvo!
3: Juj, já jsem měl si peňaženku doma.
0: Já to za vás zatáhnu, pane poslanče.
1: A tak to zase bude na sekiru.
4: My v Semaforu velice rádi hrajeme s Jirkou představení, které jsme nazvali Besídka bývalých žáků zvláštní školy. Tam já hraji ředitele Douchu a Jirka Krampol tam hraje vlastně 7 postav, 6 bývalých žáků a ještě k tomu učitele Kolíska. Jeden z těch žáků, to je repetent ústavu Černá skvrna školy ředitele Douchy, žák Temník, a ten tam také čte svůj životopis. Samozřejmě v tom životopise, když jsme obsali, jsme čerpali ze života Jiřího Krampola. Jeho dětství bylo zajímavé. Zatímco já jsem z David, což byla taková uhlazená je Nobel čtvrť, tak Jirka Krampol pochází ze Žižkova. On tvrdí, že Žižkov dal světu velikány, no já žádný neznám. Ale vím jedno, že zatímco já jako dítěm jsem dobře oblečen, si hrál v Davicích s drahými, mechanickými, barevnými hračkami, malý, smutný Jirka Krampol bloumal dole po Žižkově a tahá za sebou na kšandě kastrol s pískem.
5: Můj životopis. Pocházím z velmi chudé rodiny. Maminka pracuje v Tuzexu jako kosmetička podlah a tatínek je řezník. Je velice ochotný. Vždycky, když je potřeba někoho zabít, vezme sekeru a jde. Nejstarší bratr Václav je zaměstnán u benzinové pumpy, kde, jak tvrdí, ho to nebaví, ale když se ho zeptám, proč to dělá, tak se jen směje. Další moji dva bratři jsou dvojčata, Petr a Jidáš. Původně se Jidáš měl jmenovat Pavel, ale tatínek se na řeznickém bále opil a pak se vsadil. Petr prodává v zelenině a Jidáš taxikaří na pravidelné lince letiště Interkontinentál. Proto se naučil částečně německy a dělit 1:16. Promiňte, 1:18. Snad protože tatínek nepravidelně platí příspěvky, nedostali jsme ještě nikdy poukaz na rodinnou rekreaci ROH, přestože tatínek žádal ze zdravotních důvodů Tatry, protože celý rok dýchá prachy. Jezdíme pravidelně na prázdniny k babičce Žofí do jižních Čech. Babička bydlí na samotě u lesa, kde má malý záhumenek a malou chaloupku. Dříve to bývalo letní sídlo Lobkoviců. Tatínek, bratři a sestra do toho vrazili pár korun, aby se v tom dalo bydlet i nyní, když stoupl životní standard. Hned za golfovým hřištěm, vedle tenisových kurtů, přímo u sauny má naše rodina bazén s mořskými vlnami. Za hezkého počasí je vidět maják na druhém břehu. Každé ráno se Jidáš prohání na vodních lyžích. Člun řídí pan Marek, jinak náš zahradník, trenér, masér a kuchař, kterému je každá koruna dobrá, protože má malý důchod, jelikož se mu nezapočítávají léta, kdy sloužil u Lobkoviců. V době honu, kdy k nám do lesa sjezdí zastřílet valutoví přátelé, sestry Věry, převléká se pan Marek za bílého jelena. Bílou kůži máme a parohy má pan Marek vlastní. Několikrát se převlékl také za zajíce, ale to již odmítá, neboť v loni v době odchytu byl lapen do sítě, bolestivě označkován a poslán do Francie, kde byl vypuštěn v loňském lesíku. Naštěstí nestratil ducha přítomnost, vyhnal francouzského zajíce z nory, přespal v ní, druhý den prodal svoji kůži na bleším trhu, koupil si džíny a vrátil se zpět do milované vlasti. Díky pochopení úřadu z toho neměl ani zvláštní popotahování. Jen myslivecký svaz v tom neustále šťourá a pan Marek musí každý týden nosit hajnému potvrzení od zvěrolékaře, že je člověk. Petr, co dělá v zelenině, nutí babičku, aby pěstovala rané brambory. Onehdy, když 6. pětituna opouštěla babičinu zahrádku, Petr radostně zvolal: Brambora k bramboře, Úno je na dvoře. Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název, co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly piliny, nejedovaté kovy, nač vyhazovat staré madrace, tvrdý chléb je pro prasata škoda a špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
6: Jedním z prvních, s kterým jsem se ze staré gardy Národního divadla blíž a důvěrně seznámil, byl mistr Jiří Steinmar. To byl Pepíček Pér, důvěrníkem nás konzervatoristů, kteří jsme statovávali v Národním divadle. A jednou mezi nás přišel se stížností, že členové Národního divadla se cítí dotčeni, že jaksi náležitě nezdravíme a že se k ním nechováme s náležitou úctou. Příště tedy, když jsme rukovali do divadla na zkoušku a ve vrátnici stál pan Steinmar, úctivě jsme se uklonili a zahlaholili jsme z plných plic. Dobrý den, mistře! Pan Steinmar nám vlídně pokynul a pak řekl, ale prdlajs, mistr uličníci, pamatujte si, já jsem vždycky hotelier z Černošic. Pan Steinmar byl záskokář legendární, dokázal zaskočit všecko, v čemkoliv a cokoliv. A měl jednu výjimku, to je kuriozní. Každý herec dostanený záskok touží alespoň najít čas na jednu jedinou zkoušku. Ovšem pan Steinmar to hrál vždycky vabank. Bez zkoušky, rovnou šup na to. Z provozních důvodů, a o ty v Národním divadle nikdy není nouze, bylo nutné zaskočit roli věžce ve druhém díle zmíněné trilogie, o které jsem už tady mluvil, a sice Vesmíru Tantalově. A pan Steinmar se ujal tohoto záskoku. Tedy ten věžtec, to je celý jeden obraz dialogu s Pelopem v takových skaliskách v divé přírodě. A je to velice obtížné, protože to je vázáno na hudbu. Pan Steinmar si tedy výjimečně vzhledem k těmto okolnostem vyžádal zkoušku. Udělal však podle mého názoru jednu malinkou chybu. Na povědku si posadil 2 metry vedle sebe vpravo a korepetitorku s pianem 2 metry vlevo. Zkouška proběhla jako po másle, samozřejmě, tady odsud poslech, tady odsud taky, ale večer už to bylo o poznání horší. Ta napovědka se odstla 15 metrů v portále od něho, takže ty zbytky, které ještě bylo slyšet, dokázal znamenitě přikrýt burácející orchestr. Pan Steinmar tedy mluvil velice málo. Tedy text hry velice málo. Za to z něho šly jakési pazvuky. Hiaty, abych tak řekl, nebo slovní hieroglyfy, chcete-li. Říkal, proč mluvíš? Ty mluvíš? Tak nemluv. A proč nemluvíš? Když nemluvíš, tak promluv. Konečně, tak jak to běželo orchestr k tomu a mluvil vlastně Pelop sám, tak to celé nemělo smysl. Pak nakonec skutečně spadla, v tomto případě opravdu milosrdná opona, zničený, synalý, spocený a bledý pan Steinmar se připotácel do šatny, majznul sebou do křesla a začal na sebe lít kýbly sebekritiky. Pro Krista pána, to jsem se v tom pěkně vycachtal, kolegové. Mám já jeden dědek pitomá, tohle to na starý kolena zapotřebí. Teď ze mě šla jenom horká pára, blávoli. Za to snad ani od zprávy nemohu chtít honorát. Ale zpívající mi kusy civilního oděvu rostlo i jeho civilní sebevědomí. Takže když si dovazoval uzel na kravatě, prohlásil už naprosto suverénně. No, když se to tak konec konců vezme, on ten věštec je takovej dědek černokněžnická. Teď on může trochu blávolit. V tom se otevřeli dveře a do šatny vpadnul zbledlý, rozsuchaný, spocený dirigent Pepiče Kuchyňka, zamnul si spokojeně ruce a povídá: zaplať pámu, tak jsme to dneska měli naposled. Načež pan Steinmar z rohu šatny se ozval zničeně: pro Krista pána, a na co jsem se to teda já blbec vlastně učil? Alkohol za volantem, jak víte, je velice přísně zakázán a že tomu je tak i v divadle na jevišti, to jak si samozřejmě předpokládáte. Ale přesto, protože čert nikdy nespí, se tu, tedy za tím volantem, i onde na tom jevišti, občas stane, že nějaký ten nešťastník tento zákaz překročí a mohu vás ujistit, že na tohleto jsou v divadle ještě horší tresty, ještě drakoničtější tresty, než na dopravních inspektorátech, i když se u ředitele defouká do balonku a neodevírá se tam krev. Já to vůbec neomlouvám, přátelé, vůbec ne, ale jsou mezi zpěváky, herci a vůbec mezi lidmi, kteří veřejně vystupují, trémisté, kteří potřebují opravdu tu skleničku na kuráž. Je to jenom jejich psychologická představa, protože si tím nepomohou. A nebo dojde i k určitému onemocnění, abych tak řekl, k indispozici. A to se člověk dokáže pro jeden večer upsat třeba i čertu. V divadle, řekněme mu divadlo X, abych nejmenoval, se hrála Carmen a titulní roli zpívala představitelka Y, abych nejmenoval. A ta si dala před představením opravdu nějakou tu skleničku na tu kuráž a v neznalosti nealkoholika jaksi dávkování poněkud přešvihla. První jednání proběhlo ještě jakž takž, jen opravdu někdo v muzice honěný poznal, že se dopustila několika, abych to řekl velice mírně, muzikálních omylů. Za to ve druhém jednání nastalo pravé rodeo. Najednou z ničeho nic, paní Y, tedy nyní už Carmen, začala zmateně povíhat po jevišti sem a tam, bez ohledu na to, co bylo domluveno s partnery, bez ohledu na to, co bylo domluveno s režisérem, odborně se tomu říká, měnit si o své vůli aranžmá. Dona Jose zpíval onen večer tenorista jugoslávské národnosti, který toho česky moc neznal. A jeho hra spočívala v tom, že zpívala neustále, honil Carmen po jevišti. A mezi zpěvem cedil skrz zuby srbské kletby: bogati, majku ti, dušu ti. No, v terčetu, když roztančí se nad cymbál, tam už Carmen nespívala svůj part altový, nebo zpívala unisono se soprány. Kvintetu, kde jaké šejdy tu i tam, tam už nespívala vůbec a rvala jenom od sebe své podloudnické druhy Dankajra a Remendáda a řvala na ně úplně civilně: nedejte se, kluci, je to ohromný, zpíváte to výborně. Tak přijde, jak známo, květinová árie, to je takové parádní číslo Dona Jose, ale mezi tím je předepsáno, že Don Jose má smíknout Carmen vztekle o zem, což už Jugosláves vůbec předstírat nemusel, protože jí měl až po zuby, takže s ní mají svoje liště, až zaduněla podlást, dvih se kotouč prachu. A navíc, a to je důležité, Carmen měla na krku na provázku takové veliké dřevěné korále, ten provázek se při tom pádu přetrhl a korále se volně rozkutály po jevišti. Carmen tedy ležela na jevišti, Don Jose zpíval o tom bílém květě, že ano, arie je to trošku dlouhá. Carmen se začala nudit a navíc si začala provokovat napovědova svítivá a lesklá pleš. Takže se volně plazila po jevišti, hledala rozkutávené kuličky a cvrnkala do nich a trefovala se do napovědy. Což se jí skutečně tu a tam podařilo, protože do zpěvu Jugoslávce se občas ozvalo napovědovo zničené au. Ve čtvrtém jednání Ve čtvrtém jednání se Carmen dokonce podařilo spadnout z předscény do orchestru. Ale ve zpěvu pokračovala dál, držela se kontrabacisty takhle kolem krku a aby byla jako legrace, tak uskovávala part notový za záda. Páté jednání nespívala vůbec, udělala se pauza, Carmen nebyla schopna, udělalo se jí náhle nevolno, jak se praví vždycky obecenstvu. Přivezli náhradní Carmen a ta to dospívala. A následky ty už ani nechtějte vědět. Tak nejvíc radosti za celá léta svého působení v Národním divadle nám činil tenorista Bohumír Vích, kterého jsme milovali pro jeho bezelstnou povahu, pro jeho radost z každé legrace a hlavně pro trpělivost, s jakou si dal všechny ty naše drobné či větší urážky na cti líbit. Mirek, jako všichni tenoři téměř, je poněkud menší postavy. V jeho případě bych dokonce řekl velmi poněkud menší postavy. Tedy úplný tedy pidi mužík. Obtloustlý ještě navíc. A tímto směrem byly orientovány veškeré naše legrace a vtipy, pochopitelně. Mirek totiž kdykoliv zpíval Dona Jose v Carmen někde venku, když tedy hostoval, jak se říká, tak si předem vyměňoval výšku Carmen. On měl takový seznam, kde měl uvedeny všechny operní scény v republice a tam měl uvedeny možnosti Carmen s udáním v centimetrech. A tím se naprosto řídil jako kompasem. Jednou ho volalo Brno, ptal se samozřejmě prvního, bylo ano, mohl bych, ale prosím, kdo zpívá Carmen, když mu řekli, že paní Řezníčková, tak říkal, že to jde, protože ona je jenom o 20 cm vyšší než on a to se ještě tak na tom jevišti ztratí. Přijel tedy do Brna, měl malou zkoušku u piana s korepetitorem jenom kvůli tempům a večer tedy skutečně se nalíčil, oblékl, šel se do dámské šatny přesvědčit, jestli ho neoblafli, jestli skutečně ta paní Řezničková zpívá a představení inšpicient spustil. Mirek se dopustil jedné malé chyby, která vyšla najevo až v průběhu prvního jednání. A sice Mirek hrál, zpíval a najednou zaspíval Haj Mikaela, jaké štěstí! A podíval se do portálu a tam stála dvoumetrová junonická Mikaela. Ale už se nedalo nic dělat, hned je tady ten duet, svou máti vidím zas, ten se zpívá tradičně líčko na líčko. Takže v tomto případě to vypadalo, jako když si guvernantka vyvedla na procházku chlapečka, který si hraje na vojáčka. A Mirek zpíval a zpíval svou máti vidím zas, jděte dál, jděte pryč, mi rodnou výsku tu milou, jděte ode mě. Ale Carmen, protože to zpívala, ale Mikaela, protože to zpívala teprve po třetí, držela se ho jako klíště a Mirek nám pak vyprávěl, jak to dopadlo. Říkal, když jsme ten duet končili, kluci, tak já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát. Když zpíval Mirek Dona Jose poprvé v Praze, byl jsem na premiéře. Mimochodem dostal tehdy od nás, od kolektivu Činohry, darem chůdy. My jsme mu trošku zvýšili úroveň. A já mám dojem, že mu ublížila krejčovna naše, protože na něj ušili tu strážmistrovskou uniformu velice špatně. On totiž nemá téměř žádný krk a oni mu ten límec udělali široký takhle a hodně vysoký. Takže tomu přikrylo bradu i část úst a navíc mu režisér posadil na hlavu jakousi helmu. On tomu říkal Pickelhaubna. A ta zase mu přikryla pochopitelně vlasy, čelo, obočí, oči a nos. Takže když zpíval, tak to vypadalo, jako když zpívá Sněhuláka nebo Kostlivec. Když zpívá třeba Jsem líp, jsem líp. Ale vedle ty vojáci Natales, Morales i ten poručík Zuniga měli ty španělské, takové ty frankistické čepičky s tím třapečkem. A já jsem v pauze přišel k němu do šatny a povídám, ty Mirku, poslouchej, tu helmu si na sebe neber, víc jste bez toho ksichtu není vůbec nic vidět. A on seděl před tím zrcadlem, koukal se na sebe a říkal, když to máš těžký, rozumíš, on ten kašlík je vůl, on je pak helmu dolů, čověče, to ona pod tím naznačuje, rozumíš. Že ten chodej je ve službě. Ten Natales Morales i ten Zuniga, ty budou mít ty čepičky, pak oni to jako mimo službu mají volno. Teď to ten chodej je ve službě. Rozumíš, on taky ten pokletek tou Carmen udělá ve službě a pak je za to zavřené. A tím jako kačičku službu naznačuje tou helmou. Já taky vím, že je to volovina. Tak jsem to vzdal, protože jsem si říkal, se zesnulým přítelem Zdeňkem Štěpánkem režisér a maminka mají vždycky pravdu. A začas jsem potkal Mirka na ulici, z dálky na mě radostně mával, pusu měl od ucha k uchu a když jsem k němu přišel, povídá: Bouti, tak ten tě poslech. Už na sebe tu helmu nebedu, kašník, nekašník, rozumíš? Já jsem se na sebe podíval v té helmě do zrcadla a já vážně vypadal jak ruskej samovár. Toto byla, jak jste si všimli, slovenská lidová píseň. A ta mám připomenout, že jsem byl mladý, hloupý a že mě jako celou spoustu mých českých předchůdců zavál divadelní vítr na Slovensko, kde jsem byl angažován jako herec ve středoslovenském divadle Vo zvoleně. Dnes se to jmenuje divadlo Josefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, pobočný závod 001, činohra Zvolen. Jak říkám, byl jsem mladý, hloupý a neskušený a v této době jsem zasáhl takovým vynikajícím způsobem do slovenské bytové výstavby. Je to neuvěřitelné, že herec zasahuje do výstavby, nicméně je tomu tak. Já jsem totiž, dělám to dodnes, to je jako můj koníček, kterým obvesluji občas své okolí, že napodobuju své kolegy a tehdy jsem si dokonce troufal na některé zahraniční i naše státníky. A tehdy byl předsedou vlády soudruh Antonín Zápotocký, blahé paměti. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, ve Zvolenu byl podnik, který se jmenoval Stavoprojekt. Ten působil v tom smyslu, že jaksi se staral o plánování výstavby v celém Banskobystrickém kraji. Byli tam vynikající mladí kluci, jako jsem byl já, inženýři z Prahy, z Brna, z Bratislavy. Výborná, skutečná taková československá parta. Flámovali jsme spolu, jezdili jsme na sliač a tak dále. A já jsem jim jednou v hospodě toho Zápotockého předváděl. Jim se to strašně líbilo. A pak jeden kluk, ten inženýr, dostal geniální nápad, říkám geniální v úvozovkách, povídá: poslouchej, víš co, my tu máme, totiž náš starý má v šupleti ležet už 2 roky, akci Z. To je vystavit 10 jednoposchodových domků pro zaměstnance v zemědělství, kteří nebydlí. Víš co, zavolej ho jako Zápotocký a zeptej se, jak je daleko s tou akcí Z. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, tak jsem jednu sobotu z jedné kanceláře v tom podniku zavolal domácím telefonem do té místnosti, kde seděli ty kluci s tím vedoucím, který tam měl nahoře takovou katedru. Ten se jmenoval inženýr Jano, křestním jménem. Nebudu mu dělat ostudu, nebudu mu říkat, jak se jmenoval dál. No a já jsem prostě zavolal a protože jsem tajemníka soudruha Zápotockého neznal, vypůjčil jsem si tajemníka soudruha Kopeckého, soudruha Bendu a říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého. Ovšem předtím ještě ten inženýr dělal veliký divadlo tím, co byl ten, co byl se mnou domluven, že dělal meziměsto do toho telefonu. Říkal, čo slečna, já vás dobře nepočujem. Já jsem se totiž musel naučit slovensky, víte? Proto mluvím slovensky. A vidíte, co se člověk mladý naučí ve stáří, jako když najde? Já se dneska dívám na televizi bez větších obtíží. Tak on dělal to meziměsto, říkal, čo, prezvon tě ještě raz, slečna. Tu, ano, tu je Stavoprojekt Zvolen, ano. A kto, ktože volá? Já vlastně počím, Praha, ano, ale kto, kto? A úrad čoho? Aha, predsedu vlády. Ano, odovzdám. A povídá tomu inžinovi, Jano, zober si to, máš tu telefon, volá tě Praha, předsednictvo vlády. A teď jsem dělal toho Bendu, říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého, příští týden přijedeme do Zvolena na oslavy Slovenského národního povstání, soudruh Zápotocký chce vědět se s tou akcí Z. Já příliš informován nejsem a já vás s ním spojím. A jedním tím kolečkem na tom telefoně jsem cvakl takhle, aby to dělalo dojem přepojení. A pak bylo ticho na obou těch koncích mezi tou Prahou, jako tedy, a tím Zvolenem a já jsem do toho řekl, Zápotocký, čest práci. U příležitosti oslav Slovenského národního povstání navštívím se svým doprovodem Zvolen a byl bych rád, kdybyste mě předložili, v jakém rozsahu a do jaké míry pokročily práce na akci Z. Teď bylo na druhém konci mrtvolné ticho. poněvadž na něj šly 4 infarkty, každý z jedné světové strany. A pak začal blábolit, říkal, ale ano, samozřejmě, bude nám cťou, nech se len páčí prísudu predseda, samozřejmě, všetko vám ukážeme, pěkně vás povodíme, pravda, máme všetko připravené, pěkně taky stane, nech se len páčí prísť. Tak jsem jako ještě chvíli něco povídal a pak jsem říkal, tak tedy příští sobotu v 9 hodin ráno se stavím u vás v kanceláři a byl bych rád, kdybyste mě mohli zavést i na staveniště, abych se osobně přesvědčil o rozsahu vykonané práce. Děkuji vám, naschledanou, čest práci. A on už byl tak zblblej chudák, že mě řekl, dovidenia, čest práci a ruky boskávám. No a pak jsem v té kanceláři chviličku počkal, aby to jako nebylo kách, jak se říká správně česky. A přišel jsem jako tam do té místnosti na návštěvu, byla sobota, tenkrát se ještě v sobotu pracovalo, což jsem dělal, což bylo běžné, že jsem je chodil navštěvovat. A teď to tam vypadalo tak, že ty kluci, kteří to věděli, byli skovaní za těma rýsovacími, prkny a on neseděl za tím stolem, on byl zlomený jak rákos. Já jsem přišel a pán, Janko, čo sa ti porobilo? Chorý si, či čo? Pál, nie. Sadkaj si. Že se. Vytah to dvojšuple, vydal flašku slivovice, nalil to 3x za sebou do toho krebského servisu od Hořčice, jsme to vypili, už jsme se tak viděli trošku La Habanero. A já povídám, no čo je, Jano? Ale, bohužko můj, máme tu taký bordel v jednej veci. Sprostá taká akcia Z z priamého popudu Zápotockého vystava 10 jednoposchodňových domčekov pre pôdohospodárov, ktorí nebydlia. Mal 2 roky, už sa s tým malo začať. My sme nespravili ani len figu. A teraz on príde. Tam on tu byl? A nie, len bude prísť na budúcu sobotu. Už ako si sa s ním vyprával? Po telefóne. Tam, ako? No, že príde. A pán, prosím tě, na to má přeci úředníky, to s tou nepotřebuje mluvit. A nie, keby si mohl skoro 5 minut přišel, tak si mohl sám ten hlas vypočuť, veď já ten hlas dobře poznám z rádia. Sakra, nedal si to vymluvit, ten člověk. A teď mu prostě najednou dopad šesťák do forbesu a začal řádit, dostal šok. A začal řvát na tu sekretářku. Marina, doněs šanon Z. Tam mu to přinesla, on v tom začal listovat, teď to našel, to, co hledal, říkal, aha, chlapci, tu je kópia. Už v marci, jsem tým idiotom na kraj do Bystrice písal, aby něco v té věci urobili. Hovno spravili. Chlapci, někdo bude zatvorený, ale já to nebudem. A už vytrh tu kopii a skoval do kapsy. Teď organizoval ve velkým, ty plánky byly jednotné, ty byly v Praze na předsednictvu vlády, v Setinách. Říkal, Janko, zabešteluj si letenku, půjdeš na pondělok do Prahy, vyzvedeš ještě plánky, však všechno to tu pěkně rozrobíme, ofotografujeme i Valen, tak nikde ho nepovedeme, nikde nepojde, tu bude sedět s námi v kancelárii, tomu všechno len tak ukážeme, tak nafarbené pěkně, však vystrojíme mu to, on chtěl tímto způsobem toho chudáka Zápotockého poblafnout. A pak se najednou v tom zmatku zjistilo, že vlastně ty pozemky, na kterým dnes ty domky stojí, to je, když se letí na Sliač, tak vpravo je takový kopec, Borová hora se jmenuje, a tam jsou ty domky. Že ty pozemky nejsou ještě vůbec vyvlastněny. Tak volal předsedkyni Národního výboru. A teď začal tak krásně, říkal, Marťulienka moja zlaťučka, po obědě o 14:30 spravíš mimoriadné zasadnutí MNV, věž, dušička moja zlatá, a musíme súrně vyvlastnit tě pozemky na Borovej hore. A ona si odpoledne prala nebo pekla, takže protestovala do telefonu, říkal, ale nie, to musí být, o 14:30 ti vravím, ale Marta. A ona zase, říkal, husa jedna sprostá, keď ti hovorím o 14:30, tak aj o 14:30 bude vybavené, to je věc štátného záujmu, a bacil telefonu. Co bylo dál, já nevím, já jsem odešel, rozloučil jsem se, pozapomněl jsem přes tu sobotu, neděli na to, a v pondělí ráno vstanu, stojím na tom Zvolenském náměstí mezi těma dvěma kostely a vidím k Hronskému mostu nahoru na Banskou Bystricu autoštěrku, autopísku, autotašek, autocementu. Jsi Himmel? Za chvíli zás. Štěrk, písek, tašky, cement, vápno. A to není jen tak. Jdu tam na tu Borovou horu se podívat. Tam byla louka zelená, běhali tam ty inženýrci s těma teodolitama, měřili tam pásma, dělali ty růžky z prkínek. Ale tam bylo všecko. Nejenom štěrk, vápno, cement, cihly, tašky. Tam byly umyvadla, tam byly klozetové mísy, tam byly dveře i s futrama, ve dveřích klíče, což nebývá při kolaudaci. On totiž zastavil v celém Banskobystrickém kraji práce a nakrat to ze všech staveb na tu louku, aby toho Zápotockýho tímto způsobem mohl ošálit. No když jsem viděl, co jsem udělal, že jsem odpoledne k němu dobytu a povídám, ty Jano, toho Zápotockýho do toho telefonu, to jsem dělal já. Teď zase on mě nevěří, říkal, já tě poznám, ty jsi taky figliar, víš? Já se kvůli těbe zavřet nedám. Tak jsem mu to slovo od slova opakoval, co jsme jako do toho telefonu mluvili. Pak jsem ho nakonec přesvědčil a řekl mi, no, čo se dá robiť? Zastavit se to jednako nedá. Dokončíme v Pánu Bohu. Tak tedy v Pánu Bohu dokončili, v listopadu se lidi stěhovali. Nic by se bylo nestalo, byla to taková vnitřní legrace, ale šlo to od úst k ústům, od kuka k uchu, až se to dozvěděl i ten chudák Zápotocký. A při jedné příležitosti, když byla zábava na předsednictvu vlády, tak mě pozval a všechno pěkně, jak to vypravuju vám tady, jsem vypravoval jemu a té jeho společnosti. On byl ohromný člověk, on měl velký smysl pro legraci. Já jsem neviděl v životě člověka tak se smát, jak se smál ten Zápotocký. Tomu tekly slzy, takhle mu tekly slzy smíchu. Takže jemu to prošlo, mě taky tím pádem, ale nejhůř na tom byl ten inženýr, ten Jano. Protože ještě 3 roky po tom, co se to stalo, kdokoliv ho z jeho známých potkal ve Zvolenu na náměstí, křičel na něj. Jano, choď na poštu, volá tě Praha, Zápotonda se chce s tebou vyprávat.
7: Hele, Honzovi nesvítí, jo, svítí také.
8: Hlavně, že rozumíte, až se
7: to je dobrý takhle, no.
8: Jo?
7: A když takhle se
8: zkusme tady, zkusme si to tady snít třeba, jo.
7: Ukáž, co tady to je za to?
9: Já jsem E.
7: Vy jste E? Perfektní E. To je co?
8: No, no. Tu. No, to je staccato, že jo?
7: No, a rychlej. No. Výborně, trilej.
8: No.
7: A co taky akord ještě bychom si dali, no?
8: To je dobrý, výborný.
7: To je co? A teď ty hluboký tóny taky, výborně.
8: To bude ono.
7: Počkej, Thailand Ačko, jsou dobrý, Bčko, jsou taky dobrý. A co to?
10: Volku, pozor, natáčíme. Pozor, už se natáčí.
8: Co se natáčí? Momento, tak to musíte říct o všem.
7: Ty to řekli právě ty, tak pojď hrát.
8: No tak znělku.

0: Já bych vám představil svého přítele Jiřího Stivína, Jiří Stivín, Janáček českého jazzu. Jo. A jeden z jeho četných vynálezů, který se nazývá, zapomínám pořád, to je složitý název.
1: Biofyzikální orgán.
0: Biofyzikální orgán.
1: Orgán.
0: Podívej se, Jirko, my bychom měli vysvětlit funkci toho biofyzikálního orgánu našim divákům.
1: Fouká se na flašky normálně.
0: Fouká se na, jakým způsobem na tu flašku se foukne?
1: Zkus něco zmáčknout.
0: Zmáčknu, ano, dobře. Popíšu celý proces. Zmáčknu. Vyjde prout, dostane ránu, ten člověk dostane ránu, rozsvítí se mu a foukne do té láhve.
1: Víš, já můžu na flašku hrát i písničku třeba, víš tak. To ne.
0: Mám to tu, hrtačka. Ale vysvětli, jak to přišel, jo?
1: No právě, protože bohužel, oni neumějí hrát, tak musí každý svoje.
0: To je C, jo? Ne,
1: to já si ukážu, tohle je, podívej, nejhlubší tón F, jo? Podívej, to je třeba tadyhle ta veliká flaška. To je co, svítí mu to, vidíš? F. A nebo teďka přijdu, teď ti ukážu třeba tón, dejme tomu, jaký chceš tón?
0: Třeba H, no.
1: To ti zrovna nemu to, vidíš? F. A nebo teďka přijdu, teď ti ukážu třeba tón, dejme tomu, jaký chceš třeba.

0: účelem.
1: No. To byla harfa.
0: Rozumíte, každý měl svůj nástroj a oni si muzicírovali u toho krbu, jo. Jenomže ty nástroje jsou čím dál dražší.
2: Nebo taky hoboj měl.
0: A Jirka samozřejmě, protože je muzikant, vynikající muzikant, tak chtěla, aby ty jeho děti taky hráli, jo. A pak ho napadlo na flašky, ne? Na flašky. On je viděn kolikrát, jak se vrací z té samoobsluhy, ne? S kabelama, s tašama, s těma síťovkama plnýma.
2: Nástrojů.
0: Potom přijde domů a on má 6 nebo 9 dětí, podle toho, z které strany se člověk na to podívá. Jo, 6 nebo 9, to je taky, jo. No a on těm dětem ty nástroje rozdá, napřed je musí naladit, samozřejmě, to je taky ho baví.
2: To ladíme dost dlouho, jednou jsme, jo, to ladili on... spolu, pamatuješ? No, to jsme a to byli... bylo dost dlouho, do rána skoro.
0: To jsme byli, jak se říká v Brně, proladění. No a tak, jo, rozumíte, a takže on potom a ty děcka, a oni ty děcka už jsou tak necvičený, oni přijdou do předsíně, rožnou si tam, je ta žárovka a udělají.
2: Tak sválně, tak si zkus na to zahrát.
0: Rád si na to zahraju, ne?
2: Ale musíš tady, víš, tady máš jako hluboký a tady máš
0: velký
2: akord.
0: Klavírista.
2: Ukáž, ale, jak hraješ.
0: No tak hraju takhle.
2: A nějaký akord, abys měl. Třeba podívej F-dur, já ti ukážu F-dur, jo, podívej. To je krása, co?
0: Teď ti ukážu něco.
2: No. No jo. Jenom, že jak... Nejsi dobrý klavírista, nejsi.
0: Já nejsem.
2: Já ti dám tady takový hřebeny.
0: Já nejsem klávesový typ,
2: který mají vyrvaný ty zuby a vždycky, když to také zmáčneš, tak to zmáčne ten akord, který je žádoucí, jo.
0: Takže
2: tak
0: já budu hrát vlastně na ten biofyzikální orgán, ale vlastně budu hrát na hřeben.
2: No vlastně takhle, ale musíš se správně trfat.
0: Já chápu, co myslíš, no? Tady tohle myslíš.
2: Já si s tebou zahraju.
0: Myslíš, no, tak. Třeba.
2: Ale tady nesmíš mačkat, tady musíš mačkat.
0: Jo, dobře. Řekni mi, který akord.
2: Máš tam číslo 1, tak to mačkej první.
0: Který akord chceš, mě řekni.
2: Tak třeba F. Na ten druhej? Musíš posunout, hezky, čověče. Ale oni nehrajou. Tak lidi, smůžte se. Natáčí vás televize, honem. A rychlejc.
0: No. Dab, dab, dab, dab, dab.
2: Výborně.
0: Čvacht, nam, nam, nam, na. Rap, nem, nam, nam, na. Rap. Já budu hrát rukama, přece já.
2: No. Výborně.

0: Já ti přehodím to oni, no.
1: Já se divím, oni si lidi koupí takový šprťou chlata a teď si to doma pouštějí. No jo, no asi si chtějí udělat doma nějaký veselý večer při kakou. No prosím, já vám teď tedy budu předvést jeden speciál unikát clown. Ale nic nebudu předvést. Co já budu předvést? Vy to máte na speciál magnetofon, mikrofon, suprafon.
2: Jak je přestavku, tak přijde klaun, aby se mohla postavit klec na lefa. Vždycky přijde klaun a dělá antre v cirkusi nebo repozu, ano? Ano, nazda, nekoukej na mě kukr, dej si ten kukr kukrku. Aha, Emilo, to je nejlepší klaun z mého repertoár. Emilo přijde a zavolá. Pane řediteli, alo, pane řediteli, pojďte sem. Já vám dám Adanku, ano, pane řediteli.
3: No, co je klaun? Co bys chtěl vědět?
2: Pane řediteli, já jenom jestli vy to víte. Pane řediteli, proč nemůže prase jezdit na kole?
3: To nevím, klaun.
2: No, protože nemá palec, nemůže zvonit, aha. Pane řediteli, já vás udám. Vydáváte vodní vši do akvária.
3: Ale klaun, to se přece dává.
2: Jo, to se dává, ale to se nemá, co pak se může ryba poškrabat. Aha. Alo, pane řediteli, pojďte sem. Já jsem strčila lefový chlavu do krku a on mi neukous.
3: Jak je to možné, klaun? Jak to, že vám neukous hlavu?

0: Alo, pane řediteli, pojďte sem. Pane řediteli, já vám dáš hadanku, dávám hadanku, ano, ano, pane řediteli, ano.
1: No, můžeš mě dát clown hadanku.
0: Pane řediteli, proč má pes v sadu takovou dírku?
1: To nevím, clown.
0: No, protože on mu někdo vytrhnul ocásek a zarazil o kousiček, víš? Pane řediteli, já vám dám hadanku. Proč má náš lipicán kůň, co dělá levada, takový dlouhý ocas a vůbec proč má kůň ocas?
1: No, aby si mohl clown odhánět mouchy.
0: Je, dipak, aby mohla filharmonii hrát na housle, aha.
2: Jugo. V našem městečku byl dlouho klid. Nedělo se tu do té doby, než se k nám přistěhoval Jugo, skoro nic. Jmenoval se správně Branko Župančič, nebo tak nějak. No, ale všichni mu říkali Jugo. Měl oči jak dva blesky a mohutný knír. Ten knír byl tak velký, že to všem připadalo až nemožné. Trčel do stran a když Jugo mluvil, mával tím knírem tak, že vůbec nepotřeboval ruce. Ukazoval jim v krámě na věci, které si chtěl koupit a jindy tak tupá Helenka kupodivu rozuměla. Přišel pracovat k nám na pilu a nedostal žádnou lehkou práci, ale nějak zvlášť to na něj nezapůsobilo. Všichni jsme čekali, že mu aspoň ten knír maličko splihne. Ale kde pak? Odcházel z pily stejně svěží, jako když ráno přišel. Švestkové sako se zlatými knoflíky, které vrhaly prasátka do unavených tváří kolem. Knír v nejlepší formě. Ale lehký opar rakie. To byl Jugo. Bydlel v malém domku u tratě. No vlastně už to ani žádná trať nebyla, protože poslední vlak, který projel, tak před 10 lety. Koleje byly zarostlé plevelem a tak tu chodili akorát cik-cak slepice. A Jugo měl taky ženu. Byla mladá a pokud vím, tak nikdy nepromluvila. Pod nosem měla ta jeho žena taky knírek, i když daleko menší než její muž. Lidi u nás je ze začátku měli i neměli rádi. Nikomu neubližovali, to je pravda, ale pravda taky je, že bydleli trochu stranou, že moc nemluvili, no, znáte to. Když o někom nic nevíte, tak si na něj něco vymyslíte. A není důvod si vymýšlet něco, co by mluvilo pro něj. Takže o nich se začalo, Bůh ví, který slepičí mozek to ze sebe dostal, prostě začalo se o nich tvrdit, že jsou ve skutečnosti hrozně bohatí, že mají doma truhlu zlaťáků, že jeho žena vůbec není jeho žena, ale sestra a že se u nás vlastně schovávají ze strachu před jakousi krevní mstou. Pamatuju se, jak se k ním lidé snažili nějak proniknout, jak jim ta záhra ležela v žaludku. Pamatuju se i na to, jak ho jednou po výplatě přemluvili chlapi z pily, aby si s nimi šel sednout do hospody. Chtěli ho tehdy jednoduše spít, chtěli, aby se svalil pod stůl a už nevstal. Mělo to být takové kolektivní KO té jeho divné povaze. Posadili Juga doprostřed a objednali první rundu. Objednali mu rum, což byla sama o sobě tak trochu rána pod pás, protože každý věděl, že nejlepší je v rakii a v každém pořádném souboji se volba zbraní diskutuje. Jugo jen přivoněl, lehce se usmál a jeho obří knír objal tu skleničku jako chkapadlo chobotnice. Pak ji postavil prázdnou na stůl a koukal, co bude dál. Poručili další. Samozřejmě, že Jugo věděl, o co zhruba jde. Věděl, že tu nesedí jen proto, aby jim líp chutnalo. Myslel si svoje a pohodlně se rozvaloval na židli. Domnívali se, že mu dají co proto. Jugo mlčel a pil. Usmíval se trochu a pil. Jak chlapům stoupal rum do hlavy, byli agresivnější. Dotírali na něj. Nařkli ho z vyložených nesmyslů. Křičeli na něj, že je nemá rád, že mu nejsou dost nobl a podobné hlouposti. Dostávali sami na sebe zlost a tu zlost si vybíjeli na něm. Viděli, že nemají pravdu, že nemají vlastně ani pořádný důvod, ale už nemohli couvnout. Jugo dlouho mlčel. Těžko říct, na co v té chvíli myslel. Možná, že na moře a bílé útesy, na divokou nádheru dravých řek, na tajemné ženy, kde si daleko, na vyprahlou zem a umíněnost oslů. Možná, že na všechny tyhle krásné a polozapomenuté obrazy v té chvíli vzpomínal. A ostatní se znechuceně dívali na jeho krásný knír a měli pocit, že v něm má ten Jugoslávec skrytou duši, velkou mohutnou duši, která je trápila, protože tu byla. Všichni jakoby se najednou zbláznili. Jugo seděl a díval se na ně, ale nepřekvapeně, spíš zvědavě a čekal, co z nich ještě vyleze. Provokoval. A když už se zdálo, že dál ho čeká jen zbití a ponížení, stoupil si rozvážně před největším křiklounem, chvíli se mu díval do očí a s legračním přízvukem se ho dutě zeptal.
3: Míje ty žena nohy?
2: Nejdřív si nikdo nebyl jistý, jestli to nepřeslechl. Všem se zdálo, že to nemůže být pravda. Jugo stál klidně a prohlížel si je. Pak se otočil a šel. Ve dveřích se maloučko zamyslel, znovu se na všechny podíval a zase řekl.
3: Mije.
2: Dveře se za ním zhouply a párkrát tiše vrzly. Ostatní seděli a dávali si to v těch svých brunátních hlavách dohromady. Co žena? Jaká žena? Proč nohy? Ale dveře se zas otevřely a v nich stál Jugo s vážnou tváří a měřil si je zkoumavým pohledem. Dívali se na sebe navzájem snad půl hodiny a pak jim pokynul. Bylo v tom gestu něco slavnostního, něco, co nepřipouštělo odpor. Nejdřív se zvedlo jen pár chlapů, ale ze zvědavosti nakonec vstala většina a s rozpačitými pohledy a pokašláváním vyšli nakonec ven. Jugo šel důstojně a se vztyčenou hlavou napřed a už se neohlédl. Šli nocí a klopítali za ním, nevěděli kam a proč, ale šli. Hej, Jugo, co má být tohle za divnej vejlet? Zavolal někdo za ním, ale on nic. Mlčel. V divné a stísněné náladě došli až k domku u tratě. V přízemním okně se svítilo. Schromáždili se přede dveřmi a čekali. Když Jugo viděl, že jsou všichni, spokojeně mlaskl a otevřel. Vešli do malé, pečlivě uklizené místnosti a přešlapovali na místě. Žena seděla za stolem a přebírala rýži. Nezvedla vůbec hlavu, jako by se nic zvláštního nedělo. Teprve když si muž sedl a pomalu si zul boty, chvatně se třela do hrnce malé bílé hromádky a vstala. Na chvilku zmizela a vrátila se zpátky s lahví rakie a několika skleničkami. Nikomu neřekla, aby se posadil, protože bez tak nebylo kam. Jugo si zapálil cigaretu a rozkošnicky natáhl nohy před sebe. Žena zase odběhla a pomalu a obřadně přinesla odněkud oprýskaný lavor plný kouřící horké vody. Něžně vzala do ruky mužovi obří nohy plné otlaků a zvolna je namočila do lázně. Jugo ze sebe vydal slastné syknutí. Se zavřenýma očima a s cigaretou v koutku, hlavu zvrácenou dozadu, temně a odkud si zevnitř, začal si prospěvovat cizí sladkobolnou melodii. Chlapům lezly oči z důlků a ruce se skleničkami se jim třásly. Žena omývala ty zhrublé nohy očividně s láskou. Probírala prst za prstem a s každým jakoby se zastavila na kus řeči. Hladila je a masírovala. Každého toho zajatce zatuchlé tmy vysvobozovala zvlášť. Nebyla hezká, ale všem musela v té chvíli připadat neobyčejně krásná. A neměli ji za to rádi, protože jim ukazovala něco, co oni nikdy mít nebudou, ale o čem až dodnes nevěděli a vědět nemuseli. Pozorovali ještě chvíli to zvláštní divadlo a hlava je začínala z rumu a tepla brnět. Stáli tu, nohy s prsty zaťatými jako v pěst a hrozili tou zaťatou nohou prokletému Jugovi, protože dneska vyhrál. Vyhrál na celé čáře. Jenže to jeho vítězství nebylo jen pro dnes a třeba pro zítřek, ale na pořád. To věděli teď už naprosto přesně. Rozcházeli se domů, děkovali se špatně skrývanou záští za rakii, neupřímně a rychle se loučili a šli. Každý zvlášť, každý ke své ženě, která je čekala doma plná výčitek, každý k ženě, která není zvyklá mít někomu nohy. Nikdo z nich se o tom doma samozřejmě nikdy ani nepokusil zmínit. Každý znal předem odpověď, které by se dočkal, ale ten lavor s horkou vodou v nich už jednou byl A nedalo se s tím hnout. Ve spánku viděli tu scénu každou noc. Vracela se jako zlý sen. Tohle jim neměl dělat. Takovéhle věci jim nikdo nesmí dělat. Já nemyslím, že u toho tenkrát byli všichni, ale vím o dvou, o třech, co tam byli určitě, když Jugovi provedli tu hanebnost. Počkali si na něj jednou, když se vracel večer z pily, chytli ho a povalili na zem a pomstili se mu. Mysleli si tenkrát, že ho připraví o jeho sílu, o jeho duši. Zbili ho a ustřihli mu knír. Ten krásný černý knír, který nikdy a před nikým nesplihl, který se před nikým nevěšel k zemi. Viděl jsem ho, jak jde se skrvácenou tváří domů, jak se bolestně houpe při chůzi ze strany na stranu. Dodnes slyším tu divnou melodii, kterou se loučil. Odjel. Jednoho rána tu zkrátka nebyl. Nevím, kam šel a co se s ním stalo, ale vzpomínám na něj pokaždé, když vidím, jak na obloze tiše krouží malé káně. A když přivírám oči, vidím jasně, že je to Jugův knír. Krásný a majestátní. Dívá se na mě z nebe a volá.
3: Tak co? Míje ty žena nohy?
4: Když jsem byl dotázán v takové anketě na nejkrásnější a nejhroznější zážitek, který souvisí s mým amatérským filmováním. A takže já jsem si ten papírek vzal, protože jsem tenkrát na to odpověděl. Začal jsem tím nejstrašnějším zážitkem a psal jsem, když si z prázdninových zásob filmového materiálu schválně ušetříte jeden kotouč akvakoloru na výlet do Dubrovníka a na Loput, a když tam konečně jedete a kamerou zrovna pijete ty barvy při procházce městem, Dubrovníkem, při jízdě po moři a pak na ostrově Lopudu po celé té cestě z přístavu kolem pomníku Viktora Dyka, na jednu z nejkrásnějších pláží Jugoslávie, kde se bohužel Viktor Dyk utopil. A když při návratu domů zjistíte, že zrovna tenhle kotouč vám chybí, že jste ho asi někde při výměně filmu na té pláži zapomněli, to uznejte, je pro filmového amatéra okamžik k uzoufání a nevíte, komu žalovat. A teď ten nejkrásnější okamžik. Ale když vám 3 měsíce na to neznámý hlas říká do telefonu, přijel jsem včera z Jugoslávie a na Lopudu jsem slyšel od známých, že vaši známí sem psali svým známým, aby se poptali svých známých, jestli někdo z jejich známých čirou náhodou nenašel film, který jste tu někde prý asi zapomněl. A já, ač neznámý, jsem se čirou náhodou dal do řeči s jiným neznámým, který něco takového opravdu našel, a tak jsem tu plechovou krabičku přivezl. Nevím, v jakém je stavu, její obsah, ale přijďte se na to podívat. A když pak s tou krabičkou, kterou jste měl naposled v ruce na ostrově ve Středozemním moři, se setkáte tady v Praze pomalu jako se ztraceným synem, a když po vyvolání tam všechny ty barvy vážně jsou, je to pro filmového amatéra radost jak třístupňová raketa a navíc víte, komu máte za to poděkovat.
5: Mezi exponáty této filmové přehlídky nemůže pochopitelně chybět ani postava českého génia Járy Cimrmana. Já jsem chodil po výstavě a ptal jsem se namátkou návštěvníků, jak tady v patře, tak v přízemí, co jim vlastně jméno Cimrman říká. Odpovědi jsou dost zajímavé. Jeden divák soudil, že to byl český dramatik vídeňského původu. Druhý ho považoval za vynálezce. Byl to chlapeček, tvrdil, že prý Cimrman vynalezl bagr. Třetí za průkopníka aviatiky. To byla slečna, která tvrdila, co jsme sami nevěděli, že prý Cimrman na svém avionu dokonce přeletěl Prahu. A to, že prý nejdříve nad ní udělal kruh a pak nad ní udělal kříž. A čtvrtý divák ho považoval za hudebního skladatele. No, všichni měli pravdu. Ono se v Cimrmanově případě skutečně dost těžko střelí vedle. Není snad oboru, do kterého by tento donedávna neznámý velikán plodně nezasáhl. Položme si však otázku, jak si jeho genialitu vysvětlit. My spatřujeme hlavní příčinu v tom, že Jára Cimrman neprodělal období puberty, která, jak víme, myšlení mladého člověka rozptiluje nežádoucími směry. Cimrmanovi rodiče před svým synkem až do jeho 15 let tajili, že je chlapcem, aby donosil šatstvo po své starší sestře Luize. Když mu pak zlomyslné spolužačky na dívčí škole ve Bodičkově ulici prozradili, že není dívkou, měl už Cimrman pubertu za sebou, poněvadž děvčata, jak víme, dospívají dříve. Také letos je tomu 100 let, co se Jára Cimrman narodil. Díky matrikáři 4. vídeňské farnosti Franci Huškovi, který prováděl většinu zápisů ve stavu opilosti, nelze dnes spolehlivě říci, zda se Jára Cimrman narodil roku 1856, 1865 nebo 1886. To právě letos slavíme. Matrikářův rukopis připouští i rok 1887, takže i v příštím roce tomu bude 100 let. Co se Cimrman narodil. Po matce Rakušan, po otci Čech, po první světové válce, takřka zapomenutý velikán, začíná svou tvůrčí dráhu ve chvíli, kdy se vymaňuje z pout své konzervativní krejčovské rodiny. Jednoho dne odstrkuje od sebe talíř s nenáviděnou krupicovou kaší a odchází jako 7letý až 37letý z domova. A od té chvíle nacházíme jeho stopy takřka ve všech zemích všech světadílů. Tak ve Stuttgartu staví s hrabětem Zeppelinem první vzducholoď s konstrukcí ze švédské oceli a s gondolou z českého vrbového proutí z Moravy. V Paraguaji zakládá loutkové divadlo, ve Vídni kriminalistickou a baletní školu, zkoumá život polárních samojedů a na útěku před vyhladovělým kmenem mlasků mine severní pol o pouhých 7 metrů. Vynalézá jogurt. Manželům Kyriovým nanosí na vlastních zádech do sklepa 45 puten smolince. Českému profesoru Burjanovi asistuje při prvních plastických operacích. Edisonovi potom předělá pupík na objímce jeho první žárovky. Jakkoliv měl Jára Cimrman neklidnou krev světoběžníka, vždycky se rád vracel domů do Čech. Dá se říci, že vlastenectví je základním jeho charakterovým rysem. Pro ně trpěl v habsburských žalářích a pro ně se naučil také skoro plyně česky. Vlastenectví vedlo také jeho štětec, když maloval svůj slavný historický triptych obrazů Bitva u Lipan, Bitva na Bílé hoře a Sedláci u Chlumce, vystavovaný pod souhrnným názvem Naše slavné prohry. Tolik tedy na úvod a o filmové práci pohovoří kolega Ladislav Smoljan.
6: Obrátíme-li teď svou pozornost k Cimrmanově činnosti filmové, musíme hned úvodem konstatovat jeden smutný fakt. To, že Cimrman nevynalezl kinematograf, se stalo nešťastnou náhodou. V roce 1895, kdy byl zrod filmu tak říkajíc na spadnutí, trénoval na olympijské hry a neměl na vynález kinematografu čas. A tak spatřil němé filmy až poprvé ve Vídni, a byl novinkou nadšen. Ihned navázal přátelství s Mojmírem Frídou, půdoznalcem, který z nejrůznějších součástí nalezených na půdách činžovních domů sestrojil promítací přístroj. Spolu pak založili ve vídeňském prátru kultury a oddechu promítací společnost. Ovšem filmy, jaké se tehdy promítaly, nemohly Cimrmana uspokojit. Zejména mu vadilo, že němý děj je tu přerušován obrazovými titulky. Cimrman o tom doslova říká, to, co promítáme, je bastard. A na Frídu se rovnou obrací s výzvou. Vyber si, buď obrázky nebo titulky. Frída byl pro obrázky, zatímco Cimrman zvolil titulky. Oba přátelé se rozešli ve zlém a společnou filmotéku si rozdělili tak, že Cimrman vystříhal z filmu všechna okénka z titulky a Frídovi přenechal zbytek. V prátru tak vznikla dvě svérázná kina. Frída brzy zkrachoval, protože publikum se v ději bez titulku nedokázalo orientovat.
7: V našem pravidelném pořadu se vystřídalo už mnoho programových typů, ale jeden zde ještě nikdy nebyl diskutován. A tak mi dovolte, abych mezi námi přivítal hlavního šéfredaktora pro televizní přestávky, doktora Lumíra Práskala. Doktore Práskale, než přejdeme k dopisům, které přišly na vaši, na naši adresu, mohl byste nám říci něco bližšího o vašem oddělení? Tak to jsou jistě zajímavé argumenty, ale já se domnívám, že byste to nemusel brát tak ze široka.
8: A kromě toho, já jsem vedoucí.
7: Tak jistě. To víme, že jste vedoucí. Vy jste jeden z těch vedoucích, kteří si léta dokáží ohlídat své místo. Ale já jsem myslel něco blížší o vaší práci, o vašich problémech, doktore.
8: Jedná se o televizní přestávky. Mnoho lidí tuto naši práci podněc podcení. Hledí na ní, řekl bych, jak si přímo s despektem. A A, B, C, D, já bych jaksi na adresu těchto řekl toto.
7: Ano, to bude nejlepší.
8: Podívejte se, my máme štáb v televizi, který čítá cirka 30 lidí. A teď si uvědomte laskavě,
7: dneska bohužel nic. Ještě sám cítíte, že je něco na cestě?
8: Kolik přestávek už ta naše ta naše televize odvysílala? To je nepoměr.
7: No, Doktore Práskale, v prvé řadě prohlašuji, že se trochu bojím. Oni mě v redakci upozorňovali, že rozhovor s vámi nebude jednoduchý, že prý máte lepší písemný projev než ústní, ale tohle jsem nečekal. To jsou šoky na hlavu. Hlavně F, kdybyste laskavě nezařazoval. F mě děsí, to zní jako výstřel. Jinak v zásadě s vámi souhlasím, přestávky jsou jistě důležité. Má, já bych tak řekl, svoji platnost, že?
8: Podívejte se, koleno.
7: Klouda jméno mé.
8: Klouda, to jste mě nalil.
7: Já ne, teď už jste tak přišel.
8: Vodu.
7: No to snad, no. Kam bych vám ji ale lil?
8: Do mlýna.
7: No tak to možná.
8: Víte, ono se řekne přestávka, ale vždyť si uvědomme její základní funkci. Co je?
7: Vám něco je, doktore?
8: Co je její základní funkci? Její základní funkci je...
7: To je překvapivé sdělení. A můžete to nějak blíže vysvětlit?
8: Je oddych.
7: Aha, oddych.
8: Nám například od 20 hodin 05 minut do re mi do 21:30 běží napínavý film z drsného prostředí.
7: Jestli dovolíte, abych to zrekapituloval. Říkáte o 20:05 do 21:30 nám v televizi běží napínavý film dokonce z drsného prostředí. Abychom si rozuměli, doktore, hovořil jste o naší televizi. Pardon, Práskale, vy někam něco signalizujete. Teď jsem snad zase to tolik neřekl.
8: Od 21:30
7: Jestli dovolíte, abych to za vás sečetl, od 21:40
8: nám běží opět nesmírně zajímavý program.
7: No to je vůbec zajímavý den, doktor.
8: Čili já mám 10 minut na to, abych ty lidi psychicky zpamatoval toho, co viděli předtím, a psychicky je připravil na to, co uviděj potom. Čili já mám 10 minut na to, abych ty lidi dostal do konvice.
7: Tam zase.
8: Do konvice.
7: No to musí být těžká práce. Já jsem rád, že to potvrzujete. Možná by vás zajímalo, co píší diváci. Ano, děkuji vám za nevšední zájem. Já myslím, doktore, že budete mít radost. Zdá se, že televizní divák tak už nějak pochopil, že přestávka je pro něj z televizních pořadů nejdůležitější. Tady nám například píše Karel Bukvice z Trhových svin. Tuhle jsem se díval na televizní pořad a už jsem se nemohl dočkat přestávky. Také manželka mi přikázala, abych ji na přestávku určitě vzbudil. Nesklamali jste nás. Vaše hrající si koťata je něco tak výjimečného a perfektního, že by si tento program zasloužil delší vysílací čas i více reklamy. Váš Karel Bukvice. PS. Manželka se nepodpisuje. Spí, protože běží hlavní program. Chce být čerstvá zase na přestávku. Tak co tomu říkáte, Práskale, doktore?
8: No, to mě teda potěšila ta makovice.
7: Bukvice. Karel Bukvice z Trhoví.
8: Víte, ty kaťata.
7: Koťata. Kaťata, doufám, máte dosud podat.
8: Dosud. Víte, ty koťata, To byl můj nápad.
7: Neříkejte, jak k němu mohlo dojít?
8: Je, já si povídám, mám to topit, nemám to topit. Tak jsem s nima zatočil.
7: Chcete říct, natočil přestávku?
8: Natočil.
7: No, byl to šťastný nápad, doktore. Dokladem jsou další a další dopisy. Tady nám například píše Jiřina Rovná, Plošinová z Prahy 6. Děkuji vám za vaši přestávku s koťaty. Na vaše koťata se dívám raději, než na svoje koťata. Tolik tedy Rovná, Plošinová.
8: No, to mě teda potěšila, Plošina. No, počkejte se, my se jaksi do
7: Hudry, hudry, hudry, hudry! Už mě nestrašte, doktore, už toho bylo dost!
8: Do budoucnosti budeme snažit získat pro naše přestávky delší vysílací čas.
7: No to diváci jistě uvítají, konkrétně by to vypadalo jak?
8: Ze současných 5 až 10 minut, já bych se chtěl dostat na 10, 20, 30. Narodil se prce.
7: Kde nebo komu se to za nesmyslnou informaci?
8: Ale my jsme v dětství měli takovou říkačku a mně se to teďka vybavilo.
7: Vybavilo, ano, no to nevadí. No tak prosím, pokračujte, doktore.
8: Má?
7: No jistě, no co s tím, rychle pokračujte.
8: No mně to jedno, já to mám, mě to baví. Jak myslíte? Prckováš na
7: prvou. Ale no ne, no v těch přestávkách přeci pokračujte.
8: Chytla prcka za nohu. Prce cítí hu, netajemně za nohu. Tak mě se to vybalilo celé. Celé dětství.
7: No, já jsem
8: slyšel.
7: To je dobře, doktore, že se vám nevybavilo něco z puberty, že? Tam už byly ty říkačky podstatně horší, pokud
8: a víte, že si vzpomínám na jednu...
7: No, to bych tak rozhodně nerecitoval. Já myslím, že byste se měl vrátit k těm přestávkám. Zůstal jste u 30 minut.
8: 30, 40, 50, 60 minut. To je dneska už prakticky hodina.
7: No tak jistě, to zůstalo, ano.
8: Se 120 voltů 120 minut,
7: mám se zase ráčo něco vybavit.
8: No, oni mě totiž doma předělávají elektřinu na proud.
7: Cože?
8: Chci říct, z 220 na 120.
7: A to je nesmysl, když tak ze 120 na 220, tomu bych věřil, to je normální rekonstrukce pražské elektrické sítě. No co je?
8: Mě předělávají síťovku takhle.
7: Proč? No přeci vám k tomu něco řekli, přeci nevlítli do bytu s majzlíkama.
8: Vlítli tam do bytku.
7: Cože? No jak mě to oslovujete?
8: Vlítli tam do bytu s majzlíkama.
7: Jo, a co říkali?
8: No ten největší hajzlík, ten říkal, že prej je to snad tím, že nějak strašně žeru nebo...
7: Takže vám budou dodávat aspoň dietnější elektřinu. No prosím, je to možné. Tak dokončete myšlenku, doktore, jestli to půjde.
8: 120 voltová...
7: Minutová.
8: 120 minutová přestávka, to je dneska už ideál jaksi nejen jaksi náš v televizi, ale i a.
7: Ano, konečně jste se našel, doktor.
8: Ideál diváka.
7: Čili, jestli vám dobře rozumíme, práskající doktore, měla by se podle vašich slov stát televizní přestávka hlavním večerním pořadem Československé televize. Ano, takže vlastně diváci se mají na co těšit. Tak to bude skutečně Tak vám děkujeme.
9: Zatrolené počasí. Nebýt té boušky, už bych tam byl. Chudák Cimrman, jistě si myslíš, že už nepřijdu, ale já přijdu. To bude tanec. Pejřil půjde ke zdi. A na jeho pěkné místo u okna si konečně lehne Cimrman. Ten jeho dopis. Jen jsem ho dostal, už jsem balil zavazadlo. Takový člověk, a oni s ním takhle zacházejí. Vážený pane inspektore, moje postel je nejdál od okna v temném koutě. Třikrát jsem u vrchní světnicové králové urgoval čisté povlečení. A když se mi ho konečně dostalo, musel jsem poslouchat na svou adresu taková slova jako kachna, potápka a bukač. Pravda, svědky na to nemá, ale mně jeho slovo stačí. Dál tady píše, když je u toho ředitel, to ona mluví, jako když másla ukrajuje. Ale když je s námi sama, štípe nás do zad a tahá za zbytky obočí. A když se nám večer nechce spát, pane inspektore, udělá si na utěrce uzel a mlátí nás hlava nehlava. Ubohý Cimrman. Tak toho se dočkal na stará kolena. Ale já jí to spočítám. Já jí dám uzel na utěrce. Něco přestane pršet. Hej holá, pane správce! Tak má ten Herberg vůbec nějakého správce? Nebo správcovou? Paní správcová!
10: Sedíš mi na noze, chlape!
9: Kuj, to jsem selek. Co je? Paní správcová, dal bych si chléb a uzenku. Divná osoba. Nic neřekne, člověk ani neví, jestli odešla uražená nebo pro uzenku. A pro uzenku. Děkuji.
10: Ach jo, chleba a uzenku. On neví, že až to sní, že dostane žízeň. Tak mě znovu pošle do deště, abych mu přinesla něco k pití, je-li to jedno.
9: To mluvíte se mnou?
10: Že pak.
9: Paní správcová, prosím vás, něco k pití.
11: To je čima. Chudák paní Vránová. Dítě se dere na svět a já uvíznu tady. Dobrou chuť, pane.
9: Děkuji.
11: Já jsem formánek, ahoj. Zmaněčí.
9: Velice mě těší. Je,
11: taky, pane.
10: Druhý je to. Viděl, že pro něco jdu. Ona řekne, paní správcová, když už do toho deště jdete, jděte mi tak něco k jídlu a k pití.
11: To mluvíte k nám?
10: Ne.
11: Vy budete asi zdaleka, vidíte.
10: To on si počká, až já obsloužím jedno, je to. A to v tom jeho mozku, a co v mozku, v tom prejtu, co tam má, to začne vrtat. Prvě potom přijde na to, že chce taky chleba a uzenku.
9: Jedu až z Prahy, pane.
10: Pivo, to ještě ne.
9: Jsem vrchní inspektor všech starobinců.
10: To byste toho po něm chtěli moc.
9: A mám tady v kraji velice důležité řízení.
10: To napadne, až když začne jíst.
11: Paní správce, doneste mi taky uzenku s chlebem.
10: Pivo ne.
11: Já pospíchám k porodu.
9: Vy jste lékař?
11: Porodní dědek.
9: Porodní dědek, tak to jsem ještě neslyšel.
11: Tady na horách je to běžný, pane inspektor. Napadne sníh a žeňte bábu na lyžích. Tak, vy jste až z Prahy. Taky bych se tam rád někdy podíval. Paní správcová, jedno pivečko. Praha. Říkávali nám, že nás tam vezvou na zkušenou. Ale sliby, chyby. Co nepochytíte z doslechu, to se nedovíte. Poslyšte, co je na tom pravdy. Teď při poporodu obejvají děti teplou vodou.
12: No, tak není to můj obor, ale tohle se, co já vím, běžně dělá.
11: Tak to se tady u nás na horách neujímá. Než zatopíte, než se voda ohřeje, podpumpově to raz, dva.
12: Slyšte, a vy máte nějakou porodní školu, kurz nebo nějaké minimum?
11: Já jsem samouk. Ale snažím se držet krok s vědou. Teď jsem například zavedl to číslování, jak oni v těch porodnicích dělají. Tak já taky vždycky se zeptám, maminko, kolikátý dítě to máte? A pak mu pěkně inkou stovkou na zádička to číslo napíš. Tak ono to nějak krásně nevypadá. Křivý nožičky, na zádech číslo. Oni vypadají jako fotbalisti. Ale když se to teď tak dělá, tak co?
13: Ruce nad hlavu a seřadit podle velikosti.
14: Jelita si tady dali sraz.
12: Promiňte, pane, ale pokud si vzpomínám, vy jste tu předtím mezi námi nebyl.
14: Ale byl. Spal jsem tamhle v koutě.
12: Paní správcová, chtěl bych se najíst.
14: Skválně počítejte, kolikrát půjdu do deště.
12: Přineste mi talíř, hrnek, vidličku a nůž.
14: Talíř,
11: nenávidím! Všechny vás nenávidím!
14: No.
11: A už to tak nebudu trpět, všichni sniknout, kalhoty hezky přežidle a spát.
12: To určitě. No, večerka je vždycky až v 10. Všude mají večerku v 10 hodin.
14: Dětkové plesní.
13: Já jím jedině svoje. Nikomu nevěřím. Ono to nemusí být přímo otrávený. Ale můžou v tom být uspávací prostředky. Depak. Jedině svoje.
12: Promiňte, pane, ale ještě jsme se neseznámili. Já jsem vrchní inspektor všech starobinců. Doraďte být vy.
13: Já jsem jenom takovej obyčejnej, prostej, nedůležitej, nic zvláštního. Takovej civilista. Tak si chodím po světě, jdu kam mě napadne, žádný důležitý poslání. Jako že bych třeba něco státnického, nebo že bych byl poslaný přímo někam. Jenom tak. Beze zbraně, bez cíle. Civilista. Pihrt Josef. Pihrt Josef. Pihrt Josef.
14: No dobře, dobře, tak hodinku se ještě blbněte, ale bude se zhasnu a bude se spát.
12: To mluvíte k nám?
14: Ne, to je samomluva. Nevěřil byste, kolik lidí dneska trpí samomluvou. Pejřil taky. Celé hodiny si vydrží povídat pro sebe. A v jeho případě se nejedná ani tak o samomluvu, jako spíš o mazanost. On se to prostě bojí říci Cimrmanovi přímo do očí a tak dělá, jako že si brebentí pro sebe. A přitom z něho vycházejí takové hnusné impertinence, jako třeba slova kachna, potápka a někdy i bukač.
13: Co chcete, to jsou normální vodní ptáci. Znám horší nadávky, třeba vůl.
12: Dobře, ale tady je třeba vědět, že Cimrman má totiž na pravé noze srostlé prsty. Ne všechny samozřejmě, jenom dva. Prostě mezi palcem a malíkem má takovou blán. Přece ještě nemusí trpět, aby se někdo válel na posteli a otravoval vzduch takovými výrazy. Mezi námi. Vrchní světnicové králové rostou na bradě slušné vousy. A také se jí nesmí říkat štětináč.
13: A jo. A to znáte, jak císař pán, teda my mu říkáme Franta Pepa jednička, jak dal tý svý milence kotě?
11: Ne, to neznám.
13: Tak ta Šratová, to je ta herečka, jak za ní císař pán pálí, měla narozeniny. A Franta Pepa jednička jí dal malýho kocourka. A ona povídá, nezlob se panouši, ale já kočky nesnáším. A císař povídá, to se divím, vždyť vaše komorná tuhle povídala, já nevím, co ta moje milost padí na tom starým kocourovi vidí. Já, rozumíš? Na tom starým kocourovi, ne? Víš, to asi bylo za kocoura, ne? Fuj, to jsem si dal.
10: Já taky. Já taky, jo.
13: To se tak někdy povede, že jo? Ještě, že tady není žádnej takovej, před kterým bychom se museli, že jo? Že jsme tady jen tak mezi sebou. Samí obyčejní civilisti.
11: A to znáte? My mu zase říkáme starý Procházka. Jak jel starý Procházka do Prahy, tak starý Procházka.
9: Zády k publiku nemluvíme.
11: A to znáte? My mu zase říkáme starý Procházka. Jak jel starý Procházka do Prahy?
13: Ne, tu neznám.
11: Tak starý Procházka jel do Prahy. Aby se Čechům nějak zavděčil, dal si napsat 3 české věty. První, že přečte při návštěvě invalidovny, druhou na dostihách ve velký kuchli a třetí místo držícímu hraběti chůnovi. A teď přijde na tu invalidovnu a tam ho vítá delegace v čele s kanonýrem Kučerou, který přišel ve válce s Prusama po obě ruce. Císař mi dá papírek a čte. Milý hrabě, vidím, že je česká země v dobrých rukou. A teď přijde na to závodiště ve velký chuchli a tam mu představí vítěze dostihu. Císař mu dá papírek a čte. Milý státní kriple, za tvoje zásluhy půjdeš do invalidního důchodu. A nakonec mu místo držící hrabě Tůn představí ve svým paláci svoji 2metrovou manželku. A starý Procházka zase vytáhne ten papírek a čte. Milý sportovníku, máš opravdu velkou chuchli.
13: Tak takhle.
11: Pěknou uniformu má.
9: Hezkou.
13: Tak jméno.
11: To jako moje jméno.
13: Nezdržujte to.
11: Formánek.
13: Celý.
11: Alois.
13: Bydliště.
11: Manětín.
13: Povolání.
11: Porodní dědek.
13: Neexistuje. Píšu porodní bába v závorce muž.
11: Ale pane poručíku, proč najednou tohleto? Myslel jsem jen tak pro pobavení.
13: Jméno otce.
11: Václav.
13: Žije?
11: Tatínek je zaplať pán Bůh naživu.
13: Zná anekdotu?
11: Jo, slyšeli. On si každej vtip rád poslechne, ale žádnej už neudrží.
13: Matka?
11: Maminka už je 12 let na pravdě boží.
13: Zemřela, aniž anekdotu slyšela?
11: Ne, slyšela ji. Vzala si sebou chudinka do hrobu.
13: Načež ji odnesla? Do hrobu. Já to tušil, je to někde tady, tady někde se to líhne. Ale já na to přijdu. Já ho najdu. Mizernu jednoho. Mizernýho. To nemějte strach.
11: On se zase přelík.
9: Asi se spotil.
13: No tak, co pak je to s váma, chlapi? Člověk se převlíkne a vyděláte, jako že ho neznáte. Nějak nám tady zamrzla zábava, ne? Víď, Václave? Vlastně ne, ne, to byl tatík, ty jsi... Lojza, jo. Hele, ale ta byla dobrá, jak náš panouš jel do té Prahy, jo. No, a co ty? Ty žádnou neznáš?
9: Ani ne. Já anekdoty neposlouchám, nevypravuji a ani se jim valně nesměji.
13: Já ti dám... Nevypravuji, ani se jim nesmějí. Ta tě pěkně vzala, Alojzova chuchle. Ale ze mě nemusíš mít strach. Ani jsem si tě nezapsal. No? Přestává pršet, budu muset jít. To víte, povinnost volá. Povinnost volá. Tak, paní správcová, s Bohem. Pan inspektor, s Bohem. Pan Formánek, nashledanou.
11: Ono se to opravdu trhá. Musím k tomu porodu. I když ta Vránová 12 dětí porodila, to už rodí levou rukou. Takže možná přijdu, napíšu na záda 13 a bude to.
9: Pane Formánku, až přijdete domů, připravte rodinu na svou delší nepřítomnost.
11: A proč jako myslíte?
9: Podívejte, ten člověk, co tu byl, ten si nezapisoval anekdoty proto, že by si je nepamatoval.
11: Ne.
9: Vy jste asi neslyšel o civilních policistech, vidíte?
11: Tak něco jsem o nich slyšel.
9: Jo, tak dneska jste ho i viděl.
11: Vy myslíte, že...
9: No, jistě.
11: Prosím.
9: Člověče, podívejte se. Vy máte víc štěstí než rozum. On tady ten zápisník zapomněl.
11: To je ale terno. Ale co když se vrátí? Že bysme ho spálili?
9: To nebude nutné. Postačí, když vygumujeme formánek Alois z Manětína a místo toho napíšeme Pejřil Karel ze Starobince. Tak, a je tam dědek.
11: Pane inspektor, já jsem samozřejmě rád, že jste mi provedl ten výmaz. Ale já nevím, jestli si to můžu vzít na svědomí, co když toho Pejřila místo mě zavřou nevinnýho člověka.
9: Podívejte se, pane formánku, přestárlé lidi oni do vězení většinou nezavírají. Nejhorší, co by mohli Pejřilovi udělat, je, že by ho přestěhovali na jinou postel. A to by bylo jedině spravedlivé. A na jeho pěkné místo u okna by si lehl Cimrman, který potřebuje studovat, psát, komponovat, zatímco Pejřil se tam válí, mastí karty a chrní. A někdy, nebudete tomu věřit, někdy plive z okna na záhon růží. Prase! Takže Pejřila vůbec nelitujte. Podíváme se, co tu má, ne? Ten to ale pozbíral, řeknu vám. Antošík Ladislav Krejčí Kořenov vyprávěl na zabíjačce. Otec a matka zemřeli, aniž uslyšeli. Anekdota. Následník trůnu návštěvou u císaře po dešti. Slez z toho trůnu, veličenstvo, již je po dešti. Proč bych slézalo, synovče? Minule si řeklo, že slezeš, až naprší a uschne. Konec anekdoty. Smál se tovaryš Písecký Karel, běhá v křečích na dvůr a zpět. To se mu tedy nedivím.
11: Pane inspektore, přečtěte ještě nějakou.
9: Ale ten pihrt se může každou chvíli vrátit.
11: Aspoň jednu. Já budu dávat pozor.
9: Dobře, tak dáme si třeba hned tu první. Podívejte, pane formánku, ta je dokonce tištěná. Anekdota číslo 1. Návnada pro pánskou společnost. Schváleno ministerstvem výživy 3. ledna 1899. To znáte, jak císař pán, my mu říkáme Franta Pepa jednička, dal milence kotě? Ale tu nám přece vyprávěl. Dvojka. Návnada pro lidové vrstvy. Povím vám jednu podařenou říkanku. To se nasmějete, lidové vrstvy. V Šenbrunu střílel císař na srnu. Minul se však cíle, zapomněl si brýle.
11: No jo, pane inspektor, ale nezdá se vám, že ty úředně schválený jsou slabší než ty, co si vyprávíme my?
9: To bych řekl, pane formánku. Vždyť ty, co opravdu mezi lidem kolují, ty vymýšlí jiná hlava. A řeknu vám taková správná protihabsburská anekdota. Ta má veliký význam. Ta působí v budově monarchie, jak říkal náš statečný Karel Havlíček, jako červotoč. Nikdo nic netuší a jednoho dne je budova rozhlodána. A pak stačí jeden mohutný lijavec, v základech to chrupne a celá budova se položí.
11: Pane inspektor, když nás tak cesta svedla, dva dobré vlastence, pojďte si zaspívat Spí Havlíčku.
9: Cože? Tuto byste rád.
11: Je to má nejmilejší.
9: No, že právě tato píseň je oblíbena u vás, u těch nejsprostších vrstev. To mě ze srdce těší. Může udejte tón, já se připojím.

0: Čech se Němce nebojí.
1: Čech se Němce nebojí. Nůže, bratři, české vlasti,
0: teď nám bolesky zní.
1: Zazpívejme k Havlíčkově slasti, odpočívej v pokoji.
0: Rakousko je na hnoji.
1: Rakousko je na hnoji.
2: Takhle pěkně jsem tuhle písničku slyšel naposledy zpívat
1: na hnoji.
2: Takhle pěkně jsem tuhle písničku slyšel naposledy zpívat.

0: bubnuje do střechy. Přestaňte s tím. No a už to přestal.
1: Mně už ten déšť leze krkem.
2: Pětuško, pětuško,
0: ještě ne.
1: Mně už ten déšť leze krkem. Já mám rád, když prší, protože déšť nám houfuje lidi pod střechu. Ale ne takovýhle liják. Pro nás jsou nejlepší přeháňky. Lidi se schovají do nejbližší hospody, já si je proklepnu, vyjde slunce a jdu zase jinam. Ale tady, tady tvrdnu se třema podělanýma civilistama, který mám notabene už dávno zpracovaný.
3: Takovej liják snad Rakousko nezažilo.
2: Pětuško, pětuško!
0: Já ho zabiju! Nauč se roli!
4: Tak znova, takový liják.
3: Takovej liják snad Rakousko nezažilo.
4: No a možná, že už ani nezažije.
1: Jak to myslíte? To myslíte, že nebude už nikdy takhle pršet?
4: No, tak pršet možná bude, ale už ne na rakousko-uherskou monarchii, pane.
1: Ale...
4: Už ne na rakousko-uherskou monarchii, pane.
1: Ale...
2: Pětuško, pětuško, co jsi mi to udělal?
3: Co se děje, pane otče?
2: Pětuško, taková bolem,
3: co je s paní mlynářkou?
2: Ale odjela k matce.
3: A vy myslíte, že se nevrátí?
2: No vrátí, ale až za 3 dny. To nemůžu vydržet tohle. No
4: člověče, to jste chlap? Co to je 3 dny bez ženy? Znal jsem člověka, který vydržel bez ženy, nelžu vám, 14 dní. Pak se z toho sice zbláznil, ale vydržel.
2: Pětuško, pětuško, taková kuchařka.
4: No tak za 3 dny je zpátky a zase vám navaří, no.
2: Nechci. Co pak sakra nevěděla, že Kuba staví?
4: Pane otče, nějaký Kuba přece nemůže takové manželství. Kolik let jste spolu?
2: 23 let.
4: No, tak.
1: Ženskou musíš držet zkrátka. Jednu bych jí vrazil Kubovi druhou a byl by klid.
4: Ty hele,
1: ale v takovým mlejně se taky semelou všelijaký anekdoty. Lidi přijedou, čekaj. Neznáš nějakýho pěknýho protihabsburáka?
2: Čiliče, dejte mi pokoj teď nějakýma protihabsburákama. No,
3: klidně si lehněte, pane otče, uvidíte, jak se vám uleví.
2: Myslíte?
3: No jistě, jistě.
4: Vidíte, pane otče, znám člověka, který by vám určitě pomohl. Zrovna k němu jdu, žije tady nedaleko, ve Starobinci. No víte, každý si tam nese na hřbetě nějaké to své trápení. A on přišel na nápad, jak jim ulevit. Geniální myšlenka. Léčebné divadlo.
5: Blázen nějaký.
4: Sednou si takhle kolem stolu a on jim řekne, ty pejřile, jsi starý vysloužilec. Pořád bys někoho komandoval, ale nikdo tě neposlouchá. Ty fafejto, ty jsi chtěl být za mladá lékařem, viď? Ale na studia nebyly peníze. Každý to v sobě dusíte, stydíte se o tom mluvit a v noci vás tlačí můra. Pojďte, kamarádi, zahrajeme si o tom divadelní kus. A v tom kuse se každý bude jmenovat jinak a beze studu se z toho svého trápení vypovídá.
5: No dobře, ale 10 hodin zasnu a bude se spát.
4: 10 se zhasne a všichni spí jako mimina.
1: No jo, každý máme nějaký starosti, viď Václave. Vlastně ne, to byl otec. Jakže ty se člověče jmenuješ? Počkej, já jsem to tu někde psal, viď? No. Ale podívejme, Pejřil, Pejřil Karel, Kadlík, Kadlíku, Kadlíku, dobrá kaše na mlíku. Hergot, já nějak rozvazuju, on ten civil k tomu rumu, ono to nedělá dobrotu. Člověk se začne uvolňovat, začne vykládat, jaký má důležitý poslání. No tak to teda ne. V žádném případě to musíme zase... No, tohle je jiný kafe. Ona ta uniforma člověka tak nějak zkázní. Kolik myslíš, Karle, že je v celém Rakousku takovýchhle uniform?

0: Myslíš tak stovka, viď?
1: No tak, když říkáte v celém Rakousku, tak to mnohem víc.
0: 12. 12? Jako apoštolů. Bylo nás 13, ale 13. zradil. No tak, zradil. Kecal. Napil se a všecko vykecal.
2: Jo? A co?
0: Všecko.
2: No, co tak namátkou?
0: Namátkou? Hned to nejdůležitější. Kolik nás je? Pak teda taky ty podružnější věci. Velitel, že se jmenuje Šmíd, hlavní stan, že je v Salzburku. Proč máme na vejložkách tchoře?
2: Jo. A proč?
0: To bys chtěl vědět, viď?
2: No.
0: Neřeknu, jenom napovím. Co dělá takovej tchoř? Přemýšlej, Karle.
2: Ale já nejsem Karel. Karel je tady pan Alois.
0: To máš jedno, pro mě jste všichni Karlové. No tak, Karliku, no.
3: Co dělá tchoř?
1: Smrdí.
0: Smrdí. Smrdí, no to taky, trochu. Ale to je vedlejší. Hele, já ti to teda řeknu, protože ty bys na to sám nepřišel. Ty si totiž myslíš, že já jsem jenom nějaký obyčejný čmuchálek, který popichuje lidi, tahá z nich proti Habsburáky a pak to někde hlásí zlatku za kus.
3: To je žabařina. My máme velký dlouhodobý CK státní úkol, kamaráde. Najít tu líheň, kde to vzniká, najít toho mizeru, který ty smradlavý vejce snáší, zahřejvá a pouští ten puch do světa. A já, Karle, jsem na stropě.
0: Tak ale okamžitě dolů, ale.
4: Nesmysl, na stropě tam. No, prosím. Já, Karle, jsem na stopě.
0: A jo?
4: A to děláš vždycky, tohleto.
0: Tak, jo. No. A já, Karle, jsem na stopě. Teda ještě ho nemám, ale už kroužím těsně okolo a vím, je to někde tady, je to sacramensky blízko. A jen co přejde ten všímej liák, chytím stopu a jdu po těch jeho vejcích jako tchoř. Já pak ho popadnu za límec, přivedu ho Frantíkovi, Pepikovi, Jedničkovi a zamelduju. Vaše císařská výsosti, poručík Pihrt, tady vám ho vedu. A Franta Pepa Jednička řekne, generále Pihrte, no ano, slyšíš dobře, Karle, generále Pihrte, splnil jste úkol. Ve 12.15 odjíždíte expresním vlakem na dovolenou do Mariánských lázní. Poho.
4: Na obzoru se již trhají mraky.
0: Slyšíš, generále Pihrte? To je tvoje chvíle. Hej, ty tam, ty kukani. Ještě si chvíli zahřívej ty svý pukavce. Ale to, na čem sedíš, to jsou tvoje poslední vejce.
4: Musím ho okamžitě varovat.
1: Koho, pane inspektor?
4: Což pak byste to ještě nepochopil, pane Frománku?
1: Cože? Ten, kdo pro nás vymýšlí ty protihavsburský vlastenecký...
4: Jistě, zdánlivě bezbraný stařec. O němž dnes už prakticky nikdo neví.
5: Upozorňuji, že půl desát...
4: No, to pořád. Jehož spisy, místo aby v kožených vazbách zdobily univerzitní knihovny a vědecké kabinety, se válejí pod postelí
1: v krabici od margarínu
4: pod postelí, kde se mimochodem už měsíc nezametalo, přestože na to vrchní světnici svou královou denně upozorní. Ten člověk tady leží, nevidí tu ani na čtení, ani na psaní, zatímco pejřil u okna, pejřil, který v životě nepřečet řadačku. A se prostě přestěhuju a bude to.
2: Tak to teda ne.
4: To teda jo.
2: To teda ne. O tom tady ty nebudeš rozhodovat.
4: Třikrát jsem žádal.
2: Tak budeš po čtvrtý.
1: Pane inspektore, a to takový slavný člověk, takový vědec, si najde čas, aby nás, zprosté lidi, kurva, dobrou anekdotou povzbudil a rozesmál.
4: Na to on si čas vždycky udělá. Ale teď už musí opravdu jít. Musím tam být dřív než Pihrt. Buďte zdrav, pane Formánku.
1: Naschledanou, pane inspektore.
4: A hleďte, pane Formánku. Slunce! Mračna se rozplynula. Liák spláchl všechno staré a schnilé a ve vzduchu je cítit, jako by se co nevidět mělo narodit něco velkého a krásného. Lidičky, už to na mě zase jde.
1: Co se, co se děje, pane otče, co se děje? Ukažte.
6: Vycuje.
1: Jo tak, tady, dole. Jo, my mysleli, Bůh ví co, a vy máte zácpu, člověče.
4: Ale jakou hroznou?
6: Pane formánku, nemůžete tomu člověku nějak pomoci, vždyť jste téměř lékař.
1: Já nevím, něco takového jsem ještě nikdy nedělal. Ale snad tom nemůže být tak velký rozdíl. Já si půjčím ten uzlíček, jo?
4: Klidně. Vemte si, co chcete.
1: Tak, maminko. Vlastně, tatínku. Pěkně zhluboka dýchat. Ale ne rameny, tam nám to není nic platný. Pěkně tady dole, bránici.
4: No, Běhtuško, ty bestie jedna. Ty bestie.
1: Vidíte, pane inspektor, ženská taky. Každá v té těžké chvíli toho svého proklíná. Tak, pane otče, a teď už záleží jen na vás. Musíte si věřit, že to dokážete. Už tisíce otců před vámi to dokázalo. Tak se pěkně soustřeďte. Raz, dva. Pane inspektor, otevřte okno.
4: Snad ani nemohlo být moje to.
1: Ale bylo.
3: A třetí defenestrace. Vyhodili ho z okna. Tunu.
1: Tunu? Tolik to snad nebylo.
3: Místo držícího hraběte tunu. Rakousko padlo.
6: Cože?
3: Kamarádi, slyšeli jste to? Rakousko prý padlo! Babo, ty si tady čiš noviny a Rakousko padlo!
2: Tady to není ještě má.
3: S Bohem má uniformu. S Bohem můj zápisníčku. S Bohem Mariánské lázně.
6: Jen se lučte, Pihrte.
3: S Bohem generále Pihrte.
6: To je všechno?
3: Ano, skončil jsem.
6: Právě skončil. Tak jsem se toho přece jenom dožil. Přátelé, pozor! Na smetiště dějin s tou veteší.
2: Smetiště je na druhé straně.
6: Na smetiště dějin s tou veteší. Kamarádi a já navrhuji, abychom na oslavu tohoto vítězství uspořádali veliký, celoústavní maškarní bál, který by byl ještě bohatší než ten loňský. A že ten loňský, vzpomínáte si, byl pěkně bohatý. A hlavně bych se přimlouval, aby byl spravedlivý. Ne, aby zase zvítězil Pejřil s tím svým indiánem, kterého stejně všichni považovali za mašlovačku.
3: Kdo měl teda vyhrát podle tebe? No,
6: například moje pumpa v zimě sklidila největší potlesk.
3: Pumpa v zimě. No. Přišel obalenej pytlema a slávou a takhle dělal rukou.
1: Ne. Mně se to líbilo.
4: Protože ti dává doutníky a vyržívka, víš, patolízale.
6: Držme se textu, přátelé, už je to jen pár stránek. Naše nová vlastenecká vláda už se postará, aby ti, kteří se nejvíce zasloužili o pád monarchie, byli po zásluze potrestáni. Odměněni. A aby největší vědci a umělci, jako jsem ku příkladu já, dostali konečně důstojná místa u oken.
4: Cože, to tam je v té hře?
6: Tak zatím to tady není, ale bude to tu, protože to sem právě píšu.
3: Aha. Tak si tam taky napiš, že já osobně jsem to hrál dneska naposled.
1: Ale Pejří, ale kdo pak vyhrál Pihrta?
6: Nechte ho, poslej to, budou to hrát jiní a lepší.
1: Ale my děláme, co můžem, pane Cimrman.
6: Matej, to o vás já nemluvím, vy se aspoň snažíte, ale jsou tu jiní. Veřím nejen, že nám nezametou pod postelí, ačkoliv jsou za to placeni, ale zúčastňují se této naší léčebné hry neochotně a za úplatu, ať to pan ředitel slyší,
7: tak dost. Tak tohle to mám za svoji dobrotu. 10 hodin všichni slíknout, kalhoty jestli přežidle a spát. A počítám do 10. 1, 2.
6: Nezrychlovat.
7: Nezrychluju. 3, 4. 5. Tak šup. 6, 7.
6: První dědek.
7: Druhý dědek.
6: Třetí dědek.
7: Čtvrtý dědek. Spát. a bude tady naprostý, no, ale naprostý. Až do rána. Tak šok po deky. Jo. Ruce na deku, v obě. Štětináč! Kdo to řek? Tak kdo to řek? Počkejte ráno, vy dětkové plesniví.
8: Pane Fatejto?
9: Jo, podejte mi ze stolu rukopis té mé hry. Hleďte, až půjdete ráno do města, vemte to na dráhu a řekněte strojvedoucímu Trčkovi, ať ho zaveze do Prahy. Totiž je tam v Praze takové divadlo. Ne to národní, tohle je na periférii za krematóriem. A tam vám jsou takový mladí... Tam vám jsou takový nadaní herci. A jestli ti se mé hry chopí, pak mohu klidně spát. Dobrou noc.

0: Bylo mi skoro 40 let, když jsem si koupil svůj první automobil. No, automobil. Byla to ojetá Zetka Hulvínek. Stála tehdy 12 000 korun. Svými vlastnostmi se podobala kulhavému a lisému zázračnému koni z pohádky Boženy Němcové. Sice nelétala, ale za to se sama spravovala. Jedinou věcí, kterou jsem v údržbě pravidelně dělal, bylo dolévání vody do chladiče, a to ještě, jak se ukázalo, zbytečně, protože voda stejně i hned vytekla až k pojistné trubičce. Ale to jsem zjistil mnohem později. Hlavně jsem nikdy nikomu jeho bourák nezáviděl. Dnes má auto každý druhý. A tak nemohu pochopit, kde a odkud se bere taková závist u některých prvních. Jednou jsem jel se svým Spartakem zpátky do Prahy a na silnici mával stopař. Ochotně jsem přibrzdil, zastavil a počkal, až mě doběhne. Dosupěl k autu, brunátný v tváři, malý, zavalitý. Bylo mu asi tolik let jako mě. Hned při nasedání mi vytkl, že mám nějak slabé brzdy a trvá mi hrozně dlouho, než zastavím. Přešel jsem to jako rádoby vtip, ale v okamžiku, kdy na mou otázku po cíli cesty více než dočeně vybafl: "No, kam bych jel, snad do Prahy, ne?" jsem zpozorněl. Najednou bylo neobyčejně milé pomyšlení, že mám pod sedadlem složený hevel. Chvíli jsme jeli za naprostého ticha, které přerušil spolujezdec neobvyklým a svérázným dotazem.
1: "Hergo, chlape, ten váš křik jsem někde viděl. Hrál jste fotbal za Plzeň?"
0: Poměrně snadno jsem mu to vymluvil. Ticho bylo ovšem jen chvíli, nevzdal se. Pokusil se mi přidělit několik profesí a když dospěl k hlasatelství v televizi, abych celou věc zjednodušil a usnadnil, představil jsem se. Domněnka, že bude konečně klid, byla opět mylná. Teprve teď to začalo. Zajímavé na mém pasažeru bylo to, že ho vůbec nezajímala moje práce, ale mé příjmy. Z ničeho nic se mi opět vybavil ten hever. Situace se stávala komicky paradoxní. Veze jsem úplně cizího člověka svým autem k jeho domovu. A tento člověk mi náhle začal vyčítat, jak je to vůbec možné, že na auto nemá, ačkoliv je určitě starší a má dvě děti a tátu na venkově a tak dále a tak dále. Přestal jsem ho vnímat a hlavou mi probíhala jedna naléhavá myšlenka. Jaký boj bude muset naše společnost ještě podstoupit s lidskou neomaleností a blbostí? Zbývalo jediné, jak ho dostat z vozu. Sama náhoda mi pomohla. Přehlédl se malý výmol na silnici, vůz prudce poskočil a já toho poskočení okamžitě využil. Zastavil jsem a požádal jsem meditujícího spolujezdce, aby laskavě vystoupil, že se musím podívat na zadní nápravu. Jakmile tak učinil, zabouchl jsem dveře a ujel. Mohu podotknout, že s naprosto čistým svědomím.

Podle vlastních zkušeností se domnívám, že jsou dva druhy majitelů aut. Zlomyslní a fanatičtí. Normální není ani jeden. Ti první chválí svůj vůz ve snaze přimět naslouchajícího, aby se také napálil. Ti druzí svým chválám sami věří. Ale abych neodbočoval, jak už to bývá, byl den před odjezdem na dovolenou a já se vracel naštěstí sám z chaty. Po několika kilometrech jízdy můj vůz poskočil. Povídám si, oš, tia Madonna. Oblíbené to úsloví mého otce, kterýž to bojoval na italské frontě. Copak, pokračoval jsem česky. Pak byl na chvíli klid. Potom jsem zase řekl, copak. A pak už jsem copakoval asi 10 minut. Poskoky si můj vůz v té nepatrné chvíli tak osvojil a zdokonalil, že by se dali i měřit. Byly dvě možnosti. Buď si koupit rajtky, nebo nové auto. Že bych snad sám závadu opravil, nepřicházelo vůbec v úvahu. Kromě kondenzátoru, který se mi na předchozím Spartaku porouchal, díky jemu jsem se téměř do rána procházel nádhernými zbraslavskými lesy, jsem z motoru neznal nic. Postupně jsem doskákal k benzínové pumpě, u které mě již všichni očekávali, jelikož skoky mého vozu byly patrny na značnou vzdálenost. Okamžitě mi věnovali hřejivou péči, tedy přesněji řečeno mému skokanovi. Všichni jej prohlídli, i dívka, která byla spíš přes hustění pneumatik. Avšak příčina o něch skoků nebyla nikým odhalena. Pomalu se mi začala rozplývat vidina dovolené u moře. Situace nabývala na dramatičnosti, když ještě náhodní chodci, většinou dělníci z nedaleké továrny, rozpoutali rozepři, v níž každý uplatňoval svůj názor. Kde se vzal, tu se vzal, přispěchal na motorce orgán, který, jak už to bývá, vyvolal nepatrné leknutí. Ale hned je vyvrátil, když požádal o benzín do svého motocyklu. Usměvavě sledoval celý rej kolem mého vozu a najednou řekl naprosto samozřejmou větu, o které nemohu pochopit dodnes, proč mě nenapadla. Je z vás někdo automechanik? Následovalo hrobové ticho. Mezitím nasedl na motocykl a za chvíli se vrátil se skutečným automechanikem. Ten přistoupil k vozu, mlčel, chvíli se hrabal v motoru, chvíli poskakoval po silnici a pak se vzdal. Když odcházel, vsadil jsem v zoufalství na poslední a jedinou kartu. Zvolal jsem, nemohl by to být kondenzátor. Zastavil se, pomalu se otočil a po cestě zpátky si tiše pobrukoval, kondenzátor, to bych se divil. A skutečně se divil. Kondenzátor, který měl být vodorovně, se pootočil, byl tudíž kolmo a probíjel. Dvěma prsty ho vrátil do správné polohy, přitáhl šroub a hotovo. Pak se na mě spytavě zadíval a již na odchodu utrousil, že mám odkud si štěstí. Nevěřím na štěstí. A proto jsem se od té doby začal intenzivně zajímat o to, proč auto vlastně jezdí. V servisu Simka, kterou jsem v té době proháněl, jsem si dal vyměnit brzdové destičky. Jsem strašně rád, když mi na vůz dávají něco nového. Ví se to o mě a snad právě proto mi skutečně občas něco nového do vozu dají. Automechanik, který mě dobře zná, a hlavně po té odborné stránce, vždycky prohlédne všechno kolem. Když odkryl víčko u chladiče, poněkud se zarazil a v žertu prohodil, vyjezdíte na šodo? Velice jsem se zasmál, protože vím, co šodo je. On můj smích opětoval a již jsme nevěnovali poznámce žádnou pozornost. Až při placení se mi začalo zdát to šodo čím dál podezřelejší. Vrátil jsem se tedy do dílny a požádal automechanika, aby byl tak laskav a ještě jednou se podíval pro jistotu do chladiče, protože jsem tam žádné šodo nelil. Pokusil jsem se křečovitě zažertovat. Vyhověl, smočil prst v kapalině, přivonil, usmál se a sladňonce pípl. Fermeš. V tu chvíli jsem měl pocit, že ze mě někdo krev vypouští a hned zase napouští. Ano, bylo to tak. V nedbale osvětlené garáži jsem plnil chladič zimní směsí. Na poličce jsem měl různé plechovky, které byly částečně v neglíže, protože časem zmizely nálepky. Tím se stalo, že jsem namíchal tuto zajímavou směs.
2 litry fermeže, 1 litr Fridexu a 3 litry vody. S takto vybaveným chladičem jsem ujel 800 kilometrů. Očista byla důkladná, doprovázená hlučným smíchem a jaderným vtipem. Pozoroval jsem to s pocitem provinilého blba, když se mi najednou do ucha ozval jemně zvědavý hlas. Nazdar, Jiříku, co ti to prosím tě dělají? Poznal jsem, kdo to je, ale nebudu ho jmenovat. Aniž bych se hnul, flegmaticky jsem vysvětlil, impregnovali mi chladič. Na jeho otazník v obličeji jsem dodal, je to novinka, poprosil jsem chlapce, aby mi to taky udělali. Jde o jakousi fermežovou směs, na kterou, když ujedeš 500 kilometrů, máš chladič tak porezně promaštěný, že jakákoliv koróze nepřichází v úvahu. Mohl jsem si dovolit toto odborné vysvětlení, protože dotyčný byl stejný technický machr jako já. Ještě chvíli zamyšleně hleděl na chladič a já zpozoroval, jak se mu do očí pomalu vkrádá závist. Pak spěšně odešel. Když jsem po skončení celé operace odjížděl kolem kanceláře, slyšel jsem huronský řev. V tom se rozletěly dveře, z nich se na mě řítil můj přítel s kladivem v ruce. Dupl jsem na plyn a zmizel. Bylo mi jasné, že právě požádal o fermežování chladiče. U kostela si hráli děti. Nevěděl jsem o nich až do chvíle, kdy mi jejich matky se slzami v očích děkovali, že jsem si raději nechal rozbít auto, než abych do nich vjel. Co se vlastně stalo? Spolehal jsem absolutně na dopravní značku, podle níž jsem jel po silnici hlavní, kterou už křižovala vedlejší, dokonce stop silnice. Dost důrazně jsem tehdy pochopil, že značky sami o sobě nemohou vůbec zajistit jakoukoliv bezpečnost, jsou-li respektovány pouze jednostranně. Pak slouží spíš soudům a dopravní VB k orientaci a bezpečnému určení viníka. Ale to, že máte auto na krupici, i když jste jel správně, do toho takové značce nic není. Znal jsem jednoho cholerika, který jakmile byl v právu neuhnul, od soudu odcházel vždy s očima zářícím a nad dosaženým vítězstvím, radoval se z pokoření protivníků a z jejich nepříjemností. Nepatřím do kategorie těchto lidí a přesto se mi stalo něco podobného. Nezavinila to neústupnost, ale jak už jsem naznačil, bezmezná důvěra ve všemohoucnost dopravní značky. Jel jsem přes jedno náměstí, kde si hráli děti, o kterých jsem nevěděl. Z levé strany po stop silnici přijížděl nákladní vůz. Oba jsme jeli volně, oba jsme se viděli, ba přímo pozorovali, ale hlavně pořád jeli, až jsme společně vytvořili vozidlo jedno, zvláštní, sériově dosud nepodchycené. Vysvětlení bylo jednoduché. Já spolehal na značku, on byl v rozvodovém řízení. Rána to nebyla zdaleka tak velká na to, co způsobila. Levá strana mého auta se sploštila a plech byl vybourán až tam, co je volant. Já seděl přitištěn až u pravých dveří. Jak jsem se tam dostal, dodnes nevím. Podle vytřeštěných očí přihlížejících občanů musel být celkový dojem strašný. Najednou se celé auto začalo tak prudce zmítat, že jsem chvilkami dosahoval stavu beztíže. To nastoupili zachránci. Snažili se otevřít pravé dveře, ale ty byly skřížené. Dodnes jsem jim hluboce vděčen za jejich pomoc, ale tehdy jsem se přece jenom trochu vylekal. Jelikož dveře byly skřížené, před mým zrakem doslova roztrhli autovej půl. Když se stejnou silou vrhli na mě, zaprosil jsem, že vylezu raději sám, protože mám jen trochu zamotané nohy. Jednomu ze zachránců se to ovšem nezdálo a ještě zrudlý od předcházející námahy zařval na své pomocníky. Tajte, je v šoku, neví, co mluví. A tehdy jsem myslel, že je můj konec. Po chvíli přijela sanitka, která naštěstí byla zbytečná. Poděkoval jsem všem zachráncům a rozloučil se s nimi. A poučení? Nespoléhejte jenom na značky.

Já vím, že spousta lidí se diví, jak mohou například v Indii pěstovat kult posvátné krávy. Sám nejsem vyznavačem žádného podobného náboženství, ale přesto to chápu. Já osobně krávy zbožňuji. Můj vztah k tomuto zvířeti není veden jen pohnutkami rázu čistě materiálního, jako je pití mléka či představa bifteku, ale je dán vděčností, která se dá charakterizovat známým úslovím: v nouzi poznáš přítele, v tomto případě přítelkyni. Jakoliv jsem člověk družný, jsou chvíle, kdy chci být sám. Proto jsem jezdíval do jižních Čech k osamoceným rybníkům, kde široko daleko nebývalo človíčka. Koupal jsem se tu, studoval, četl, pozoroval mravence a podobně. Někdy jsem pro změnu opláchl auto. Samozřejmě bez šamponu. Pochopitelně jsem zacouval co nejblíže k břehu, abych nemusel daleko pro vodu. Měl jsem právě zadní část vozu, když mě nesmírně překvapilo, že mi auto začalo pod rukama sjíždět do vody. Vysvětlení bylo jasné, podemletý břeh se utrhl a kola se sesula do rybníku. Nemnoho, byla ponořena jen tak asi do poloviny, ale za to definitivně, což jsem pochopil, když selhalo vše, co se v podobných případech dělá. Od této chvíle jsem přestal toužit po samotě, leč marně, byla tu zcela neúprosná. Ale najednou, kde se vzala, tu se vzala, na břehu stála kráva. Nepásla se, upřeně mě pozorovala. Dívali jsme se dlouho jeden na druhého. Řeknu vám, byla to kráva, úplná krasavice. Ani se mi nezdálo, že žvíká, spíš jako by koketně pohazovala zubní protézou. Ticho a samota, které nás obklopovaly, dodávaly, nevím jak jí, ale mě určitě, pocit důvěrného zblížení. Pod tímto vlivem jsem k ní došel, chvilku jí laskal za uchem a potom jsem jí opatrně odvázal provaz, jímž měla přivázanou hlavu k noze, aby nemohla rychle běhat. V duchu jsem si říkal, kráva je to tlustá a s těmi se občas i tahá. Můj plán byl samozřejmě jasný, ale problém spočíval v otázce, jak bez chomoutu a postraňků. Moje poťouchlé chování snášela kráva ku podivu klidně a s naprostým pochopením. I k autu se nechala odvést, ale tady nastal nový problém. Jak budu řídit zároveň krávu i auto? Provaz byl naštěstí dost dlouhý, takže kráva mě mohla táhnout. Obavu jsem měl jen z toho, aby v okamžiku, kdy nastartují vůz, se mnou kráva nevyběhla příliš rychle, protože má zetka bude pro ní určitě lehkým břemenem. Pochopil jsem, že musím načas odsunout problémy technické a zmocnit se celé situace spíš psychicky. K tomuto účelu jsem vytáhl celou svačinu, kterou kráva skonzumovala úplně samozřejmě. Já ji během toho seznamoval se svým hlasem, aby se snad nelekla, kdybych při celé akci použil silnějších výrazů. Kráva pokojně dojedla a já se rozhodl. Odhodlaně jsem sedl za volant a spustil motor. Přiznám se, že mi stál na čele pot. K mému překvapení kráva vůbec nezareagovala. Kola se protáčela, vůz sebou trhal a ona jen s nepatrným údivem zvedla hlavu. Zařval jsem několikrát z okénka, hýje, ale zase nic. Tehdy mě napadla ďábelská myšlenka. Použít ruční houkačku s balonkem. Zvukově totiž připomínala psa. Dodnes nevím, zda jsem to měl nebo neměl udělat. Té krávě musel někdy ublížit pes, protože jsem skutečně vyjel a jel i tehdy, když už jsem nechtěl. Jel jsem bez motoru, dokonce zabrzděný. Uklidňovalo mě jen to, že na budovy hned tak nenarazíme. V tom mě ale kráva překvapila svou moudrostí, zastavila a já zjistil, že vůbec nebyla splašená, protože se po tom siláckém výkonu začala klidně pást, aniž by zvedla hlavu. S velkým vděkem jsem sejmul provaz z vozu a vpletl ho krávě mezi rohy. Abych ji opět omezoval v chůzi, tomu by mě nikdo tehdy nedonutil, neboť v nouzi se ukázala nejlepší a značně rozumnou přítelkyní, což se o některých lidech v podobných situacích říct nedá.

Auto kromě toho, že jezdí, může mít vliv i na povahu. Budu vám vyprávět zajímavý příběh, který se stal mně a mému příteli Ferdovi. Ferda, aby bylo jasno, je pes. Říkají, že je cocker španěl. Nerozumím tomu, jen vím, že má překrásné oči a když se na mě podívá ze spoda, málo kdy odolám, abych ho nepohladil. Jsme se psem mého přítele velice kamarádi. Dává ho občas k nám, když předpokládá, že se s manželkou zdrží někde do noci. Ferdovi návštěvy jsou převážně vyplněny bojem. Ferda totiž trpí se zcela záhadných důvodů na mé bačkory. A jakmile je obléknu, považuje to za vykopanou válečnou sekeru. Okamžitě se na ně vrhne a začne řeš. Já, aby byl boj zcela regulérní, lehnu na zem a bráním se pouze nohama, zatímco Ferda bojuje všemi čtyřmi a navíc zuby. Boj se táhne zpravidla dlouho do noci a nikdy nemá vítěze ani poraženého. Vždy nás totiž rozežene Andulka hadrem, Ferd do kuchyně a mě stejným hadrem do postele. To jen na okraj, aby bylo jasno, že jsem se nad Ferdu nikdy nevyvyšoval. Vždy jsem ho považoval za rovnocenného partnera. Andulka dokonce tvrdí, že máme stejný rozum. Nepřu se o to, ale vím určitě, že se žaludečními šťávami a v běhu je na tom Ferda rozhodně líp než já. Jednoho dne mě přítel požádal, abych Ferdu odvezl za jeho rodinou, která byla na dovolené. S utajenou radostí jsem se zavázal úkol splnit. V duchu jsem se rozhodl. Vezmu si sebou bačkory a během cesty někde na pasece uspořádáme derby až do úplného vítězství, aby bylo mezi námi konečně jasno. Velice jsem se však zklamal, protože od okamžiku, kdy usedl na sedadlo vedle mě, se Ferda změnil. Zjistil jsem to trochu později, když jsem se chtěl zeptat, je-li na Vinohrady ještě objížďka. Vedle mě totiž neseděl pes Ferda, ale auto pes Ferda. S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe kamsi do dáli a nevěnoval mi ani nejmenší pozornost. Neodpovídal dokonce na žádné dotazy. Zmocnil se mě stísněný pocit, kterého jsem se chtěl zbavit. Tak jsem ho pošimral za uchem, což normálně strašně miluje. Ale místo očekávaného zlíštění se na mě stroze a krátce podíval, jako by mě napomenul, abych si hleděl řízení a opět mi přestal věnovat pozornost. Situace v autě se stávala stále napjatější. Začal jsem se potit. Cesta ubíhala za naprostého ticha. Ferdův suverénní výraz a klid ve mě začal vyvolávat pocit šoféra, který někam veze svého pána a dořazení rychlosti se mi vloudilo něco servilního. Propadl jsem nakonec takové panice, že když jsem náhle pručej zabrzdil, vážně jsem se Ferdovi omluvil. Na to, abychom uspořádali můj tajně plánovaný pasekový boj, nebylo ani pomyšlení. Spíš jsem si lámal hlavu tím, jak vysvětlím Ferdovu změnu majitelům, až ho budu předávat. Ale nebylo zapotřebí. V okamžiku, když jsem u cíle otevřel dveře a Ferdovi nohy se dotkly země, změnil se opět v toho starého kouzelného pejska s celou svou nádhernou přirozeností. Zhluboka jsem si odechl. Na zpáteční cestě jsem si uvědomil, jaké je to štěstí, že se podobné proměny nestávají lidem. Nebo snad ano?

0: Vážení přátelé, Jára Cimrman za svého pobytu v Tibetu nezůstal jen při hudbě. Podrobil se též náročnému jogínskému výcviku a naučil se dokonale znát a ovládat funkce svého těla. To se mu později náramně hodilo. Nejenže se dokázal zbavit různých neduhů ještě dříve, než ho vůbec napadli, ale prokázal neocenitelné služby zejména prostým obyvatelům pojzerských vesnic, kteří se báli podstoupit lékařský zákrok. Cimrman za ně v takových případech zaskakoval jako kaskadér. Činil se o tom záznamy, které se nám podařilo dešifrovat díky panu Padevětovi, žijícímu pamětníku a někdejšímu sousedovi Járy Cimrmana z Liptákova. Ostatně sám pan Padevět byl vlastně prvním případem, na němž Cimrman demonstroval účinnost u nás neznámé a tím i nevyužité praxe orientálního zdravotnictví, spočívající v převtělování zaživa. Pan Padevět se jednoho dne svěřil Cimrmanovi, že trpí bolestí zubu. Bylo to patrné již při pohledu na jeho nesouměrnou tvář a také čelo plné boulí od toho, jak nebožák tloukl bolestí hlavou do zdi. Přesto nechtěl ani slyšet o zubním lékaři. Cimrmanovi se pana Padevěta zželelo a nabídl se, že něco zkusí, jak prý řekl doslova. Nechal si ukázat bolavý zub a vydal se k okresnímu veterináři Bazikovi, který již 19 let zastupoval nemocného dentistu. A ukázal zvěrolékaři přesně tentýž zub, který bolel pana Padevěta. Doktor Bazika poklepem shledal, že zub je zralý k extrakci, a pro jistotu vytrl Cimrmanovi ještě dva sousední zuby a jeden z protější dásně, jak to dělával u dobytka. V Cimrmanových záznamech odpovídá tomuto zákroku zřejmě tato šifra. 6, 5, 4 vpravo dole, 5 vpravo nahoře, je to vůl. Když se Cimrman vrátil od veterináře zpět do Liptákova, čekal na něj před chalupou rozesmátý pan Padevět se zprávou, že je po bolesti. Cimrman pí na to utrousil něco, co se nedá vůbec opakovat, a šel si lehnout. Zpráva o zázračné schopnosti populárního světáka se rozšířila po kraji jako epidemie vztekliny. Z Liptákova se staly Lurdy. Proudili sem davy lidí nejen s bolavými zuby, ale se vším možným, co jen lidské tělo obnáší. Lidomil Jára nedokázal nikomu nic odepřít, a tak postupně přišel slepé střevo, štítnou žlázu, žlučník, ledvinu, játro, plíci a další vnitřnosti. Při 7. operaci žaludku už se ani nenechal uspat a luštil křižovku. Později se i sám zašíval. Ke cti Járy Cimrmana dlužno přečíst, že z celkového počtu 62 pacientů, které při operacích zaskakoval, nepřežil pouze poslední z nich, Alois Kumpošt, chalupník z Bedřichova. Otrávil se houbami. Cimrman sice za něj včas vyhledal lékařskou pomoc, ale když mu chtěl doktor Otto Okoličány vypumpovat žaludek, narazil na hlušinu. Už nebylo z čeho pumpovat. Nechal Cimrmana zrentgenovat, ale při pohledu na snímek ho požádal o autogram. Člověče, já se s váma nebudu pitvat, řekl doktor Cimrmanovi. Seberte si své pozůstatky a hlaste se na prosektuře. No a tím vlastně skončila Cimrmanova kaskadérská činnost na poli zdravotnictví. Zanechal po sobě stovky klientů, kteří se už jeho záskoků nedočkali. Ale na druhé straně využil bohatých zkušeností a zkomponoval cyklus skladeb nazvaný Tělesná schránka. Uvedl je na koncertě, jehož výtěžek věnoval Červenému kříži ve Vysokém nad Jizerou. Pro nás je zajímavé, že na tomto koncertě vystoupil poprvé a naposled Cimrmanův jazzový kvintet Jizeréré. Karel Velebný nastudoval několik skladeb z cyklu Tělesná schránka a v průběhu dnešního programu vám je zahraje a zaspívá.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Huj, to byl dneska den, Bětuško. Já jsem tak rád, že jsem doma. Co k večeři?
2: Nudle.
1: Jaký nudle? Máme pivo?
2: Pětivaječný. Nemáme.
1: Co nemáme?
2: Pivo.
1: A ty si ho nekoupila?
2: Ne.
1: A prosím tě, co je to s tebou?
2: Nic.
1: Říkáš nic, já vidím, že přeci něco.
2: Ale se ti jen zdá.
1: Ale nezdá. Tváříš se jako to, jako škralou.
2: No a jak se mám tvářit? 20 let kolem tebe skáču a nic.
1: Co nic? Jaký nic? Na co narážíš?
2: Naše svatba nic. No, to je pořád stejný. Teď se tváříš jak, ale prosím, to je, co bych vůbec mluvila?
1: Počkej, moment, dvaj slova. Jak se tvářím?
2: Jo, já ti to řeknu a ty si mě pak nevemeš, veď.
1: A co to prosím tě za pitomost? Ty přece dobře víš, že si tě vemu.
2: Jenže tohle už říkáš 20 let. Ve 18 jsem ti naletěla, ale od té doby, co jsem, no, co? Družka. To je sen každý ženský, veď. Družka.
1: Tak moment. Tedy jestli jsi mi naletěla, to nevím. No. Ale vím, že ti nebylo 18, ale 22.
2: No,
1: a měla jsi známost s panem Kalábem, který byl o 30 let starší než ty.
2: O 20. A co jsem taháš Kalába?
1: No proč jsi se s ním rozešla? To by mě zajímalo.
2: Vadilo mě, že ho lidi v tramvaji začínali pouštět sednout.
1: Aha. A nebo ti spíš vadilo, že mu došly prachy?
2: Čoch, Kalábovi náhodou peníze nedošly, víš? Kalábovi ne, ale tobě pořád ještě nepřišly. A tohle nemá cenu, prosím tebe. Oskare, tak kdy si mě vezmeš?
1: Vezmu, samozřejmě, že vezmu. Přísám, že vezmu, ale no. Co pak mám čas?
2: Tak za 20 let ti nezbyla skulinka času na jedno umrněný ano, jo?
1: No vidíš, Bětuško, ano, takovou já mám práci, takovou dřinu. Za 20 let ani skulinka času. To si řekla hezky, moc hezky.
2: Nebo je to taky možná tím, že tu skulinku najít nechceš?
1: Kdyby byla, to bych si tě hned vzal.
2: Tak bude, zítra v 9 ráno. Já už jsem všechno zařídila.
1: Ty jsi se zbláznila. Zítra mám poradu o tom novém druhu nátěrových barev na kovy.
2: No tak se ty nátěrové barvy budou muset obejít bez tebe, no.
1: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš? Bude tam náš starý lidi z ministerstva, já mám hlavní referát.
2: Hele, Oskare, zítra v 9 a nebo nikdy.
1: Ale ty šílíš, to si mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
2: Dopředu už ti to říkám 20 let. Tak jo nebo ne?
1: Ano. Samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout, mě rozum.
2: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
1: Jo, takhle. No. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout ale... a že pak nebude všecko tvoje.
2: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně v obráceně, víš? Kaláb umřel a dopoledne mi volal jeho advokát a Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
1: Co to?
2: No, on byl vždycky gentleman, no.
1: Ale to není možný.
2: No, je.
1: Ano, vidíš.
2: No.
1: Já Kalábovi taky... Já vždycky o něm jenom dobře, no. Jen si vzpomeň,
2: no. Právě.
1: To byl jediný tvůj milenec, který já jsem měl rád.
2: No, tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně. To bych nechtěla.
1: Ano, to bys nechtěla. Totiž ne, totiž já...
2: Já
1: totiž
2: jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě. Ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
1: Bětko, co blázníš, prosím tě, Bětko, co blázníš, co
2: mě
1: říkáš? Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo, a prosím, tak se všichni poste třeba na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
2: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
1: Bětko, já ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj.
2: On Kaláb neumřel.
1: Já jsem tvůj, Bětoško, já jsem tvůj. Cože?
2: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
1: Ty mě jen tak zkoušíš.
2: No, už jsem tě vyzkoušela, jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
1: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
2: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.
3: Přikládám životopis. Byl jsem narozen pohlaví mužského, což mi už zůstalo. A má za následek i stav současný. Myslím můj, nikoliv mezinárodní. V závorce, to by nám tak ještě scházelo. Dovolte, abych začal od malinka. Mé dětství bylo poměrně utěšené, nemaje z toho rozum. S kvačícími léty jsem nabýval dojmů, čímž jsem však na druhé straně zároveň ztrácel přehled. Moji rodiče byli každé odpoledne a večer doma a nutili mě číst, psát, počítat a zpívat národní písně. Zkrátka taková typická, rozvrácená měšťácká rodina. Všichni příbuzní tvrdíce, že mě mají strašně rádi, mě mlátili na potkání. Z toho jsem vyrozuměl, že dokud mě budou mít strašně rádi, nebudu mít na světě pokoje. Léta školou povinná jsem trávil většinou na chodbě, kam jsem býval vykázán, javši se polohlasně vyrušovati pedagogy a buditele. A tu řekněte sami, co může dát ti studená školní chodba vnímavé duši dítka z rozvrácené rodiny. Pranic, řeknete, pokud jste slušně vychováni. Na školních chodbách bývají kromě hrdinů vycpaní hlodavci a plazi v líhu. Odtud pramení můj odpor k hlodavcům a plazím. Zajímavé jest, že avšak nikoli v klíhu. Neboť líh si tak nějak zachovává svůj půvab, byť v něm i byla namočena zmije písečná. Puberta jest období, kdy máte dojem, že se klidně obejdete bez vychovatelů, dostanete-li vhodný podnájem ve vykřičeném domě. Tuto psychologii způsobují kontrarevoluční slečny na předních stránkách časopisů. Když se na ně nedíváte třídně a když se vám k tomu ještě přidá úpadková jazzová hudba, tak jsem byl svého času divoch. Zdůrazňuji svého času, abych zde přítomných dámách nebudil fantastické naděje. Podívejme se však na mě politicky. Své mužství jsem zahájil bojem proti říšskému kancléři a to říkankou Derdy das psí vocas. Když to vůdcovi došlo, na místě se zastřelil a spálil. Od té doby si přede mnou žádný diktátor není jistý. I hned po válce jsem se obětavě zapojil do zachraňování našeho pohraničí. A mohu s hrdostí říci, že jsem zachránil, co se dalo. O něco později jsem začal mít takový dojem, že se veřejná práce neobejde nadále bez mé kolektivní individuality. Tak jsem tam vstoupil, nic zlého netuše. Ovšem, kdo může u nás předvídat, co bude za 20 let, když ani nevíme, co bude zítra dopoledne? Toho tajemníka jsem dělal výborně. I když zde byl nějaký ten drobný nedostatek. Avšak ruku na srdce, kdo pak u nás dneska nemá nedostatek? Myslím, nedostatek drobných. S chutí jsem dělal příslušné hovadiny, nepozorujíce, že jsem z hůry deformován. Zvláště, když ty hovadiny byly podstatně lépe placeny, než projekt Údolní přehrady nebo Operace jater. Jakožto malý český tajemník jsem však naštěstí osobnost velice tvárná, takže jsem se osudného jara stal u nás poměrně snadno duchovním vůdcem těch, co se 20 let báli proti mě ceknout. Už nikdy, soudruzi, volal jsem, bivši sfackován jistou skupinou odlišného mínění pracujících. Při své jinak ryzí povaze jsem netušil, že jednou budu kolísat, což prý kazí charakter. Já ho sice osobně na nic nepotřebuju, ale poslední dobou se na něj kdekdo ptá. Což mě znervozňuje. Jsem připraven dát ti své síly do služeb dobré věci. Jenom ať o tom, co je dobré, rozhodne prosím vás někdo, kdo je lépe informován než já. Abych zas nebyl fackován zbytečně. Na výši platu se rád dohodnu. Kdyby to bez těch facek nadále nešlo, žádám příplatek v tuzexových bonech neb v jiné revanšistické měně. S pozdravem za dosavadní důvěru moji jakost. A samozřejmě podpis.
4: Já jsem zhubnul, ale mně se stalo, že jsem dokonce žádný diety nebo tohle. Já jsem zhubnul na státní útraty. Pak jsem točil, dělal jsem předsedu vinařského družstva. A já jsem prostě, nejdřív jsem jako kladl odpor, pak já jsem tam přijel. My když děláme nějakou profesi, kterou neovládáme, která není nám vlastní, máme odborný poradce, takže já předseda vinařského družstva, že jo? Tak tam na mě už čekali dva odborní poradci, opilci taky. Ten jeden měl koštýř v ruce a úplně napuchlou ruku, pak já měl přijet včera, přijel jsem až ten druhý den, on tam stál 48 hodin prostě s tím koštýřem, ten má ještě dneska kroužek na ukazováč. Hned menšíku, tohle já povídám, chlapci, já nepiju. A když jsi z Ivančic, já pám, to na tom nic nemění, jsem z Ivančic, ale nepiju. No jak to přece, já jsem pán, no tak já už mám vypít do roku 2000. Ale oni to není možné, a to byste nás urazil, tohle oni jsou potvory. Oni to mají tak vypočítaný, že vám provedou vás tím sklepem, abyste ochutnali všecko to, co vyrábějí. A pak vám řeknou, a pak, co vám chutná o nejlíp, tak v tom budete pokračovat. A tam jeden, dokonce to činitel, napsal do ty kroniky, vy potvory, teď už nemůžete klidně lít tekutej ter papír, já už nepoznám vůbec nic, co tam je. A tak to je. No já jsem prostě jako krát odporoval, tak aspoň symbolicky, a dali mě to symbolicky, já jsem zapomněl jako dělat, že k tomu mám odpor, a hvízdnul jsem to do sebe ex. Tím jsem se jednak propích a oni úplně zůstali vytřeštěni a pají, vy, že jste z Ivančic? Já pám, no jistě, to se ví. No to jste v té Praze pěkně sparchantěl. Takhle se pije víno. A teď si představte, oni mají takový krásný slogan vymyšlený, že já jsem pak v tom filmu použil. Oni povídají, to se ani nepodíváte proti světlu, jak to bílé hází zlato, to jak se snoubí to slunce s tou naší rodnou zemí. A nebo červené, Frankovka Vavřínecky, jaký má rubín, tak ohnivou máme krev. A teď si čichněte a upřímně, která kytka takhle voní. A vemte si na prst, jak to drhne. To je ohromný, co bez růž potřeboval veršu a oni to řeknou, jak to drhne. Tam se muselo říct, kdo chce nás být, kdo chce nás urazit. My nevíme o pánu žádném, to je o vás, o Kyjovanech. Boženko, jak veselé dovedem žít a pít, tak veselé na poli padnem, což jsme taky tam udělali.
5: Mě to dneska prohnalo, pane. Snídám, pijou hlavu, mám v kalupu, doháním plán, hltám rychlenou zeleninu, pádím prospěšninu, honím se za každou sukní, prchám do rychločistírny a pak, poněvadž obyčejně v něčem lítám, div nevyletím z kůže. Ale pozor, nenaříkám, nekňourám. Navzdory všem alkoholikům, já se opájím tempem doby. Já neudělám ani grok pomalu. Zbožňuji rychlost, zbožňuji kvalt, a proto nade vše miluji závratný pohled na jezdce, který má na krku 50, kapse 5, 10 prostějovských 60 k sobě a pálí to 100 do tabule. Okres Prievidza vám děkuje za bezpečnou jazdu. Ano, přátelé, žije se čím dál rychleji. Za 2 hodiny jste v Moskvě, za 2 dny na měsíci, a za 2 měsíce vám obnova podrazí boty. Všude se přemýšlí, jak usnadnit lidstvu závod s časem. Pohleďme na elektrické dráhy, to mrkáme na dráhu. Již nyní se řídí po boulevardech soupravy rychlosti až 15,37 km v hodině. Zítra to vyletí na 15,39 km. A pozítří samo pomyšlení nás leká. Pozítří si pasažeři vyšlapou, co vyšlapou. Vyběhají. tramvajovou přepravu bez průvočí, bez stanic, bez řidičů i bez cestujících. I klačka bude vypadávat automaticky každých 5 minut. A v přeplněné tramvaj se budeme drcat jenom na znamení. Jaké výhody přináší automobil? Zeptejte se pana Bakulajdra. Sotva mu vystavil řidičský průkaz, šlápnul na to a hned pár kroků za advokátní poradnou proti Kovošrotu naboural do dopravního inspektorátu kousek od nemocnice, kam měl navštívit švagra po výbrusu. Advokátní poradnou proti Kovošrotu naboural do dopravního inspektorátu kousek od nemocnice, kam měl navštívit

Pane Tuncna, půjčte nám dvě psíčky. Tatínek si chce v klidu přečíst Saganovo. Vy řeknete rád, ale teďko jsem půjčil jednu stěnu paní Hrdlousový, je poloční a jejich Ivan se zrovna připravuje do biologického kroužku a kvůli otřem čolkům nemohla usnout. Potom snad i čertova stěna od smetany bude panelová. Ovšem neznamená, že když žijeme v atomovém věku, že to byla u pana Prchliny jaderná energie, když na své narozeniny rozbil bytový jádro. Tomu tak osladila život televize, když ke všem vymoženostem přidala ještě cukrák. Nebo jak nám ulehčí život taková samoobsluha s uhlím. Než jsem došoural k rodnýmu krbu metrák briket a dokutál 20 kol dříví, proměnil jsem se v stáložárná kamna, celá rodina se až do dubna vřála na mých jadrech. A to máme dálkový topení. Asi z velký dálky, protože tam ještě k nám nedošlo. A elektrický holicí přístroj, to není výhoda? Konal jsem holbu za bouře, uhodila, protože mě ostříhal anděl strážný. Vznikla současně na mé hlavě skvělá bleskovka. Skeptik třeba namítne, rychlost není všechno, pozor. To se ví, že není každému vhod najít v pochoutkovém chlebě zapečenou rodnou hroudu, ve španělském ptáčku slavíka z partizánky, či objevit v turistickém salámu buzolu. Já sám posuzuji ony projevy překotné pracovní horlivosti schovývavě. Diskrétně upozorním restaurační pracovnici, slečno jídlo nosičová. S dovolením to maso je jak podrážka. Je to projít, promiň, tak kuchař tam asi zapomněl floky. A co sport? No u sportu je ovšem rychlost všecko. Proč se hraje u nás hokej tak rychle, no? No protože se hraje na štvanici. Proto se asi ten druhý stadion postavil v parku oddechu, aby si naši mistři Evropy mohli trošku odfrknout. Hokej je vůbec strašně rychlý sport. 19:15 obecenstvo začne tupit rozhodčího a v 19:20 už ho někdo nabrousí. A fotbal, že se nezrychlil? Kde pak jsou ještě Vánoce a naši zlatý hoši dají Škotům na dílku o měsíc dřív? To se vyjádřila paní Forotná. Vidíte, já tady stojím na pár jablek a oni tam v tom Bruselu dávají těm Škotům banány. A pořád honem, honem, ještě ten jeden pospíchal a přitom na to měli nastaven čas, tak to vidíte. Ano, prudké tempo současnosti zachvátilo i venkov, druhdy idylický. Jen vnímavé zkazky pamětníků přibliží nám ona zašlá léta. Chasají půlánci zašli na decák, na dva. Pěkná hodinka se proměnila v dlouhodobou posvícenskou pranici. A už nastal výmlad, přerušovan pouze večerní pobožností. A teď beta po idyle. Dnes neuzříte po návsích příslušníky rostlinné výroby nad rozporkama přes polního inseminátora, protože dolezá za místní zootechničkou Marišou. Jo, jo, jinak nyní život kolotá. Znám to z rodné dědiny, odkud jsem rád vyšel a kam se nerad vracím. A jakmile se rozpoutá bitva o zrno, kolosální rumrajch. Jedna četa maluje pozdech první obilí státu, druhá uhání ze Sněžky k Tomáši, předseda zápasí u telefonu s infarktem, protože nemůže se na brigádníky. Prostě učiněnej frmol. Než sklidíte záhumenek, nervy na dranc. Panenko Maria Klopocká, žehrá děda žbrudlenků. Včera mě ženou na Ďumbír, nyníčky do Národního na něčo v studni, a žatej jde na rekre

0: Ačí. Bejvalo tohleto někdy takovýho neštvaní? I hodinář Spendlovec z ulice si posteskl. Samej hon, samej chvat, já si ten čas pro sebe přímo kradu. A taky u něj v bytě našli 200 budíků. Prej, aby nezaspal dobu. A já osobně slibuju klukovi za vysvěšení už půl roku pár facek. Co pak myslíte, že se k tomu dostanu? To jsem zaslech u holiče klienta, ten vám měl přímo pěnu tadyhle u ty krmivový základny. Když já mám raní, ona má odpolední. Když já mám odpolední, ona má raní. Mě raní mrtvice, pane Střihavka, teda přísám. Když jí chci jednou za čas, jak se patří vynadat, tak si vážně musím vzít náhradní volno. Ano, každý pospíchá, každý někam letí. A proto i já, buržikozní maniak, posedlý kultem rychlosti vám honem. Honem přeju šťastný a veselý nový rok 1962, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 10, spodek filek, král ESO, ať vám padá karta!
1: Středa.
2: Nazdar, Milané, můžeme?
3: Jo, můžeme, jasně.
2: Hele, kontrolní otázka. Došli ti ty ryby?
3: Jo, kapře se připlali, pohodě.
2: Ty vole, víš, že s municí není problém, ty vole, co je známe, ne? Co? Hele, Milane.
3: No?
2: A jaká?
3: No jo, tak ty vole, v pohodě, akorát jsem teďka řešil zase nějaký pičoviny, tak mi asi rozumíš, že ty vole, jsem se tě nemohl dovolat, viď?
2: Ty vole, já jsem si to musel vypnout. Milanku, já byl unavený, ty vole, jako kotě, rozumíš? I to byl konec, ty vole, já už tady nebudu nikomu dělat čuráka, rozumíš? Ty vole, já to nedělám pro sebe, vole, já tady dřu, vole, plivu krev. Rozumíš, já už jsem fakt utahaný.
3: Ty vole, mě to je jasný, ale to jsou čuráci mediální, ty vole. No to by ses fakt posral.
2: A já vím, ty vole. Ale co oni si jako budou dokazovat?
3: Ty vole, já to tady honím, aby to bylo jako v novinách v pohodě, jako a co, jako vole, co?
2: Ty vole, no dyk. A ty čuráci se akorát po tobě budou vozit, ty vole, rozumíš? Kdo na to má žaludek, Milane, na tohle?
3: Ty vole, oni jako vole nevědí, viď? Ale vyser se na ně, ale důležitý je prostě.
2: Ale tohle to všecko je důležitý, ty vole. A pak jsou ještě jiné věci, které jsou důležitý. Rozumíš? A to je podstatný. Si mi rozumíš?
3: No tomu rozumím, no.
2: A já myslím, že to nějak spacifikujem, ty vole, že se zvedneme, ale. A jestli ne, ty vole, tak už se z toho fakt poserem, ale. Ale pojď sem, já ti udělám televizi, vole, to je důležité.
3: Super.
2: Jo. Já myslím, že to ukormidlíme, novou tu zvládnu stoprocentně. Uvidíme, kdo tam bude za Česko, jestli to bude Čapoun, ty vole, jak je to v pohodě, rozumíš? Noviny mám taky, ty vole, pořešený, do sportu bude psát Venca. Čili by tam jako neměl být Procházka, jestli mi rozumíš, to je jako velikánský plus, Milane.
3: Super, vole.
2: Nova je pod kontrolou, tady budu mít Vencu Svobodu, který tady jako bude.
3: Jo.
2: Jo.
3: Super.
2: Dohráno mám vyřešený jak nikdo, ty vole, tam bude Pavel, aby mi tam někdo nedělal nějaký pičoviny.
3: Super, super. No.
2: Milane, já myslím, že ty mediální mrtky máme pořešený, ne?
3: Super.
1: Čtvrtek.
2: No tady Ivan, Milane.
3: No?
2: Ty vole, tak jaká u tebe? Mě bolí hlava jak střep.
3: Ty vole, to mi povídej. Celý Alkazácer, vole.
2: Ty vole, já už mám prášku jak horníček, ty vole, a hovno, vole.
3: Hele, mě volal ten Pelta.
2: Ti volal Pelta?
3: No.
2: Čurák, a co chtěl?
3: Nic.
2: Nic, jo?
3: No.
2: A co jsi mu na to řekl, ty vole?
3: No nic.
2: Jsi mu řekl dobře, ty vole. Ale pojď sem, ty vole, viděl jsi tu pentli teďko? Jak tam řešil Luboš?
3: Ty vole, ta byla přísná.
2: Ty krávo, ta byla přísná.
3: No.
2: Ty vole, to mi ho teda vyndej, vole, jako co to bylo tohle?
3: Hele, no hlavně, vole, bych řekl asi nesmysl, no tak já nevím, tak buď to byla tvoje práce, ale nebo možná to byla práce taková, že teda fakt nevím.
2: Ty si asi děláš prdel, jaká moje práce, ty vole, pentlí?
3: Hele, prej tam byla nula, ty vole, žádná munice.
2: Počkej, tak jako on nic neměl.
3: No.
2: A odpíská kojidle úlet, jo?
3: No právě proto je mi to divný, víš?
2: Rozumíš, to je přesně jeho taktika. Proč on by něco dával vodičkovi, aby tento potom řekl horníkovi?
3: No přesně, vole, no ty vole, kam to teda spěje, no? To mi teda řekni, o co komu jde?
2: Ty vole, to nevím. Hele, ale to je normální píčovina, ty vole, já to viděl, já jsem se na to koukal ráno, na to dohráno.
3: Já to viděl večer.
2: Pak jsem to večer, já jsem to večer neviděl,
3: já to viděl večer, no.
2: Já večer nemohl, ty vole, tě
3: já jsem večer mohl.
2: Já se můžu dívat ráno, ty vole, a když jsem to viděl.
3: Já to viděl večer.
2: Teda. Tak si říkám ráno, ty vole, já kdybych to viděl večer, tak se poseru, ty vole. Ty vole, Milane, ale ta byla přísná, ta penalta, ty vole.
3: Ty vole. No.
2: A co Jarda jako?
3: No Jarda, hele, Jarda, ty vole. To je taky zajímavý, ale já jsem mu řekl, ale víš co, ty vole? No. Já mu říkám, víš co, víš, já nevím ani částku, já nevím nic. Já jsem do toho zápasu šel a neviděl jsem nic.
2: Ty vole, on ti Půček jako nic neřek?
3: No ale on mi řekl, jo, ty jsi mluvil s Jardou, no, tohle to, tamhle to. Já jsem říkal, já jsem mluvil s ním jenom po telefoně a takže jsem nevím a říkám, mě to nevadilo, stejně bych musel dát do toho. A on říkal, no žádná sláva to není. Neřekl mi částku, neviděl jsem nic.
2: No 200 tam mělo být.
3: Ty vole.
2: Jablek.
3: No a on mi řekl, že to není žádná sláva.
2: Ty vole, to je mrtka, Milane. Ty vole. Jako žádná sláva, jo? Tak já nevím, v jakých žije relacích teda, ty vole.
3: Já taky ne, ty. A ve finále, a já jsem říkal, no dobře, a víš, odkud to jsou prachy, ty vole? To jsou peníze Jardy. Říkám, já mu říkám, ale ty, to nejsou peníze Jardy. Ty vole, já nevím, jestli jsem teda jako udělal dobře, co? Myslíš, že jo?
2: Ano, jo, teď je to pravda, ne?
3: Ty vole, právě proto to nejsou peníze Jardy, to jsou peníze Ivana, ty vole.
2: No odeď.
3: A on, ne, mě říkali, že to jsou peníze Jardy, no.
2: Ty tak krávo.
3: Na to zapomeň, vole, to jsou peníze Ivana.
2: Počkej.
3: No.
2: Milane, seš tam, pojď sem.
3: No.
2: A on ti jako řekl, že to jsou peníze Jardy?
3: Já nevím, jestli to je pravda, nebo ne, znáš Luboše, že jo, to je...
2: Tak čí to teda jsou peníze, ty vole, to byly moje peníze, ne, žádný oni, Jardy, ty vole.
3: Oni říkali, že to jsou jako peníze Jardy.
2: Ale hovno bylo Jardy, ale... ty vole, já jsem v tom měl 200 jablek, ty vole.
3: Ty vole, tak já říkám, no to, co mi říkal Wasserman.
2: No počkej, moment, ale, ty do toho netají.
3: To jsou peníze Ivana,
2: no, ne, řekne, to jsou peníze Jardy, vole. Jardy, vole, to byly no, peníze Ivana, jako hrdíte, rozumíš?
3: Já za to nemůžu.
2: Ty vole, jako,
3: já
2: to,
3: já nevím,
2: za to teda můžu,
3: vole.
2: Já prostě do toho investuju, ty vole, takový peníze, vole, to nebyly peníze. Jardy!

0: No tak promiň, no.
1: Ne, ty promiň, Ivanku.
0: Ale promiň mi to, Milane.
1: A ty promiň, to, ty v tom máš prachy, já ne.
0: A ty vole, já jsem starý chlap, já prostě vybouchnu, vole, mě bouchnou saze a... Tak se na mě nezlob, no.
1: A já se nezlobím, jenom...
0: Ty vole, já v tom utopím svoje prachy, jo. Pak někdo řekne, ty vole, že to byly peníze, Jarno, promiň.
1: Já říkám, co říkal Wasserman, vole.
0: Ty vole, já jsem unavený, já už nemůžu.
1: Ty. No, ty vole.
0: Rozumíš, já ty vole, jsem jenom prostě unavený kluk.
1: Vždycky jsou vytry jak rádio a hovno. Ne?
0: To si píš, vole, čuráci, si myslíš, že se to udělá celý samo. Ty vole, já už fakt nemůžu, vole. Já ale... držím ty vole silou vůle jenom.
1: Ivanku, ty se mi ztrácíš, já tě neslyším.
0: Co říkáš?
1: Ty se mi ztrácíš. Halo?
0: Já jsem se šel jenom podívat na lidi, trošku kloknu. Jseš tam, jo, neslyšíme se?
1: Já tě blbě slyším.
0: Tak počkej, já půjdu spát. Slyšíš mě?
1: No je to horší teda.
0: Ty vole, tak oni tady nemají signál mrtky, vole, veslany. Ty vole, kam jsme to vlezli?
1: Tak slyším úplný hovno, ty vole.
0: Já půjdu zpátky. No, a počkej. Teď je to lepší.
1: No, ty malinko to je lepší, malinko to je lepší teďka.
0: A půjdu dopředu.
1: No, to je horší teďka, no.
0: A teď?
1: Teď.
0: Já ne, teď mě
1: otoč slyšíš. Se, otoč se. Teď tě i vidím, no, to je nejhorší. Ale radši se vrát tam, kde jsi byl.
0: Ty vole, tak já půjdu zpátky. Já jsem si potřeboval jenom odfrknout trochu.
1: No, no.
0: Čuráci mediální, vole.
1: Ty vole, já chci, vole, já bych chtěl, aby se ti, Ivane, už dejchalo líp, ty vole. Takhle to je furt, ty vole, takhle na vodě, ty vole.
0: Já vím. Ale víš co, Milane, víte o tom samým, ty vole. Jisté doby to dopadlo nějakým tím směrem, tak to vždycky dopadne takhle.
1: Ty vole, kam se to řítíme, dre?
2: Nezabudni! Stoj to tam!
3: Ty doktor Güldenstern.
2: No a Rosenkranz, tak čo čakáte, starý?
3: Všetko je v poriadku. Hamlet išiel stále za mnou. Ja pred...
2: Hovorí mu, Hamlet, poď, to som ja. Tvoj mŕtvý otec, kráľ. Claudius mi nalial do ucha jed. Pol litra. Mám ho pri sebe, poď.
3: Ale vy vyzeráte, aký si unavený.
4: Ale som celú noc ani oka nezažmúril, že okolo polnoci by som aj bol zaspal, ale predstavte si, tu zrazu sa niekto vlúdil do mojej komnaty a objal ma.
2: Objal vás?
4: Objal ma a povedal, to nie si ty, Gertrúda. A som povedal, nie, to som ja, Güldenstern, Mojžesova 25. Povedal, damned a odišiel.
2: Toto, ale s kým si vás toho mohol pomýliť? Ako vás to oslovil?
4: Gertrúda. No tak ja vám poviem, že to si vás pomýlil s Gertrúdou.
2: No myslíte?
4: Ale kto je Gertrúda?
2: Ježiš Mária, kto to je?
4: Gertrúda.
2: Počkajte, Gertrúda.
4: Preboha!
2: Čo?
4: Veď to je naša pani kráľovna!
2: Čo?
4: Naša kráľovna sa volá Gertrúda?
2: No áno.
4: Veď jej manžel sa volá Claudius.
2: Ona si nechala svoje dievčenské meno. Vy pekne vyhoríte. Vy ste mali ísť za tým neznámym a mali ste mu poriadne vynadať.
4: Ale som išiel za ním. Išiel som za ním, takto idem so sviečkou v ruke po chodbe. Ešte si hovorím, škoda, že som ju nezapálil. Aspoň by som na čo videl. A v tom na konci chodby král.
2: Čo tam robil?
4: Klačal pred krucifixom a niečo si tam mrmlal.
2: A čo si mrmlal konkrétne?
4: A čo ja viem, dolný horný král to uzal. A v tom sa ku kráľovi blížil tieň.
2: Áno, jeho vlastný tieň.
4: Nie, cudzí tieň, vlastný tieň mal pri sebe. A zrazu sa nad kráľom objavil tieň dýky.
2: A dýka nikde.
4: No to prečo nikde? Prečo nikde? Dýku držal v ruke nad kráľom jeho synovec. Tak to
2: ktorý
4: tam
2: je to?
4: No ten malý blondiak, čo strašíte furt hore.
2: Jaj, viem, ten poďobaný. Hamlet. Áno. To je
4: hlavná postava,
2: no.
4: Hlavná postava, k tomu ešte veľmi sčítaný mladý muž.
2: Á, pravda, že často ho vidno v hradnej čitárni.
4: Ale ja vám poviem, takí ľudia, ktorí veľa čítajú, môžu na to len doplatiť, myslíte? A ja som minule išiel hore po hradbách, pozerám sa a zrazu ide oproti mne Anna Karenina. Obidva diely? Hovoríme, Janča, čo tu robíš? Až potom som si uvedomil, že to je plný preľud môjho sčítaného mozgu. Aha. Tak sme sa rozlúčili, ja som jej potriasol rukou, ona cišla dolu do jedálne a tak sa napakovala, bola hladná.
2: No sú hladné, strašne hladná. Hlavne, keď je brožovaná, je hrozne hladná.
4: No počkajte, ako to bolo? Tak Hamlet stál nad vami s tou dýkou.
2: Nie, nad mnou, nad svojím strýkom, tak to zvykol.
4: Tak to stál tam.
2: A dýkou. To bola jeho dýka?
4: Nie, to bola tá, čo zdedil po otcovi, taká dýka. Tá, čo si s ňou starým vždycky špáral v zuboch.
2: Neviem, tá hrdzavá.
4: No, a tak to tam stál Hamlet nad tým strýkom a ja si hovorím, Ježišmária, s dýkou nad vlastným strýkom, Ježišmára, ještě mu dačo vyparatí. No veď mu mohla aj gombíky poodrezávať. A čo, no, tak si vravím, zabráním tragédii. A zakričal som na Hamleta. Hamlet, poď sem. A Hamlet i prišiel. Prišiel ku mňa a ja som zašiel s ním do takej miestnosti tmavej a tam mu vravím len tak podobrotky, ty počúvaj, Hamletko. No čo, čo toto má znamenať? Zdýko sa ti tu modlí, chodíš hore dole zdýko, on už veď sa nevie sústrediť.
5: Ale nič, nič. A čo ho na tom? A že nič. No. Že je nervózny a že by najradšej každého pozabíja.
4: Prebo.
5: Predstavte si, takto sa blížil s tou dýkou ku mne.
4: Ako?
5: Takto. Je. Takto ju držal, takto sa blížil ku mne. A hovorí mi Guildenstern.
4: Čo?
5: Guildenstern. Choď do kláštora.
4: Teraz v najlepšom veku.
5: Ale v tom sa otvorili dvere a vošiel sluha a vraví Hamletovi, vaša jasnosť očakáva vás, jej jasnosť. A ja som hneď vedel, kráľovna Gertrúda volá svojho syna Hamleta k sebe. Tak si vravím, nejdem do kláštora, idem za Hamletom a predbehol som ho takou skratkou.
4: Ktorou?
5: Neviem, či to poznáte. Hore po schodoch do veže a z veže zase po schodoch dolu do skratky.
4: Áno, poznám. Poznám. Tady ja sme chodívali ešte s nebohým kráľom vždy v noci na kvasené uhorky.
5: A tam v tom sklade, tam sú jedy také tajné dvere.
4: Áno, pozná, tajné dvere.
5: Kto by ich nepoznal? No tak som tie tajné dvere otvoril, pošiel som nimi a viete, kde som sa ocitol?
4: V sušiarni.
5: Ale čo v sušiarni? Priamo v spálni kráľovnej Gertrúdy. Za takou záclonou.
4: Ano.
5: Viete, ja tak sa dívam len tak jedným okom cez tú záclonu. Viete, aby ma nezbadala, tak som sa díval len tak jedným okom. Tak to
4: ale druhé oko ste mali pri sebe.
5: Áno, samozrejme, takto som sa díval. A tá Gertrúda, ona vám bola v tej spálni len tak naľahko.
4: Ale hýbajte.
5: Predstavte si... Ona tam stála tak a mala také negliže a začala tak chodiť hore dolu po tej miestnosti takto.
4: A to negliže nosila so sebou?
5: Áno, áno, tu ho mala zrolované.
4: Tak to chodila hore dole.
5: Ale celá kráľovna, tak viete na podobnosť. Ja som ju sledoval spoza tej záclony, takto zase som chodil hore dole za ňou. Ešte vravím, milostivá pani, pomalšie, ja už nevládzam. Potom som začul nejaký šramot, obzriem sa. Obzriem sa, viete, kto pošiel tými tajnými dverami ku mne za tú záclonu?
4: No kto iný? Ja!
5: Ale čo?
4: Ja som
5: opadol.
4: Polonius. Polonius! Tá stará hnusná mazaná líška.
5: Predstavte si, vteperil sa, poznal tú skratku, vošiel tam. Ja poravím, sem sa dva nevmestíme. No. A on že nič, že o ňom kráľovna vie. A skutočne sa vynoril spoza tej záclony a hovorí jej, hneď príde, povedzte mu doprosta, že to, čo stvára, je už neúnosné a že ho chránila len vaša milosť. A stála medzi ním a veľkým hnevom. Ja hneď tu zmlknem, len ostro naň. Ruky boskávam.
4: Tak to ju nahuckával.
5: Vo veršoch.
4: Na čo vy?
5: Ja si hovorím, ide mi ho huckať. Tiež vo veršoch. Pripravil som si takú nezáväznú básničku. Ja list vám píšem. No a čože? Čo už riec môžem listom tým?
4: Ale v tom sa otvorili dvere a vrútil sa do spálne
5: Hamlet.
4: A to kde je
5: rozdiel?
4: Ja nie to
5: ja neviem, čo je taký nervózny ten Hamlet po sedom čase. Aj sa mu ruky trasú, aj sa na Ofeliu vraj celkom vykašľa.
4: A čudujete sa, že je nervózny, keď ho každú noc strašíte hore na hradba.
5: Ja za to nemôžem, že ma to baví. To strašenie. Ja sa stále nestraším.
4: Tak sa tam vrútil a teraz sa začali s tou matkou hádať a naťahovať. Hádať, naťahovať. A pôjdeš po pivo a nepôjdem po pivo. A tak.
5: A my sme tam s tým Poloniom, za tým závesom sme s tým Poloniom to sledovali celé, viete?
4: Polonius vám stál na hlave?
5: Aj na hlave, aj na nohe, aj na nohe. A ja mu hovorím, počúvajte, Polonius, veď si mohli zostať v sklade, veď aj tam všetko počuť.
4: Počúvajte ho!
5: Čo je?
4: A on mi hovorí,
5: čo,
4: ja v sklade?
5: Poďte tam, vy, idiot!
4: On vám povedal, idiot! Zabíme ho, ty,
5: počujte! Počujte. Čo si o mne myslíte? Ja som mu povedal svoje,
4: No. Dobre, dobre, dokončiť.
5: Čo sa tu nadrapuješ? Nevidíš,
4: čo je, čo je,
5: čo je, čo sa díváš, čo sa nadrapuješ? Čo je, daj mu kopnilo, ty! Daj mu, ty! Takto!
4: A keď mi to išlo na nervy, no tak som mu jednu vrazil do brucha.
5: Ej! A predstavte si... Ja som sa porezal, no aha. Ako, prečo? Ja tomu prefíkancovi trčala z brucha moja dýka.
4: On nosil vo svojom bruchu zapichnutú vašu dýku?
5: No.
4: To je trzvúr.
5: No, to si spôsobil. Teda, v zápäti sa zvalil na zem, niekto cez ten záves prepichol. No, pozri.
4: No, kto to mohol byť?
5: Toto, no, Gertrúda to nebola,
4: nie.
5: Hamlet to tiež nebol.
6: Ja som tiež radšej rýchlo odišiel.
7: Drahý Rosenkranz.
6: Ale ja som vám v službách, Güldenstern.
7: Keby sa vás niekto na niečo pýtal, dnes v noci sme boli spolu, hej?
6: No počkaj, ja tomu nerozumiem, ako? Dnes v noci ja som bol úplne sám.
7: No dobré, ale ja potrebujem alibi. V čase vraždy som nebol vo svojej izbe.
6: Jo, tak vám treba. V čase vraždy má byť každý vo svojej izbe. Si predstavte, že by prišli zavraždiť vás. No, zachystajú na to 3-4 mesiace a potom vás zrazu nie.
7: Ja viem, ale dnes v noci po divadelnom predstavení zavraždili Polóny.
6: No to je známa vec.
7: Po jeho vrahovi sa pátra.
6: To je spravodlivé.
7: No, pátra nevediem ja, no tak...
6: Vedíte pátranie? Tak pardon, pán sudca, mohol by som vám pri zajtrajšom vyšetrovaní povedať, že dnes v noci som bol spolu s vami.
7: No dobré, ale dnes v noci ste boli... Dnes v noci ste boli sám, teda.
6: Ale ja potrebujem na to svedka, že som bol sám.
7: Áno.
6: Vražda totiž, to je veľmi vážna vec.
7: To je
6: taká Ofélia. Taká Ofélia, trúfala sirota.
7: Čo Ofélia? Ofélia mi ani nespomínajte.
6: Prečo?
7: Tá sa zase ráno utopila.
6: Zas?
7: No.
6: Málo kto vie plávať v štáte Dánskom. Kde sa jej to stalo?
7: V potoku pod hradom.
6: A vy ste boli pri tom?
7: To dovolte. Samozrejme. No. Nikdy nezabudnem na ten pohľad. Trikrát som ju musel ponoriť. A furt spievala Dore mi fa sol la si.
6: Ja som počul z tej pesničky len Dore mi. Potom ma Hamlet poslal po cigarety. No, sem naproti do trafiky.
7: Čo
6: počkajte,
7: počo vás poslal?
6: Po cigarety.
7: Aké cigarety? Veď cigarety vtedy ešte nevymysleli. Ako? Tak vy nekazte tu na historickú scénku.
6: No, čo tu aj navytrikujete?
7: Idem domov.
6: Ja nehnevajte sa, vy mne idete niečo hovoriť o Hamletovi? Veď ja som predsa Hamletovi účinkoval. No samozrejme, veď som vám hovoril, že som bol zamestnaný v budove s takými stĺpami a na tom jednom stĺpe bola tabulka a na tej tabulke bolo napísané SND. To je Slovenské národné divadlo. Ja som v Slovenskom národnom divadle hral večer čo večer v Hamletovi tých štyroch kapitánov, ktorí vynášajú mŕtvého Hamleta von.
7: Vy sám štyroch, čo?
6: Áno, ja sám, taký som ja, Jared. Sám.
7: Tak mi to predvedte, ako ste
6: to... To bolo celkom jednoduché.
7: Takto
6: som niesol tú druhlu, takto začal som na tomto konci, potom som sa nenápadne prehral sem, odhúpol som sa sem a skončil som tu. Ja som to celé založil na nedokonalosti ľudského oka, viete? Ľudia sa takto dívali a kým sa dívali, už som bol preč. Už som bol preč mimo budovy.
7: Takže vy ste tú truhlu odniesli až do šatne, tam ste už...
6: Nie, do šatne. Ja som ju takto tú truhlu opatrne odniesol až k ním domov na Zelenú ulicu.
7: Hamletovcom, hej?
6: Áno, k Hamletovcom. Viete, ako mi vynadala Hamletová?
7: Pani Hamletová.
6: Pani Hamleto, Hamletka, strašne mi vynadala. Hovorí mi, čo mi to sem stále nosíte, veď už to mám plnú pivnicu.
7: No pravda, no tak... A počúvajte, tak vy ste odborník, to je
6: iné.
7: To je iné, to
6: ste vidíte, mali by ste ma odprosiť. Ja poznám každú druhú hru, každú tragikomédiu, aj komédiu, aj tragédiu.
7: No, tak napríklad, poznáte ten Kus?
6: Samozrejme, že poznám, to sa pýtate.
7: To bol výborný, čo?
6: No, výborný.
7: Ježišmarja, ten bol výborný.
6: A čo
7: ona tam príde, viete? No. Ako ona tam príde a on ju tam nečaká. To bolo ohromné.
6: A potom, ako sa ona tak zrazu otočila a pozerala sa na dvere.
7: Na aké dvere? Čo? Tam dvere neboli, tam boli schody.
6: No tak nad tými schodami boli tie dvere.
7: A nad tými schodami bolo okno, kde tam sa odohrala tá tragická scéna, preca, ako ona tam tak stojí, má také rozdriapané šaty a je teraz v takom nervovom šoku a zrazu vybehne po tých schodoch, otvorí to okno a hovorí, prší. A potom od toho okna samozrejme sa pozrie zase na tie dvere.
6: Ale čo dávate hlúposti, veď sami ste povedali, že tam žiadne dvere neboli.
7: A čo neboli, a kade potom odišla, čo neboli.
6: Práve v tom bola tá tragédia.
7: Čo?
6: No ona nemala východiska. Kade, ona by bola dávno odišla.
7: Máte pravdu.
6: Nemala dvere.
7: Ježišmarja, tá ženská to hrala.
6: To bol herecký koncert. Taká malá, tučná, tá to bola
7: vynikajúca. Táto hra, alebo to miesto, ako si dohovárať, že je príliš mekká.
6: Áno,
7: dajte sa. Ano, ako tam ona chodila po tom javisku a hovorí, Ježišmarja, som príliš mekká. Som príliš mekká.
6: A nebolo na nej absolútne nič vidno.
7: A to je to najdôležitejšie v hereckom umení, že nesmie byť na vás nič vidno.
6: Ano.
7: Vôbec nič. Aj keď ju zabili, vôbec nič na nej nebolo vidno. Ona ešte 3 minúty chodila so sekerou v chrbte.
6: Ja to bola sekera!
7: Sekera, no to...
6: Ja
7: to...
6: s takýmto Boriskom. A viete, aj šepkári museli dať podnožku, aby spadla.
7: A potom prišiel tam ten, čo sa prišiel pomstiť.
6: Áno.
7: Zaklopal, otvoril a hovorí, dobrý deň, prišiel som sa pomstiť, zabili ste mi tú na sestru. A oni mu hovorí, no tak si sadnite, najedzte sa, potom sa pomstíte, veď máme čas do 11. ráno, že čo? A to bolo tiež výborné. Viete čo, my si to môžeme celé zahrať tú scénu.
6: Tak ja neviem. Raz myslíte?
7: Ako hovoria umelci, skúsme si tú sekvenciu naevokovať. Aha. Ani by ste neverili, aká dôležitá je evokácia v divadelnom umení.
6: Nebudete niečo vyprávať?
8: cez vojnu evokovali celé rodiny, vy. No. Tak dávajte pozor, čo mám robiť, povedzte mi, ja to
9: Vy ste vrah, hej, dobre. Máte sekeru?
8: Dobre.
9: Ja som pomstiteľ.
8: Áno.
9: Vy stojíte nad obeťou, tu nám práve ste dorazili.
8: Ešte krváca?
9: Pravda, že krváca.
8: Ja nemôžem. Krváca. Ja, aj keď sa niekomu z nosa pustí krv, ja hneď musím utiec. Dobre, ja to neznášam.
9: V hereckom umení je najdôležitejšie vžiť sa do duše postavy. Ste obyčajný vrah.
8: Dobre, súhlasím.
9: Krváca.
8: Tak sa vžijem.
9: Krváca.
8: Čo sa vžijem?
9: No dobre, vžil.
8: Bože, taká škoda.
9: Ale vy ste obyčajný vrah, ale nesmie byť na vás nič vidno. No.
8: A ja som pomstiteľ, ja budem vžiť do pozornosti. Dobre, to je ťažké to herecké umenie. Toto.
9: Počúvajte, niekto klope.
8: A to som ja! Hej, no. Vítajte. No, tak dobrý večer, čo chcete?
9: Chcem tú scénu zahrať, nechápete, to vy ste vrah.
8: Ja som pomstiteľ, stojíte nad obeťou.
9: To je jednoduché.
8: A keď zaklopem, tak poviete ďalej.
9: Áno.
8: A dovtedy, čo si mám hovoriť?
9: Dovtedy čušte.
8: Keď zaklopem, poviete ďalej s takou predtuchou v hlase.
9: Dobre,
8: hej?
9: S čím?
8: S predtuchou. Ja s predtuchou? Veď ja nemám žiadnu predtuchu. Ďalej. Juj, dačo tuším.
9: Aha. Vidno na mne niečo?
8: Nie, absolútne nič.
9: No vidíte.
8: Zaujímavé.
9: Nič na mne nevidno a ja som vás prišiel zabiť.
8: Hej, ale nie naozaj. No.
9: Prečo nie?
8: Čo?
9: Zabili ste mi matku. Pelagiu Nilovnu.
8: To sme sa tak dohodli.
9: A, dohodli sme sa, že si ju vezmete.
8: Ale vedel som ženatý.
9: Aha.
8: Čo?
9: Ty svíňa.
8: Čo je?
9: Ty hnusný, chlípný vrah.
8: Čo je? Vy ste sa zbláznili, Milan.
9: Ja si vás zbláznil! O tom, čo si tu porobil!
8: Čo som porobil?
9: Toho hnusnej, prefíkanej
8: vražde! Čo som porobil?
9: Mamička moja
8: ja
9: jediná!
8: Ja som nič neporobil!
9: Bože môj!
8: Počúvajte, čujte sa, ja si tu môžem kľudne aj danzovať!
9: Nešliapte mi po matke!
8: Mamička, počkaj, ja ťa pomstím!
9: Ja to mne blázo!
8: Počkaj! Milan, tu máte pilulu! Fenmetrazín!
9: Nestačilo ti, že si mi matku zmárnil?
8: Čo?
9: Ale nechceš zabiť, to ti nedarmo.
8: Nie.
9: Ty svinia jedna nusná.
8: Dole, ty policajta!
9: Vidno na mne niečo!
8: Daj, nie!
9: Vidno na mne niečo!
8: Hodne nie!
9: A to je to herecké umenie.
8: Áno. Sú to
9: dobre, ale teraz si to skúsme naopak, že ja budem hrať toho vraha, vy toho pomstiteľa.
8: Dobre, hej, takže ja idem za dvere.
9: Ale môžem to skúsiť.
8: No tak, ja neviem, ja pochybujem, viete, ja mám také slabé herecké počiatky, ja mám málo skúseností, ja som hral akurát Vasu Železnovovú.
9: Vy ste vrah, nie, ja som vrah, vy ste pomstiteľ, chodte za dvere.
8: Dobre, ja idem.
9: Hej. No moment, sekeru nechajte tu.
8: Aha.
9: Čo je?
8: Čo je? Vy máte povedať ďalej, čo?
9: Veď vy ste neklopali.
8: Čo je o tom, že som neklopal? Vy ste mi zabili moju matku.
9: Akú matku? Čo?
8: Akú matku? Vy otcora? Pozrite sa, čo je toto?
9: Ale čo?
8: To je moja matka. Pozrite sa vy. Ja vás zabijem.
9: Krú, Jago.
8: Sisypier je kastará, nenávidím rasismus. Preč, škvrny z mojich rúk, preč.
9: Škvrny odstráni čistiaci prostriedok čikuli. Bol mi to treba, ten oidipovský komplex.
8: Hej,
9: Julius.
8: Už aj ty môj milý Brutus. Dnes asi nepôjdem do Senátu.
9: Romeo, Julia, umrime spoločne.
8: Na zdravie.
9: Julia, ale som ju dostal.
8: Keď ste si ma upiechli, ak si ma aj zjedzte. Uj, hej, hore, haj, dolu, haj.
9: Tak čo poviete? Ako mi to ide s tým pretvarovaním? Sa už sa to zlepšuje, čo?
8: Zlepšuje, vy ste to celé hrali mizerne, ale toto ste zahrali skvele. Vy patríte na šibenicu, počúvajte.
9: Ale kde? Ja patrím do divadla. Ja mám totiž divadlo veľmi rád.
8: Á, vy máte divadlo, no a ja mám divadlo veľmi rád. Ja divadlo milujem. To je totiž jediné miesto, kde to pretvarovanie sa má aký taký zmysel.
10: Pomaly svitá A o takomto čase na celom svete diváci odchádzajú z divadiel a herci opúšťajú javiská. Som veľmi rada, že dnes odchádzate práve z nášho divadla, i keď ste mohli odchádzať z La Scaly, Oldviku alebo Comedy Française. Ak sa vám tu páčilo, vráťte sa. Čakáme na vás každý večer.
11: Praha, pěkný podkrovní pokoj, 4:30 popoledni. Po pokoji pobíhá Petr. Připravuje pohoštění. Peče pizzu. Pod plechovou poklicí pobublává porková polévka. Přijde Pavla. Poslední překotné přípravy. Prostřeno. Pohárky, pivo, pizza, polévka, piškoty, pišingry, preclíky, pečení pstruzy, pražené parmy, pistáciový puding, pomeranče, pornografie připravena po pravici. Pátek podvečer, potemnělé, poloprázdné parkoviště. Pavla pohodlně parkuje, pak postupuje po schodím. Pavla, pěkná plavovláska, perfektní postava, pevná prsa, precizní půlky, překrásná piška pod pravým předloktím. Pořád pana. Pojď, pobízí Petr, předává puget, poděkování, polibek. Pijí pivo, papají pizzu. Pavla pochválí pohoštění, především polévku. Po 5 planých pokusech Petr pokládá Pavlu. Palcem pravice pokouší přesku pod prsenky. Počkej, pomohu. Později polonahou Pavlu pokrývají pouze poschrnované podkolenky. Petr pohladí prsa, pak předlouze pusinkuje Pavlu přibližně 5 palců pod pupíkem. Pavla přede. Poté prstem překontroluje prostupnost partnerky. Připravena. Perfektně promazáno. Poprvé pomalu, poprosí Pavla. Pochopitelně. Přitakává Petr. Pozvolna přitlačí. Průnik. Poprvé píchá. Paráda. Pavla profesionálně přiráží. Prej poprvé. Promiskuitní potvora. Prastará proutěná pohovka praská pod pohlavním propletencem. Pravidelné pohyby, přerývavé povzdechy. Pojednou Petr pošeptá, polikáš pravidelně pilulky, Pavlínko? Pavla prudce přidává, pak přísně přikáže, použij prezervativ. Příliš pozdě. Petr plní Pavlu plnou parou. Potůček, potok, prout, příval, příboj, průser. Proč pouštíš, piští pološílená Pavla prudce poskakujíc po patách, pilně pozbírá propriety poházené po podlaze, pod kolenky, pod prsenku, příčesek. Promiň, plaše Petr, pokrytče, procedí Pavla, pak prchá. Petrovi pomalu povadá. Pokračování příště.
12: Vidu. Jako, že se Andělka jmenuju. Kynutej knedlík, to bývalo moje. Kynutej knedlíček, panečku, politej povidlama. Já jsem všem měl držet kynutej knedlíku. Jo, ale to... A tam to přišla tato, tadyhle Luci. Ještě jí povídám. Luci, strava musí být měkká. Jsem člověk letitej, stravu musím mít k sobě. Kynutej knedlíček, nějakou tu kaši, řekněme rejžovou ze skořicí, bramborovou, s cibulkou a polivky. Lucinko, já jsem polivkou. Jo, hrachová polivčička, hrachová polivčička. Tak prosím, no, přišla ke mně jako hospodině, ale taková byla jako samý pokušení. Já říkám, Lucinko, já jsem člověk letitý, já už žádný dílo v životě neprovedu. Kaši ovař. A ona, prosím, jen tak se smála. A furt se jen smála. uvařím prej, udělám prej kašičku našemu dědečkovi, bramborovou kašičku s cibuličkou, pěkně kašičku zavaříme, cibuličku osmažme, osmáhneme. No, on je to náš dědeček a ono to už kousat, a ono to už kousat nemůže. A taková ta holka byla samý špás. Do kašičky prej nasekáme šuntičku. Pěkně prej na droboučko, poněvadž ono je to už, ono už je to ten náš dědeček, ono už je to takový bezubý, ono by to už nemohlo papát, no, no. Tak, slavnej soude, no tak ani nevím, jak se to mohlo všecko stát. Tak pořád mluvila a pořád se smála a mě najednou přišla lítost z těch všech kašlí. Přišlo mi líto mladosti Jášku Luci. Co bys tak na droboučko šunčičku sekal? Však já ještě nejsem takový bědnej, jdi? Jdi jako pořádnej kus uženýho a je to... Ne, já nic drobného ještě nepotřebuju. No a večer, slavnej soude, až se... No tak tento čak se... No tak já jsem... já jsem sám zamknul, no a pěkně jsem to ještě zavřel. Na petlici, jo, slavný soudy. Já jsem spišněl, to je to. Tenkrát jsem spišněl, ke všemu se přiznávám. I k tomu se přiznávám, i k tomu děťátku se přiznávám. Však se mě taky tenkrát slavný soudy zmocnila pejcha. Luci jsem řekl, až je přestane, šálný kynutý knedlíky s povidlama, kují jsou neúhledný, neapetitlich, žádná ovesná kaše a nic. Má vina. Prosím, má největší vina. Jak tak spišněl jsem, moc jsem spišněl. Starý člověk má mít stravu k sobě. Kynutý knedlíček, kaši, polivčičky. Já jsem měl zůstat polívkovej. Jo, jo, slavněj soude polívkovej. Přiznávám se ke všemu. I Luci jsem se přiznal. I k tomu dítátku se přiznávám.
13: Kapitola 6. Vánoce. Nastal štědrý den. Atmosféra uroty se zcela změnila. Poddůstojníci okázale ignorovali své velitelské povinnosti a přemítali, zda nemají riskovat vážný poklesek a následovat neukázněného staršinu Boučka. Vojíni prvního ročníku se začali připravovat na důstojnou oslavu Vánoc. Československý farář Štětka, evangelický duchovní Moučka a katolický kaplan Bejbl se sešli na PVSC a pod stromečkem s cizeným vojínem Cimlem v přilehlém lesíku nacvičovali koledy na strunné nástroje, které byly k dispozici pro osvětové účely. Vojín Šany stále křičel do prdele a usilovně kopal do vojenského kufru. Sentimentální vojín Bambara prohlásil, že se jde oběsit, avšak neučinil to. Vyběhl pouze před barák a strašlivým krákoravým hlasem zpíval velice nemravnou píseň. Kulak Vata vyslovil názor, že vším jsou vyni komunisti a číšník dočekal, začal tklivě broukat. PTP, co to jen znamená? Mí černý ramena, svoboda ztracená. PTP, tam je to napitel, říká náš velitel v tom PTP. K jednotce se vrátil dozorčí roty Černík, neboť okatá paní Kantinská musela běžet domů rozdávat dětem dárky. Pokorný psal Helence z hostivaře už 19. stránku a Šany stále křičel do prdele. Do potoka zvraceli dva vojíni. Posluchači kolem Cimla se smrskli pouze na Cikána Kotlára a Dušana Jasánka, který byl zřetelně vzrušen. Voňavka odzbrojil bedrnu a zachránil Beneše před ubodáním bajonetem. Hnilička otevřel okno a vyhazoval prázdné lahve od senátora do vrbiček. Na PVSC pořád hráli faráři koledy a právě začínali. Slyšte, slyšte, pastuškové, dudlaj, dudlaj. Dudlajda. Nahod boží měl Kefalín službu dozorčího roty a v té funkci byl současně velitelem hotovosti. Neboť 8 ozbrojených mužů bylo stále na strážnici a nepříliš ostražitě mastilo karty. Dopoledne přijelo několik návštěv. Za Hniličkou přijela maminka, za Benešem tatínek a za Kotlárem celá cikánská osada v počtu asi 40 osob. Jejich ohlušující řev naplnil tábor. Kefalín, řekl desátník Fischer, cikány nepouště do tábora, nebo zítra nebudeme mít na čem spát. To není rasismus, to je opatrnost. Přece je nemůžeme diskriminovat, namítl dozorčí. Právě naopak, otušil desátník, ať se ten Kotlár sebere a jde s ním někam do hospody. Bez propustky samozřejmě. To je přestupek, konstatoval Kefalín. Lepší takový přestupek, než se nechat vydrancovat. Ostatně kdykoliv můžeme tvrdit, že se Kotlár samovolně vzdálil. On na to neřekne nic, na nejvýš vyleze na strom. Je to podlé, konstatoval Kefalín, leč rozumné. Doufejme, že se ten Kotlár v pořádku vrátí. Krátce na to cikáni za radostného brebentění a povykování odtáhli směrem k Janovicům. V jejich pevném sevření poskakoval hrdina dne Jáno Kotlár a dělil se s nimi o své vojenské dojmy. Faráře Štětku navštívila manželka. V neděli kázal bratr Piskor, ale lidé říkali, že to proti tvému kázání bylo mdlé a nezáživné. Potíže máme s harmoniem. Učitel Doupě se obává o své učitelské místo a přestal do Husova sboru chodit. Bratr notář už je starý a téměř hluchý, takže vždycky začne hrát v nevhodnou dobu. Za vojiny Rokešem a Voňavkou přijeli snoubenky. Zatímco Voňavka se mohl pochlubit stepilou blondýnkou, Rokeš na tom tak dobře nebyl. Jeho láskou byla nevzhledná, úhrovitá šmudlinka, která ovšem hleděla na svého snoubence s krajní oddaností a neskrývaným obdivem. Na PVSku se však žádnému z páru nechtělo. Voňavkovi se podařilo na desátníku Fischerovi vydindat klíče od vězení, kde se okamžitě se svou dívkou pečlivě uzamkl. Rokeš běhal od baráčku k baráčku a nakonec roztouženou šmudlinku vtáhl na chodbu před kancelář velitele roty, kde ji opřel o dveře. To je děsný, ubil svobodník Bluma. Tady se mi dělají veřejně laskominy a já mám jenom jedny nervy. Pohotovost, nepohotovost, já se jdu někam eroticky vyžít. Mějte se to hezky, sokolíci, odjíždím do Klatov. Toto vážné narušení obrany schopnosti jednotky nezůstalo bez odezvy. Byla to poslední rána bojové morálce. Zbývající podůstojníci se počali strojit do vycházkových obleků a bez výčitek svědomí opouštěli vojenský prostor. Po nich následovali i někteří odvážnější vojini prvního ročníku. Kefalín osaměl na strážnici s 8 muži. Žádný z nich se nehodlal postavit k bráně a hlídat. Přesvědčování nepomáhalo a jakákoliv forma nátlaku byla za dané situace absurdní. Neblbní, konejšili členové pohotovosti Kefalína. Teď už žádný návštěvy nepřijdou a k bráně je vidět oknem. Na strážnici bylo báječné vedro a piliňáky doruda rozžhavené působili na Kefalína víc než jeho vojenské svědomí a smysl pro odpovědnost. Vzdychl a svlékl si kabát. Také ostatní se počali odstrojovat, neboť rtuť pomyslného teploměru stoupala do závratných výšek. Byla to přímo idyla. 8 strážných, oblečených pouze v trenýrkách, si krátilo chvíli rozličnými způsoby. Část jich přešla odlízaného mariáše k bulce a jiným hazardním výstřelkům. Vojn Seidel štrikoval dečku, kterou hodlal věnovat k narozeninám plnoštíhlé tmavovlásce. Karmazín se pokoušel zabodnout bajonet do trámu u dveří. Štětina četl příběh opravdového člověka a Beránek louskal pobožného střelce. Také Kefalín odložil zbytek starostí, svlékl se do plavek a natáhl se na kavalec. Takhle by se ta vojna dala vydržet, že jo? Zachechtal se karmazín a všichni nadšeně souhlasili. Kefalín začal klimbat. V okamžiku, kdy už mohl definitivně usnout, ozval se úzkostlivý hlas vojna Seidla. Kucí, je tu major Halučka! Vole, řekl karmazín, jsou blbý vtipy, za takový se dává do držky. Fakticky, tvrdil Seidl zrušeně. Pojďte se podívat z okna, přijel automatist, sám zvedá závoru. Ať si poslouží, řekl Kefalín. Ať si dělá, co chce, jenom ať mě nebudí, jestli s ním budeš mluvit, tak mu to věřit. Vy krávy, teď on je tady doopravdy. Na maminčinu smrt, čestný slovo, ať tady na tom místě s kamením. Kefalín se zvedl z lůžka a pohlédl oknem na dvůr. V tom okamžiku jen stěží odvrátil mdloby. Veliký terasky nejenže byl v samém středu nestřeženého objektu, ale hasil si to dlouhými kroky přímo na strážnici. Pozor! Velel Kefalín a 8 polonajích vojnů zaujalo patřičný postoj. Kefalín si přehodil přes nahá prsa samopal a podal hlášení. Slovo majore, po dobu mé služby se nic zvláštního nestalo. Terasky zesmutnil. Stálo se, stálo. Neustrojený jste, nikto nehlídá. Stálo se, stálo. Znovu si prohlédl spoušť na strážnici a pak se stroze otázal. Kde je velitel? Kefalín odvětil podle pravdy a major zuřivě zakoulel očima. Jeho výslovný rozkaz byl, aby jeden z poručíků jel domů na Vánoce a druhý na Nový rok. Nevěřil Kefalínovi, že by jeho rozkaz byl takto ignorován a rozběhl se k baráčku, už něm sídlili důstojníci. Sotva však otevřel dveře, zavrávoral, neboť narazil na vojna Rokeše a jeho dívku. Bovar jeho, zaštkal major. Oni tu jebu! A vracel se na strážnici. Kde jsou podvostojníci? Kde je staršina? Naléhal na Kefalína, který však pouze krčil rameny. Starý oficír jsem, už za cara jsem sloužil. A vy budete ryť rypákom země gulu jako červené myši? A terasky mi ukažte basu. Kefalín odevzdaně vzdychl a vedl majora do vězení, kde se právě bavil voňavka se svou slečnou. Dozorčí, řekl krátce na to terasky Kefalínovi a byl zřejmě značně otřesen. Keby se na toto pozrel soudruh minister Čepička, boli by jsme všichni vrátili.

Vážení a milí televizní diváci, milí zde přítomní hosté, nejdřív se obracím k vám doma u televizoru. To, co jste tady slyšeli, není klaka, ani radostný potlesk, to je zlomyslnost mých kolegů. Takže nevím, čí přičiněním, ani potom nepátrám, protože toho se nedopátrám. Zkrátka, stojím tu před vámi, jako takový, dá se říct, prostředník televizního Silvestra. Prostředník podívané, nebo jak by řekl můj dědeček na Moravě, silvestrovského show. Hanzlíčku, Hanzlíčku, začínáš brzo s těma grimasama. Já tě nebudu zkoušet, tady na to není čas, ale myslím, že by si nemohl vyjádřit nebo beze zbytku vyložit smysl slova show a podívej se, můj dědeček, prostý člověk, už před 50 lety to používal za každým druhým slovem. Jako by ho ještě dneska slyšel, jak volá babičko, babičko, už jsou ty brambory měky. Naopak jsem velice rád a vděčen, když mě televize, tedy její dramaturgie, nebo režisér, když si mě vybere prostě, do nějaké role z dnešního života, který znám, třeba do role vedoucího samoobsluhy. Hraju to rád, taky vím, proč si mě vybrali, že tam potřeba, aby někdo mezi těma prodavačkama byl takovej, řekl bych, klidnej. Takovej, prostě, který umí jednat s lidmi a přitom je mravně bezúhonný, aby v té samoobsluze odolal jejich svodům, těch prodavaček myslím. Nebo když dostanu roli opilce. Já si dovolím Jirku Hrzána upozornit uměleckého opilce. Tím divákům, když vy se dobře kolem sebe podíváte, tak najednou uvidíte, že to není náhodné, jak se tady sešel, nebo kdo se tady sešel. Podívejte se, to jsou všechno lidé, kteří vám po celý 70. rok vstupovali do vaší domácnosti z obrazovek. Já si od toho hodně slibuju, protože si myslím, že když jsme se sebou byli spokojeni po celý rok, i když všude něco je, samozřejmě, že by nám to mohlo vyjít i na konci starého a na prahu nového roku. Abyste mi to ulehčili, prosím pěkně, tak se na mě skutečně nedívejte jako na konferenciéra, ale jako na hostitele. To je to správné slovo. Ovšem budu připravovat krmy pro srdce a duše a pastvu pro oči.

0: Já taky na vás koukám a už nepatřím mezi ty nejmladší. Já patřím spíš, už myslím, mezi ty nejstarší.
1: A to se chlubíš nebo si stěžuješ teď?
0: Ty nedáš pokoj, Jandíšku. Laskavě si uvědom. Ty taky nebudeš pořád hrát ty loupežníky. A nebo společně s Petrovskýma, to ne. Já jsem říkal, že prostě budeme spolupracovat. Že já budu vaším hostitelem. Samozřejmě zábava není obložený chlebíček nebo dezert, abychom si to na tácku přinesli až pod nos. To bude taková samoobsluha. Já jen budu určovat, co se ten den bude jíst, tu kterou hodinu, co už není, budu škrtat. Ležáky budu přechvalovat a přihrazovat do speciality dne, to je pochopitelný, že ano, a tak dále. A hlavně se vás budu ptát, co byste si od letošního Silvestra přáli. Ale to neznamená, že si budete jenom přát a já se tady umlátím. Ne! Teď jenom taková zkouška, abyste věděli, jakým systémem budeme postupovat. Já se třeba teď zeptám Mařenky Motlový. Mařenko, prosím tě, co bys si dneska večer přála?
2: No, aby byl ten dnešní večer...
0: Mařenko, prosím tě, co bys si dneska večer přála?
2: No, aby...

0: Já půjdu pro svého muže.
1: To stačí.
0: A půjdeme si k babičce vyzvednout dítě.
1: Kolik je babičce?
0: Milý Ladínku, já to asi řeknu Olince.
1: Olinka má pro tyhle věci pochopení, i když jinak mi nerozumí. No tak nic, já tě pozval skutečně, že ti chci splnit jako jedné z prvních přání.
0: Tak já bych si přála, aby mě dneska Helenka Vondráčková zahrála na piano. Ovšem já nebudu zpívat, ale já bych si ráda zatančila na špičkách.
1: Když to nebude na mých, nemám nic proti.
0: Bohužel ne.
1: Prosím. Já jsem na chlapce nezapomněl. Miloušku Kopecký. No, pojď sem. No.
2: Co jsi mě chtěl?
1: No to co na děnce?
2: Moje přání bys si chtěl znát?
1: No prosím.
2: To je jednoduchá věc, nemusím dlouho přemýšlet. Podívej se. Já bych si chtěl dneska večer zahrát konečně jednou něco trošku jinýho, nebo dokonce i opačnýho, než hraju celý život. Představ si, to víš, já celý život hraju intrikány, padouchy, hochštapléry, zástěrkáře, sukničkáře.
1: Ale geniálně.
2: Není lumpa, aby mě ho nepřišel. Přitom víš sám, že skutečnost je úplně jiná.
1: No jistě, smílek poeta.
2: Ano,
1: jistě.
2: Ano, ano, plachej.
1: Tuma.
2: Ale toto moje přání má ještě jednu takovou ďábelskou stránku.
1: No, jakou?
2: Já bych si přál, kdybych si teda mohl zahrát takzvanou kladnou postavu, něco křišťálově průzračného, ale kdyby mě k tomu jaksi připadouchovávávávali takový ti typičtí prononcovaní kladní hrdinové. Víš, já ti dám příklad.
1: No,
2: nemusíme chodit daleko. Dejme tomu Brabec.
1: No? Ano.
2: Nebo Jaroslav Satoranský.
1: Ano.
2: Nebo Buchwalde. No. Já bych tě chtěl vidět jednou jako lumpy. Já vím, že už se toho nedožiju, ale aspoň dneska večer.
1: To už jsem taky mohl přidat pro koše, to je taky slušnější. Já ti pozvu!
2: Horníček se směje, to znamená, že jsem špatnej.
1: Zdenku Buchwaldku, Vladimíre Brabče, Jardo Satoranský, prosím, poradí si s nima sám.
2: Podívejte se, přátelé, musí to být krátký, a musí to být děsně vtipný. Teď se rozejdeme, vy se jděte nalíčit, okostýmovat a až budete mít pocit, že se můžete vrátit na prkna, která znamenají svět, přijďte a rozdáme si to. Uvidíme, kdo z koho.

Hochstapler, Rue, ne! Já už nemám, z čeho bych to bral. Já jsem se vybral. Jsem duše čistá jako studánka. No, vy víte nejlíp, jaký to je. Vědecký pracovník v horské chaloupce.

0: dobrý vstup. Tak pojďte dál, a už jste tu.
1: Šéfe.
0: No.
1: Já jsem zbloudil v lesích, v zdejších horách.
0: Ale no tak to nic nedělá.
1: Pomozte.
0: Pojďte
1: dál. Jsem celý unavený.
0: Pojďte dál, tady si odpočinete, tady se najíte, udělám pro vás všechno, co je v mých silách. Jsem tu naprosto sám. Úplně sám, ani živáčka v úkol. Živáčka tu není nikde kolem.
1: Jste tady úplně sám?
0: Úplně sám. Tady, kdyby člověka přepadli, tak se ani nedovolal.
2: Vidí maláňa, ještě maláňa.
0: Mohl byste mě představit.
1: To je kamarád.
0: Ah.
1: Z ústavu. My jsme zabloudili dva tady v horách.
0: Jo. Vy jste také z výzkumného ústavu jako já.
2: No, no. Výzkumné.
0: Ale
2: to se povedlo. Výzkum dobrý.
0: Ano, to se povedlo.
1: Je čistý vzduch. Co je?
0: Pánové, tak čistý vzduch jako tady, to nenajdete hned tak někde. Nic ve vysoko v horách. Ano, kráč to víš, jeho úkol od rána do večera. Co tak, vy jste tři?
1: Jo, tři.
0: Pánovi, je mi líto, že jsem bohužel nebyl na vaši návštěvu dost dobře připraven, ale jestliže mě budete jaksi pomáhat a budete se mnou spolupracovat, všechno se dá ještě dohodit. Tadyhle jsou nějaké peníze, může někdo dojet pro večeři do hospody, tadyhle jsou klíče od auta, tadyhle jsou klíče od sklepa, kde mám veškeré zásoby. Hodinky máte?
1: Hodinky nemám.
0: Tak si jemte hodinky, abyste nezabloudili. No. Ano. Průkaz, řidičský průkaz a papíry a občanská legitimace. Správně. Okay. Mladí muži, vidím, že máte zájem o numismatiku, co? V tom případě potěším vaše srdce. Mám tu sbírku starých mincí v hodnotě, no já řeknu málo, 250 000 franků.
2: Jsou to franky,
0: pánové, vy jste snad asociální živlové!
3: Družíme, v obědí to tady Fibingerová připracem k vrhu.
0: Pravou chvílu.
3: Vy asi nevíte, kdo já jsu. Já jsem pomocní stráže Vyby. A ještě s kamošem tady s nějakým Jožínem pročesáváme lesy. Teda já dělám lesy, on dělá bažiny. To je Jožín z bažiny. Já do bažin nemůžu, proč bych byl promáhat, on má galošem. Už má tady hrášku, že se tady ukryli nějací tři padouši, který prchli z Krimošu.
2: Nepíchej, oni kone, nepíchej.
1: A máte jejich popis?
3: No popis, Jeřáv zaváhal, jenom víme, že jsou velmi ošumělí o zemějšku a hlavně, co je na ní nápadný a podezřili jsou tři. A co pak vy tady děláte?
4: My slavíme pracovní úspěch.
3: Jo, teda poříte. Chlapci, pozor, to je tady nejvíc, to končí orgiama někdy, pozor. A co pak vy paříte, že ten se toho tady stařec neúčastní?
1: Ale stařec tady, vyknul jsem, požádal nás o stravu, o nocleh.
3: Já naopak... Jeho domů neukazuj, to ti maminka nevím, aby se
2: zastavila,
5: co takový dá. Podívejte se, jak na nějak vypadá.
3: Jo, už je tady dobrých 40 minut.
1: Ale to asociální živé.
3: To jsou moje hodinky.
2: Já jsem huzolu, ukaž to. Hodinky.
3: To jsou moje hodinky. Já ti toho neukazuj, já jsem to řekl, to nemám tohle to rád. Já mám svoje postupy, já tady to mě ruší. Ukažím občanský průk. Takže povídá občanský
0: průkaz. Kam já jsem ho dal?
3: Česi chlapi, nevymyslíte něco nikdy, kam se mohl dát? No, máš asi ústrička v tačíce plesovitý.
6: Od nás ho taky chcete, nebo?
3: Z toho si jdem říkat, víš? Nic nechcu a podlézat, ty nic neukazí.
0: Nebudu se si můj.
3: Jak toho těma rukama?
5: Teď se spadne?
3: Jo. Ještě by nás okrát.
6: Ale je mi ho líto, že se dostal na šich mou plochu, že jo?
5: Vraťte ho tam, odkud utekl.
3: Nikomu nerad, buď ta volný. Já udělám, co já budu chtít. Já ho vemu a vrátím ho tam, odkud jde. To udělá.
7: Co mě?
3: A tebe, no!
7: Mě zavří, že nebo co?